0: jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na odpolední zápas s Itálií. Úterní trénink byl dobrovolný, to platí i o tom dnešním. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr, pokračuje Kalous.
2: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi se s Italy utkají od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a zápas Slovinsko vyhráli Slováci 5:4 po samostatných nájezdech.
3: Nehoda na D1 za Devíti kříži a překážka na D11 u Satské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Domašov. Kamion na kilometru 167,5 narazil do šipky silničářů. Na místě to vyšetřuje policie, pravý pruh je uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost před sjezdem na Satskou. Na 25. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Odstavní pruh je uzavřený, na místě mají silničáři šipku. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Beroun Západ a Králův dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený. A v Praze připomínáme zavřený letenský tunel kvůli údržbě. Neprojedete ani v jednom směru až do 5:00 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojedinělé mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Český ultramaratonec René Kujan se rozhodl oběhnout Finsko. Uběhne 42 maratonů v řadě za 42 dnů. Už v minulosti si vymyslel podobně extrémní cíle. Jako první člověk na světě oběhl Island a taky se běhl z vrcholu Sněžky do Prahy. Neběhá jen proto, aby se překonal svými extrémními výkony, sbírá peníze pro sportovní klub vozíčkářů. Při poslechu hovoru tentokrát o mezích lidských možností vás vítá Petr Vizina.
4: Hovory.
5: Rozhovor předtáčíme brzy ráno, tedy dobré ráno do Finska.
6: Dobré ráno.
5: Jaká byla noc? Cestujete takzvaně na těžko? Jak to funguje?
6: Funguje to tak, že máme s sebou úplně všechno, co potřebujeme, to znamená od spaní, spacáky, karimatky, stany až po vaření, případně filtraci vody, aby jsme byli maximálně soběstační a minimálně závislí na civilizaci. A jinak noc byla poměrně dobrá, jenom trošku pršelo, ale vzhledem k tomu, že máme postavené stany, tak jsme byli v suchu.
5: Když říkáte máme, tak jste tým, kolik členů máte?
6: Jsme tady ve dvou, mě doprovází extrémní cyklista z Jablonce Honza Král, který mě tak zpovzdálí jistí a samozřejmě je určitě taky dobrý mít si ráno a večer s kým popovídat.
5: Popište, kde jste, kam jsme se vám vlastně dovolali, jak to kolem vypadá?
6: My jsme teď na břehu Baltu, jsme zhruba ve čtvrtině cesty, já mám za sebou 12 maratonů a vypadá to na velmi deštivé, ovšem nevětrné ráno na mořském pobřeží.
5: Vy už jste to říkal, dnes vás čeká 13. maraton v řadě. Jak se cítíte? Bolí vás nohy?
6: Je to cítit. Nemyslím teda jenom čichově, ale i jinak. A nohy samozřejmě bolí, ale člověk se po pár dnech dostává do takové paradoxní situace, že vlastně v okamžiku, kdy se rozběhne, tak po pár kilometrech se to tělo zase znova nahodí, zahřeje a naopak přestane úplně bolet. To pak začne, až když se člověk zastaví.
5: To znamená, u těchto ultramaratonských výkonů víc bolí, když člověk přestane běžet, než když se aspoň uvede v pohyb.
6: Mám takovou zkušenost, aspoň u mě to takhle funguje, ano.
5: Jak to máte naplánované? Kudy ta dnešní trasa povede? Máte nějakou představu?
6: Naplánované to zhruba máme. Ta trasa celkově z nejjižnějšího na nejsevernější bod Finska vede z větší části podél mořského pobřeží. Takže teď jsme vlastně v přímém kontaktu s mořem, ale většinou, ačkoliv běžíme víceméně po pobřeží, tak na tom moře ani nevidíme. Je to tu hodně, hodně zalesněné.
5: Hostem hovoru je ultramaratonský běžec René Kujan, který běží podél moře ve Finsku.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Já už jsem říkal na začátku, že ten váš běh není samoúčelný, jen pro sportovní rekord. Ve Finsku podporujete sportovní klub vozíčkářů. Jak to funguje vlastně?
6: Je to tak, vlastně prioritou číslo jedna není pro mě přeběhnout Finsko, ale získat finanční prostředky pro sportovní klub vozíčkářů Praha. Funguje to velice jednoduše. Na webu www.darujsprávně.cz je vypsaná sbírka, do které přispívají fanoušci, nadšenci nebo i pro nás zcela neznámí lidé, kterým se třeba líbí ten náš projekt a chtějí podpořit tu samou věc, co my. V tuhle chvíli je tam určitě přes 90 dárců, takže já bych jim chtěl moc poděkovat a ta sbírka procentuálně už překonala procentuálně tu vzdálenost, kterou my jsme urazili, takže si myslím, doufám a věřím, že až doběhneme, že tam budou ty finanční prostředky
5: komplet. Čili, jestli tomu dobře rozumím, tak vy svým během se snažíte inspirovat lidi, aby vás podpořili a poslali peníze na konto vozíčkářů, je to tak?
6: V zásadě je to tak. Když by ta inspirace zafungovala oběma směry, to znamená jak finanční podporou vozíčkářů, tak třeba i tím, že se někdo zvedne z gauče a půjde si zaběhat svůj první kilometr, tak to mi udělá opravdu velkou radost.
5: Jaký máte jako běžec vztah k vozíčkářům?
6: Poměrně úzký, kromě toho, že jsem pro sportovní klub vozíčkářů Praha rok sám pracoval, tak jsem se s některými členy potkal už před lety po té, co jsem absolvoval těžkou dopravní nehodu se zraněním páteře, takže poměrně úzký a velmi dobrý.
5: Vy jste sám říkal, jste měl tedy sám nehodu, kdy to bylo, co se vám stalo a jaké vozíčkáře jste potkal?
6: Stalo se to v roce 2007, když jsem seděl na sedadle spolujezdce a následoval střet s protijedoucím vozidlem. Na spolujezdci tenkrát nebyl ještě airbag v tom autě, takže všechno chytil bezpečnostní pás, který mi rozlámal hrudní koš, mnohačetné zlomeniny obratlů, rozštípnutá hrudní kost a zlomenina obratle. Takže já jsem skončil sešroubovaný v nemocnici s nepěknými vyhlídkami. Někteří doktoři tvrdili, že už se ani nikdy nezaběhám, tak možná právě proto mě dnes o to více baví každý uběhnutý metr, každý uběhnutý kilometr.
5: No já předpokládám tedy, že jste potkal ty, kdo dnes jezdí na vozíku v tom rehabilitačním centru nějakém, jak už to bývá. Je to tak?
6: Ano. Ano, nějakou dobu jsem trávil také v rehabilitačním centru v Kladrubech, kde jsem potkal neskutečné případy. Některé z nich mě dodnes inspirují.
5: Popište, koho jste potkal, kdo vás dodnes inspiruje z těch vozíčkářů?
6: Potkal jsem tam třeba holku, která spadla z koně při výšce, zlomená páteř bez vyhlídek na to, že by dolní polovinou těla mohla ještě někde hýbat. A já jsem tam byl v podstatě za simulanta, protože já už jsem byl poměrně soběstačný, mohl jsem chodit o berlích a ty vyhlídky alespoň na chůzi byly docela dobré. Ale to psychické naladění, ta pozitivní nálada, kterou dokázala tahleta, říkejme jí Maruška, rozdávat všude kolem, ta pro mě byla jako neuvěřitelná, neuvěřitelně inspirující, protože to, co musí vozíčkář překonávat každý den, je ve srovnání s jedním maratonem denně ještě hodně víc.
5: A možná i ve srovnání se 42 maratony za 42 dnů. Co podle vás rozhoduje o tom, že se člověk nepoddá? Protože takhle to vypadá, že o tom jenom tak jako mluvíme, ale co rozhoduje o tom, že ten vozíčkář vás dodnes, třeba ta Marie, o které mluvíte, inspiruje? Co ten člověk v sobě musí mít?
6: Oni sami vozíčkáři říkají, že v podstatě po té nehodě nastávají dvě takové základní situace. Buď to ten člověk všechno vzdá, zůstává absolutně pasivní a v podstatě mu není pomoci, protože si nechce nechat pomoct. Na druhou stranu může nastat ta druhá situace, kde naopak člověk se rozhodne tomu osudu vzdorovat. A to si myslím, že je právě ten štěpný bod, tam, kde se láme chleba a tam, kde se o tom vlastně všechno rozhoduje. I proto já jsem se rozhodl spojit svoje síly se sportovním klubem vozíčkářů, protože to je přesně ta parta lidí, kteří se rozhodli bojovat a jít dál za každou cenu.
5: Na čem to tedy záleží, jestli to člověk, jak říkáte, všechno vzdá, a nebo jestli se nepoddá? Vy jste říkal, že jste už před tou nehodou byl běžec, tak je to tak, že lidi pokračují v tom, jak žili předtím? Že třeba když předtím jsou zvyklí běhat nebo sportovat, tak chtějí potom i jako handicapovaní pokračovat ve sportu?
6: Je to asi taková ideální kombinace o tom, jak říkáte. Nicméně, když jsem se bavil s vozíčkáři, právě těmi sportovci, tak oni sami často říkají, že doopravdy sportovat vlastně začali až po té nehodě. To znamená, že paradoxně člověk asi musí mít něco maličko v sobě, co ta nehoda v něm ještě více zažehne.
5: Kdy vás napadlo, že se během dají vydělat peníze na podporu lidí na vozíku?
6: No, to byla asi poměrně dlouhá cesta. Já jsem dlouho přemýšlel a právě jsem nevěděl, vůbec jsem se nedokázal představit, že tím, že já někde poběžím, by mohli někomu přibývat peníze na účtě a mít je k dispozici třeba právě pro vozíčkáře.
5: Jenom mě vlastně zajímá ta praktická cesta. Od té úvahy, že během by se dalo vlastně vydělat pro vozíčkáře, až k tomu, že to člověk poprvé udělá. Tak kdy jste začal?
6: Já jsem začal vlastně tím, že jsem začal pro SKV Praha pracovat. A zrovna v tu dobu se rozjížděl takový projekt Spojenci, kdy vlastně kdokoliv, jakkoliv sportující, se může zavázat. Samozřejmě to nikdo nekontroluje, to jenom na jeho vůli a na jeho dobrém úmyslu. Zavázat třeba za každý vstřelený gól, za každý uběhnutý kilometr a tak dále. Dá se to aplikovat v podstatě na všechny sporty, tak pošle nějaký drobný peníz. Takže já jsem vlastně začínal takhle, že za každý svůj uběhnutý kilometr jsem poslal nějakou kačku a snažil se k tomu inspirovat ostatní. Tenhle ten princip pochází prý původně z Británie a tam to funguje velice dobře. Já jsem v Británii několik maratonů běžel a je tam opravdu vidět, že propojení těch různých městských běhů nebo i přírodních maratonů s charitou je tam opravdu velké a určitě nadpoloviční většina těch lidí tam běží a zároveň podporuje nějakou dobrou věc.
5: Jste říkal, že jste sám pro sportovní klub vozíčkářů pracoval. Jestli tomu dobře rozumím, jsou to lidé těsně po té nehodě a po té rekonvalescenci, kteří se znovu zapojí do života a do sportu. Tak co potřebuje člověk v takovouhle chvíli?
6: Je to tak. ten sportovní klub vlastně funguje jako taková obrovská základna. Oni mají 7 různých oddílů s nejrůznějšími sporty, od florbalu přes potápění, outdoorové sporty a podobně. A funguje to tak, že člověk po nehodě může přijít a oni ho vlastně zaškolí, protože všechno se dá dělat, ale dá se to dělat jiným způsobem. Jenom tak pro představu, my když si chceme vyjet na kole, tak když to trošku přeženu, tak zajdu do supermarketu a tam si za 5 000 koupím nějaký kolo, na kterém můžu něco odjet. Když to takový vozíčkář, když si chce zajezdit na kole, tak potřebuje speciální handbike a ten handbike se dnes pohybuje bratru kolem 150-200 000.
5: No řekněte mi, co potřebuje ten člověk mentálně. Já předpokládám, že nějaké laciné chlácholení to nebude. Jaká je vaše zkušenost?
6: Já jsem udělal takovou na první pohled asi drsnější zkušenost, ovšem velice funkční. Ten člověk by se nesměl ani sám, ani od okolí nechat v té dané situaci příliš utápět, ale rovnou s tím začít pracovat a rovnou tomu vzdorovat.
5: A co to byla ta drsná zkušenost?
6: Ta moje zkušenost, já se tomu dneska směju, protože to vlastně v porovnání s vozíčkáři není vůbec nic, ale po té nehodě se člověk probudí, sestřička vám vyčistí zuby, omyje žinkou a tak dále, nemusíte v podstatě dělat vůbec nic, koukají z vás různé hadičky, když bude potřeba i za to vaše srdce, bude nějaký přístroj za ty plíce dýchat, pracovat. A pak, když jsem se dostal na spondylochirurgii do Motola, tak tam už sestřička rozrazila dveře a jenom se podívala a říká, vy už taky do té sprchy a na záchod to už všechno zvládnete sám. Takže v první chvíli takový ostrý řez, ale na druhou stranu je opravdu potřeba se v tom moc neráchat a vyrazit kupředu.
5: Jací lidé tvoří sportovní klub vozíčkářů?
6: Jsou to lidé nejrůznějšího formátu, nejrůznějšího zaměření a musím říct,
5: většinou?
6: Že ten věk je tam taky poměrně různorodý. Co je jako hodně spojuje, tak určitě smysl pro humor.
5: Dejte mi, to si neumím úplně představit, dejte mi příklad.
6: No, já se kolikrát musím červenat, když oni na svoji vlastní adresu a na svoje vlastní handicapy různě žertují a je to určitě jedna z věcí, jak se s tím vyrovnávají a jak tu situaci trošku odlehčit.
5: Hostem hovoru je ultramaratonský běžec René Kujan, který běží po Finsku. Čeká vás ještě, jestli dobře počítám, 29 maratonů. Jak se říká mezi lidmi, dáte to?
6: I s tím dnešním je to 30.
5: 30 dokonce.
6: No tak já jsem si říkal, že těch 12 už mám za sebou a že zbývá teda 30 a to už mám vlastně nacvičené z Islandu, takže to už by měla být brnkačka.
5: Když zmiňujete Island, který jste v minulosti oběhl, dá se to nějak srovnat? Přece jenom vy říkáte, že běžíte podél moře, předpokládám spíš lesnatou krajinou, Island je z velké části holý, tak je to podobné?
6: Malinko je to podobné, ale musím říct, že na Islandu ty podmínky přírodní byly asi o něco horší. Že třeba doposud jsem se nesetkal až s tak silným větrem, který byl třeba na Islandu a musím říct, i když nám v tuhle chvíli zrovna prší, že to počasí nám vlastně taky docela přeje.
5: To mě napadá, jestli vás teď nezdržuji, jestli jste mezi tím nepromokl během našeho rozhovoru, jestli vám nějak nestěžuju tu vaší misi.
6: Ne, naštěstí osud je nám příznivě nakloněn a zrovna v tuhletu chvíli jsme v kempu na břehu moře a já tady můžu se věnovat vysílání z takového skoro až obýváku.
5: Jak to vypadá v kontaktu s lidmi? Finové jsou sportovní národ, přesto muž, který běží a vedle něj, jestli dobře rozumím, jede na kole, někdo, kdo má sebou vozík, kde máte všechny náležitosti, budí to nějakou pozornost?
6: Pozornost ani tak ne. Většina Finů dělá, že nás jako moc nevidí, ale někteří zase naopak z aut zamávají nebo i zatroubí, takže jsou spíše takový uzavřenější. Jinak já s tím vozíkem běžím sám. Každý z nás má vlastně všechny ty svoje věci u sebe a cyklista má zase svoje věci navěšené na kole. My se vlastně vidíme hlavně ráno a večer a přes den máme každý trošku jinou trasu, trošku jinak rozvržený ten čas.
5: To mě napadá, k čemu je tedy ten druhý člen týmu, kromě toho, že veze tedy část výbavy a že vás taky pozbuzuje a podporuje?
6: No je to hlavně taková psychologická a bezpečnostní pojistka a určitě je dobře mít někoho, s kým si třeba večer můžete popovídat. Já po těch zkušenostech z Islandu, kdy jsem třeba 2 nebo 3 týdny napříč zemí běžel sám, tak musím říct, že třeba už jenom ta psychologická podpora, jenom to vědomí, že tady někdo s vámi je a že by mohl případně zasáhnout, kdyby se cokoliv stalo, je poměrně zásadní.
5: Vy jste o svém běhu kolem Islandu napsal knihu, kde popisujete, že když jste běžel těmi nekonečnými krajinami, tak jste si očima vybral v krajině nějaký terč, nějaký cíl, nějaký bod, aby vám to aspoň trochu ubíhalo, aby bylo aspoň trochu vidět, že se hýbete. Jak to vypadá teď ve Finsku? Jakou máte nějaký mentální způsob, jak se vypořádat s takhle dlouhou trasou 42x42 kilometrů?
6: Ve Finsku je to o dost jednodušší, protože tady mají spoustu patníků, spoustu různých sloupů elektrického vedení a tak, takže když už je nejhůř, tak já si krátím chvíli tím, že vlastně střídám ruce na tom vozíku, protože jednou rukou tlačím vozík, druhou se snažím nějak pomoct tomu svému běhu, tak pravidelně ty ruce střídat a soustředit se třeba tady na to střídání.
5: Finsko má taky nejdelší hranici s Ruskem ze všech zemí Evropské unie. Dotknete se někde té hranice, je to 1200 kilometrů. Poběžíte někde blízko?
6: Ne. Ta trasa je zvolená vlastně, když to vezmu geograficky, tak co nejdál od Ruska.
5: Řekněte mi ještě, jestli jste v kontaktu nějakém pravidelném se sportovním klubem vozíčkářů. Vy jste říkal, že oni sami jako lidé vás inspirují, tak jestli jsou to vaši fanoušci?
6: Určitě jsou jedni z nejlepších a my jsme vlastně pomocí sociálních sítí v podstatě každodenním mnohačetném kontaktu.
5: Já teď budu jako ďáblův advokát, se tomu říká, jako člověk, který vás trošku pokouší. Představte si, že už byste vybral ty peníze na vozíčkáře, které jste chtěl, ale celé byste to nedoběhl, pršelo by, mnohy vás budou bolet ještě víc. Je možnost, že to takzvaně odpískáte třeba po, já nevím, 30. maratonu, když už by ty peníze všechny jste měl pohromadě?
6: Je to opravdu těžká otázka, nicméně já si myslím, ta priorita číslo 1 je daná. Vybrat 42x10 tisíc korun pro sportovní klub vozíčkářů v minimu. Do těch 3 hlavních priorit se určitě vejde i to doběhnutí a já pro to udělám všechno, nicméně když by se peníze vybraly a já jsem to náhodou nedoběhl, tak budu určitě taky spokojený.
5: No a nikdo by vám to přece nevyčítal. Málo kdo v životě uběhne jeden maraton, vy jich uběhnete 42, ale ne v nějakém odstupu, ale za sebou, tak vyčítal byste si to vy sám, kdybyste to nedoběhl?
6: Nevyčítal, ale když bych to nedoběhl, tak bych určitě měl nutkání se sem ještě někdy vrátit a dokončit ten projekt, což si myslím, že asi bude jednodušší to doběhnout už teď.
5: A poslední věc, já doufám tedy, že se vám to nestane, že to všechno dokončíte tak, jak chcete. Někoho, kdo nás poslouchá, může napadnout, je tohle to normální?
6: Já si myslím, že ano. Je to normální, já si myslím dokonce, že nějaký pravidelný pohyb by do života člověka měl patřit a jak jsem zmiňoval, je to i jeden z mých cílů inspirovat kohokoliv, ať začne dělat cokoliv, začne se hýbat, protože já to dnes vidím třeba hlavně na dětech, že ta naše fyzická kondice kvůli civilizaci maličko upadá a myslím si, že ten pohyb nám má co dát nejen po té fyzické stránce, ale hlavně i po té psychické.
5: A kdybyste si měl vybrat, jakou zprávu to vysílá o vozíčkářích, pro které běžíte, tak co byste řekl? Myslím, jakou ten váš zprávu? Běh. Jakou zprávu ten... Co byste chtěl říct?
6: Určitě, pokud bych měl použít jenom jedno slovo, respektive jedno sloveso, tak bych určitě použil nevzdávat se.
5: Hostem hovoru byl ultramaratonský běžec René Kuján, s kterým jsme mluvili, zatímco René běží po Finsku. Já vám mnohokrát děkuju za váš čas a přeju dnes příjemný, je to 13. maraton v řadě?
6: Dnes 13. ano.
5: Tak ať se daří a doufám, že doběhnete všech 42. Mějte se hezky.
6: Děkuji moc. Hezký den.
5: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Odkud pochází výraz trolling?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
4: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle něj má totiž předloha Ministerstva kultury závažné nedostatky. Resort financí například upozorňuje na nejasnosti ohledně toho, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle Ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Výhrady k tomu má třeba i Ministerstvo práce a sociálních věcí, resort vnitra nebo Úřad vlády. Stíhačka NATO v úterý sestřelila ukrajinský dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámily to estonské obranné síly. Trosky bezpilotního letounu podle úřadů dopadly mimo obydlené oblasti. Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí. Zemědělci zvažují, že budou méně hnojit. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. To by znamenalo mimo jiné nižší výnosy plodin. Zemědělci chtějí po ministerstvu kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Resort ale říká, že kabinet zemědělcům pomáhá dostatečně. A cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bartová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny v úterý vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
3: Překážka na D46 u Olšan u Prostějova a také na D5 u Cerhovic. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce pozor na překážku v okolí sjezdu do Olšan u Prostějova. Na 33. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně nepřehledněte stojící vozidlo před Cerhovicemi. Na 40. kilometru stojí porouchané osobní auto, ještě není výrazněji označené. Na D35C směrem z Hradce Králové do Svitav opatrně na novém úseku za Litomyšlí. A silničáři tam uklízejí vozovku od vyteklého oleje. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové také překážka před Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, místo je označené. A v Praze počítejte s úplnou uzavírkou Letenského tunelu kvůli údržbě. Skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: O hodnocení prezidenta Petra Pavla, o střelbě v islámském centru v San Diego, o útoku čínských automobilek na Evropu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
4: Názory a argumenty.
8: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Hlava státu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Co výběr nového náčelníka generálního štábu vypovídá o dalším fungování armády? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
9: Dobrý den.
8: Novým náčelníkem generálního štábu se tedy stane dosavadní zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Co jeho výběr znamená?
9: Tak tam jsou dva důležité aspekty. Co se týče Miroslava Hlaváče jako takového, tak to je generál, který je bez jakýchkoliv dohledatelných skandálů s odpovídajícím vzděláním. Studovali ve Fort Leavenworthu ve Spojených státech v Royal College of Defence v Londýně. Zastával významné funkce, zvláště v posledních letech byl zástupcem odcházejícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Předtím byl ve vysokých funkcích na ministerstvu obrany i v generálním štábu. Byl na zahraničních misích v Bosně, velel misím v Kosovu a v Afganistánu. Rozhodně má za sebou kariéru, která ho k takové funkci opravňuje a tam asi není vůbec žádná pochybnost. Ostatně jeho jmenování přivítala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, také upozornila na to, že právě toto jmenování zajistí v armádě kontinuitu. Obecně opozice se na toto jmenování dívá pozitivně. Prezident republiky také řekl, že bez problému samozřejmě Hlaváče jmenuje. Ovšem tady právě nastává ten jediný problém, protože Hlaváče hlasováním do funkce instalovala vláda. Ovšem s výjimkou jediného ministra, který byl proti, a tím byl ministr obrany Jaromír Zuna. Dokonce Hlaváč nebyl na původním seznamu Zunových čtyř kandidátů, který i prodiskutoval s prezidentem republiky. Dohodli se tam s prezidentem na určitém jménu a najednou vlastně přes hlavu Zuny byl jmenován Hlaváč. Což Hlaváče staví do velmi obtížné situace, protože opravdu nyní můžeme, doufejme samozřejmě, že ne, ale může se stát to, co v minulém volebním období, že najednou bude stát proti sobě ministr obrany a náčelník generálního štábu, a to rozhodně není pozitivní. Zvláště, když právě k tomu jmenování došlo takto. My vlastně ani nevíme, proč premiér Babiš to na tiskové konferenci vytáhl, protože on o tom začal mluvit, že Jaromír Zuna byl proti. Tím Zunu dostává do opravdu velmi podivné situace, zvláště když, jak to vypadá, se za něj nepostavili ani tedy ministři ze strany, která ho do funkce delegovala, tedy z SPD. A to může samozřejmě vytvářet tlak i na Hlaváče, který takto má vlastně jakýsi punc, byť nezasloužený, že byl do své funkce dotlačen politicky. Podle serveru iDnes Jaromír Zuna především vytýká Hlaváčovi vlastně příliš rychlý kariérní postup. To samozřejmě ale samo o sobě nehovoří nic o tom, jaké jsou kvality 61-letého generálporučíka.
8: Tolik Petr Schwarz.
9: Díky, naslyšenou.
8: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Vzhledem k tomu, že od vzniku samostatné České republiky měla země pouze čtyři prezidenty, patří Miloši Zemanovi poslední příčka. Postavení současné hlavy státu komentuje politolog Lukáš Jelínek.
10: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když jej školním hodnocením v průzkumu agentury STEM/Mark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismus, hlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebe vědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěryhodnosti a nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musí jim spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
8: To byl Lukáš Jelínek. Střelba v San Diegu v Kalifornii si vyžádala mrtvé. Případ je podle policie pokládán za zločin z nenávisti. Ke zločinu došlo v islámském centru, které je největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a Koránu. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: 18. květen roku 2026 se pravděpodobně stane datem, které se bude v americké muslimské komunitě připomínat celá desetiletí. Při útoku dvou ozbrojených mužů na mešitu zahynulo přinejmenším 5 lidí, včetně obou pachatelů. Policie skutek vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Terčem útoku bylo islámské centrum v kalifornském San Diegu, kde se nachází také islámská škola. Za útokem pravděpodobně stáli dva američtí teenageři, kteří měli v době činu na sobě maskovací oblečení. Zabili člena ostrahy a další dva muže. Do samotné mešity se jim dostat nepodařilo. Po skutku spáchali sebevraždu. Policie na místě nestřílela. Před činem nebyla policie upozorněna na žádnou konkrétní hrozbu vůči mešitě. Ovšem asi 2 hodiny předtím nahlásila matka jednoho z mladíků, že její syn, který trpí sebevražednými sklony, odcizil automobil a 3 střelné zbraně. Údajně po sobě zanechal dopis na rozloučenou. Policie vyslala hlídky k mladíkově střední škole a k nákupnímu centru. Americká muslimská komunita zatím nezažila útok podobného rozsahu, ale poukazuje na to, že její postavení se zhoršilo po 11. září 2001 a po vypuknutí války v Gaze se prý počet slovních i jiných útoků znovu zvýšil. Významnou symbolickou roli sehrál případ vraždy 6letého muslimského chlapce palestinského původu. Pachatel byl vloni v květnu odsouzen k více než 50letému vězení. Podle statistik FBI nepatří muslimové k nejčastějším terčům fyzických útoků. Největší skupinou čelící nenávisti jsou Afroameričané a Židé. Muslimové jsou na 10. místě. Sami muslimové si stěžují na zhoršení atmosféry po návratu Donalda Trumpa k moci a na nepřátelskou rétoriku samotného prezidenta i lidí v jeho okolí. Například i výroky o tom, že deportováni mají být muslimové jen na základě své víry, i pokud mají povolení k pobytu. Zmiňují i skutečnost, že protiimigrační policie se zaměřuje na oblasti, kde žije mnoho lidí islámské víry. Střelba v San Diego mohla být důsledkem právě takového posunu atmosféry, ale také je možné, že se podobný útok nemusí opakovat. Muslimové žijí ve Spojených státech velmi dlouho, ale teprve v posledních dekádách se začala islámská komunita rychle rozrůstat. V současné době představují muslimové asi 1,5% obyvatel a jsou po křesťanech a židech třetí největší náboženskou skupinou. Při současném tempu brzy stanou na druhém místě. Nejde o etnicky jednolitou skupinu. Američtí muslimové pocházejí z geograficky velmi rozmanitého prostředí. Ve srovnání s pomyslným statistickým Američanem jde o komunitu velmi mladou, nadprůměrně vzdělanou, častěji zaměstnanou na plný úvazek nebo pracující ve vlastním podniku. Z náboženských skupin jsou ovšem také nejčastěji zařazeni do kategorie chudých obyvatel. Současně dávají najevo větší optimismus ohledně budoucnosti Spojených států a častěji než ostatní slouží v ozbrojených silách. Válka v Gaze propojila americké muslimy s demokratickou stranou a v některých místech, typicky v Michiganu, kde žije velká komunita, se z muslimských voličů stala velmi vlivná politická skupina, jejíž vliv ještě poroste. Útok v San Diego se nepochybně stane milníkem v dějinách islámské komunity samotné, ale i jejich vztahů s ostatními skupinami.

0: Auta byla například v Německu dlouho považována za okrajový fenomén. Nyní se to ale začíná měnit. Slovo má publicista Luboš Kreč.
1: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, Jayco, Xpeng, Zeekr, MG, Bike, Lincoln Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design. Tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily tytéž firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče. A to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě úplně nové továrny, jako třeba BYD v Maďarsku, nebo využívají stávajících kapacit svých dceřiných společností, jak to je v případě Geely a Volvo. Či přebírají fabriky, které Evropané opouští. To se chystá v případě Nissanu v Británii nebo Volkswagenu v Německu. Jinými slovy, poté, co z Číny evropské značky vytlačili, je nyní začínají ohrožovat i na jejich domácí půdě. A jde nejen o ekonomickou, ale i geopolitickou strategii. Čínská vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat. A jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat. Stali se pohodlnými a nepružnými kolosy. Nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa. Ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky. Žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí, učiní tak. Sledujeme proto dramatický přerod a mocenský otřes v průmyslu, na kterém do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A už teď se zdá, že je jasné, kdo v něm tahá za kratší konec výfuku.
0: To byl Luboš Kreč. Zhruba 200 francouzských spisovatelů opustilo nakladatelství Grasset kvůli autoritářskému jednání nového krajně pravicového majitele. Více už publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
2: Zápas o charakter médií a vůbec o redakční nezávislost se nevede jen u nás, ale také ve Francii. Sice v jiné podobě, tlaky tam nepřicházejí ze strany vlády, ale ze strany miliardáře. Vincent Bolloré, čili Vincent Bolloré, je 11. nejbohatším Francouzem. Tenhle výrazně konzervativní katolík ovládá přes svou holdingovou společnost desítky průmyslových a energetických firem. V posledních letech se soustřeďuje na média, na televizi a na noviny a dokonce i na nakladatelství a na distribuci knih. Kupuje kontrolní balíky v médiích a v nakladatelstvích, aby skrze ně prosazoval své politické zájmy, totožné s krajní pravicí. Některé analýzy upozorňují, že takhle připravuje půdu pro síly nacionalistického autoritářství do prezidentských voleb příští.

0: rok. Vydal třeba i knihu bývalé šéfové francouzské pobočky pro ruské televize Russia Today, kterou úřady po ruské invazi zakázaly. Jeho metoda je jednoduchá. Jakmile v médiu získá rozhodující slovo, obratem vymění vedení za lidi z krajně pravicové scény a přes ně začne tlačit témata nebo naopak zarazí vydání některých investigativních článků a prosazuje rozhovory s představiteli krajní pravice. Potom jim udělá mohutnou reklamu, jejich knihy nebo čísla časopisů s jejich tvářemi nechá umístit na přední místa v prodejnách tisku Relay, kterému taky patří. Takhle se třeba redaktoři známého týdenníku Paris Match dozvěděli, že na druhý den bude jejich obálka věnována ultrakonzervativnímu veřejnosti neznámému biskupovi. A nebo před pár lety Bolloré koupil zajímavý nedělník Le Journal du Dimanche a vyměnil jeho vedení. Většina novinářů obratem odešla a založila nedělník podobného jména La Tribune du Dimanche. Před několika dny se stalo něco nevídaného. 150 spisovatelů nejrůznějšího politického zabarvení, jejichž počet se rychle rozrostl na 200, oznámilo, že odcházejí od nakladatelství Grasse, jednoho z nejstarších a nejrenomovanějších, spojeného s mnoha velikány literatury. Bouchli dveřmi, protože je koupil Vincent Bolloré a z ničeho nic propustil dosavadního ředitele Oliviera Noru, který byl přes 2 desetiletí duší firmy a zárukou její kvality. A autoři s ním měli osobní vztah. Jeho vyhazov navíc přišel pouhým úředním sdělením bez vysvětlení. Ukázalo se, že nové vedení chtělo po Norovi, aby vydal knihu krajně pravicového publicisty, který předtím spolupracoval s předsedou Národního sdružení Jordanem Bardelou na jeho politicky marketingové knize. Nora to odmítl a dostal vyhazov. Odchod 200 autorů znamená konec známého nakladatelství. Pro mnoho z nich to nebylo snadné rozhodnutí. Jsou s ním vázáni smlouvami na mnoho let, někteří mají svoji knihu před vydáním nebo v tisku. Přesto to udělali. Svým krokem chtěli říct Bollorému, že knižní nakladatelství není jako obyčejná fabrika, že jeho úspěch je kombinací dobrých autorů a kvalitních redaktorů, že nechtějí, aby se jejich práce stala majetkem Bollorého a že, cituji, odmítají být rukojmími ideologické války, která se snaží prosadit v kultuře a v médiích autoritářství. Bolloré ovšem prosazuje krajně pravicové populistické postavy i ve své televizi CNews, která má často konflikty s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. Na něž mimochodem mají spadeno i poslanci krajní pravice.
1: Hovořil Petr Janiška. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Kámoška P. šla v sobotu ráno venčit psa a vrátila se, no ne snad v panice, ale řekněme, že nepotěšena. Půl druhého bloku od domu, kde žije, se stříbřitě leskly zátarasy a několik desítek chlapů v různobarevných mundurech překřížených odrazovými páskami skládalo betonové panely jeden na druhý, kontrolovalo, jestli dobře sedí v drážkách a utahovalo šrouby a matice. Holešovice, záplavová zóna, se připravovaly na povodeň. Tramvaje nejezdily a hloučky zmatených návštěvníků holešovické tržnice se hlasitě dohadovaly, co se děje. Žádné větší médium o tom zvěst nepřineslo. Člověk musel bedlivě sledovat lokální zpravodajství, aby se dozvěděl, že tu probíhá cvičení. A ano, když jste se kolem 11. přišli podívat na místo, kde P několik hodin předtím spatřila horečnou aktivitu, našla už nenápadné cedule, na který se slovo cvičení skutečně objevilo. Ráno tam ale ještě nebyli. Asi se nedozvím, jestli příslušné orgány ke cvičné akci inspirovalo pár přepršek, které Holešovice zažili ve čtvrtek a v pátek. Pokud ne, a tahle akce byla plánovaná dlouho dopředu, musím říct, že se trefili dobře. Dokud v Česku trvalo nejsušší jaro od roku 1961, asi by obyvatelstvo těžko uvěřilo, že se blíží velká voda. Ale zatažená obloha, ze které tu a tam spadlo pár kapek, jako by se připravovala na průtrž mračen, napomáhala představě, že se blíží nebezpečí. Chlapi, kteří zátarasy stavěli, byli moc milí. Ani nás nevyháněli z míst, kam jsme, striktně vzato, lézt neměli. Ale oznámili nám, že nesmějí podávat žádné informace. Vypadalo to, že čím víc lidí uvěří, že se skutečně žene velká voda, tím bude cvičení úspěšnější. Sirény nehoukaly. Lidé, kteří v sobotu zůstali doma nebo se nepokusili opustit Holešovice autem či tramvají, nemuseli o ničem vědět. Ale v těch z nás, co si dosud neseme mírné trauma z tisícileté vody roku 2002, poněkud zatrnulo. Řada lidí, se kterými jsem o tom mluvila, se svěřila, že na povodních je pro ně nejtěžší čekání, až záplavová vlna přijde. I já jsem to kdysi zažila v Uherském Hradišti. Bylo teplo a slunečno, prostě krásně, ale ničivá vlna se blížila a nemohli jsme s tím mnoho dělat. Mám radost, že se Praha snaží připravit na povodně. Ještě větší radost musí mít 40 vězňů z Pankráce, kteří se směli pod, jak se zdálo, minimálním dozorem příprav zúčastnit. Přísahala bych, že se jich zmocnil příjemný pocit sounáležitosti. Doslova z nich sálal. Líbí se mi, že se Praha připravuje na záplavy, které bohužel jistě brzo přijdou. Pevně doufám, že nás už nikdy nezaskočí tak, jak se to stalo před 24 lety.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Vládní koalice může podle předsedy SPD Okamury nasadit do senátních voleb společné kandidáty. Házenkářky pražské Slavie můžou po třech letech vyhrát nejvyšší soutěž. A dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer.
5: Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
4: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po úterním jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii budou projednávat i na dalších schůzkách. Zajistit si chce koalice v Senátu většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny ji má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice, pokračuje Okamura.
6: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky. To jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdo kolik těch mandátů obhajuje.
4: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. V Šenově u Nového Jičína budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám výrobce nabídne taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy na Ukrajině. Čeští hokejisté odehrají v základní skupině světového šampionátu další zápas. S bilancí dvou výher a jedné porážky nastoupí proti Italům. Zápas začne v 16 hodin 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A házenkářky pražské Slavie můžou po třech letech oslavit titul v domácí nejvyšší soutěži. Po úvodním dvoubrankovém triumfu nad lázněmi Kinžvart je v sérii hrané na devítězství čeká v hale v Edenu domácí duel. Trenér Kinžvartu Petr Sabatka ví, že jeho svěřenkyně potřebují najít recept na skvěle chytající golmanku Praženek Michaelu Malou.
7: Naše mladé hráčky musí být najmä trpezlivější. Pracovat v samotnom dueli s brankárkou už v predpríprave tohto mikrosúboja s využitím napríklad klamivej činnosti, ako i snahy predlžiť časový moment v samotnom zakončení.
4: Utkání Slavia Lázně Kinžvart začne v 19 hodin 30 minut. Radiožurnál Sport ho nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
8: Překážky na D5 před Berounem i na silnici 9 u České Lípy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za odbočkou na Zdice. Na 24. kilometru nákladní auto s defektem. Kusy pneumatiky jsou na vozovce a brzdí se tam.
9: Kamionu bouchlo zadní kolo na návěsu. Jsou zbytky té gumy vlastně po celé dálnici. Takže je to tam dost nepřehledný a všichni to začínají brzdit, protože trosky jsou vlastně po celé dálnici.
8: 24. kilometr D5 směr Praha. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Svitav zpozorněte na novém úseku u Janova. Na kilometru 192 zastavila dodávka kvůli poruše. Překážku čekejte i na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru. Poblíž odbočky na Častolovice zastavil tahač s přívěsem. Ten zasahuje do jízdního pruhu a musí se vybočovat do protisměru. V Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle mlhy, zpočátku déšť jen lokálně, a to na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Záchod Džíny Hostie. Téměř bulvární název má publikace knihovníka, bohemisty a publicisty Jana Lukavce, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Pulchra. Stručně by se dalo říct, že je to knížka o věcech. Většinou všedních, které používáme nebo známe. Jan Lukavec pátrá po tom, co je za jejich materiální stránkou, jaká je jejich historie, jaký mají význam dnes a jaký byl v minulosti. Jeho knížku Záchod Džíny Hostie si v příštích minutách společně s autorem představíme. Od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
3: Ex Libris.
10: Přemýšleli jste někdy hlouběji o věcech, které nás běžně obklopují? Třeba taková postel. Pro někoho kus nábytku, pro jiného symbol poznání.
11: Obecně každá věc má nějakou minulost. Každá se dá brát symbolicky až mytologicky. Třeba i taková obyčejná postel. Když se Odysseus vrací na Ithaku, tak ho zkouší Penelope, jestli nemá její společnou postel přestěhovat ven. A on říká naštvaně, jak jako přestěhovat? Já ji přece sám vysekal z toho olivovníku, co tady na tom místě rostl. No a tím ona uvěří, že on je opravdu ten její manžel. Takže ta postel je pro ně jakési tajné heslo a zároveň symbol jejich rodinné identity.
10: Říká Jan Lukavec. A v jeho knize najdeme celou řadu příkladů, jak na jedinou běžnou věc můžeme nahlížet různě.
12: Dva turisté se trmácí vyprahlou pouští. Z posledních sil se jim podaří doplahočit se na místo, nesoucí znaky lidské činnosti, kde objeví kostru člověka. Když ji spatří, radostně zvolají: konečně známky života. Tragikomická historka naznačuje, jak odlišně můžeme interpretovat věci kolem nás. A dala by se dále domýšlet, například, jak by se daná situace vyvíjela, kdyby o němi nebohými cestovateli byli lékař, antropolog, archeolog nebo dokonce příbuzný člověka, na jehož ostatky narazili.
10: Píše se v samém úvodu Lukavcovy knížky Záchod Džíny Hostie. Zrovna o kostech se v ní ovšem nedočtete. Jan Lukavec se zaměřil především na předměty vyrobené člověkem. Vybíral takové, které jednak zaujaly jeho samotného, jednak o nich lze zajímavě vyprávět.
11: Dají se rozdělit do několika kategorií, jenom stručně. Jsou tam věci k jídlu a k pití, jako sýř, víkačka, víno. Pak jsou v knize hudební nástroje, jako housle, bubny, zvony. Potom věci související s odíváním, jako džíny a batohy. Potom dopravní prostředky, kolo, auto, vlak. A věci posvátné, jako relikvie svatých a eucharistie. A na opačném pólu jsou potom dějiny WC.
12: Záchody mají dlouhou a úctyhodnou historii. Existovaly již na Krétě a v Mykénách. V Aténách už v 6. století v době Pejzistrátově. Z římských dějin je známý výrok císaře Vespasiána, který o penězích vybraných z daně z veřejných záchodů prohlásil, že nesmrdí. Římské záchody ovšem byly někdy natolik nádherně vybaveny, že když je archeologové prvně odkryli, snad nikoho nenapadla správná interpretace, a pokud ano, v zápětí ji sám zavrhnul. V době antiky se dokonce vytvářely jakési uzavřené společnosti zasedající nad otvory v kamenných lavicích a našly se i seznamy kolegií obchodníků, kteří měli rezervovaná místa.
10: Jan Lukavec píše nejen o historii toalet, ale také třeba o společenských pravidlech, která se k něm vážou, anebo o jejich protnutí s politikou. Vedle Chevalierova románu Zvonokosy, kde se otázka záchodů zamotá do komunální politiky, uvádí také nášlapné toalety z balkánských zemí, které se stávají terčem vtipů, ale také objektem evropských dotačních projektů.
12: Ano. Záchody je možné zkoumat různě. Jedna zajímavá statistika o chování na soukromých záchodech například uvádí, že 29% lidí tam čte noviny, 6% poštu, 5% telefonuje, 2% luští křížovky a 36% se soustředí jen na to nejdůležitější. Oblíbené jsou úvahy o veřejných záchodech jako o něčem, co svým vydělováním mužské a ženské části posiluje genderové stereotypy, kvůli čemuž pak transsexuálové marně řeší dilema, do které části mají vstoupit. Stejně jako otcové s dětmi, kteří na pánských záchodcích většinou marně hledají kout na přebalování.
10: Podobně zevrubně si knížka Záchod Džíny Hostie všímá také druhého předmětu ze svého názvu – džínových kalhot. Čtenáře seznamuje s jejich historií, statusem, který v různých dobách, v různých režimech a různých zemích získali. Všímá si například vztahu džínů a žen. První dámskou džínovou kolekci představila firma Levis už v roce 1934. O rok později o nich psal magazín Vogue.
12: Skutečný zlom ale přišel s válečnou situací, která si žádala stále víc žen v továrnách. Tehdy se nošení kalhot v Americe asi nejvíce vymanilo z výsostně mužské sféry. Nikdy dřív je tolik žen neoblékalo. Jejich symbolem se stala plakátová postava z roku 1942, která získala přezdívku Nýtařka Rosie, orámovaná heslem We can do it. Ukazovala pod vyhrnutým rukávem modré košile sebevědomě svůj biceps.
10: Džíny byly kalhotami svobody a emancipace nejen pro ženy. Nosili je hippies revoltující proti konvenčním tatínkům a válce ve Vietnamu. Jako symbol svobody je chápali i obyvatelé zemí za železnou oponou. Mnozí z nás si to ostatně pamatujeme.
12: Symbolem touhy po hodnotách svobodného světa džíny dodnes zůstaly třeba pro ženy žijící v konzervativních muslimských režimech. Nenáhodou jedna kniha zabývající se tímto tématem nese název Závoj a džíny – ženy v islámském světě. Tamní ženy si v ní stěžují, že zatímco jejich muži smějí nosit západní módu, oni ne. A tak nosí džíny alespoň skrytě, pod kabátem anebo čádorem.
10: Pro úplnost si pojďme přečíst ještě kousek z kapitoly, která zkoumá poslední věc z názvu knihy, totiž hostii. Oplatku, která se při eucharistické liturgii vkládá věřícím do úst jako symbolické Kristovo tělo.
12: Eucharistie. Pěkně zní toto slůvko. Tak nějak vědecky, jako když nám filozofové začnou chrlit diskurzy a jiné banality v cizoslovném hávu. A ejhle, ona eucharistie je vlastně symbolický kanibalismus. Citát z jedné internetové debaty ukazuje, že i v zemi, kde do katolických kostelů, v nich se podle katolíků nejsvětější svátost, tedy eucharistie, slaví a podává věřícím, chodí v neděli jen kolem 3% obyvatelstva, vyvolává tento fenomén stále jisté podráždění a podezření.
10: Jan Lukavec uvádí příklady učených debat o podstatě hostie, ale také různé legrácky a satyry na hostie. Zajímavá je pak podkapitola věnovaná lidovým pověrám vázaným k hostím.
12: Kouzlo pronesené nad třemi hostiemi prý platilo za lék proti horečce. Hostie násobila sílu svého držitele a způsobovala jeho nezranitelnost, takže lidé užívali hostii jako magický ochranný amulet. Pokud se přidala do píce, ochraňovala podle víry našich předků dobytek před čarodějnicemi a zvyšovala dojivost. Včely snášely více medu po jejím vložení do úlu. Polibek z hostí v ústech zajišťoval trvalou lásku. Jestliže matka z hostí v ústech dýchla na novorozence, dítě mělo záhy a dobře mluvit. Ukradená hostie chránila obžalovaného před soudní prohrou a hostie připevněná pod uzávěrkou nádoby s pálenkou působila příznivě na kvalitu i prodej nápoje.
10: Jak vůbec autor Jan Lukavec přišel na to, že napíše knihu právě o věcech a jejich významech? Jeho odpověď mě pobavila.
11: Jeden z důvodů můžu hledat v tom, že se věcmi jako takovými dlouhodobě jaksi válčím. Prostě je různě ztrácím, nebo mám problém s tím, jak technicky fungují. Navíc jsem vyrůstal se třemi sourozenci a obličení jsem spíše dědil po příbuzných, nebo všichni jsme je dědili. Takže jsem nebyl moc zvyklý si vybírat a nějak si ho sestavovat podle svého vlastního stylu. A to se mnou táhlo vlastně docela dlouho. Takže když jsem začal učit třeba na gymnáziu, vzal jsem doma do ruky první batoh, který se prostě namanul. A byl to dětský batoh se slonem, prostě úplně příšerný. Vůbec mi nenešlo, že se to mezi ty studenty úplně nehodí pro moji sebeprezentaci. Takže tady to se postupně učím, učím se brát na tady tu věc zřetel, vnímat jazyk, kterým k nám věci mluví, nebo naopak my jejich prostřednictvím. No a jedna odpověď může spočívat v tom, že zároveň už mě na gymnáziu velmi zaujala kniha Já a ty od Martina Bubera, podle které můžeme výjimečně navázat bezprostřední vztahy nejenom se zvířaty nebo stromy a rostlinami, ale třeba právě i s věcmi.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Tématem dnešního pořadu jsou věci, o kterých pojednává kniha Jana Lukavce s názvem Záchod džíny hostie. Ať už k těm, o kterých autor píše, vztah máte anebo nemáte, rozhodně se toho hodně dozvíte. Požádala jsem Jana Lukavce, aby pro náš pořad vybral tři věci, které nejvíc zaujaly nebo překvapily jeho, anebo na které se nyní, když prozkoumal jejich dějiny, dívá jinak. Jako první vybral míč.
11: V takovém míči obyčejném nyní vidím předmět dokonalého tvaru, u kterého si ale kvůli tomu nemůžeme být jistí, jestli my si hrajeme s ním, nebo on si hraje s námi. Jakoby v něm prostě ta hravost, ta o sobě, ta nahodilost byla jakoby obsažena. Každopádně i díky tomu jsou míčové hry úplně univerzálně rozšířené po celé planetě a zřejmě ve všech obdobích lidského vývoje. Už u starých Aztéků a Májů byla jejich míčová hra jakousi divadelní rekonstrukcí mýtů a bývalo předem určeno, kdo vyhraje. v tom slova smyslu tedy to vlastně skoro mělo jakoby scénář a blížilo se to spíš tomu divadlu, než nahodilé hře. A když se u nás začal hrát fotbal, bylo to bráno spíš jako divadelní představení, na kterém se tleskalo nebo provolávalo bravo. A muži tam dokonce nosili cylindry. Mohli bychom být rádi, že fotbal a další míčové hry symbolicky spojí lidstvo více než málo který jiný předmět na světě, protože prostě fotbal se hraje úplně všude, nebo nějaký ekvivalent. Což by ovšem ale bylo diskutabilní, protože po každém zápase bývá zhruba polovina fandící diváků zklamaná nebo naštvaná. A nikdy není zcela jisté, jestli ono zrušení z bitev na hřišti nepřejde ve skutečnou bitku s fanoušky opačného tábora, či dokonce v touhu kopat si nikoli s míčem, ale s hlavou nepřítele. Jak zní taky jedna legenda, jak vlastně fotbal vznikl. Že se vlastně kopalo s hlavou nějakého prostě poraženého náčelníka.
12: S kulturně náboženskými cykly a s většími shromážděními, které souvisely s Vánocemi a Velikonocemi, jsou spojeny i evropské počátky fotbalu nebo rugby, který se hrál například s prasečím měchýřem. I když existuje i nepotvrzená legenda, podle níž k tomuto účelu posloužila hlava poraženého dánského krále. Někdy proti sobě bojovaly i dvě farnosti a cílem pak nebylo dopravit míč do branky, ale ke kostelu protivníka. K tomuto účelu se zřejmě používalo mnoha prostředků, včetně boxování a štípání. Opakované pokusy o zákaz této barbarské a nechutné hry, která podle stížností obyvatel každoročně hanobila jejich město, byly neúspěšné.
11: Druhým předmětem, který jsem vybral a který je pro mě fascinující, je sýr. Podle legendy vznikl u nomádů, kteří cválali přes dlouhé pláně a sýr se jim přitom vysrážel z mléka, které vezli sebou. V západní Evropě vznikla kolem sýru velice sofistikovaná kultura, protože sýry zrají i několik let. Ale zároveň jsou země, kde se nemohou spolehnout na to, že ještě za rok bude člověk bydlet ve stejném místě a vůbec bude ještě něco vlastnit. Takže se dá říci, že kultura sýra se rozvíjí tam, kde se lidé mohou spolehnout na stabilitu a řád. A kde se nemohou na to spolehnout, tak tam těch sýrů prostě vyrábí málo, jako v Rusku.
12: Původ některých dnešních sýrů je proto obdivuhodně starobylý. Gorgonzola měla vzniknout už roku 879, Roquefort 1070 a parmazán 1579. Na sklonku středověku také vznikla kniha Summa Lacticiniorum, která svým názvem odkazovala na slavnou teologickou sumu svatého Tomáše Akvinského. Název můžeme přeložit jako souhrnné pojednání o mléčných výrobcích. Vydáno bylo roku 1477. Autorem spisu byl univerzitní profesor medicíny Pantaleone da Confienza, který podnikl jakýsi gastrotrip po Evropě, přičemž degustoval sýry. V knize na základě toho vysvětloval, které typy sýrů se v různých částech Evropy produkují, německému přišly průměrné chuti a jaké druhy jsou nejvhodnější pro konkrétní lidské temperamenty.
10: Tezi o tom, že sýr kvůli svému dlouhému zrání a vůbec péči, kterou potřebuje, může být vyráběn jen tam, kde existují určité jistoty, Jan Lukavec našel mimo jiné v eseji ruského politologa Sergeje Medveděva. Medveděv žalí toho, že v posledních letech z Ruska zmizely chutné západní sýry. Lze je sehnat jen ilegálně a ruské náhražky prý nejsou dobré.
12: V nevolnických centrálních oblastech Ruské říše sýr nikdy neobrostl tradicemi a chutěmi a zůstal cizozemskou kratochvílí, zakázanou vůní západu, sytosti a svobody. Dnešní válka Ruska se sýrem dle Medveděva vychází z této kulturní tradice. A tak není náhodou, že bdělí občané na příslušná místa donášejí, ve kterých obchodech se zakázané ovoce objevilo. Proto je třeba je ničit. Taková je odpověď věčného Ruska s plesnivělému západu a s povykaným obyvatelům ruských měst. Však jsme bohatí nikdy nebyli, tak co bychom se do toho hrnuli? Každopádně je paradoxní, že první legendy spojují sýry s nomádstvím a životem v sedle, ale dnes se alespoň s tvrdými sýry asociuje naopak usedlost, dlouhodobý řád a stabilita. A snad i rozvinutá smyslová kultura. Některé země kulturu sýrů pěstují a kultivují, další na svém území pronásleduje sýrové produkty z ciziny.
10: Třetím předmětem nebo předměty, které pro náš pořad Jan Lukavec vybral jako zajímavé, jsou zvony a zvonečky.
11: První zvonečky zřejmě souvisely s magií, s rituály a s podobnými věcmi. Ve středověku se ze zvonu stal vlastně univerzální komunikační prostředek, který hlásil, že se blíží vojsko, bouřka, požár nebo že začíná bohoslužba. Ve 20. století tyhle funkce přibírají jiné předměty nebo média, ale v jazyce to zůstává nadále zakódováno, která věc tady tu funkci původně plnila. Takže zvoní nám mobil, na domě máme zvonek, i když už vlastně nevypadá jako ten původní zvonek, zvoní nám siréna. Z každodenního života je tady zvon vytěsněný, ale v téhle podobě vlastně jakoby zůstává. To je aspoň etymologické. Kromě toho na Štědrý den se zazvoní zvonečkem, když Ježíši přináší dárky. Takže se tam opět vrací vlastně ta dávná, ta prvotní magie a posvátnost.
13: Svatební zvony, že jo? Ano. Se taky používá, jako, ačkoliv dneska svatby jsou většinou sekularizovaný, ale přesto se přeneseně mluví o svatebních zvonech.
11: A je to nějaký mimořádný okamžik v životě toho člověka, že jo? Pořád u mnoha lidí, jako jednou za život se to stane přeci, no. Nebo třeba dvakrát nebo třikrát, ale ne moc víckrát. No a samozřejmě zvoncem končívají dodnes pohádky.
10: Magické funkce zvonů přešly také do lidových pověr.
12: V představách nejen středověkých lidí mohlo zvonění zvonu rozhánět mraky, chránit před bouří, blesky a špatným počasím, kobylkami či morem. A dále mnozí věřili, že zvonění během pohřbu bránilo ďáblu v převzetí duše mrtvého. Zvony zároveň měly chránit pozůstalé před návratem nemrtvých.
10: Zvonění oznamovalo, kolik je hodin, zvonky umíráčky ohlašovaly, že někdo zemřel, zvony také posilovaly jednotu komunity, pro kterou zvonili. Měli svá jména, slavnostně se vysvěcovali.
12: Ukořistění městských zvonů naopak znamenalo velkou pohanu a vítězové je hrdě vystavovali jako největší symbol vojenského triumfu. Od 15. století vyrábějí slévači i děla. Takže ve válečných obdobích byly zvony často právě v děla přetavovány. Jde tedy o dlouhou tradici. Moravský zemský sněm se v roce 1526 v souvislosti s protitureckými opatřeními po bitvě u Moháče usnesl, aby zvony zbytečné se od kostelů brali a z těch dělali.

0: V ukázkách z knihy Záchod Jeany Hostije se objevují odkazy na literaturu. Z čeho všeho vlastně autor Jan Lukavec čerpal?
1: Ano, tak vycházel jsem z krásné, ale hlavně odborné literatury a spíš teda té zahraniční. A také jsem spoustu věcí konzultoval jednak s odborníky, ale také, což bylo teda zajímavější, s vyznavači životního stylu spjatého s právě s tou danou věcí. Takže třeba u Jaroslava Bočka z Asociace českého snowboardingu jsem zkoumal a ověřoval, nakolik je snowboarding opravdu levicový, jak to dělá Václav Klaus. Bližší pohled prozradil, že existují vlastně dva základní proudy snowboardingu. Za prvé jako mainstreamový sport, kolem kterého se točí velké množství peněz, a za druhé snowboarding jako performativní umění a víceméně nonkonformní životní styl. No a jen jsem se zase doptával aktivních účastníků komunitního bubnování, jak se k němu dostali a jestli ho pojímají spíše jako hudební nebo více jako spirituální praxi. Takže jsem prováděl prostě i jakýsi prostě terénní výzkum.
0: Zatímco první část se věnuje jednotlivým předmětům, druhá část knihy vztahu člověka k věcem obecně. Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou věcí, o které přišly vinou překotných dějinných zvratů nebo přírodních katastrof, co pro ně mohou věci znamenat a také, co se může stát, když se vztahy k věcem přetrhají. Uvádí například australský domorodý kmen, který žije na území, kde se nevyskytují kameny vhodné na výrobu seker a oštěpů. Ty se proto získávaly obchodem a vzácné sekery byly výhradně v majetku mužů. Ženám a dětem se pouze půjčovaly.
2: Vše se přitom řídilo přesně danými principy. Žena měla napřed požádat o sekiru manžela a až poté staršího bratra nebo otce. Jen ve výjimečných případech se mohla obrátit na cizího muže. Tyto výpůjčky pomáhaly definovat společenské místo každého člověka v rámci skupiny a upevňovaly její strukturu. Sekiry potvrzovaly dominanci mužů a podtrhovaly autoritu stáří. Pak se ale v blízkosti usadili křesťanští misionáři, kteří všem členům kmene umožnili nakupovat nové kovové sekiry. Důsledkem byl rozpad dosavadní sociální struktury. Kuriózní je, že se stařešinové pokusili vrátit úder, a to záměrně rovněž za pomoci prostředků, které přinesli cizinci. Domorodí muži již přišli o svou moc. Misionářům kradli zubní pastu, aby s ní prováděli rituály černé magie zaměřené proti novým osadníkům.
0: Jan Lukavec se zamýšlí také nad hromaděním věcí, jejich nadprodukcí, která má neblahé dopady na životní prostředí. Zároveň konstatuje, že věci, ať už o nich víme hodně nebo málo, k lidem prostě patřily a patří.
2: Věci, které používáme, kterými se obklopujeme, dostáváme, darujeme nebo kupujeme, o nás za našeho života mohou hodně vypovědět. A po smrti je to nakonec pouze tělo, věc a také urna, mohyla nebo náhrobní kámen, co po člověku zbude. Na základě těchto věcí dnešní archeologové splétají složité teorie o tom, jací byli neboštíci zaživa, v jakém světě žili, co pro ně bylo důležité a co si slibovali od světa na druhé straně.
0: A to je z Ex Libris věnovaného knížce Záchod Jeany Hostije všechno. Slyšeli jste autora knížky Jana Lukavce, citace četl Ivo Tajmr, dramaturgii měla Naďa Reviláková, technickou spolupráci mistr zvuku David Dibelka a od mikrofonu se za ně za všechny loučí autorka Veronika Kindlová.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí. Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. O jeho přijetí podle Vojtěcha požádali Američané. Amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. Do Pekingu přiletěl ruský prezident Vladimir Putin. Dnes má na programu jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Kreml uvedl, že spolu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. A most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě bude od dnešní půl páté ráno uzavřený. Ředitelství silnice dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využívat obchvat Havlíčkova Brodu. Večer bude jasný vítěz fotbalové Evropské ligy. Ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu proti sobě nastoupí německý Freiburg a anglická Aston Villa. Souboj o titul začne v Istanbulu v 21 hodin.
5: Překážky na D5 před mýtem i na D3 u Tábora. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně velmi opatrně před mýtem. Na 48. kilometru leží na vozovce sražená srna. Nebezpečnou situaci jste hlásili na D5 i ve směru z Plzně do Prahy. Za odbočkou do Zdic před 24. kilometrem se na vozovce povalují kusy pneumatiky z nákladního auta. Kamion s defektem stojí v odstavném pruhu. Na dálnici D3 směrem z Prahy do Českých Budějovic čekejte překážku před sjezdem na Tábor. Na 76. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A v Praze připomínáme pokračující uzavírku Letenského tunelu kvůli údržbě. Uzavřený má být obousměrně až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy, zpočátku déště lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Na příště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá, stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
8: Krásný den přeji.
6: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
7: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, Soudcovskou unii, Nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
6: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
7: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je to, je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
6: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
8: Tak pan minister má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše a já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není, to nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvláště u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom, že spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právní výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, ano. Že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může společnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
6: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
7: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovali to, jaká je právní úprava a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovali podle mého názoru bych řekl skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, kterým umožnil vracet věc s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
6: Tedy promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
7: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhájce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o tom má právně myslet ten soud,
9: ale
7: že může
9: rozhodnutí.
7: Zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily ty dveře a útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
9: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu, problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl?
8: Pane doktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořil opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. Jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil na první instanci, tam by dotyčeného zprostil opět viny a prokurátor, respektive státní zástupce by se opět odvolal. Já fakt to nechci vstávat na tu konkrétní kauzu, jo. Mě to brzí, protože to je tak zásadní věc a dotkne se celého trestního řízení, že to spojovat s jednou kauzou, byť kauzou premiéra není vhodné. Ale vždycky musíte mít řešení, pane rektore, nechte prosím to dokončit.
9: Prosím když taky ve stručnosti.
8: Když na věc, konkrétní trestní kauzu, dva soudy mají různý názor, kdo má to konečné slovo. A já prosazuji, aby to konečné slovo měl ten odvolací soud a zdůrazňuji, je to třeba v Německu, v jiných státech, takže to není v rozporu s evropským právem. Jo. Upozorňují jsou státy, které mají apelaci v trestním řízení v Evropě.
9: Pane ministře, tak nenarušíte tou novelou, kterou prosazujete, náš systém soudnictví, ve kterém odvolací soudy mají mít poslední slovo?
7: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
9: na
7: už bylo rozhodnuto.
9: Na to se vás ještě
7: Na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten to myslím popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu práce a tak, jak to podle ústavy má být.
9: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
8: Já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan minister. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jaké mu dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku mate veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, abych necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím neříkám svůj názor jako ano. politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří toto říkají.
9: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
7: A jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotí důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky eliminuje právo na zákonného soudce, které zaručuje právo na spravedlivý proces. Takže já musím říct, že byť mediálně to vypadá, jak vypadá a možná budu schytávat rány, tak ta odborná veřejnost, jak někteří soudci, tak někteří obhájci mi píší a tleskají, protože bylo třeba najít odvahu postavit se proti rozhodnutí, které tady podle mého názoru opravdu brutálně popíralo to, co tady bylo. Tak. Chci připomenout, že vrchní soud, jakýkoliv v této věci, pokud je odvolací, nebo obecně odvolací soud, když ten první stupeň zprostí, tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil to rozhodnutí, které sám Dobře. Podle zákona nesmí učinit.
9: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych
8: Nezlobte se, pravdu,
9: pane poslanče, dovolte, abych premiéra, i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
8: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Šot, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoliv samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Dojde-li v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už

0: může být v zájmu premiéra Babiše?
1: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné a myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
0: dobře,
1: stojí
0: dobře, pane
1: na mé
0: ministře,
1: straně.
0: Ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
1: No tak to asi nepopírám, tak to je, ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, že řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat, takže je to odborný spor, který tady byl, ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci,
0: jak
1: o kterých si
0: budu
1: myslel, že jsou správné.
0: Dobře.
1: Ne, které jsou populární.
0: Tak pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
2: To já také jsem řekl, důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců, rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných, není to nic špatného, je to logické a správné a teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jich pozici rozumím. Pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím, nikoliv advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli je, řekněme, právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvolacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jaksi budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných,
0: ano.
2: Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
0: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
1: Tak, já to ještě jednou zopakuju. To první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
0: To už jste říkal, teď prosím k té mojí otázce, ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části,
1: ano,
0: té vaší novely.
1: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového a když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
0: A proč tedy omezujete odvolacímu soudu tu pravomoc odebrat soudu nižší instance případ?
1: No tak viděli jsme tady v minulosti případy, kdy soudy si vynucovaly odsouzení a pak jsme za to platili na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva odškodnění právě proto, že v některých případech instance vyšší různými způsoby si vynucovaly nepřímými to, aby bylo vyhověno jejich názoru na to, že daná osoba má být vinna, když na to neměli žádné právo a ty zprošťující rozsudky nakonec byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení jako
0: Rozumím.
1: Stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
0: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
2: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále.

0: já se proti tomu trošku musím ohradit. Tady chce současné vlády tady pořád spochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenala v odborném tisku.
1: Pane poslanče, máte slovo. Tak.
0: Děkuju pěkně. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímaly kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše, když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá. Nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění v zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to plně k delším trestním řízením.
1: To už jsme tedy probrali. Ano. Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
2: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
1: Já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
2: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
1: A takový soudci v Česku jsou?
2: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měly možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním názorem vyššího soudu.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
0: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
4: Joseph Bruce Ismay byl obchodníkem a prezidentem britské rejdařské a loďařské společnosti White Star Line, která zajišťovala spojení Evropy s dalšími světadíly. Jméno firmy je dodnes známo především kvůli lodi Titanic.
5: Bruce Ismay se narodil zakladateli White Star Line Thomasi Henrymu Ismayovi, který nechal postavit slavnou loď Oceanic. Bruce Ismay byl nejdříve ve firmě zaměstnán, aby si od píky vyzkoušel, jak funguje. V roce 1891 se stal partnerem a po smrti otce v roce 1899 se postavil do čela společnosti. Firma pod jeho vedením prosperovala, hlavně díky stavbě 4 nových lodí, které předčili svojí velikostí a luxusem i slavný Oceánik.
4: V roce 1906 ale konkurence vyrukovala s Lusitánií a Bruce Ismay se rozhodl postavit největší a nejluxusnější plavidla Olympic, Britannic a Titanic. Na přepichu a komfortu se nešetřilo a Bruce Ismay dokonce fatálně nařídil snížit počet záchranných plavidel na lodích ze 48 na 16, aby bylo více místa pro cestující. Argumentoval, že stejně jsou jeho plavidla nepotopitelná.
5: Jako ředitel White Star Line nemohl chybět na první plavbě Titaniku do New Yorku. Parník ale osudného 14. dubna roku 1912 narazil do ledovce a potopil se. Po katastrofě se o Ismayovi říkalo, že je zbabělec, protože opustil loď, na níž byla ještě spousta žen a dětí.
4: Pozdější výpovědi přeživších ale popisují, jak Bruce Ismay pomáhal ženám a dětem do člunu a zůstal na palubě skoro jako poslední. Nastoupil do poloprázdného člunu až v okamžiku, kdy nebyl nikdo jiný v dosahu.
5: Bruce Ismaye zachránila loď Carpathia. Z ní pak poslal do New Yorku zprávu o tragickém konci Titaniku. Celou cestu pak strávil zamčený v kabině a lékař, který ho ošetřoval, později vypověděl, že nepozřel za tu dobu ani sousto, zíral zděšeně do zdi a třásl se hrůzou z události, které byl právě svědkem.
4: Dlouho pak byl propírán médii. Následně se stáhl ze společenského života, částečně se dál podílel na řízení společnosti a věnoval se charitativní činnosti. Pomáhal například rodinám utopených námořníků a podporoval námořnictvo za první světové války. Ale ani smrt v roce 1937 nezbavila zcela jeho jméno nálepky zbabělce.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Knihovna Václava Havla kvůli sporům uvnitř instituce přišla o sponzora Bakalu. Končí i celý tým zaměstnanců. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Italům. Slovinci sebrali bod Slovákům. A dnes bude oblačno až polojasno, místy s deštěm, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
7: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
6: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru iRozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází i klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem, vysvětluje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
8: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
6: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací iRozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta ale takové nařčení odmítá. Většina členů rady skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z Hnutí STAN, který zůstal jediným členem. Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel s Itálií. Zápas základní skupiny začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úterý se o další překvapení šampionátu postarali Slovinci, kteří po českých reprezentantech zaskočili i Slováky a sebrali jim bod po prohře 4-5 po nájezdech. Slovinci mají v tabulce 3 body, stále ale nemají jistou záchranu v elitní skupině mistrovství světa. Mluví o tom i jejich golman, český rodák Pražák Lukáš Horák.
9: Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít po třech zápasech 3 body nebo že budeme se Slovákem remizovat, tak tomu asi nikdo nebude věřit. Bod navíc by byl lepší, ale protože už bychom byli 4 a už by to mohlo něco znamenat, ale možná je to lepší takhle a musíme dál hrát, aspoň se neuspokojíme. Máme tam ještě 4 zápasy, musíme bojovat.
6: V úterý taky Italové podlehli Norům 0-4, Lotyši Rakušanům 1-3 a Britové Maďarům 0-5.
10: Překážky na D5 před Mýtem i na D1 před Humpolcem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se vyhněte překážce před sjezdem na Mýto. Na 48. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Berouna západ a Králův dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Jeníkovem. Za zatáčkou na 97. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A v Praze počítejte stále ještě s úplnou uzavírkou letenského tunelu kvůli údržbě. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Na Českém rozhlasu Plus vám teď nabízíme autentické ukázky z poválečného procesu s Karlem Hermanem Frankem. Od dubna 1939 státním tajemníkem úřadu říšského protektora a od srpna 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do poloviny května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Až do pátku vám na Českém rozhlasu v tomto čase nabídneme ukázky ze soudního procesu.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
11: Přestože tzv. Retribuční soudy byly po válce zřízeny s cílem spravedlivě potrestat válečné zločince a kolaboranty, jejich fungování provázela celá řada problematických faktorů. Docházelo k četným přehmatům, omylům i cíleným nespravedlnostem, což zjevně nebyl případ Karla Hermana Franka. Stačí ale připomenout Vlastu Boryana nebo Adinu Mandlovou, vláčené po soudech. Žádné důkazy kolaborace Adiny Mandlové s nacisty nebyly nakonec předloženy, stejně tak byl osvobozen Vlasta Borian. Oběma to výrazně poznamenalo jejich uměleckou kariéru. Jak po letech konstatovali historikové, v senátech retribučních soudů zasedali vedle profesionálního soudce třeba i laičtí přísedící. Lidoví soudci, kteří byli často ovlivněni dobovými emocemi, touhou po pomstě nebo nedostatkem právního vzdělání. Šestý den procesu proti Karlu Hermanu Frankovi 28. března 1946 přišlo na řadu projednání tragického zásahu nacistické okupační správy proti českým studentům v listopadu 1939. Karl Hermann Frank hovoří o represivních opatřeních v protektorátu namířených proti vysokoškolským studentům po pohřbu Jana Opletala.
12: Když student Opletal, který při demonstraci 28. října 1939 byl zraněn, zemřel, dodána byla, pokud se pamatuji, úřadu říšského protektora německou tajnou státní policií zpráva, že pohřbu zemřelého studenta má být použito k novým demonstracím. Od koho německá tajná státní policie tuto zprávu obdržela, není mi známo. A teď by nám obžalovaný mohl sám říci, co dělal dál, když tato informace došla.
13: Soweit ich mich erinnern kann, habe ich nur die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen durch Alarmbereitschaft der Polizei.
14: Pokud se mohu upamatovat, neudělal jsem nic jiného než opatření, která mě byla nařízena, tajnou státní policií.
12: Ve svém protokole řekl, jakmile informace došla, Dal jsem veliteli bezpečnostní policie generální pokyn, případně rozkaz, aby všemi prostředky znemožnil opakování policie. Německá tajná státní policie používala jako důvěrníků i Čechy a připouštím, že dala těmto důvěrníkům příkaz pozorovat přípravy v nepřátelském táboře a vše, co pozorovali, hlásati. Pokud se pamatuji, nebyl pohřeb studenta Opletala zakázán, ale to nejvíce omezen, to je účast byla povolena jen příbuzným a známým zemřelého. Udělit i povolení bylo po stránce formální záležitosti Vrchního zemského rady v Praze a bylo vázáno na souhlas německé tajné státní policie. V poslední instanci udělil povolení velitel bezpečnostní policie a tento se jistě napřed u mne dotázal, zda zamýšlená opatření, případně uspořádání pohřbu schvaluji. Mnou vydané rozkazy, aby demonstrace byly všemi prostředky znemožněny, stahovaly se také na pohřeb. Aby rozkazy mohly být vykonány, byla nařízena všeobecná pohotovost. Přesto došlo ve srovnání s 28. říjnem k menším demonstracím. V den demonstrací obdržel velitel bezpečnostní policie a tím také německá tajná státní policie z Berlína nový rozkaz asi tohoto smyslu. Po krátkém odůvodnění, že od případu 28. října jde o další demonstrace, se nařizuje. A co se nařídilo?
15: Ich bin jetzt nicht genau im Bilde, worauf sich das bezieht.
16: Ich werde an Ihnen noch vorlesen.
15: Kann mich nur erinnern, dass ein Hitlerbefehl übermittelt wurde.
12: Obsah toho rozkazu?
16: Welcher war der Inhalt dieses Befehls?
12: Jedná se o demonstrace při pohřbu studenta Opletala.
15: Jawohl, da war ein Hitlerbefehl, der zunächst die rein politische Seite betraf, die Verschließung der Hochschulen, die Schlagnahme der Hochschulen, des Hochschulmaterials, Erschießung sämtlicher Rädelsführer und Verhaftung der greifbaren Studenten und Überführung in ein Konzentrationslager.
16: Rozkaz Hitlerů zněl uzavření všech univerzit, všech vysokých škol. Dále konfiskace majetku patřícímu k vysokým školám. Dále zastřelení všech vůdců těchto demonstrací.
12: Ne snad vůdců, nýbrž osnovatelů.
16: Osnovatelů,
12: řekl.
15: Der Befehl Hitlers ist, soweit er die Hochschulen anbetrifft, den darf kann ich nicht mehr sagen, dem Reichsprotektor, mir und dem gesamten Dr. Kwiatkowski in Berlin von Hitler persönlich übermittelt worden.
16: Augenblick, was ist denn die Tüte von Roskazu? Da gebiel osobne předám říšskému protektoru Frankovi Valkovskému. Wie meinen Sie das persönlich? Telefonisch oder?
15: Wir wurden nach Berlin befohlen und in Berlin in der Reichskanzlei ist das von Hitler persönlich angeordnet worden.
16: Tak tyto lidé byli pozvaní, tyto činitelé byli pozvaní do Berlína a tam bylo jim osobně Hitlerem nařízeno.
15: Die sicherheitspolizeiliche Maßnahme auf Erschießung ist vom Hitler über Himmler, Reichssicherheitshauptamt, dem Befehlshaber Sicherheitspolizei Prag übermittelt worden.
16: Rozkaz o zastřelení studentů byl dán Hitlerem přes Himmlera na pořádkovou policii v Praze.
12: Pamatuje se ještě, kolik osob bylo zastřeleno při těch demonstracích?
16: Erinnern Sie sich noch, wie viele Personen erschossen wurden bei diesen Demonstrationen?
15: Nein.
16: Ne.
12: V protokolu uvedl, že 9.
15: Herr Präsident, ich habe jetzt die Frage missverstanden. Ich habe verstanden, bei den Demonstrationen.
12: Ne.
17: Dolmetscher hat eben übersetzt, wie viele Personen bei den Demonstrationen erschossen wurden.
18: Nein, du sollst gut demonstrieren. Also in Folge dieser Demonstration.
17: Jawohl. Da erinnere mich genau, dass 9 Studenten erschossen wurden.
18: Sama blíž bych řekl, zastřelil jsem 9 osob, 9 studentů. Kdo podepsal rozkaz zastřelení studentů?
19: Der hat den Befehl zur Hinrichtung unterschrieben.
17: Das ist kein unterschriebener Befehl gewesen.
19: To nebyl žádný podepsaný rozkaz.
17: Soweit ich mich wenigstens erinnere, ist das kein unterschriebener Befehl gewesen.
19: Pokud se pamatuju, nebyl to žádný podepsaný rozkaz.
18: A jak se došlo k tomu číslu 9 osob?
17: Das ist eine Feststellung der geheimen Staatspolizei, dass das die im Hitlerbefehl erwähnten Rädelsführer gewesen sind.
19: Podle zjištění u státní policie, které bylo taky hlášeno Hitlerovi,
18: bylo těch 9 právě
19: dáno jako původ.
18: Jako původ. Dále Frank ve své odpovědi ještě uvedl, že větší počet studentů má být zatčen a dodán do koncentračního táboru. Frank ještě říká teda, že nebyl dán rozkaz zde k popravě, teda písemný rozkaz.
17: Meiner Erinnerung nach, nein.
19: Pokud se jeho pamatuje, tedy ne.
18: Ne. A ten Hitlerův rozkaz o tom, že původci mají zastřelený, byl dodán prostřednictvím Himmlera přímo veliteli
19: bezpečnostní
17: policie.
18: Bylo vám sděleno, že tento rozkaz byl dodán veliteli bezpečnostní policie?
19: To jsem se dodatečně dověděl.
18: Jak to dodatečně? Až po zastřelení, anebo?
19: Wieso? Erschießung oder wann?
17: Nein, vor der
19: Erschießung. Před zastřelení.
18: Bylo vám hlášeno, kolik studentů bylo zastřeleno, nebo má být zastřeleno?
17: Nein. Das heißt, sämtliche Rädelsführer.
19: Nein.
17: Anzahl.
19: Tam znělo pouze všichni původci.
18: No. Když je zatkli a měla být exekuce provedena, byl jste uvědoměn o tom, že jsou zatčeni a má být exekuce právě provedena.
17: Já bych vám představil, že Sicherheitspolizei Kenntnis erhalten, dass die Rädelsführer festgestellt sind.
19: Velitel policie hlásil, že všichni původci jsou zatčeni.
17: Und das ist 9 an der Zahl wären.
19: Velitel policie hlásil, že původci jsou zastřeleni a že totiž zatčení a že jich je 9.
18: 9. Věděl jste, že budou zastřeleni bez soudu?
17: Jawohl.
19: Ano.
11: Šestý den soudního procesu byl Karl Hermann Frank vyslýchán k represivním opatřením proti vysokoškolským studentům po pohřbu Jana Opletala v listopadu 1939 a po zastřelení několika studentů.
18: V základě jaké právní normy se tohleto stalo, to zastřelení? Bez soudu.
17: Es hat keine Rechtsgrundlage. Es nur ein Hitlerbefehl zugrunde gelegt.
19: To nemá žádný právní podklad, nýbrž je pouze vykonáním rozkazu Hitlerova.
18: Ke své výpovědi na čísle listu 127 dodává. Velitelem bezpečnostní policie Sicherheitsdienstu.
17: Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
18: Mě hlásil, že bylo začeno 9 původců.
17: Prezident, liegt hier eine absolute Begriffsverwechslung vor. Es muss genau festgehalten werden, dass das der Befehlshaber der Sicherheitspolizei ist.
18: Ano. Prosím vás, pane tlumočníku, vy pořád říkáte Sicherheitsschutzpolizei, je to Sicherheitspolizei. Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
17: Ano. Es sind zwei völlig verschiedene Befehlshaber.
18: Ano.
17: Ein Befehlshaber der Sicherheitspolizei und ein Befehlshaber der Ordnungspolizei.
18: Der Ordnungspolizei, ano. No, řekněte obžalovanému, že my víme, o co se jedná, že to bylo jenom nedorozumění.
19: Es ist nur ein Missverständnis. Es handelt sich also um die Sicherheitspolizei.
18: Že bylo začeno 9 původců demonstrací a že budou zastřeleni.
17: Nein, das vom Befehlshaber Sicherheitspolizei habe ich die Mitteilung erhalten, dass gemäß dem Hitlerbefehl 9
20: Rädelsführer festgestellt sind.
18: Že budou zastřeleni, vám nebylo hlášeno.
20: Herr Präsident, es hat dann eine Besprechung beim Befehlshaber Sicherheitspolizei stattgefunden, wo ich persönlich meine Genehmigung für Exekution der festgestellten Rädelsführer gegeben habe.
19: Potom byla rozmluva u šefa policie, při které jsem já dal osobně rozkaz, aby...
18: Ne, rozkaz, on neříká rozkaz.
19: Dal jsem svolení...
18: Souhlas.
19: Souhlas, aby byli zastřeleni.
18: Později jsem osobně mluvil s velitelem bezpečnostní policie a přitom jsem dal souhlas k tomu, aby byli zastřeleni. Věděl jsem, že poprava se děje bez každého soudu a že opírá se jen o přímý rozkaz Hitleru.
20: Den ich aber als Lex, als Gesetz, als Rechtsgrundlage angesehen habe.
18: Tento rozkaz Hitleru jsem pokládal za zákon, tedy za dostatečný právní základ.
20: Nationalsozialistischen Anschauung war jeder Hitlerbefehl Gesetz.
18: Podotýkám, že podle světového názoru národně socialistického byl každý Hitlerův rozkaz zákonem. Když se to opíralo o Hitlerův rozkaz, který byl pro vás zákonem, proč potřebovala tato poprava studentů vaše schválení, genehmigung, jak jste řekl?
20: Nur in weiter Vermittlung und in Vollzug des gegebenen Hitlerbefehls.
19: To bylo čist prostě jako forma vykonání Hitlerova rozkazu.
18: Schválení exekuci dal jsem jen jako zprostředkování k vykonání Hitlerova rozkazu. Tak to
19: ano.
18: A pojedeme dál. Odpovědnost za všechny tyto události, zastřelení, zatýkání, odvlečení studentů a tak dále, má vedle Hitlera a Himmlera též říšský protektor a také já, zvláště proto, že studenti byli zastřeleni bez soudního řízení, ačkoliv proti rozkazu Hitlerovu nemohlo se prakticky nic podnikat. K vyhlášce ze dne 17.11.39, která mi byla předložena a obsahuje větu. Eine größere Anzahl beteiligter im Hauptgenommen, nein Täter erschossen. Jest uvésti, že je proti každému lidskému zákonu a pojetí. Kolega doktor Zeman bude tak laskav a přečte v německém i českém textu. Ano.
21: Vyhláška. Ačkoliv bylo opětovně, vážně varován, pokouší se od nějaké doby skupina českých intelektuálů ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizině menšími nebo většími akcemi odporu rušit klid a pořádek protektorátu Böhmen und Mähren. Přitom bylo zjištěno, že původci těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. Jež to tyto živly dali se ve dnech 28. října a 15. listopadu strhnouti k násilným činům proti jednotlivým Němcům, byly české vysoké školy na dobu 3 roku uzavřeny, 9 pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků zase do vazby. V Praze dne 17. listopadu 1939 der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren gezeichnet Freiherr von Neurath.
18: Tato vyhláška byla, páni soudci, vyvěšena, je vám známa, nahlédněte do ní. Bylo konáno nějaké šetření o tom, že skutečně těch 9 jako iniciátoři označení jsou skutečně iniciátoři demonstrací?
20: Die Staatspolizei hat das behauptet. Hat in dem Bericht angegeben, dass sie die Täter, die Rädelsführer eindeutig festgestellt hätte.
19: Státní policie to tvrdila, tajná státní policie. Ve svém rozkazu, kde ve svém hlášení, ve kterém říká, že původci byli zatčeni.
18: Neptal se obžalovaný, jakým způsobem bylo zjištěno, že jsou to původci?
20: Ne.
18: Na to byla předložena vyhláška v českém a německém znění ze dne 17.11.39, příloha číslo 77, která byla v českém i německém znění přečtěna. Budeme pokračovat. Je to akt z mnoha jiných, vykonaných opětovně v nacionálně socialistické státní diktatuře proti různým národům jako rozkaz vůdců. V Československu byl to první případ, Lidice a Ležáky další případy. Provedením rozkazu vůdcova proti studentům byl pověřen velitel bezpečnostní policie doktor Stahlecker a velitel pořádkové policie Kamps, a to Himmlerem jako šéfem německé policie. Rozkaz, který podepsal Himmler, odvolával se na Hitlera.
11: Posloucháte ukázky ze 6. dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z 28. března 1946. Soud právě řeší otázku, kdo konkrétně dal v listopadu 1939 rozkaz k popravě studentů údajných organizátorů nepokojů při pohřbu Jana Opletala.
18: Zde v protokolu výslovně řekl rozkaz, který podepsal Himmler, odvolával se na Hitlera. Teda nemůže tvrdit, že by byl býval Himmlerem podepsán.
20: Nein, es ist ein Hitlerbefehl gewesen, der von Himmler übermittelt wurde. Ich weiß nur nicht, in welcher Form. Ich habe nicht in Erinnerung, in welcher Form dieser Befehl übermittelt wurde.
19: Obžalovaný neví, v jaké formě tento rozkaz byl Himmlerem dále předán.
18: No. K protokolu na číslistu 127 dole opravuji své tvrzení, že rozkaz Hitlerů podepsal Himmler. Vím, že Himmler rozkaz dále předal, ale není mi známo, v jaké formě a jakým způsobem ho předal, a proto nemohu tvrdit, že ho Himmler podepsal. Budeme pokračovat. Mám ještě v paměti, že ve večerních hodinách 16. listopadu 1939 konala se v Pečkově paláci u velitele bezpečnostní policie rozprava, při které jsem byl přítomen. Mimo mne se jí zúčastnil doktor Stahlecker za německou tajnou státní policii v Praze, doktor Geschke a šéf gestapa v Brně, na jehož jméno se již nepamatuji. Mimo to tam byl také Böhme. Kdo to byl Böhme?
20: Böhme war der Chef des Sicherheitsdienstes, SD.
19: Böhme Praze. Šefem
20: Praze. Protektorát.
18: Protektorát.
19: Byl šefem bezpečnostní služby Praze.
18: SD, řekněme.
19: SD.
18: V protokolu 128, číslo listu 128, dodávám, že Böhme byl velitelem Sicherheitsdienstu, to je SD. Byl šéfem. No, v češtině můžeme říct velitelem. Sicherheitsdienstu SD. To je SD z protektorátu. No, a budeme dál pokračovat. Byla projednávána otázka zjištění osnovatelů demonstrací a zatýkání studentů. A podívejte se, obžalovaný, před 5 minutama jste řekl, že nevíte, jak byla zjištěna.

0: Rozkaz Hitlerů.
1: Ale Hitler přece ani nevěděl, že v Rusku, že v Praze jsou studentské domovy.
0: Radar, zvládnuště vůstavství praxi, dobří hajnosti.
2: Herr Präsident, der Hitlerbefehl ist allgemein formuliert und die sicherheitspolizeilichen Durchführungen des Befehls sind vom Reichssicherheitshauptamt an den Befehlshaber Sicherheitspolizei direkt ergangen.
1: No tak co chceme vědět, kdo dal tady rozkaz obsazení studentských domovů?
2: Wahrscheinlich der Befehlshaber Sicherheitspolizei.
0: Pravděpodobně rozkaz dal šéf policie.
1: Jak se jmenoval?
2: Doktor Stahlecker.
0: Stahlecker.
1: Doktor Stahlecker je bohužel mrtvý. Kdyby byl tady, on by tvrdil, že jste to byl vy, který ten rozkaz dal.
0: Leider ist Stahlecker tot, sonst hätte er behauptet, sie hätten es.
1: To mě bylo hlášeno. V Brně byla akce proti studentům provedena z rozkazu ústřední německé policie.
0: Mugemir Genelde, in Grünbude die Aktion gegen die Studenten in RSHA durchgeführt.
1: Pravděpodobně bylo v rozkaze uvedeno, že má být proti českým studentům zakročeno v Praze a v Brně. Byl to způsob typický pro ústřední německé policie a Himmlera. Studentské demonstrace, studí zákrok proti všem studentům. Porada v Pečkově paláci, o které jsem se jí zmínil, týkala se provedení vydaného rozkazu a já jsem se jí zúčastnil proto, abych zjistil, zda vůdcův rozkaz je zprováděn. Když německá tajná státní policie zjistila studenty, označené za osnovatele demonstrací, byli tito v kasárnách v Ruzini dne 17. listopadu 1939 oddílem pověřenými exekucí zastřelení. Rozsudky nebyly vyneseny.
3: Projednání toho, co se v Čechách stalo na podzim 1939, bylo jedním z prvních zásadních bodů soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem. Frank u soudu tvrdil, že o transportu zatčených studentů do tábora Oranienburg se dozvěděl dodatečně, neměl vliv na zacházení se studenty a nevěděl, co se s nimi v koncentračních táborech dělo. Soudce čte Frankovu výpověď z přípravného řízení a žádá ho o komentáře.
4: Nejrád osobně se pokoušel dosít si propuštění aspoň části studentů a já jsem tuto žádost Nejrátovu osobně podporoval jednou při Himmlerově návštěvě v Praze. Postupně byla také řada studentů propuštěna. Nevěděl jsem, že studenti byli v Oranienburgu týráni a že tam někteří zemřeli. Vy jste vůbec nic nevěděl o koncentračních táborech.
5: Ich habe über die Zustände in Konzentrationslager nichts gewusst.
4: Nic. My vám to ukážeme během tohoto procesu, abyste se to aspoň teď dozvěděl. Přeložte mu to.
0: Wir werden es Ihnen jetzt im Laufe des Prozesses beweisen.
4: Abyste se aspoň teď dozvěděl, co jste dělali v těch koncentračních táborech.
0: Damit Sie wenigstens jetzt nachträglich erfahren, was in den Konzentrationslagern alles gemacht wurde.
5: Ich habe das in meiner Haft erfahren.
0: Was sagen Sie?
5: Ich habe das in meiner Haft erfahren.
0: Das haben Sie während mého zastření dověděl.
4: Ale měl jste to vědět během svého úřadování.
5: Dazu gab es keine Möglichkeit.
4: Já osobně jsem se zasazoval o to, aby bylo povoleno zasílání poštovních balíků. Říšskému protektorovi a mně bylo hlášeno, že z koncentračního tábora v Oranienburgu jsou stále studenti propouštěni. Věřil jsem hlášením velitele bezpečnostní policie a nepřesvědčil jsem se, zda odpovídají skutečnosti. Bylo to také stěží možné, leda dotazem u českých rodičů, a já jsem se nepřesvědčil osobně o tom, zda tato hlášení o propuštění jsou pravdivá nebo ne. Zprávu o zatčení studentů a jejich odvezení do koncentračního tábora v Oranienburg v Německu obdržel jsem pravděpodobně.

0: podobně od německé tajné státní policie a velitele bezpečnostní policie, nemohu se však upamatovat, zda jsem sám nějaké hlášení předkládal. Posléze ještě podotýkám, že jsem se studenty v Pečkově paláci, jak zhora uvedeno, mluvil proto, ještě mi bylo známo, že ten nebo onen bude zastřelen. Na otázku, zda Neurath učinil nějaké kroky proti vůdcově rozkazu ohledně studentů, speciálně proti jejich zastřelení, musím říci, že mi není známo, že by byl proti tomu něco podnikl.
1: Posloucháte ukázky ze soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z března 1946. Frank byl samozřejmě i konfrontován se studenty, kteří byli v listopadu 39 zatčeni na kolejích a transportováni do nacistických koncentračních táborů.
2: Pane svědku, jmenujete se Miroslav Kondr?
3: Ano.
2: Kolik je vám let?
3: 27.
2: Kde jste se narodil?
3: Volevci u Plzně.
2: Volevci u Plzně. Náboženství?
3: Římskokatolický.
2: Čím pak jste?
3: Studuji elektrotechniku.
2: Svobodný, ženatý?
3: Ženatý.
2: Ženatý. Bydlíte kde?
3: Bydlím Praha 11, Gregorova 22.
2: 22. Příbuzný s Frankem nejsem. Pane svědku, prosím vás, pomalu, krátce a v krátkých větách, až to překládáme, víte, nám vyličte. To, co jste zažil 16. a 17. listopadu 39.
3: V té noci ze 16. na 17. půl páté ráno byli jsme probuzeni.
2: Vy jste tehdy bydlel kde?
3: V koleji 5. května, kde bydlím dnes.
2: V koleji,
3: ale ne tady v koleji 5. května, tam, jak je adresováno předvolání. Tam jsme byli probuzeni v půl páté ráno vniknuvšími německými vojáky nebo četníky a ti nás vyzvali, abychom okamžitě se odebrali s rukama zdviženýma Hendehoch dolů do biografu, kde jsme byli prohledáni, zda tam nemáme u sebe zbraně. Pak jsme byli odvezeni do Ruzině, kde jsme museli vyčkávat, co s náma udělají. Potom jsme byli odvezeni do koncentračního tábora. Tam mnozí z nás byli celé 3 roky.
2: A vy, jak jste tam byl dlouho?
3: Já jsem tam byl do 19.1.42.
2: Prosím vás, pane svědku, byl jste vy členem výboru vysokoškolského studentstva?
3: To jsem nebyl.
2: Nebyl. Tak proč vás sebrali, nevím.
3: Proč mě sebrali, nevím, ale bylo to všeobecné, pravděpodobně všeobecná akce za studentské demonstrace, který jsem se osobně také zúčastnil.
2: Nejprve nás prohledali, nemáme-li zbraně, pak nás naložili na nákladní auta. Kolik celkem?
3: Nás bylo v koleji 5. května asi 350.
2: A všechny?
3: Všechny odvezli do jednoho. Byli propuštěni jenom slovenské národnosti, asi 2 nebo 3 snad, a jiní tam nebyli.
2: No. Tak nás naložili do nákladních auta, odvezli do Ruzině. Odtamtud jsme byli odtransportováni do různých koncentračních táborů.
3: Do Sachsenhausenu.
2: Já jsem jel do Sachsenhausenu, kde jsem byl až do 19.1.42. Byli jste vyslýcháni?
3: Já osobně jsem byl vyslýchán až v Oranienburgu samém, v Sachsenhausenu, pro nešťastnou příhodu s jedním německým četníkem, který byl zastřelen.
2: Ne, ale ohledně
3: demonstrací studentský jsem nebyl vyslýchán.
2: Vůbec nebyl vyslýchán. Byli jste přítomní v popravě těch 9 studentů?
3: Ne. O tom jsme se dověděli později.
2: Jak s váma bylo nakládáno?
3: Přišli jsme jako člověk, který se zaměnil v číslo.
2: No, ne, ale tam v tom začení, víte, jenom to, o to se jedná.
3: Při vchodu do ruzinské jízdárny bylo nám nadáváno, spíláno a byli jsme mláceni klacky, kterých byly zatlučeni hřeby. Já sám jsem dostal 2 rány, po kterých jsem se div nesvalil na zem.
2: Viděl jste přitom buď při zatčení v koleji nebo tam v Ruzyni obžalovaného Franka?
3: To jsem neviděl.
2: Páni kolegové mají, prosím.
4: Jakým způsobem jste byli dopraveni z té koleje do Ruzyni?
3: Byly to autokary německého vojenského velitelství nebo četnictva, kterými nás...
2: Oni to byli pražský.
4: No právě na to kvůli tomu to se ptám. Nebyly to pražské německé autobusy?
3: On to ne. U nás z naší koleje odjeli jenom ty německé vojenské autokary.
5: Pan prokurátor.
6: V Oranienburgu byli jste týráni.
3: Možno to nazvat tím metodickým týráním. To bylo systematické, všeobecně.
6: Zahynuli někteří z vašich kamarádů po Oranienburgu?
3: Ano, zahynuli. Jedni z nich nešťastnou náhodou, druzí nemocí, která se zhoršila tamnějšími životními podmínkami tak, že zemřeli.
5: Děkuji.
2: Víte konkrétně, kolik z vašich známých zahynulo?
3: Z mých známých zahynul jeden.
2: No a ne, nemyslím jenom, kteří byli, ale z těch, který jste znal tam. A byli to studenti.
3: Ano, tak těch bylo asi pět, kteří se otrávili při považování nějakého kořenu za jedlý kořen. A v důsledku hladu hledali, kde co bylo.
2: Ano. No zkrátka dobře, tam zemřeli. Ano, zemřeli. Celkem zemřelo z vašich z těch studentů, které jste znal, tam asi pět. No. Pan obhájce?
7: Nemám to.
2: Děkuji. Děkuji vám, pane svědku. Jste hotov.
1: V souvislosti s brutálním potlačením studentských nepokojů v listopadu 1939 byl během procesu v březnu 1946 jako svědek předvolán i nacistický důstojník Bernard Voss. Frank ho na podzim 1939 pověřil sestavením popravčí čety, která měla zastřelit údajné české iniciátory studentských nepokojů.
2: Od koho jste dostal rozkaz připravit nebo pro akci této standardy?
8: Von dem damaligen Staatssekretär Frank.
9: Od tehdejšího státního sekretáře Franka.
2: Jak? Ústně, telefonicky, písemně?
8: Nein, persönlich.
9: Osobně.
2: Byl jste k němu zavolán?
8: Ich wurde zu ihm gerufen.
9: Byl jsem k němu zavolán.
2: Vyličte mě ten rozhovor, který jste spolu měli.
8: Es waren zwei Gespräche.
9: Byl to dvojí hovor.
8: Das erste,
9: první,
8: am dne 15. abends. 15. abends.
9: Večer, 15. večer.
8: Ich wurde in das Czernin-Palais gerufen.
9: Byl jsem povolán do Černínského paláce.
8: Und geriet dort in eine größere Besprechung.
9: A dostal jsem se do dalšího hovoru.
2: Franke.
9: Franke.
8: Es waren eine Anzahl von Herren bei dem Staatssekretär Frank.
9: Pánu, mezi nimi státní sekretář Frank.
8: Worüber diese Besprechung handelte, weiß ich nicht.
9: O čem tato konference nebo porada jednala, nevím.
8: Die Besprechung wurde unterbrochen.
9: Porada byla přerušena.
8: Und ich bekam
9: a dostal jsem
8: einen Auftrag, der etwa sinngemäß
9: rozkaz, který asi přibližně
8: sinngemäß hieß,
9: zní takto.
8: Die tschechischen Hochschulen sind geschlossen worden.
9: České vysoké školy byly zavřeny.
8: Sie haben mit Ihrem Regiment
9: vaší povinností je obsadit vaším klukem
8: die Lehrgebäude dieser Hochschulen zu besetzen.
9: Učebné budovy těchto škol
8: und weiteren Lehrbetrieb zu verhindern.
9: A zamezit další vyučovací provoz.
8: Ich habe dann noch Erläuterung gebeten, wo diese
9: prosil
8: Gebäude liegen.
9: Prosil jsem ještě o blížší vysvětlení.
8: Ich habe noch Erläuterung gebeten, wo diese Gebäude liegen, weil ich selbst erst 4 Tage in Prag war.
9: A tázal jsem se, kde tyto budovy leží, poněvadž jsem byl teprve 4 dny v Praze.
8: Einer der Herren aus dieser Besprechung.
9: Jeden z pánů při této poradě
8: ist dann mit mir herausgegangen.
9: Šel pak se mnou ven.
8: Hat mir doch an einer Karte
9: a ukázal mi na plánu
8: die Lage der betreffenden Gebäude erläutert.
9: a vysvětlil mi, kde tyto budovy leží.
8: Danach bin ich wieder zu meinem Regimentskommando zurückgegangen.
9: Pak jsem se vrátil k svému velitelství pluku,
8: die Besetzung vorzubereiten.
9: Abych připravil obsazení budov.
8: Die deswegen für mich etwas schwierig war.
9: Bylo to proto tehdy obtížné,
8: weil wir erst wenige Tage in Prag waren,
9: poněvadž jsme byli teprve několik dní v Praze
8: und nicht ortskundig.
9: A nebyli jsme znali v městě.
8: Es mussten also noch im Laufe der Nacht,
9: muselo tedy během noci,
8: die Anmarschwege erkundet, festgelegt werden.
9: Příjezdní silnice, příjezdní cesty,
8: die Abteilungen rechtzeitig an die befohlenen Plätze bringen zu können.
9: Aby bylo možno dovést oddíly na poručená, na rozkázaná místa.
8: Das ist dann auch geschehen.
9: To se pak stalo.
8: Zwischenfälle haben sich dabei nicht ereignet.
9: Nedošlo přitom k žádným příhodám.
8: Zu einer zweiten Besprechung wurde ich gerufen am
9: ke druhé poradě byl jsem povolán
8: nächsten Tag.
9: Bitte?
8: Am nächsten Tag.
9: Druhého dne.
8: Also am 16.
9: Tedy 16.
8: Ich glaube am Nachmittag.
9: Myslím odpoledne.
8: Die Zeit kann ich nicht mehr angeben.
9: Čas nemohu přesně udat.
8: Ich traf den damaligen Staatssekretär Frank allein.
9: Zastihl jsem tehdejšího státního sekretáře Franka sama.
8: Bekam einen Auftrag,
9: dostal jsem rozkaz,
8: der etwa sinngemäß,
9: bez tohoto smyslu asi.
8: Sie haben die Studentenunruhen vor einigen Tagen ja selbst gesehen.
9: Viděl jste před několika dny studentské nepokoje.
8: Es soll jetzt ein Exempel statuiert werden.
9: Má být dán výstražný příklad.
8: Hierzu sind einige Todesurteile durch Erschießen zu vollstrecken.
9: Proto jest nutno provést rozsudky zastřelením.
4: Několik rozsudků, myslím, že říká ano.
9: Wie viel Urteile?
8: Ich glaube, es waren 9.
9: Myslím, že to bylo 9 rozsudků.
8: Ihr Auftrag ging dann weiter.
9: Další příkaz.
8: Ihr Regiment stellt das Exekutionskommando.
9: Váš pluk dá k dispozici exekuční

0: Hlaste do zítřka ráno.
1: Doktor Stálek, to byl šéf kanceláře
2: obžalovaného. Doktor Stálek, to je šéf té gestapo.
1: Ne, Stálek, to byl befehlshaber der Sicherheitspolizei.
0: Byl velitelem bezpečnostní policie.
1: Co bylo dál?
2: Ich habe diesen Befehl weitergegeben an den
0: Kommandeur. Dal jsem tento rozkaz dále.
1: Komu?
0: Wem?
2: Dem Kommandeur des 2. Bataillons in Rosin.
0: Veliteli 2. praporu v Rosini.
1: Kdo to byl, v jaké šarži?
2: Obersturmbannführer von Steuben. Mit der Durchführung
0: provedením
2: dieser Exekutionen
0: poprav
2: wurde dann die 5. Kompanie beauftragt.
0: Byla pověřena 5. kompanie, 5. setina.
2: Die ersten 7 oder 8 der 9 Verurteilten.
0: Prvních 7 nebo 8 odsouzených
2: sind gegen Mitternacht.
0: Byli kolem půlnoci
2: in der Kaserne in Rosin.
0: Kasárny v Rosíni.
2: Eingeliefert worden.
0: Dodání, dopravení.
2: Und die Hinrichtung ist sofort danach erfolgt.
0: A byli brzo na to popraveni.
2: Der 9. oder 8. und 9. genau weiß ich nicht mehr, ob noch einer oder zwei gefehlt
0: haben. Odsouzení, přesně to nevím.
2: Kam am nächsten Vormittag.
0: Přišel příštího dopoledne.
2: Ich weiß die Zeit nicht genau.
0: Nevím přesně, v kterou dobu.
2: Und wurde dann hingerichtet.
0: A byl pak popraven.
2: Die durchgeführten Hinrichtungen wurden von Rosin telefonisch.
0: Tento popravy byly telefonicky
2: an das Regimentskommando gemeldet und
0: hlášený velitelství pluku.
2: Von dort aus ging die Meldung an das Jardin-Palais weiter.
0: A odtud pak bylo posláno hlášení dále do Černínského paláce.
1: Jakým způsobem? Písemně nebo telefonicky?
0: Telefonicky.
1: Jakým způsobem byla provedena poprava?
0: In welche Art und Weise wurde die Hinrichtung durchgeführt?
2: Das kann ich nicht aus eigener
0: nemohu to
2: Kenntnis.
1: Jaké byly předpisy v tom směru?
2: Darüber habe ich lediglich dem Kommandeur des 2. Bataillons eine kurze Anweisung gegeben.
0: Dal jsem jenom veliteli 2. bataljonu krátký pokyn.
2: Danach sollten
0: potom
2: Hinrichtungen geschlossen erfolgen, nachdem
0: pak se mělo stát popravení najednou.
2: Nachdem vorher das Urteil noch einmal vorgelesen war.
0: A předtím byl jim ještě rozsudek přečten.
1: Poprava stala se zastřelením, ano?
0: Ja?
2: Durch Erschießen, jo.
1: Jakým ano? Způsobem si slyšel?
0: In welcher Art und Weise wurden die erschossen?
1: Jednotlivý voják zastřelil jednoho.
0: Einzelner Soldat oder?
2: Nein. Zug.
0: Celá četa.
1: Celá četa střílela.
2: Ein Zugschuss, jo.
1: Do několika obžalovaných, nebo po jednom, nebo jak si to dalo?
0: Na einem oder nach
2: allen? Nein, die Ziele wurden verteilt.
0: Cíle byly rozděleny.
1: Takže určitá část čety střílela na jeden cíl, určitá část čety na druhý a tak dále.
0: Eine Teil des Zuges auf einen bestimmten Teil schoss und so. Ano?
3: Sluší se dodat, že Bernard Voss, naposledy generálmajor zbraní SS a velitel výcvikového prostoru zbraní SS na Benešovsku, byl v Praze v únoru 1947 odsouzen k trestu smrti a oběšen.

0: Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Kat K.H. Frank, kterou vysíláme na Plusu tento týden ve všedních dnech, vždy o 1:30 odpoledne a o 7:30 večer. Pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte vysílání Českého

0: rozhlasu Plus.
1: Tvrdá práce, ale i organizovaná zábava. Takový byl život českých dělníků v tisícileté říši. V roce 1943 za nimi do pracovních táborů v Německu vyjížděli čeští estrádní umělci, zpěváci, tanečníci, muzikanti nebo i komik, aby je pobavili. A měli úspěch. Ukazují to zvukové snímky z archivu Českého rozhlasu. Jaký ale byl skutečný život českých dělníků nasazených ve válečném průmyslu v říši? Na to jsem se zeptala pedagoga a autora knih o kultuře za první republiky a protektorátu Radka Žitného.
2: Podle údajů z literatury a z archivů víme, že v tom roce 1943, respektive na jaře 1943, kdy se tahle akce konala, bylo v celé říši plus minus 450 tisíc českých dělníků. A to samozřejmě znamenalo, že bylo potřeba řešit ten jejich nejenom pracovní, ale samozřejmě i ten osobní život a takové ty časy toho vydechnutí, protože ta doktrína byla o tom, že dělník by měl vydávat co nejvíc práce, ale měl by být také za ní náležitě odměněn. To znamená nejenom ten plat v těch markách, ale samozřejmě také nějaký společenský život. Takže s tímhle nápadem, jak jim ulevit nebo jim dovolit také vydechnout v té pracovní náplni, tak s tímhle nápadem samozřejmě přišel Emanuel Moravec, ministr lidové osvěty, a v podstatě s Karlem Hermanem Frankem přišli na to, že by se hodilo těm českým dělníkům, kterých tam bylo takovéto kvantum, téměř 500 000, vytvořit nějaký takovýto zábavný program, který by jim dovolil zapomenout na tu nutnost toho pracovního nasazení.
3: Velevážení hosté, kamarádky a kamarádi, uznání práce, kterou české dělnice a dělníci zde konají, rozhodla se Německá pracovní fronta a Národní odborová ústředna zaměstnanecká v Praze, oddělení Radost a práce, spolu s vedením vašeho závodu na uspořádání dnešního večírku s českým uměleckým programem. Pořad našich umělců má vám přinést radost a rozptýlení po práci a dodat jim nové síly k dalšímu konání. Přeji vám všem příjemnou zábavu.

0: se stydět s námi zasmát, zaplátat, potleskně zdravý, přijde vám trošku čerstvýho vzduchu pod paží. Tady já začal o sobě, tady jak jsem se dostal do školy, tak učitel ten, jak říkám, měl mě v takový oblibě ohromný, to mě jednou také zavolal, on se mohl na mě spolehnout, to je právě to. To vám jednou zavolal pán Najman, jo, já se ještě tady nepředstavil dneska. Franta Najman, těšilo mě, zůstaňte sedět, a já to ne. To mě ale takhle zavolal pan učitel. Pán Najman, postav se a ty mi řekneš tady, kolik je 4 a 2. Já samozřejmě dobrý počták, hned se byli, vám 4 a 2, 7, obavím. A honem. Tak jsem šel na hambu za dveře, jako obyčejně šel pozdě, ve bych stranu do školy, tak já ho zastavím, pán 4 a 2. Panu, 4 a 2 je 6, já pán ju. Tam nechoď, já mu řekl 7 a ještě se mu to zdálo málo.
1: Dnešní díl sta příběhu z protektorátu končí. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
4: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
3: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
4: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
3: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
4: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
3: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
4: Leo Fender byl 2x ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle Vojtěcha není hrozbou. Vládní koalice může podle předsedy SPD Okamory nasadit do senátních voleb společné kandidáty. Fotbalisté Jablonce a Karviné zabojují o titul ve finále českého poháru. Dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky. Teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaze u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
6: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
5: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Dalšího amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po úterním jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii budou projednávat i na dalších schůzkách. Zajistit si chce koalice v Senátu většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice. Pokračuje Okamura.
7: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky. To jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdo kolik těch mandátů obhajuje.
5: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 Senátu se obměňuje 1 za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. Obří sochy z písku vyrostly po 20. na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy, co by životadárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch, řekl ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek.
8: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnili ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
5: Vernisáž soch na náplavce v Písku je ve 14 hodin. České hokejisty čeká 4. zápas ve skupině mistrovství světa. Po výhrách nad Dánskem a Švédskem a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Radima Rulíka proti Italům. Zápas začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Jablonce se utkají ve finále domácího poháru na stadionu v Hradci Králové s Karvinou. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v této soutěži, slezský tým je ve finále poprvé. Trenér Jablonce Luboš Kozel mluví o největších přednostech soupeře.
9: Dopředu jsou velice nepříjemní, kvalitní, mají tam individuality, svým způsobem je to někdy i na úkor třeba lepší té defenzivní fáze nebo prostě toho, že jsou jako hodně otevřený, takže jsou zápasy, kdy jim to sedne a jsou nepříjemní komukoliv.
5: Finále domácího poháru začne v Hradci v 18 hodin, vítěz se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
10: Nebezpečí na D1 za Prahou a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za nájezdem od Pražského okruhu. Na 12. kilometru má po vozovce pobíhat srna. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Kolín. Na 41. kilometru ještě pracují silničáři. Momentálně sbírají dopravní značky, zatím se projíždí pouze levým pruhem. Brzy to už ale bude opět bez omezení. A nehodu vyšetřují u Teplé na Chebsku. Na silnici 198 do Mariánských Lázní. Za odbočkou na Jankovice osobní auto srazilo divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jen 7% žáků neuspělo v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy. Opět ale vyvstávají regionální rozdíly, které potvrzují, že dostat se na školu v Praze je mnohem těžší než kdekoliv jinde. A metropole hlásí problém s nedostatečnou kapacitou. Dělá vedení města něco pro to, aby se to zlepšilo? Nemělo by do situace vstoupit už i ministerstvo školství? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
11: Naším hostem je dnes Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin, který ještě donedávna působil také na ministerstvu školství. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: 93% žáků se v prvním kole dostalo na střední školy. O čem to vypovídá toto číslo?
12: No, to číslo samo o sobě moc o ničem nevypovídá, protože je to průměr za celou republiku a právě, jak jste říkala v úvodu, jsou tu velké mezikrajové rozdíly. Takže zatímco v regionech se dostalo třeba 100% žáků a je tam spíše problém naplnit ty vypsané obory, tak v Praze se nedostal téměř každý 5. žák na školu, na kterou si podal přihlášku, a to i když započítáme, jak velké taktizování tam probíhá, tak je spíše špatný výsledek než dobrý.
11: No, ještě než se dostaneme k těm regionálním rozdílům a zůstaneme u těch celostátních, Přece jenom žáci se zlepšili nejenom v přijímacích zkouškách na střední škole, ale také u maturit, tak je tam určitý posun?
12: To těžko říct. Ony ty testy nejsou koncipovány tak, aby byly meziročně srovnatelné. To znamená, jejich cílem není sledovat úroveň dosahování kompetencí žáků základních nebo středních škol tolik, zejména u těch jednotných přijímacích zkoušek, jejich úkolem rozřadit ty žáky tak, aby právě se mohlo rozhodnout o jejich přijetí nebo nepřijetí na střední školu. Takže nelze úplně posuzovat ty testy z roku na rok, což je škoda, ale zároveň já to chápu, protože úloha těch testů je jiná a tu úlohu, kterou mají plnit, tak tu plní.
11: A jsou přijímací zkoušky rámcově nastaveny dobře?
12: No, to má několik rovin odpovědí. Pokud po nich chceme to, aby rozřadili žáky podle nějakých predispozic ke studiu na střední škole, tak fungují relativně dobře. Tohle tu úlohu oni plní. Právě třeba to, co se občas vytýká jednotným přijímacím zkouškám, že tam byla nějaká těžká otázka, tak to je naopak dobře, protože ten test právě musí umět rozřadit žáky tak, aby... kdyby to udělal každý žák na 100%, tak nerozřadí. Takže oni fungují dobře v tomhle úzkém zadání. To znamená rozlišit, který žák má jaký potenciál nebo jak se jaký žák připravil na ty testy. Horší je to s tím, že tento zadání samo o sobě vlastně je takové kontraproduktivní hodně, protože nám přece nejde o to rozřadit ty děti na konci základní školy, nám jde o to, aby se na té základní škole naučili ty kompetence, které stát předepisuje, že se mají naučit. A k tomu ty testy bohužel úplně neslouží a ani si myslím, že úplně sloužit nemohou, aby plnili zároveň ten účel rozrazovací. Takže hodně se kritizuje v odborné veřejnosti, že ty testy deformují výuku na základních školách, že žáci se připravují v 8. v 9. třídě jenom na ty přijímací zkoušky a veškerou výuku matematiky a češtiny podřizují tomu a učitelé jsou pod velkým tlakem, aby žáky připravili a neučí se to, co se mají učit, to znamená ty kompetence, ale spíše ty návyky, které jim budou k něčemu při vyplňování toho testu zaškrtávacího. Takže to je velmi negativní dopad, který je plošný na všech základních školách, ačkoliv ty testy vlastně potřebujeme víceméně, když to zjednoduším, jenom pro některé školy v Praze.
11: No, u jednotných přijímacích zkoušek z dílny Cermatu se opět ukázaly nerovnosti. Není to tedy jako v loňském roce, kdy byl ten problém skutečně velký, ale podle nezávislé komise ministerstva školství byly matematické úlohy u druhého termínu obtížnější. Proč se to nedaří nastavit spravedlivě?
12: No, tady musíme rozeznávat nerovnosti v několika významech. Testologicky je vlastně poptávka po tom, aby jednotlivé termíny jednotné přijímací zkoušky byly srovnatelně náročné, protože žáci mohou konat oba dva ty termíny. A to je technické zadání z ministerstva, které má nějaké technické řešení a ověřování, jestli to bylo naplněno nebo nebylo. A je to velmi odborná otázka, kterou umí řešit pár lidí u nás v republice, aby ty testy koncipovali tak a validovali, že budou opravdu srovnatelně náročné. A druhá rovina těch nerovností je v tom, jak kteří žáci se na ně můžou připravit, jak kteří žáci podle toho, kde žijí, se mají šanci dostat na střední školy. A tohle ta rovina jde jakoby mimo vlastně Cermat. To není v zadání Cermatu, Cermat plní zadání, že vytvoří rozřazovací test. Můžeme se bavit, a to já nejsem úplně odborník, myslím, že ty odborníci jsou tak tři v republice, jestli splnil to technické zadání, aby ty testy byly srovnatelné v těch dvou termínech. Ale já hlavně nebo upozorňuji na to, že to politické zadání, ani ne tak práce Cermatu, ale to, co od Cermatu chceme jako společnost, nebo to, co po něm vyžadují zákony, tak se zaslouží se zamyslet, jestli to je opravdu správné a jestli to nemá víc negativ než pozitiv.
11: No, minister školství Robert Plaga nedávno v Českém rozhlase uvedl, že by byl rád, kdyby se váha testu od Cermatu do budoucna snížila na minimální hranici 40% a ne 60%, jak je tomu teď, a zvýšila by se váha vlastních testů středních škol. To by vám dávalo smysl?
12: Je to kosmetická změna správným směrem. Ona váha těch testů je důležitá samozřejmě pro školu, protože tím více ona může dávat váhu těm svým testům nebo svým kritériím, tak tím více se může třeba profilovat. Na druhou stranu sice existuje závaznost konat jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory, ale neexistuje žádný minimální počet bodů. Takže ono v důsledku, když škola chce, tak si ten test udělá i s těmi 40%, které na ten test má. Takže je to spíše kosmetická změna. Může mít nějaké nezamýšlené důsledky ve větší profilaci škol a to je pak otázka názoru, jestli to je dobře, jestli chceme. A já spíše bych se klonil k tomu, že chceme mít širokou paletu vlastně nabídky středního vzdělání, ať už gymnaziálního nebo středních odborných škol a chceme dát školám možnost, aby se profilovali i v tom výběru těch svých studentů. To je asi legitimní politický názor a je asi v pořádku, že pan ministr takhle zamýšlí.
11: Když jste v úvodu říkal, že kromě toho, že tady samozřejmě jsou ty regionální nerovnosti, které budeme určitě probírat, tak je tam také určitá míra taktizování. Myslíte taktizování rodičů při výběru škol, kdy určují tu prioritizaci?
12: Ano, jelikož si žáci mohou podávat jenom 3 přihlášky s prioritami, kterou školu preferují a vědí, jaké, nebo snaží se odhadovat, jaké jsou jejich šance na přijetí na jakou školu, tak samozřejmě taktizují tak, aby měli nějakou jistotu, nebo aby co nejvíce zvýšili šance, že se na nějakou školu aspoň dostanou. Což může mít 2 efekty. Jeden, který popsala společnost Pack Research, je, že mnoho rodičů se vlastně podceňuje a na tu školu první volby nedává ambiciozní volbu. Už na tu první místo, kam chtějí být přijati nejvíce a kam budou přijati, když dosáhnou požadovaný počet bodů, který bude nakonec na té škole, tak tam dávají školu, na kterou vlastně ani tolik nechtějí. Což je nepochopení toho systému, protože ten rozrazovací algoritmus, který potom přiřazuje žáky na konkrétní školu podle té jejich preferované volby, tak funguje velmi dobře. To je potřeba uznat státu, že jsme zvolili velmi progresivní nebo velmi sofistikovaný systém, jak ty žáky přidělovat podle těch preferencí. Je tam takzvaný systém odloženého přijetí, za který mimo jiné byla udělena Nobelova cena za ekonomii. A my jsme ho přijali, to znamená, že žák nemusí vlastně taktizovat v tom, co bude jeho první volba. Jako první by si měl vybrat opravdu ambiciozní školu, na kterou třeba má i malou šanci, že se dostane. A právě na to druhé a třetí místo si dávat nějaké školy, kde má relativně větší šanci, nějaké pojistky. Ovšem, když jsou jenom 3 ty možnosti, tak tu první to právě ohrožuje. Co by bylo lepší mít těch přihlášek moci podat víc, třeba 5 nebo i více. Proč se to ještě nestalo, je, že je velká obava jednak z technického zajištění těch testů, protože potom by v kombinaci s tou školní částí té přijímací zkoušky by se na ty školy, kde je velký převis a kde je tam třeba teďka 1000 žáků se hlásí, tak kdyby všichni mohli podat 2x tolik přihlášek, tak bych se jich přihlásilo třeba 2000 a jim by to zdvojnásobilo náročnost toho přijímacího řízení. Což je legitimní obava, ale dá se vyřešit například tím, že ty školy právě budou vypisovat už tu školní část, nebo budou moc vypisovat tu školní část už jenom třeba pro žáky, kteří překročili nějaký počet bodů v té jednotné přijímací zkoušce. To znamená, zúží ten okruh žáků, kteří vůbec budou konat školní část té zkoušky a tím se vlastně může i ulevit školám, které jsou mnohdy už teď přetížené i při těch 3 podaných přihláškách. Takže za mě jednoznačně doporučení rozšířit počet přihlášek, které se děti mohou podávat, na co nejvíce, minimálně 5, což sníží právě tu potřebu taktizování a umožní to, že ta první volba opravdu bude moct být ta vysněná škola a nebudeme plítat potenciálem, že dítě vlastně, protože se bálo, že mu ty 3 přihlášky nestačí, tak šlo už i na první volbě na školu, na kterou sice mělo jistotu, že se dostane, ale nebyla to jeho vysněná škola.
11: No a právě nevypovídá to, že ta první volba není ta vysněná škola, je to tak taktická volba, to, že o tom prostě rozhodují spíše rodiče než děti.
12: Těžko říct, já nechci podceňovat 15-leté děti ani jejich rodiče, ale sám, když jsem se zabýval právě tím algoritmem a jak vlastně ve skutečnosti funguje, tak mi trvalo hodně, hodně dlouho, než jsem to pochopil. Je to fakt opravdu sofistikovaná věc a nedivím se rodičům a nedivím se dětem, že vlastně nerozumí tomu, jak to funguje. Co by bylo zastát užitečné, komunikovat jednoznačně to, že rodiče nemusí taktizovat na tom prvním místě. Že prostě věřme tomu systému, na první se dejme ambiciozní školu a využijeme ty další místa k tomu místu záchrany. Ale to se těžko komunikuje, když jsou právě jenom 3 přihlášky, takže já to vlastně chápu. Zároveň není to výtka vůbec vlastně rodičům nebo dětem, taky bych se choval nějak takticky. Problém s tím taktizováním je ten, že většinou se rodiče chovají velmi racionálně tedy na první dobrou podle toho, jak ty přijímačky skončily minulý rok. Mm-hmm. Ale tam funguje takový efekt sinusoidy, že když třeba otevřou obor nově na nějaké škole, tak se do něj hlásí relativně málo žáků, tudíž stačí málo bodů na přijetí v roku 1. V roce 2 se podívají rodiče na rok 1 a koukají, ale tady je obor gymnázia a tam se hlásilo málo dětí a stačilo málo bodů, tak já si ho dám jako tu třetí volbu. Jenomže tohle si řekne více rodičů v tom roku v roce 2 a najednou v roce 2 je tam potřeba 2x bodů na přijetí. V roce 3 se podívají rodiče do roku 2 a vidí, tady na gymnáziu bylo potřeba hodně bodů, tak si to tam radši dávat nebudu. Tohle si zase řekne více rodičů a na tu školu se zase přihlásí méně dětí a stačí méně bodů. Takže to, a to se tam jako rok po roce takhle jde to nahoru dolů a nelze to předvídat, jo? Z pozice těch rodičů. Ten systém je do určité míry nepředvídatelný. I když si zjišťujete informace o minulých letech, a kolik bylo potřeba bodů, tak nikdy nevíte, jak se ten daný rok zachovají ti ostatní rodiče. A to právě by ten systém alokace nebo systém přidělování těch preferovaných škol na základě výsledků přijímacích zkoušek měl eliminovat a eliminuje relativně dobře. Proto ten jakoby algoritmus sofistikovaný, ale funguje lépe, když mají ti žáci možnost podat více přihlášek, aby nemuseli přemýšlet o tom, že musí hospodařit jenom s těmi třemi možnostmi, které mají.
11: Hostem Interview Plus je Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Vy už jste to zmiňoval, jako každý rok se při přijímacích zkouškách zapotili nejvíc uchazeči v Praze. O to více, když se ukázalo, že uspělo pouze přes 80% dětí. Jaké řešení jste navrhoval vy ještě jako ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství na ministerstvu školství?
12: No, já jsem nějakou dobu vedl i oddělení školského rejstříku, což je oddělení, které zapisuje právě nové školy nebo nové obory a nebo navyšuje kapacity. Problém tam je, že ministerstvo v tom vytváření nových kapacit škol má takovou pasivní roli. Ono povoluje navyšování těch kapacit nebo zapisování nových škol, ale samo je nezapisuje nebo samo nejde s tím návrhem. Protože školy střední u nás zřizují převážně kraje a hlavní město Praha, základní školy potom obce a ministerstvo vlastně pouze nějaké speciální školy. Takže ministerstvo sice může povolit nebo zakázat zápis školy, ale samo neiniciuje ten vznik. A to je právě ten problém, protože pokud je nějaký trend, který se ministerstvo nelíbí, například zapisování víceletých gymnázií, tak ministerstvo ta víceletá gymnázia nezapíše. To už je 20 let u nás taková praxe. Ale pokud naopak ministerstvo něco po kraji chce, tak nemá žádný nástroj, jak to po něm vynutit. A například ministerstvo školství už v roce 2022-2023 v takzvaném dlouhodobém záměru vzdělávání upozorňovalo Prahu na to, že je potřeba navýšit kapacity zejména gymnázií. A to se nestalo. Prahu na to upozorňoval i Institut plánování a rozvoje. To se také nestalo. Pan primátor Svoboda říkal, že vlastně nelze předvídat, jaká bude demografie v Praze, což je naprosto mylná představa, samozřejmě, že to předvídat lze.
11: No on říká, že to nelze předvídat i vzhledem k tomu, že se neví dopředu, kolik lidí se třeba přestěhuje do Prahy nebo do Středočeského kraje. I když ta čísla jsou k dispozici, určité odhady.
12: Ano, právě ta čísla jsou k dispozici. Pan primátor také měl určitě na mysli i to, ten fakt, který je samozřejmě pravda, že do pražských škol se hlásí mnoho žáků ze Středočeského kraje. Tady Středočeský kraj a Praha se do jisté míry chová jako jeden takový jakoby obvod, což dává smysl, protože třeba z Kladna je to blíže do Prahy než do Kolína. Takže se Středočeský kraj nechová jako homogenní oblast, ale chová se společně s Prahou. A Praha ve velké míře stahuje ty žáky ze Středočeského kraje, což je vidět, když se podíváte na počet vlastně míst, které jsou na středních školách v Praze, na počet obyvatel Prahy versus Středočeského kraje. V Praze je to nejvyšší v republice. Počet míst na počet obyvatel, ve středních Čechách je to nejnižší počet míst na počet obyvatel. Ale i toto je známé a když byste presumovali, že ten podíl těch žáků takhle migrujících bude stejný, tak můžete samozřejmě s nějakou mírou pravděpodobnosti predikovat, jak se bude vyvíjet ta situace. A toto přesně udělalo ministerstvo v roce 23, i Institut plánování a rozvoje Prahy to udělal v roce 23, ta upozornění tady jsou. Samozřejmě náročné takhle v krátké době nějaké kapacity navýšit. Město Praha se o to snažilo v minulých letech, třeba se zapisovaly gymnaziální obory na středních odborných školách, ale bylo to málo, proto máme teďka tu situaci, že je velký převis zejména na ty gymnaziální obory a to i za situaci, že v Praze je vlastně největší podíl soukromých středních škol, které trochu suplují ty veřejné, ale samozřejmě za úplatu, za školné. Takže Pražané a jejich děti se dostávají do situace paradoxní, že když vždycky my mluvíme o nerovnostech, nebo když se ve vzdělávací politice mluví o nerovnostech, tak jsou většinou myšleny oblasti jako Ústecký kraj nebo Karlovarský kraj a chudší děti. A teďka tady tu nerovnost pozorujeme v tom, že v tom Ústeckém kraji se na to gymnázium dostanete úplně v pohodě, třeba i s polovičním výsledkem u toho testu než v Praze. Takže ta nerovnost teďka dopadá na ty Pražany a je to vlastně zarážející, že se to stalo a že se to děje takhle konzistentně dlouhodobě za různých politických reprezentací.
11: No ale není to problém v podstatě každé třeba evropské metropole? Přece jenom není ten důvod i tím, že ta pražská gymnázia možná nemají ve Středočeském kraji žádnou konkurenci? Myslím v kvalitě a potom nějaké úspěšnosti přijetí na vysokou školu.
12: Ano. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta situace je špatná i v porovnání s ostatními, jak kraj u nás, tak v zahraničí. Ty systémy přijímání v zahraničí jsou velmi rozdílné. Například hodně za vzor dávané Finsko nemá jednotné přijímací zkoušky a přijímá se na základě výsledku na základní škole, na základě známek ze základní školy, což my jsme v České republice explicitně odmítli právě s odůvodněním, že ty výsledky nebo to hodnocení mezi školami je nesrovnatelné, což je pravda. A myslím si, že systém vlastně jednotných přijímacích zkoušek v principu je lepší než systém přijímání na základě výsledku ze základní školy v podobě známek. Takže principiálně vlastně my to nemáme nastavené špatně. Ta problém je v tom, že ty samosprávy nevytvářejí tu nabídku vzdělávací takovou, jakou si přejí děti, žáci a jejich rodiče. A to nemluvím jenom o Praze, ono je to dlouhodobě právě problém. Už třeba za prvního období pana ministra Plagy, on čelil do jisté míry svým spolustraníkům z krajů, hejtmanům, třeba hejtmance Karlovarského kraje, s tlakem, ať se více zapisují obory učňovského vzdělání na úkor maturitních oborů a všeobecného vzdělání gymnaziálního. A pan ministr Plaga hájil to, že ta nabídka má odpovídat poptávce a hájil to před svými vlastními spolustraníky. Takže to byla vlastně obdobná situace, kdy kraj nechtěl zapisovat gymnaziální obory v Karlovarském kraji třeba a chtěl zapisovat učňovské obory a ministerstvo nemělo jiný nástroj než přesvědčování a argumentování, jak kraj vlastně donutit, aby naplnil ten úkol, který mu dává školský zákon k zajištění práva na vzdělávání. No, takže je to dlouhodobý trend v naší politice, že se tady občas neshodne to ministerstvo, centrální vláda a ty kraje, které jsou zodpovědné za to, za ty kapacity.
11: Pražský radní pro školství Antonín Klecandla dlouhodobě tvrdí, že Praha nic nezmůže, když přidá o 3000 míst více, přihlásí se do ní ještě více dětí. Jako jediné možné řešení vidí krajskou spádovost. Byla by to za vás cesta?
12: Myslím si, že ne. Myslím si, že by to bylo zbytečné omezování toho přirozeného migrování do Prahy ze středních Čech. To je to podobně, jako bychom řekli Středočechům, že mohou pracovat jenom ve středních Čechách, protože přetěžují silnice v Praze ráno. Spíše efektivnější řešení celospolečenské, nejenom pro ty děti, celospolečenské efektivnější řešení je vytvořit tu nabídku tam, kde je ta poptávka. To znamená navýšit kapacity v Praze. Pan radní má pravdu v tom, určitě, že Praha tady nese zátěž nebo nese povinnost, která by jinak šla za Středočeským krajem. A samozřejmě vytvořit kapacitu školy stojí spoustu peněz, třeba až 1,5 milionu na jednoho žáka stojí postavit novou školu. Takže třeba postavit nový kampus by bylo velmi drahé, budovat ty kapacity je velmi drahé a zcela legitimně, jako Praha říká, no, my tady stavíme ty kapacity pro žáky, kteří nejsou obyvateli Prahy. A tady si právě myslím, že by více aktivní měl být stát, že by bylo celospolečensky přínosné, kdyby do toho vstoupil stát a podobně jako stát staví vnější pražský okruh, tak by stát třeba postavil ty kampusy pro střední školy na okrajích Prahy, tak aby zajistil ta místa. Nemusí je stát spravovat ty školy, i když může, podle zákona, mohl by je předat Praze, nebo zřizovat ty školy by mohla Praha, ale stát by, myslím, měl nabídnout mnohem více, podílet se na těch nákladech, než to dělá doposud.
11: Hostem Interview Plus je Jan Vereš Mušuta z Edwinu. Vláda Andreje Babiše plánuje změny přijímacích řízení na střední školy. Absolvovat by se mohly přímo na domovských základních školách a až dle výsledku by se žáci podávali přihlášky. Jak to podle vás prospěje tomu systému?
12: No, Edwin, organizace, jejíž jsem programovým ředitelem, přesně toto navrhovala před 2 lety ve svém návrhu. A je to zase spíše kosmetická změna, ale velmi dobrým směrem. Jeden z neduhů těch jednotných přijímacích zkoušek je to, že ty zkoušky neskládá celý populační ročník. Vy, abyste skládali jednotnou přijímací zkoušku, musíte mít ambici hlásit se na maturitní obor a zhruba třetina populačního ročníku se nehlásí na maturitní obory. Takže my ani vlastně nevíme, jak si stojí. Je to jeden z důvodů, proč nemůžeme porovnávat ty testy meziročně mezi sebou, protože se tam mohou přihlásit různé vlastně kohorty z té věkové skupiny a meziročně jiné. A součástí toho návrhu řešení je právě, že by jednotné přijímací zkoušky skládali všichni žáci již na základních školách, což může sloužit k tomu, že objevíme nějaký talent nebo že podpoříme žáka, který neměl ambici na maturitní obor, zjistíme, že má předpoklady a pak škola, kariérový poradce může pracovat se žákem s rodinou a pomoci mu v tom, aby se na ten maturitní obor přihlásil, což je super. Zároveň nám to trochu pomůže v tom, že žáci už budou vědět, jak si asi stojí v těch jednotných přijímacích zkouškách a jaké asi mají možnosti se dostat na střední školy dříve, než podají přihlášky a budou moci tu strategii přizpůsobit právě tomu podávání přihlášek. To není úplně stoprocentní, protože právě nebudou pořád vědět, jak se zachovají ostatní žáci v tom okamžiku podávání přihlášek, ale bude to lepší, nebo budou mít více informací, než mají teďka, když ani neví, jak vlastně složí ten test.
11: A myslíte si, že by to také mohlo vyvinout tlak na kraje, protože možná ta poptávka po gymnáziích se zvýší, aby právě nová zařízení otevírala?
12: K tomu jsem spíš skeptičtější, protože ta informace, že ta poptávka je v těch krajích, kde je, tak je zřejmá, je jasná už více než od toho roku 2023. Minimálně 5 let. Pořád se bavíme o 15-letých žácích, to znamená, my dokážeme 15 let dopředu říct, jak silný ten populační ročník bude, skoro s naprostou jistotou. Jediné, co v tom hraje velkou roli, tak je ta vnitřní migrace a to také dokážeme odhadnout z minulosti a projektovat ji do budoucnosti. Takže ty informace tady jsou, tam není ten problém, že bychom nevěděli, že ta přijde, ta situace. Ten problém je v tom, že postavit školy je velmi náročné, udělat vzdělávací politiku tak, aby byla funkční, je věc na více funkčních období, než mají regionální politici. Nebyl tady ten tlak těch rodičů, což logicky, když máte 10leté dítě, neřešíte, jestli za 5 let budou kapacity střední škol, předpokládáte, že to nikdo řeší. A pak zjistíte, že to nikdo neřešil, což se stalo před zhruba těmi 3 lety v Praze. A od té doby ta situace pokračuje. A Praha už také, buďme fér, odhaluje plány na výstavbu nových škol, minimálně o 2 vím, a kdy žáci tam budou moci nastoupit třeba nejdříve za 3 roky, tak to jsem třeba čekal, že se stane o 3 roky dříve, ale pracuje se na tom.
11: No tyhle změny by mohly nastat, tedy ty změny v přijímacích zkouškách, o kterých jsme mluvili, do roku 2028 nebo 2029. Přece jenom nemění se ten systém příliš často, jednotná přijímací zkouška, přijímačky na nečisto. Teď by se to opět mělo změnit. Je mi jasné, že rodiče se mění, protože děti různě dospívají, ale není to příliš velký nápor na ty školy?
12: No, proto myslím, že pan ministr Plaga říká rok 28-29, aby tu změnu neuspěchal. Ono zase jsou i hlasy, které říkají, že by se ten systém měl změnit rychleji, že by se prohození těch přijímaček a přihlašování mělo prohodit třeba už příští rok. A to bych třeba upozorňoval na to, že to je moc rychlé a že tu hrozí riziko, že se to nepovede. A vlastně je velmi rozumný dávat to očekávání na to, že se to stane až v roce 28-29 a pak si myslím, že je celkem bezpečné tu změnu připravit a připravit na ní školy. A je pravda, že to bude poměrně velký zásah. Jednak to přehození a jednak zvýšení počtu přihlášek, které je také v plánu, tak bude mít dopad jak na ty střední školy, tak patrně na základní školy, protože kdyby jednotné přijímací zkoušky konal celý populační ročník, tak se zřejmě budou konat na základních školách, ne na těch středních školách. Takže je potřeba vlastně vymyslet celý ten systém administrace těch testů, jak budou technicky probíhat a to není jednoduchý úkol, ale myslím si, že v horizontu 2 let je velmi jako dobře zvládnutelný a řešitelný. A co se týče toho, že těch změn je hodně, tak to je pravda, ale tohle jsou opravdu, považuji za změny dobrým směrem, které nemění nějak zásadně radikálně tu myšlenku toho přijímacího řízení a budou ve prospěch těch dětí. Takže tady bych byl pro, ať se ty změny stanou a také jsem pro, ať se nestanou urychleně, ale v tom horizontu 2-3 let.
11: Hostem Interview Plus byl dnes Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin. Děkujeme za váš čas.
12: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
11: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
13: O hodnocení prezidenta Petra Pavla, o střelbě v islámském centru v San Diego, o útoku čínských automobilek na Evropu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
13: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Hlava státu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Co výběr nového náčelníka generálního štábu vypovídá o dalším fungování armády? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
14: Dobrý den.
13: Novým náčelníkem generálního štábu se tedy stane dosavadní zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Co jeho výběr znamená?
14: Tak tam jsou dva důležité aspekty. Co se týče Miroslava Hlaváče jako takového, tak to je generál, který je bez jakýchkoliv dohledatelných skandálů, s odpovídajícím vzděláním, studovali ve Fort Leavenworthu ve Spojených státech v Royal College of Defence v Londýně. Zastával významné funkce, zvláště v posledních letech byl zástupcem odcházejícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Předtím byl ve vysokých funkcích na ministerstvu obrany i v generálním štábu. Byl na zahraničních misích v Bosně, velel misím v Kosovu a v Afghánistánu. Rozhodně má za sebou kariéru, která ho k takové funkci opravňuje, a tam asi není vůbec žádná pochybnost. Ostatně jeho jmenování přivítala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, také upozornila na to, že právě toto jmenování zajistí v armádě kontinuitu. Obecně opozice se na toto jmenování dívá pozitivně. Prezident republiky také řekl, že bez problémů samozřejmě Hlaváče jmenuje. Ovšem tady právě nastává ten jediný problém, protože Hlaváče hlasováním do funkce instalovala vláda. Ovšem s výjimkou jediného ministra, který byl proti, a tím byl ministr obrany Jaromír Zuna. Dokonce Hlaváč nebyl na původním seznamu Zunových čtyř kandidátů, který i prodiskutoval s prezidentem republiky. Dohodli se tam s prezidentem na určitém jménu a najednou vlastně přes hlavu Zuny byl jmenován Hlaváč. Což Hlaváče staví do velmi obtížné situace, protože opravdu nyní můžeme, doufejme samozřejmě, že ne, ale může se stát to, co v minulém volebním období, že najednou bude stát proti sobě ministr obrany a náčelník generálního štábu, a to rozhodně není pozitivní. Zvláště, když právě k tomu jmenování došlo takto. My vlastně ani nevíme, proč premiér Babiš to na tiskové konferenci vytáhl, protože on o tom začal mluvit, že Jaromír Zuna byl proti. Tím Zunu dostává do opravdu velmi podivné situace, zvláště když, jak to vypadá, se za něj nepostavili ani tedy ministři ze strany, která ho do funkce delegovala, tedy z SPD. A to může samozřejmě vytvářet tlak i na Hlaváče, který takto má vlastně jakýsi punc, byť nezasloužený, že byl do své funkce dotlačen politicky. Podle serveru iDNES Jaromír Zuna především vytýká Hlaváčovi vlastně příliš rychlý kariérní postup. To samozřejmě ale samo o sobě nehovoří nic o tom, jaké jsou kvality 61-letého generálporučíka.
13: Tolik Petr Švarc.
14: Díky, naslyšenou.
13: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Vzhledem k tomu, že od vzniku samostatné České republiky měla země pouze čtyři prezidenty, patří Miloši Zemanovi poslední příčka. Postavení současné hlavy státu komentuje politolog Lukáš Jelínek.
15: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když je školním hodnocením v průzkumu agentury STEM/Mark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismus, hlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebe vědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěry. A nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musí jim spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
13: To byl Lukáš Jelínek. Střelba v San Diegu v Kalifornii si vyžádala mrtvé. Případ je podle policie pokládán za zločin z nenávisti. Ke zločinu došlo v islámském centru, které je největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a Koránu. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: 18. květen roku 2026 se pravděpodobně stane datem, které se bude v americké muslimské komunitě připomínat celá desetiletí. Při útoku dvou ozbrojených mužů na mešitu zahynulo přinejmenším 5 lidí, včetně obou pachatelů. Policie skutek vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Terčem útoku bylo islámské centrum v kalifornském San Diegu, kde se nachází také islámská škola. Za útokem pravděpodobně stáli dva američtí teenageři, kteří měli v době činu na sobě maskovací oblečení. Zabili člena ostrahy a další dva muže. Do samotné mešity se jim dostat nepodařilo. Po skutku spáchali sebevraždu. Policie na místě nestřílela. Před činem nebyla policie upozorněna na žádnou konkrétní hrozbu vůči mešitě. Ovšem asi 2 hodiny předtím nahlásila matka jednoho z mladíků, že její syn, který trpí sebevražednými sklony, odcizil automobil a 3 střelné zbraně. Údajně po sobě zanechal dopis na rozloučenou. Policie vyslala hlídky k mladíkově střední škole a k nákupnímu centru. Americká muslimská komunita zatím nezažila útok podobného rozsahu, ale poukazuje na to, že její postavení se zhoršilo po 11. září 2001 a po vypuknutí války v Gaze se prý počet slovních i jiných útoků znovu zvýšil. Významnou symbolickou roli sehrál případ vraždy 6letého muslimského chlapce palestinského původu. Pachatel byl vloni v květnu odsouzen k více než 50letému vězení. Podle statistik FBI nepatří muslimové k nejčastějším terčům fyzických útoků. Největší skupinou čelící nenávisti jsou Afroameričané a Židé. Muslimové jsou na 10. místě. Sami muslimové si stěžují na zhoršení atmosféry po návratu Donalda Trumpa k moci a na nepřátelskou rétoriku samotného prezidenta i lidí v jeho okolí. Například i výroky o tom, že deportováni mají být muslimové jen na základě své víry, i pokud mají povolení k pobytu. Zmiňují i skutečnost, že protiimigrační policie se zaměřuje na oblasti, kde žije mnoho lidí islámské víry. Střelba v San Diegu mohla být důsledkem právě takového posunu atmosféry, ale také je možné, že se podobný útok nemusí opakovat. Muslimové žijí ve Spojených státech velmi dlouho, ale teprve v posledních dekádách se začala islámská komunita rychle rozrůstat. V současné době představují muslimové asi 1,5% obyvatel a jsou po křesťanech a židech 3. největší náboženskou skupinou. Při současném tempu brzy stanou na 2. místě. Nejde o etnicky jednolitou skupinu. Američtí muslimové pocházejí z geograficky velmi rozmanitého prostředí. Ve srovnání s pomyslným statistickým Američanem jde o komunitu velmi mladou, nadprůměrně vzdělanou, častěji zaměstnanou na plný úvazek nebo pracující ve vlastním podniku. Z náboženských skupin jsou ovšem také nejčastěji zařazeni do kategorie chudých obyvatel. Současně dávají najevo větší optimismus ohledně budoucnosti Spojených států a častěji než ostatní slouží v ozbrojených silách. Válka v Gaze propojila americké muslimy s demokratickou stranou a v některých místech, typicky v Michiganu, kde žije velká komunita, se z muslimských voličů stala velmi vlivná politická skupina, jejíž vliv ještě poroste. Útok v San Diegu se nepochybně stane milníkem v dějinách islámské komunity samotné, ale i jejich vztahů s ostatními skupinami.
13: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Čínské automobilky se stále více prosazují v Evropě. Jejich expanzi by mohla urychlit válka v Íránu, která kvůli růstu cen ropy zvyšuje zájem o elektromobily. Čínská auta byla například v Německu dlouho považována za okrajový fenomén. Nyní se to ale začíná měnit. Slovo má publicista Luboš Kreč.
16: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, Jaeco, Xpeng, Zeekr, MG, Bike, Linkin Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design, tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily tytéž firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče. A to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě úplně nové továrny, jako třeba BYD v Maďarsku, nebo využívají stávajících kapacit svých dceřiných společností, jak to je v případě Geely a Volvo, či přebírají fabriky, které Evropané opouští. To se chystá v případě Nissanu v Británii nebo Volkswagenu v Německu. Jinými slovy, poté, co z Číny evropské značky vytlačily, je nyní začínají ohrožovat i na jejich domácí půdě. A jde nejen o ekonomickou, ale i geopolitickou strategii. Čínská vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat. A jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat. Stali se pohodlnými a nepružnými kolosy. Nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa, ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky, žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí,

0: bývalý diplomat Petr Janiška.
1: Zápas o charakter médií a vůbec o redakční nezávislost se nevede jen u nás, ale také ve Francii. Sice v jiné podobě, tlaky tam nepřicházejí ze strany vlády, ale ze strany miliardáře. Vincent Bolloré, čili Vincent Bolloré, je 11. nejbohatším Francouzem. Tenhle výrazně konzervativní katolík ovládá přes svou holdingovou společnost desítky průmyslových a energetických firem. V posledních letech se soustřeďuje na média, na televizi a na noviny a dokonce i na nakladatelství a na distribuci knih. Kupuje kontrolní balíky v médiích a v nakladatelstvích, aby skrze ně prosazoval své politické zájmy, totožné s krajní pravicí. Některé analýzy upozorňují, že takhle připravuje půdu pro síly nacionalistického autoritářství do prezidentských voleb příští rok. Vydal třeba i knihu bývalé šéfové francouzské pobočky pro ruské televize Russia Today, kterou úřady po ruské invazi zakázaly. Jeho metoda je jednoduchá. Jakmile v médiu získá rozhodující slovo, obratem vymění vedení za lidi z krajně pravicové scény a přes ně začne tlačit témata nebo naopak zarazí vydání některých investigativních článků a prosazuje rozhovory s představiteli krajní pravice. Potom jim udělá mohutnou reklamu, jejich knihy nebo čísla časopisů s jejich tvářemi nechá umístit na přední místa v prodejnách tisku Relay, kterému taky patří. Takhle se třeba redaktoři známého týdenníku Paris Match dozvěděli, že na druhý den bude jejich obálka věnována ultrakonzervativnímu veřejnosti neznámému biskupovi. A nebo před pár lety Bolloré koupil zajímavý nedělník Le Journal du Dimanche a vyměnil jeho vedení. Většina novinářů obratem odešla a založila nedělník podobného jména La Tribune du Dimanche. Před několika dny se stalo něco nevídaného. 150 spisovatelů nejrůznějšího politického zabarvení, jejichž počet se rychle rozrostl na 200, oznámilo, že odcházejí od nakladatelství Grasse, jednoho z nejstarších a nejrenomovanějších, spojeného s mnoha velikány literatury. Bouchli dveřmi, protože je koupil Vincent Bolloré a z ničeho nic propustil dosavadního ředitele Oliviera Noru, který byl přes 2 desetiletí duší firmy a zárukou její kvality. A autoři s ním měli osobní vztah. Jeho vyhazov navíc přišel pouhým úředním sdělením bez vysvětlení. Ukázalo se, že nové vedení chtělo po Norovi, aby vydal knihu krajně pravicového publicisty, který předtím spolupracoval s předsedou Národního sdružení Jordanem Bardelou na jeho politicky marketingové knize. Nora to odmítl a dostal vyhazov. Odchod 200 autorů znamená konec známého nakladatelství. Pro mnoho z nich to nebylo snadné rozhodnutí. Jsou s ním vázáni smlouvami na mnoho let, někteří mají svoji knihu před vydáním nebo v tisku. Přesto to udělali. Svým krokem chtěli říct Bollorému, že knižní nakladatelství není jako obyčejná fabrika, že jeho úspěch je kombinací dobrých autorů a kvalitních redaktorů, že nechtějí, aby se jejich práce stala majetkem Bollorého a že, cituji, odmítají být rukojmími ideologické války, která se snaží prosadit v kultuře a v médiích autoritářství. Bolloré ovšem prosazuje krajně pravicové populistické postavy i ve své televizi CNews, která má často konflikty s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. Na něž mimochodem mají spadeno i poslanci krajní pravice.
0: Hovořil Petr Janiška. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Kámoška P. šla v sobotu ráno venčit psa a vrátila se, no ne snad v panice, ale řekněme, že nepotěšena. Půl druhého bloku od domu, kde žije, se stříbřitě leskly zátarasy a několik desítek chlapů v různobarevných mundurech překřížených odrazovými páskami skládalo betonové panely jeden na druhý, kontrolovalo, jestli dobře sedí v drážkách a utahovalo šrouby a matice. Holešovice, záplavová zóna, se připravovaly na povodeň. Tramvaje nejezdily a hloučky zmatených návštěvníků holešovické tržnice se hlasitě dohadovaly, co se děje. Žádné větší médium o tom zvěst nepřineslo. Člověk musel bedlivě sledovat lokální zpravodajství, aby se dozvěděl, že tu probíhá cvičení. A ano, když jste se kolem 11. přišli podívat na místo, kde P. několik hodin předtím spatřila horečnou aktivitu,

0: tle už nenápadné cedule, na který se slovo cvičení skutečně objevilo. Ráno tam ale ještě nebyli. Asi se nedozvím, jestli příslušné orgány ke cvičné akci inspirovalo pár přepršek, které Holešovice zažili ve čtvrtek a v pátek. Pokud ne, a tahle akce byla plánovaná dlouho dopředu, musím říct, že se trefili dobře. Dokud v Česku trvalo nejsušší jaro od roku 1961, asi by obyvatelstvo těžko uvěřilo, že se blíží velká voda. Ale zatažená obloha, ze které tu a tam spadlo pár kapek, jako by se připravovala na průtrž mračen, napomáhala představě, že se blíží nebezpečí. Chlapi, kteří zátarasy stavěli, byli moc milí. Ani nás nevyháněli z míst, kam jsme, striktně vzato, lézt neměli. Ale oznámili nám, že nesmějí podávat žádné informace. Vypadalo to, že čím víc lidí uvěří, že se skutečně žene velká voda, tím bude cvičení úspěšnější. Sirény nehoukaly. Lidé, kteří v sobotu zůstali doma nebo se nepokusili opustit Holešovice autem či tramvají, nemuseli o ničem vědět. Ale v těch z nás, co si dosud neseme mírné trauma z tisícileté vody roku 2002, poněkud zatrnulo. Řada lidí, se kterými jsem o tom mluvila, se svěřila, že na povodních je pro ně nejtěžší čekání, až záplavová vlna přijde. I já jsem to kdysi zažila v Uherském Hradišti. Bylo teplo a slunečno, prostě krásně, ale ničivá vlna se blížila a nemohli jsme s tím mnoho dělat. Mám radost, že se Praha snaží připravit na povodně. Ještě větší radost musí mít 40 vězňů z Pankráce, kteří se směli pod, jak se zdálo, minimálním dozorem příprav zúčastnit. Přísahala bych, že se jich zmocnil příjemný pocit sounáležitosti. Doslova z nich sálal. Líbí se mi, že se Praha připravuje na záplavy, které bohužel jistě brzo přijdou. Pevně doufám, že nás už nikdy nezaskočí tak, jak se to stalo před 24 lety.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
4: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
3: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na Hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
4: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další pobočky. Postavil nové třípatrové tovární haly a začal nástroje vyvážet do zahraničí.
3: Velkým krokem vpřed se stala konstrukce vlastních klávesnic a celé mechaniky. Stal se nezávislým na jiných dodavatelích a to podpořil i tím, že vybudoval vlastní pilu na zpracování dřeva.
4: Od rakouského císaře Františka Josefa I. obdržel Petrov titul dvorního dodavatele pian. I ve stáří měl stále zájem o vše nové. Byl například prvním, kdo vlastnil v Hradci Králové automobil. Podnikatel Antonín Petrov zemřel v září 1915.
5: Bylo 6 hodin a začíná živé vysílání Ranního plusu s datem 20. května. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová.
6: A Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
6: tady je několik témat, kterými toto vysílání otevřeme. Jak se Česko připravuje na přijetí amerického občana s podezřením na nákazu virem Ebola?
5: Co ukázaly výsledky primárek v americkém Kentucky o podpoře republikánů, kteří jsou kritičtí vůči prezidentu Trumpovi?
6: A jak daleko jsme od doby, kdy bude možné si tisknout kostní náhrady pro implantaci?
5: I to se dozvíte, nejdřív to jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Přeji hezké ráno. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
8: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
7: Další podrobnosti přidáme v ranním plusu krátce po zprávách. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje také pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Má mu představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počet vojáků, ale i aktivní zálohy, do kterých by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Ruský prezident Vladimír Putin je v Číně. Podle Kremlu by měl dnes jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, hlavně o energetice.
9: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužny nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země po tom, co utichnou zbraně.
10: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
9: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
11: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
9: Na konferenci vystoupí taky třeba bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvejčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
7: Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění. Uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády okupující jih země s militantním hnutím Hizballáh zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují, přestože stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonská vláda, která se snaží o mírová jednání. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní můžou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Soutěž nazvaná Vinní a nevinné reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, říká manažer Národního vinařského centra Petr Gondáš.
12: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty.
7: Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích? Na dálnici D3 z Kaplice ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Borovany. Mezi 136. a 135. kilometrem pracují v tunelu Pohůrka na údržbě. Provoz je převedený do protisměrného tubusu, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 15. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu a musí se tak vybočovat. V Praze Vekbelské se popojíždí před křižovatkou s Poděbradskou a na příjezdu do Běchovic sílí provoz v Českobrodské. Zdržíte se asi jen 5 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, teď ještě přechodně až zataženo na západě s deštěm. Během dne se postupně čeká místy občasný déšť nebo přehánky na celém území a hlavně na východě později odpoledne i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
5: A dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Do Česka míří muž, který by mohl mít ebolu. Ministerstvo zdravotnictví ale ujišťuje, že rozšíření viru nehrozí. Šéf za hnutí ANO Adam Vojtěch, tedy ministra zdravotnictví, ubezpečuje, že muž, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, bude v péči profesionálů a převážený s veškerou opatrností. Navíc podle něj není ani jasné, jestli ebolu vůbec má. Ostatně víc podrobností o celé situaci nám teď řekne ve studiu Jan Duchoslav, domácí redakce. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
5: Začněme tím, co o tom pacientovi, kteří do Česka míří, víme.
13: Jde o amerického lékaře, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha o jeho hospitalizaci v Česku požádalo americké velvyslanectví.
8: Nemáme od americké strany informace, že by měl jakékoliv symptomy tohoto onemocnění, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni. Většina těch lékařů směřuje do Německa, k nám tedy směřuje jeden.
13: Ministr dodal, že přesné důvody, proč si Američané vybrali pro hospitalizaci Česko, nezná. Nicméně předpokládá, že je to proto, že nemocnice na Bulovce patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy.
5: Měli by se tedy lidé bát další pandemie podobné té koronavirové?
13: Podle Adama Vojtěcha rozhodně ne.
8: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
13: Ubezpečuje navíc, že až muž dnes v podvečer přiletí speciálním letadlem na jeho převoz, budou dohlížet vyškolení specialisté. Přesunou ho v izolačním boxu za přísných bezpečnostních a protiepidemických opatření. V nemocnici jsou pak připravené specializované izolační prostory, včetně pokojů s podtlakem. Připomenu, že naposledy se podezření na výskyt eboli v Česku řešil přesně před rokem. Pacient byl tehdy převezený na Bulovku z Tábora. Hygienici pak preventivně poslali do karantény 26 lidí. Nákaza se nakonec laboratorně nepotvrdila. Ostatně člověk s potvrzenou nákazou virem ebola nebyl v České republice zaznamenán nikdy v historii.
14: Připomeň prosím ještě, co je vlastně zač virus ebola.
13: Jde o vážné virové onemocnění, které se přenáší hlavně přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Začíná nenápadně jako silná chřipka s horečkou, únavou a bolestmi, ale u části pacientů může rychle přejít do těžkého stavu, kdy dochází k vnitřnímu krvácení a selhávání orgánů. Důležité ale je, že se nešíří vzduchem jako běžné respirační viry, takže bez úzkého kontaktu s nemocným se nákaza nešíří tak snadno.
14: Kde ve světě se teď ebola aktuálně nejvíc šíří?
13: Nejvíc zdokumentovaných případů je na východě Demokratické republiky Kongo. Světová zdravotnická organizace tam eviduje přes 500 lidí, u kterých se projevilo podezření z nákazy. Přes 130 z nich už podlehlo zdravotním komplikacím, které jsou s infekcí spojené. Dva případy nákazy registruje taky sousední Uganda. Podrobnosti o šíření viru jsou ale podle WHO stále nejasné. Organizace proto v regionu vyhlásila takzvaný mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Šíření eboli je podle ní totiž mimořádně rychlé a znepokojivé. Kroky pro mobilizaci dalších zdrojů nebo speciálních zdravotnických týmů přijalo i Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Do zasaženého regionu tak úřady vysílají například dodávky testů a zdravotnického materiálu.
14: O příjezdu muže, který má podezření na nákazu virem ebola do Česka, jsme mluvili s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Děkujeme za to.
13: Díky, naslyšenou.
6: A teď 12 minut po 6. hodině pokračuje živé vysílání Ranního plusu. Donald Trump pokračuje ve své odvetné kampani uvnitř republikánské strany. V úterních primárkách v Kentucky padl jeho nejhlasitější vyzývatel Thomas Massey, když Trump pomohl jeho protivníkovi. V Georgii zase prohráli oba republikáni, kteří v roce 2020 odmítli Trumpův pokyn zvrátit volební výsledek. S podrobnostmi je teď ve vysílání naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den, Jano.
15: Dobrý den.
6: Rozhodovalo se v 6 amerických státech, ale nejsledovanější bylo Kentucky. Jak jsme řekli, Trumpův odpůrce poslanec Massey tam prohrál. Co to znamená?
15: Tak Massey je jedním z mála republikánů, který si dovolil se Trumpovi vzepřít. On hlasoval proti jeho daňovému zákonu, kritizoval únorové údery na Írán, vedl tažení za zveřejnění Epsteinových spisů, takže tohle byl souboj o tom, jestli se to vlastně někdo může dovolit. Kdyby si to mohl někdo dovolit, tak by Massey vyhrál. A nebo jestli má Trump pořád to nejsilnější slovo u konzervativních voličů a ten výsledek vypovídá o tom druhém. Kdo se prezidentovi postaví, špatně dopadne. Byl to velmi ostře sledovaný souboj, byly to nejdražší primárky v historii sněmovny, byl to významný souboj a navíc nedopadl nijak těsně. Ten Massey prohrál o zhruba 10% bodů.
6: No tak když si řekl, že to byly nejdražší primárky v historii americké sněmovny, stály 32 milionů dolarů, jak jsem se dočetl, tak kdo všechno do Massyho prohry investoval?
15: Trumpovi političtí spojenci jednak dali 7 milionů dolarů na televizní spoty proti Massimu a potom pro izraelské skupiny v čele s AIPACem. Ty přidali 9 milionů dolarů. Těm vadila Massiho dlouhodobá kritika americké podpory Izraeli a americké podpory války v Gaze. A v posledních hodinách té kampaně přijel dokonce do Kentucky osobně agitovat ministr obrany Pete Hegseth. Massey pak v den přirážky nebo při tom přiznání té porážky, uznání té prohry, řekl, že grázlové ve Washingtonu ho 14 let se snažili koupit a pak si tedy koupili rovnou jeho křeslo.
6: No, podobně dopadlo hlasování i v Georgii. Tam také prohráli dva Trumpovi oponenti. O koho šlo?
15: V Georgii padli oba republikáni, kteří v listopadu 2020 odmítli Trumpův pokyn zvrátit volební výsledek. Možná si vzpomínáš, Brett Raffensperger, to byl státní tajemník, který dohlížel na volby a Trump ho v takovém nechvalně proslulém telefonickém hovoru žádal, ať mu najde 11 780 hlasů, které chyběly Trumpovi do vítězství v Georgii. A Raffensperger to tehdy odmítl. Pak ještě prohrál generální prokurátor Chris Carr. Oba prohráli drtivě a postoupili jednak Trumpův favorit Burt Jones a potom takový promaga miliardář Rick Jackson.
6: No, já když to tak poslouchám, tak se mi zdá, jaksi jako laikovi, že Trump tu republikánskou stranu úplně ovládl. Ale zeptám se tebe, jaké je teď jeho postavení právě v jeho straně?
15: Nemýlíš se, on má v republikánské straně úplně, jí vede železnou pěstí, se dá říct. A má to postavení jeho je možná silnější než kdy jindy. Jenom za dva poslední týdny v těchto primárkových obdobích on shodil lékaře, poslance, byla Cassidyho v Louisianě, 5 senátorů v Indianě, teď Messiho v Kentucky a Raffensperger s Carrem v Georgii. A přitom je paradoxní, že jeho celonárodní popularita je nejnižší v druhém období, klesla na 37%. To je úplně nejméně od jeho návratu do úřadu. Uvnitř strany ovšem dominuje absolutně.
6: No a co tyhle výsledky znamenají pro listopadové celonárodní volby?
15: No, vypovídá to o tom, že Donald Trump uklízí to pole tak, aby v listopadu kandidovali jenom republikáni, kteří se mu potom v kongresu nepostaví. Zní to teď jako výhoda, jenže v listopadu často hraje roli spíš místní popularita toho kandidáta a ne tak lojalita prezidentovi. Analytici varují, že tímhle tažením Trump nahrazuje ty umírněné republikány, kteří by v těch celonárodních volbách byly volitelní i třeba pro širší voličské skupiny, že nahrazuje takovými radikálnějšími kandidáty, tedy méně přijatelnými pro tu širokou voličskou skupinu. Tím může v celonárodních volbách tu stranu paradoxně oslabit. Hlavně v krizi kolem Izraela a Gazy se rozcházejí i mladí republikáni. Ti se spíše přiklání často k libertariánskému křídlu strany, tedy k voličům, kteří podporovali právě Messiho.
6: Tak tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, děkuji. Měj se hezky.
15: Pěkné ráno.
14: Pěkné ráno, a to konkrétně v 6 hodin a 17 minut i od ranního plusu. Tady jsou krátké hlavní zprávy. Čínský prezident Xi Jinping uvítal v Pekingu ruského vůdce Vladimíra Putina. Jednat by měli o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že fakultní nemocnice Bulovka v Praze se připravuje na přijetí amerického občana s podezřením na nákazu virem Ebola. O hospitalizaci požádali Česko-Spojené státy americké. Podle ministerstva ale veřejnosti žádné riziko nákazy nehrozí. A na ministerstvu obrany bude dnes ráno jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou o nové koncepci armády. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby a po standardním připomínkovém řízení ho dostane ke schválení Bezpečnostní rada státu.
6: Teď tu máme ještě jedno medicínské téma. V českém zdravotnictví dlouhodobě chybí peníze. Shodují se na tom zdravotní pojišťovny, lékaři i nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví chce ale situaci změnit, plánuje navýšení plateb například za děti, seniory nebo nezaměstnané, tedy za státní pojištěnce. A slibuje si od toho právě to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude ve schodku. Rezort ale chystá i další systémové změny. Téma teď probereme s redaktorkou Lucí Rýdlovou. Dobrý den.
16: Dobré ráno.
6: Od kdy chce ministerstvo navýšit ty zmíněné platby za státní pojištěnce?
16: Už od příštího roku a chce to udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Na částce se ale ještě s rezortem financí nedohodlo. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
17: Dohoda se blíží, já bych ji teď chtěl specifikovat, ale velmi brzy budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
16: Že se rezorty na navýšení dosud nedohodly, je ale podle pojišťoven a zdravotníků problém. Teď by se totiž podle obvyklého harmonogramu měla chýlit ke konci jednání o úhradách na příští rok. Dohromady za 6 milionů seniorů, dětí nebo nezaměstnaných platí stát letos zdravotní pojištění asi 2188 korun měsíčně.
6: A bude to zvýšení stačit?
16: Pro příští rok by mělo, ale zásadní je, aby úhradová vyhláška už nikdy nebyla deficitní, říká Vojtěch.
17: Pro tento rok je minus 15 miliard korun a deficitní vyhláška, kdy pak to vede k tomu, že se vyčerpají vlastně rezervy zdravotních pojišťoven.
16: Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem čtvrtý rok v řadě. Deficitní plánování úhrad by přímo zakazoval zákon od roku 2028.
6: No a jaké další změny ministerstvo plánuje?
16: Například to, aby poskytovatelé dostali zaplaceno i za výsledek zdravotní péče. Podle Vojtěcha by mohly více peněz dostat například ty nemocnice, kde nejsou tak časté pooperační infekce. Námitky vůči tomu mají ale například ambulantní specialisté. Předseda jejich sdružení Zorian Jojko vysvětluje, že je u jednotlivých výkonů obtížné nastavit hranici úspěšnosti.
18: Protože ona, ambulantní specialista, někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji, ale a zvláště u starších pacientů, je ten pacient v péči více lékařů.
16: Podle Vojtěcha by ale platba za výsledek byla jen u některých druhů péče. O tom, jaké to budou, se teprve jedná.
6: Tak on si člověk dokáže představit ty důvody, ale přece jenom vysvětleme si podrobněji, proč ty změny ministr Vojtěch chystá.
16: Zkrátka současný systém podle něj není efektivní a to se pak odráží v samotné struktuře péče. Problém je už jenom v délce dohodovacího řízení. Na to, aby se domluvili, mají pojišťovny a poskytovatelé krátkou dobu, kolem 5 měsíců. A úhrady navíc plánují jen na rok dopředu. Obojí by se mělo změnit a Vojtěch vysvětluje, co by mělo být výsledkem.
17: Chceme, aby to dohodovací řízení bylo i o, řekněme, struktuře péče, kvalitě péče.
16: Že by se dohodovací řízení prodloužilo, vítá třeba předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.
19: My se v dubnu nebo na začátku května máme dohodnout o tom, jaké budou úhrady příští rok a přitom nevíme, co příštích 6 měsíců udělá vláda, jestli zvedne platové tabulky.
16: I tyto změny v dohodovacím řízení plánuje ministerstvo zavést od roku 2028.
6: A co na to všechno říkají zdravotní pojišťovny?
16: Taky souhlasí s tím, že je potřeba systém změnit. Například lidovec Tom Filip, místopředseda správní rady VZP, k současné situaci podotýká.
20: To dohodovací řízení v podstatě nemůže dojít k dohodě, protože pojišťovny finanční prostředky nemají, zdravotnická zařízení požadují zvýšení minimálně o inflaci a nárůst třeba platů.
16: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by ministerstvo taky mělo dohodovací řízení spíš jen moderovat.
21: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
16: Což se teď rok co rok děje. Poprvé a taky naposledy se všechny segmenty se zdravotními pojišťovnami dohodly v úhradové vyhlášce pro rok 2019.
6: Tak tolik redaktorka Lucie Rýdlová. Děkujeme. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
22: 6 hodin a 22 minut, tohle je Ranní plus a my teď nahlédneme do zahraničních novin a serverů, které se také věnují výsledkům amerických primárek. Americký prezident Donald Trump podle nich znovu ostře zaútočil na kritiky uvnitř republikánské strany. Tentokrát se stal terčem republikánský kongresmen Thomas Massie z Kentucky. Informuje o tom například německý týdeník Der Spiegel.
6: Massie Trumpa rozčilil tím, že vystupoval proti válce s Iránem i proti útoku na Venezuelu a zároveň kritizoval americkou podporu Izraeli. Podpořil také zveřejnění dokumentu kolem případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump Massieho v minulosti několikrát veřejně urazil a podpořil jeho protikandidáta v republikánských primárkách.
22: Podle pozorovatelů je spor součástí širší Trumpovy snahy odstranit z republikánské strany své kritiky. V Kentucky teď prezident místo dosavadního kongresmena Massieho podporuje farmáře a bývalého elitního vojáka Eda Gallarayna. Trump také prohlásil, že Messi je ve skutečnosti spíš demokrat než republikán, podotýká Der Spiegel.
6: Teď se podíváme na stránky serveru Politico. Tam se píše, že vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič v nejbližší době neočekává další stahování amerických vojáků z Evropy. Svým vyjádřením tak reagoval na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa stáhnout nejméně 5 000 amerických vojáků z Německa.
22: Všímá si toho server Politico a podle něj Grinkeviče půjde daleko spíš o postupné přeskupování amerických sil, během nějž budou evropské státy posilovat vlastní vojenské kapacity. Napětí vyvolalo rozhodnutí amerického prezidenta obrany Pete Hegseta zrušit plánované nasazení 4 000 rotujících amerických vojáků do Polska. Členské státy Severoatlantické aliance proto pověřili Grinkeviče hledáním evropské náhrady za americké jednotky a techniku, vysvětluje Politico.
6: Podle Politika zůstává nezodpovězenou otázkou, jak rychle a jakým způsobem mají být americké jednotky a technika nahrazeny. Diplomaté i experti upozorňují, že zejména u specializovaných vojenských schopností může tento proces trvat i několik let.
22: A zabrousíme i do světa umění. V aukční síni Christie's v New Yorku se prodal obraz amerického malíře Jacksona Pollocka za rekordních více než $181 milionů. V přepočtu tedy jde o téměř 3,8 miliardy korun. Šlo o obraz s prostým názvem číslo 7A1948. Detaily přináší web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
6: Tak to byl opravdu sprostý název. Dílo vzniklo v roce 1948 v Polokově ateliéru na Long Islandu. Patří mezi rané ukázky jeho slavné techniky malování barvou kapající na plátno položené na zemi. Aukční síň označila obraz za jeden z prvních skutečně abstraktních obrazů v dějinách umění.
22: Podle Deutsche Welle jde o čtvrté nejdražší umělecké dílo, které bylo kdy v aukci prodáno. Tím končíme dnešní přehled tisku v 6 hodin a 25 minut.
6: Vědci z brněnského centra CEJTEC Vysokého učení technického vyvíjí speciální biomateriál, ze kterého lze tisknout kostní náhrady. Implantát může po úrazech nebo operacích podpořit růst nové kostní tkáně a pak se v těle postupně vstřebat. A díky 3D tisku ho lze také ušít na míru každému pacientovi.
0: Tohle to je takzvaný speed mixer, rychlomixer. Co se v něm vlastně mixuje?
1: V něm připravujeme pastu, s kterou potom tiskneme vzorky na 3D tiskárně.
0: Klára Tušlová z centra CEJTEC VUT mi ukazuje speciální pastu, která funguje jako lešení pro novou kostní tkáň. Podle její kolegyně a vedoucí výzkumné skupiny Lucy Vojtové tělo materiál postupně vstřebá, aby ho nahradila pacientová kost.
1: Je to naše know-how. Základní je takzvaná biokeramika a druhou složkou je voda smíchaná s biomateriálem. My tomu říkáme polymery, je to taková viskózní kapalina vlastně.
0: Takže jsme si teda umíchali kostní pastu a nyní se přesouváme teda k 3D tiskárně.
1: Tu pastu nadávkujeme do něční stříkačky, tady to můžete vidět. A ta něční stříkačka se potom vloží do té 3D tiskárny a začne to tisknout.
3: Já vám to zapnu.
0: Aby mohli vědci se směsí pracovat, museli vyvinout vlastní 3D tiskárnu, která umí tisknout z injekční stříkačky. Na tom pracuje Přemysl Menšík z CEJTECu VUT.
3: Ten 3D tisk má pro nás tu výhodu, že to je pro personalizovanou medicínu. To znamená, pro každého jednoho pacienta, který to potřebuje, je ten vzorek a ten implantát vytištěný zvlášť.
0: Takže máme speciální tiskárnu, speciální pastu. Právě se tady něco tiskne.
3: V tuhle chvíli připravujeme testovací vzorky, takové malé disky, které mají stejnou strukturu, jako by měly ty skutečné vzorky, které by šly už třeba do pacientů.
0: Je to vlastně takové bioaktivní lepidlo, cement, co využít jako stavební prvek k opravě, aby se třeba ty kosti spojily lépe.
1: Umí vyplnit perfektně defekt a umí způsobit to, že ten defekt proroste novou kostí a vytvoří se vlastně nová kost a ten náš materiál se plně vstřebá v tom těle.
0: Když mluvíme teda o tom defektu, tak co takový defekt může být?
1: Takový defekt může být třeba v lebce, kdy neurochirurgové operují třeba mozek, oni potřebují část lebky vyříznout a potom tu lebku tam vrací zpátky.
0: U podobných zákroků dnes lékaři často sahají po kovových nebo plastových náhradách. Brněnští vědci ale chtějí nabídnout jiný přístup. Implantát, který poškozené místo dočasně vyplní, podpoří růst nové kosti a postupně se sám vstřebá. Podle Vojtové může najít využití i v dalších částech těla.
1: Máme teď jeden projekt, kde opravdu lepíme ty kosti. Děláme to na ovcích. V druhém projektu se snažíme dávat antibakteriální materiál, aby tam nevznikal zánět, nebo pokud tam je, tak ho naopak vyléčit. A nebo děláme projekt na dotvoření horního patra, kdy jsou rozštěpy třeba u dětí.
0: Výsledky zatím výzkumníci otestovali pouze na zvířatech. Od běžného využití v nemocnicích technologie stále dělí roky vývoje klinických testů i náročného schvalování.
1: Čekáme na přiznání světového patentu, tak abychom potom případně mohli prodat licenci nějakému investorovi nebo firmě, která to bude chtít opravdu uvést na trh, bude chtít zafinancovat ty klinické testy, které budou stát ohromné peníze.
0: Vědce tak čeká ještě dlouhý legislativní proces. Do té doby chtějí technologii dál posouvat. Od regenerace kostí až po léčbu poškozených měkkých tkání. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v Pražských Vršovicích.
6: A co teď po půl sedmé letošní jarní počasí způsobilo českým ovocnářům 100 milionové škody? Například na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. Tam se podíváme.
22: V půl sedmé jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus.
7: Dobré ráno. Do Česka v podvečer přiletí pacient s podezřením na nákazu ebolou. Speciální tým ho převeze v izolačním

0: boxu do fakultní nemocnice Bulovka, která je podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a šíření nemoci tak nehrozí. Premiér Andrej Babiš bude dnes jednat s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten má premiérovi představit novou koncepci armády až do roku 2040. Zuna chce naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO, jako příspěvek do kolektivní obrany. Zaměřit se chce taky na lidské zdroje a navýšit třeba počty vojáků. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Městský soud v Praze dnes znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl rektor univerzity VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve u městského a následně u Nejvyššího správního soudu. Ten zvrátil rozhodnutí nižšího soudu a nařídil nové projednání případu. Dnes se slaví Světový den včel. Má za cíl zvýšit povědomí o zásadním přínosu včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu značně snižují. Letošní Světový den včel se má zaměřit na spolupráci lidí a včel, na zajištění potravin i udržitelnosti životního prostředí. Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je ode dneška uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu Dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu. A na silnicích zůstáváme, tady je aktuální dopravní zpravodajství na D1 z Prahy do Brna. Zpozorněte za sjezdem na Rosice, na 181. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na D1 z Brna do Ostravy zpomalte u sjezdu na Olomouc, na 229.5. kilometru sjelo osobní auto mimo dálnici, na místě je policie, kolem se projíždí plynule. V Praze v Liberecké do centra je silnější provoz od sjezdu na Letňany, kolona pokračuje do Nové Povltavské, zdržíte se asi čtvrt hodiny a na Štěrboholské spojce se zpomaluje před Europarkem, pomaleji se jede z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové, v opačném směru se zdržíte na jižní spojce od Lanového mostu. Šťastnou cestu! Přes den bude oblačno až polojasno, postupně od západu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to tedy v 6 hodin a 33,5 minuty. Na řadě je pohled do dnešních vydání novin, a to i těch internetových. Pročetla je Lenka Vašková-Císařová, která působí na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak vás zaujalo, jak vybrané deníky zajímavě pracují především s daty, průzkumy a statistikami, tak na co konkrétně se noviny zaměřují?
3: Právo jako svůj hlavní text s přehlednou grafikou přináší výsledky průzkumu agentury NMS zaměřeného na to, jak jsou lidé spokojeni se současnou českou vládou. Odpověď shrnuje autor Petr Svorník s titulkem Spokojenost Čechů s vládou klesá, hlavně u voličů SPD. Výsledky ukazují, že s vládou je spokojeno 38% lidí oproti březnovým 41%. Mezi voliči současné koalice nastal největší pokles u podporovatelů SPD, a to ze 78% na 62%. Vadí jim, jak se vláda staví k řešení životních nákladů občanů či její rozpočtová politika.
2: No a s jakými dalšími daty novináři pracují?
3: Data z anket Absurdita roku a Paragraf roku nabízí text Milana Mikulky v Hospodářských novinách. O nejhorším byrokratickém předpisu roku 2026 uloženém podnikatelům hlasovala online veřejnost a podnikatelé. Zvítězilo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Naopak normou, která podnikatelům nejvíce usnadnila práci, je novela zákona, která zvyšuje limit pro povinný audit a osvobozuje tak od něj tisíce malých a středních firem. Ankety se zveřejňují v rámci soutěží Firma roku a Živnostník roku, které vyhlašují Hospodářské noviny. O absurditě roku se letos hlasovalo už po 20. A v uvozovkách na hlavu naopak postavili aktuální data o přijímačkách na střední školy v deníku N. Autorka Markéta Boubínová totiž do nekonečna nesčítala bodová hodnocení, nezbírala lamentace rodičů, ale dala hlas samotným dětem. Tři páťáci tak zhodnotili své zkušenosti z přijímaček na pražská víceletá gymnázia, na která se žádný z nich nedostal. Zkušenost však nevidí jen negativně, i když jedna z nich, Kristýna, říká, jsem ráda, že je to za mnou.
2: Že neříkali, že to je na hlavu tedy. No ale zpracovávají noviny nějaká data i z regionálního pohledu, což je vaše parketa?
3: Přesně tak. Vysočinská příloha Mladé fronty dnes ve článku Jany Nedělkové nabízí data alarmující, i když roztomilá. Jediná populace sislů na Vysočině mizí. Zatímco jich donedávna bylo na Mohelenské hadcové stepy bezmála stovka. Letos na jaře ochranáři jejich počet odhadují na zhruba 40. To je podle nich alarmující úbytek, protože sisly jsou kriticky ohrožená zvířata. Důvodů pro úbytek zvířat je více. Loví je kočky, ohrozit je může počasí, silné deště, které jim vyplaví nory, nebo naopak velká sucha, kdy mají nedostatek potravy, nebo je mohou přejet auta. U Mohelna tedy značky Pozor sisel či Zpomalovací Prahy pomáhají snížit počet sražených zvířat. O tom, jak se počet sislů vyvíjí, bude jasno na přelomu června a července, kdy proběhne další sčítání zvířat, včetně letošních mláďat.
2: Tak to je mi moc líto, že je sislus modrobulvus v ohrožení, ale snad se to změní, protože my často rádi jezdíme na sislí louky k Berounu. Tak tolik tedy Jitka Lenka Vašková Císařová z Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám za váš výběr z domácího tisku. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus. O víc než 4 roky trvající válce na Ukrajině dnes budou v pražském kulturním centru Vzlet diskutovat bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Na mezinárodní konferenci Českého rozhlasu Plus budou mluvit také o tom, jaká může být budoucnost Ruskem napadené země potom, co zbraně utichnou. A detaily už přidá ze studia Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
0: Letošní téma konference je křehká bezpečnost. Co se pod tímto názvem skrývá?
4: Už čtvrtý ročník má tenhle podtitul samozřejmě v souvislosti s Ukrajinou, ale i evropskou bezpečností. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je jedním z cílů už čtvrtého ročníku konference výměna cenných osobních zkušeností, ať už je to ta ukrajinská, která má nejsilnější armádu v Evropě, nebo zkušenost s proměnami Severoatlantické aliance v době druhého prezidentství amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak Pazderka vysvětlil.
5: My se v průběhu těch 4 let vždycky snažíme mixovat nějaké globální výhledy s osobními svědectvími, s příběhy lidí a to myslím, že má obzvlášť velkou sílu, která se dost těžko přenáší na dálku. A jinak se držíme tradičního mustru, že dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
4: Josef Pazderka taky zmínil, že jednou z největších osobností, která se diskuze zúčastní, bude současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužny. Od bývalého velitele ukrajinských ozbrojených sil si organizátoři slibují svědectví člověka, který v prvních měsících ruské invaze na Ukrajinu úspěšně formoval základy obrany své země.
0: O čem na konferenci Valerij Zalužny plánuje mluvit?
4: Vystoupí v závěrečné části programu s názvem Ukrajinská lekce, kde s ním bude taky český prezident Petr Pavel nebo náčelník českého generálního štábu Karel Řehka. a nebo Jakub Landovský, vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči NATO. Právě Zalužny dodnes analyzuje budoucí podobu války. Ty diskuze vlastně navazují na loňský ročník, který se věnoval vlivu informační války jako dalšímu bojišti v tomhle konfliktu. Jako zástupci médií budou letos v jednom bloku diskutovat taky novinář časopisu The Atlantic Simon Schuster nebo polský sociolog a publicista Sławomir Sierakowski.
6: Jací další hosté se konference zúčastní?
4: Český rozhlas už má k dispozici rozhovor třeba s bývalým šéfem britské tajné služby MI6 Richardem Moorem.
7: The rise of China as a power second only.
6: Jo.
4: Moore v interview mimo jiné hodnotí největší globální hrozby současnosti, analyzuje třeba roli Číny v době globálních konfliktů a význam mezinárodní diplomacie v éře rostoucího vlivu klimatické změny nebo vzestupu umělé inteligence. Rozhovor vedl Matěj Skalický. Za zmínku stojí taky třeba účast ukrajinské držitelky Nobelovy ceny míru Oleksandry Matvejčukové. Diskuzi o budoucnosti Ukrajiny s ní povede moderátorka Pavlína Nečásková. Další zajímavá svědectví z konference ještě v následujících dnech odvysíláme na stanicích Českého rozhlasu v dalších pořadech.
6: Teď úvodní pozvánku přinesl do studia Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
4: Hezké ráno.
2: Hrozně na 4 minuty před 7:15. Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Íránu pozemní válkou, pokud nepřistoupí na americké podmínky příměří. Učinil tak krátce poté, co jednal v Číně s prezidentem Xi Jinpingem. Jak pro pořad Řečí peněz řekl ekonom Jan Švejnar, který působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a je také ředitelem IDEA a předseda výkonného a dozorčího výboru CGEI, tak to naznačuje, že Trump v Číně neuspěl.
8: Já si myslím, že tady je jasné, že Čína je do určité míry spojenec Iránu. Iránský ministr zahraničí jel do Číny před Trumpem, takže v tom smyslu tam určitá koordinace byla i před návštěvou prezidenta Trumpa. A to, že nedospěli k žádnému, aspoň veřejnému výsledku a že Irán je schopen dál pokračovat ve válce, tak to myslím, že je jasný důsledek toho, že tam Trump nepochodil.
9: Jak vlastně to uzavření Hormuzského průlivu dopadá na americkou ekonomiku, protože americký prezident dost často tvrdí, že to ty zásadní dopady až tak velké nemá, protože mají vlastní zásoby ropy a tak dále, ale vidíme na druhou stranu, že ceny pohonných hmot ve Spojených státech stoupají do výšin, ano, kde to voliči neradi vidí.
8: Přesně tak. Ty ceny stoupají o 40%, 50%, 60%, fluktuje to na vysoké úrovni a ten dopad tam je z toho důvodu, že i když Spojené státy se plně zásobují, dokonce vyvážejí ropu a zemní plyn, tak ty ceny jsou dány světovou cenou. Takže tam není něco takového regulováno ve smyslu, že by vlastně Amerika měla úplně jiné ceny základních surovin než jiné země. Tam jako Trump by mohl učinit kroky typu, a dávám to jako příklad, není to jasné, že by to udělal, ale kdyby před těmi volbami například zakázal vývoz ropy a plynu, tak najednou by těchto surovin bylo hodně ve Spojených státech, cena by klesla, takže tak, jak to voliči vidí, cena benzínu u pumpy a nafty by najednou byla mnohem nižší. Samozřejmě by to mělo velký negativní dopad na Evropu a jiné země, které používají americký vývoz.
9: No mimochodem i tu Čínu, protože jedním ze závěrů té schůzky bylo, že Amerika bude do Číny dovážet právě ropné produkty.
8: Ano, přesně tak.
9: Jana Matesová, ekonomka, která nás zastupovala při Světové bance v minulém pořadu Řečí peněz, mluvila o širším dopadu uzavření Hormuzského průlivu, tedy dopadu na další komodity, a to nejen ty energetické.
10: Z Perského zálivu Hormuzským průlivem musí projít naprostá většina hélia potřebného pro výrobu čipů, nejenom v Číně, ale i těch nanočipů v Jižní Koreji a na Tajvanu. Všechny tyto technologické firmy americké jsou na nich absolutně závislé. Ne tak pro tu výrobu telefonů a počítačů, to samozřejmě také, protože ten hardware potřebují, ale pro datová centra, bez kterých jsou ztracené. Umělá inteligence bez nich zkrátka nebude. Čili je potřeba, aby nanočipy se vyráběly, k tomu potřebujete a i ke spoustě jiných výrob potřebujete helium, naprostá většina ho jde z Perského zálivu, Hormuzským průlivem, tam se ten průliv prostě musí otevřít. Druhá věc, vzácné zeminy, které ten moderní průmysl potřebuje a nemůže bez nich být. Zase magnety, vzácné zeminy, také to potřebují třeba ta datová centra, všechna moderní elektronika, automobily, všechno, na čem vlastně v dnešní době běh moderních společností závisí. A ty vzácné zeminy jsou z více než 90% zpracovávány v Číně. Hodně se jich tam také těží, ale velmi mnoho se jich také těží v Africe. Ta těžba je z velké části chemická, chemickou separací. Chemikálie, které se k tomu v Africe používají, jsou vyváženy z Perského zálivu. Teď se tam nedostávají, čili ani ta primární těžba neprobíhá.
9: Jana Matesová, ekonomka, která nás zastupovala při Světové bance, kde vlastně v globální biznise my už ty dopady toho uzavření Hormusu pociťujeme, protože se stále mluvilo o tom, že 3 týdny, 6 týdnů, že se to ještě neprojeví, že se to projeví později. Vidíme to už nyní?
8: Ty odhady jsou, že se to během pár týdnů začne projevovat, jestliže ta válka bude pokračovat. Je tam například cena hnojiv, jo, a to je důležité pro zemědělskou výrobu. Je to sezónní věc, takže jestli se nezaseje nebo nebude prostě hnojivo k dispozici, tak to ovlivní sklizeň celosvětovou v tomto roce.
2: Říká ekonom Jan Švejnar, který je hostem pořadu Řečí peněz. Tématem bude také americko-evropská obchodní dohoda. V noci na dnešek Evropská unie dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie.
6: No a my v ekonomických tématech v Ranním plusu budeme pokračovat. Nejprve tedy krátké hlavní zprávy z této oblasti. Americké akcie v úterý oslabily. Hlavní indexy, které zahrnují přední americké podniky, klesly víc než o 0,6%. Dolů je tlačí růst výnosů z dluhopisů, který je důsledkem obav z nárůstu inflace. Investoři zároveň očekávají, že americká centrální banka Fed přikročí ke zvýšení úrokových sazeb.
2: Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil s názvem Epic. K prvním zákazníkům by se mohl dostat ke konci léta. Během světové premiéry vozu ve švýcarském Curychu to řekl mluvčí automobilky Josef Baláš. Cena malého městského crossoveru má začínat opravdu na dostupné ceně přibližně 630 tisíc korun.
6: A britský list Financial Times upozorňuje, že Evropská unie připravuje plány, které by mohly donutit evropské firmy nakupovat klíčové komponenty nejméně od 3 různých dodavatelů. Důvodem jsou snahy o snížení závislosti unie na Číně. Zbývající komponenty by firmy musely pořizovat od dalších dodavatelů, kteří by navíc nesměli pocházet ze stejné země.
2: Čeští podnikatelé stráví, představte si, asi 240 hodin ročně jenom plněním administrativních povinností. Tvrdí to Hospodářská komora, která pravidelně vyhlašuje ankety s názvem Paragraf roku a taky Absurdita roku. Zatímco jedna popisuje, co se v legislativě povedlo, druhá poukazuje na nejhorší byrokratický předpis, který podnikání komplikuje. Letos tento negativní titul získalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Podrobnosti má redaktor Jan Duchoslav. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
2: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů začalo fungovat teprve v dubnu. Proč je podle ankety absurdní?
11: Zástupci Hospodářské komory, která je garantem ankety, se shodli na tom, že myšlenka jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů je správná. Zaměstnavatelům dává povinnost vždy jednou měsíčně posílat státu údaje o svých zaměstnancích, o jejich mzdách a podobně, a to pouze v jediném souboru místo asi 25 různých formulářů, jak to bylo doteď. Jenže provedení už bylo horší a od začátku ho doprovázely problémy, říká tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič.
12: Je to velikánská výzva v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty. A spíš než vyjádření toho, že to jednotné měsíční hlášení je absurdní, nesmyslné, zbytečné, tak je to spojeno s těmi průvodními jevy jakékoliv zásadní změny.
11: Některé firmy si stěžovaly na nefunkční přenos dat z mzdových systémů, vadila jim nutnost ručního přepisování dat i u stovek zaměstnanců nebo chyby, na které systém po zadání údajů upozorňoval bez jasného vysvětlení. Další problém je, že se systém spustil v dubnu, ale povinnost hlásit údaje platí už od ledna. Zaměstnavatele tak musí vše dohánět se zpožděním, navíc pod hrozbou pokut. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO už proto dřív sliboval úlevy.
13: Pokud je patrná snaha o nějakou aktivitu splnění povinnosti, tak pozdní podání v náběhové fázi nebude postihováno, nebude sankcionováno.
11: Jednotné měsíční hlášení zvítězilo anketu Absurdita roku hned s 66% hlasů veřejnosti.
2: No, přihlášených absurdit bylo v anketě víc. O co dalšího šlo?
11: Druhý skončil s 12% hlasů zákon o evidenci skutečných majitelů. Evidence měla přinést větší transparentnost podnikání a případně měla veřejnosti odhalit, kdo skutečně za firmami stojí. Jenže ministerstvo spravedlnosti na základě verdiktu Soudního dvora Evropské unie a rozsudků Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu znepřístupnilo veřejnou část této evidence. Znamená to, že média ani veřejnost nakonec žádné údaje o skutečných vlastnících firm nezískají. Když budeme jí jmenovat dál, umístilo se ještě evropské nařízení proti odlesňování nebo evropská směrnice o zveřejňování platů. K výsledkům ankety se vyjádřil taky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
14: Pro mě je důležité to, že tyhle ty soutěže jsou, že se na to poukazuje, že se to někdy trošku i ironizuje, ale hlavně, že se o tom mluví, protože jestli něco nutně

0: Ovocnáři po celém Česku sčítají škody způsobené jarními mrazy a podrobnosti ohlásí dnes odpoledne. Podle předběžných odhadů Ovocnářské unie bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční a škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Chladné počasí poničilo letos vedle meruněk, broskvoní a třešní také jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna, takový lehčí. Říkali jsme si, že když pár těch plodů opadá, tak ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější. Tady bylo necelých minus 4.
2: Na stromech bylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme tady zkoušeli vyvíječ mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu taky umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Teď máme za 7 minut 7 hodin, posloucháte Ranní plus. Co musí Evropa změnit, aby se opět stala respektovanou a respektovaným a silným globálním hráčem? Na tuto otázku odpovídá náš bývalý zpravodaj v Bruselu, dnes analytik think tanku Globsec Filip Nerad.
5: Evropa se z pohledu geopolitiky nachází v situaci, kterou bychom mohli označit za bod zúčtování. Celá desetiletí jsme žili v přesvědčení, že mír na našem kontinentu je samozřejmostí a že obchod s autoritářskými velmocemi je nejlepší pojistkou proti jejich agresi. A spoléhali jsme na to, že naše bezpečí navždy zajistí náš nejbližší spojenec v NATO, Spojené státy. Tento svět, jak jsme ho znali po konci studené války, je ale nenávratně pryč. Model postavený na dodávkách levných ruských surovin, otevřených trzích a stabilitě mezinárodního systému pod ochranou amerického deštníku skončil. Stejně jako přestává platit řád postavený na všeobecně uznávaných pravidlech a hodnotách. Nová vláda ve Washingtonu jasně ukazuje, že ve světové politice dnes pravidla bez reálné síly nic neznamenají. O agresivní expanzi Ruska a čínském neokolonialismu ani nemluvě. Pokud se Evropa těmto změnám nepřizpůsobí a nezačne vystupovat jako jednotný a silný hráč, stane se jen hřištěm pro zájmy ostatních. V globálním soupeření dnes totiž sami o sobě dnes moc neznamenají ani velké unijní státy, natož ty střední a malé, jako je Česká republika. V nové realitě budou příští dekády určovat ti aktéři, kteří dokážou mobilizovat kapitál, posilovat průmysl, reformovat instituce a budovat partnerství rychlostí, kterou si toto soupeření žádá. Jak se ale stát takovým silným hráčem? Evropa musí konečně geopoliticky dospět a zbavit se svých vnitřních bariér a fragmentovanosti, které se skrývají za fasádou evropské jednoty. To se týká zejména ekonomického rozvoje, který je předpokladem pro mocenský růst. Evropa má špičkové vědce i inovátory, ale nedaří se jí jejich nápady proměnit v prosperitu. Propast mezi naším kontinentem a Spojenými státy nebo Čínou se tak zvětšuje. Jasně je to patrné u investic do strategických technologií, jako je umělá inteligence. Musíme umět dostat peníze tam, kde jsou potřeba pro naši budoucnost. Do čipů, zajištění energetické nezávislosti a kriticky důležitých surovin. Bez nich budeme vždycky zranitelní, jak to dokládá i aktuální íránská krize. To samé platí pro obranu. Evropa potřebuje v rámci NATO vybudovat silný vlastní pilíř, aby přestala být závislá na pomoci Spojených států. Jejichž zájmy se obracejí jinam a náš kontinent se už do jejich centra asi nikdy nevrátí. Určitě ne v dohledné době. Evropa si tak potřebuje vybudovat síly,

0: Ty, které budou schopné odstrašit nepřítele i bez asistence USA. To neznamená rozejít se s Amerikou jako spojencem, ale stát se pro ně rovnocenným partnerem a vůči možným agresorům a nepřátelsky naladěným mocnostem silou, kterou nebude možné ignorovat. V neposlední řadě jde také o rychlost rozhodování. Evropské instituce se musí naučit reagovat tempem krize, nikoli zaběhlým tempem schvalovacích procesů, které brzdí evropskou akceschopnost. To ale vyžaduje odvahu k bolestivým reformám, třeba k omezení práva veta v zahraniční politice na unijní úrovni, kterou členské země zatím nenašly. I další nutné kroky narážejí na spoustu překážek, národní zájmy a obecně realpolitiku. Evropa však v současné měnící se geopolitické situaci nemá moc na vybranou. Buď se postaví co nejrychleji na vlastní nohy a stane se o ním silným hráčem, nebo zůstane jen sedět na pomyslné střídačce a bude přihlížet zápasu druhých. Jeho výsledek ale dopadne o to tvrději i na ni, jak můžeme sledovat už dnes.
1: Tak tolik komentář našeho bývalého zpravodaje v Bruselu, dnes analytika think tanku Globsec Filipa Nerada.
2: 3 minuty zbývají do 7 hodiny, ještě stihneme jednu reportáž. Nacisté zřizovali za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava nevěstince pro německé vojáky. Cílem bylo zabránit šíření pohlavních nemocí, ale také důsledně kontrolovat každou část života, včetně té sexuální. Režim zároveň pečlivě hlídal, aby němečtí vojáci nepřicházeli do intimního kontaktu s takzvaně rasově nevhodným ženami. I prostitutky proto podléhaly přísnému výběru a evidenci. Nacistická ideologie ženám přisuzovala především roli poslušných partnerek a matek, které slouží potřebám mužů a státu.
3: První nevěstinec v protektorátu pro německé vojáky vznikl na tomto místě na křižovatce dnešních ulic Americká a Záhřebská na Pražských Vinohradech, který se tenkrát jmenoval Orel. Je to 4-patrový činžák a na pokyn SS ho zřídila německá kriminální policie.
4: Impuls pro zřízení německých nevěstinců v protektorátu přišel hned po okupaci, kdy se záhy projevilo, že mezi německými vojáky propukla nákaza pohlavními nemocemi.
3: Historička z Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá připomíná, že velitelství SS hledalo řešení, které by vyhovovalo jak po stránce zdravotní, tak po té ideologické.
4: To znamená, že nemělo docházet z pohledu nacistů k mísení ras. Pro židovské prostitutky vůbec a nebylo možné, tedy aby navazovali kontakty s německými vojáky.
3: Němci si podle historičky dávali záležet na důsledné regulaci a evidenci všech oblastí života, tedy i té sexuální.
4: Provoz byl regulován, dalo by se říct, od momentu, kdy ten voják do nevěstince vstoupil.
3: Prvními zaměstnankyněmi hotelu Orel na Vinohradech bylo 25 německých žen.
4: Každá ta prostitutka dostala takzvanou kontrolní knížku, kde byly zapsány veškeré údaje osobní, byla tam její fotografie, byly tam otisky jejího prstu.
3: Ženy v nacistickém režimu měli podle Pavly Plaché podřadnou roli. To vycházelo z nacistické ideologie.
4: Má se především starat o rodinu, vytvářet mužovi zázemí a v jiných oblastech života pro ní není místo.
3: V hlášení německé kriminální policie z roku 1941 se uvádí, že v Praze provozuje prostituci zhruba 5000 žen. Údaj ale nezahrnuje prostituci nelegální, která bujela také, ale kvůli represím byla výrazně riskantnější. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: A teď kratoučká pozvánka. Osobnosti plus v 10:30. Dnes bude Pavel Frič, prognostik a sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Před 20 lety jako prognostik předpověděl nástup miliardářů do čela státu, před čím varuje dnes.
2: Bylo 7 hodin 20. května, tohle je středeční ranní plus a od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček
1: a Daniela Vrbová.
5: Český rozhlas plus.
1: Obsah příští půl hodiny ve 3 bodech je tady, čím by mohl Írán odpovědět na případný vojenský útok Spojených států.
2: Jaká opatření přijalo Česko kvůli příjezdu muže s podezřením na nákazu virem Ebola?
1: A pozveme vás také na konferenci Českého rozhlasu plus věnované budoucnosti Ukrajiny po válce.
2: To ale až po zprávách, dnes je má Monika Vrchotová.
5: Hezké ráno. Fakultní nemocnice Bulovka v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
6: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
5: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Tématu se budeme věnovat v dalším vysílání Ranního plusu. Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie.
7: Podle spoluautora rezoluce, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU ČSL, existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
8: Přes 1,2 až 2 miliardy euro se vyšetřuje a je prověřováno.
7: Europoslanci hnutí ANO rezoluci nepodpoří. Jeden z nich, Ondřej Knotek, k tomu dodává, že kontrolní mise podle něj byly politické.
9: Paradoxně jsou tam třeba lidé z frakce zelených z Německa, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi financovanými s Evropskou komisí, s USAID, s organizací, které jsou považovány některými za takzvanou síť, takzvanou sorošovskou.
7: Europoslanci slovenské vládní strany Smer na opakované dotazy zatím neodpověděli. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
11: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale ministerstvo, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
5: A to se děje skoro pokaždé. Pouze na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. V grónském hlavním městě Nuuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
12: Naopak bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Spojených států za Bidenovy administrativy Rufus Gifford v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. V Nuuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela, který jedná o posilování vztahů mezi Grónskem a Evropskou unií. Z Nuuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategie budou projednávat i na dalších schůzkách. Koalice si chce v Senátu zajistit většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny ji má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice, pokračuje Okamura.
13: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky, to jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdo kolik těch mandátů obhajuje.
5: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem Tomášem Sedláčkem, zjistil to server i rozhlas. Podle mluvčí knihovny odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. V návaznosti na to ji přestal sponzorovat podnikatel Zdeněk Bakala a Karel Komárek podobný krok zvažuje. Tomáš Sedláček zatím nechce dění v knihovně komentovat. Více se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Ranního plusu. Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bullerbynu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
14: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
15: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
16: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
14: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
16: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Teď pohled na silnice na D8 z Prahy do Ústí opatrně za sjezdem na Mělník. Na 19. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním v levém pruhu a na D1 z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje nesouvisle až do Brna na konec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Dobře dojeďte. Dnes má převládat oblačno až polojasno, postupně se od západu čeká místy občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku k večeru i bouřky a odpolední teploty mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
17: Posloucháte Ranní Plus.
1: A časomíra tady ve studiu nám ukazuje 7 hodin a 8 minut. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Irán, prohlásil americký prezident Donald Trump. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Boje prozatím zastavilo příměří, které trvá více než měsíc. Washington údajně chtěl znovu zasáhnout proti Teheránu v úterý, ale na žádost několika zemí z regionu úder odložil. Údajně kvůli tomu, že je blízko dohoda velmi přijatelná pro Spojené státy. Vysoký iránský vojenský velitel vyzval Spojené státy, aby už nedělali strategické chyby a špatné výpočty. My jsme ve spojení s odborníkem na Irán, bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity Josefem Krausem. Zdravím vás, dobrý den.
18: Dobré ráno.
1: Tak Donald Trump v neděli varoval, že Iránu tikají hodiny a měli by se rychle pohnout, jinak z nich nic nezbude, to cituji. Jak vážná je to hrozba, na jaké cíle by se mohl vojensky zaměřit?
18: Já vlastně nedokážu úplně posoudit vážnost té hrozby, protože podobné výroky a podobné scénáře tady zaznívaly v posledních 2 měsících už mnohokrát. Donald Trump jede v podstatě zaseknutý ve stejné smyčce, což znamená určité množství výhružek, eskalace těch výhružek, aby potom přišel s tím, že jednání probíhají a jeho spojenci po něm chtějí, aby nadále jednal a neútočil. Ono to spíše svědčí o zoufalství, do kterého se Spojené státy tím rozhodnutím napadnout Irán dostali. Zcela zjevně Donald Trump chce ukončit ten konflikt, ale musí z něj vyjít jako vítěz a to se mu prozatím nenabízí. A vojenské řešení toho konfliktu vlastně nevypadá, že by bylo vůbec nasnadně. Oproti tomu právě diplomacie zatím vypadá jako jediné možné řešení toho konfliktu. Iránský režim nadále přetrval, jeho vojenské kapacity tady stále jsou a vlastně cílením na jakékoliv vojenské nebo politické cíle za pomocí americké vzdušné nebo námořní síly Hormuzský průliv zcela zjevně neotevře a vlastně ani nedonutí Teherán k nějakému vyjednávání. Tohle bude muset opravdu dělat diplomacie.
1: Ale je otázka, jakou roli v tom hrají vnitřní ekonomické potíže Iránu. Jak je tedy zasažen Irán jednak tou válkou a jednak tou americkou námořní blokádou?
18: Americká námořní blokáda vlastně není až takový zásadní problém, protože ona ta blokáda stejně 100% není. Celá řada čínských obchodních lodí, zejména tankerů s ropou, nadále proplouvá. Iránci jsou schopni jak importovat, tak exportovat celé množství zboží také po zemi. Ale samozřejmě ta iránská ekonomika je zasažena především dlouhodobým ekonomickým embargem a v tuhle chvíli také poničena tím válečným stavem, ve kterém se nachází. To znamená, to iránské hospodářství má velké těžkosti. Je tam všeobecná drahota, inflace jde nahoru, ale nemůžeme hovořit o tom, že by byl nedostatek nějakého zboží. Jenom to zboží je prostě příliš drahé a velké množství lidí, včetně prostě střední třídy, se musí hodně uskrovňovat. To není samozřejmě stav, který by byl dlouhodobě akceptovatelný iránskou veřejností a z dlouhodobého pohledu samozřejmě může vytvořit vnitřní pnutí. Na druhou stranu v tuhletu chvíli se ta země stále ještě nachází ve válce pod velkou vnější hrozbou a tím pádem i ochota vlastně iránského obyvatelstva toto dočasně zkousnout je stále ještě vysoká. Jestli taková bude ještě za 2 měsíce, to samozřejmě nevíme.
1: Tak a proč myslíte, že Teherán v současné chvíli trvá na těch svých, dá se říct, maximalistických požadavcích?
18: No do určité míry na nich trvá i ta druhá strana, to znamená ta americká. Má také maximalistické požadavky, které absolutně nejsou akceptovatelné pro Teherán. Tou teheránskou nebo tou iránskou optikou, ale vlastně dost možná i tou americkou, protože Donald Trump takhle funguje v mezinárodních vztazích, se jedná o jakési základní vymezení pro další vyjednávání, to znamená maximalistické požadavky, z nich se, jak potom na nějakém orientálním bazaru, začne postupně ustupovat a někde v polovině dojde k nějakému konsenzu, kdy vlastně obě strany budou muset učinit nějaké ústupky. Iránci nechtějí být těmi, kteří budou jediní činit ty ústupky, ale zároveň to vypadá, že Spojené státy na tohle to ještě nejsou připraveny, zvlášť když není úplně jasné, co vlastně přesně po Iránu chtějí a co bylo vůbec předmětem celé téhleté vojenské konfrontace.
1: No tak Spojené státy teď říkají ústy Donalda Trumpa, že jim jde v prvé řadě hlavně o to, aby se Irán vzdal svého jaderného programu, ale já vlastně přemýšlím nad tím, jestli Irán dnes vůbec tu atomovou zbraň, pokud k ní někdy směřoval, potřebuje, když může zablokovat Hormuzský průliv, protože třeba Marco Rubio právě tuhle kartu k jaderné půmě přirovnal.
18: Zablokování Hormuzské úžiny je v tuhletu chvíli mnohem silnější trumf, který rukou Irán má, než celý jaderný program. Na druhou stranu Iránci i s tím jaderným programem diplomaticky hrají dlouhodobě velice efektivně. To znamená, oni vlastně nemají moc co jiného Spojeným státům a mezinárodnímu společenství nabídnout, než právě třeba jednání o jaderném programu. A v tuhletu chvíli to předčilo jednání o otevření Hormuzské úžiny. A co tím chtějí získat nebo dosáhnout, je poměrně jednoduchá záležitost a to je odstranění ekonomických sankcí, protože právě na nich hodně závisí jak budoucnost iránského hospodářství, tak samozřejmě také budoucnost toho politického zřízení. A ten politický režim v Teheránu udělá všechno proto, aby přežil. To znamená, bude to klidně i ta dohoda s Američany, ale to neznamená, že to bude dohoda, která ve finále povede k zániku toho režimu, protože diktované americké podmínky budou tak přísné, jak minimálně v tuhletu chvíli Donald Trump se tváří. Jestli nakonec ta dohoda bude muset být taková, aby na jedné straně Donald Trump mohl vyhlásit vítězství, ale na straně druhé to zajistilo tomu současnému politickému zřízení v Teheránu přežití.
1: Tolik odborník na Irán, bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus. Děkuji vám za vaše postřehy. Naslyšenou.
18: Díky za pozvání. Pěkný den všem.
2: Posloucháte Ranní plus a to konkrétně v 7 hodin a 14 minut. Do Česka míří Američan podezřelý na nákazu ebolou, přijme ho fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Sousední Německo přijme amerického misionáře, u kterého se ebola potvrdila a několik jeho dalších rizikových kontaktů, u kterých hrozí nákaza. Odborníci v obou zemích ale uklidňují, že rozšíření nebezpečného viru nehrozí. Detaily má Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
19: Pěkné ráno.
2: Jak víme, že riziko šíření viru nehrozí.
19: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ubezpečil, že přijímaný pacient bude na Bulovku přepraven ve speciálním izolačním boxu. Je to prý americký lékař, který působil v Ugandě, byl v kontaktu s nakaženým ebolou, ale v tuto chvíli nemá příznaky. Na Bulovce, která je na nebezpečné nákazy specializovaná, by měl být pozorovaný zhruba 3 týdny. Česko ho přijímá v reakci na žádost o pomoc Spojených států.
2: A Spojené státy americké požádali o pomoc i Německo?
19: Ano, tam se o léčbu nakaženého bude starat speciální izolační oddělení kliniky v Berlíně. to je vybavené mimo jiné uzavřenou vzduchotechnikou s filtrací nebo nezávislou čističkou odpadních vod. Díky přijatým opatřením podle tamního infektologa Torstena Felta hrozí jen opravdu nízké riziko šíření viru.
20: Riziko významného zavlečení a rozšíření je u nás hodně nízké. Jsme velmi dobře připraveni. Náš zdravotnický systém funguje velmi efektivně. Provoz zdravotnických úřadů a dalších orgánů v kombinaci s vlastnostmi viru a jeho nízkou přenosností ve srovnání s jinými infekcemi znamená, že riziko je u nás opravdu velmi, velmi nízké.
19: Úřady budou podle Felta věnovat zvýšenou pozornost i ochraně zdravotnického personálu, který se má o pacienty starat.
2: Jaká je teď situace v Demokratické republice Kongo, kde epidemie eboli propukla?
19: Světová zdravotnická organizace na severovýchodě země v provincii Ituri eviduje přes 500 lidí podezřelých z nákazy, přes 130 lidí už zemřelo, dva případy nákazy registruje taky sousední Uganda. Podrobnosti o šíření viru jsou ale podle zástupkyně WHO v Kongu Nanciové stále nejasné.
21: Myslím, že zatím nemáme žádného pacienta nula. Zatím víme jen to, že 5. května zemřel ve městě Bunia jeden člověk. Jeho tělo bylo převezeno a uloženo do rakve. Rodina zemřelého se však rozhodla, že rakev není dost důstojná a vyměnila ji. Poté se konal pohřeb a tam to všechno začalo.
19: Podle Anciové nejsou zcela jisté ani odhady přesného počtu nakažených.
2: Jak na situaci reaguje zmíněná Světová zdravotnická organizace nebo okolní země?
19: Světová zdravotnická organizace už v regionu vyhlásila takzvaný mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Šíření eboli je podle ní totiž mimořádně rychlé a znepokojivé. Kroky k mobilizaci dalších zdrojů nebo speciálních zdravotnických týmů přijalo i Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Do zasaženého regionu tak úřady dodávají sady testů nebo zdravotnického materiálu.
2: Připomeňme ale, že oblast, kde se ebola rozšířila, je nestabilní a zuří v ní ozbrojené konflikty. Jaký to má vliv na zvládání těch aktuálních zdravotních problémů?
19: No, situace na místě opravdu je, má být komplikovaná. Na východě Konga v neutěšených podmínkách totiž žijí miliony vnitřně vysídlených lidí, které z domu vyhnali nedávné konflikty. V oblasti navíc přebývají taky desetitisíce uprchlíků z Jižního Súdánu, Rwandy nebo Burundi. Zdravotnické orgány proto podle NNCOV z WHO musí postupovat velmi citlivě.
21: Pokud použijeme donucovací prostředky a obyvatelé s nimi nebudou souhlasit, budeme svědky toho, že podezřelí pacienti budou odmítat přijít do nemocnic a zdravotnických zařízení. Od neděle, kdy na místo dorazily zdravotnické týmy, jsme proto začali spolupracovat s církvemi, školami a taky komunitními lídry.
19: V Kongu se šíří varianta viru Bundibugyo. Proti tomu zatím neexistuje vakcína ani cílená léčba. Boj s nemocí tak spočívá hlavně v důsledné izolaci. První příznaky onemocnění navíc můžou připomínat malárii nebo chřipku, což taky komplikuje rychlost a efektivitu boje s virem. Riziko šíření ve střední a východní Africe je teď považované za vysoké.
2: A situaci i nadále sleduje Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme, že jsi přišel do studia.
19: Díky, naslyšenou.
1: A které další události kromě této sledujeme? Čínský prezident Xi Jinping uvítal v Pekingu ruského vůdce Vladimira Putina. Jednat by měli o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. A na českém ministerstvu obrany bude dnes ráno jednat premiér Andrej Babiš s ministrem Jaromírem Zunou o nové koncepci armády.
2: Jaká bude poválečná Ukrajina a jak bezpečná je dnešní Evropa? Na tyto otázky budou odpovídat hosté konference Křehká bezpečnost, kterou dnes pořádá naše stanice Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet v pražských Vršovicích. Svůj pohled na aktuální dění nabídnou například bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužny, český prezident Petr Pavel nebo britský diplomat a bývalý šéf britské rozvědky MI6 Richard Moore. Kdo další na akci vystoupí a jaká témata otevře, to ví nejlépe naše kolegyně Pavlína Nečásková, která bude jednou z moderátorek akce. Vítej.
22: Dobrý den.
2: Koho přivítáš ty ve své první části programu?
0: Tak já přivítám Oleksandru Matvičukovou, což je ukrajinská právnička, lidskoprávní aktivistka, která stojí v čele neziskové organizace Centrum občanských svobod. Tato organizace, připomenu, získala v roce 2022 Nobelovu cenu míru především za svědectví a důkazy o válečných zločinech páchaných Ruskem na ukrajinských obyvatelích. No a druhým hostem bude Natalia Humeňuková, to je ukrajinská novinářka, která se věnuje dlouhodobě zpravodajství z válečných konfliktů nejenom na Ukrajině, ale po celém světě, píše pro světová média a je spoluzakladatelkou několika projektů, třeba Public Interest Journalism Lab, což je projekt, ve kterém se celá odborná obec na Ukrajině věnuje novým přístupům k žurnalistice.
2: A chcete mluvit mimo jiné o proměně ukrajinské společnosti nebo o představách o konci války. Jak ses rozhodla k tomuto rozhovoru přistoupit, protože přece jenom 39 milionů Ukrajinců plus minus mají asi různé představy o konci války.
0: Je to tak, jak to říkáš, debata je věnovaná budoucnosti Ukrajiny, takže my jsme se rozhodli, že nebudeme věnovat tolik času, jak by měl vypadat ten konec války, ale jak bude vypadat země, až ta válka skončí. No a právě, jak sama říkáš, Ukrajina je obrovská země s širokou populací, tak mě samozřejmě bude zajímat, jak se pohledy na určitou problematiku liší právě třeba v Kyjevě a možná třeba ve srovnání s tím na východě země, jak se liší pohled lidí na korupční kauzy, lidí propojených nebo velmi, velmi blízkých Volodymyru Zelenského, ale také, jaká je vlastně mezi běžnými lidmi atmosféra. Asi nejvíce pro mě zajímavé určité společenské pnutí, jak třeba Ukrajinci, kteří zůstali doma, se dívají na ty, co odešli do zahraničí, opustili zem, jak se na ně budou dívat, až se vrátí zpět, pokud se tedy vrátí. Co když se nevrátí? Tak Ukrajině už teď hrozí závažná demografická krize, porodnost se zastavila. Také mě bude zajímat, jestli je tedy vůbec pro mladé lidi ve válečném stavu zakládání rodiny tématem. To všechno se pokusím dnes tedy zjistit od našich hostech. Těch otázek je celá řada.
2: No a ve večerní části programu potom budeš se svými hosty probírat ponaučení pro Česko z dosavadního průběhu války na Ukrajině. S kým?
0: Tak já nejprve řeknu, že v této části vystoupí prezident republiky Petr Pavel se svým projevem. Také už si zmiňovala velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, bývalého velitele ukrajinské armády Valerie Zálužného a vlastně z těch bodů, které budou říkat, my vyjdeme trošku pro tu nadcházející diskuzi, v které budu mluvit s náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou a s vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči NATO s Jakubem Landovským a uvidíme, jak budou reagovat na to, co řekne pan prezident a pan velvyslanec.
2: A očekává, že se jejich představy budou hodně lišit, že uslyšíme hodně různé názory?
0: Já neočekávám, že budou úplně proti sobě, ale myslím, že v některých bodech se budou lišit. Přinejmenším třeba v tom, že Jakub Landovský říká, že by chtěl za tuto vládu v té své nové funkci dosáhnout alespoň toho, aby Česko plnilo ten 2% závazek, kterému se přihlásil v rámci Severoatlantické aliance. Ano. Karel Řehka dlouhodobě říká, že to číslo by mělo začínat minimálně 3, takže myslím si, že v tomhle ohledu určitě nenajdou soulad.
2: Říká Pavlína Nečásková, moderátorka dnešní konference Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za tuto pozvánku.
0: Naslyšenou.
2: A v tématu budeme pokračovat. Premiér Andrej Babiš má dnes jednat na ministerstvu obrany s šéfem tohoto rezortu Jaromírem Zunou za SPD právě o nové koncepci armády, aktualizaci tohoto dokumentu a výstavby českých ozbrojených sil do roku 2040, oznámil ministr Zuna jako svůj důležitý úkol hned po nástupu do funkce. Hotová měla být do konce května. Naším hostem je teď Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, dnes působící na Cevro univerzitě. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Současná koncepce armády platná do roku 2035 reaguje v prvé řadě na válku na Ukrajině, poté se má zaměřit na systém fungování armády. Navazuje v tomto výhledu i ta nová koncepce nebo vlastně rozšiřuje seznam akutních hrozeb pro Česko?
4: Tak samozřejmě, že navazujete logicky. Na druhou stranu je potřeba uvést, že již ta stávající a končící koncepce ve své podstatě zahrnuje jenom určitou část analýz, které byly provedeny zrovna z počátku té ruské agrese na Ukrajinu. Takže řada úkolů, které vyplynou z té nové koncepce výstavby armády České republiky, bude nových a bude rozpracovávat ty zkušenosti, které dneska z tohoto konfliktu máme, ale nejenom z tohoto konfliktu, je potřeba tam uvést, že se budou zobrazovat i zkušenosti, které jsou z toho konfliktu, který už také probíhá několik let na Středním východě.
2: A z toho, co o tomto dokumentu víme, reaguje tam rezort obrany i na novou situaci ve vztazích Evropy a Spojených států amerických v rámci Severoatlantické aliance?
4: Tak samozřejmě, že ano, je to otázka posilování armády České republiky. Ta tendence, i když je poměrně hodně debat o tom, kolik se bude alokovat financí na obranu, to si myslím, že je věc politická, ale armáda hledá takové řešení, které bude skutečně komplexní. Má určitou představu o tom, jak armádu posílit a jak vytvořit takový ten jednotný armádní celek, který bude skutečně velmi výkonný a velmi efektivní. Nechci momentálně říkat, jaká by to měla být jednotka, ale naznačil to už náčelník generálního štábu, generál Řehka, když mluví o tom, že je nezbytně nutné mít armádu v hodnotě asi 37,5 tisíce vojáků, což si myslím, že je poměrně hodně ambiciozní cíl. A logicky to navazuje i na to, jak se v současné době ve Spojených státech amerických ta politická elita dívá na roli Evropanů a tlačí nás do toho, abychom zejména v oblasti konvenčních zbraní byli schopni bránit sami sebe proti tomu potenciálnímu nepříteli, což je zcela evidentně Rusko. Takže ano, tohle je všecko obsahem té nového dokumentu, který dneska bude projednáván.
2: A Česko má čerstvě po volbě nového náčelníka generálního štábu. Nakolik souvisí tato nová koncepce armády právě s novým náčelníkem generálního štábu, panem Hlaváčem? Je vlastně klíčový pro její úspěšnou implementaci a možná jeho odborné zázemí také?
4: Tak samozřejmě náčelník generální štábu, vždycky ta ústřední osoba z toho pohledu, generál Hlaváč se podílel na řadě těch kroků, které se odvíjeli ve výstavbě armády České republiky už té několika leté minulosti. On byl na pozicích, které ovlivňovaly rozvoj armády České republiky, již když byl na té štábní pozici a samozřejmě potom, i když převzal funkci tu náčelníka štábu a prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Ty všechny aktivity vlastně byly velmi významné pro to definování budoucího rozvoje armády České republiky. Takže náčelník generálního štábu určitě a jeho volba spočívala v tom, že bylo potřeba zajistit kontinuitu právě ve vývoji armády a to si myslím, že generál Hlava zajišťuje.
2: A co je jeho specializací? Na co myslíte, že v tom širokém dokumentu se zaměří jako svoji prioritu?
4: Tak na Hlaváč je především vojskový velitel, což je de facto kombinace všech těch schopností druhů vojsk. Tomu velmi dobře rozumí, ale generál Hlaváč zároveň velmi dobře rozumí i personalistice jako takové. Takže já si myslím, tam se skloubí ta jeho dlouholetá zkušenost s velením bojových jednotek, nasazováním zahraničí, což si myslím, že není zanedbatelné. Samozřejmě i to nejvyšší vzdělání, které on má, to všechno je něco, co ho přivede asi do pozice, že bude tím, kdo se bude především věnovat těm bojovým schopnostem armády České republiky a implementaci těch zkušeností, které jsou z především ukrajinského bojiště.
2: A ještě na závěr ta otázka. My tady opakovaně slýcháme od politiků na téma finančních prostředků vyčleněných na obranu České republiky, že není důležitý objem peněz, jako spíš jejich efektivní využití. Je tomu opravdu tak, že Česko dokáže vybudovat obrany schopnou armádu do dnešní doby za méně peněz a přesvědčit spojence o tom, že tak dokáže plnit své závazky?
4: Ale ono to je úplně velmi provázáno. Ty 2% nebo až do těch 3,5% je více mě deklarace toho, jak má být ta armáda financována. Samozřejmě, že ty peníze, které jsou na obranu vynakládány, musí být vynakládány efektivně a musí směřovat k tomu zvyšování.
2: To asi bez zesporu, ale pořád je možné tedy splnit své závazky vlastně v objemu menším, než požaduje vlastně Severoatlantická aliance.
4: No ale nemůže to být chápalo tak, že to bude nějak dramaticky rozdílné číslo v hlediska alokace financí a schopností armády. Jak jsem řekl, když nebudou peníze, tak nebudou schopnosti armády a zase naopak. Takže já si myslím, že samozřejmě, že potřeba to brát s určitou rezervou. Nicméně ta indikace peněz alokovaných na armádu zároveň říká, jak bude ta armáda rozvíjena a jak bude schopná se zlepšovat ve svých schopnostech.
2: Říká Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, dnes působící na CEVRO univerzitě. Děkujeme za váš čas.
4: Jo, také děkuji, nashledanou.
1: A těsně po půl osmé si poslechněte zprávy v podání Moniky Vrchotové.
10: Český rozhlas Plus.
5: Přeji hezké ráno. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Představitelé obou zemí už před schůzkou označili vzájemné vztahy za přátelské. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Pacient má přiletět dnes v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se už za půl hodiny sejde s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Cílem Zuny například je, aby Česko naplnilo závazky vůči NATO. Dál se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje, třeba navýšení počtu vojáků a aktivních záloh. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil v přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Karlovy Vary instalují nový orientační systém. Ministerstvo pro místní rozvoj za něj zaplatí skoro 6 milionů korun. Původní informační tabule a směrovky podle tamní radnice neodpovídají současným potřebám obyvatel ani návštěvníkům města. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších míst. Systém by měl být hotový do poloviny června. A čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru. Po triumfech nad Dány a Švédy a po prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Národní tým vůbec poprvé na aktuálním turnaji ve Švýcarsku odehraje odpolední utkání. Úvodní buly padne v 16:20. Teď následují informace pro řidiče na D5 z Prahy ve směru na Rozvadov opatrně za sjezdem na Domažlice. Na 89. kilometru leží v provozu dva zakládací klíny a musí se vybočovat. Na výjezdu z Prahy po D10 směrem do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Horní Počernice. Na 3. kilometru se zastavuje kolona, pokračuje až na 10. kilometr ke sjezdu na Brandýs nad Labem. Zdržíte se půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici, na 2. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu, kolona pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr. V levém pruhu se zastavuje před tunely, tam probíhá regulace vjezdu a v opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň od 23. kilometru také k Ořechu. Přejeme šťastnou cestu. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a naměříme maximálně 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus. A zprávy dozněly necelé 4 minuty po půl osmé. Přejeme vám dobré ráno. Dnes vás pořadem Ranním Plusem tedy provází Daniela Vrbová a Tomáš Pavlíček. Možná budeme muset dát Iránu další ránu. Nejsem si jistý, to neříkáme my, to prohlásil americký prezident Donald Trump. Už víc než měsíc platí mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na straně druhé příměří. Bílý dům podle prezidenta plánoval útok na Irán už v úterý, ale údajně ho na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil. Trump to zdůvodnil vážnými rozhovory, ze kterých by mohla prý vzejít dohoda. Šéf Bílého domu se podle zpravodajského webu Axios chystal svolat svůj tým pro národní bezpečnost pro jednání dalších vojenských možností v Iránu. Naším hostem je Jiří Pondělíček, amerikanista a komentátor serveru Téma 21. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co všechno musí Trump vzít v potaz, když zvažuje další, dá se říct, předpokládáme zničující útok na Irán?
6: Hlavním omezujícím faktorem z toho praktického hlediska budou pravděpodobně zásoby americké munice. Konec konců i vlastně ministr obrany Pete Hegseth při slyšení v Senátu přiznával, že ty zásoby byly, nebo že velká část těch zásob byla vyčerpána, když požadoval vlastně peníze na investování nových továren na výrobu munice. Co se týče politických nějakých ohledů, tak určitě musí brát potaz spojence v zálivu. Konec konců vlastně vy jste to tam i říkal, že na jejich popud třeba ty údery byly už v minulosti pozastaveny a oni můžou samozřejmě se snažit tlačit opačným směrem, snažit se tlačit na nějakou dohodu s Iránem a samozřejmě, co musí zvažovat je, jestli případné další vzdušné údery, protože pravděpodobně nějaká pozemní invaze nepřichází v úvahu, Amerika k tomu ani nemá v oblasti síly, tak jestli ty vzdušné údery můžou vůbec tu pozici Iránu nějak změnit.
1: No jaké podmínky budou muset být splněny, aby prezident mohl z toho konfliktu vycouvat a přitom si zachovat tvář?
6: Tak to ví asi jenom Donald Trump. Donald Trump je nicméně dobrý v tom vydávat vlastně cokoliv za svoje vítězství, takže myslím si, že z tohohle hlediska, jako z toho reputačního, že to pro něj asi takový problém nebude. On vždycky dokáže říct, že vyhrál a určitá část americké veřejnosti mu to prostě bude věřit. Nicméně vypadá to, že to naprosté minimum, tak je nějaký příslib ukončení toho iránského jaderného programu.
1: No a kolik času má Trump na to, aby stabilizoval situaci v Iránu a na světových trzích a vyhnul se tomu, co někteří komentátoři předpokládají, porážce ve volbách uprostřed svého mandátu?
6: No, ono je potřeba si uvědomit, že v těch poločasových volbách minimálně do sněmovny, tak prostě strana, která drží v tu chvíli Bílý dům, tak se sla ztrácí. Je otázka, jestli se tomu vůbec lze vyhnout. Republikáni se o to teď pokouší překreslování volebních obvodů, ale ta průměrná ztráta za posledních nějakých 30-35 let tak byla okolo 20-25 křesel. Takže vzhledem k té tenké republikánské menšině, tak to by skutečně byl zázrak, kdyby se jim podařilo to udržet. Nemyslím si, že to úplně záleží na tom, jak dopadne ta válka v Iránu, nebo respektive to by asi musela dopadnout úplně totální vítězství Spojených států amerických, na což to v tuhle chvíli nevypadá. Ale samozřejmě jsou tam jiné faktory.
1: Ano, já jsem se právě chtěl zeptat v tomhle smyslu, o čem vypovídají výsledky primárek ve Spojených státech, protože, jak víme, tak Trumpem podpoření kandidáti z velké části zvítězili nad jeho odpůrci, ale dá se z toho vyčíst nějaký doklad o jeho širší podpoře nebo ne?
6: Ne o širší podpoře, dá se z toho vyčíst, že Donald Trump má skutečně pořád ohromný vliv v republikánské straně. To, o čem mluvíte, tak ty nejznámější případy senátor Cassidy, který teď už nebude obhajovat, a Thomas Massey, zastupitel ve sněmovně za Kentucky, tak, nebo zástupce za Kentucky, tak ti prohráli. Thomas Massey oproti Trumpem podpořeného kandidátovi to bylo 45-55%, ale zároveň si je potřeba uvědomit, že v těch primárkách volí skutečně menšina a jsou to většinou lidé, kteří jsou jaksi na ti přesvědčení straničtí voliči, takže dává smysl, že u nich Trump pořád má velké slovo, ale o jeho širší popularitě bych z těchto omezených výsledků nic nedovozoval.
1: No, podle průzkumu pro server Politico vyvolala podpora Trumpa silnější reakci prezidentových odpůrců než jeho příznivců, což z ní činí čistě negativní výsledek, čili je možné, že naopak ta Trumpova podpora mu při těch volbách samotných může republikán uškodit?
6: Může, ale ono v obou případech jde o vlastně okrsky, nebo v případě Senátu stát, kde republikáni vyhrávají celkem s přehledem, takže jestli se někteří republikáni, ono jich v posledku nakonec nemusí být tolik, rozhodnou k volbám nepřijít, nebo dokonce třeba hlasovat pro demokratického kandidáta či kandidátku, tak to nemusí znamenat, že tam republikáni prohrají. Ale teoreticky by je to samozřejmě mohlo mrzet v nějakých těch obvodech, kde ty výsledky bývají těsnější, protože tam samozřejmě, pokud prostě nepřijde 5% vašich voličů, tak najednou můžete mít velký problém.
1: Jiří Pontělíček, amerikanista a komentátor serveru Téma 21, byl naším hostem. Děkuji vám za to, přeji hezký den.
6: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: A vývoj války s Íránem samozřejmě podrobně sledují i média na Blízkém východě, do nichž se teď podíváme spolu s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Dobré ráno do Káhiry.
8: Hezké ráno.
2: Co je nejdůležitějším tématem kolem války proti Íránu, které dnes média na Blízkém východě probírají?
8: Tak izraelská i arabská média si na titulních stránkách všímají informace amerického deníku The New York Times, který tvrdí, že Washington i Tel Aviv plánovali dosadit po zabití nejvyššího iránského vůdce Alího Chámenejího do funkce staronového prezidenta Mahmouda Ahmadinejada. Dubajská televize Al Arabiya s odvoláním na The New York Times popisuje, že byl Mahmoud Ahmadinejad obviněný už dříve režimem ze spolupráce se západními zeměmi a byl držený v domácím vězení. Izraelský úder ho měl z tohoto vězení vysvobodit, ale naopak Mahmouda Ahmadinejada přitom zranil, takže dosazení Mahmouda Ahmadinejada bylo sice součástí plánu na postupnou změnu iránského režimu ze strany Spojených států a Izraele, ale zřejmě se úplně nepovedl. A izraelská média, například deník Zaman Israel, k tomu zároveň dodávají, že Mahmoud Ahmadinejad byl zároveň velkým popíračem holokaustu.
2: Jaká témata tě dnes zaujala v izraelském tisku?
8: Já asi se zastavím u jednoho článku v deníku Hárec, který mě zaujal, protože ukazuje, že i Izraelci jsou schopní politické sebereflexe. Komentátorka Juli Novaková se zamýšlí nad tím, že myšlenka demokratického uspořádání Izraele pro všechny jeho obyvatele je mrtvá, a to i u izraelské levice. Reaguje tím na nedávný názorový článek Jaira Golana, to je předseda levicové strany Demokraté, který napsal, že být sionistickou levicí znamená zavázat se k rozdělení země izraelské, míněno tedy na židovskou a arabskou část. No a Novaková píše, že tohle není žádná nová cesta. Golanovo vyjádření podle ní jen ukazuje, jak izraelský režim úspěšně zúžil představivost lidí a uvěznil ji ve světonázoru, ve kterém separace a uchování židovské nadřazenosti, ve chvíli, kdy jsou milionům Palestinců zároveň upřená občanská práva, může znít jako morální a levicové řešení. Politický systém, který má za cíl zachovat početní většinu jedné etnonáboženské skupiny na úkor druhé bezprávné skupiny, prostě není demokracie, i když tomu tak budeme říkat. Podstata systému je podle Juli Novakové prostě apartheid.
2: To je tady izraelský deník Hárec. Turecko se rychle mění a s tím i tamní životní styl, to už je zase téma dnešních tureckých médií. Co píší?
8: Mě zaujalo v deníku Bianet takové statistiky, jak se mění turecká rodina. Za posledních 15 let podle deníku se průměrný počet členů turecké domácnosti snížil ze 4 na 3. A zatímco roste podíl jednočlenných domácností, tedy sílí jev, kdy lidé žijí sami a single, a takových domácností je dnes už celá pětina, tak naopak klesá podíl těch domácností, ve kterých pospolu žijí široké rodiny. Klesá údajně také množství sňatků mezi příbuznými, což byl v blízkovýchodních společnostech donedávna poměrně rozšířený jev. V Turecku bylo ještě před 15 lety takových sňatků 6%, dneska jsou to už jen 3%. A jiný turecký deník Turkish Minute, ten se pozastavuje nad průzkumem Lozanské univerzity. Podle něj Turecko a Francie jsou zeměmi s nejpřelidněnějšími věznicemi. V Turecku na 100 míst ve věznici připadá 131 vězňů. A zároveň je Turecko také evropskou zemí se zdaleka největším podílem uvězněných lidí na obyvatelstvu. 458 uvězněných na 100 000 lidí, zatímco třeba v České republice je to třetinové číslo. A informace téhož deníku následně celkem jasně ilustrují, proč tomu tak v Turecku je. Například píše o situaci, kdy tureckou komičku Tabu Uluovou nedávno zatkla policie za to, že si ve svém tweetu utahovala z osmanského sultána Sulejmána, který vládl v Turecku v Osmanské říši v 16. století, a Uluovou přitom obvinili z urážky historických, národních a morálních hodnot.
2: Tak tady se nabízí ty zrádné paralely. V médiích ubývá členů tureckých domácností a přibývá tureckých vězňů a věznice se přeplňují. Pojďme ještě zalistovat deníky tvého domovského Egypta. Na co zajímavého jsi narazil v nich?
8: Jsou to skutečně spíš zajímavosti. Třeba deník Ahram znovu řeší otázku tradičního egyptského odívání, hlavně tedy pánských dlouhých košil až ke kotníkům zvaných galabeja. Městská kultura je považuje za výraz zaostalosti a venkovanství a jedno z kin v centru Káhiry teď odmítlo vpustit tři takto tradičně oblečené muže na představení. Známý egyptský herec Mohamed Ramadán na jehož nejnovější film Asad, tedy Lev, se chtěli tito tři muži podívat, se jich zastal a vyzývá teď ministerstvo kultury, kultury, aby se omluvilo všem hornoegypťanům, tedy obyvatelům převážně venkovského horního Egypta. Ministerstvo ale dává od incidentu ruce pryč s tím, že soukromé kino může mít své soukromé předpisy ohledně odívání diváků.
2: Tolik z Blízkého východu Štěpán Macháček a jeho dnešní průlet médií na Blízkém východě. Děkujeme za ně.
8: Naslyšenou.
1: A ten průlet byl dokončen ve 7:45. Knihovně Václava Havla hrozí zánik. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí všech 17 zaměstnanců a odchází taky klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala. To všechno přichází v době, kdy se chystají oslavy Havlových nedožitých 90 let. Jak to bude s institucí dál, to už probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Dobrý den.
1: Tak z knihovně Václava Havla má tedy odejít všech 17 zaměstnanců, víme proč?
7: Podle zjištění i rozhlasu jde o spory s vedením, konkrétně s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Mluvčí Mária Fajfrová k tomu bez konkrétních jmen řekla, že tým zaměstnanců nesouhlasí s tím, kam se knihovna v současné době ubírá.
9: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
7: Sedláček byl Havlovým ekonomickým poradcem. Knihovnu vede od března loňského roku. Na naše dotazy zatím nereagoval. Když se dostal do vedení, tak řekl, že chce knihovnu zmodernizovat, vystavět z ní platformu světového formátu a vrátit do veřejného prostoru Havlův optimismus a jeho hodnoty.
1: Jak jsme řekli, tak kromě zaměstnanců knihovnu opouští i klíčový sponzor Zdeněk Bakala.
7: Přesně tak, vyplývá to z dokumentu, který má i rozhlas k dispozici. Podle Bakaly řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a proto se rozhodl ustoupit, aby se na podpoře knihovny mohli podílet noví partneři. Bakala ale není jediný. Jestli podporu zachová, zvažuje třeba miliardář Karel Komárek. Jak nám řekl mediální zástupce Komárkovy nadace Lukáš Fauzer.
22: My situaci v knihovně pozorně a se znepokojením sledujeme a ta naše další podpora bude záviset na vývoji na straně příjemce. Stejně jako u dalších našich projektů je fundaci klíčové, aby byl příjemce schopen řádně plnit závazky, které vyplývají ze smlouvy o nadační podpoře.
7: S podporou v letošním roce ale Komárek podle Fauzera dál počítá.
1: No a aby toho nebylo málo, tak se rozpadá taky správní rada knihovny, je to tak?
7: Ano, to je taky pravda, potvrdil nám to její teď už bývalý předseda Gabriel Eichler. Řekl, že před 2 týdny spolu s ním z orgánu nadačního fondu odešli další 3 lidé. K tomu ještě doplním, že podle zjištění i rozhlasů chtěla správní rada Sedláčka odvolat. To údajně nedovolila Dagmar Havlová, první dáma a jedna ze zakladatelek knihovny. Tato ale popírá a Radiožurnálu na dotaz o odchodu zaměstnanců a sponzorů napsala, že není členkou správní rady a tak nemá žádnou pravomoc a že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky.
1: No tak právě, tedy na závěr, jak to tedy bude s knihovnou Václava Havla dál i vzhledem k odchodu sponzorů?
7: To zatím není úplně jasné, co ale můžeme říct je to, že s odchodem Zdeňka Bakaly je ohrožena velká část financování knihovny. Třeba podle výroční zprávy z roku 2024 darovala jeho nadace knihovně přes 10 milionů korun, což odpovídá zhruba polovině provozních nákladů ve zmíněném roce. Další 2 miliony pak darovala právě nadace miliardáře Karla Komárka.
1: Tak to byl Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
7: Díky, hezký den.
1: A pro úplnost dodám, že Český rozhlas je mediální partner knihovny Václava Havla.
2: Teď je 7:48, vy posloucháte Ranní plus. Jaké hlavní zprávy dnes sledujeme? Do Česka míří Američan podezřelý na nákazu ebolou přímo jeho fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle hygieny nepředstavuje riziko pro veřejnost. O jeho léčbu požádali Spojené státy americké. O přijetí rozhodl ministr Vojtěch po konzultaci s vládou, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Čínský prezident Xi Jinping uvítal v Pekingu ruského vůdce Vladimira Putina. Jednat by měli o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. A Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států amerických. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie.
1: Vládní koalice by měla nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po včerejším jednání špiček koalice to řekl předseda SPD Tomio Okamura a podporu mají společní kandidáti také u motoristů. Cílem by podle něj mělo být, aby koaliční strany vytvořily nejsilnější senátní klub. Připomenu, že na podzim budeme vybírat 27 nových senátorů. Hnutí ANO bude obhajovat pouze jediné křeslo. Zástupci SPD či motoristů se ještě nikdy do horní parlamentní komory neprobojovaly. Naším hostem je filozof a bývalý senátor Daniel Kroupa. Dobrý den.
11: Dobrý den.
1: Tak dvěma menším stranám zjevně dává smysl stavět v podzimních volbách společnou vládní kandidátku. Je to podle vás efektivní cesta?
11: Je to dokonce jediná cesta, pokud vládní koalice chce získat či posílit svůj senátní klub v Senátu.
1: No a jak výhodné by to ale bylo pro toho největšího dominantního partnera, pro hnutí ANO?
11: Hnutí ANO může pustit některé obvody, ve kterých bude zřejmé, že nemá šanci, ale nemělo by pouštět ty obvody, v nichž jejich kandidát může uspět. Ovšem řekl bych, že hnutí ANO není až tak závislé na podpoře těch malých stran, zatímco naopak je to důležité.
1: No, oni se strany zatím nebavili o kandidátkách a jejich obsazení. Jak ožehavá debata to bude? Může se na tom ta avizovaná možná spolupráce trochu zadrhnout?
11: Ono se vždycky v takových případech trochu zadrhne to vyjednávání, což ale znamená, že prostě v některých obvodech se to nepovede. Důležité je, zda se to povede.

0: její voliče k tomu, aby k těmto volbám celkově a zvlášť k tomu druhému kolu přišli, protože dlouhodobě všechny tyhle strany Senát kritizují a některé z nich tvrdí dokonce, že je zbytečný.
1: V senátních volbách rozhoduje nejenom preference dané politické strany, ale také síla osobnosti, která kandiduje. A v tom dosud hnutí ANO nemělo, bych řekl, dostatek takových osobností. Je ovšem třeba dodat, že tyto osobnosti z velké části se čerpají z řad starostů, oblíbených starostů. A zdá se, že tentokrát hnutí ANO má větší šanci než v minulosti.
0: No, cílem, o kterém zástupci vládní koalice mluví, a my jsme to také zmínili, je vytvořit nejsilnější senátní klub. Může se jim to podařit?
1: No, při současné aritmetice se nezdá, že by ta šance byla příliš veliká, ale v každém případě lze předpokládat, že posílí ten svůj klub, protože na rozdíl od ostatních stran nemusí obhajovat tolik mandátů a mohou se soustředit jenom na ty nové obvody.
0: No a co by vlastně pro vládu znamenalo, kdyby ve volbách Senátu uspěla, kdyby tedy přinejmenším posílila? Připomenu, že sněmovna může u zákonu vlastně Senát přehlasovat.
1: To je sice pravda, ale přesto Senát má řadu pravomocí, které vládní koalice ovládat nemůže, a i to vracení zákonů ne vždycky vlastně se přehlasovat podaří. No a pak jsou zde zákony, kde ten Senát najde vážné chyby a vládní koalice musí tu senátní verzi podpořit ne z politických důvodů, ale prostě proto, že to, ten původní návrh prostě je chybný.
0: Tak to byl filozof a bývalý senátor Daniel Kroupa. Děkujeme, přejeme hezký den.
1: Já také děkuji a přeji krásný den.
2: A my vám také přejeme krásný den, a to přesně v 7 hodin a skoro 54 minut. Loni přivezla do Cannes na filmový festival Road Movie Caravan. Letos se ho Dagmar Sedláčková ze společnosti Masterfilm účastní v programu zvaném Producenti v pohybu. Ten zastřešuje organizace European Film Promotion a je v něm 21 nadějných evropských producentů. A právě Dagmar Sedláčkovou teď vítám ve vysílání. Dobrý den do Cannes.
3: Dobrý den, moc vás zdravím.
2: S čím jste se do programu Producenti v pohybu zapojila? Jaké je vaše hlavní téma?
3: Tak Producenti v pohybu, jak tomu tak hezky říkáte, je program, který sdružuje vlastně zajímavý hlasy producentských z celé Evropy. Takže pro mě to bylo především o tom si jednak seznámit a navázat kontakty, zjistit taky, jak se vlastně daří autorskému filmu nebo obecně produkci v různých koutech Evropy. A do programu jsem přivezla dva projekty. Jeden vlastně celovečerní hraný film, který teďka připravujeme s Terezou Nvotovou a scénaristkou Klárou Vlasákovou, který se jmenuje Bachyně. A zároveň taky jeden dokumentární film, který máme už takové pokročilejší fázi s Terezou Bernátkou a který jsme tady vlastně představovali i v rámci takového dokumentárního programu Cannes Docs.
2: Co je na té vaší zkušenosti s těmito filmy nebo s filmem Caravan specifické, jak chcete obohatit tu debatu evropských producentů, nebo jak jste ji chtěla obohatit?
3: No, tak ta zkušenost byla neuvěřitelná. Já si myslím, nebo té loni to bylo takový pro mě hrozně emotivní a strašně intenzivní vůbec moc premiérovat film na tak prestižním festivalu, a ta zkušenost byla vlastně úplně nová a doslova nezapomenutelná. My jsme tady vlastně se snažili, vy jste prostě součástí té premiéry, chystáte to, čekáte prostě na recenze, zároveň se snažíte ten čas a tu viditelnost, kterou vám ten festival dá, využít úplně naplno, takže vlastně vás to i jako, by vás to trošku naučí ten jako mezinárodní marketing a to, jak ten film komunikovat do světa, a určitě si myslím, že tahle ta zkušenost je něco, co vás jako producenta trochu posune, a i v těch očích mezinárodních partnerů najednou jste někdo, komu se už vlastně podařilo nejenom film dokončit, ale taky ho dostat k festivalům a k divákům, takže věřím, že to zvyšuje vaši nějakou kredibilitu. Ale na druhou

0: stranu každý film má svoje vlastní DNA, s každým filmem začínáte od znovu, takže ta debata po každé je vlastně nad každým filmem jako dost individuální.
1: A když mluvíte o setkávání těch evropských producentů, o síťování takzvaném, pomohl vám tento program Producenti v pohybu najít možné koproducenty z jiných zemí pro další projekty, nebo našla vy jste zase projekt, který vás zaujal a ráda byste do něj vstoupila?
0: To určitě. Těch projektů, který tu mý evropští kolegové prezentovali, těch zajímavých vlastně bylo mnoho. Stejně tak i já si myslím, že se nám podařilo těmi našimi projekty oslovit mezinárodní producenty. A pro mě je to vlastně, ať už vlastně i nějaké jakoby diskuze nad tím proběhly, ať už by to bylo třeba v rámci toho, že bychom se my jako Masterfilm účastnili jako minoritní koproducenti, nebo naopak, že bychom právě producenty přizvali ke vzniku našim projektům, ale je to především pro mě i taková hrozně jako velká zkušenost a velký zážitek i v tom, že máte možnost si právě i v neformálním prostředí s nimi popovídat o tom, jak fungují jejich jako národní fondy, jaká je situace různě po Evropě, a myslím si, že je to i vždycky o té debatě, která teprve začíná a ta spolupráce se vyvine.
1: A to mě také zajímá, jaká je situace v ostatních evropských zemí, v evropském filmovém průmyslu. Teď mě hlavně zajímá ta otázka financování filmu. Vidíte tam nějaké výrazné trendy nebo posuny oproti předchozím letům?
0: Tak myslím si, že obecně sledujeme to, že daleko více teďka se dostáváme do období, kdy jak fondy, tak i třeba streamery nebo televize začínají preferovat, řekněme, žánrové filmy, ale ty filmy, které mají i vlastně nějaký silný autorský rukopis. Teď se tomu tak jako říká elevated genre film, takový jakože, jak to říct česky, vyšší žánr. Ale zároveň je tam taky cítit, že obecně se docela dost rozšiřují ty nůžky mezi tím, jak vlastně nákladné je vyrobit filmy. Ano. Ale to, že ty částky, které vlastně fondy na projekty dávají, stejně tak jako i streamery, nerostou tak rychle jako samotné ty náklady. Tak to si myslím, že je taková jako věc, která nás trápí všechny napříč. No a samozřejmě i jsme se bavili o důležitosti veřejnoprávních médií, o tom, jak vlastně politika častokrát zasahuje do toho, do kultury a do umění, a o tom především, jak je hrozně důležité v tomhle zastávat nějakou jednotnost, takže opravdu kultura a film není luxus, ale je to jako součást naší nějaký paměti a historie a kultury, takže to si myslím, že cítíme všichni napříč a velmi stejně.
1: Naším hostem byla producentka Dagmar Sedláčková ze společnosti Masterfilm. Děkujeme, zdravíme vás do Cannes, užijte si festival.
0: Moc děkujeme, přeji hezký den.
2: A co uslyšíte na těchto vlnách po 11:30? Bude to Interview Plus, hostem bude Milan Uhde, spisovatel, dramatik a signatář Charty 77. 81 let po konci druhé světové války a poprvé v Česku se o víkendu uskuteční sjezd potomků sudeckých Němců. Uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby tahle akce nebyla provokací, jak tvrdí její odpůrci?
1: Teď je 8 hodin, vy posloucháte Ranní plus a dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas plus.
2: A o čem budeme mluvit tuto hodinu? Proč Česko přijalo amerického občana s podezřením na nákazu eboli?
1: Jaké reakce vyvolala v Grónsku návštěva amerického vyslance pro tuto zemi Jeffa Landryho?
2: A jak bezpečná je dnešní Evropa? Své pohledy nabídnou exkluzivní hosté na dnešní konferenci Českého rozhlasu Plus, na kterou vás pozveme.
1: To ale až po zprávách, které má Monika Vrchotová.
4: Přeji hezké středeční ráno. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimira Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu, který zveřejnil Kreml, je čeká ještě schůzka s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánovaný taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany. Ruská média informovala, že Vladimir Putin pozval Xi Jinpinga v příštím roce na návštěvu Ruska. Si označil vztahy obou zemí za neotřesitelné. Dodal, že Peking a Moskva by se měly zasazovat o vytváření rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
3: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
4: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Dalšího amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
6: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus hostí 4. konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužný. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Konference s podtitulem Křehká bezpečnost podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky přinese různorodé pohledy na budoucnost napadené země.
7: V momentě, kdy přijedou konkrétní hosté, vidíte je naživo a máte částečně možnost se jich zeptat, tak samozřejmě to sdělení je daleko intenzivnější. My se v průběhu těch 4 let vždycky snažíme mixovat nějaké globální výhledy s osobními svědectvími, s příběhy lidí a to myslím, že má obzvlášť velkou sílu.
4: Konferenci o bezpečnosti a válce na Ukrajině se budeme v Ranním plusu více věnovat hned po zprávách. Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
8: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postup nižšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubík. David Šalek, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor Dolní komory. Je na něm celkem 151 jmen. Plénum by o nich mohlo hlasovat už na schůzi, která začne příští týden. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, herce Miroslava Donutila nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Petru Pavlovi. Ten vyznamenání tradičně předá 28. října na Pražském hradě. Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
9: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému s tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
4: Připravené máme také aktuální dopravní zpravodajství na D1 z Prahy do Brna. Zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy po D10 se zastavíte před sjezdem na Horní Počernice na 2. kilometru. Kolona se táhne až na 10. zdržíte se půl hodiny a například na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru se zastavuje v obou pruzích, kolona se nesouvisle sune až k Ořechu na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude oblačno až polojasno, od západu místy s občasným deštěm nebo přehánkami a hlavně na východě se později odpoledne můžou objevit i bouřky, během kterých přechodně zesílí vítr. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to v 8 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. O křehké bezpečnosti Evropy budou dnes v podvečer ve Vršovickém vzletu diskutovat exkluzivní hosté. Pozvání na v pořadí už čtvrtou mezinárodní konferenci, kterou pořádá naše stanice Český rozhlas Plus, přijal například bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužný, český prezident Petr Pavel nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuková. Víc už nám řekne šéfredaktor z Plusu Josef Pazderka. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
1: Podle výběru hostů lze předpokládat, že hlavním tématem bude Ukrajina, z jakých úhlů na konflikt, který trvá už pátým rokem, vlastně chceme nahlížet.
10: Ano. Konflikt trvá pátým rokem, my máme čtvrtou konferenci a chceme se dívat trošku víc dopředu. To znamená, přestože teď ještě zbraně neutichly a nerýsuje se nějaké mírové řešení, chceme koukat trochu dále, to znamená, co se stane na Ukrajině, co jí bude čekat v momentě, kdy utichnou zbraně, jak to lze vyčíst z toho současného dění, to znamená těžká demografická krize, interní konflikty, další výzvy, které čekají tuto zemi poté, co utichnou zbraně, a to samozřejmě i skrze nějaká osobní svědectví. Proto Oleksandra Matvejčuková, která už byla zmíněna, proto řada dalších hostů. To je jedna z větví těch tematických, které nás čekají dnes večer.
1: Program konference je rozdělen do tří hlavních částí. Můžete je trochu popsat, kdo bude jejich hosty?
10: Začal jsem už Oleksandrou Matvejčukovou a Natalí Humaněkovou, potom se podíváme trošku přes Atlantik. Přijel za námi známý americký novinář Simon Schuster z týdeníku The Atlantic a společně se Slavomírem Šerakovským, polským analytikem, se podíváme na střední Evropu v rámci právě té zmíněné bezpečnosti, závazků na to, co to znamená pro Česko, pro celý ten region, co faktor Donalda Trumpa může v tomhle změnit. No a pak přijde finále a tam samozřejmě ještě s krátkou ukázkou také rozhovoru od sira Richarda Moora, bývalého šéfa MI6 britské tajné služby, tak tam poté vystoupí prezident Pavel, Valerij Zalužný, bývalý velitel ukrajinské armády, dnes ukrajinský velvyslanec v Londýně, a pak budou diskutovat Karel Řehka, odcházející náčelník generálního štábu, a Jakub Landovský, což je nově vládní zmocněnec pro závazky NATO.
1: Jsou vstupenky ještě k dispozici, nebo budeme pořizovat z konference záznam, který potom zpřístupníme posluchačům Plusu?
10: Posledních pár lístků je snad ještě k dispozici, doufám, že se nepletu, ale už opravdu jenom pár, a samozřejmě drtivou většinu obsahu konference budeme vysílat hned zítra ráno. Právě už zmíněný sir Richard Moore v Vinohradské 12 v 11.30, ta keynote Valerie Zalužného, v ranní vysílání odvysíláme projev pana prezidenta prezidenta Pavla a další výstupy budou ve čtvrtek, v pátek, v pondělí do našeho vysílání, takže kdo se nedostane do vzletu, určitě o nic nepřijde.
1: A naopak dnes odpoledne na té konferenci se představí také pořady Českého rozhlasu Plus. Na co se diváci v sále můžou těšit?
10: To je taková tradice, vždycky předsazujeme dva naše vlastní projekty. Ten první se týká tento týden vysílané minisérie Katka H. Frank, což je audiozáznam z poválečného soudu s Karlem Hermanem Frankem, katem české populace během druhé světové války. No a druhé bude Pro a proti, o svobodě slova, to moderuje Lukáš Matoška.
1: Ten seznam hostí, kteří se dnes zúčastní té konference, je skutečně hvězdný. Jak těžké bylo je přilákat, pozvat do Prahy na konferenci Plusu?
10: Je to vždycky ruleta. Každý, kdo organizoval jakoukoliv takovou tu mezinárodní konferenci, tak ví, že je to ruleta skutečně do poslední chvíle. Já jsem osobně strašně rád, že na podruhé nám vyšel příjezd Valerie Zalužného. Loni jsem z toho měl trochu černé svědomí, že jsme ho avizovali, ale poté kvůli velmi závažným důvodům nemohl dorazit. Zastoupil ho Dmytro Kuleba, bývalý ministr zahraničí Ukrajiny, takže to bylo víc než důstojné. Letos, a to můžu už potvrdit, Valerij Zalužný už je v Praze, takže doufám, že večer mu nic nezabrání v tom, aby vystoupil. Bude mít 30-minutovou řeč o tom, co čeká Česko, Evropu na základě a na pozadí ukrajinské války.
1: Na dnešní konferenci Českého rozhlasu Plus s názvem Křehká bezpečnost, kterou pořádáme ve Vršovickém kulturním centru Vzlet, nás pozval šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Josef Pazderka. Díky za to.
10: Já děkuji za pozvání. Hezký den.
1: A jak už jsme řekli, jedním z exkluzivních hostů na této konferenci bude také bývalý ředitel britské tajné služby MI6 Richard Moore. Matěj Skalický v rozhovoru s ním připomněl situaci po útocích ruských agentů v anglickém Salisbury a českých Vrběticích, kdy následovalo vyhoštění ruských diplomatů napříč Evropou. Podle Moora to byl úspěch, protože to zkomplikovalo ruským zpravodajcům práci.
11: It's been a real success. I think we drove the numbers down by at least a half, maybe more.
12: Myslím, že ty počty se snížily aspoň o polovinu, možná i víc. Česko v tomto následovalo Velkou Británii a zaujalo velmi pevný postoj. Povzbuzovali jsme k tomu i další evropské partnery, aby se zachovali stejně, aby srovnali počty ruských diplomatů. Rusové totiž zbožňují své velké ambasády v cizích hlavních městech a pokud jim to dovolíme, tak už je nic nezastaví. Samozřejmě, že mnozí z jejich lidí jsou zpravodajští důstojníci v utajení. Nejlepší cestou je proto postupně jejich počty snižovat. Vyhostit ty, které jste odhalili jako zpravodajce, a nedovolit Kremlu, aby je nahradil. V Británii jsme v tomhle byli v průběhu let poměrně úspěšní. Ve výsledku je to také menší zátěž pro bezpečnostní služby, protože nemusí sledovat tolik lidí. I Česko se zachovalo odvážně a rozhodně. Mělo to velký
11: úspěch.
12: A když vidíte, co se děje teď, ty drobné kriminálníky najaté online, kteří dělají různé sabotáže, žhářské útoky a podobně, to je projev ruské slabosti. Uchylují se k tomu, protože už na to nemůžou využívat jednotku 29155. Delegují to na jiné. A tito lidé, které Rusové najímají, často ani nevědí, co přesně dělají. Nejsou na to vycvičení. Proto je ještě snadnější jim čelit. Pořád jsou ale nebezpeční, nechci je podceňovat. Nicméně je to skutečně známka slabosti, Rusové k tomu byli donuceni. Ukazuje to, že jsme společně odvedli opravdu dobrou práci. Po Salisbury a následně i po ruské invazi na Ukrajinu v únoru roku 2022, tehdy jsme zasáhli znovu a počty Rusů na ambasádách se ještě snížily.
1: A kolega Matěj Skalický se někdejšího ředitele britské tajné služby MI6 Richarda Moora také zeptal, co je podle něj teď ta největší hrozba, které svět čelí.
11: Oh my goodness, that's such a difficult. It's a great question and it's a really difficult one to answer.
12: Fáne, jo, to je těžká otázka, ale zároveň skvělá. Jen se na ní složitě odpovídá. Vezmu to z pohledu geopolitických problémů současnosti. Máme tu zjevně vážnou situaci v Iránu, která potřebuje řešení. Mimo jiné proto, aby se pro mezinárodní obchod znovu otevřel Hormuzský průliv. Pak je tu vzestup Číny, která je hned po Spojených státech druhou největší světovou mocností. Je to velmi významný hráč. My se jako Evropané musíme strategicky rozhodnout, jaký vztah chceme s Čínskou lidovou republikou mít. Já si myslím, že pro mezinárodní systém, který posledních 80 let tak dobře sloužil západním demokraciím, je Čína v dlouhodobém měřítku největší hrozbou. Číňané ten systém chtějí změnit ve svůj prospěch. A to může být v konfliktu s našimi hodnotami a zájmy. To je tedy ta dlouhodobá perspektiva.
13: But the most important issue on the international agenda, without a doubt, is Ukraine.
12: Nemluvě o tom, že tu máme hrozby spojené s klimatickou změnou nebo umělou inteligencí. Ale tou nejdůležitější otázkou mezinárodní agendy je bez pochyby Ukrajina. Musíme udělat všechno pro to, aby Putin neuspěl. Musíme dál pokračovat v pomoci Ukrajině. Česko patří od roku 2022 k těm nejvýraznějším podporovatelům a v tom je třeba pokračovat. Protože pokud polevíme, pokud tuto výzvu nezvládneme, nejenže Putinovi poroste chuť, ale může ho to povzbudit k dalším krokům, které naruší bezpečnost Západu. Zpovzdálí navíc celou situaci pozorně sleduje čínský prezident Xi Jinping. Dělá si obrázek o tom, jak moc je Západ odhodlaný a podle toho se bude rozhodovat, co bude s jeho čínským mořem a zejména Tchajvanem. Existuje tedy podle mě řada důvodů, proč se na Ukrajině odehrává klíčový boj naší doby.
1: Celý rozhovor s bývalým ředitelem britské tajné služby MI6 Richardem Moorem, který natočil kolega Matěj Skalický, uslyšíte na dnešní konferenci ve Vzletu nebo si ho můžete poslechnout zítra ráno v našem podcastu Vinohradská 12.
2: No a teď se podíváme, co píší světové agentury. Když už byla řeč o čínském prezidentovi Xi Jinpingovi, tak ten uvítal v Pekingu ruského vůdce Vladimíra Putina. Jednat by měli o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po konzultaci s vládou, sdělila to mluvčí úřadu. A Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD teď s premiérem Andrejem Babišem z ANO projednává zásadní strategický dokument. Ministr mu totiž představuje koncepci výstavby armády do roku 2040. Rozhoduje se tak o tom, na co se bude české vojsko v dalších letech zaměřovat nebo jaké projekty bude financovat. Víc informací má reportérka Adéla Burešová, která jednání na ministerstvu obrany sleduje. Adélo, hezký den.
14: Hezké ráno.
2: Víme už něco o tom, jaké jsou plány armády pro ty další roky?
14: Zuna už ty základní obrysy koncepce několikrát nastínil. Prioritou pro něj je hlavně personální zajištění armády, tedy zvýšení nejen počtu vojáků, ale chtěl by také výrazně posílit aktivní zálohy. Takto o koncepci mluvil po včerejším jednání lídrů vládních stran třeba předseda SPD Tomio Okamura.
15: Musíme přehodnotit priority z hlediska výstavby armády tak, jaká je v daném cyklu potřeba. A potom třeba po roce 30, kdy už ta demografie nám nebude nahrávat, situace bude složitější z hlediska lidských zdrojů, tak se třeba soustředíme na jiné věci.
14: Priorit armády taky jasně stanovit, jak Česko splní spojenecké závazky vůči NATO.
2: A jak dlouhé by to jednání na ministerstvu mohlo být?
14: Ta jejich poslední společná schůzka trvala přes 3 hodiny, uvidíme tedy, pokud by se to takto podobně natáhlo. I dnes premiér Babiš k tomu dokumentu totiž může vznést jakékoliv připomínky a na základě nich pak bude dokument ještě dále dopracován. Finální podoba koncepce by podle Zuny měla být pak hotová v červnu, pak projde standardním připomínkovým řízením a projedná ji ještě Bezpečnostní rada státu. A ještě doplním, že současná koncepce, schválená ještě minulým kabinetem, je do roku 2035.
2: Tak z ministerstva obrany se přihlásila naše reportérka Adéla Burešová. Děkuji, naslyšenou.
14: Taky díky, naslyšenou.
1: 8 hodin 21 minut, tohle je Ranní plus. Do Česka míří pacient, který by mohl být nakažený virem Ebola. Jde o amerického lékaře, který léčil pacienty s touto nemocí v Ugandě. O jeho hospitalizaci v Česku požádalo americké velvyslanectví. Muž přiletí dnes v podvečer speciálním letadlem. Na jeho převoz do specializovaného centra v nemocnici na Bulovce budou dohlížet vyškolení specialisté. Přesunou ho v izolačním boxu za jasně daných bezpečnostních podmínek. V nemocnici jsou potom připravené specializované izolační prostory, včetně pokojů s podtlakem. Podrobnosti o hospitalizaci tohoto pacienta doplnil před malou chvílí ve vysílání Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO.
16: My jsme byli včera osloveni Spojenými státy americkými skrze jejich velvyslanectví v Praze s žádostí o pomoc, kdy nás informovali o tom, že je zde skupina podle všeho zdravotníků, lékařů, kteří jsou v riziku, protože tedy byli v kontaktu s nakaženými ebolou, ať už v Kongu nebo v Ugandě. Spojené státy je v tuto chvíli evakuují. Většina z nich směřuje do Německa. A jako druhý stát jsme byli osloveni, abychom tedy přijali jednoho amerického lékaře do našeho specializovaného zařízení ve fakultní nemocnici na Bulovce.
17: A proč Česko přijme právě tohoto jednoho amerického lékaře a co víme o jeho aktuálním stavu teď?
16: Ta identifikace toho lékaře, proč konkrétně tohoto amerického lékaře, to rozhodli Spojené státy. My samozřejmě jsme získali informace, že tento lékař byť je v riziku, protože skutečně byl exponován pacientovi s ebolou, tak nemá v tuto chvíli žádné příznaky onemocnění, je tedy asymptomatický, to znamená onemocnění u něj nebylo prozatím prokázáno, ale riziko tam existuje, právě proto musí být izolován a musí být hospitalizován na specializovaném pracovišti, které Česká republika má právě ve fakultní nemocnici Bulovka.
17: A budou po příletu nějak monitorovaní i lidé, kteří s pacientem přišli do kontaktu během té cesty?
16: My máme informace takové, to jsou vlastně čerstvé informace z dnešního rána, že ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám, to znamená, neměl by tam s ním nikdo být, samozřejmě kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale jinak by měl letět sám bez nějakého doprovodu, takže z tohoto pohledu tady není nutné řešit situaci třeba nějakých spolu cestujících. Každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy pro převoz pacientů, takže v tomto směru skutečně ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, protože to letadlo dosedne na plochu letiště Praha a tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby, který ho ve speciálním režimu odveze na pracoviště infekční kliniky ve fakultní nemocnici Bulovka.
17: A i v tom letadle je pacient převážen v nějakém speciálním uzavřeném boxu?
16: Ano, tak toto nejspíše je, my nemáme úplně ty přesné informace, ale takto se to standardně provádí, to znamená, je to skutečně takový uzavřený box, ve kterém je ostatně převážen i pak z letiště do nemocnice, takže na to jsou skutečně jasná pravidla, mezinárodní protokoly, které musí být dodržovány.
17: Jak dlouho tak asi potrvá, než se samotná nákaza ebolou u pacienta definitivně potvrdí nebo vyloučí?
16: Ta inkubační doba u eboly se udává až 21 dní, to znamená řekněme zhruba 3 týdny. Bude ten člověk skutečně hospitalizován na Bulovce, bude izolován v tom speciálním režimu, takže to je ta doba, dokdy vlastně musí být pod dohledem. Pokud se ukáže, že ta nemoc skutečně u něj nepropukne, tak pak samozřejmě bude propuštěn, protože bude jasné, že není nakažen ani není infekční.
17: Kdy očekáváme přílet toho pacienta?
16: Přílet očekáváme dnes večer.
1: Řekl Radiožurnálu před pár minutami ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO.
2: Teď máme 4,5 minuty do 8:30. Jste na vlnách Ranního plusu. Boj s různými podobami násilí, které nejsou na první pohled vidět, třeba na pracovišti nebo na ženách. Aktuální témata našlo činoherní studio v Ústí nad Labem. Představte si v textu ze 17. století od Lope de Vegy. Konflikt je postaven na sporu feudálního pána Comtura Gomeze a jedné vesnice. Fuente Ovejuna je poslední premiérou této sezóny.
18: Postavení žen ve společnosti. Téma v 17. století i dnes. A jeden z důvodů, proč režisér Martin Modrý sáhl právě po tomhle textu.
19: V tom původním textu tady ten akcent určitě je, byť na tom textu se určitě podepisuje ta doba, protože ty ženské postavy jsou v něčem ploché, což taky komentujeme. Ale myslím si, že ta hra vlastně na to, že je ze 17. století, tak je vlastně pokroková v tomhle, protože jsou tam vokalizované myšlenky, jako že pokud muži nebudou schopni se postavit za práva žen, tak se budou muset ženy postavit za práva žen a oni jim budou tleskat v čepcích prostě někde bokem.
20: Ty jsi kočička, je. A kočička mňouká, že jo?
21: Mňau.
20: Kočička nechce přijít o práci. No jo, no tak se může vrátit kočička do práce. No dík. Ale pojď si zech!
22: No tak je mi samozřejmě odporný.
18: Řekl ke své postavě feudálního pána, Comtura, který tyranizuje celou vesnici, Jiří Spišák.
22: Myslím si, že asi nejodpornější pasáž je pro mě ta, kdy se tvářím, že jsem kluk na diskotéce, který chce holce dát pití s nějakou drogou, aby ji omámil. No, to je pro mě dost takový náročný moment, ale zase nejsem herec, který by si to jako nesl v sobě, že hraju zlou postavu, tak se tím jako potom trápím. To zase ne. Ale odporný je mi ze všech úhlů.
18: Jak se vám tady pracovalo s tím textem? Jak jste tvořili ten výsledek?
22: No, musím přiznat, že to nebylo úplně jednoduchý, protože ta Fuente Ovejuna v původní verzi má strašlivou spoustu stránek, je tam hrozně moc postav, takže my jsme z toho museli jako dostat pár základních dialogů, pár základních výměn, na kterých jsme jako mohli potom posléze ukazovat to, co chceme říct. No, takže vlastně to hledání té esence bylo podle mě na tom to nejnáročnější. No, protože najednou máte jako strašnou spoustu volného prostoru, můžete škrtat, můžete přidávat, můžete svoje vlastní texty, takže vlastně kde jsou ty hranice, kdy už se musíme zastavit. Takže z tohoto hlediska to bylo náročný, ale jinak tady v divadle jsou lidi úplně skvělí, strašně s nima souzním a mám z toho radost.
18: Já jsem se chtěla zeptat ještě na ten motiv opakování. Ono to chvílemi vypadá, že herci tady předvádějí různé polohy, nálady se stejným textem, se stejnými slovy. Jaký to má význam v té hře?
19: My na tom akcentujeme i ten moment, že to násilí se nějakým způsobem opakuje a vlastně, že můžeme někdy dojít k pocitu, že bez ohledu na to, čeho dosáhneme nebo co změníme společensky, tak vždycky přijde ten útlak a vždycky se vrátí to násilí. To, že proti němu bojujeme, je nějaký neustálý protitlak, který je strašně důležitý a strašně nadějeplný. No, jak píše přímo Lope de Vega, nás je víc a naše věc je svatá.
18: Zakončil režisér a zároveň autor hudby Martin Modrý. Reprízy Fuente Ovejuny jsou v činoherním studiu koncem května. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus a doporučujeme vám, abyste ho poslouchali i v následující půlhodině, o čem budeme mluvit. Grónsko má podle premiéra Nielsena při jednáních se Spojenými státy červené linie a nezmění je bez ohledu na to, kolik dostane čokoládových sušenek. Ty totiž tento týden v hlavním městě Nuku rozdával dětem americký vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Na místě sleduje napjatou situaci i naše zpravodajka.
2: Ale ze všeho nejdřív je tu v 8:30 stručný přehled zpráv od Moniky Vrchotové.
5: Český rozhlas plus.
4: Pěkné ráno. O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Uvedla to mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má Česko pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla a případ díky tomu nepředstavuje pro veřejnost riziko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD právě jedná s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Cílem Zuny například je, aby Česko naplnilo závazky vůči NATO. Dál se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje, třeba navýšení počtu vojáků a aktivních záloh. Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění. Uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jich země s militantním hnutím Hizballah, zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují, přestože stále oficiálně platí příměří zprostředkované Spojenými státy. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři i nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo taky zvýšit platby za státní pojištěnce. V Grónském Nuku druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti a biznisových příležitostech ostrova. Evropskou unii tam zastupuje eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela, který jedná o posilování vzájemných vztahů. V grónské metropoli o vojenské a obchodní spolupráci jedná taky americký vyslanec Jeff Landry. Detaily přidá přímo z Grónska hned po zprávách naše zpravodajka. Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Zpozorněte za sjezdem na Velkou Výtež. Na 166. kilometru se dojíždí do kolony kamionu, která pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až ke sjezdu na Pražský okruh na 0. kilometr. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se pak zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona se táhne přes Štěrboholskou spojku za Europark. Celé je to na půl hodiny. Šťastnou cestu. Přes den má převládat polojasno až oblačno, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to přesně v 8 hodin a 33 minut. Současná americká administrativa podle svého vyslance pro Grónsko Jeffa Landryho svým zájmem o tento arktický ostrov zviditelnila na mapě světa. Do té doby ho Spojené státy ignorovaly. Landry to řekl novinářům v grónském hlavním městě Nuku, kde se tento týden účastní konference o budoucnosti Grónska. Na místě se mu ale dostalo spíše vlažného přijetí, podotkla naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, která je přímo v Nuku. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jak Groňané tu návštěvu Jeffa Landryho vnímají?
3: Tak to jeho přijetí skutečně nebylo nijak nadšené. S Landrym se sešel grónský premiér Jens Frederik Nielsen. Řekl, že to bylo konstruktivní jednání, nicméně taky prohlásil, že Grónsko má své červené linie. Bez ohledu na to, kolik od Spojených států dostane čokoládových sušenek. Tím narážel na to, že Landry tady v ulicích Nuku se procházel a nabízal dětem sušenky a čepice s heslem Donalda Trumpa MAGA. Rozladění také vyvolalo to, že s Landrym dorazil do Nuku také americký lékař Joseph Griffin, který v rozhovoru pro dánskou televizi uvedl, že tu chce získat vhled do systému zdravotní péče v Grónsku. Ministryně zdravotnictví Anna Wanghajmová na to na sociálních sítích uvedla, že je hluboce problematické, když lidé s politickým posláním připojit Grónsko ke Spojeným státům posílají do Nuku takzvaného dobrovolného lékaře. Prohlásila, že Gróňané nejsou žádnými experimentálními subjekty v americkém geopolitickém projektu. Tady v centru hlavního města se taky na protest proti americké přítomnosti objevilo několik plakátů s nápisem USA ASU, přičemž ASU v grónštině znamená tak už dost. Jinak jsem ale žádné větší demonstrace nebo jiné protesty nezaznamenala.
1: A jak jsme říkali, tento týden se tedy koná v NUKu konference o budoucnosti Grónska. Od včerejška na ní jednají podnikatelé, zástupci místních komunit, politici a diplomaté. Jaká témata tě nejvíc zaujala?
3: Ano, tak hlavním tématem na programu je samozřejmě biznis a to, jak rozproudit investice do Grónska. Mluvila jsem například se zástupcem americké firmy, která chce v jižním Grónsku těžit vzácné zeminy. Na místě jsou také zástupci různých potravinářských firm či turismu. Nicméně tou konferencí také velmi rezonuje právě to téma vztahů se Spojenými státy. O tom mluvil i bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Bílého domu za Bidenovy administrativy Rufus Gifford. V rozhovoru pro Český rozhlas mi řekl, že Spojené státy své blízké spojence těžce zklamaly.
6: Žádnou jinou americkou administrativu, ať už republikánskou nebo demokratickou, by nikdy nenapadlo vyhrožovat jednomu z našich nejbližších spojenců na planetě. Myslím, že důvěra byla narušena. Lidé v této části světa se teď na Američany dívají s jistou dávkou skepse. Všímám si toho na ulici. A my si tuto důvěru musíme znovu získat.
3: Jedna část konference byla také věnována postojům mladých Groňanů a Groňanek. Vystoupily dvě studentky a i oni mluvili z velké části o Spojených státech a v rozhovoru mi poté také říkali, že ty americké výhrušky z kraje tohoto roku opravdu narušily duševní pohodu místních. Někteří lidé se vyloženě báli invaze, jiní byli zmatení z celé té situace. Pokračuje 20-letá studentka Veronika Geislerová.
7: Myslím, že je celkem absurdní, že Trump chce Grónsko. Není to přece něco, co si jen tak může vzít, bez ohledu na lidi, kteří tu žijí. My už jsme zažili kolonizaci, víme, co to znamená a znovu to nechceme.
3: Projev Veroniky a i té druhé studentky tak vyvolal velké nadšení publika a potlesk ve stoje.
1: V NUKu je od úterý také eurokomisař Josef Síkela s cílem posilovat vztahy Grónska s Evropskou unií. Co konkrétně proto dělá?
3: On tu v těchto dnech jedná zejména o investicích ze strany Evropské unie, protože Evropská komise aktuálně připravuje nový investiční balíček zaměřený na Grónsko. Síkela tu měl původně podle původních plánů oznámit, na které konkrétní projekty tyto investice budou směřovat. Nicméně toto bylo kvůli nedávným volbám v Dánsku odloženo. Čeká se na to, až bude dánská vláda nově ustavena. Včera už Síkela navštívil vedení místní telekomunikační firmy TUSAS, to je státní monopol, který je zodpovědný za provoz satelitů, podmořských kabelů, pošty, ale třeba také meteorologických služeb. A právě některé ty unijní investice mají směřovat do projektů této firmy, například do podmořského kabelu, který má propojit severní a jižní Grónsko. No a dnes se Síkelu čeká další program, například návštěva Národního skladu vrtných jader, kde jsou uskladněny nerosty nalezené tady v Grónsku a já ty jeho schůzky budu samozřejmě na místě sledovat.
1: Tolik Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka z Bruselu, toho času v grónském NUKu. Děkujeme, zdravíme.
3: Naslyšenou.
2: Teď máme 8 hodin 39 minut, jste na vlnách Českého rozhlasu plus Bušanovice a další obce na Strakonicku odmítají vládou navržené akcelerační zóny pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Bezprostředně se jich mají týkat hned dvě. Mohutné stožáry podle lidí ohrozí přírodu, zvířata i klidový ráz krajiny.
21: Mám pár pozemků na této zóně, je tu zase ta pšenice.
23: František Bušek se zemědělství tady u Bušanovic věnuje celý život. Jeho pole se nacházejí téměř ve středu plánované akcelerační zóny číslo 45.
21: Není to na zbohatnutí, ale je to na dobrou obživu a že můžu pořád po generace pokračovat dál a dál. Jsem tu rodák, dědil jsem to po dědovi, to hospodářství.
23: Nezávislý starosta Bušanovic Miroslav Beránek navíc připomíná, že vládní návrh počítá s další zónou jen na dohled od obce.
24: Tvrzice, Čepřovice, Litochovice, Předslavice, Bušanovice, jsou to všechny ty vesničky, kterých se ty zóny dotýkají. Ty dvě zóny, zóna 44 a 45, jsou téměř propojeny. Kdyby tam nebyla obec Předslavice, tak jsou téměř spojeny.
23: Starostovi navíc vadí, že s ním ani s okolními obcemi o začlenění území do akceleračních zón nikdo předem nejednal.
24: My to tak vnímáme, že stát nemá koncepci žádnou a jenom proto, aby naplnil nějaké ukazatele. obyvatele, tak vyčlení nějaký zóny a zničí nám tady krajinu, život zdejších obyvatel. Bude to na pořád.
23: Obavy z výstavby elektráren má i nezávislá starostka nedalekých Nišovic Hana Váňová. Ty sice do žádné ze zón nespadají. Přesto by se podle starostky větrný park na životě v obci mohl výrazně podepsat.
8: Je to kvůli naší krajině krásný, kde jezdí se rekreovat celá republika. Navíc tady nefouká vůbec vítr. Nevíme, co nám to přinese. Všichni straší hlukem, stroboskopickým efektem a nikdo nám nic nevysvětlí.
23: Společně se starosty okolních obcí vytvořila petici požadující vyřazení obou zón z vládního návrhu. Jen v Bušanovicích petici doposud podepsalo okolo 400 lidí, vysvětluje Miroslav Beránek.
24: Nejsou to jenom místní, jsou to lidé i z dálnějšího okolí, protože samozřejmě také s tím nesouhlasí, mají k tomu nějaký vztah, k tomuto území a chtějí vyjádřit svým podpisem aspoň svůj nesouhlas s devastací a zničením této krajiny.
23: Proti záměru se minulý týden vymezilo i vedení Jihočeského kraje, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
9: Celý ten postup nebyl zvolen šťastně, jednak nebylo vůbec diskutováno se samosprávami z těch 35 obcí, kterých se to dotýká, je 32 zásadně proti. Ta akcelerační zóna má být pouze nástrojem pro to, abychom umožnili realizovat výstavbu více obnovitelných zdrojů.
23: Vymezení zón ale podle Ministerstva pro místní rozvoj automaticky neznamená výstavbu elektráren. Dotčené obce mohou na rezort posílat připomínky k zónám do 1. června. Z Bušanovic Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Máme 8 hodin a skoro 42 minut, tohle je stále Ranní plus. Hlavním tématem médií na Blízkém východě zůstává vývoj ohledně války Spojených států s Íránem. Dnes je za nás pročítal náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
10: Tak izraelská i arabská média si na titulních stránkách všímají informace amerického deníku The New York Times, který tvrdí, že Washington i Tel Aviv plánovali dosadit po zabití nejvyššího iránského vůdce Alího Chámenejího do funkce staronového prezidenta Mahmouda Ahmadinejada. Dubajská televize Al Arabiya s odvoláním na The New York Times popisuje, že byl Mahmoud Ahmadinejad obviněný už dříve režimem ze spolupráce se západními zeměmi a byl držený v domácím vězení. Izraelský úder ho měl z tohoto vězení vysvobodit, ale naopak Mahmouda Ahmadinejada přitom zranil, takže dosazení Mahmouda Ahmadinejada bylo sice součástí plánu na postupnou změnu iránského režimu ze strany Spojených států a Izraele, ale zřejmě se úplně nepovedl. A izraelská média, například deník Zaman Israel, k tomu zároveň dodávají, že Mahmoud Ahmadinejad byl zároveň velkým popíračem holokaustu.
1: Jaká témata tě dnes zaujala v izraelském tisku?
10: Já asi se zastavím u jednoho článku v deníku Haaretz, který mě zaujal, protože ukazuje, že i Izraelci jsou schopní politické sebereflexe. Komentátorka Juli Novaková se zamýšlí nad tím, že myšlenka demokratického uspořádání Izraele pro všechny jeho obyvatele je mrtvá, a to i u izraelské levice. Reaguje tím na nedávný názorový článek Jaira Golana, to je předseda levicové strany Demokraté, který napsal, že být sionistickou levicí znamená zavázat se k rozdělení země izraelské. Míněno tedy na židovskou a arabskou část. No a Novaková píše, že tohle není žádná nová cesta. Golanovo vyjádření podle ní jen ukazuje, jak izraelský režim úspěšně zúžil představivost lidí a uvěznil ji ve světonázoru, ve kterém separace a uchování židovské nadřazenosti ve chvíli, kdy jsou milionům Palestinců zároveň upřená občanská práva, může znít jako morální a levicové řešení. Politický systém, který má za cíl zachovat početní většinu jedné etnonáboženské skupiny na úkor druhé, bezprávné skupiny, prostě není demokracie, i když tomu tak budeme říkat. Podstata systému je podle Juli Novakové prostě apartheid.
2: Tak tolik náš zpravodaj Štěpán Macháček, který pročítal dnešní média zemí Blízkého východu.
1: A my navážeme hlavními zprávami, které s vámi dnes sledujeme. O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO po konzultaci s vládou, sdělila to mluvčí rezortu. Americký lékař cestující z Ugandy by měl přijet dnes večer. Podle fakultní nemocnice Bulovka, kam následně zamíří, je zatím bez příznaků. Čistý zisk zbrojařské firmy Czechoslovak Group meziročně stoupl v prvním čtvrtletí o skoro 95% na 299 miliardů eur. Tržby vzrostly o 13,8% na 1,54 miliard eur. A Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států amerických. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie.
2: Ústečtí vědci vytvořili díky dronu digitální dvojče kostela Na nebe vzetí Panny Marie v Mostě. Ten je známý svým přesunem po kolejích v roce 1975 kvůli těžbě uhlí. Kostel vědci využili pro testování nové technologie, kterou použijí i v dalších dnech pro skenování jiných památek. Cílem je vytvořit metodiku, jak generovat 3D modely bez chyb a slepých míst. A více teď o skenování kostela s Janem Pacinou z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
2: Proč jste si vybrali pro testování právě tuhle slavnou mosteckou památku?
11: No tak tento výběr má několik důvodů. My v první řadě spolupracujeme s magistrátem města Most, kde vytváříme metodiku pro tvorbu komplexního 3D modelu města, který by měl být dále napojený na jejich interní informační systémy. A testujeme různé typy dat s různou podrobností, přičemž takováto kulturní památka je velmi specifická a vyžaduje specifický přístup. Tak to je jeden z těch důvodů. Ten druhý je, že ve spolupráci s dronovým centrem magistrátu Ústí nad Labem se chystáme na tvorbu 3D modelu kostela se šikmou věží, který je v Ústí v centru. A u tohoto kostela, tím, že umístěn v centru, panují specifické podmínky a ten mostecký kostel nám slouží jako trénovací území, kde tím, že kostel je za městem, není obestaven domy a je tam menší pohyb lidí, tak tam máme klidnější podmínky pro zkoušení této nové technologie.
2: Je to jednodušší. A vy se snažíte při skenování zachytit každý detail. Jak je to těžké? Musí se jedno místo skenovat třeba vícekrát?
11: No, my využíváme takzvaný princip fotogrametrie. To znamená, že abychom byli schopni vytvořit 3D model, tak každé místo musí být fotografováno minimálně ze dvou různých pozic. Samozřejmě čím víc fotografií máme, tím ten model je přesnější a podrobnější. A problém je, že když je nějaké místo opomenuto, tak pak v tom modelu vzniká díra.
2: A kolik snímků jste tak celkově měli, než se složil ten digitální obraz? A jak dlouho vlastně trvalo ten kostel nasnímkovat?
11: Pro tento konkrétní model jsme použili něco přes 1500 fotografií. Ta práce nám i s přípravou trvala zhruba 3 hodiny, práce v terénu, a pak je tam několik hodin zpracování těch dat na počítači.
2: No a ten dron létá sám a vy ho předtím naprogramujete, nebo jak to funguje?
11: No, funguje to tak, že operátor může s tím dronem létat manuálně, ale tady právě hrozí, že opomeneme nějakou část architektury, protože kulturní památky mají různé římsy, věžičky a tak dále. Tak my se snažíme o přístup, kdy vytváříme nejprve takový hrubý model. Na základě něj máme software, který nám naplánuje autonomní trasu toho letu, tak, aby se nafotily vlastně veškeré ty detaily, přičemž ten dron pak létá autonomně, ale samozřejmě s přímou kontrolou operátora.
2: No a je možné si digitální dvojče kostela někde prohlédnout?
11: Digitální dvojče kostela je aktuálně dostupné na stránkách naší fakulty na fjpujeb.cz, přímo na stránkách aktualit.
2: A vy jste mluvil o tom, že potom budete chtít takhle snímkovat i kostel v Ústí. Chystáte se ještě na další památky?
11: My máme v plánu primárně kostel v Ústí a divadlo, přičemž potom budou zpracovány i další dominanty Ústí nad Labem.
2: A proč je důležité vytvářet ty digitální modely památek, případně vlastně celých měst, k čemu to pak slouží?
11: No, u těch památek je to důležité, protože jsme schopni zadokumentovat současný stav těch památek. Tady třeba u nás v severozápadních Čechách je velké množství ohroženého kulturního dědictví, takže můžeme vlastně si ty památky uchovat v digitální formě. Jsme schopni je, ty památky zpřístupnit pro osoby s pohybovým omezením, s užitím virtuální reality, nebo můžeme vizualizovat už zaniklou podobu těchto památek. A co se týče těch celých měst, tak tak digitální dvojčata měst vznikají s ohledem na efektivní územní plánování a rozvoj města, ochranu historických jader měst, simulace živelných pohrom nebo krizových simulací. Může to být jako digitální archiv vývoje města, anebo se dá třeba takový model použít například pro vhodné umístění bezpečnostních kamer.
2: Dodává Jan Pacina z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děkujeme vám za přiblížení téhle problematiky. Ať se vám daří.
11: Já děkuji, přeji hezký den.
1: Nejen nad mostem jsme prolétli v 8 hodin a skoro 51 minut. Čeští podnikatelé stráví asi 240 hodin ročně jen plněním administrativních povinností. Tvrdí to Hospodářská komora, která pravidelně vyhlašuje ankety s názvem Paragraf roku a taky Absurdita roku. Zatímco jedna popisuje, co se v legislativě povedlo, druhá poukazuje na nejhorší byrokratický předpis, který podnikání komplikuje. Letos tento negativní titul získalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. A podrobnosti přidá redaktor Dominik Hron. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno.
1: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů začalo fungovat teprve v dubnu. Proč je tedy podle ankety absurdní?
12: Zástupci Hospodářské komory, která je garantem ankety, se shodli na tom, že myšlenka jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů je správná.

0: to jednotné měsíční hlášení je absurdní, nesmyslné, zbytečné, tak je to spojeno s těmi průvodními jevy jakékoliv zásadní změny.
1: Některé firmy si stěžovaly na nefunkční přenos dat ze mzdových systémů, vadila jim nutnost ručního přepisování dat i u stovek zaměstnanců, anebo chyby, na které systém po zadání údajů upozorňoval bez jasného vysvětlení. Další problém je, že se systém spustil v dubnu, ale povinnost hlásit údaje platí už od ledna. Zaměstnavatelé tak musí vše dohánět se zpožděním, navíc pod hrozbou pokut. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO už proto dřív sliboval úlevy.
2: Pokud je patrná snaha o nějakou aktivitu splnění povinnosti, tak pozdní podání v náběhové fázi nebude postihováno, nebude sankcionováno.
1: Jednotné měsíční hlášení zvítězilo anketu Absurdita roku hned 66% hlasů veřejnosti.
3: Přitom přihlášených absurdit bylo v anketě víc, jaké další?
1: Tak druhý skončil s 12% hlasů zákon o evidenci skutečných majitelů. Evidence měla přinést větší transparentnost podnikání a případně měla veřejnosti odhalit, kdo skutečně za firmami stojí. Jenže Ministerstvo spravedlnosti na základě verdiktu Soudního dvora Evropské unie a taky rozsudku Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu znepřístupnilo veřejnou část této evidence. Znamená to, že média ani veřejnost nakonec žádné údaje o skutečných vlastnících firem nezískají. Když budeme jmenovat dál, umístilo se i evropské nařízení proti odlesňování nebo evropská směrnice o zveřejňování platů. K výsledkům ankety se vyjádřil taky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Pro mě je důležité to, že tyhle ty soutěže jsou, že se na to poukazuje, že se to někdy trošku i ironizuje, ale hlavně, že se o tom mluví, protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, odregulovat prostředí, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
1: Naopak v anketě Paragraf roku, která vyzdvihuje povedené změny, zvítězilo zvýšení limitů pro povinný audit. To naopak podnikatelskému prostředí výrazně pomohlo, protože se od začátku roku audity týkají menšího počtu firem.
3: Říká redaktor Dominik Hron. Děkujeme za návštěvu ve studiu.
1: Naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
6: Každý, koho někdy bolel zub, tak dobře ví, jak nesnesitelný pocit to dokáže být. Představte si ale, jak těžké musely být bolesti zubů pro naše dávné předky, třeba v době ledové. Nález zubní stoličky jednoho neandrtálce teď odhalil, že se lidé pokoušeli vrtat si zkažené zuby už před 59 tisíci lety. A nevedli si vůbec špatně. Podrobnosti přidá Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
7: Dobré ráno.
6: Tak to by mě zajímalo, jak vypadala taková návštěva neandrtálského zubaře, jestli se to dá nějak zrekonstruovat trošku.
7: No to, co dokážeme říct téměř s jistotou, je, že byla hodně bolestivá. Neandertálci samozřejmě neměli profesionální nástroje, anestezii ani odborné znalosti o fungování lidského těla. O to působivější je, že se tomu sibirskému neandertálci, kterému patřil nalezený zub, podle vědců po zákroku zřejmě opravdu ulevilo od dlouhodobé bolesti.
6: No a jak na to vědci přišli?
7: Ten nalezený zub, konkrétně levá dolní stolička, v sobě měl hluboký otvor, který zasahuje až do zubní dřeně. To je měkká tkáň uvnitř zubu, která se nachází pod sklovinou a zubovinou. Mikroskopické snímání odhalilo, že měl neandertálec, kterému zub patřil, pravděpodobně vážný zubní kaz. Otvor v zubu má ale obroušené okraje, což znamená, že daný člověk zub i po zákroku používal. Díky žvíkání se prohlubeň v zubu postupně zbrousila a zaoblila a právě to je podle vědců důkaz, že zubařský zákrok zafungoval a od bolesti tomu člověku ulevil.
6: Tak když jsme říkali, že samozřejmě neměli profesionální nástroje, tak čím se neandertálcům před téměř 60 tisíci lety podařilo takový otvor do zubu vyvrtat?
7: Pravděpodobně to byl ostrý a tenký kamenný nástroj. Vědci z Ruské akademie věd v Novosibirsku, kteří zub zkoumali, předpokládají, že ho mohli neandertálci vyrobit třeba z jaspisu. Právě různé nástroje z něj se totiž společně se zubem v čagirské jeskyni na Sibiři našli. No a aby si vědci svou hypotézu potvrdili, tak se podobný otvor jaspisem pokusili do zubu sami vyvrtat, naštěstí ne sami sobě. Deník Guardian podpisuje, že výzkumníci si opatřili zubní stoličky a

0: a otáčením úzkého a protáhlého jaspisového nástroje mezi dvěma prsty do nich začaly hloubit otvory. Podařilo se jim to, ale i v těch ideálních podmínkách takový zákrok trval 35 až 50 minut. Kolik času to zabralo v případě neandertálce, kterého takové neprofesionální vrtání bez anestezie zřejmě opravdu hodně bolelo, to jasné není. Práci svého dávného kolegy, ale britský odborník na orofaciální bolest John Durham hodnotí jako velmi slušnou.
1: Ten zákrok je založený na moderním anatomickém chápání, jenže neandertálci neměli učebnici anatomie. To, s jakou přesností svým vrtáním lokalizovali zubní nerv, je upřímně neuvěřitelné. Vypadá to téměř jako moderní přístupová dutina, kterou bychom vyvrtali se současným velmi rychlým vrtákem.
0: Popsal Durham pro britskou BBC, doplnil, že skrze vnější plochu zubu se v moderní stomatologii zubaři dostávají pomocí diamantových fréz, které mají rychlost přes 40 000 otáček za minutu.
2: V každém případě se vrtat musí nějakým drahým kamenem, buď to diamantem nebo jaspisem. Ale co nového nám tedy ten objev říká o neandertálcích obecně?
0: Je to další z mnoha důkazů o tom, že schopnosti a myšlení člověka neandertalského byly mnohem pokročilejší, než jsme se v minulosti domnívali. Výzkumníci už dřív zjistili, že se neandertálci například starali o nemocné a zraněné členy svých skupin, nebo že třeba tvořili umění. Nově nalezený zub je nejstarším známým důkazem o zubním ošetření, který máme, a taky jediným příkladem vrtání zubů mimo druh Homo sapiens. Jedna z autorek výzkumu, Lydia Zotkinová, vyzdvihla, že člověk, kterému zub před 59 tisíci lety vrtali, pochopil, že zákrok zkrátka musí vydržet, a to přesto, že bolest zákroku byla větší než bolest zánětu. Zřejmě tedy chápal, že si díky dočasné intenzivní bolesti může pomoct od té dlouhodobé, a to je pro vědce důležité zjištění.
2: Tak tolik o schopnostech mých předků. Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Socher slaví 100 let.
4: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegerových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegerových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz

0: 9 hodin a 20. května jste na vlnách středečního ranního plusu, a to s Tomášem Pavlíčkem
1: a Danielou Vrbovou.
2: Český rozhlas Plus.
3: A tady je naše programová nabídka pro závěrečnou půlhodinu. Jak změnila válka proti Íránu strategické uvažování států v Perském zálivu?
0: Co odstartovalo kauzu s ovlivňováním zdejších fotbalových zápasů?
3: A nakolik je Evropa připravená na hrozby plynoucí z Ruska? To bude jedno z témat konference Českého rozhlasu Plus.
0: I na to vás pozveme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Přeji klidné ráno. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem Ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová s tím, že o jeho přijetí rozhodl šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Pacient je občan Spojených států a po příletu ve večerních hodinách bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Převezou ho v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Díky nim podle hlavní hygieničky Barbory Mackové nepředstavuje případ pro veřejnost riziko. Nemoc se podle ní nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil s přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Podle europoslance Ondřeje Knotka z ANO jde ale o politické řízení. Někteří členové kontrolních komisí jsou podle něj navíc napojeni na maďarského finančníka židovského původu George Soroše. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů by do senátních voleb mohla vyslat společné kandidáty. Po jednání předsedů stran na úřadu vlády to řekl šéf SPD Tomio Okamura s tím, že schůzky budou dál pokračovat.
5: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
6: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
5: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři řešili podle Okamury taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od tohoto, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
7: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
8: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
9: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
8: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: V pražském kulturním centru Vzlet budou dnes diskutovat bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore, ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužný, držitelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková nebo český prezident Petr Pavel. Je to naplánované v rámci konference Křehká bezpečnost, kterou hostí Český rozhlas Plus. Podle šéfredaktora stanice Josefa Pazderky hosté přinesou různé pohledy na budoucnost napadené Ukrajiny i osobní příběhy a zkušenosti. Posloucháte Zprávy Plusu. Obří sochy z písku vyrostly po 20. na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Letos přiblíží příběh řeky Otavy, co by životadárné tepny regionu. Náměty spojují historii i současnost města. Umělci vytvořili celkem 8 soch, řekli ještě před jejich dokončením sochař Marian Maršálek.
1: Na všechny sochy letos potřebujeme kolem 100 tun písku. První a poslední řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času budou mít kolem 3,5 metru. Letos jsme pro ovzvláštění té kompozice jsem doplnil ještě 3 menší sochy, vodník a vodní víla plus nějaký zvířátka.
4: Vernisáž soch na náplavce v Písku je dnes ve 14 hodin. Pískové sochy jsou součástí rodinného festivalu Pískoviště, který zaplní město od 22. do 24. května. V pražském Rudolfinu dnes vystoupí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro se v jeho programu představí hned 4x. Co nabídne její první koncert, přiblížil umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
10: Vystoupí s klavíristou francouzským Bertrandem Chamayou, s tím provede písňový cyklus písně Nebe a země Oliviera Messiena a také novou skladbu, poměrně novou v české premiéře od Johna Zorna, což je americký skladatel, jazzman a performer na hranici žánrů. Tahle skladba jí napřed připadala téměř nespívatelná. Ona sama říká, že je velmi zvyklá na náročné současné skladby a nakonec jí přirostla k srdci a, jak říká, změnila život.
4: A jak to vypadá téměř 7 minut po 9. na silnicích? Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na pražském okruhu ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24.5. kilometru se dojíždí do kolony, tam řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut v prostředním pruhu. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, počítejte s 20 minutami navíc. A v Praze ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí před Europarkem. Kolona se vleče už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most. Zdržení půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. 20. květen bude provázený oblačnou až polojasnou oblohou, od západu postupně místy občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne hrozí hlavně na východě i bouřky, teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a podobné počasí s možností lokálních přeháněk, výjimečně i bouřek a teplot kolem 21 stupňů se čeká i zítra. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to v čase 9 hodin a 8 minut. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, prohlásil americký prezident Donald Trump. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Boje prozatím zastavilo příměří, které trvá víc než měsíc. Washington údajně chtěl znovu zasáhnout proti Teheránu v úterý, ale na žádost několika zemí z regionu úder odložil. Údajně kvůli tomu, že je blízko dohoda, velmi přijatelná pro Spojené státy. Vysoký iránský vojenský představitel vyzval Spojené státy, aby už nedělali strategické chyby a špatné výpočty. Odborník na Irán a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus v našem vysílání komentoval americký postup takto.
11: Zcela zjevně Donald Trump chce ukončit ten konflikt, ale musí z něj vyjít jako vítěz a to se mu prozatím nenabízí. A vojenské řešení toho konfliktu vlastně nevypadá, že by bylo vůbec nasnadně. Oproti tomu právě diplomacie zatím vypadá jako jediné možné řešení toho konfliktu. Íránský režim nadále přetrval, jeho vojenské kapacity tady stále jsou a vlastně cílením na jakékoliv vojenské nebo politické cíle za pomocí americké vzdušné nebo námořní síly hormuzský průliv zcela zjevně neotevře a vlastně ani nedonutí Teherán k nějakému vyjednávání. Tohle bude muset opravdu dělat diplomacie.
3: dodal analytik a expert na Irán Josef Kraus. Amerikanisty Jiřího Pondělíčka jsem se ptal na to, co všechno musí vzít Donald Trump v potaz, když zvažuje další údajně zničující útok na Irán.
12: Hlavním omezujícím faktorem z toho praktického hlediska budou pravděpodobně zásoby americké munice. Konec konců i vlastně ministr obrany Pete Hexet při slyšení v Senátu přiznával, že ty zásoby byly, nebo že velká část těch zásob byla vyčerpána. Co se týče politických nějakých ohledů, tak určitě musí brát potaz spojence v zálivu. Oni můžou samozřejmě se snažit tlačit opačným směrem, snažit se tlačit na nějakou dohodu s Iránem.
3: Ve studiu teď vítám odborníka na tenhle prostor Jana Fingerlanda, našeho kolegu redakčního. Dobrý den.
13: Dobrý den.
3: Tak nakolik je podle tebe pravděpodobné, že Američané splní svoje hrozby a na Irán zaútočí, včetně těch vysoce citlivých cílů, jako jsou elektrárny nebo rafinérie? Nebo si myslíš, že opravdu spíš, jako ti naši předřečníci, že bude prostor spíš pro diplomatické řešení?
13: Radši nebudu typovat a potom si hned půjdu koupit nějaké akcie podle toho, co věřím, že se stane.
3: Bohužel o tom nerozhoduješ. Tak
13: nerozhoduju.
3: Takže to byla větší pravděpodobnost, že by si něco vyhrál.
13: Ale bylo by to zároveň legální, ale co se týče té otázky, tak já bych ji možná proměnil nebo jako převrátil, protože zásadní otázka je, jestli si Američané a Iránci myslí, že pro ně válka bude výhodná nebo ne. Protože jedna varianta je, že jak Američané, tak Iránci se domnívají, že tím, že budou harašit zbraněmi, nakonec získají i nějaké lepší podmínky pro ten mír, který nakonec nastane. To znamená, že válka se neobnoví, anebo, a to je docela pravděpodobné, si obě ty strany mohou myslet, že ještě jedna válka proběhne, že pro ně samotné je výhodné, pokud proběhne a potom budou mít lepší výchozí bod.
3: No tak je to taková trochu šalamounská odpověď a jsem jenom nečekal, no ale on to samozřejmě nikdo neví. Ale kdyby k tomu střetu nedošlo vojenskému, tak na sebe obě ty strany budou hledět z obou stran Hormuzu a čekat, kdo mrkne první. Ale nemá tady přece jenom Teherán víc času než Washington. Jak jsem před pár týdny někde četl, tak zatímco Američané si na ta jednání, když se konaly, tak brali stopky, tak Iránci si brali kalendář.
13: Nejsem si jistý, jestli bych zůstal úplně u takovýhle bonmotů. V podstatě je to určitě tak, že Iránci jsou tam doma, mají prostě tam své, všechna svá zařízení, své různé spojenecké vazby, mohou sedět na té situaci po nějakou dobu, zatímco Američané jsou tam v uvozovkách cizinci, museli tam přivést lodě, některé ty lodě už dokonce museli odjet, vyčerpali části zásob svých střel a podobně, takže ano, Američané jsou pod určitým časovým tlakem, zároveň sami Iránci jsou pod určitým časovým tlakem, hodně se o tom mluvilo, zejména kvůli blokování Hormuzu a také kvůli tomu, že jsou v ohrožení jejich vlastní ropné zdroje, protože pokud nebudou používány, tak vlastně budou degradovány, zničeny dlouhodobě nebo navždy. Je zároveň ale pravda, že se teď jako objevují zprávy, že to, co si někteří optimisté mysleli, že Irán bude muset během třeba 2-3 týdnů okamžitě jako jednat, tak pravděpodobně bude mít i v této otázce, to znamená degradace těch svých vlastních ropných zařízení, mnohem víc času, než si někteří lidé mysleli. Takže obě ty strany samozřejmě vědí, že čas je tady docela zásadní faktor.
3: Podle některých komentátorů ta intervence americko-izraelská krátkodobě Islámskou republiku posílila, ale dokáže úplně potlačit požadavky veřejnosti na skutečné politické změny režimu?
13: Já bych k tomu měl dvě poznámky. Jedna je, že jako je takové skoro znepokojivé, jak spousta lidí, kteří nemají rádi Donalda Trumpa, mají k tomu možná docela dobré důvody, zároveň jako by skoro mu jako nefandí v té válce, takže jakoby trousí takové skeptické poznámky ohledně vývoje té války. To jsou dvě velmi rozdílné věci. Sympatie k Donaldu Trumpovi a zhodnocení té situace jako takové. A druhá poznámka se týká toho, o čem vlastně ta válka je, respektive kdo tam vlastně je nějakým hráčem. A tady musíme rozlišit samozřejmě Spojené státy, případně jejich spojence, iránský režim, proti kterému Američané bojují, a pravděpodobně ta optimistická verze, která se nenaplnila, byla, že jakmile ten útok americký a izraelský se spustí, že ten režim se brzo zhroutí. No a pak tady máme právě toho třetího hráče a to je íránská společnost, která v tomto smyslu je na stejné straně jako ti útočníci. To znamená, ti mají zájem na tom, aby ten, respektive podstatná část z nich, mnozí z nich to otevřeně říkají, mají zájem na tom, aby Írán jako režim prohrál a tím Írán jako země může zvítězit.
3: No ať už ta válka skončí dohodou anebo další eskalací, tak jaký dlouhodobý dopad bude mít na státy Perského zálivu?
13: Je evidentní, že ty karty se budou rozdávat úplně znova, že vlastně tam bude všechno jinak a to bez ohledu na to, kdo vyhraje. Pokud by se ten režim zhroutil, tak by samozřejmě se hrála zcela nová hra. Ale i dokonce pokud Írán zvítězí nebo v nějakém smyslu, a pak je otázka vždycky, jak definujeme vítězství, oni nemůžou porazit Spojené státy, ale mohou vytrvat, obstát a přežít jako režim, pak by samozřejmě se mohly změnit poměry v celé té oblasti, oni se změní. Například, když se podíváme na těch 5 nebo 6 požadavků Íránu vůči Spojeným státům, tak v podstatě oni žádají, aby měli plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem a tudíž vlastně i právo například vybírat ty poplatky a podobně. To by byla jako zásadní změna ekonomická, ale i geopolitická v celé té oblasti. Pak je tady celý obrovský problém nebo balík jako otázek, jak se zařídí ty ostatní státy, protože ty vidí, že Spojené státy dlouhodobě, ale to je vlastně doba ještě z doby třeba Baracka Obamy nebo ještě před ním, Spojené státy postupně opouštějí Blízký východ z více důvodů a ty státy se musí zařídit nějak podle sebe. Tahle válka, pokud pro Donalda Trumpa a pro Spojené státy nedopadne dobře, tak vlastně oslabí důvěru všech těch států ve vůli Spojených států nějakým způsobem se angažovat, třeba na jejich straně vůči Iránu. A budou se muset nějak s Iránem vyrovnat, srovnat. Pravděpodobně vzniknou nějaké nové aliance, některé jsou už patrné. Saúdská Arábie ještě před tou válkou uzavřela alianci s Pákistánem. Je tady nový lom mezi Saúdskou Arábií a Emiráty, které zase spolupracují s Izraelem. Je tady stát, který je velice ekonomicky jinak flexibilní a silný. To je Turecko, které bude chtít expandovat do té oblasti. Nevíme, co bude s Irákem, jak bude oslabená třeba ta proíránská část irácké politiky. Takže ty karty se teď míchají, některé se už rozdávají a myslím si, že ta situace bude dynamická, že za rok a za 5 let to bude zase vypadat jinak.
3: Tak tolik náš kolega Jan Fingerland. Děkuji, přeji hezký den.
13: Děkuji, nashledanou.
0: Posloucháte Ranní plus a to v 9 hodin a 17 minut. O křehké bezpečnosti v Evropě budou dnes v podvečer v kulturním centru Vzlet v Praze diskutovat exkluzivní hosté. Pozvání na mezinárodní konferenci, kterou pořádá naše stanice Český rozhlas plus, přijal například bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny, český prezident Petr Pavel nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuková. Právě Ukrajina a válka, která tam trvá už 5. rokem, bude ústředním tématem celé konference. Nabídne různé pohledy, které v našem vysílání přiblížil šéfredaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka.
14: Chceme se dívat trošku víc dopředu, to znamená, přestože teď ještě zbraně neutichly a nerýsuje se nějaké mírové řešení, chceme koukat trochu dále, to znamená, co se stane na Ukrajině, co jí bude čekat v momentě, kdy utichnou zbraně, jak to lze vyčíst z toho současného dění, to znamená těžká demografická krize, interní konflikty, další výzvy, které čekají tuto zemi poté, co utichnou zbraně a to samozřejmě i skrze nějaká osobní svědectví.
0: A Josef Pazderka také připomněl, že záznam z debat zazní následně i v našem vysílání. Kolegyně Pavlína Nečásková přiblížila jednu z nich, která se zaměří na směr a úkoly pro českou obranu. Vystoupí na ní náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka a budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků či NATO Jakub Landovský.
15: Já neočekávám, že budou úplně proti sobě, ale myslím, že v některých bodech se budou lišit. Přinejmenším třeba v tom, že Jakub Landovský říká, že by chtěl za tuto vládu v té své nové funkci dosáhnout alespoň toho, aby Česko plnilo ten 2% závazek, kterému se přihlásil v rámci Severoatlantické aliance. Ano. Karel Řehka dlouhodobě říká, že to číslo by mělo začínat minimálně 3, takže myslím si, že v tomhle ohledu určitě nenajdou soulad.
0: Řekla kolegyně Pavlína Nečásková, která bude jednou z moderátorek dnešní mezinárodní konference Českého rozhlasu Plus s názvem Křehká bezpečnost. A v ranním plusu jsem se na otázku finančních prostředků a závazků Česka v rámci Severoatlantické aliance zeptala také bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky Jiřího Šedivého, který dnes působí na Cevro univerzitě.
16: Ale ono to je úplně velmi provázáno, ty 2% nebo až do těch 3,5% je víceméně deklarace toho, jak má být ta armáda financována. Samozřejmě, že ty peníze, které jsou na obranu vynakládány, musí být vynakládány efektivně a musí směřovat k tomu zvyšování.
0: To asi bez sporu, ale pořád je možné tedy splnit své závazky vlastně v objemu menším, než požaduje vlastně Severoatlantická aliance.
16: No ale nemůže to být chápal tak, že to bude nějak dramaticky rozdílné číslo v hlediska alokace financí a schopností armády. Jak jsem řekl, když nebudou peníze, tak nebudou schopnosti armády a zase naopak.
0: Řekl nám bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý, který dnes působí na Cevro univerzitě.
3: A teď máme 20 minut po 9. hodině. Naši reportéři přináší další díl ze seriálu, který se věnuje jedné z největších fotbalových sázkařských afér v Česku. Podezření detektivové získali poté, co Moravskoslezský fotbalový klub Vratimov na jaře 2022 několikrát po sobě prohrál nejméně o 5 gólů. Vyplývá to z dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Podle policie nešlo o náhodu. V tu dobu v klubu působil Daniel Černaj, fotbalový agent, který je dnes hlavní obviněným v kauze. Detaily probereme s reportérem Martinem Štorkánem. Dobrý den, Martine.
14: Dobrý den.
3: Jak přišla policie na to, že mohly být ty zápasy zmanipulované?
14: No, podezření začaly mít po utkání mezi Vratimovem a Otrokovicemi, které se hrálo 13. května 2022. Oba ty týmy hrály třetí ligu. Utkání ale přineslo nečekaný zvrat. V první půli vedl Vratimov 1-0. Po poločase se to ale otočilo a Vratimov dostal 5 gólů a prohrál. Tolik branek podle vyšetřovatelů samozřejmě padnout může. Podobně ale prohrál Vratimov v jarní části stejné sezóny 5x a ty prohry byly tak okaté, že to začalo zajímat fotbalovou asociaci i místní kriminalisty. Podezřelých zápasů několika klubů na Moravě a ve Slezsku si všimlo i tehdejší vedení fotbalové asociace, jak vzpomíná její bývalý místopředseda Jiří Šidliák.
17: Pak to vlastně vyvrcholilo, co si pamatuju, tím, že my jsme udělali takový sumář asi 10-12 podezřelých zápasů z té sezóny 21-22 a ten jsme předávali tenkrát policii ve Zlíně.
14: Nestandardní podle něj byly zápasy hlavně kvůli sázkám na počty gólů.
3: A co se policii podařilo zjistit?
14: Souhodou náhod trénovali někteří místní policisté fotbal v divizi a třetí lize, takže měli v prostředí kontakty. No a díky tomu a analýze fotbalové asociace o podezřelých utkáních se jim podařilo zjistit, že šli na zápas podezřelé sázky. Ty počítali s tím, že vratimovští první poločas vyhrají a celý zápas prohrají. A klíčovou roli v tom měl hrát tehdejší šéf vratimovských fotbalistů Daniel Černaj. Měl na sebe napojených několik hráčů, kteří ovlivňovali zápasy a za to dostávali odměnu. Většinou v řádech desítek tisíc korun. Strategie domlouvali podle policie v ostravských barech nebo v obchodním centru. Někdy si tam předávali i peníze. S námi Černaj mluvit nechtěl.
18: Já se k ničemu nemůžu vyjadřovat. Jak se můžu vyjadřit? Mějte se na shledanou.
14: Při výslechu ale přiznal, že k sázkám na ovlivňování zápasů ve Vratimově docházelo. Tvrdí ale, že se ho to netýkalo.
3: Tak tady vidíme, k čemu je dobré, že si policisté udržují fyzičku fotbalem. No ale co na to všechno říká současné vedení zmíněných klubů z Vratimova a Otrokovic?
14: Předseda FC Vratimov Tomáš Klejnot na dotazy ani telefonáty nereagoval. Šéf otrokovického klubu, dnes nazývaného FC Zlínsko, Tomáš Macek odmítá, že by klub pochybil. Z písemného vyjádření citujeme.
19: Jako klub odmítáme systémový podíl na ovlivňování fotbalových utkání nebo jiném jednání narušujícím integritu fotbalových soutěží. Klub nikdy vědomně nepodporoval, neorganizoval a nefinancoval žádné takové nebo podobné jednání.
14: No a já ještě dodám, že celkem v kauze detektivové obvinili 32 lidí a jak už jsme informovali, neméně 13 lidí se přiznalo, že zmanipulovali zápasy nebo dostali nebo dali úplatek.
3: A o tom všem nás informoval reportér Martin Štorkán. Děkuji, naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
0: 9 hodin 23 minut, stále posloucháte Ranní plus. Češi čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní. Nové léky se k ním tak dostávají o půl roku pomaleji než před 2 lety. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti čekají na nové terapie déle, než je unijní průměr.
20: Každý ten den, který tam máme v tom součtu, tak znamená prostě další den ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
21: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k ním vůbec dostanou. Z celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
20: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu, ale já myslím, že to je hodně způsobené skutečně tím, že ten český systém je dobrý systém, úspěšný systém a v minulých letech to prokazoval dlouhodobě. Nicméně, pokud se ten systém dále nerozvíjí, tak každý takový systém, byť je sebe lepší, tak začne trošku ztrácet dech, protože ten pokrok jde velmi rychle dopředu a my musíme vlastně pracovat na tom, aby jsme ten systém taky vylepšovali a posouvali stále dále.
21: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
22: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula byla v rámci Evropy nebo lék byl v Evropě schválený, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit vlastně ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď, že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo, že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace, určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
21: Moderní terapie přináší přínosy nejen pacientům, ale i veřejným financím, vysvětluje Aleš Rot, výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz.
23: Inovativní léčba je společenský investice, nikoli v náklad, protože ona ve financování zdravotnictví působí několika směry. Jednak působí na ty pacienty, kterým dopřává kvalitnější, delší život, kratší rekonvalescenci a tak dále. Za druhé, z pohledu ekonoma, ty lidi, které vyléčí, tak rychleji dostává zpátky do života, třeba na trh práce, no ale za třetí, oni velmi často při tom včetném záchytu jsou preventabilní z pohledu nějakých budoucích velkých výdajů ve zdravotnictví, protože vy, když nezachytnete a nepoužijete tu inovativní léčbu včas, tak potom ty náklady jenom rostou.
21: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře, ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
20: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení. To znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností. A na to má vliv i právě to, co se děje teďka ve Spojených státech, kdy Američané chtějí referencovat evropské ceny a to prostě vytváří tlak na ty firmy při tom vyjednávání.
21: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: A na závěr takový bonbónek, koupání na ostrově, hledání Hastrenmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulherbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
24: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
25: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
26: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulherbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
25: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulherbinu.
24: Jak se vy, děti z Bulherbinu, dnes dostanete domů?
25: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
26: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
1: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
26: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
1: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
26: První audioknižní zpracování dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
26: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Tak pokud nás náhodou poslouchají nějaké děti, tak máváme, ale všem ostatním děkuji za poslech. Daniela Vrbová.
6: A Tomáš Pavlíček.
3: Hezký den.
2: Český rozhlas Plus.
4: Berlínská nemocnice Charité v noci přijala do péče Američana nakaženého ebolou. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Americký lékař se virem nakazil v Kongu. Německo ho přijalo na žádost Spojených států. Druhý americký občan s podezřením na ebolu míří z Ugandy do pražské nemocnice Bulovka. Ta uvedla, že muž podle posledních informací příznaky nemoci nemá. Dorazit by měl ve večerních hodinách. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimíra Putina a oba lídři potom spolu krátce jednali. Podle programu, který zveřejnil Kreml, je čeká ještě schůzka s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánovaný taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany. Ministr zdravotnictví plánuje od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, seniory nebo nezaměstnané. Adam Vojtěch za hnutí ANO to chce udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Navýšení by mělo podle něj zajistit to, aby systém veřejného zdravotního pojištění na rozdíl od posledních 4 let nehospodařil se schodkem. Na částce se ale s rezortem financí ještě nedohodlo, říká ministr Adam Vojtěch.
7: Dohoda se blíží, já bych ji teďka chtěl specifikovat, ale velmi brzy ji budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
4: Stát letos platí za své pojištěnce, kterých je dohromady asi 6 milionů, 2100

0: 88 korun měsíčně. V grónském hlavním městě Nuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Policie v Hradci Králové bude dnes kvůli večernímu finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Hlídky se kromě dohledu nad veřejným pořádkem zaměří také na plynulost dopravy. Očekávají příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů. Dnes se slaví Světový den včel. Má za cíl zvýšit povědomí o zásadním přínosu včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle organizace Spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu značně snižují. Letošní Světový den včel se má zaměřit na spolupráci lidí a včel na zajištění dopravy i udržitelnosti životního prostředí. Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
2: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
0: Teď pohled na dopravu na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Úvaly. Na půltém kilometru se srazilo nákladní auto s osobním, částečně blokují levý pruh a musí se vybočovat. Kolona je zhruba na 10 minut. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Studénku. Na 332. kilometru leží zbytky sražené zvěře v levém pruhu a může se náhle vybočovat. Na místo už dorazila policie. A na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem z D1. Na 78. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Nesouvislá kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Nárazově se zastavuje také v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Šťastnou cestu! Dnes má převládat oblačno až polojasno, teď ještě v Čechách může být přechodně zataženo s deštěm, postupně se čeká místy občasný déšť nebo přehánky na celém území, na Moravě večery možné bouřky a teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná pro a proti.
3: Moje tělo je moje. Není vám nic do toho, jestli jsem tlustá nebo tenká, a mě zase nic do toho, jestli se vám líbím nebo ne. Je taková sebevědomá věta ideálem, k němuž bychom měli směřovat za situace, kdy se 2/3 obyvatel Česka týká nadváha či obezita? Co přinesla propagace plus size modelek? Jak velkým problémem je naopak body shaming? A jak vůbec mluvit o tloušťce, abychom případně motivovali své nejbližší k zdravějšímu životnímu stylu? Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve studiu Plusu srdečně vítám autorku podcastové série Sádlo a projektu Moje tělo je moje, Ridinu Ahmedovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A ve spojení jsme také s nutričním terapeutem Pavlem Suchánkem z Institutu klinické a experimentální medicíny. Hezký den.
5: Hezký den.
3: Body shaming, tedy necitlivé či urážlivé komentování tělesné konstituce, je větším nebo menším společenským problémem než tloustnutí populace. Já jsem si vědoma, že jde o různé úrovně a navíc obojí i trochu souvisí, ale i tak se ptám, paní Ahmedová, s ohledem na to, co vlastně děláte ve své kariéře, tak cítíte, že větší problém je ten body shaming než to, že prostě populace přibírá?
4: No, myslím si, že tady je velmi často pozoru okolo sebe, jako matení pojmů. Teď se musíme asi vydefinovat, pokud se budeme bavit o pojmu body shaming, co to je. Protože pro mě
3: tak já jsem
4: označovat...
3: řekla necitlivé či urážlivé komentování vlastně tělesné konstituce.
4: Já mám pocit, že často se třeba setkávám s tím, že slyším jako námitky, Přece můžeme věcem říkat pravým jménem, s tím já naprosto souhlasím a to není body shaming. To, co já vnímám jako, přesně jak říkáte, definice body shamingu je urážení, ponižování, stigmatizace, verbální agrese a to si myslím, že v pořádku není už proto, že to opravdu jako nepomáhá řešit ten problém a na tom se shodneme, že obezita nese zdravotní rizika a rozhodně není žádoucí, ale tím, že budeme někoho urážet, ponižovat a ještě mu snižovat jeho sebevědomí, nepomůžeme.
3: Ale ještě ničemu. K mé otázce, co je teda větší problém, body shaming nebo tloustnutí populace?
4: Já mám pocit, že to jsou věci, které jsou spojené a které se velmi těžko i v naší době, která je zvyklá jako
3: kvantifikovat,
4: děkuju, se velmi těžko porovnávají. To jsou věci, které se jako nedají takhle srovnat. Osobně si myslím, že veliký problém je obojí a zároveň to spolu úzce souvisí a když se zlepší jedno, tak já věřím, že by se posunul i druhý.
3: Jak to vidí nutriční terapeut Pavel Suchánek z pražského IKEMu? Jak velký problém je to, že společnost nabírá kila navíc?
5: V současné době je ten problém s obezitou a nadváhou je opravdu extrémní a zatím my ještě nevidíme vlastně všechny ty důsledky, protože se začnou promítat třeba do spotřeby zdravotního pojištění, protože víme, že člověk s obezitou má až 7x vyšší čerpání zdravotního pojištění a tohle to všechno se dříve nebo později začne promítat vlastně do udržování a udržitelnosti zdravotního systému. Osobně si myslím, že ten body shaming je věc, která je hodně závislá i na vzdělání a na prostředí, v kterém ten člověk je, kde se vyskytuje a jak je kultivován tím svým prostředím, protože většinou je to tak, že pokud ten člověk žijící s obezitou nějakým způsobem toho konkrétního člověka, který se to body shamingu dopouští, omezuje, nějakým způsobem mu, bych řekl, chází do jeho životního prostoru, tak potom se to může samozřejmě stát. Otázka je ovšem, jestli ten člověk si dokáže uvědomit, který se toho body shamingu dopouští, že jde o nemoc, to je první věc. Druhá věc, že ne vždy ten člověk jako za to může, samozřejmě poměrně dost velké množství onemocnění, který přispívá k nárůstu tělesné hmotnosti. Na druhou stranu neměli bychom zastírat, že až 60% obezity je způsobeno nevhodným životním stylem a že je poměrně velká část nadváha a obezity léčitelná z hlediska změny životního stylu do nějakého udržitelného stavu. To znamená, já si myslím, že tady je potřeba opravdu více se bavit o problematice obezity z hlediska veškerých vlivů životního stylu, pracovního prostředí a další věcí a následně potom tu veřejnost o tom informovat a předávat ty informace. A na základě toho se dá předpokládat, že ten pokles jakoby verbálního násilí vůči tomu konkrétnímu člověku bude výrazně menší. Ale je to jako ze všem, prostě musíme edukovat.
3: Jak je možné, když zdraví bychom mohli označit, religionisté o tom někteří mluví, za takový nejsilnější kult současnosti, současné doby, jak je možné, že vůbec vlastně společnost stále tloustne, když to řeknu takhle, a přitom se zdravím tolik zabýváme. Máte na to odpověď, paní Ahmedová?
4: No, já nejsem lékař, to tady pan lékař určitě bude umět lépe zodpovědět tuto otázku. Já vím, že ale zároveň, přestože, jak jsme slyšeli, velkou část těch vlivů asi můžeme ovlivnit, já skutečně nemám pro tohle data, prostě nemám pro to vzdělání, tak přesto ale vím, že se používá, že lékaři sami operují s pojmem obezogenní prostředí, což je souhrnej pojem pro synergii vlivů, který nás velmi ovlivňují a který přispívají k tomu, že tloustneme.
3: To jsou třeba příliš zpracované potraviny nebo stres nebo vůbec systém hodnot ve společnosti? Máte na mysli toto, že se akcentuje výkon?
4: Určitě mezi to všechno patří, co jste zmínila, zároveň mezi to třeba patří právě i masivní marketing potravin, patří mezi to i třeba nedostatek spánku, který může souviset s tím, že pořád na nás svítí modré světlo, přesně stres, rychlost, finanční, tak taky situace mnoha žen. Já sama jsem samoživitelka a vím, jak někdy je opravdu těžký jako kupovat to drahé jídlo. Je to spousta věcí dohromady.
3: Jinými slovy, nakolik si tedy lidé s nadváhou a obezitou za to mohou sami a nakolik vlastně se na tom všem podílíme všichni. Vlastně i ti, kdo jsou štíhlí nebo dokonce hubení.
4: Tady právě mi přijde velmi zajímavý třeba pohled Terezy Steklový, což je socioložka ze Sociologického ústavu akademie, která mluví o delegování zodpovědnosti. My tady jako jasně vidíme, že se nějak ta situace proměňuje. Pokud bychom říkali, že tlustí lidi jsou tlustí, protože nemají vůli a jsou líní, tak by se opravdu asi měnila populace úplně v základu, protože prostě obezity přibývá. Tak pokud se shodneme na tom, že není pravděpodobný, že po 100 tisících nebo 10 tisících vývoje lidstva najednou se změnila povaha lidí, tak v tom hrajou roli další vlivy. A tyhle ty vlivy částečně podle teda sociologů můžeme ovlivnit skutečně, ale z velké části ta zodpovědnost je delegovaná na ty jednotlivce, přestože jsou to systémové věci.
3: Tak. A pane Suchánku, jako nutriční terapeut přeci jen, jak to vidíte vy, nakolik jsou právě, vy už jste se toho v jednu chvíli dotkla, ale nakolik tedy jsme zodpovědní sami za to, zda trpíme nadváhou nebo ne?
5: Já si myslím, že bychom měli trošičku rozlišovat. Ve spoustě případů je ten člověk v tak rizikovém prostředí, tady to krásně zaznělo, obezitogenním prostředí, že je těžké pro něj z toho prostředí vyjít. Už začínáme třeba v rodině. Vemte si, že většinou je to tak, že ty stravovací návyky těch dětí se formují v rodině. A pokud ta rodina má návyk, že nejvíc se jí večer a jí se večer u televize a k televizi se ještě dávají další pochutiny, tak se to v tom mladém člověku fixuje jako správný vlastně postoj, protože my jsme savci, my se učíme vtištěním a to, co dělají naši rodiče, to je vždycky správně. To znamená, pokud naši rodiče nás vychovávají v takovém tom obezitogenním prostředí, tak je velmi těžké z tohle prostředí vystoupit. A dále potom, a to myslím, že je skvělé, že tady zaznělo, je tady obrovský vliv reklamy. Když si pustíte televizi, tak většina reklam není na zdravé potraviny. Většinou jsou to na potraviny energeticky velmi bohaté, velmi zpracované, většinou, že se tam ještě k tomu přidává kombinace 2 plus 1, 3 plus 1 a tak dále. To znamená, že i to prostředí vnější je, byl bych řekl, rizikové a z mého pohledu je opravdu pravda to, že obezita je nemoc a že má svoje dané zákonitosti na druhou stranu a to by prostě nemělo zaniknout ten vliv toho vlastního životního stylu, vlastního přístupu a samozřejmě i podpory toho prostředí okolo je velmi důležitý a myslím si, že bychom neměli to všechno svalovat na to okolí a neměli bychom to všechno říkat, ono je to nemoc, ono je to genetika a tak dále. Je tam prostě určitá část naší vlastní energie, ale je ten zásadní problém, jestli nám ta energie ještě zbývá. Protože teďka to tady bylo zmíněno. Pracovní vytížení, časové vytížení, finanční režim, starost o rodinu, v dnešní době sehnat třeba bydlení a podobné věci. To toho člověka natolik vyčerpává, že mu v podstatě už nezbývá ta energie, nebo by případně nezbývala ta energie na tu starost o sebe a většinou zejména ženy sebe dávají až na poslední místo po té, co mají všechno vlastně zaříznout v té rodině, aby to bylo v pořádku.
3: Ženy sebe dávají na poslední místo, to je
4: Úplně souhlasím a vlastně ještě to ráda doplním o třeba jednu věc, která mě osobně velmi vytáčí a to je obdarovávání cukrem. My prostě žijeme ve společnosti, kde babička přijde a přinese mým dětem, teda moje babička, moje tchýně, ani babička tam naštěstí nic nedělej, ale přinesou tu plnou igelitku té levné čokolády ze supermarketu, ještě ideálně se stuženým tukem, ale místo nějakých kvalitnějších surovin. To obdarovávání cukrem, to neustálý slavení jídlem, to ty jsi rozbila kolínko, pojď dáme si prostě lízátko. Je vlastně něco, co nás provází, ale od školky. A myslím si, že ten zároveň vlastně ta jako až skoro šikana, kterou opravdu tlustí lidi zažívají. Já tady mám, ještě se si přenesla, uvidím, jestli na to zbyde čas, citace z dopisu nebo ze svědectví. Takže ta šikana versus tato záplava cukrem, kterou vlastně od mimina zažíváme, mně přijde vlastně zoufala. A jestli něco můžeme změnit, tak rozhodně třeba tohle, že nebudeme přesně svoje děti vychovávat v tom, že cukr je prostě to, čím se utěšujeme, jediný, čím oslavujeme a tak.
3: Posloucháte diskusi dokumentaristky Ridiny Ahmedové a nutričního terapeuta Pavla Suchánka.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v
6: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zdá se mi, že nadváha a obezita už dnes nejsou tak veliké společenské mínus jako dřív, a to díky sociálním sítím a různým projektům z oblasti módy a kosmetiky. Na ideál hubené krásy už přestala hrát řada firem, objevují se modelky s nadváhou, které předvádějí i spodní prádlo. Není to tak, paní Ahmedová, že dnes už v podstatě může každý vypadat, jak chce, a nikoho by to znervozňovat nemělo?
4: Tak já místo asi odpovědi přečtu jeden, tady jsem si přinesla výtah z mnoha citací ze svědectví, který tam chodí jako na platformu Moje tělo moje, přečtu jeden za všechny. V 5. třídě mi můj spolužák řekl, že jsem tak hnusná a tlustá, že se nezasloužím žít. Dva kluci do mě zase o výtvarce píchali kružítkem s tím, že přes ty špeky to přece nemůžu cítit. Až do 8. třídy na mě každý den ve škole čekala parta o rok starších kluků, kteří mě pokaždé vytvořili uličku hanby, kterou jsem musela za doprodou těch nejošklivějších poznámek a pokřiků na mé tělo projít. Celý život jsem svoje tělo nenáviděla. Nenáviděla jsem se ve chvílích, kdy jsem zpětnou perspektivou měla průměrnou váhu. I ve chvílích, kdy jsem zejména vlivem úzkostí rapidně přibrala. Dodnes se všemi těmito démony snažím bojovat. Já bohužel takovýhle svědectví jako čtu v podstatě denně, protože lidi nám posílají svoje příběhy. Tohleto vlastně vnímám jako hlavní poselství nebo hlavní motivaci pro mě ten projekt dělat, aby lidi, kteří třeba se potýkají s nadváhou nebo žijou s obezitou, věděli, že mají právo žít, že se zaslouží žít. Takže nemyslím si rozhodně, že by se situace znormalizovala. Navíc myslím si, že po určitém období, kdy se začaly v médiích objevovat se obrazy lidí třeba s nadváhou, což já vnímám sama jako ambivalentní, protože opravdu může to pro někoho, kdo se hledá, normalizovat to, že vlastně vůbec nevadí, když vážím 150 kg, a to si myslím, že je velmi nebezpečný. Ale zároveň si myslím, že teďka, jak se objevily GLP-1 léky, tak se zase ta situace změní a vrací se jakoby zaměření na ty štílí lidi, s tím, že ale si musíme jako připomenout, že za prvý ty léky nesednou každému a za druhý jsou velmi drahý a čas lidi na ně nedosáhne.
3: Abychom v téhle debatě nehonili příliš mnoho zajíců, mě by zajímalo, nakolik, přehrávám to na Pavla Suchánka, nutričního terapeuta, nakolik vnímáte, že se tady mění ta situace tím, že opravdu těch pokusů vlastně dodat sebevědomí, zejména asi ženám s nadváhou či obezitou, tady už je spousta. Objevují se opravdu modelky plus size velikostí i u spodního prádla, takže to může dodat kde komu sebevědomí, ale má to tedy nějaký dopad na realitu nebo vlastně nemá z vašeho pohledu?
5: Pokud já budu vycházet ze svých zkušeností a nebudu se pouštět do jakýchkoliv, bych řekl, věcí, které nejsem schopen přesně popsat, tak z mého pohledu výskyt obezity a nadváhy u dětí stále stoupá. A bohužel se začínají objevovat děti, což dříve nebylo, s extrémní obezitou, s hmotností prostě přes 120, 130, 140 kilo. A je to prostě problém, který si myslím, že my ještě nedokážeme dohlédnout jeho konce.
3: Víte co, já vám ještě do toho skočím. Tady právě je ta otázka, že paní Ahmedová se věnuje vlastně boji s body shamingem a to je jistě na místě to, co tady přečetla, znělo jako otřesně, to by žádné dítě a nikdo neměl zažívat, ale hrozí nebo nehrozí podle vás, že by právě třeba nějaké posilování vlastně té normalizace, že každý můžeme být takový, jaký jsme a každý máme právo žít, což samozřejmě máme, ale jak si ta normalizace té tloušťky, že by mohla i přispívat k nárůstu obezity?
5: Osobně si myslím, že jako bohužel ta normalizace té obezity přispívá k tomu, že zejména mladší lidé mají pocit, že vlastně není úplně nutné se o sebe tak jako starat, zajímat se o své tělo, zajímat se o svou tělesnou hmotnost. Protože když se dneska budete podívat, dejme tomu na koupaliště, budete se podívat někam, kde se mladí lidé shromažďují, tak z mého pohledu tam ne, že by byla normalizace nadváhy nebo obezity, ale normalizace nesnažení se o to s tím něco dělat. To znamená, ty lidé jako konzumují energeticky bohaté potraviny a konzumují prostě ultrazpracované potraviny. Takže já si nemyslím, jako, že by byl problém v tom, že dneska máte reklamy s plus size modelkami. Já vidím ten problém v tom, že strašně se odstupuje od toho, jako zkus s tím něco dělat sám. My ti pomůžeme, ale zkus s tím něco dělat sám. A že se vlastně ty lidé s nadváhou nebo obezitou, spíš tou obezitou dostávají do pozice takového pasivního čekatele toho,

0: si to všechno sami. A teď se to kivadlo otočilo na druhou stranu, kdy vlastně mi řekne, oni za nic nemůžou, nebo skoro za nic nemůžou, my se jim musíme snažit pomoct a dostáváme je do pozice jako pasivních čekatelů toho, co se jako bude dít. Jo. Já neříkám, že to je tak u všech, prosím, jo. Ale z mého pohledu se daleko více tenhle postoj prosazuje a potkávám se s ním daleko častěji, než třeba před 10, před 15 lety. A setkávám se i s tím, že jako jo, tak já mám o 15-20 kilo víc, no ale tak jako dneska je to běžný, dneska normální, no. Tak já to řešit nebudu. A tam si myslím, rozumím, že bychom měli mít ten krok dvě a říct ano, ty můžeš vypadat jak chceš, ale bude to znamenat, že budeš mít větší výskyt rizika cukrovky, budeš mít vyšší riziko krevního tlaku, budeš kratší dobu svého života žít ve zdraví a je otázka, jestli se dožiješ nějakého věku, který ty bys chtěl dožít a v jakém zdravotním stavu se toho věku dožije.
1: Rozumím.
2: Tak paní Ahmedová, souhlasíte s tím, že třeba akceptování větších tělesných rozměrů prostě může zvyšovat nezdravé chování a že jsme tady, že se tady ve společnosti cosi přehnalo, že se to kyvadlo vychýlilo až moc?
1: Samozřejmě, naprosto s tím souhlasím. Vlastně já jsem velmi ráda. Já jsem vlastně za tuhle debatu ráda, protože možnost si tyhle věci takhle přesně říct. Tohle je něco, s čím já úplně souzním. To, co já vnímám jako problém, je představa. My, když jezdíme na školy vést workshopy, tak často se zve, já jsem mu řekl, že je prase, to je určitě pro jeho dobro. Tohle takhle nefunguje. Já pokud někomu opravdu chci jako pomoct, tak můžu hledat, přesně jak říkal pan doktor, způsoby, jak mu pomoct, můžu mu, protože vím, že on sám samozřejmě musí mít motivaci, primárně osobní motivace, tak já můžu hledat způsoby, jak teda, pokud už se k tomu chci vyjádřit a my teda se přemlouváme za to nekomentovat zled, pokud nejsem žádán, tak jak to udělat, abych nezabila jeho motivaci. A pokud jako já ho budu, pokud je někdo v rezignovaný, v hanbě, tak na to jsou opět data. V sociologickém ústavu vyšla studie z českého prostředí, která ukazuje, že lidi, kteří se cítí zahambení svým vzhledem, tak se vyhýbají lékařský péči. A tohle
2: já vám
1: přece
2: rozumím, těm rizikům rozumím, ale paní Ahmedová, vy vlastně tady jedete kampaň, která bez pochyby na individuální úrovni nesmírně pomáhá, jo, těm ženám, které byly terčem body shamingu, ale nepřispívá vlastně ta kampaň nebo jiné kampaně, které zachraňují to sebevědomí takto zraněných, zejména žen, nepřispívá vlastně právě k tomu neřešení té situace a k tomu, že ta mladá generace vlastně teďka tloustne a jak říkal pan Suchánek, ten nárůst je pozorovatelný za posledních 10-15 let.
1: Já jsem přesvědčená, že opravdu ne. A to proto, že když si, já dám takový jako příměr, když bych bydlela ve městě, který je celý, který budu nenávidět, prostě můj případ hnusný, byla bych radši bydlela úplně někde jinde, tak se prostě o něj o víkendu nepůjdu starat, nepůjdu tam sázet záhonky, nepůjdu zametat prostě před tím mým barákem, protože to město nesnáším. Pokud je to město, o kterém budu vědět, že možná není dokonalý, ale prostě je moje, jiný nemám a záleží mi na něm, abych v něm mohla dobře žít, tak prostě půjdu ven a pohnu sebou a něco se přes víkend udělám, aby bylo hezký. A takhle já vnímám ten vztah k tomu tělu. Jako pokud, my prostě, myslím si, že naopak, jako to být v nějakým míru se sebou, je to, co mě může motivovat, abych o sebe pečovala. A rozhodně ne, ta nenávist, která udělá to, že už je to stejně jedno a prostě já jsem stejně k ničemu. A tak je to fuk. Tohle to si myslím, že je to, co je velmi nebezpečný. A ještě chci říct, že vlastně já samozřejmě, a myslím si, že nikdo, nemůžeme říct, že to, co děláme, nezachytí někdo, kdo toho jakoby v uvozovkách zneužije pro nějakou jako pro nějakou argumentaci, která je jako pomílená. Jo? Sklenice je taky skvělá věc, ale někdo ji může rozbít a může s tím někoho jít ohrozit. Jo? To prostě tak je. Každá věc, která tady existuje, může být je zneužitelná, ale jsem opravdu přesvědčená, že apelovat na to, že nám na našem těle má záležet, protože je to jediné tělo, které máme, tak je něco, co naopak podporuje to, aby jsme se k němu chovali s respektem, to znamená o něj pečovali, aby se měli motivaci vlastně se o sebe dobře starat.
2: Pane Suchánku, co by vlastně mělo být cílem, a to je má závěrečná otázka, zdravá, šťastná a já nevím, štíhlá společnost?
0: Já bych zdůraznil ty první dvě věci, zdravá a šťastná věc tělesné konstituce a vnímání toho, co je pro toho člověka štěstím, jak vypadá, to bych nechal zcela na něm, ale my bychom měli těm lidem poskytovat dostatečné množství a pestrost těch informací. Prostě musíme říct, obezita není norma.

0: omezit té nemoc. A tato nemoc má nějaké zdravotní důsledky. A ty zdravotní důsledky jsou za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Můžeme s tím pracovat, můžeme s tím něco udělat, my ti můžeme pomoct tímto způsobem, tímto způsobem, tímto způsobem, ale na tebe je, aby si do toho dal svoji vlastní motivaci, svoji vlastní energii. A já zase mám tu zkušenost, že když ti lidé s obezitou, zejména, protože pracují s mladými lidmi, zhubnou, tak oni velmi vyrostou v rámci svého sebevědomí, v dobrém slova smyslu. Změní se jejich vnímání i jejich okolí, to znamená, zaprý si toho všimne to okolí, ale oni se začnou chovat jinak i k tomu svému okolí. A když oni si uvědomí, jak obrovskou práci třeba udělali, a to je potřeba zdůrazňovat, to znamená ta podpora, ano, ty si to zvládnul, udělal si velký kus práce, možná, že před sebou ještě nějakou máš, ale prostě rozhodl se to a změnil to, tak je potřeba to velmi zdůrazňovat, protože všichni chceme být chváleni, všichni chceme být odměňováni v dobrém slova smyslu. Ne cukrem, ne, jak to říká paní Ahmedová. To se mi velmi líbilo. Odměny typu prostě přijdou děček s babičkou, přinesou cukrovinky, prostě to je naprosto špatně. Já všechny svý klienty učím, řekněte, noste ovoce, noste zeleninu, to uděláte daleko nejvíc. Ale ta podpora, když vidíme, že ten člověk se snaží, je strašně důležitá a je to jedna z těch důležitých věcí, na kterou bychom měli myslet.
1: Uzavírá nutriční terapeut Pavel Suchánek z pražského IKEMu a za debatu děkuji také dokumentaristce Eridině Ahmedové. Mějte se hezky, naslyšenou, naschledanou.
2: Díky, naschledanou. Díky, naschledanou.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Lucie Vopálenská.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Litva uzavřela letiště a vydala varování k úkrytu kvůli obavám z dronů. Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Policie v Brně o víkendu nasadí do ulic antikonfliktní tým kvůli sjezdu sudeckých Němců. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Už včera stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus se 33 dětmi a dvěma učitelkami sjel do příkopů u obce Osek, nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
5: Se těmi na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí v podvečer speciálním letadlem, říká Vojtěch.
2: ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
4: Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie.
6: Podle spoluautora rezoluce, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL, existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
7: Přes 1,2 až 2 miliardy euro se vyšetřuje a je prověřováno.
6: Europoslanci hnutí ANO rezoluci nepodpoří. Jeden z nich, Ondřej Knotek, k tomu dodává, že kontrolní mise podle něj byly politické.
8: Paradoxně jsou tam třeba lidé z frakce zelených z Německa, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi financovaných s Evropskou komisí, s USAID, s organizací, které jsou považovány některými za takzvanou síť, takzvanou sorošovskou.
6: Europoslanci slovenské vládní strany Smer na opakované dotazy zatím neodpověděli. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý ročník konference o válce na Ukrajině. V Pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valery Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země poté, co utichnou zbraně.
9: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
10: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
11: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
10: Na konferenci vystoupí taky třeba bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvíčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Naladili jste si zprávy Plusu. Na bezpečnost v brněnských ulicích dohlédne o víkendu víc městských a především státních policistů. Pohlídají především chystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a také nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Plánovaná opatření shrnuje ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.
12: Do bezpečnostního opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciálně vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
4: Sjezd sudeckých Němců je součástí festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra pětním setkáním na hlavním nádraží, odkud odjížděly transporty lidí do koncentračních táborů. Pardubice dnes ožijí oslavami Dne dopravy České republiky, které letos připomenou 115. výročí slavného dálkového letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Celodenní program nabídne pietní akty, tematické expozice i večerní koncert francouzského šansonu.
13: Oslavy připomenou nejen Kašparův legendární let z roku 1911, ale také další významné osobnosti spojené s historií dopravy v regionu. Akce začne před 10. hodinou pietním aktem u rodinné hrobky Jana Kašpara na centrálním hřbitově. Ve 12 hodin se program přesune na třídu míru k soše slavného aviatika a k pamětní desce jeho praneteře Evy Perové v parku bratranců ve Verkových. Od 18 hodin nabídne svatojánská pasáž koncert francouzských šanzonů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Na Plusu máme připravené i čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, která pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na Pražském okruhu se stále sune kolona kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Osobní auta se nárazově zastavují u Vesce a dál před tunely, tam regulují vjezdy do nich. A ve směru na D1 se zastavuje na okruhu za sjezdem na Karlovy Vary ze 23. na 19. kilometr se zdržíte asi čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude oblačno až polojasno od západu místy s občasným deštěm a s teplotami do 23 stupňů. Je to Vinohradská 12.
14: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
15: Nevím.
14: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
15: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
14: Kati. Diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
16: Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany.
17: A nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Keira Starmera.
18: Jsou zde i další vyzývatele a větší soupeři pro Keira Starmera.
19: Keir Starmer is now under even more pressure to go.
20: Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
21: Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
14: Vzpoura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou labouristé v krizi? A kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ptám se na to Moniky Brusenbauch-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky v Britské akademii sociálních věd. Dnes je středa, 20. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
22: Krásný dobrý den z Brna.
14: Tak řekněte, chystá se ve Velké Británii teď puč nebo vzpoura, jak tomu říkají Politico a The Economist?
22: Dosti možné ano, byť se nejedná o puč v nějakém latinsko-americkém stylu, je to prostě skrz na skrz britská záležitost, které jsme ale byli za posledních 10 let svědky vícekrát, než by nám bylo milo. Opět vidíme vlastně ztrátu premiérské autority uvnitř vlastní parlamentní většiny a stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Keir Starmer je 6. britským premiérem za posledních 10 let, což je prostě šílené. Británie se vlastně stává symbolem politické nestability. Slýcháváme přirovnání k Itálii, Řecku.
14: Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři podobně často.
22: Ano. A ono vlastně navenek to vypadá všechno jako zdvořilé, klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér by měl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve Westminsteru prostě oznamuje politická poprava.
14: Hlavním vyzývatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
22: Velmi často. Určitě je to dnes jedno z nejskloňovanějších men britské politiky, protože udělal přesně ten typ kroku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra labouristické strany.
14: On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru. Léta byl stínovým ministrem, v parlamentu zasedá skutečně celou dekádu. Je to i tedy známé jméno ve Velké Británii.
22: Ano, jak říkáte, on je moje vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale rozhodně ne vlastně žádný zelenáč. On měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnevděčnější úkol v britské politice reformovat NHS, vlastně to britské státní zdravotnictví. Což je Británii vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na něj nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer, a to je vlastně pro Starmer nebezpečné, protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
0: Jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
22: Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním dopise napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
0: On dokonce přímo řekl, že Labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel.
1: I think the vast majority of people do understand that we face huge challenges as a country.
0: Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
1: And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
22: Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci, a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký stármorovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
0: A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslidovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
22: Jo, byl, no, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost té Starmerově obrovský výhry vlastně z roku 2024. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovali. Ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává jeho strana bez nějaké jasné identity.
0: Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál, jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
22: Ano, fakt se jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
0: No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech, protože to jméno posluchači, posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
22: Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli. Byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila, a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
0: A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
22: Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
0: A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
22: Určitě vysoké ceny inflace, to Starmera taky ničí. Ne možná jako dramaticky ve smyslu nějakého jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného a v takové atmosféře je každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
0: A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celém světě?
22: Určitě tvrdě, přes energie, přes dopravu, přes nejistotu. Británie v té první linii cenových šoků čelí energetické krizi. Britské firmy kvůli válce v Iránu odkládají investice, nábor, protože rostou náklady. Roste nezaměstnanost, vlastně teď je kolem 5%, vysoko.
0: Politico píše, že Británie zažívá ty nejturbulentnější dny od rychlého pádu premiérky Liz Trussové před 4 lety. Nešlo tomu nějak zabránit? Neměl někdo něco udělat trochu dřív?
22: Asi určitě mohl a měl. Ono se ale k tomu schylovalo už relativně dlouho, třeba teďka vlastně ty místní regionální volby. On to byl spíš jako trigger, spouštěč, ne příčina. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíle, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
0: Starmerův vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
22: Určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU. Dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
0: No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají Labouristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
22: Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku to jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
0: Kromě ekonomistu a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail a podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
22: Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je. Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
2: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away.
0: Navíc se o tom mluví v Británii docela často, ne, že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom Labouristy, ale vůbec britskou vládu.
22: Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu.
2: My job is to serve and to carry out that responsibility and that's what I'll do.
0: A jak to je teď rozložené u Labouristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
22: No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba stovka, asi čtvrtina poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvórum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
0: Hmm. Počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru. To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party. Tak on bude spolu se Wesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o to přihlásil.
22: Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
0: No, přesně.
22: Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a nyní vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo tak, že tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu. A je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politico trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické. Vůbec ta logika volte Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
0: Tak to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf Labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
22: Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně, hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Hmm. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
0: Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těšit, ne?
22: Jednoznačně. Jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché. Dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
0: Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farážovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech a teď v posledních dnech jim prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extrémy. extremisty zleva zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
22: Určitě, ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé a z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
0: Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
22: Jednoznačně.
0: A konzervativisté, ty s tím něco dělají? Ty mají asi svých problémů dost, teda, no, ale...
22: přesně tak. Oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před dvěma lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
0: Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč, nebo vzpouru, nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ní mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
22: Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% labouristických poslanců a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné, jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné Labour seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat. On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
0: Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
22: Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
3: Interview Plus.
5: 81 let po konci druhé světové války a poprvé v Česku se o víkendu uskuteční sjezd potomků sudetských Němců. Uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby akce nebyla provokací, jak tvrdí její odpůrci. Jak to vnímají ti, kterých se nacistické zločiny dotkly osobně? Zeptám se spisovatele, dramatika a signatáře Charty 77 Milana Uhdeho.
3: Interview Plus Šárky Fenikové. Dnes po 11:30 na Plusu.
7: Pěkné dopoledne, je 10:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Minimálně 15 dětí je zraněných po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus se 33 dětmi a dvěma učitelkami havaroval v příkopu u obce Litohlavy nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle dispečera přepravní firmy autobus vezl děti na plavání. Řidič se vyhýbal vozu a utrhla se s ním krajnice. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám
4: obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Příští rok by se měly navýšit platby za státní pojištěnce, plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha z hnutí ANO by navýšení mělo zajistit, aby systém veřejného zdravotního pojištění nehospodařil se schodkem jako poslední 4 roky. V grónském Nuuku druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti a biznisových příležitostech ostrova. Evropskou unii tam zastupuje eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela, který jedná o posilování vzájemných vztahů. V grónské metropoli o vojenské a obchodní spolupráci jedná taky americký velvyslanec Jeff Landry. Ten při úterním jednání s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem zopakoval, že Spojené státy chtějí pořád Grónsko získat pod svou kontrolu. Český rozhlas Plus hostí 4. konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužný. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Soud znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O tom v roce 2023 rozhodl rektor VŠE Petr Dvořák kvůli Ševčíkově chování na veřejnosti. A most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je ode dneška uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu. Na silnicích ještě zůstáváme. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Fronta pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr. Nárazově se zastavíte i v levém pruhu. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Přejeme klidnou jízdu. Dnes má převládat polojasno až oblačno. Během dopoledne na západě Čech místy s deštěm. Postupně se čeká lokálně občasný déšť nebo přeháňky i na ostatním území a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřky. Teploty přes den se dnes budou pohybovat v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Na horách bude kolem 14. To byly zprávy a teď už je tu Osobnost Plus.
6: Problém je, že vývoj směřuje ke stále většímu extrému. Jeden populista sice padne, ale vystřídá ho populista s ještě extrémnějšími názory a příští sezóna může být pro demokracii smrtící, říká můj dnešní host. Muž, který před téměř 20 lety předpověděl nástup miliardářů do čela státu. Prognostik a sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Pavel Frič. Vítám vás tady, dobrý den.
8: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
9: Osobnost Plus.
6: Tak když, pane Friči, mluvíte o příští sezóně, která může být smrtící, tak tou příští sezónou myslíte co?
8: Sezónu, kdy v parlamentních volbách vyhraje znovu populismus řezaný extremismem.
6: A to bude ten moment, kdy si myslíte, že demokracie bude po smrti už tedy?
8: No, suneme se k tím směrem. Zdá se, že téměř neodvratně. Já tomu teda říkám sezónní faktor, kdy je možné, aby populistickou vládu vystřídala nějaká vláda regulérní, standardní strany alebo koalice. Nicméně funguje tady princip naděje a zklamání, rozčarování. který nevyhnutně přijde v současných podmínkách, kdy demokracie vlastně trpí tím, že lidi jsou s ní nespokojení. Ano, nespokojení jsou ne s demokratickými principy, ale s tím, jak jsou tyto principy uplatňovány v praxi.
6: Řekněte, mluvíte o tom, co by se mohlo stát přímo v Česku? A nebo mluvíte v širším kontextu západního světa?
8: No myslím, když se podíváte kolem sebe po tom demokratickém světě, tak vlastně to platí všude. Amerika je zářným příkladem.
6: Jak si myslíte, že bude v tom případě naše politika vypadat třeba za 10 let? Co to bude za politiky, kteří nám budou vládnout?
8: Všechno závisí od toho, jestli se nám podaří nějak tu demokracii inovovat. Jinak vlastně vidím to tak, že demokratická politika je v pasti. V tom rozhovoru, z kterého jste citovala na začátku, jsem uvedl, že vlastně demokracii z větší části financujeme my, daňoví poplatníci, běžní občané. Ale peníze těch bohatých rozhodují. Ano, je to tak institucionálně nastaveno. Když se tohle nezmění, tak ta nespokojenost bude růst a preference pro populisty a extremisty budou také růst.
6: Jenom mi řekněte, jak přesně vypadá ten mechanismus, podle kterého ti bohatí miliardáři vlastně přesouvají své velké peníze do politiky.
8: No, myslím, že ten mechanismus znají všichni, ano. Je to marketing, je to lobbying, je to sponsoring. I v politice jde o peníze až na prvním místě. Takže přes tyhle mechanismy se dostávají peníze bohatých do politiky tak, že ovlivňují politiku více než peníze těch chudých v úvozovkách nebo běžných občanů.
6: Protože ti na nic netlačí, jestli to dobře chápu.
8: No, ti jsou znevýhodněni tím mechanismem financování demokracie, který tady existuje. Můžeme si položit otázku, jak se podílejí na financování demokracie běžní občané. Formou daní. Formou daní financují legálním způsobem politické strany ze 60%. A všude, je to, v Evropě je to všude.
6: Všude ano. Stejný. Jenom mi řekněte, když jste mluvil o inovaci demokracie, buď dojde k inovaci demokracie, nebo, a to jsou ty černé zítřky. Jaký typ inovace demokracie by musel přijít, aby zastavil ten populistický proud vlastně?
8: Ano, tohle je podstatná otázka, o které se vůbec nemluví. Ano, to je fakticky klíčový problém, který by tady měl být dennodenně diskutován. Je to inovace v oblasti financování politických stran. Dneska, jak říkám, jsou ty politické strany přisáty ke státu a čerpají z těch daní. Ano, prostě za hlasy, na režii, za funkce. Ano. A 60% legálních příjmů plyne od toho běžného občana, který ovšem nemůže dělat to, co můžou dělat ty bohatí. Nemůže vlastně říct dost. Teď jsem nespokojen a přestanu financovat. Když to boháč může říct, tak jste mě zklamali, pánové, přesunu své peníze jinde. Ale vy, když hodíte lístek do volební urny, hodíte tam 4leté předplatné pro tu politickou stranu. Na 4 roky ztrácíte kontrolu nad svými penězi.
6: Leda, že by samozřejmě jste shromáždil kolem sebe tolik voličů nespokojených, kteří by...
8: Ale jak to udělat bez peněz? No, musela byste být zase tím miliardářem, abyste tohle dokázala.
6: No a teď mi řekněte, kdo má v momentu, kdy u moci je tedy populismus, jak říkáte, kdo má tyhle změny v těch zákonech udělat, protože ti populisté to asi nebudou, že?
8: Podívejte se, dneska jsou občanské iniciativy, jako třeba Milion chvílek pro demokracii, a co dělají? Žádají lidi, aby vstupovali do politiky a podíleli se, nebo dokonce do politických stran, ano, a žádají je, aby byli aktivní. Jenomže jim neříkají, co s tou vlastní aktivitou mají dosáhnout. Ano, vlastně, jo, vstupte tam a bude dobře, ale neříkají proč. Jako ten cíl, ta inovace té demokracie jim naprosto uniká. Takže měli by žádat občany o tu inovaci, aby tlačili na politické subjekty, aby se o tu inovaci snažili.
6: Já tomu rozumím, ale jestliže máme před sebou období, a to ještě mluvím o tom jako docela růžovém výhledu, že noví lidé budou chodit do politiky, a že tito noví lidé tam protlačí ty změny, o kterých jste mluvil, tak to je prostě běh na strašně dlouhou trať. To je, zatímco vy sám vlastně naznačujete, že ty změny, které probíhají, a opět připomínám, že mluvíme o celém západním světě, které probíhají, to znamená, že populismus a extremismus dostávají stále silnější páky, tak to nejde dohromady časově, rozumíte mi?
8: Já vím, co chcete naznačit, ale podívejte se, kdy začali. Začali před desetiletími, nejmín 20 let to trvá, tomu, co se říká degradace demokracie a nástup populismu. To nebylo ráz na ráz. I ten pan Babiš nastoupil v roce 2013. A kolik je? Ano, vstoupil do parlamentní politiky, tak myslím.
6: A byl 2011
8: založil své hnutí, protikorupční hnutí. A dneska je jaký datum, že jo? Prostě to, ten vývoj není takový revoluční, ale evoluční.
6: Existuje nějaká šance, že bez ohledu na to, jaký vyrostou noví politici v úvozovkách, takže se lidé voliči toho populismu přesytí, že jim prostě dojde, čím je tenhle směr handicapován, co způsobuje?
8: Oni se ho sezóně přesycují. Já, jak jsem naznačil, faktor sezonnosti. Tady sezóna populismu střídá sezónu standardních politických stran. A v příští sezóně možná vyhraje standardní politická strana nebo jejich koalice. Já si myslím, že se je prostě ve vlnách se přesycují populismem, ve vlnách se přesycují standardními politickými stranami.
6: Já vím, ale preference, které vyšly, neodpovídají tomuhle směru. Nevypadá to, že lidé jsou přesyceni, ani že jsou na začátku nějaké cesty k přesycení.
8: Zatím funguje princip naděje. Zatím vkládáme prostě nějaké naděje do toho, že ten Babiš to přece jen zvládne. Ale co bude za rok, co bude za dva? Prostě tady jde o to. Nestačí požadovat, aby ty populisté odstoupili. Ano, to prostě je málo. Ano, je málo vlastně zvítězit v parlamentním boji. To prostě zase jenom odstartovává další sezonu, která skončí. Ano, a aby to prostě nesměrovalo stále k tomu většímu extremismu, je potřeba zavést ty institucionální inovace demokracie.
6: No ale to může až ta nová vláda, že jo? To o tom jsme mluvili.
8: No samozřejmě, tak. Ale někdo si to musí dát do programu, nějaké občanské hnutí to musí navrhnout, jinak to nejde, jenom ze spoda, protože kapři si svůj rybník nevypustí.
6: Tak, a teď mě řekněte, ty scénáři jsou tedy dva, tohle se podaří nebo tohle se nepodaří. Chápu to dobře.
8: Chápete to dobře, ale scénáru je víc.
6: Ne, ale tohle jsou jakoby ty hlavní dvě. Jestli necháme nadechnout demokracii podle vašeho slovníku, anebo se dál
8: a pak
6: budeme...
8: A je více rozcenářů.
6: Jasně.
8: Tam je scénář to, že to bude pokračovat. Ta sezonní politika bude pokračovat dál, nebo v té sezóně populismu a extremismu dojde ke zlomu. Ano, a ten zlom bude znamenat autoritářské převzetí demokratické vlády.
6: Já vím, že umíte napsat řadu scénářů, ale mě by zajímalo, který z těch scénářů podle vašeho mínění a podle vašich analýz je vlastně nejblíž budoucí realitě.
8: No zatím je to ten druhý. Ano, ten scénář, když sezóny stále se mění. Jenom se trošku přibarví ta nebo ona strana. Ale
6: to by bylo ještě to by byla dobrá to cesta v porovnání s tím.
8: Více méně ano, ale víte, že takováhle sezónnost politiky lidí zase naštve. Budou čím dál věřit tomu, že je potřeba výrazné změny. Budou tu změnu hledat. Babiš je zklame, protože tu změnu nepřinese. Tak budou hledat někoho jiného. Možná horšího, možná lepšího.
6: Ale vy máte vážně pocit, že Babiš nepřináší změnu?
8: A myslím, že se mu to nepovede. Tahle změna mu neprojde ve směru vlastně autoritářské, nastolení autoritářské vlády. On to nedokáže.
6: A vy myslíte, že tohle je jeho cíl? Udělat autoritářskou vládu jako totálně?
8: Jeho cíl nemusí být rovno. To ani jeden diktátor, který prostě začínal jako politik, neměl cíl být diktátorem. Víceméně vlastně možná někteří ano, ale víceméně to takhle obecně platí.
6: Jasně.
8: On vlastně reaguje na to, co se na té politické scéně děje. A aby si pojistil své postavení, začne přitvrzovat, začne utahovat šrouby, prostě útočit na soudy, útočit na veřejnoprávní instituce, útočit na neziskové organizace a vlastně se tak mimo děk tomu autoritářství a k té diktatuře sune.
6: Takže se vám zdá, že už v tuhle chvíli Andrej Babiš utahuje šrouby. Chápu
8: určitě
6: to dobře.
8: Ano.
6: A řekněte mi, když bychom se dostali na tuhle cestu, že neustále utahování šroubů, a to včetně i dalšího volebního období, tak to by to v dlouhodobém horizontu znamenalo co? Kam bychom se touto cestou, kromě samozřejmě ubývání svobod, kam bychom se dostali?
8: Můžeme se dostat tam, kde byl Viktor Orbán v Maďarsku. Ano, orbánizace společnosti se tomu
6: dneska říká. Jasně, ale 16 let se to Maďarům líbilo, že jo?
8: 16 let se jim to líbilo a stejně nakonec vlastně s tím prohrál. Myslím si, že Andrej Babiš není tak silný, jako byl Viktor Orbán. Takže nevidím to na těch 16 let. Vidím to ovšem dost kriticky, protože dochází k polarizaci společnosti. Orbán dokázal na svoji stranu strhnout většinu. Měl dokonce parlamentní většinu několikrát. Když to tohle Andrej Babiš nedokázal.
6: Parlamentní většinu má, ale myslím poslaneckou sněmovnu.
8: Se svým hnutím ne. Ano, musí mít spojence.
6: Jasně.
8: Tentokrát ty spojence ho nutí k tomu extremismu. Nicméně je tu jedna možnost. Když se podíváte na volební preference jedné a druhé strany, v podstatě jsou zhruba vyrovnané. A to znamená polarizaci. Polarizaci, která může proniknout do té společnosti. A polarizace, politická polarizace vede až k občanské válce v extrémním případě. Tohle je scénář, kdy začnou jedna i druhá strana proti sobě bojovat nedemokratickými způsoby.
6: Tak já jenom podotknu, že ty dvě strany politické, jakoby strany vládní koalice a strany nevládní koalice, že nejsou v rovnováze, že je pořád víc dle posledních preferencí těch fandů vládních stran.
8: Ale to se může za půl roku změnit.
6: Jasně, ale teď to není. Teď je to.
8: A ta rovnováha je skoro, prostě ten rozdíl není velký. Ten rozdíl je v podstatě 5-6%. Ano, v prospěch toho populistického tábora. Ale když přijde zklamání, může se to úplně jako změnit. Tohle je.
6: Víte, já rozumím tomu termínu zklamání, ale říkám, není to úděl každého politika nakonec přinést zklamání. Prostě v momentu, rozumíte mi, řekněte mi politika, který nakonec nesklamal.
8: No samozřejmě nikdo nemůže být dlouhodobě pořád úspěšný. Takový politik nebyl. A ti, kteří to chtěli, tak nakonec se vydali tou autoritářskou dráhou a ten úspěch si začali pojišťovat nedemokratickými způsoby, tím utahováním šroubů.
6: Prognostika sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Frič je dnešním hostem Osobnosti Plus. Platí to, že čím populističtější má stát vládu, tím zranitelnější je vlastně zvenku?
8: Myslím, že populistická vláda je špatná z principu a ta zranitelnost může růst, ale podívejte se na USA, tam je populistický vůdce a nevím, jestli je Amerika zranitelnější. Možná je, to neumím posoudit, ale populistický vůdce není jenom ten, který říká, já chci mír. Jako
6: ne,
8: u nás.
6: Ale nechci dávat peníze na obranu, protože no, potřebujete je tady na důchody.
8: Já chci mír. Ano, vlastně, ano. Populista by nejradši ty peníze rozdával. Nicméně, někdy dochází i k tomu, že populisté zajmou armádu. Mnozí populističtí vůdci si tu armádu podmanili tak, že se stala pilířem jejich moci. A to jejich autoritářství stojí na té posilování té obrany schopnosti.
6: Tak dokonce se říkalo třeba o Iránu, že tam revoluční gardy vládnou té zemi, že jo. Mm-hmm. Ale mě by zajímalo v téhle souvislosti, jak vidíte budoucnost kolektivní obrany západních zemí, to znamená Severoatlantické aliance. Myslíte si, že za 10, 15, 20 let tady tenhle systém kolektivní obrany bude?
8: Také to záleží na tom, jaké vlády budou u moci. Jestli zase sezónní faktor. Jestli sezóna populistických vlád

0: převzetí vlády populisty v Anglii a hrozí převzetí vlády populisty v Německu, AFD. Kdekoliv se podíváte, ve Francii třeba taky. Takže klíčové státy jsou na jakémsi rozhraní, že je čeká sezona populistické vlády.
1: A teď, kdybychom si představili, že všechny tyhle země, které jste zmínil, Velkou Británii s pravděpodobně Farážem, který by nastoupil a tak dále. AFD v Německu, všichni varovali před posilováním německé armády v okamžiku, kdy nevíme, jestli AFD nebude ta vůdčí partaj v Německu. Tak černý scénář, všechno tohle vyjde. Tak jak bude vypadat vůbec politika jako západních zemí, jako celek, jako globál?
0: No, v Evropě se to rozpadne, to je jasné, protože sice populisty mluví o populistické revoluci, ale vzájemně se moc v lásce nakonec nemají. Dělají tu populistickou politiku pro domo hlavně, nedělají to pro nějakou populistickou internacionálu, takže kolektivní obrana Evropy bude pase. Západné země budou buď usilovat o spojenectví s USA, nebo budou regionálně spolupracovat. Prostě nedojde k tomu, že stají se obnoví transatlantická spolupráce na úrovni dvou tektonických politických bloků, jako silná Evropa a silné USA.
1: Mně šlo mimo jiné také o to, jestli v okamžiku, kdy už nebudeme jakoby spojení v tom jednom bloku, jako ty západní země, byť je to spojení pofidérní, jak teď vidíme u toho Trumpa, ale kdyby ten blok vůbec nebyl, tak jestli bychom neměli vlastně blíž nejistotám a válkám, jaké se projevují tuto dekádu?
0: No, jak víme, teď vlastně se mění něco, co mu se říká světový řád. Ano, vlastně vznikají ty velké tektonické mocenské bloky a závisí od toho, kam se vlastně ta Evropa podsune, pod kterou desku tektonickou se podsuneme, nebo vlastně vytvoříme svoji vlastní mocenskou a vojenskou tektonickou desku.
1: No to je přece to NATO, to bychom si nechali NATO, kde by to takhle fungovalo.
0: No a to se mi zdá, že tahle budoucnost je ohrožena. I když teď v podstatě máme nakročeno k tomu, nicméně, když dojde té synchronizace populistických sezon v vícero evropských státech, myslím si, že tohle bude ohroženo.
1: A myslíte si, že my tady, a myslím tady v Česku, ale i v západní Evropě jako celku, hrozně málo mluvíme o té ose zla, která vzniká Rusko, Čína, Irán, Korea, Severní a tak dále, jo. A máte pocit, že s tímhle jako soumrakem demokracie přichází taky soumrak prostě tohoto typu vládnutí?
0: Soumrak demokracie?
1: No.
0: Soumrak demokracie je posilován tím celosvětovým dějím, to ano, ale jako záleží na vnitřních podmínkách, na tom, jestli ta demokracie bude schopná pracovat na sobě samé a inovovat se v těchto zemích, které jsou demokratické.
1: Já vím, ale to je takové jako neměřitelné, neuchopitelné zacílení. Já vím, co chcete říct, ale já mluvím o tom, že žádný vůdce nikde, ani myslím ve svobodné zemi demokratické, zatím nebude umět jít, když nebude vědět přesně, co to znamená. Víte, jak to myslím?
0: Ano, a já vám to můžu říct, konkretizovat. No. Ano, říká se tomu demokracie malých dárců. Alebo drobných dárců.
1: A jsme u těch partají.
0: A jsme u těch partají, protože financování politických stran je pro demokracii klíčové. I v demokracii, jak jsem říkal, peníze hrají prim. A otázka financování politických stran je klíčová. Pokud se nevyřeší rovnováha

0: mezi penězi velkých megadárců, ano, milionářů a miliardářů a malým množstvem těchto bohatých a velkým množstvem běžných občanů, tak se budeme sunout k tomu autoritářství. A to vlastně roztrhá tu Evropu, protože prostě populisté nedokážou vytvořit nějakou populistickou internacionálu.
1: Já vím, že se nemůžu prognostika ptát, co se stane, ale můžu se prognostika ptát, jaký ten globální scénář pro západní svět jako celek připadá v úvahu, je nejpravděpodobnější. Jo? Jako budeme žít v neustálém ohrožení z té druhé části světa, už jsem jmenovala tu osu zla, například, ale patří tam i mnohé jiné státy, určitě. A nebo se nějak ta Evropa, a nejen Evropa, všechny západní země, typově západní země, dají dohromady a řeknou tak ne, jako my se budeme bránit.
0: Ono to není tak, že prostě by k něčemu došlo ráz na ráz. Teď vidíme, že ta třeba nástup té Číny taky trval dlouhá desetiletí. Ano, je to prostě pomalý erozivní proces. A jako prostě ta mobilizace toho západu je, nad ní visí velký otazník. Ano, vlastně, jestli, podívejte se, co dělá USA, co dělá Trump. Prostě on koketuje jedno z Rusy, jedno z Číňany a Evropu posílá k ledu. Takže závisí na tom, co se uděje v USA.
1: Prognostik, sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Frič byl mým hostem, určitě se nevidíme naposled. Děkuji moc.
0: Já děkuji taky, naschledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Český rozhlas Plus.
3: Evropské instituce se dohodly na větší kontrole obchodní dohody se Spojenými státy. Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Společnost ČEZ vydala první zelené dluhopisy za více než 18 miliard korun. Klidné dopoledne u zpráv Plusu vám v 11 hodin přeje Monika Vrchotová. Evropské instituce se v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%.
4: Při nočním jednání se při takzvaném trialogu evropští politici shodli na tom, že obchodní dohoda má být časově omezená a skončit na konci roku 2029, tedy v roce, kdy americký prezident Donald Trump opustí mandát. Podle závěrů schůzky mezi unijními institucemi by také Evropská komise měla možnost dohodu pozastavit, pokud Spojené státy nedodrží dohodnutá pravidla. Smlouva o vzájemných clech vychází z loňské schůzky prezidenta Donalda Trumpa a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ve Skotsku. Finálně by obě strany měly uzavřít do 4. července, jinak Donald Trump pohrozil dalším zvýšením cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: V Německu přijali amerického lékaře, který se v Demokratické republice Kongo nakazil virem ebola. Ušetřuje ho tým lékařů v berlínské klinice Charité. Dalším pacientům nebo širší veřejnosti podle německého ministerstva zdravotnictví žádné riziko nehrozí.
5: Americký pacient přistál na palubě zvláštního letadla v Berlíně krátce po půlnoci. 60 policistů ho doprovodilo na izolační stanici ve čtvrti Wedding. To je největší zařízení svého druhu v Německu a taky jediné, které kombinuje infekční a intenzivní medicínu. Podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové je samozřejmé, že spolková vláda pomáhá partnerům. Americký lékař byl pozitivně testovaný na ebolu o víkendu. Nemoc se šíří Demokratickou republikou Kongo. Tamní ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím přes 500 podezřelých případů a přes 130 úmrtí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Dodám, že do Česka míří z Ugandy další americký lékař s podezřením na nákazu ebolou. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch Českému rozhlasu řekl, že nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Přiletět má speciálním letounem dnes v podvečer. Léčit se bude v pražské fakultní nemocnici Bulovka.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Společnost ČEZ poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
6: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v Senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
7: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale v loni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postup nižšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubík. David Šalek, Český rozhlas.
3: Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Český rozhlas Plus poslouchá denně 164 tisíc a týdně 429 tisíc posluchačů. Mezi regionálními stanicemi se nejvíce dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Střední Čechy. Jako celek denně Český rozhlas oslovil skoro 1 415 000 posluchačů. Jeho podíl na trhu tak byl víc než 25%. Škoda po nehodě v pražských Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chodovské ulici se včera dopoledne srazil autobus s tramvají. Na místě bylo 18 zraněných. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
8: V současné chvíli policisté stále věc prošetřují a zjišťují veškeré okolnosti a příčinu této dopravní nehody s tím, že ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecného ohrožení nedbalosti.
3: Dnes dopoledne havaroval u Oseka na Rokycansku autobus se 33 dětmi a dvěma učitelkami. Nedaleko sjezdu z dálnice D5 se s ním utrhla krajnice. Nejméně 15 cestujících je zraněných. Na místě jsou stále hasiči a záchranáři. Na silnicích zůstáváme na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďan velmi opatrně za sjezdem na Velemín. Na 54. kilometru stojí porouchané nákladní auto u středových svodidel. Částečně zasahuje do levého pruhu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu. Ta se nesouvisle sune na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem na letiště se pak sunou kamiony za sjezdem na Jesenici od 0. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až na 19. V levém pruhu se zastavují kvůli regulaci v obou tunelech. Přejeme všem šťastnou cestu. Středeční obloha zůstane většinou oblačná až polojasná. Od západu se místy přidá občasný déšť nebo přehánky a později odpoledne, hlavně na Moravě i bouřky, teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy a teď nás čeká život k nezaplacení.
9: Dobrý den, a kde jsme? V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to vlastně podobně jako loni. I letos to byly nervy, taktizování, radost a úleva, naštvání a smutek. Proč je kolem přijímacích zkoušek na střední školy každý rok tak rušno? I to probereme s Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
11: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
9: Danieli, proč je vlastně dobré v projektu Radiožurnálu a PAK Research Život k nezaplacení mluvit o tomhle tématu?
10: Tak jednak my k tomu děláme dost výzkumu, takže se ptáme těch studentů a rodičů, jak si vybírají ty školy a podobně, takže víme, co tam jako vzniká za problémy. A za druhý, to je, myslím, jedna z největších problémů ve školství, protože on prostě jako... Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství. A ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to příznačí možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Jako. Nevybere to ani nejlepší studenty pro ty školy.
9: Každý rok, zejména od období takzvaných silných ročníků, jsou kolem toho vždycky vzrušující diskuse. Co bylo třeba letos lepší?
10: Letos lepší, takhle, myslím, že to bylo dost podobné jako minulý rok, jo? A že vlastně ta politická reprezentace trošku čeká na to v těch krajích, až se přijdou ty slabší ročníky a že se to vyřeší samo, jo? Že to chce vyčekat. Jo? A jestli bylo něco lepší, tak možná řekl bych, že lidi líp rozumí tomu algoritmu a tomu, jak si tam dávat ty přihlášky, aby nepropadly, aby se dostali tam, kam chtějí. Protože my i další lidi k tomu jsme vytvořili aplikace, kde si to můžete otestovat, jakoby, jak tam dát ty přihlášky. Takže se lidi možná víc učí strategizovat v tom složitém systému těch přihlášek, jak to seřadit, ty školy a podobně. Ale to je taková jako znouzecnost. Myslím si, že by to nemělo být závislý na téhle strategii.
9: Vy jste k tomu, jak se rodiče v přijímacích zkouškách orientují, vydali takovou zajímavou studii. Co tam je na první pohled důležité? Jaké zjištění?
10: Tak úplně asi nejdůležitější zjištění podle mě je to, že v tom systému těch přijímaček dneska máte tři priority, dáváte si tři školy, jo, a vlastně dostanete se na tu svoji první prioritu, pokud na to máte ty body tam, pokud ne, tak na tu druhou prioritu, takže to, vám to vybere jako ty školy podle té priority a těm školám to vybere studenty, že to taky preferuje ty lepší studenty s těmi lepšími body. Mělo by to jako optimálně vybrat, napárovat ty studenty s těmi školami. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Hmm. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam, tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. Což samozřejmě vede k tomu, že ty školy si často teda vyberou studenty, pro něž to není jakoby hlavní priorita, ta je škola. A zároveň ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít. Jo. Takže ty tři přihlášky, že tam jsou jenom tři, vede k tomu, že tam jako moc strategizují lidi a nechodí tam, kam by chtěli. A školy nemají ty studenty, který mají největší motivaci studovat na těch jejich školách a podobně. A to jde jednoduše zmínit, mít tam prostě víc těch škol. Pět, no. To je zásadní, podle mě, z těch reform, který se zvažuje, tak těch víc přihlášek bych dal jako hodně dopředu, protože omezí to strategizování extrémně.
9: Je to těžké nějak zařídit?
10: No,
9: výměna číslice za číslici, ne?
10: Podle mě to není úplně těžké. Jediný argument proti tomu je, že některé ty školy dělají školní kola, že ještě jdete na pohovor v tom školním kole a že když bude těch přihlášek pět, tak těch studentů, kteří tam jdou, je hodně, jo, a mohlo by se zdržet. Ale tam prostě jde dát o týden navíc nebo udělat podmínku, kolik ta škola musí do toho školního kola vzít. Jo, to je všechno řešitelná věc. Takže bych řekl, že to není zase tak těžké na to, jak by to pomohlo. Že by se ty lidi nebáli prostě si dát ten dobrý gimpl na to první místo, protože mají relativní jistotu, že v těch pěti přihláškách se někam dostanou.
9: V čem je tady hlavní problém těch přijímacích zkoušek, respektive na čí straně? Je to problém ministerstva školství, krajů, nebo zákona, nebo všechno dohromady?
10: No, obecně hlavně my to trošku svádíme jenom na ty přijímací zkoušky od CERMAT. Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě, jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v tom středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecné základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. Hmm. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborní školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo? Že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářské profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jakoby úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
12: Škola to je taková budova, kde jsou třídy, žactvo, pedagogové, školní jídelna, školní. To se přece dá postavit. Ne?
10: To se dá postavit, zároveň ty kapacity jakoby, by ty kraje našly. Jo? A hlavní problém je v tom, že teda střední školy zřizují kraje a nejsou za to placený. Ty kraje dostávají peníze, je to nějaký přes 100 miliard korun ročně, který jsou rozdělovaný nějakým jakoby fixním koeficientem, který někdo vymyslel v roce asi před 20 lety. Jo. Už málo kdo si pamatuje, jak to bylo vymyšlený. Asi to vymýšlel někdo na Vysočině, protože Vysočina tam jakoby má hodně vysoký procento, ale každopádně teda to procento se
12: na Vysočině myslíte? Ne.
10: Ne, tak asi jakoby,
12: rozumím.
10: Je to na půl vtip, ale fakt jakoby, ty procenta jsou zvláštní. Vysočina je tam pravděpodobně jakoby, zvýhodněná díky tomu, že to je velký kraj, má hodně silnic a podobně. Takže to má jisté jakoby, meritum to má. Jakoby,
12: a budou dostavovat Dukovany.
10: A podobně. Ale je to 20 let starý koeficient, který se nemění. Teďka jo, třeba do Středočeského kraje přijdou lidi. A zvýšilo se jeho do Prahy taky, zvýšila se jejich populace a to financování krajů na to nereaguje vůbec. A jeden z těch jako problémů, který to přináší, je, že když Praha dělá místa na středních školách a chodí sem třeba lidi právě z těch okolních obcí a tak, tak ona za to nedostává peníze prostě, jo, za ty žáky na těch středních školách. Financovaný jsou platy učitelů, to platí stát, ale na ty budovy, na ten investice, provoz, nepedagogický pracovníky a podobně nedostává ten kraj peníze. Takhle to funguje v obcích, tam jde za obcí peníze za žáka, tam, kde studuje. V krajích to nefunguje. A proto ta Praha říká, my to nechceme jakoby rozšiřovat ty gymnázia, proč to tady berou děti ze Středočeského kraje prostě. Středočeský kraj.
12: Že Praha není braná jako obec nebo město, ale jako kraj.
10: Jako kraj, jo, a tam jdou peníze, jakoby za tím krajem nejdou podle těch studentů, je to fixní procento rozdělení těch 100 miliard. Takže Praha, když dostane nový studenty, na to nedostane ty peníze, jo. Na to trošku problém řeší ten Středočeský kraj, že nechá ty studenty jezdit do té Prahy, místo aby taky budoval ty kapacity. Jo, a vlastně celý to vede k tomu, že to je takový morální hazard, takový černý pasažerství. Ty kraje to nezřídějí, ty místa. A rodiče to zaplatí na soukromých gymplech. Nebo stát, taky stát dotuje ty soukromí gymnázia výrazně. Jo. Takže to zaplatí trochu stát na těch soukromých gymnáziích. Takže když máte jako systém, kde ten aktér, teďka ty kraje teda, nejsou jako vůbec penalizovaný anebo placený za to, za tu službu, tak samozřejmě se z toho vyvlíknou rádi, jo, protože to přenesou na někoho jiného. A to je ten hlavní problém těch kapacit, který by plně stát měl změnit. A začít to platit podle míst na středních školách a specificky na gymnáziích teda.
12: Ona Praha je zajímavá i z jiného úhlu pohledu, už z toho úhlu, o kterém jsme mluvili na začátku. My jsme třeba i letos slyšeli názor z vedení magistrátu, že vlastně nelze predikovat, kolik bude dětí a tak to politici nebudou řešit.
10: No,
12: predikovat, kolik bude dětí, jde, ne?
10: Jako tam...
12: Přece vím, kolik se jich narodilo před 15 lety.
10: Tam jsou malinké nejistoty v tom...
12: Na kterou školu půjdou.
10: To taky, ale jakoby, tak přišli třeba hodně dětí z Ukrajiny, který tam bohužel často na ty střední školy ty lepší nechodí, jo, byť by na to měli. Nevíte, kolik přijde dětí z těch z těch středních Čech, jo, kolik se přihlásí na ty pražské školy. Ale jako zhruba to víte, podle mě, zhruba tyhle ty trendy jdou odhadnout a dát tam tu populační hřivku. Takže to je výmluva, podle mě, která neobstojí naprosto. A Praha zřídila školy před dvěma, třemi lety, to rozšířili trošku a poslední dva roky nepřidali skoro nic do těch gymnázií. A mají na účtu, tam je asi 180 miliard, jo. Takže si představte, že má ta metropole, má 180 miliard a teďka se tam nedostávají děti, které mají fakt dobrý výsledky v tom Zermatu, jo. A to prostě
12: marně... Které by se v jiné části republiky
10: přesně,
12: dostali...
10: Přesně, v pohodě. A tím marníme fakt jako, to by mohly být lidi, kteří potáhnou prostě společnost, ekonomiku, budou úspěšní a my jim jako znemožníme ty šance, přestože tady leží 180 miliard na nějakém účtu, z kterého to jde postavit, jo? Nebo odevřít ty kapacity.
12: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, rozhovor v projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
12: Když už jsme u toho, kolik stačilo bodů různě, je nějaký průměr celorepublikový, kolik tak stačilo na vstup do gymnázia?
10: Přesně se úplně nepamatuju a on se takový extrémně liší, takže podle mě ani ten celorepublikový nemá smysl, protože v té Praze je to fakt třeba jako výrazně víc prostě. Možná otázka je, jestli je dobrý ten, kolik stačilo, nebo kolik měli průměrně ty lidi, který se tam dostali. V tom průměru se zase tak neliší. Jo? Tam je problém, že v těch chudších regionech ty děti ani nemají aspirace, takže tam ani často nejdou prostě třeba ty dobrý. A jdou, já nevím, na odbornou školu, na učňák a podobně. Kdyby fakt chodili i v těch chudších krajích a byly tam lepší školy, lepší základky, tak se vyrovná ten rozdíl. Je to hodně tou přípravou z těch základek a tím, že tam nemají takový aspirace ty lidi, jo? Nebo ty studenti.
12: Nějaká čísla, ale jsou třeba 76% žáků se dostalo na tu první prioritu.
10: To je zajímavé číslo, řekl bych jako zásadnější ještě, protože má dvě interpretace. Ta pozitivní je, že to je ta super, že tři čtvrtiny se dostanou na první prioritu. A ta horší je, že my teda víme, jak jsem říkal na začátku, že zhruba čtvrtina rodičů a žáků na tu první prioritu, ale nedává to, kam by chtěli jít reálně, jo, protože se bojí. Takže část tohle čísla je daná tím, že tam jsou ty jistoty zbytečné. A myslím si, že to číslo by mělo být mnohem menší, že ten systém měl fungovat tak, že na tu první prioritu fakt dáváte školu, kde nemáte jistý, že se tam dostanete. A to číslo, že se tam dostane 76% lidí, ve skutečnosti ukazuje, že ten systém nefunguje. Mělo by to být třeba 50%, jo. Protože fakt jako tam by měly být ty nejlepší gymnázia, nebo nejlepší školy, nejlepší odborní školy v tom okolí těch studentů prostě, jo, na který můžou aspirovat.
12: Zdá se, že vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si tu situaci uvědomuje. Pokud si vzpomínám, bylo to někdy na konci března, kdy ministr Plaga říkal v rozhovoru pro Deník N, chci odblokovat přijímačky i maturity, jsou to špunty ve vzdělávání. Jsou?
10: Ty špunty, to je dobrý vyjádření. Myslím si, že blokují hrozně věcí. Vlastně to ničí ty vysoké školy, zejména ten vstup na ty střední. Zároveň, že poslední rok se všichni připravují na CERMAT testy, protože hrajou strašnou roli v tom životě těch studentů. Takže to ničí trošku i to základní vzdělávání. Ta nepřístupnost té devítce, že nemáte jistotu, že v Praze třeba, jestli tam dostanete, tak vede k tomu, že hodně rodičů zkouší ten nultej pokus, tomu říkám. To jsou ty víceletá gymnázia. Dostat tam to dítě už v té páté, šesté třídě. Protože vlastně tím dostanete pokus navíc, jo, ještě jeden. A to samozřejmě trošku ničí to základní školství, když tam odchází jako hrozně dětí z těch základních škol. Takže to je jako ten úzký bod v tom vstupu na ty střední školy. Je naprosto destruktivní pro celou tu soustavu. Jo. Tak to má pravdu ministr.
12: A má pravdu ministr Plaga i v tom, že by školy například měly dostat větší prostor přijímat žáky na základě vlastních kritérií a jednotné testy z češtiny a matematiky od Cermatu by už nemuseli tvořit těch 60% přijímaček, ale jenom 40?
10: To je věc, kde s ním nesouhlasím naopak, protože za ty testy nejsou tak tragické podle mě. Myslím, že v té češtině třeba je moc takových věcí z toho syntaxu, že tam oproti třeba těm americkým testům, kde se SAT, ACT, tam je v podstatě jenom ta gramotnost čtenářská. Hmm. V těch českých je trochu jakoby příslovečné určení, prostě typy poznat a podobně.
12: A ta čeština je složitější.
10: Asi jo, no, ale jako nevím, jestli to testuje to, co ten test chce, jakoby jo, protože buď to má být zaměřený na to, že testuje to, co se má učit na té základce, ověřuje ty výstupy, což není, anebo to mají být nějaké předpoklady, které mnohem víc souvisí s tou schopností přečíst a interpretovat text, než znáte nějaké příslovečné určení, nějaký typ. Jo. A, takže jakoby tam jsou nějaké nedostatky, ale ten test není tak špatný. A zároveň těch 40% je relativně hodně. Dneska můžou 40% ty školy dát vlastním přijímačkám. A teďka se to už některé dělají to, že tam dají extrémní rozptyl do těch 40%. Dám taky extrémní příklad, jo, že si 20 studentům dá 40 bodů a zbytku dají 0. Jo. A to samozřejmě přebije cokoliv, jako ten rozptyl toho Cermatu, protože ten, v tom Cermatu, v těch testech, v těch 60% máte to nějak přirozené, nějaké jako normální rozdělení prostě, když hodně žáků mají podobné body. A když tomu dáte 40 vlastních bodů, kde to jako hrozně rozdělíte, tak stejně ten Cermat překonáte tím, jako do velké míry. Jo. Takže vlastně jako kdo chce, tak už tam dá velkou váhu těm školníkům dneska. Naopak by se možná mělo říct, jak s nima pracovat. A zároveň ty školní kola používá jenom malá část škol, je to kolem 15%. Jo. Takže já myslím, že to je zbytečný krok, který ale bude mít jedno negativum, že když se zvětší ta role těch školních kol, tak tam nejde udělat to klíčové opatření, což je, aby tam bylo těch 5 přihlášek místo 3. Jo. Takže to oddálí a možná zhatí mnohem klíčovější věc. Takže já bych se vykašlal na posuny, kolik tvoří Cermat a zbytek, dal bych tam 5 přihlášek a plus, co říká pan ministr, aby se to skládalo, prvně udělal ten test člověk a potom si dával ty přihlášky s nějakým vědomím toho, kolik má těch bodů.
12: A nějaká nárokovost na to místo podle percentilu?
10: To je věc, to je můj návrh, který zatím jakoby, myslím si, že...
12: Nechcete o něm mluvit?
10: Ne, a myslím, že k němu dozraje ten systém. Myslím si, že, jako že nejde udělat to, nebo nelze akceptovat to, že v nějakém kraji, zejména v té Praze, je ten žák třeba v 70%, že mezi 30 nejlepšími žáky v republice.
12: Jenom si vysvětlíme, co je to ten percentil. V souvislosti s přijímačkami, to je informace o tom, jak si žák vedl ve srovnání s ostatními uchazeči.
10: 70% znamená, že se ve 30% nejlepší.
12: Takže nejde o ten počet bodů, ale o pořadí.
10: Vychází z toho počtu bodů, ale jde o pořadí. Jo. A teďka ani ty žáci z toho jako těch dobrých percentů, nebo 20%, jakože ve 20% nejlepších, tak se nedostanou na ty gymnázia. A teďka jako samozřejmě máme řadu věcí, kde je jistá nárokovost, že máte nárok na školku od 3 let a podobně. Jo. A šlo by udělat to, že žáci, kteří mají nějaké dobré body, tak jim ten kraj musí zajistit to místo prostě. Jo. Nemůže to nechat na těch rodičích, ať zaplatí soukromé gymnázia. Takže já myslím, že k tomuhle se dostaneme, že by to mohlo vycházet z těch bodů toho uchazeče víc. Jo. A udělat to tlak na ty kraje, aby nenechávali propadnout ty talenty do toho, že prostě studují jiné školy, nebo že jim rodiče to musí platit a podobně.
12: Pak by si třeba programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta nemusel myslet, že to, že někde někdo uspěje a někde neuspěje, takže je to protiústavní.
10: To je zajímavá myšlenka, že podle toho, kde bydlí, tak extrémně liší ten přístup ke střednímu vzdělání, jestli je protiústavní. Jako, nevím, jestli je protiústavní a určitě jako dost nespravedlivý a je to taková loterie náhodná, která kazí jako budoucnost Česka do velké míry, podle mě.
12: A ještě je tady jedno téma a to jakési předsazení té jednotné přijímací zkoušky.
10: Jo, abyste prvně udělal ten test, věděl, kolik máte bodů a podle toho trošku jakoby si vybíral ty školy. Tam pozitivum by mohlo být to, že 25% žáků dneska ani ty zkoušky nedělá, protože si nevěří, nebo rodiče nemají takové jakoby ambice a podobně. A řada z těch studentů jako nemá úplně špatné známky. Jo. Je to fakt o tom, že třeba jsou z méně vzdělaných rodin a oni si nemůžou dovolit takovou tu vizi, že budou studovat na vysoké škole a podobně. Ale kdyby viděli prostě, že ten člověk nebo ten žák fakt jako může jít na dobrou školu a ten žák by to viděl, že má ty body dobré, tak by to možná změnilo to přemýšlení. Takže to by byl dobrý krok to předsadit, zvýšit tu jistotu, zlepšit ten výběr a zároveň ukázat těm lidem, těch 25%, že oni mají taky šance někdy.
12: Pro dnešek tedy popřejme hodně štěstí těm, které čeká druhé kolo.
10: Tak, hodně štěstí. No.
12: O přijímacích zkouškách na střední školy jsme znovu mluvili s Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research v rozhovoru v projektu Život k nezaplacení. Daniel, děkuji, naslyšenou.
10: Díky, naslyšenou.
13: Život k nezaplacení.
14: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
15: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
16: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
17: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
15: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
16: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
18: O osud ženy a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
16: Jsme Lucie Korcová
15: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
19: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
15: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
3: Hezké dopoledne, je 11:30.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko bude nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to po dnešním jednání s ministrem obrany Jaroslavem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle premiéra je například nutné posílit armádní nábor i počty aktivních záloh. Babiš také informoval, že o složení delegace na summitu NATO v Ankaře, včetně přítomnosti prezidenta Petra Pavla, rozhodne vláda 8. června. Berlínská nemocnice Charité v noci přijala do péče Američana nakaženého ebolou. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Americký lékař se virem nakazil v Kongu. Druhý americký občan s podezřením na ebolu míří z Ugandy do pražské nemocnice Bulovka. Ta uvedla, že příznaky nemoci nemá. Dorazit by měl ve večerních hodinách. Další lidi s podezřením na nákazu ebolou Česko neplánuje přijmout. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha by stát neměl další přebytečné kapacity. Je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Polský prezident Donald Tusk přijal ve Varšavě nového předsedu maďarské vlády Pétera Maďara. Jednat spolu budou o bezpečnosti a prohloubení spolupráce. Maďar už dříve avizoval také snahy o posílení vazeb v rámci Vyšegradské čtyřky, kam patří i Česko a Slovensko. Vztahy v rámci skupiny v posledních letech ochladly hlavně kvůli rozdílným postojům vůči Rusku a válce na Ukrajině. Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě od roku 2012. Podle vedení města má zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Teď na plusu míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna. Zbystřete za sjezdem na Domašov na 174. kilometru. Se najíždí do fronty kamionů. Ta nesouvisle pokračuje až do Brna na 196. kilometr. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně zpozorněte za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se zastavuje v pravém pruhu. Fronta pokračuje až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště se stále sune kolona kamionů za sjezdem na Jesenici z 82. kilometru až na 19. stále regulují vjezdy do obou tunelů. A ještě Štěrboholská spojka směrem na Lanový most, tam trvá silnější provoz od východní části okruhu k Europarku. V opačném směru se jede pomalej nesouvisle na jižní spojce od Spořiloma. Dobře dojeďte. 20. květen bude provázený většinou oblačnou až polojasnou oblohou, od západu postupně místy občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne hrozí hlavně na východě i bouřky a teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už Interview Plus.
20: Už za pár dnů se v tradičním čase o letnicích sejde sudetoněmecké krajanské sdružení. Na pozvání festivalu Meeting Brno to ale bude zcela netradičně, poprvé od druhé světové války na českém území v Brně. Jde o symbol vzájemného porozumění nebo hluboce necitlivý záměr. Může to česko-německé vztahy posílit nebo poškodit? A jak se k akci staví ti, kterých se nacistické zločiny dotkly osobně? U poslechu vás vítá Šárka Feniková.
21: Interview Plus.
20: Pozvání do Interview Plus přijal spisovatel, dramatik, signatář Charty 77 a bývalý politik Milan Uhde. Dobrý den do Brna.
22: Dobrý den.
20: Když jste v loni přišel s myšlenkou, že by měl někdo sudetoněmecké sdružení do Česka pozvat, dovedl jste si představit, jaké reakce to může vyvolat?
22: Samozřejmě nejsem člověk bez politické fantazie, snad doufám, takže jsem tušil, že s tím nebudou všichni souhlasit. Že třeba nejstarší generace, já se letos doufám dožiju 90, si pamatuje a má bolestné vzpomínky na roky okupace německé. Ale že se toho ujmou politikové a že to rozdmíchají v konflikt nepřirozených rozměrů, to mě opravdu nenapadlo. Tak velkou fantazii nedisponuju.
20: Odpůrci právě poukazují na to, že by to mohlo být k pamětníkům necitlivé. Vy podle všeho to tak nevnímáte, čím to je?
22: Já jsem především přesvědčen, že pamětníci, kteří mají nejméně 90 let, nejsou tady četní a že i někteří z nich se s těmi vzpomínkami vyrovnali, jakože je to tedy po 80 nebo ještě více letech. A ti ostatní mladší, já jsem přesvědčen, že tam dochází, jistě může docházet k bolestné reakci na tu skutečnost, ale je to bolestná reakce zprostředkovaná vyprávěním dědečka, babičky, tatínka, maminky, strýce, tety, že to není bolest zakoušená přímo. Ale protože jsme nechtěli a nechceme si představovat ten festival jako hlučný, který se obrací k celé společnosti, nýbrž se obrací především k lidem, které ten dialog přitahuje a zajímá, tak se domnívám, že jsme nechtěli se nikoho dotknout a doufám, že se ten festival nedotkne bolestně ani těch, kteří ty bolestné vzpomínky mají. Že nebude hlučný a nebude se ucházet o souhlas 100% celé společnosti.
20: Našel jste pro tento svůj postoj pochopení? Měl jste možnost mluvit s někým dalším, koho se ty válečné nebo třeba těsně poválečné události dotkly a kdo si je pamatuje?
22: No tak mluvil jsem o tom samozřejmě s mladším bratrem, ale ten je rok 44. Ten ví jenom to, co mu rodiče převyprávěli nebo vyprávěli z vlastních zážitků. Rodiče jsou dávno mrtví. Takže já jsem to porovnával především se svou vlastní zkušeností. A ta je poměrně na to, že jsem ročník 36, ta je dost bohatá ta zkušenost.
0: Jak k tomu vyrovnání došlo ve vaší rodině?
22: To byl velmi bolestný proces, protože ta rodina je poněkud složitě složená. Skládala se jednak z mé židovské maminky a jejího příbuzenstva, které ve velké míře, je to asi 18, 17 nebo 18 lidí, všichni zahynuli v koncentračních táborech a maminka se zachránila se mnou pomocí neobvyklé a bolavé právnické kličky. To je jedna zkušenost. Druhý zážitek je rodina mé tety, starší sestry mého tatínka, která si v roce 1924 vzala brněnského Němce, invalidu z první světové války, a dostala se do divokého odsunu i s mým o rok starším bratrancem a s manželem, kterého mezitím rudí gardisté zmlátili do bezvědomí, takže se nikdy úplně nezotavil, stále utíkal a byl duševně, bych řekl, na tom velmi psychicky, na tom trvale velmi špatně. Tato německá teta za protektorátu poradila mé mamince, dovolí, se rozvede s tatínkem, tím ho zachrání, zatímco sama už ani se synem zachrání před oncem nedojdou. V roce 45 má maminka, jí to oplatila jako advokátka a poradila jí, ať se s tím svým manželem rozvede, že potom se soudu vyhne. To v té rodině bylo a ty dvě ženy spolu do roku 1955 po 10 let vůbec nemluvili, ublížili si. Ale po 10 letech se sešli, vypovídali si vzájemně, tím prošli, objali se a dlouho usedavě plakali. Já jsem byl jako 19-letý kluk přímo přitom a je to jeden z mých ústředních zážitků a na ten si stále vzpomínám a to smíření po 10 letech bylo pro mě bytostnou potřebou, poněvadž jsem všechny složky toho smíření znal. A domnívám se, že po 80 letech je to otázka, která může a má být nastolena, chceme-li být vyznavači životního kladu a nikoli opakovatelé toho, co bylo v roce 45 a dříve spácháno.
0: S tím vším, čeho jste byl svědky, u čeho jste měl možnost být, nedotýká se vás teď víc to, že na zasedání zastupitelstva města Brna, kde jste sjezd a jeho konání v Česku hájil, vás odpůrci nazvali vlastizrádcem?
22: Vlastně zrádcem a nacistou bylo to, no ne, překvapení, já jako chartista jsem zažil neméně tvrdá obvinění a musel jsem je zkousnout, poněvadž obrany proti tomu nebylo. Já už jsem, možná, že to zní cynicky, já jsem poněkud impregnovaný. T.G. Masaryk měl velmi drsný výrok na toto téma, řekl, že to patří ke kšeftu. Takže já jsem věnoval pozornost svému příspěvku a ty hlasy jsem se snažil neslyšet.
0: Odpůrci sjezdu znovu a znovu zmiňují Benešovy dekrety a nebezpečí jejich prolomení. Přitom sudetoněmecké krajanské sdružení to ze svých stanov, které jsou právně závazné, už před lety vypustilo. Je to za vás dostatečně vstřícný krok nebo definitivní klid by mohl nastat až poté, co tuto zmínku vypustí i z programového prohlášení?
22: Já jsem přesvědčen, že ten problém je nastolený uměle. Nikdo ho nevznáší. Nikdo nebude Benešovi dekrety rozebírat. Nejméně představitelé a členové sudetoněmeckého krajanského sdružení, kteří řekli, že to je česká otázka. Jestli Češi to budou nastolit, budou chtít nastolit, to bych se velice divil, protože to je opravdu to je opravdu téma, které není aktuální. Nikdo se tím nechce zabývat. Domnívám se, že se tím zabývali političtí mluvci a poslanci, kteří mají zážitek z první prezidentské volby prezidenta Zemana, který sudetoněmeckého strašáku využil údajně ke svému volebnímu úspěchu a možná, že jeho dědicové, on žije teda stále samozřejmě, že jeho následovníci se domnívají, že také nějaké volební hlasy ze svého hlasitého postoje vytěží. Já to nevyručuju, v tom směru nemám žádný odhad.
20: Čili teď, když to zvedá opět třeba SPD nebo její předseda Tomio Okamura, považujete to za strašení, které nemá reálný základ, nebo jak se k tomu postavit?
22: Já to považuji za pokus upevnit vlastní voličské hlasy a po případě je rozšířit jejich počet o toho, kdo zatím tu volební aktivitu nevykazoval. Je to skutečně oživování mrtvého problému a je dobře, že ten problém není živý. Oživovat ho je ke škodě.
20: Akci kritizuje ale také bývalý premiér a prezident Václav Klaus, se kterým vás spojí politická minulost. A přitom to byl právě on, kdo za Českou stranu společně s Josefem Zjelencem v roce 1997 podepsal česko-německou deklaraci, ve které se obě strany zavázaly, že staré ústrky už nebudou řešit. Překvapuje vás teď jeho postoj?
22: Nepřekvapuje, protože znám jeho mínění z doby, kdy jsme spolupracovali a přeto jsem, jako čtu jeho texty pozorně vždycky, četl jsem jeho prohlášení stran toho sudetoněmeckého sněmu konaného v Brně. Říká, že my se smířovat nepotřebujeme, že je to falešné slovo, protože my Češi jsme nikomu neublížili, nikoho nepřepadli, nikoho nevyhlazovali. No, na to já mám tu reakci, že připomínám, že takhle básnil i můj milovaný básník František Hlas, který napsal o Češích, že jsme zástupy spravedlivých, které Bůh neslyšel. To je hledisko let 1939 nebo 38 až 45. To je hledisko, které tehdy bylo naprosto pochopitelné. Ale dnes si uvědomuji, jak je omezené, jak si Hlas neuvědomoval věci, které si uvědomuje tehdy nemohl. Pan prezident Klaus má příležitost si je uvědomit a domnívám se, že tím oživováním hledisek tak starých jako živých se mýlí.
20: Bývalý politik, spisovatel, dramatik a pamětník Milan Uhde je hostem Interview Plus.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
20: Brno bylo vždycky na půl německé. Nedává vlastně největší smysl, že se taková akce koná právě tam?
22: Brno bylo německé a já si Němce brněnské velmi dobře pamatuju, jak tu vyváděli, jak tu v mlékárně, kde jsme stáli s maminkou ve frontě, zmlátil gestapák v koženáku, majitele prodejny a prodavače, že nerozpoznal, že česky objednávající svůj nákup je říšská nebo sudetská Němka a že má právo na přednostní obsloužení. Poprosili, aby laskavě počkala. A ona místo toho odešla, přivedla toho hromotluka muže, který pana Vocilku přede všemi i před jeho vlastními dětmi, které tam pomáhali, při obsluze zmlátil ho do krve, srazil ho na zem, žval na něho, že je Schweinhund, kopal do něho, zkrátka to byl výjev nezapomenutelný. To se tu dělo ale dělí se tady taky excesy, které jsem viděl po 45. roce. Opravdu příšerné chování, které nakonec zakusil můj strýc Karel, kterého jsem znal, poněvadž to byl německý Brňan, ale mluvil česky a s mými rodiči za Svobodna i po svatbě chodil na procházky. Ty procházky jsou dokumentovány na fotografiích. Byl zmlácen jako invalida, který nemohl nikomu ublížit, i kdyby snad chtěl. No, tak to všechno, jak si pamatuju, kladu si to dohromady a domnívám se, že Brno jako dějiště těchto dramatických protichůdných jevů se docela dobře hodí k některým diskusím, které někoho zajímají. Vždyť se tu každoročně odehrává pochod smíření na se Pohořelice Brno na památku, negativní památku toho násilí, které bylo na obětech toho prochodu původního spáchání. To je příležitost, že se tam zapojí i nesouhlasní účastníci, kteří lemují ulici, kudy ten pochod smíření míří, pokřikují na ně. To je všechno brněnský jaksi dramatický proces, který podle mě spíš napovídá, že tady by ta diskuse mohla být docela živá. Nikoli nepřátelská.
20: Když zmiňujete onen pochod, já jenom připomenu pro posluchače, kteří třeba úplně nevědí, festival Meeting Brno ho vlastně začal pořádat v roce 2015 jako iniciativu Kroku smíření. Jak jste už řekl, je to na trase Pohořelice, nebo Brno Pohořelice, tedy kudy revoluční gardy hnali Němce. Myslíte si, nebo respektive když vidíte, jak se od toho roku 2015 ta situace právě třeba kolem tohoto pochodu nějak vyvíjí, že se vyvíjí i ten přístup brněnské veřejnosti právě k tomu faktu, že i česká strana by se měla za něco omluvit?
22: Já se domnívám, že tomu tak v Brně je, protože právě pamětníci roku 45-46 vědí, že tady došlo skutečně k násilí, že v době, kdy ještě nebyl takzvaný odsun německých občanů z Československé republiky posvěcen zákonem, už tehdy Zemský národní výbor v Brně vydal naprosto spontánní a v podstatě nezákonný povel, aby se všichni Němci shromáždili na určitých místech, vzali si sebou, já nevím, co nejnutnější věci. Já jsem tu vyhlášku četl, odstupem ne samozřejmě tehdy, když byla vydána. Ta vyhláška je obludným dokladem, že ten strašlivý pochod Němců, pochod v podstatě tehdy ještě neschválený zákonem, že ten se odehrál na popud voleného českého orgánu, ve kterém byli zástupci všech politických stran. Podněcovali to prý dělníci ze Zborovky. Já jsem je neviděl, neslyšel, nevím, tak se to tehdy tradovalo. Já se domnívám, že i dělníci ve Zborovce, kteří vyráběli během protektorátu zbraně pro upanty a pro agresory hitlerovské, kteří za to čerpali, to si pamatuju, litr rumu měsíčně navíc, aby se jim dobře ty zbraně vyráběly, tak ti pochybuju, že by bez cizího povzbuzení k nějaké takové iniciativě sami sáhli. Toto všechno si Brňáci nejstarší a staré generace pamatují. Takže tvrdit, že jsme byli téměř andělsky nevinní, jak to veliký básník František Hus napsal, a jak to dnes po něm prezident Klaus opakuje, že to není, že to neodpovídá brněnské zkušenosti a pravdě.
20: Prvním politikem, který se omluvil za českou stranu nejenom za to, co se stalo v Brně, ale obecně za konání Čechů po válce, byl v roce 2013 tehdejší premiér Petr Nečas. Prvním českým ministrem, který zamířil na sudetoněmecký sjezd, byl v roce 2016 tehdejší ministr kultury Daniel Herman. V 90. letech, když jste byl v čele rezortu vy, bylo na takové úvahy ještě příliš brzy?
22: té době, dávno před rokem 2013, se vydal na sjezd, nebo ano, na Tagung studenta německého krajanského sdružení Petr Uhl. Musím říct, že můj přítel, já jsem se vůbec nedivil, že se tam tento spravedlivec, který vždy se pokoušel jednat a přimlouvat se za právo a spravedlnost, že se tam vydal, ale vím, že chválen za to nebyl. A ta nálada kolem roku 90 byla taková, že když můj přítel, doktor Mojmír Jeřábek, spoluiniciátor toho pozvání, které podepsalo nakonec 43 českých veřejně působících osobností, když se k takové iniciativě, takové velmi nenápadné, ale přece jenom publikované, v první polovině 90. let připojil, byli velice káráni a dokonce, jak si myslím si, že to, že nesměl pokračovat jako kulturní rada československého nebo českého

0: tedy skutečně na veřejnou rozpravu. On se na přátelskou rozpravu s představiteli sudetoněmeckého chalánského združení nebyla možná. Já jsem od roku 1994 se znal a přátelsky se seznámil s Berndem Posáltem. Těmi styky jsem se v 90. letech věru nechlubil, protože jsem věděl, že jako předseda parlamentu bych byl zatracován.
1: A z vašeho pohledu, pane Uhde, udělala německá strana do dnešní doby dost, aby se od své fašistické minulosti distancovala?
0: Je tu podepsaná deklarace a je tu protihitlerovská politika, která výrazně začíná v německých poválečných dějinách se jménem kancléře Konrada Adenauera. To byl člověk, který prohlásil, že kdyby byl měl možnost Hitlera zabít, že by to udělal, že by ten atentát na něho spáchal. To byl antifašista, který vedl německou politiku ostře, nejen ke smíření, ale k uznání toho, že se německá branná moc a Němci dopustili ve druhé světové válce neodčinitelných a těžkých zločinů. Prosím, to samo o sobě, kdyby bylo bráno v potaz tak vážně, jak to bylo proneseno, tak by muselo už v 90. letech na tu politiku zapůsobit. Všude to nezapůsobilo. Česko, Slovensko pokládalo takzvané západní Německo, vůbec nepokládalo za přítele, velice ho podezíralo tento stát, že tajně s těmi nacisty přeživšími sympatizuje, že tam ten nacismus stále přežívá, že není radno tomuto státu důvěřovat. Nebyla to pravda, prosím, a ta politika jaksi Československa po roce 45, respektive po roce 48, byla politikou konfrontační ve jménu sovětské politiky, která podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, počítala s další světovou válkou a připravovala se na ní.
1: Do Brna přijede teď na tento sjezd bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Není škoda, že se nepotkají s nikým z české vlády?
0: Já se domnívám, že to škoda je, protože oni nepřijíždějí, už to opakuji znovu, oni nepřijíždějí nic znovu projednávat, nic obnovovat, nic pochybňovat. O ničem jednají, přicházejí jako představitelé spřátelených států. To jsou přátelé a spojenci, prosím. Takže jaksi jejich návštěvu, i když je motivována vlastně cílem nikoli mezistátním přímo, takovou návštěvu je potřeba přijmout vstřícně jako návštěvu spojenců. To, že to česká vláda nedělá a že poslanecká sněmovna, i když bídnou většinou 70 poslanců kvaluje výzvu, aby se ten sjezd nekonal a aby od toho pořadatelé upustili, to je všecko podle mě, já to nazvu neštěstím. Já nechci hledat silná slova, těch už bylo proneseno tolik, že je jich až do Boha. Ale já to považuji za velké neštěstí, že k tomu nedojde. Pan prezident dává už po třetí každoročnímu festivalu Meeting Brno svou záštitu, dávají také předseda Senátu a pan prezident přijme bavorského ministerského předsedu při té příležitosti jeho návštěvy v Brně a v České republice. To je podle mě také výmluvné, i když mluvčího vlády to nezastoupí.
1: Nemůže to mít ale nakonec tady větší dopad na další polarizaci české společnosti?
0: Já se domnívám, že tato událost nic zásadního nezmění, ale podle mě může ukázat, že sudetoněmečtí hosté, kteří se chystají jednak uctít památku židovských obětí nacistického teroru a jednak se poklonit památce obětí nacistického teroru v kounicových kolejích, že to samo o sobě bez ohledu na

0: nějaký sjezd, který se vedle toho koná, že to může na veřejnost zapůsobit jako přesvědčivý důkaz, že smíření a pochopení probíhá ve směru přátelském, ve směru přátelství, v souladu s životní moudrostí, která znamená oprošťovat se od minulosti, překonávat minulost, nikoli ji zapomínat, ale překonávat ve jménu životní pravdy. Život směřuje podle mě k pozitivním cílům, ne k návratu ke zlu.
1: Hostem Interview Plus byl spisovatel, dramatik, signatář Charty 77, bývalý politik a také pamětník Milan Uhde. Děkuji vám moc za ten čas, který jste věnoval našemu rozhovoru.
0: Děkuji vám za pozvání, naschledanou.
1: A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Fakultní nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na nákazu ebolou.
4: Pacient, který je přivážen, přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu.
3: Na Rokycansku dopoledne havaroval autobus s dětmi.
5: Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu moule na hlavě.
3: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte silný provoz a kolonu. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, místy déšť, na východě i bouřky a teploty až 23 stupňů. Je středa 20. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do Česka večer dorazí muž, který by mohl být nakažený ebolou. Přijetí amerického občana povolilo ministerstvo zdravotnictví na včerejší žádost amerického velvyslanectví. Podrobnosti přidá reportérka Kristýna Vašíčková.
6: Aktuálně není potvrzené, že je muž opravdu nemocný, žádné příznaky nemá. Pečoval ale o nakažené v Ugandě, i proto musí být už během převozu dodržená přísná opatření. Například jde o použití speciálního podtlakového vaku, ve kterém by měl být muž uzavřený. Že by se ebola v Česku rozšířila, nehrozí, zopakoval ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: Není tady žádné riziko, které by bylo pro širší veřejnost, protože ten pacient bude od počátku, vlastně kdy dosedne na letiště Václava Havla, pod přísným dohledem, bude izolován.
6: A to platí i pro následnou karanténu a hospitalizaci v pražské nemocnici na Bulovce. Ta potrvá 3 týdny. Žádost o přijetí dalšího pacienta zatím stát neeviduje. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Berlínská nemocnice Charité už na žádost Washingtonu pacienta s ebolou přijala. Americký lékař se nakazil v nemocnici v Demokratické republice Kongo. Německo se má postarat taky o další lidi, kteří se mohli nakazit.
8: Riziko rozšíření smrtelného viru je podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové extrémně nízké. Pro Německo je prý samozřejmé pomáhat partnerům. Z letiště na kliniku doprovodilo nakaženého asi 60 policistů. Specializované oddělení má vlastní vchody, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací i vlastní čističku odpadních vod. Na severovýchodě Konga ebole podlehlo nejméně 130 lidí a Světová zdravotnická organizace tam vyhlásila mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví.
9: Všechna zdravotní zařízení, kterým náš tým volal, jsou lidí podezřelých z nákazy plná.
8: Řekla Trish Newportová z organizace Lékaři bez hranic. V regionu sužovaném i ozbrojenými konflikty se šíří varianta viru, na kterou neexistují vakcíny ani léky. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: 13 dětí a jeden dospělý skončili v nemocnici po dopolední nehodě autobusu u Oseku na Rokycansku. Záchranáři jim ošetřili jen lehká zranění. V autobuse cestovalo 30 lidí. Policisti nehodu vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Na místě je reportérka Julie Suchá.
10: Nehoda se stala na rovném úseku silnice 2. třídy mezi Rokycany a Osekem. Podle policistů autobus předjížděl traktor údržby, který sekal trávu a utrhla se s ním krajnice. Autobus skončil na levém boku v příkopu. Hasiči po příjezdu nemuseli nikoho vyprošťovat a děti už byly venku. 13 záchranáři odvezli do nemocnic v okolí, z toho zhruba polovinu do fakultní nemocnice v Plzni, kde se je po ošetření vyzvednou rodiče. Silnice je tady v Oseku stále neprůjezdná v obou směrech. Čekáme na vyproštění autobusu. Z Oseku u Rokycan, Julie Suchá, Radiožurnál.
2: Politika. Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Protivzdušná obrana Litvy dopoledne zhruba na 2 hodiny vyhlásila poplach. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor.
11: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Česká armáda by měla mít víc vojáků i silnější protidronovou obranu. Počítá s tím nová koncepce, kterou dopoledne ministr obrany Jaromír Zuna za SPD představil premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Na ministerstvu obrany je s podrobnostmi reportérka Adéla Burešová.
12: Schůzka trvala necelé 3 hodiny, koncepce se zabývá hlavně plněním závazků vůči NATO. Důraz má být především na budování těžké brigády nebo na navyšování počtu vojáků. V této oblasti je ale podle premiéra Babiše Zunův návrh nedostatečný.
13: Máme 25 750 vojáků a plánovat do roku 2040 jenom 32 000, tak s tím se určitě nejsem spokojený.
12: Finální podobu koncepce by měla v červnu projednat Bezpečnostní rada státu. Babiš po jednání taky řekl, že vláda o české delegaci na nadcházející summit NATO rozhodne 8. června. Účast prezidenta nekomentoval. Ministr Zuna se zatím k dopolední schůzce nevyjádřil. Z ministerstva obrany Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Rusko bude dál prodávat plyn Číně. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i na plynovodu Síla Sibiře 2. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem dodávek.
14: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měli postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
3: Český rozhlas Plus pořádá 4. ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou odpoledne diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužny nebo český prezident Petr Pavel. Pozvání přijali i bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvijčuková. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnosti Ruskem napadené země.
15: Dominuje tomu tématu občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
16: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
17: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
16: Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den se Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii taky stanice Radiožurnál Sport. Denně ji poslouchá 74 tisíc lidí. Stabilní poslechovost 164 tisíc lidí denně má taky Český rozhlas Plus.
18: Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale soupeře nepodceňuje. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
19: Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět v tu vnitřání.
18: Zápas začne ve Friburgu v 16:20 jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na stadionu v Hradci Králové se rozhodne o vítězi domácího fotbalového poháru. Utkají se v něm Jablonec s Karvinou. Finále začne v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
20: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 zůstává kolona. Pokračuje do zúžení na kilometr 196, osobními auty pojedete celý úsek půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru počítejte s kolonou kamionů, pokračuje na Pražský okruh za sjezd na Ořech, levý pruh jede téměř plynule. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, kolonu hlásíte za sjezdem na Vestec, osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Barrandov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy déšť a hlavně na východě taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
21: Proč bude v Česku hospitalizovaný americký občan s podezřením na nákazu ebolou? Jakou podobu nabírá nová koncepce české armády do roku 2040? A ruský prezident Putin jedná v Pekingu, jak důležitá je Čína pro odbyt ruské ropy a plynu. I o tom budeme mluvit. Dnes večer by měl být do pražské nemocnice Bulovka převezen americký občan s podezřením na nákazu ebolou. Jde o lékaře mířícího z Ugandy, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Podle posledních informací nemá příznaky nemoci. Přiletí soukromým letadlem. Nemocnice má zabezpečit kvalitní izolaci po inkubační dobu nemoci, která je až 21 dní, a také jeho případnou léčbu. Za jeho přijetí Česku poděkoval na sociální síti X velvyslanec USA v Česku Nicholas Merrick. Další američtí lékaři byli izolováni v Berlíně. U jednoho z nich se nákaza potvrdila. Epidemie eboli se šíří v Ugandě a Kongu. Tam na tuto nemoc zemřelo na 130 lidí. Připravenost českého pracoviště Bulovka přijmout pacienta potvrdila primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
22: Naše zdravotnické zařízení disponuje kapacitou, která se může starat o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami. Několik pacientů už jsme měli, samozřejmě jsou to vždycky mimořádné situace. Nicméně pracoviště je na to vybaveno jak technicky, tak personálně.
21: A ve vysílání je teď ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Dobrý den.
23: Dobrý den.
21: Víme, proč se ten americký lékař z Ugandy nepřesunuje tím soukromým letem přímo do Spojených států?
23: Přesnou odpověď na tuto otázku nemáme. Stále se držíme toho, že jsme ze strany americké ambasády byli požádáni, aby jsme přijali jejich lékaře úplně shodně, jak to bylo ze strany americké ambasády v Německu. Takže jedná se o skupinu lékařů, kteří právě pomáhali v Demokratické republice Kongo. A ta osoba jedna, která vlastně bude u nás, tak navazuje na ty osoby, které leží už dneska v Berlíně, tak je nejpravděpodobnější scénář, že chtěli, aby tyhle osoby zůstaly v rámci jednoho kontinentu.
21: Je jasné, jestli byl ten, nebo jakým způsobem byl ten pacient, který přijíždí, nebo ten muž z Ameriky, vystaven tomu kontaktu s ebolou, jestli šlo o právě to, že byl ve skupině s těmi lékaři, kteří jsou v Berlíně a jeden z nich už má tedy ebolu potvrzenou.
23: Rozumím. Podle našich informací se jedná o skupinu lékařů, kteří pomáhali při řešení právě té epidemické situace na hranicích Konga a Ugandy. Takže je velmi pravděpodobné, že ošetřovali přímo nemocné, což v tomto případě, pokud ten lékař používá osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou rukavice, ochrana dýchacích cest, nějaký štít na obličeji, tak to riziko přenosu je velmi nízké, ale v tomto případě jsme přistoupili k tomuto postupu, protože jeden z té skupiny opravdu onemocněl, má potvrzené onemocnění, takže z toho důvodu došlo k hospitalizaci, respektive k označení toho člověka za hypotetický případ. Takže z toho důvodu se nastavuje celý tento proces.
21: On zatím nemá žádné příznaky nemoci, tak jak bude vypadat ten přesun z letiště do nemocnice? Jak jsou nastavená ta pravidla pro ochranu veřejného zdraví?
23: Ta pravidla jsou nastavená jednoznačně, co se týče v úzovkách nějakého hermetického oddělení toho standardního civilního prostoru, respektive když si představím toho prostoru nad letištní plochou, respektive i toho vzduchu, tak vlastně ten člověk bude zabalený v kompletně bioboxu, tím pádem on nebude komunikovat ani s personálem, který je v tom letadle, ani s personálem, který bude v té záchranné službě, ani s tím venkovním prostředím. Respektive on bude mít tu svoji atmosféru, svůj prostor, svůj vzduch a nebude se v žádným způsobem jakoby mísit ten vzduch v uvozovkách venku ani v tom bioboxu. Což je důležitá informace a opravdu jakoby upozornění nebo respektive informace pro veřejnost, že tady opravdu nehrozí riziko přenosu toho onemocnění dále. A co se týče jako po nalodění do záchranné služby, tak s dvěmi týmy máme tam právě i rezervní tým, kdyby nastala nějaká dopravní nehoda, cokoliv, tak vlastně za tou posádkou pojede druhý záložní tým, který odveze tohoto občana přímo do fakultní nemocnice Bulovka.
21: Navíc ebola se nepřenáší respiračně, tedy vzduchem. Tak jaké je to riziko přenosu ve chvíli, kdy ten člověk v podstatě nemá žádné příznaky nemoci? Přenáší se ebola i ve chvíli, kdy tedy ten člověk možná je nakažený, ale nemá žádné příznaky?
23: Tady u toho onemocnění je to právě specifický, že se primárně to onemocnění přenáší, když jsou ty příznaky. Takže pokud ten člověk má teplotu, zvrací krev, dejme tomu, nevím, teče mu krev z nosu, popřípadě projevují se i průjmy, kde je krev, tak v tomto případě ten člověk je infekční a je riziko pro veřejné zdraví. V tomto případě ten konkrétní občan, který k nám přiletí, tak žádné příznaky nemá. Tím pádem momentálně ho vnímáme, že nemůže to onemocnění vlastně jakoby šířit dále, s tím, že je tady ještě možné hypotetické riziko, je tam vlastně ty první příznaky, dejme tomu, aby se objevily dneska večer, tak už krátce předtím v řádu hodin ten člověk může být infekční. Proto se tam volí tato preventivní opatření. A jak jste správně zmínila, to onemocnění je velmi specifický, co se týče přenosu, tak zase další uklidnění, nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme na sebe takhle jako kýchly. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici v úzkém kontaktu. Takže rozhodně víme, že pokud má někdo krev, zvratky na sobě, tak na něj nebudu sahat. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální. A právě až když budu sahat na ten biologický materiál, tak je tam to riziko přenosu.
21: V Berlíně je víc lidí z této skupiny. Existuje to možnost, že bychom přijali ještě nějakého dalšího člověka z této skupiny, nebo už je o všechny postaráno?
23: Podle našich informací je o všechny postaráno s tím, že nemocnice Bulovka samozřejmě disponuje více lůžkami, respektive bioboxy, kam je možné hospitalizovat nemocné, popřípadě podezřelé, ale v tomto případě si necháváme rezervu, dejme tomu pro naše cestovatele, pokud by se vrátili z těchto zemí a měli příznaky onemocnění, tak abychom je měli případně kam hospitalizovat. Takže ty kapacity, co se týče personálu, lůžek, tak v České republice jsou, ale v současné době nepočítáme s tím, že bychom je nabízeli jiným státům, aby mohli se hospitalizovat své osoby.
21: Ještě vzhledem k té rozvíjící se epidemii v Kongu a Africe, nedostali jste nebo ministerstvo zahraničí nějakou žádost o pomoc od českých občanů v této oblasti?
23: Zatím toto neevidujeme, ale z preventivních důvodů jsme na stránky, webové stránky Ministerstva zahraničních věcí dali kompletní doporučení, jakým způsobem se chránit. Opravdu je tam ten přenos přes biologický materiál a současně tam aktualizujeme všechny ty regiony, ty provincie, kde to onemocnění se vyskytlo. A s Ministerstvem zahraničních věcí jsme se domluvili, že každý cestovatel, který se zaeviduje do systému DROST, tak doobdrží SMS-ku v průběhu pobytu, i když ten pobyt už tam teďka začal, tak dostane dostane SMS o tom, kde jsou kompletní informace, kde jsou ty provincie, které budou aktualizovány. Ale v současné době žádnou takovouhle prosbu jsme neobdrželi.
21: Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. Děkuji, naslyšenou.
23: Taky děkuji, krásný den.
21: Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna dnes představil premiérovi návrh nové koncepce české armády. Podle Andreje Babiše chce vláda urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků.
0: To nejdůležitější je samozřejmě budování naší armády a počet vojáků. Armáda předložila nějaký návrh, který se mi úplně nelíbí. Já si myslím, že bychom měli nabírat minimálně 2000 jako absolutní počet vojáků, 2000 plus. Taky mě zajímá, proč pokud někdo z armády odchází, proč to tak je. Jsem požaduju zpětnou vazbu.
21: Zároveň premiér po schůzce řekl, že Česko nejspíš letos opět nedosáhne aliančního závazku 2% HDP na obranu. Přitom zásadní otázky reformy budou podle ministra Zuny právě financování, jak řekl včera v České televizi. Ve vysílání je teď František Myčánek, generál, brigádní generál v záloze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
21: Tak zhruba před rokem si členské země Severoatlantické aliance odhlasovaly nové úkoly. Ty přesné příspěvky ke společné obraně jsou tajné, ale je aspoň rámcově jasné, jak se tyhle nové úkoly odrazí v té nové koncepci?
1: No, v té nové koncepci, kterou připravuje pan Zuna, těžko říct, protože samozřejmě to je dokument, který zatím není veřejný. Nicméně faktem je, že tam musí být a oni už jsou nějakým způsobem zahrnuty i v té stávající platné koncepci do roku 2035. Je tam těžká brigáda, je tam v podstatě přezbrojení 4. brigády rychlého nasazení, je tam posílení protiletadlového raketové vojska, je tam posílení logistiky, je samozřejmě nové vzdušné síly. Takže v této oblasti, co se týče závazků vůči alianci, tam nic zas tak moc nového nebude, ale ten problém skutečně je to, co zaznělo v předchozím příspěvku. Nemáme lidi a s tím samozřejmě, když nemáme lidi, nebudeme moci stavět nové jednotky a se stavbou nových jednotek přichází v úvahu samozřejmě i nové posádky, nová dislokační místa a infrastruktura. Takže tohle by mělo v té nové koncepci se objevit.
21: Jak se v současnosti daří ten nábor nových vojáků, o který se snaží vedení armády? A jaká cesta by případně tedy mohla vést k jeho urychlení? Co by proto mohla udělat vláda, když premiér Babiš je nespokojen s tím, že by se nabíralo jen zhruba 2000 vojáků ročně?
1: Ono, ten problém je dlouhodobější. Samozřejmě ten náborový roční cíl, který tady je vždycky zhruba 1000-1500 nových vojáků. Premiér Babiš hovoří o 2000. Pro mě je důležité vždycky vědět, proč si armáda, nebo respektive ministerstvo obrany, protože tady ty cílové počty musí být vždycky, nebo ty náborové počty jsou podpořeny nějakými disponibilními penězi, které na to máme. Proč si klademe takovéhle limitující počty, když třeba nábor v daném roce může být, těch zájemců může být 2500, 3000, 4000. A my v podstatě odmítneme, protože zkrátka máme nastavený limit 2000. To je první problém, že se prostě řídíme podle nějakých limitů byrokratických, které nám stěžují tu situaci. A druhá věc, jestliže nabereme tady tenhle počet lidí, tak je samozřejmě musíme vycvičit. A momentální výcvikové kapacity armády České republiky zkrátka nejsou stavěny na víc, než je nějakých těch 1500, možná maximálně 2000 lidí, co se týče profesionálních vojáků. Takže pokud chceme navyšovat, musíme automaticky zvýšit výcvikové kapacity, výcvikové prostory a samozřejmě techniku a materiál pro ty nové rekruty. A to je něco, co se musí řešit současně. A jaké jsou cesty? Já jednoznačně přijmout tady tu novou strategii náboru a potom se podívat právě do těch posádek, které nejsou úplně nejblíž velkým centrum a kde je největší nedostatek vojáků, jako jsou třeba Strakonice nebo Jince. A tam je potřeba rozjet velké sociální programy a zaměřit se nejenom na ty vlastní vojáky, ale také na jejich rodiny, na jejich děti, na zaměstnání manželek a v podstatě vytvořit komplexní pobídky, aby ti lidé do armády chtěli. Nejenom jako muž nebo žena, ale jako rodina.
21: No a to všechno vyžaduje peníze, tak jak velký problém pro samotnou českou armádu je, že zřejmě opravdu v roce 2026 nesplní ten cíl dát na obranu 2% HDP, tedy že do toho rozpočtu ministerstva obrany nedorazí těch chybějících 20 miliard. Já jsem i slyšela například od bývalé ministryně obrany Jany Černochové, že by byl už i problém těch 20 miliard, i kdyby tam dorazili, utratit. Tak nemohli by se alokovat třeba právě na to, o čem jste mluvil?
1: No ono, když je na to alokujete a když je budeme fiktivně mít, tak samozřejmě pokud je dostaneme někdy v půlce roku, tak už zkrátka nejdou utratit. Rozumně nejdou utratit a musela by stávající vláda nebo ministr Zuna dělat úplně to stejné, co dělala předchozí vláda, to znamená dávat je na zálohové platby, což bylo nebo je předmětem kritiky. Takže tudy cesta nepovede. A co se týče, pokud nesplníme ty 2%, tak je potřeba říct, že ty rozjeté velké projekty, které už teďka běží, ať už je to dělo na to, je to těžký tank, je to obrněné vozidlo pěchoty, tak na tyto projekty to nějakým způsobem nedopadne. Nemůže, protože zkrátka ty musí být pokryty financemi, protože jsou pod smlouvou. Ale ty chybějící peníze budou chybět na rozjetí nových projektů, které, pokud samozřejmě byly v nějaké souvislosti s těmi velkými projekty, tak můžou způsobit zpoždění, můžou zkrátka působit problémy do budoucna. Takže je to zpoždění, je to nepříjemné, ale dá se to nějakým způsobem stabilizovat v těch dalších letech, pokud tam dojde k nějakému výraznějšímu navýšení.
21: Brigádní generál v záloze František Mičánek. Děkuju, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
21: Vztahy mezi Ruskem a Čínou dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí, oznámil ruský prezident Vladimír Putin po jednání s čínským protějškem Xi Jinpingem v Pekingu. Putin je na dvoudenní návštěvě Číny, kam dorazil jen několik dnů potom, co Peking navštívil americký prezident Donald Trump. Tématem je vedle politických otázek také rozvoj ekonomických vztahů. A naším hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den.
21: Tak oba představitelé dlouhodobě mluví o přátelství. Politická přátelství bývají založena na vzájemné výnosnosti, tak pro koho je to přátelství výhodnější?
4: No, tak musíme se podívat spíš komplexně, co je cílem nějakých těch partnerství, tedy myslím, že nemůžeme tady mluvit o nějakém vřelém přátelství, protože jsou to oba dva státníci, kteří si hrajou na nějaké regionální velmoc a to vždycky je konkurence, takže tady jde o to, kdo z toho, co získává. Rusko potřebuje Čínu, aby přežilo sankce, které na ně jsou uvalené, vzhledem k válce, kterou vede na Ukrajině, Čína zase potřebuje levné suroviny. No a také potřebuje, aby se její globální pozice vylepšila nebo respektive dosáhla těch cílů vlastně v rámci nějakého globálního geopolitického soutěžení.
21: Když jsou ty vztahy tak výborné, proč se oba státy zatím neshodly na výstavbě toho nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedním z hlavních témat, a že se nedohodli, potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov?
4: No, já bych jako opravil, já myslím, to z toho předchozího bylo zřejmé, já si nemyslím, že jsou výborné, já si myslím, že jsou pragmatické pro obě dvě strany a jako to, že někdo označí to partnerství nebo respektive tu spolupráci za nadstandardní nebo že bez mráčku, tak to je prostě floskule diplomatická, takže tady zcela jednoznačně se ukazuje právě třeba na konkrétním tohle projektu, že to rozhodně není úplně idylický vztah, samozřejmě, kdyby vlastně zájem Číny byl, tak ten projekt už dávno stojí, ale myslím, že ani Čína nemá vlastně nějaký velký zájem dál prohlubovat svoji závislost třeba na dodávkách ruských energií.
21: Putinov poradce Jurij Ušakov zase podle Reuters naznačil, že lídři dosáhli shody na důležitém projektu v oblasti energetiky. Jeho povahu ale neupřesnil. Dá se odhadovat, o co by mohlo jít?
4: To je poměrně jako hodně široké téma vlastně energetiky, znamená, buď tam můžou být zahrnuty energetické suroviny, což je otázka dodávek ropy, zemního plynu, nebo to může být přímo elektrická energie. Přece jenom Rusko má nějaké kapacity, možná i nadbytečné kapacity ve výrobě elektrické energie, má spoustu zdrojů, ať už vodních nebo atomových elektráren. Čína naopak je hladová po energii, elektrické energii, to znamená, je možné třeba dostavba nebo přístavba nějakých přenosových soustav, které propojí obě dvě země.
21: Když se na to podíváme z politického hlediska, tak jaké zájmy jsou pro obě země společné? Mají tam třeba ten společný zájem oslabit Západ v čele se Spojenými státy?
4: Já myslím, že tohle asi je společný jmenovatel, a nicméně jak tomu rovnou dodávám, že Čína nemá ani zájem o to, aby Rusko bylo silné. Takže vidíme to krásně, nebo můžeme to hezky demonstrovat na případu Ukrajiny. Čína sice je dodavatelem nějakých součástek nebo celých nějakých jako komplexů třeba zbraní do munice do Ruska na stranu druhou, ale vlastně vidíme, že vlastně není, doteďka neuznalo anexi Krymu, neuznalo anexi východních oblastí Ukrajiny, takže hraje to tak nějak trochu na obě dvě strany a vyhovuje mu, že ta válka vlastně pokračuje, protože to oslabuje jak Evropu, Západ, tak to oslabuje vlastně samotné Rusko.
21: Zástupci Číny opakovaně v souvislosti s válkou na Ukrajině tvrdí, že jejich země je neutrální. Potvrzuje to i praxe?
4: No, já už jsem to naznačil, no. Ona jako neutrální je ve smyslu, že nenadržuje jako diplomaticky ani jedné straně, znamená Číňanům nedělá vůbec potíž obchodovat s Ukrajinou, obchodovat s Ruskem, zároveň přijímá vlastně delegace z Ruska, respektive z Vladimíra Putina, nazývá jako svým přítelem, i když znovu říkám, je to spíš taková jako floskule, než nějaká realita, ale je to tak, že opravdu jim vyhovuje prostě ten stav, který je. Prostě ta válka tady je, že to vysává naše ekonomické možnosti.
21: Říká Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, teď už zprávy.
4: Jo, děkuju taky za pozvání, hezký den, nashledanou.
5: Půl jedné.
2: Český rozhlas Plus.
5: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko pravděpodobně letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Bude o tom jednat na summitu NATO. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. O jeho hospitalizaci požádala americká ambasáda. Rusko bude dál pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí, Vladimír Putin a Xi Jinping, se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu ale neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává. Čína je ochotná spolupracovat s Českou republikou a co nejdřív vrátit vztahy na cestu stabilního rozvoje. Bez bližších podrobností to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů už začátkem roku oznámil svůj plán na obnovu standardní úrovně vztahu s Čínou. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden. V odpoledním vysílání Plusu jsme připravili taky informace pro řidiče. Na D1 je teď silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony jsou od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení pro osobní auta teď asi 20 minut, pro kamiony delší. Kolony jsou na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona zastaví za Loděnicí na 7,5 kilometru. Pomalu se pak pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení asi 25 minut. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce v Praze se jede pomaleji před Europarkem už z východní části okruhu od D11. A na magistrále zůstává plný Nuselský most od Kongresového centra do Legorovy, taky Vilznova od hlavního nádraží k muzeu. Dobře dojeďte. Bude polojasno až oblačno, odpoledne čekáme místy občasný déšť, teploty 18 až 23 stupňů. To byly zprávy, na Plusu pro vás máme názory a argumenty.
6: Putin v Číně? Je vyšší rodičovský příspěvek dostačující? Ministr Zuna jako sám voják v politickém poli? A nebo kdo má klíče od AI? To jsou titulky nebo témata komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Ze jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Peking a rokoval se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putin si ohromně pochvaluje vzájemné vztahy obou zemí, podle něho jsou nyní dokonce na bezprecedentní úrovni. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Je tomu tak, jsou skutečně vztahy mezi Moskvou a Pekingem bezprecedentní?
7: Obě strany to tak prezentují. A po tom jednání prezidenta Putina a prezidenta Siho vydali prohlášení o prohloubení vztahů dobrého sousedství, přátelství a spolupráce. Což je prohlášení dlouhé, ale vlastně opakuje stará stanoviska. Není tam celkem nic nového. Byť ta stanoviska jsou samozřejmě velmi zajímavá v určitých ohledech a hlavně v určitých protimluvech, protože například zdůrazňují důležitost světového řádu a OSN a charty OSN, což samozřejmě při pohledu na ruskou válku na Ukrajině je až trošku výsměch. Ovšem zároveň dlouhodobě mluví obě strany o multipolárním světě, na čem se shodují i s americkým prezidentem Trumpem. A samozřejmě to tu chartu OSN trošku boří. Ale především je nutno říci, že Rusko a Čína v současné době nejsou souměřitelné mocnosti. Rusko je samozřejmě jednou z největších jaderných velmocí, tam Čína, Spojené státy a Rusko stále byť rychle dohání. Na druhou stranu Čína je mnohem dnes silnější ekonomicky a tak dále. A konec konců ukazuje to i v současné době rusko-čínské expo, které se koná vlastně ve dnech návštěvy Putina v Pekingu v čínském Charbinu, které otvírali vicepremiéři obou zemí. A ruský vicepremiér a zároveň Putinův pověřenec pro blízkovýchodní region Jurij Trutněv při otevření té výstavy řekl TASu, že je trošku naštvaný, protože za Rusko se tam vystavuje med a kraby, zatímco Číňané vystavují drony a roboty. Poté to korigoval, že to byl vlastně jenom takový vtip a že i Rusko vystavuje helikoptéry. To se objevilo už třeba v oficiálním prohlášení na stránkách ruské vlády, ale je vidět v tomto, že opravdu i v těch nejvyšších kruzích si to uvědomují.
6: Ovšem jedním z hlavních důvodů Putinovy cesty by měla být dohoda o výstavbě nového plynovodu Síla Sibeře 2, ale to se zřejmě nestalo.
7: Do značné míry stalo, byť nevíme, detaily nejsou zveřejněny. O tomto plynovodu Síla Sibeře 2, který má jít z polí Jamal přes Mongolsko do severní Číny, už se hovoří léta a jeho výstavba stále drhla na dvou velice důležitých bodech. To byla neshoda na cenách plynu, protože Rusko chtělo udržet současnou cenu, za kterou dodává plyn Číně, zatímco Čína chtěla, aby ten plyn byl levnější, než jde z plynovodu Síla Sibiře 1. Druhé bylo, kdo vlastně ten plynovod postaví, protože Čína žádala, aby Rusko ho vlastně dotáhlo až k čínským hranicím. Nyní oznámili, že tedy se dohodli na nějakých základních věcech, ovšem není úplně jasné, na čem. Podle kremelského mluvčího Peskova ještě musí být domluveny určité niance a my nevíme, jaké ty niance jsou.
6: Říká Petr Šalc, díky mnohokrát.
7: Díky, naslyšenou.
6: Vláda se postavila za rodiny. Tak by se dal hodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek za jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto, kromě uměřené pochvaly, vyvolal také hlasitější otázku, není to málo? A to je téma publicisty Petra Holuba.
8: Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvků navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit, a to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen. A v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek. Může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chvály hodně kompenzoval seniorům, když zvýšili jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražení bytů, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
6: Tolik Petr Holub a u vládních rozhodnutí ještě zůstaneme. Babišův kabinet totiž v pondělí schválil, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generál poručík Miroslav Hlaváč. A to bez ohledu na názor ministra obrany Jaromíra Zuny, který je v kabinetu zástupcem SPD. Ten do čela armády prosazoval jiné jméno a hlasoval přímo proti Hlaváčovi. Prezident Petr Pavel ale nemá s výběrem Babišova kabinetu ministrů problém. Komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
9: Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný, takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
6: Říká redakční kolega Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Tento týden se v Praze koná už tradiční mezinárodní konference Globsec Forum. Hlavním tématem 21. ročníku bude změna globálního řádu a jak na ní má reagovat Evropa. Jejíž postoj bude mít zásadní vliv na geopolitickou budoucnost kontinentu. A to ve svém komentáři rozbírá analytik a ředitel komunikace institutu Globsec Filip Nerad.
10: Evropa se z pohledu geopolitiky nachází v situaci, kterou bychom mohli označit za bod zúčtování. Celá desetiletí jsme žili v přesvědčení, že mír na našem kontinentu je samozřejmostí a že obchod s autoritářskými velmocemi je nejlepší pojistkou proti jejich agresi. A spoléhali jsme na to, že naše bezpečí navždy zajistí náš nejbližší spojenec v NATO, Spojené státy. Tento svět, jak jsme ho znali po konci studené války, je ale nenávratně pryč. Model postavený na dodávkách levných ruských surovin, otevřených trzích a stabilitě mezinárodního systému pod ochranou amerického deštníku skončil. Stejně jako přestává platit řád postavený na všeobecně uznávaných pravidlech a hodnotách. Nová vláda ve Washingtonu jasně ukazuje, že ve světové politice dnes pravidla bez reálné síly nic neznamenají. O agresivní expanzi Ruska a čínském neokolonialismu ani nemluvě. Pokud se Evropa těmto změnám nepřizpůsobí a nezačne vystupovat jako jednotný a silný hráč, stane se jen hřištěm pro zájmy ostatních. V globálním soupeření dnes totiž sami o sobě dnes moc neznamenají ani velké unijní státy, natož ty střední a malé, jako je Česká republika. V nové realitě budou příští dekády určovat ti aktéři, kteří dokážou mobilizovat kapitál, posilovat průmysl, reformovat instituce a budovat partnerství rychlostí, kterou si toto soupeření žádá. Jak se ale stát takovým silným hráčem? Evropa musí konečně geopoliticky dospět a zbavit se svých vnitřních bariér a fragmentovanosti, které se skrývají za fasádou evropské jednoty. To se týká zejména ekonomického rozvoje, který je předpokladem pro mocenský růst. Evropa má špičkové vědce i inovátory, ale nedaří se jí jejich nápady proměnit v prosperitu. Propast mezi naším kontinentem a Spojenými státy nebo Čínou se tak zvětšuje. Jasně je to patrné u investic do strategických technologií, jako je umělá inteligence. Musíme umět dostat peníze tam, kde jsou potřeba pro naši budoucnost. Do čipů, zajištění energetické nezávislosti a kriticky důležitých surovin. Bez nich budeme vždycky zranitelní, jak to dokládá i aktuální íránská krize. To samé platí pro obranu. Evropa potřebuje v rámci NATO vybudovat silný vlastní pilíř, aby přestala být závislá na pomoci Spojených států. Jejichž zájmy se obracejí jinam a náš kontinent se už do jejich centra asi nikdy nevrátí. Určitě ne v dohledné době. Evropa si tak potřebuje vybudovat síly, které budou schopné odstrašit nepřítele i bez asistence USA. To neznamená rozejít se s Amerikou jako spojencem, ale stát se pro ně rovnocenným partnerem a vůči možným agresorům a nepřátelsky naladěným mocnostem silou, kterou nebude možné ignorovat. V neposlední řadě jde také o rychlost rozhodování. Evropské instituce se musí naučit reagovat tempem krize, nikoli zaběhlým tempem schvalovacích procesů, které brzdí evropskou akceschopnost. To ale vyžaduje odvahu k bolestivým reformám, třeba k omezení práva veta v zahraniční politice na unijní úrovni, kterou členské země zatím nenašly. I další nutné kroky narážejí na spoustu překážek, národní zájmy a obecně realpolitiku. Evropa však v současné měnící se geopolitické situaci nemá moc na vybranou. Buď se postaví co nejrychleji na vlastní nohy a stane se o ním silným hráčem, nebo zůstane jen sedět na pomyslné střídačce a bude přihlížet zápasu druhých. Jeho výsledek ale dopadne o to tvrději i na ni, jak můžeme sledovat už dnes.
6: Říká Filip Nerad, ředitel komunikace Institutu Globsec. Žaloba Ilona Muska na dva další spoluzakladatele OpenAI, Sama Altmana a Grega Brockmana, skončila po měsíc trvajícím líčení. Porota doporučila soudkyni žalobu de facto promlčet. Musk si prý měl rozmyslet spor dřív. A slovo má Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
11: Ačkoliv mělo slovo poroty jen doporučující charakter, soudkyně ji vyslyšela. Musk po šéfech OpenAI požadoval náhradu škody astronomických 134 miliard dolarů. Nedostane nic. Pachuť podivného sporu ale zůstane na veřejnosti dlouho. Podle žaloby nejbohatšího člověka světa se OpenAI, založená v roce 2015, zpronevěřila původní myšlence, což bylo přinášet pokrok v umělé inteligenci otevřeně pro všechny a nekomerčně. Musk odešel z vedení OpenAI v roce 2018 a podle jeho žaloby firma o rok později vytvořila komerční dceřinou společnost. Musk firmu OpenAI při založení podpořil částkou 38 milionů dolarů. Tvrdí, že jí dal coby filantrop jako příspěvek pro neziskovou firmu. Altman s Brockmanem prý jeho peníze použili na aktivity vedoucí k jejich vlastnímu obohacení. Musk proto kromě pokuty požadoval odvolání Altmana a Brockmana, zrušení komerčních aktivit OpenAI a návrat k neziskové myšlence. Pro zajímavost, náhrada škody byla 3,5 tisícinásobek jím původně vložené částky. Tak si teď asi rve vlasy. Měsíc trvající soud odkryl řadu pikantností ze života nejmocnějších mužů dneška. Četlo se ze soukromých e-mailů, zpráv a deníků. Zatímco navenek se OpenAI prezentovala jako skupina vědců zachraňujících lidstvo před zlou AI, pro kmenovy zápisky z roku 2017 odhalily čistě pragmatické a velmi lidské motivace. V deníku řešil, jak se vymanit z Elonova stínu, nebo jak zbohatnout. Doslova si zapsal otázku. Finančně, co mě dostane k 1 miliardě dolarů? Na Muska zase vyplavalo, jak skrze svou milenku získával informace zevnitř OpenAI, když už tam nebyl. Navíc Musk se celou dobu stavil do role ochránce neziskového ideálu, kterého Altman podvedl. Právníci OpenAI ale vytáhli staré e-maily, z nichž plyne, že Musk dělal přesně to samé, co dnes Altmanovi vyčítá. Když OpenAI docházely peníze, Musk navrhoval, aby se firma přeměnila na komerční subjekt a on by se stal jejím většinovým vlastníkem a ředitelem. Když to ostatní odmítli, navrhl OpenAI převést pod Teslu, která by vývoj financovala. Muskovi tedy nevadilo, že se z OpenAI stane zisková firma. Vadilo mu, že se tak stalo bez něj. Ani Altman ale není svatoušek. Kolegové vypověděli, jak toxická atmosféra byla uvnitř firmy a že její šéf různě uváděl lidi v omyl, jen aby si udržel moc. Takže soud smetl žalobu ze stolu, vypralo se veřejně prádlo, ale zůstala z toho pořádná pachuť. Lidé se dozvěděli, že mocní hoši ze Silicon Valley se za ideály a hodnoty často jen schovávají a pod vším je nelítostný biznis a osobní ambice. Etické otázky.

0: Altman veřejně mluví o tom, že AI je existenční hrozba a že jim jde primárně o bezpečnost lidstva. Přitom sami jsou těmi, kdo tuto technologii rozvíjejí a propagují. Asi nejdůležitější poučení z procesu a otevřená otázka zní: můžeme opravdu věřit lidem, kteří mají klíče od nejmocnější technologie světa?
1: Hovořila Tereza Zavadilová ze serveru Newstream. No ještě na závěr, ruský prezident Putin, už jednou dnes zmiňovaný, poněkud nekonkrétně už před několika dny řekl, že se snad válčení na Ukrajině chýlí k závěru a zároveň ovšem navrhl, aby se prostředníkem mírových jednání stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Publicista Ivan Stern to obé, a to nikoli sám, považuje ovšem za poněkud tajemná vyjádření.
2: Záhodou už je sám fakt, že navrhuje nového prostředkovatele z evropských zdrojů, ačkoliv oba američtí realitní magnáti, vysílení prezidentem Trumpem, mu tak, včetně samotného prezidenta, šli na ruku. O tom, že mu na ruku půjde i Schröder, nepochybuje ani evropská ministryně zahraničí Kaja Kallas. O Schröderovi prohlásila, že jako jeden z mála, odsuzujíc ho tak, by uměl při jednáních sedět na obou protilehlých židlích. Komentátor švýcarského týdeníku Weltwoche Wolfgang Koidl nesouhlasí a má za to, že právě vyjednavač musí na obou židlích umět sedět. Schröder je proto ideální kandidát. Jako alternativa se nabízí současný spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Jeho obojetnost není tak provokativní. Jako německý prezident ruskou agresi na Ukrajině nesmlouvavě odsoudil. Nicméně ještě v roli sociálně demokratického ministra zahraničí hledal způsoby, jak si naklonit ruské samoděržaví v duchu před desítkami let Willy Brandtem nastolené Ostpolitik. Ta se snažila o usmíření se sršatým a nepřátelským komunistickým východem. Napovědět by mohla i skutečnost, že Putin jako prostředkovatele zmínil Němce. Nejen proto, že němčina je patrně jediným cizím jazykem, který dobře ovládá, ale protože Němci z Evropanů v posledních desetiletích měli nejblíže nakročeno ve vstřícnosti vůči Rusku a jeho spádům, mají se za to, že je lze civilizovat cestou obchodní výměny. Záhada, proč mění Američany, kteří jsou více méně nakloněni mírové smlouvě rovnající se ukrajinské kapitulaci, bezmála bezpodmínečné, tím ale vysvětlena není. Jedno objasnění se tu přece jen nabízí. Jméno bývalého kancléře Gerharda Schrödera, který si léta mastil kapsy v čele ruské společnosti dodávající do Evropy zemní plyn, je tu natolik profláklé, že musí nutně, alespoň z pohledu Kremlu, působit na Evropany jako rozbuška a rozhádat je. Není pro Rusy nic víc žádoucí, než Evropany postavit proti sobě a kolem otázky mírové smlouvy a toho, kdo ji má vyjednávat, rozklížit jejich soudržnost. Američany má už Putin v kapse. Nyní potřebuje dostat na kolena Evropu, která zatím v pomoci Ukrajině nepolevila, a vydržet do blížících se prezidentských voleb ve Francii. Pravděpodobnost, že vyhraje kandidát pro ruského sdružení Marine Le Penové díky zdejší zcela rozpadlé politické scéně, je značně vysoká. Pak by bylo vymalováno.
1: Příspěvek publicisty Ivana Šterna završil středeční nabídku publicistické relace Českého rozhlasu Plus titulem Názory a argumenty a za celou její redakci se ze studia loučí Ondřej Konrád.
3: Hovory. Stanislav Krajči šéfuje projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Vlastně se tak vrátil do svého rodného kraje. Předtím se v Bratislavě věnoval komunitním aktivitám. Působil mimo jiné

0: otevřené platformě Stojíme při kultuře a také radil bývalé ministryni kultury. Stanislav Krajčí vystudoval Vysokou školu výtvarných umění, ale pochybuje, že se z pozice kulturního manažera ještě někdy ke své tvorbě vrátí.
1: Hovory Lenky Buriánkové dnes po 22. hodině na Plusu.
2: Dobré odpoledne, 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summit NATO. Česko neplánuje podle ministra zdravotnictví přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. A litevské úřady vyhlásily vzdušný poplach kvůli neznámému dronu. Tady jsou zprávy středečního Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat i o aliančním závazku 2% hrubého domácího produktu na obranu. Ty podle něj letos Česko pravděpodobně znovu nesplní.
4: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
2: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení Českému rozhlasu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dřív řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Další informace zjišťujeme. Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nezažádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
5: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
2: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle ministra Vojtěcha nulové. A berlínská nemocnice Charité přijala na žádost Washingtonu pacienta s ebolou. Americký lékař se nakazil v nemocnici v Demokratické republice Kongo. Německo se má postarat taky o další lidi podezřelé z nákazy. Litevská protivzdušná obrana vyhlásila dnes v oblasti u hranic s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ ale není zatím jasný. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolaly.
6: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Na Plusu vysíláme dopravní informace. Na D1 čekejte pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 196 je omezení a kolona od Ostrovačic z kilometru 178, teď asi na 20 minut. Kolony jsou na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastavíte před kolonou u Loděnice na 7. kilometru a pomalu se pak pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení 25 minut. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka ve směru z Břevnova na Troju za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí nepojízdná sanitka. Průjezd tunely proto musí regulovat. Kolona je jak v tunelu Blanka, tak i v Patočkově na Břevnově. Pomalý provoz je teď na spojkách v Praze, na Jižní a Štěrboholské, obousměrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomalej se jede od Běchovic a taky od Spořilovské, zdržení vždy asi 10 minut. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Ucpává se Kbelská směrem do Letňan, asi 10 minut se stojí od Poděbradské k Novopatské ulici. Dobře, dojeďte. Je a bude polojasno až oblačno, odpoledne přechodně až zataženo, objeví se občasný déšť a teploty přes den 18 až 23 stupňů na horách kolem 14. To byly zprávy, posloucháte Plus.
3: Dobrý den, my si dnes připomeneme výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a to, jestli by měly projít dalšími změnami. Podíváme se na turbulence kolem ministra obrany za SPD Zuny a budeme, jak to vidí, mluvit i o tom, jak slovenskou politiku zasáhla změna, která probíhá u jejich tradičního spojence Maďarska. A to všechno probereme s Petrem Šabatou, šéfredaktorem serveru Novinky.cz. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den, šéfredaktor Práva je přesněji, ale...
3: A já jsem vám přidala ještě něco jiného, omlouvám se.
1: Jak to vidí?
3: Už od pátku jsou známé výsledky prvního kola přijímacích zkoušek a studenti tak vědí, na jakou střední školu se dostali anebo nedostali. Uspělo 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd a 90% těch, kteří se hlásili na čtyřleté a kratší obory. Tak 90% úspěšnost, žádné větší stížnosti na průběh těch přijímaček, to by mohl být důvod k optimismu, nebo jak to vidíte vy?
7: No ano, ten způsob, jak dostat děti na střední školy, zase proběhl ta úspěšnost, ale je to jenom jedno číslo, pak když se podíváte na ta podrobnější čísla, už to tak dobré není. Vypadá dobře, nebyly žádné velké technické problémy, čili ano, ale určitě to není část vzdělávacího systému, která by nějak přispívala k jeho modernizaci, respektive k tomu, aby se děti neučily jenom fakta a nememorovaly, ale to, co je například ve strategii vzdělávací politiky 2030+, kterou před mnoha už lety dal jako úctyhodně dohromady dnešní ministr školství Robert Plaga v té předchozí vládě. Tu koncepci převzala vláda Petra Fialy, ale moc ji neplnila a teď se k ní vrací Robert Plaga, kde jsou ty cíle velmi správně popsané a k tomu teda ta jednotná přijímací zkouška moc nepřispívá. Už je 10 let a začíná velká debata o tom, jestli by se měla změnit. Asi si rodiče ještě vzpomenou na rok 2024, když se poprvé podávaly přihlášky elektronicky, což byla velká revoluce. Ale...
3: A na tři školy, nejenom na dvě?
7: Ano, na tři školy, velká revoluce, což je vlastně jako... Opakuju, v roce 2024 byla velká revoluce, že se neposílaly papírky na střední školy, ale byla elektronicky, čili to říkám s úsměvem.
3: No a kde je ta největší slabina toho systému? Protože i ministr Plaga za ANO říká, že to je vlastně takový špunt pro vzdělávání.
7: Ano, těch chyb je podle mě několik a jsou různého typu. Tak určitě najmě v Praze a ve středních Čechách, ale i v některých dalších velkých městech se znova se opakovala ta vada, že jsou nedostatečné kapacity. Hlavně na některých typech škol i v menších městech je právě, že se všichni děti dostanou, ale zjevně se nedostanou tam, kam by rodiče a ty děti chtěli. To znamená, že ta nabídka oborů je pokřivená, to je první věc. To, co není úplně vidět na první pohled zvenčí, je, že ta přijímací zkouška v této podobě vlastně ovlivňuje to, co se učí, řekněme, když se budu držet jenom těch deváťáků v 8. a v 9. třídě, to znamená, že se učí se na přijímačky. To taky není určitě dobrá věc. To, co je podle mě úplně nejhorší, a to mě jako trápí už celou dobu, kdy se tomu nějak věnuju, že vlastně ta přijímačka zvyšuje nerovnosti mezi těmi uchazeči, mezi dětmi, mezi deváťáky, což je strašný, k tomu bych se rád ještě vrátil. No a pak vědí rodiče, vědí prarodiče, vědí ty děti, že je to stres, stres v přípravě, stres při těch zkouškách, stres v čekání na výsledky a zdá se, že je to úplně jako zbytečné.
3: Tak pojďme si vzít ty dvě věci, o kterých se hodně mluví. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, paradoxně, kde je nejvíc škol, ale bylo tam přijato jen 84% uchazečů z devátých tříd. A navíc v Praze nestačilo na přijetí na gymnázium mnohdy ani 85 bodů ze 100, zatímco v některých menších městech byli přijati žáci z 25 i méně body. Tak to musí v Praze vnímat jako obrovskou nespravedlivost. Dokonce jsem včera zaznamenala, že někdo zvažuje stížnost k ústavnímu soudu, tak má tu někdo plán, co s tím?
7: Taky jsem zaznamenal, byl to nový programový ředitel vzdělávací organizace Edwin Jan Bereš Mušuta, který upozornil na to, že vlastně ten přístup ke vzdělávání není rovný, čili že by to možná stálo za nějakou ústavní žalobu, ale v zásadě ano, ale myslím si, že se to dá řešit i jinak. No problém tam je hlavně v tom, že střední školy jsou zřizovány kraji, to znamená například, když se budeme držet té Prahy, hlavním městem Prahou a středními Čechami a ministerstvo se tak trochu tváří, že s tím nemá nic, ale všechny návrhy, které směřují k tomu, aby se to změnilo, staví na tom, že ministerstvo do toho procesu zasáhne, protože všechna data, jak se vyvíjí demografická křivka, kolik bude dětí v Praze a ve středních Čechách, kam asi zhruba budou chtít na střední školy, jsou známé, ale Praha třeba se středními Čechami plánovala vystavět nějaký kampus, velký středoškolský, teď říká radní pro školství, že nenašli pozemek a tak dále a tak dále. Vlastně pořád se to vleče. Přitom to ministerstvo školství má nástroje a odborníci je popisují od financí přes změnu vyhlášek, poptávce po nějakém typu středních škol. Takže to je jako jeden problém, který i minister školství o tom mluví, že se do toho pustí. Tam je to opravdu jako zaspaly ty krajské reprezentace, když to shrnu velmi stručně.
3: A ta nerovnost, o které jste mluvil?
7: No, to je kromě toho, že ekonomové spočítali, kolik miliard Česká republika, o kolik miliard přichází tím, že mnoho těch dětí, mladých lidí nevyužije, nejde na střední školu s maturitou, nevyužije svůj talent a potenciál, že Česká republika přichází o miliardy korun. Podle mě hlavně je to úplně jako nemravný postoj té společnosti k těm dětem. Oni třeba měli trochu smůlu, že se narodili do nějakého neúplně motivujícího prostředí, ale tak o to se ten systém musí postarat. Já jenom přečtu z průzkumu PAQ Research, zaplať pánbůh, že PAQ Research přišel z daty. Víme, jak drahá je příprava na jednotnou přijímací zkoušku a ten průzkum ukazuje mezi rodiči těch deváťáků, jaký je rozdíl mezi tím, když jsou vysokoškolští rodiče a rodiče se základním vzděláním, tak ty každý pátý vysokoškolský vzdělaný rodič investoval do přípravy víc než 10 tisíc a částku nad 5 tisíc zhruba 30%. Když se podíváte na rodiče bez maturity, tak těch 5 000 investovalo jenom 15% těch rodičů, čili už tam se jakoby znásobuje v té nespravedlnosti, to ještě jednou. Rodiče s vysokoškolským vzděláním volí pro své děti maturitní obor v 90%, bez maturity v 57%. To je, jako,
3: to je obrovský rozdíl.
7: A ještě další nespravedlnost, ještě PAQ Research zjišťoval, když ty děti mají stejné známky, jedničky až trojky, jak rodiče uvažují o jejich dalším vzdělávání. Vysokoškoláci je pošlou na maturitní obor v 90% případů a rodiče bez maturity tyhle ty děti s jedničkami, dvojkami a trojkami v 63%, čili to je zase o třetinu méně. Opravdu ty děti a je nějaký plán, možná se k tomu dostaneme, jak vlastně tuhle tu nespravedlnost, já doufám, že rychle nějak jakoby odstranit nebo napravit.
3: Já se přiznám, že o tom plánu nevím. Je to tedy v plánu současného ministra Plagy?
7: Ano. Minister Robert Plaga o tom začal mluvit vlastně hned poté, co nastoupil znova na ministerstvo školství. Reálné je to, je ty přijímačky udělat jinak v roce 2028, plus například PAC Research nebo Eduin, to jsou dvě takové jakoby, tak organizace, které se tomu vzdělávání věnují. Já se k těm přijímačkám dostanu, ale řeknu dvě věci. Oni přesně navrhují zpřístupnit bezplatnou přípravu pro žáky na úrovni té placené, různé videonávody, způsob, jak vyplňovat testy a tak dále, plus, což je podle mě taky velmi důležité, pro ty ohrožené děti s nízkými ambicemi rodičů včas v těch školách zajistit kariérní vzdělávání a kariérní poradenství. To je, myslím, důležité, ale hlavní změna by měla být změna v těch přijímacích řízeních.
3: Tak to už jsem si vzpomněla, tam se to dá popsat tak jednoduše, že nejdřív se napíšou testy a potom ano. Podle počtu bodů si žák podá přihlášku na školy. A tohle pomůže vyřešit ty nerovnosti?
7: No určitě, protože zřejmě by se ty přijímačky psaly už na základních školách. Psali by je
3: odstraní stres z toho, že jdou děti do neznámého prostředí, mimo jiné.
7: Přesně tak. Psali by je všechny děti, to znamená, že by ten stát měl, zase se budu držet jen těch deváťáků, nechám v stranu osmiletá a šestiletá gymnázia, že stát by měl vlastně informaci o tom, jak daleko nebo jak dobře jsou na tom všechny děti v deváté třídě v češtině, v matematice, asi ještě v jednom cizím jazyku. To znamená, že by ty zkoušky psaly i ty děti z méně podnětného prostředí a se skvělým výsledkem z té zkoušky by vlastně jistě učitel, rodiče, nějaký kariérní poradce ty děti vlastně jakoby umístili nebo poslali na tu střední školu s maturitou. Psalo by se to na těch základních školách, jak říkáte, odpadl by velký kus stresu, debatuje se o tom, kdo by na to dohlížel, jestli by na těch školách ti místní učitelé vlastně těm dětem jako trochu nenadržovali.
3: Při maturitách se to řeší tím, že jdou učitelé z jiných škol na jinou školu?
7: Je takový námět, že by tam dohlíželi učitelé ze středních škol, nějak pod nějakou kuratelou Cermatu. Velká debata je o termínu těch zkoušek. Když Eduin poprvé navrhoval tento systém, tak oni říkali někdy v pololetí, kritici toho říkají, no ale tak ty děti napíšou tu zkoušku a půl roku se budou flákat a pak nastoupí na tu střední školu úplně zanedbané. Na tom něco je, čili teď se uvažuje někdy po jarních prázdninách před maturitami, že tam by se asi nějaký termín našel. No určitě je to mnohem, mnohem lepší systém po všech stránkách, který by z části a někdy i z velké části odstranil ty vady, o kterých jsme mluvili.
3: Tak budeme sledovat, jak bude vypadat zavedení do praxe.
8: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
3: A dnes je to Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Zajímavé věci se dějí kolem ministra obrany. Ministr Zuna dnes představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády do roku 2040. A to v situaci, kdy ministr v pondělí neprosadil ani jednoho ze svých favoritů na náčelníka generálního štábu. Nakonec se jim stal dosavadní zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč a Zuna na vládě dokonce hlasoval proti němu. Tohle není úplně standardní situace, že ministr obrany navrhne čtyři jména na svého nejbližšího spolupracovníka, navíc ministr, který pochází z armády a vláda mu zvolí někoho úplně jiného.
7: No, pokud mě paměť neklame, nestalo se to nikdy, možná někdy v 90. letech, to už nevím, je to opravdu kuriózní situace a celé to dění kolem ministra Zuny se dá číst podle mě na dva způsoby. Řeknu nejdříve ten jakoby horší, že opravdu celá vláda nebo premiér Babiš neberou tu obranu příliš vážně, takže je úplně jedno, že ministr Jaromír Zuna je slabý ministr, když řekne nějaký rozumný názor, tak ho nejdříve peskují jeho spolustraníci, pak ho poníží premiér způsobem, o kterém jste mluvila, že místo čtyř navrhovaných kandidátů na náčelníka generálního štábu vybere vláda pátého, premiér řekne na tiskové konferenci, prozradí bych řekl netakticky, že ministr Zuna hlasoval proti. On to včera večer vysvětloval v České televizi. Dá se tomu z části rozumět, že on hlasoval proti tomu, že se neprobrali všichni ti kandidáti, i ty čtyři, které on vlastně navrhoval na té vládě nějak důkladně a proti tomu principu, že hlasoval. Další věc je, že byl vlastně premiérem jmenován zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, což je samozřejmě také oslabení ministra. Čili z toho se dá udělat závěr, že vláda a premiér neberou tu obranu schopnost jako úplně vážně. Víme, známe ty debaty o tom, jestli 2%, méně než 2%, jestli někdy splníme 3,5%, což je nový závazek vůči NATO a tak dále. Ale dá se to vlastně analyzovat i pozitivně, že si premiér řekl taky před summitem NATO, který se valem blíží na začátku července v Turecku, že to je tak vážné téma, že ho nemůže nechat slabému ministrovi, navíc nominantovi SPD Tomio Okamury, kteří v té obraně nemají žádnou kompetenci a mají podivné názory, když to shrnu, čili že to bude premiérské téma, že si to opravdu vezme za své a je jedno, jestli tam sedí Jaromír Zuna nebo někdo jiný, protože to prostě bude řídit Andrej Babiš. Tomuto výkladu by napovídalo to, že, jak jste řekla, dneska oni projednávají premiér s ministrem obrany tu koncepci výstavby armády do roku 2040, ale existuje ještě jeden dokument, který je možná aktuálně důležitější, a to je popis toho, jak Česká republika dosáhne splnění závazků z Hágu, to znamená těch 3,5% výdajů HDP na tvrdé obranné výdaje a 1,5% na infrastrukturu, protože to je přesně to.
9: Do roku 2035. Musíme dodat, to je jsme někoho nevyděsili.
7: Ano, že to není drastické. A to je přesně to, co se bude projednávat v tom Hágu, co Mark Rutte, šéf NATO, opakovaně říká, že jako tam se nebudeme handrkovat o 2%. Možná, že vy, kteří jste na hraně nebo jste pod, tam dostanete, řeknu to lidově, kartáč, ale debata bude o tom, jak věrohodně, konkrétně dospěje jedna země vedle druhé k těm 3,5 a 1,5%. A zatím v české debatě o tom vlastně jako nepadlo ani slovo, ale pokud existuje dokument, který už má premiér na stole a zvažuje se tedy tato cesta, tak to mně přijde vlastně jako dobrá zpráva.
9: No zatím se tady totiž dohadujeme o tom, jestli Česká republika vůbec splní ty 2% HDP na obranu letos. Jak jste vy pochopil ta slova premiéra Babiše, že to je pro něj výzva a že proto udělá všechno? Dostane tedy ministerstvo obrany do svého rozpočtu těch dalších 20 miliard, které tam teď chybí podle Severoatlantické aliance, nebo bude nový zmocněnec Jakub Landovský hledat, co započítat do výdajů, aby to takzvaně vyšlo?
7: Myslím, že máte pravdu v náplní práce Jakuba Landovského, že on jako expert, jako bývalý velvyslanec při NATO zná ty metodiky a bude určitě jakoby precizní v tom, jaké položky, které se zároveň dají využít i nevojensky, dostat do těch obranných výdajů, ale nakonec to stejně, pokud budeme chtít splnit ta 2%, bude o hodně miliardách jakoby peněz natvrdo na stole. A o těch 20 plus minus 20, možná trochu méně, a o těch miliardách rozhodnuto není. Ano, po schůzce s Markem Rutem Andrej Babiš řekl, že je odhodlán a že to je jeho priorita a tak dále. Včera řekl ministr obrany Jaromír Zuna včera večer v České televizi, že těch 20 miliard přiklepnutých nemá, že se o tom ještě bude jednat, ale Jana Černochová, bývalá ministryně obrany, měla takovou věcnou poznámku, i když ty debaty jsou strašně politické, tak je potřeba každou větu třikrát obrátit, že vlastně na to, aby se splnilo v roce 2026, už je pozdě. Víme proč, že jedna věc je, že máte peníze, a druhá věc je jestli utratit. Jste je schopná utratit nějak jako efektivně, smysluplně, vzhledem k tomu, že po všem, co je zelené, je teď všude v Evropě, ve světě velká poptávka, že kdyby těch 20 miliard tam spadlo v březnu, možná v dubnu, že by se to ještě nějak stihnout dalo, ale v květnu, květen končí a ještě tam nejsou, možná v červnu, že je pozdě na toto stihnout. Tak uvidíme.
8: Jak to vidí?
9: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V pátek to byly přesně 2 roky od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. On sám mluví o tom, že 15. května oslavil své 2. narozeniny, přijel zase do Handlové, kde se ten atentát stal, tam si zaplaval se psem a zacvičil. Taky tam řekl, že ho znepokojily ruské útoky v blízkosti slovenské hranice a jako dárek by si prý přál zrušení nedělních debatních pořadů z politiky v televizi. Tak vy tu situaci na Slovensku sledujete dlouhodobě. Jak premiéra Fica změnil ten atentát před 2 roky? Odrazil se na jeho komunikaci, politice, chování na veřejnosti?
7: Myslím si, že změnil. Jenom připomeňme, že Robert Fico je slovenským premiérem 16. rok, čili je to opravdu harcovník, byť s přestávkami. Ale myslím, že ho změnil v tom, že se stal nesmiřitelnějším. Jestli si vzpomenete, těsně po tom atentátu byly ve slovenské společnosti takové naděje, že by to mohl být vlastně moment, kdy se ta
9: spojení,
7: ta rozdělená, opravdu mnohem více než česko rozdělená společnost nějak jako aspoň z části může směřovat. Vzpomeneme si, tehdy měli na Slovensku 2 prezidenty, ještě úřadující Zuzanu Čaputovou a už zvoleného Petra Pellegriniho, kteří vyzvali ke kulatému stolu a mluvili vlastně jako velmi smířlivě. Dokonce tehdy zastupující šéf vlády a šéf směru Robert Kaliňák, dnes ministr obrany, mluvil vlastně smířlivě a čekalo se na to, co řekne Robert Fico, až vyjde z nemocnice. A Robert Fico nekompromisně řekl, že to byl útok na něj, který zorganizovala opozice a média a začal vlastně jakoby útočit. Na Slovensku si to analytici vysvětlují tak, že on vlastně bojuje, jeho strana směr, od toho opravdu už teď extrémního voliče s jednou takovou velmi extrémní stranou, která se jmenuje Republika, a že mu vlastně nic jiného nezbývá na to, aby se udržel u moci, hrát jako tuto naprosto tvrdou hru, která je teda podle mě pro Slovensko devastující.
9: No teď Robert Fico navíc přišel o svého tradičního spojence v Evropské unii, to je Maďarsko. Když v dubnu ve volbách zvítězila strana TISA Petra Maďara, který se už stal novým premiérem. Jaký dopad tohle na Slovensko má?
7: Já jsem tam byl minulý týden a předpokládal jsem, že uvidím slovenskou demokratickou opozici politou živou vodou, protože ta porážka Viktora Orbána v Maďarsku je opravdu jako skvělá zpráva pro demokraty. Viktor Orbán za 16 let vlády celou tu dobu měl ústavní většinu, čili on tam zabetonoval ten svůj autoritářský režim naprosto neuvěřitelně a přesto ho Péter Maďar ve svobodných volbách porazil na hlavu, ale opravdu ta porážka byla jako drtivá. On má taky teď ústavní většinu a začne opravovat teda to, co tam napáchal Viktor Orbán, což má pro Roberta Fica 2 fatální dopady. První jste zmínila, oni byli s Viktorem Orbánem jakoby spojenci v evropských věcech, ale spojenci. Velký Viktor Orbán a za ním pobíhající Robert Fico. Viktora Orbána jako všichni v té Evropě brali. Oni třeba společně zablokovali tu půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, což byla fatální věc pro Ukrajinu a skvělá zpráva pro Rusko. No a teď je tam Fico sám, to je první věc. A druhá věc je, ukázalo se, že ten model, který dovedl Viktor Orbán do dokonalosti, není model budoucnosti, že to je model, který se dá porazit a znova řeknu, jako rozmetat na molekuly v jedněch svobodných volbách, což je druhá strašná zpráva pro Roberta Fica, protože on se inspiroval v Budapešti a vlastně postupoval pomaleji a bez ústavní většiny, ale s cestou, kterou šel Viktor Orbán.
9: Je už teď jasné, jak on na to chce reagovat, jestli chce něco změnit v té své politice, aby nedopadl třeba stejně jako Viktor Orbán?
7: Jenom udělám ještě poznámku o zahraniční politice, kterou Robert Fico vždycky popisoval jako politika na všechny 4 světové strany. To znamená, jak do Evropy, tak návštěvy u Vladimíra Putina, kde mimochodem teď zase 9. května byl, když se slavilo výročí 2. světové války. A bylo to naprosté fiasko, protože v reakci na to, teď to zjednoduším, bylo to trochu složitější, odvolal návštěvu v Bratislavě německý kancléř Friedrich Merz, odmítl se v Bratislavě s Robertem Ficem sejít šéf dolní komory polského parlamentu jako s člověkem.
9: To bylo včera, myslím.
7: To bylo, myslím, včera nebo teď nedávno, jako s člověkem, který jezdí do Moskvy, čili opravdu to je pro Roberta Fica velké reputační riziko a dělají si z něj legraci, že to je debakl na všechny čtyři světové strany. A pokud jde o domácí politiku, ekonomika není v dobrém stavu, zdravotnictví je, když to porovnáme například s Českem, v mnohem horším stavu, čili a volby jsou tam příští rok v září, čili se blíží, takže Robert Fico je nervózní a vlastně přitvrzuje. Ještě jedny volby mají na Slovensku teď v říjnu komunální. Oni volí jak do obcí, tak do krajů najednou a to bude velká zpráva o tom, jaké jsou nálady ve společnosti.
9: I o Slovensku jsme mluvili s šéfredaktorem deníku Právo Petrem Šabatou. Děkuju, že jste přišel do pořadu, jak to vidí. Naslyšenou.
7: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
9: Loučí se i Věra Štechrová a přeju příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Zůstaňte i dál s námi.
2: Je půl druhé.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rozšíření eboly v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapenkově.
10: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
2: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení Českému rozhlasu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dřív řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Další informace zjišťujeme. Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Polský premiér Donald Tusk přijal ve Varšavě nového předsedu maďarské vlády Petera Maďara. Jednat spolu mají o bezpečnosti a prohloubení spolupráce. Maďar už dřív avizoval taky snahy o posílení vazeb v rámci Vyšegrádské čtyřky, kam patří i Česko a Slovensko. Nejposlouchanějším rádiem v Česku je stále Radiožurnál. V uplynulých dvou čtvrtletích si ho denně naladilo 747 tisíc posluchačů. Je to o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt. Na druhém místě se umístila Evropa 2, kterou denně poslouchá 668 tisíc lidí. Rekordní výsledky měl taky Radiožurnál Sport, který si denně naladilo 74 tisíc lidí. Český rozhlas Plus poslouchá denně 164 tisíc lidí, týdně 429 tisíc posluchačů. Máme dopravní informace na Plusu. Na D1 počítejte s pomalým provozem na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 196 je omezení a kolona od Ostrovačic z kilometru 178 je teď asi na 20 minut. Kamiony stojí déle. Kolony jsou na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastavíte před kolonou u Loděnice na 7. kilometru a pomalu pak budete pokračovat až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení asi 25 minut. Na D5 jsou komplikace i z Plzně do Prahy u Zdic. Na 24. kilometru je omezení a kolona má asi kilometr. Na D8 pozor, z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín na 53. kilometru havaroval kamion v levém pruhu, vybočuje se, je to zatím bez kolon. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka ve směru z Břevnova na Troju za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí nepojízdná sanitka. Průjezd tunely regulují. Ucpává se tak Patočkova, Duškova i Radlická ulice ve směru do tunelů. Plní se i Štěrboholská spojka od Hradecké dálnice k Průmyslové. Tam se zdržíte asi 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupně, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už začíná další díl dokumentárně publicistické série Českého rozhlasu Plus Kat K.H. Frank.
11: Když jste byl v Berlíně, mluvil jste s Hitlerem?
12: Joj. Ano.
11: Mluvil jste také o okolnostech atentátu.
12: Kam ich an das Gespräch mit Hitler nur ganz dunkel erinnern.
13: Mohu si vzpomenout na rozhovor s Hitlerem jenom temně, nejasně.
11: Kdo přišel s myšlenkou zničení lidic?
12: Mě umbychám.
13: Není známo.
14: Muži zastřelení u Horákova statku, děti splynované v Chelmnu a ženy poslané do koncentračních táborů. Celkem 340 mrtvých.
15: Vyhlazení Lidic bylo největší tragédií za druhé světové války na území protektorátu. Zasáhlo ale celý svět.
14: Jsme Lucie Korcová
15: a Vojtěch Koval a společně mapujeme proces s K.H. Frankem za zločiny proti českému národu.
14: A právě zničení Lidic se stalo jedním z nejsilnějších bodů celého případu.
8: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
16: No, oni to říkají, že hledali vysílačku, no jiný věci. No, my jsme věděli určitě, že tam žádná vysílačka není, ani zbraně, tak jsme to pokládali za, jak bych řekla, hloupost.
15: 27. května 1942 Josef Gabčík a Jan Kubiš smrtelně zraní zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten umírá jen o pár dní později.
16: Tuším, že bylo 9:45, když začali zase se sjíždět do naší obce auta s německou policií. No, my jsme samozřejmě všichni byli zděšení, že se asi něco bude dít.
14: V protektorátu okamžitě začíná platit stané právo, během kterého jsou bez soudu popraveny tisíce Čechů. V odplatě za Heydrichovu smrt vtrhne v noci z 9. na 10. června gestapo do obce Lidice. Dílo zkázy si Frank osobně přijíždí zkontrolovat ještě 10. června odpoledne.
17: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej. A maminku mě umučili. Právě na Velký pátek, z Velkého pátku na Bílou sobotu mě jí dali do plynové komory. Zdravou. Tak umučili kolik tisíc, aby snad zazdělali jiné místo.
15: Výpovědi přeživších lidických žen patří mezi nejemotivnější, které se dochovaly na nahrávkách Československého rozhlasu. I díky nim si můžeme přímo v Lidicích spolu s historikem Vojtěchem Kinclem z Akademie věd lépe představit, co se onu osudnou noc stalo.
18: Tak když se podíváte teďka do té vesnice, tak někde tady z tohohle toho místa, z toho pohledu byly vidět ty přijíždějící vozy. První večer už v tom červnu 1942 začaly najíždět 9. tedy června kolem 9. hodiny večer. Už se začalo shromažďovat vojsko. Oni mluvili o vojsku, ale ona tam sice byla jedna jednotka Wehrmachtu, ale jinak to byla takzvaná pořádková policie, která přijela z Kladna a z Prahy. Takže se to obklíčili kolem dokola takhle ze dvou stran.
19: Ale Lidičtí o tom ještě asi neměli potuchy, ne? Ty se asi ukládali ke spánku.
18: V té době nebylo vlastně neobvyklý, že se vojsko, tedy bavíme se o té pořádkové policii nebo Wehrmachtu, objevuje v těch vesnicích, protože od atentátu probíhalo prohledávání celého protektorátu, takže oni vždycky najeli do nějaké části a to zařizoval právě Kurt Dalüge, který dal příkaz tomu, aby se pročesával celý protektorát. Takže to, že někde se shromáždilo vojsko, vlastně nebylo nic neobvyklého. Bylo to nepříjemné. Věděli, že přitom třeba může dojít k zatýkání nebo prohledávání nějakých částí, ale jinak to bylo naprosto jako normální.
11: Jak zněl ten rozkaz?
13: Wie lautete der Befehl?
20: Der Befehl war genau, dieser Befehl Lidic betreffend war genau präzisiert.
21: Tento rozkaz týkající se Lidic byl přesně uveden.
20: Er lautete meiner Erinnerung nach.
21: Zněl podle mého, podle mé vzpomínky takto.
20: Die Männer der Ortschaft.
21: Muži obce.
20: Sind zu erschießen.
21: Jest zastřeli.
20: Die Frauen in ein Konzentrationslager einzuliefern.
21: Ženy je třeba dopravit do koncentračního tábora.
20: Die Kinder in Erziehungsheime zu überstellen.
21: Děti odevzdat výchovným stavům.
22: My jsme teď kousíček od toho místa, kde stával Horákův statek. To znamená, tady na tomhle místě vlastně popravili ty lidické muže.
18: Je to tak. Ta exekuce probíhala hnedka 10. června brzy ráno mezi 6. a asi 8. hodinou raní. Ten celý akt, ten průběh byl velmi brutální vůči obětem, protože první skupina nevěděla, co se bude dít, ale všechny ostatní v řadách zhruba po 10 věděli, co je bude následovat a tomu odpovídali ten průběh. Bylo to de facto poměrně rychle, asi za půl hodiny ta exekuce byla ukončena.
19: Lidice se staly u soudu, u procesu s K.H. Frankem velice takým palčivým tématem, protože tam samozřejmě vypovídali lidické ženy. Zároveň Frank celou dobu říká, že on nebyl ten, kdo vydal rozkaz k vyhlazení Lidic. Mluví o tom, že se vracel z pohřbu Heidricha, který byl v Berlíně a že se o tom vlastně dozvěděl až v Praze, o tom rozkaze a že přijíždí do Lidic až ve chvíli, kdy ano, Lidice hoří, ale muži už jsou popraveni a ženy už nejsou nikde v okolí. Jaká je ta realita? Podařilo se nám nějak zmapovat, kdy přijíždí tedy K.H. Frank do Lidic?
18: K.H. Frank přijíždí sem do té vyhlazené obce, už tedy proběhla exekuce lidických mužů někdy popolední, zdrží se tady asi hodinu a půl, maximálně 2 hodiny. Ten rozkaz přišel v okamžiku, kdy ta akce byla připravovaná řadu hodin dopředu, vlastně už v poledne 9. června, tedy o 24 hodin dřív, se jednotky chystaly na to, že dojde k zásahu. Asi možná teprve v průběhu těch 12 hodin do noci se rozhodovalo, kdo všechno bude zastřelen, kdo bude převezen, to je možné, ale že dojde k nějakému mimořádnému otřesu, tak to K.H. Frank věděl a s Hitlerem o tom jednal někdy kolem 8. hodiny večerní přímo v Berlíně 9. června, takže dostatečně dopředu.
19: Je totiž zvláštní představa, že by státní tajemník pro Čechy a Moravu nevěděl o tom, že se takováhle akce protektorátu chystá.
23: Ale k Lidicím nakonec došlo. A co si myslíte obžalovaný o akci v Lidicích? Byla správná?
24: Chtěl by si tam moje svěřištěčky hajit.
25: No. Považovali jsme tenkrát za správnou.
24: No. Chtěl by tady byl tam moje svěřištěčky kajný gedanky má.
25: Tenkrát jsem se tím myšlenkem vůbec nezabýval. No.
23: Tak to je to, co říká na straně 300. Byl jste přesvědčen, že skutečně atentátníci se tam skrývali?
24: Herr Präsident, darf ich dazu noch eine weitere Erklärung? Ich habe allerdings kurz nachher die Überzeugung gewonnen, dass die deutsche Vergeltungsaktion gegen Lidic.
25: Akce proti Lidicím byla jednou z největších politických omylů, kterého se Rusko mohlo dopustit.
24: No, zwar deswegen, weil dadurch die ganze Welt gegen
23: Neboť tím byl celý svět proti Německu popuzen.
19: To mi pořád ale nezní jako lítost nad těmi zmařenými životy, jako než spíš to, že bylo to něco, co možná říši spíš uškodilo, než že by jí to nějak pomohlo. Vrací on se tam ještě k tomuhle nějak, nebo jak on sám vnímal dopady toho vyhlazení Lidic?
18: Podívejme se na to úplně od začátku. K.H. Frank byl od mládí nastavený silně proti česky. To netvrdím, že to byla zdaleka jako většina sudeckých Němců, ale on patřil do té radikální skupiny, která české záležitosti nesnášela, nesnášela jazykové vyrovnání už od vlastně konce 19. století. To byl problém pro radikalizující se sudecké Němce, do které se hlásila jeho rodina. K.H. Frank ale postupem doby od 30. let nabíral neustále na intenzitě té nenávisti. Lidice pro něj i v tomto ohledu byly jakýmsi vyvrcholením toho až nepochopitelného aktu msty, který potřeboval. Ale msty za co? Není úplně jasné za co. To, že se postavil na tuhletu úroveň, jenom ukazuje na to, že byl naprosto odbržděný a to, že došlo k tak jako hrůznému válečnému zločinu. Nejenom to, že postříleli neozbrojené dospělé muže, ale byli tam tedy i mladí chlapci a starci, ale že došlo k zásahu vůči dětem, už bylo překonání veškerých do té doby známých pravidel války, i když tady válečná zóna nebyla. A K.H. Frank k tomu činu se stavil s naprostou lhostejností. On to vnímal jako zastrašení celého toho národního uskupení, toho živlu českého v protektorátu Čechy a Morava, a to pro něj byla hlavní motivace. Že by litoval nebo přemýšlel nad těmi ženami, to nikdy vlastně nezaznělo.
16: Přešel první den, přišla noc, která byla dost neklidná, svítilo se, děti zase plakaly. Přišel druhý den a moje švagrová jedna měla víc dětí a jednoho chlapce, který mu bylo 14 roků, tam neměla. A když jsme se jí ptali, proč ho nemá s sebou, tak řekla, že si ho její muž vzal, protože si myslí, že má ona těch dětí na starosti moc, takže ho vzal s sebou. A ten chlapec byl také v Lidicích zastřelen. Spali jsme tam ještě jednu noc a pak třetí den popoledním přišli, prohlíželi nás a najednou řekli, že pojedeme někam do tábora. A proto, že je málo autobusových vozidel, takže děti pojedou napřed autobusem a my, že pojedeme vlakem. Samo sebou, že začal pláč, no ale protože začaly některé ženy se tak jako bouřit, tak jeden z těch gestapáků se tam postavil doprostřed a vystřelil nahoru. Samo sebou, že potom všechny stichly. Všechny si museli kleknout do slámy a připravit děti na odchod. No, to byly opravdu bolestné scény. Já si pamatuju několik, jak se maminky vracely, když odvedli děcko, jak si klekli zpátky do slámy a tu prázdnou slámu objímali.
17: O dětech nám řekli, neplačte, druhý den ráno se s nimi sejdete. Bohužel nám lhali.
23: Co se stalo s vaší dceruškou, jak se jmenovala Alenka?
17: Alenka, ano.
23: Co se stalo s vaší dceruškou?
17: Dcerušku mě v Kladně sebrali a doposud není, nemám žádný zpráv.
23: Zatím jste nebyla na vodě.
17: Ne.
22: Mě na tom zaráží jedna věc. Já bych čekal u něj, že projeví zájem o to, že na území, které on má pod svou správou, ať už k němu má jakékoliv pocity, že minimálně třeba bude chtít být u toho samotného aktu, u toho samotného obsazení Lidic, u vykonání těch poprav, že to bude chtít mít pod kontrolou. Tady se zdá, že on od toho byl úplně odosobněný, nejen po té emoční rovině, ale že vlastně u toho ani nepotřeboval být, že prostě dostal příkaz.
18: No, ono to tak prostě přímo na místě bylo, protože proti němu stály tedy lidické ženy, které vypovídají o to, jak přijdou o děti, jak přijdou o domovy, o manžely. On sám ale se tady toho účastní sice z vrchu, z toho nadhledu, z té supervize, ale u těch samotných aktů on není a není u nich nikde. On za celou dobu toho protektorátu nebyl u žádné exekuce, kterou by potřeboval sledovat. On vlastně nebyl nikdy, co víme, tak ani při soudu se neprokázalo, že by přímo byl ubití. To je právě ten takzvaný Schreibtischtäter, ale ve se v podstatě hrozný zbabilec, protože on nedokázal čelit tomu přímému aktu toho násilí. Takže on sem přijíždí, on se tady rozhlédne, on si pochválí to dílo té zkázy, té pomsty, té hrozby, ale na druhé straně už té soudní síni a tak jako v osobních poznámkách řeší to, že je vlastně otřesen, ne co se stalo těm Čechům, ale že v té době probíhajícího soudního řízení se toto samé v úzovkách, ne tak drsně, ale děje při odsunu sudetským Němcům. A to bylo to, co ho zasáhlo. To uvědomění si, že to, co způsobil Čechům, se najednou děje sudetoněmeckým obyvatelům, kteří jsou odsouváni, přichází o ty domovy, nepřichází tak silně a tak výrazně o ty životy, i když také to válečné násilí přichází, ale že vlastně strujcem toho neštěstí on je na obou stranách, protože to byl zub za zub a tohle to bylo to, co ho jako ovlivňuje, ale ne v té soudní síni.
23: Prosím vás, ještě to jsem se chtěl zeptat. Úředně vám nebylo vůbec sděleno, co se s vaším mužem
0: s vašimi muži, syny a tak dále a s lidicemi stalo? To ne. Jste se dozvěděli až teprve při návratu?
1: Ano.
0: Úředně.
1: No, no jedna, se byla, tam, jedna se tam z lidic tom... byla nemocná a dovezli ji za námi dodatečně a ta to vyprávěla, jenže se bála to vyprávět a my jsme tomu nechtěli věřit. Věřit.
0: No jo, to povídala ta předchozí paní. Podívejte se, paní světkyně, teda, vy jste měla muže, vy jste měla 4 bratry, tak ty jistě byli, teda, tam v Lidicích se jistě jeden o druhým věděl, co se tam dělá, že ano. Byly tam nějaké zbraně?
1: Nebyly, pane.
0: Byla tam vysílačka?
1: Nebyly.
0: Ukrýval se tam někdo?
1: Žádný.
0: Parašutistů?
1: Žádný.
0: V té době obžalovaný se? Se vyjádřit v Sýrské republice. Ne. Děkuji vám, paní Sýrské.

0: Byl on vlastně nacistickým Německem nebo nacistickým režimem vnímaný jako úspěšný člověk, úspěšný člen hnutí, dostal za to zjednodušeně řečeno nějakou pochvalu?
1: K.H. Frank byl vždycky vnímán jako sudetský Němec a nebyl v té elitě těch starých bojovníků NSDAP a nebyl ani v té elitě intelektuální nebo šlechtické, na co si nacisti velmi rádi hráli. Byl považován za Němce druhého řádu a tomu zůstalo po celou dobu, proto spíš s ním zacházeli jako s určitým sluhou, takovým hrubiánem i mentálně, řekněme, ne úplně důvtipným jako člověkem. On si ale sám taky na nic nehrál. On se sice snažil zařadit do nějaké vyšší třídy společenské i skrze manželku Karolu, která byla lékařka, tak i v tom druhém manželství se snažil jako poskočit o ten společenský žebříček, víš, ale to se mu vlastně nikdy nepodařilo. My to nejsme schopni ale postupně jako prokázat už proto, že on neměl příliš mnoho přátel, byl spíš samotář a ten kariérní vzestup pro něho byl velmi důležitý, dokonce se ještě stavil do pozice nad Konráda Henleina, až jako by se mu chtěl vysmívat v tom, že je tedy mnohem výš než on, což ale nakonec na konci války zase se vrátilo do pozice podlézavosti a Henleinovi se snažil zalíbit a odvděčit se mu za to, že přes jeho záda se vyšplhal v té hierarchii v protektorátu takhle vysoko, ale že by on byl iniciativní a člověk, který by přicházel s těmi nápady. Ne, on byl vhodná loutka na jejich plnění a dokázal možná někde jako přitvrdit. Někde zase naopak, a to byl důvod obhajoby, kdy říkal, já jsem ale třeba Hitlerovi rozmluvil jeho rozkaz na zastřelení 30 000 Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Toto soud vzal do určité míry jako jedna z forem, ne, že by mu to snížilo váhu jeho prohřešku, ale jako ukázku toho, že měl možnost určitého vlivu na to nejvyšší vedení. Že to nebylo tak, že by nedokázal se proti nespravedlivým nebo vyloženě zlým rozkazům postavit, že by neuměl se postavit a bylo to na jeho libovůli, kdy zasáhne a kdy ne.
2: Výslech Haralda Wiesmana, bývalého šéfa gestapa na Kladně, toho času v policejní vazbě, o tom, že obžalovaný Karel Hermann Frank byl iniciátorem celé akci proti lidicím, že celou akci svými rozkazy až do ukončení řídil.
3: Ich will damit nicht bestreiten, dass Fotografien gemacht
4: ja, wurden. Ja, nicht popíram, že jste fotografoval.
5: Ale nezničil jste je, protože chvala pánu Bohu, abyste nemohli popírat.
4: Damit sie nicht leugnen können.
5: Vás máme hezkýho na obrázku, zrovna vás.
4: Ihnen, vás, Sie haben wir gerade auf dem Bilde, gerade Sie.
3: Herr Vorsitzender, ich habe...
4: Pane předsedo,
5: já vám to taky ukážu.
4: Ich werde Ihnen es auch zeigen.
3: Ich habe nur einen Befehl ausgeführt.
4: Já jsem jenom vykonal rozkaz.
5: Já taky provádím rozkaz lidskosti a svého svědomí, když se tu teď s váma zabývá.
4: Ich führe auch menschliche Menschlichkeitsgesetze, wenn ich mich jetzt mit Ihnen befasse.
5: Pokračujte.
4: Setzen Sie fort.
6: My neustále narážíme na to, když se bavíme o svědcích, kteří ale zároveň by mohli stát i v té šablonce pachatele a taky tam později stáli ve svých vlastních soudech, na to, že vlastně nebyli asi úplně důvěryhodní, protože si jenom snažili udělat třeba půdu pro své vlastní soudy a naházet co nejvíc třeba i své vlastní viny na někoho, na koho se zrovna dalo. Tak jak moc relevantní vlastně tyhle ty svědecké výpovědi pro soud byly a jsou i dnes pro nás nějakým způsobem důležité?
1: Soudu se dařilo ve většině těchto tvrzení ukázat pomocí písemných materiálů, že to nebyla pravda. To, co totiž v soudní síni svědci nečekali, že právě ten Štěchovický K.H. Frankův archiv bude mít česká strana k dispozici.
7: Mimořádný lidový soude, předkládám další část archivu obžalovaného Karla Hermana Franka, nalezeného v úkrytu v Štěchovicích a navrhuji, aby tyto spisy a jejich obsah byly konstatovány o těchto okolnostech. Za prvé, obžalovaný Frank, který v podstatě plně doznává svou velezrádnou činnost.
1: Neumím si představit situaci, že by soud neměl ty písemné dokumenty, že by byly spáleny a že by nebyly k dispozici, ale díky tomu, že z neznámého důvodu nezničili hlavní vedení NSDAP a tedy SS i KH Frank tento archiv, tak díky tomu ta česká strana měla k dispozici všechny trumfy. A i když se uvažovalo nad tím, že třeba část té dokumentace

0: otázek, přes židovskou otázku, přes potírání odboje komunistického živlu. Všechny ty akce, rok 1939, 28. říjen, potírání protestů, 17. listopad, to všechno máme zachyceno díky vlastní originální dokumentaci nacistického vedení. A to byl ten hlavní trumf Čechoslováků po té válce, protože tam se podařilo prokázat i řadu drobných zločinů, které se děly potom regionálně na těch jednotlivých území nebo ve služebnách gestapa.
1: No, co tomu říkáte? Zejména k tomu, jak všichni ti ministři bývalé protektorátní vlády prohlašují, že jste před nima řekl, nařídil jsem vyhladit ty lidi.
2: Sie haben ausdrücklich vor den Protektoratsministern gesagt, dass sie den Befehl zur Ausübung von Lidi selbst erlassen haben.
3: Nein, das kann ich nicht glauben.
2: To nemohu věřit.
3: Ich habe jetzt schon in der Konfrontation mit dem Herrn Dr. Krejčí gestritten.
2: Já jsem nicht so popíral při konfrontaci s ministrem Krejčí.
3: Ich habe einen ganz konkreten Befehl Adolf Hitlers in der Hand gehabt.
2: Měl jsem v ruce konkrétní rozkaz Adolfa Hitlera,
3: der bis ins letzte Detail aufgearbeitet war und auch publiziert wurde.
2: Do všech podrobností.
3: Und diesen Befehl habe ich bekannt gegeben.
2: A tento rozkaz jsem oznámil.
1: Trvá na svém.
4: Mě to tedy ale celé ještě podkresluje to, co jsi zmiňoval, že K.H. Frank nejenom, že byl vlastně spíš pohůnek toho nacistického vedení, tak zároveň i ty příkazy, které plnil, tak v konečném důsledku nedokázal dohlédnout, co ho čeká, jak velký problém může být, když takovéto důkazy se na něj objeví, a že nebyl dostatečně prozíravý a vlastně se sám sebe nedokázal ani pojistit, když to řekneme úplně cynicky.
0: V době, kdy ten režim už končil, byl to duben 1945, tak K.H. Frank samozřejmě uvažoval nad tím, když prohraje tu válku, co bude dál. A my od jeho obhájce víme, že ještě v květnu 1946, v době toho procesu, stále doufal, že bude vydán do Norimberku a že nebude souzen jako válečný zločinec, ale jako politický vězeň. Že bude odvezen někde na nějaký, podobně jako Napoleon, buď ostrov nebo do vyhnanství. A že vlastně tam se svojí rodinou bude moct přežít. Je to naivní? My to máme ale doložené a jeho představa byla taková, že on si neuměl představit, že by jako politický velitel toho protektorátu měl být souzen, protože po první světové válce nikdo za válečné zločiny odsouzen nebyl. A oni se domnívali, vy s tedy mluvím to o tom K.H. Frankovi, že jeho osud bude podobný. To znamená, neponese vyloženě tu osobní odpovědnost za ty vraždy, které tady napáchal. Už proto, že ho při tom vraždění nikdo neviděl a lingua tercii imperii, tedy jazyk třetí říše, byla natolik krycí, že nemělo být prokazatelné, že se účastní na vraždách.
4: Zjevně nebyl dostatečně rovný mezi rovnými tedy.
5: No neseděl s tou nacistickou špičkou v Norimberku, že jo, na hlavici obžalovaných.
0: A chtěl se tam dostat.
6: Obžalovaný prd, že také ve skutečnosti není v české národě bez jediné výjimky člověka, který by nechoval vůči němu nenávist nebo nepřátelství.
7: Kat K.H. Frank. Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Gorcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Mariel Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Bylo 14 hodin, je středa 20. května, začíná Odpolední Plus. Vítá vás u něj Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas Plus.

0: V den, kdy naše stanice pořádá mezinárodní konferenci Křehká bezpečnost, nás zaujala tato témata. Litevská armáda dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Co víme o narušení litevského vzdušného prostoru dronem? Jaké změny čekají české vězeňství? To bude naše další téma v úvodu odpoledního plusu. A po České národní bance zhoršila výhled tuzemské ekonomiky také Česká bankovní asociace. Růst HDP letos očekává o 2%, inflace by mohla zrychlit na 2,5%. Nejprve jsou tu zprávy s Ondřejem Látelem.
1: Dobré odpoledne. Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
2: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
1: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přejmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle ministra Vojtěcha nulové. Berlínská nemocnice Charité přijala na žádost Washingtonu pacienta s ebolou. Americký lékař se nakazil v nemocnici v Demokratické republice Kongo. Německo se má postarat i o další lidi podezřelé z nákazy.
3: Riziko rozšíření smrtelného viru je podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové extrémně nízké. Pro Německo je prý samozřejmé pomáhat partnerům. Z letiště na kliniku doprovodilo nakaženého asi 60 policistů. Specializované oddělení má vlastní vchody, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací i vlastní čističku odpadních vod. Na severovýchodě Konga ebole podlehlo nejméně 130 lidí a Světová zdravotnická organizace tam vyhlásila mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví.
4: Všechna zdravotní zařízení, kterým náš tým volal, jsou lidí podezřelých z nákazy plná.
3: Řekla Trish Newportová z organizace Lékaři bez hranic. V regionu sužovaném i ozbrojenými konflikty se šíří varianta viru, na kterou neexistují vakcíny ani léky. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Litevská protizdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranic s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ ale není zatím jasný. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali. Budeme o tom v odpoledním plusu mluvit po zprávách. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v Praze jednal se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Tématem schůzky bylo prohloubení ekonomické spolupráce. Součástí izraelské delegace jsou i desítky firem, které se účastní česko-izraelského business fora. Šéf české diplomacie Macinka zdůraznil, že Česká republika je taky politickým partnerem Izraele.
6: Vidíme, že na Izraeli vyvíjen neustálý tlak. Já osobně to slyším často na evropských fórech. My už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části.
1: Evropské instituce se v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%.
7: Při nočním jednání se při takzvaném trialogu evropští politici shodli na tom, že obchodní dohoda má být časově omezená a skončit na konci roku 2029, tedy v roce, kdy americký prezident Donald Trump opustí mandát. Podle závěrů schůzky mezi unijními institucemi by také Evropská komise měla možnost dohodu pozastavit, pokud Spojené státy nedodrží dohodnutá pravidla. Smlouva o vzájemných clech vychází z loňské schůzky prezidenta Donalda Trumpa a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ve Skotsku. Finálně by obě strany měly uzavřít do 4. července, jinak Donald Trump pohrozil dalším zvýšením cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot Evropské unie v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice anebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Jedním z příkladů podezření na zneužívání evropských peněz je kauza tzv. Haciend. Loni na ni upozornila slovenská opozice a média. Na Slovensku za unijní peníze patrně vyrostly luxusní vily místo původně plánovaných penzionů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je třeba maximální výška budov, anebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí. 13 dětí a 2 dospělí utrpěli lehká zranění po dopolední nehodě autobusu u Oseku na Rokycansku. Zdravotníci odvezli 6 dětí do fakultní nemocnice v Plzni. Dalších 6 a 2 učitelky ošetřila nemocnice v Rokycanech. Potvrdil mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
8: Jednalo se vesměs o lehká zranění, jako například pohmoždění ramene, kotníku, hlavy. Byla tam drobná řezná rána v obličeji a některé děti pak byly lehce v šoku. Nikdo nebyl hospitalizován, všichni byli ošetřeni ambulantně s tím, že děti jsou postupně předávány rodičům, kteří si pro ně do nemocnice přijíždějí.
1: Policie nehodu vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s komplikacemi za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona ze 17. kilometru je asi na 25 minut. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 196 je omezení, kolona od Ostrovačic z kilometru 178 je teď asi na 20 minut. Kamiony stojí o něco déle. V Praze už je lepší situace v tunelu Blanka směrem na Troju, za sjezdem na Letnou už nepojízdnou sanitku odtáhli, kolony se dávají do pohybu, stále ale dobíhá regulace tunelů Blanka. Dobře dojeďte. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupně, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 14. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
0: 8 minut po 14. hodině vám ve středu 20. května přeje dobrý poslech Renata Kropáčková. Jak jste slyšeli ve zprávách, tak Litva dnes na skoro 2 hodiny vyhlásila vzdušný poplach kvůli dronu, který přelétl její hranice. Lidé u běloruských hranic a v okolí metropole Vilnius dostali varování, aby se schovali. Vzlétly i rumunské stíhačky hlídající vzdušný prostor Severoatlantické aliance. Bližší informace o tomto incidentu má Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej.
9: Pěkné odpoledne.
0: Co to bylo za dron a kde se objevil?
9: No, původ toho dronu zatím není úplně jasný, ale podle Litevců bylo evidentní, že to byl vojenský dron. Přiletěl z Běloruska a směřoval západně od té litevské metropole Vilnius k městečku Lentvaris. Ono je vůbec hlavní město Litvy vzdálené necelých 50 kilometrů od hranice s Běloruskem. Úřad pro krizové řízení a také protivzdušná obrana Litvy, oni vydali varování obyvatelstvu, aby šli do krytu, aby vyhledali bezpečné místo. Protivzdušná obrana aktivovala stíhačky. To nejsou litevské stíhačky, protože v patrolování toho vzdušného prostoru pobaltských zemí se střídají jiné země, včetně tedy Česka. Tam také někdy posíláme naše gripeny. Tentokrát to ale byla rumunská stíhačka F-16. Ta k ní vylétla k tomu dronu. Dron změnil směr a letoun ho potom pronásledoval. A není jasné, jestli tedy se ten dron někde zřítil, anebo jestli opustil sám vzdušný prostor Litvy. Letadla na to potom dostala rozkaz jakékoliv drony zničit, kdyby se objevily, ale další už tedy nevzlétly. lety pravděpodobně.
0: Jak na narušení vzdušného prostoru NATO reagovaly ostatní země aliance?
9: Tak ten nejbližší soused Litvy, to znamená Polsko, ten reagoval slovy premiéra Donalda Tuska, že je možné, že rusko-ukrajinská válka povede k tomu, že teď budou muset členské země NATO ostře reagovat. Generální tajemník NATO Mark Rutte ten odmítl takové spekulace Ruska, které se objevily, že se území pobaltských států stává jakousi startovací pozicí pro ukrajinské drony směřující na Rusko. Řekl, že to není otevřený prostor pro ukrajinské drony, tedy území pobaltských států. Sama Litva tedy vyhlásila poplach, poslala lidem na mobily varování, aby vyhledali nejbližší úkryt. Zastavil se provoz na letišti ve Vilniusu, byla zastavená železniční doprava. Jak říkám, ten Vilnius je hodně blízko té, dá se říct, nepřátelské hranici s Běloruskem.
0: To ale není první incident s cizím dronem nad územím pobaltských států. Jak skončily ty předchozí?
9: No, dokonce včera vyhlásila varování u hranic s Ruskem Lotyšská republika, nakonec ale nezaznamenala narušení svého vzdušného prostoru. Nad Estonskem se ale opravdu dron objevil a ten tedy byl sestřelený. Sestřelila ho opět rumunská stíhačka. Pak se ukázalo, že to byl vlastně zbloudilý ukrajinský dron a Ukrajina obvinila Rusko, že převzala kontrolu nad tím dronem a nasměrovala ho tedy nad Estonsko. Možná, že tedy i ten dnešní dron byl ukrajinský, protože zkrátka ta aktivita bezpilotních ukrajinských letounů teď narostla v posledních týdnech. Ty nálety jsou namířené proti cílům kolem pobaltských hranic. Samozřejmě podobně jako ruské drony, tak i ty ukrajinské jsou namířené na strategické cíle, na rafinerie, na energetickou infrastrukturu a mají tedy podobný cíl jako ty ruské, to znamená podlomit morálku civilního obyvatelstva, vyvolat strach, obavy, aby zkrátka i Rusové měli pocit, že nejsou nezranitelní, že i na ně může dojít, aby zakusili, co to je válka, protože dosud tedy se jich ta jimi vedená válka nijak moc nedotkla.
0: Tolik shrnutí od Pavla Nováka ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
9: Hezké odpoledne.
0: A v otázce bezpečnosti pokračujeme i dál v odpoledním plusu ve 14 hodin a 12 minut. V posledních týdnech se znovu otevřela debata o stavu českého vězeňství. Po útěku vězně z jiřické věznice, který podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce ukázal na fatální lidská selhání, nařídilo ministerstvo mimořádné kontroly a chystá také personální opatření. Kancelář ombudsmana současně navrhuje změny, které mají zlepšit zacházení s vězni a posílit jejich práva. Vězeňská služba hledá rovnováhu mezi bezpečností, fungováním systému a snahou o návrat odsouzených do běžného života. Co české vězeňství čeká teď, proberu s generálním ředitelem vězeňské služby Tomášem Hulkou. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne vám, divákům.
0: Ministr spravedlnosti mluvil po útěku z Jiřic o fatálním selhání několika lidí. Co podle vás v tomto případě selhalo nejvíc? Nakolik šlo o individuální chybu, nakolik o problém přetíženého systému?
10: Já potvrzuji slova pana ministra. V tomto případě tedy útěku vězně z střežené části Jiřické věznice lze skutečně hovořit o profesním selhání několika příslušníků, kde opravdu došlo k selhání lidského faktoru. A to z důvodu nepozornosti a nedůslednosti dodržených postupů v situaci, kdy byli vězni v rizikovém prostoru a současně byla částečně vypnutá technická zabezpečení. Opravdu to byla kombinace několika selhání v systému střežení a kontrol.
0: Nicméně vy jako vězeňská služba dlouhodobě upozorňujete na ten nedostatek personálu. Projevuje se to už vlastně i v zabezpečení věznic nebo případně mohlo by?
10: Tak nedostatek personálu je dlouhodobou výzvou nejen pro vězeňskou službu, ale i pro jiné bezpečnostní sbory. Dopady nedostatku personálu již byly v veřejném prostoru mnohokrát zmiňovány a ve věznicích, kde je vysoký až kritický postav personálu, opravdu čelíme stavům vyhoření, demotivace, ale i vysoké únavě personál v důsledku vysokého počtu odsloužených hodin nad rámec. A v současné době toto řešíme i pomocí z jiných organizačních jednotek nebo z jiných věznic, ale vzhledem k tomu, že vězeňská služba je zákonná povinná zajistit bezpečnost v věznicích, tak si neklademe otázku, zda je tento úkol možné plnit nebo nějak plnit částečně. Naše povinnost je bezpečnost bezpečnostní standardy držet a nemůžeme v tomto slevit. Takže
11: je to bez diskuze. Ano, no ale třeba vláda v programovém prohlášení slíbila i vězeňské službě navýšit platy. Může to podle vás pomoci přilákat více lidí do tohoto sektoru?
10: Samozřejmě tento krok může pomoci stabilizovat personál ve věznicích a přilákat k nám i nové kolegy. S panem ministrem v posledních týdnech velmi intenzivně jednáme o možnosti navýšení platových náležitostí a já se domnívám, že brzy dojde k nějaké shodě a ta finanční situace se zlepší u příslušníků vězeňské služby. Tady bych nechtěl opomenout ty potřeby a očekávání u civilních zaměstnanců, které vězeňská služba má plnou 1/3 z celkového počtu zaměstnanců a jsou nedílnou součástí celého systému.
11: Ombudsman vyzval nedávno k lepšímu zacházení s vězni. Navrhuje například kratší maximální počet dní na samotce nebo jednodušší kontakt vězňů s dětmi. Vidíte tyhle návrhy jako rozumné úpravy nebo mohou z pohledu bezpečnosti přinášet nějaká rizika?
10: Já si myslím, že debata o humánnějším zacházení je plně legitimní. Návrhy ombudsmana, například kontakt s rodinou nebo úprava některých režimových opatření, samé o sobě bezpečnost neohrožují, pokud jsou dobře nastaveny. A moderní vězeňství stojí na tom, že bezpečnost a zacházení nejdou proti sobě, naopak stabilizují a předvídají stabilní a předvídavé prostředí, snižuje napětí, riziko i konfliktu. Takže já s tím plně souhlasím, myslím, že tady je prostor pro zlepšení.
11: Ano. Včera zveřejněná zpráva stavu vězeňství Rady Evropy navíc uvádí, že Česku v počtu vězňů patří na 20. příčku. V podílu žen za břížemi je dokonce druhé hned za Maďarskem. Jak podle vás nejefektivněji ten problém přeplněnosti českých věznic řešit? Protože tahle ta čísla to vlastně jenom dokazují. Neposíláme za mříže lidi i za činy, které by šlo trestat nebo napravit nějak jinak?
10: Tak já bych se tady bavil o alternativních trestech primárně. Z pohledu vězeňství jsou alternativní tresty správná cesta, kde by došlo k využívání více alternativních trestů. Tím bychom se mohli soustředit na daleko nebezpečnější pachatele a zároveň by to snižovalo to přetížení současného systému. Zpřísňování některých trestních činů je otázka čistě politického rozhodnutí a nastavení obecně trestní politiky, ale obecně platí, že věznice by neměly být univerzálním řešením pro všechny typy kriminality. Klíčové, aby tento systém vedl ke snížení recidivy a to je věc, o které rozhoduje o bezpečnosti společnosti dlouhodobě.
11: Nejde pak v tomhle, když se bavíme vlastně dlouhodobě o té přeplněnosti českých věznic proti duchu nějakého snižování stavu vězňů, to, že nová vláda opět zpřísnila ty podmínky u neplatičů alimentů, nejde to proti sobě, nejsou, jak tyhle kroky vyhodnotíte?
10: Jak už jsem uvedl v předešlé větě, zpřísňování u některých těchto trestných činů je otázka čistě politického rozhodnutí, tato debata nepřísluší vězeňské službě.
11: Dobře, tak ještě zpátky k těm alternativním trestům, o nich se mluví tady také dlouhodobě. Proč se to nedaří zavádět? Je tady nějaký stereotyp v tom rozhodování stále nebo nějaká nedůvěra tady k tomuhle?
10: Já si tato otázka není položená správně vězeňské službě. My nerozhodujeme o to, jaký trest kdo dostane. To je věc čistě soudní moci nebo soudu.
11: Takže... Dobře, ale vidíte, že třeba by se přeci jenom ty alternativní tresty poslední dobou udělovaly více?
10: Myslím si, že jsme jako na stále stejných číslech.
11: Takže tady v tom směru se nic nemění?
10: Asi tak.
11: Tolik generální ředitel vězeňské služby Tomáš Hulka. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
10: Já vám děkuji moc a naslyšenou.
11: 14 hodin, 18,5 minuty. Podíváme se v krátkosti společně na zprávy z ekonomiky. Míra inflace v Evropské unii se v dubnu zvýšila na 3,2% z březnového tempa 2,8%. K růstu přispěly zejména služby a energie. V Česku růst inflace zrychlil z 1,5% na 2,1%. Češi ve čtvrtletí meziročně zvýšili spotřebu elektřiny i plynu. Podle ERÚ klesla naopak výroba elektřiny i naplněnost tuzemských zásobníků plynu. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí proto rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Evropský parlament přijal rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání fondů Evropské unie na Slovensku. Vyzývá Evropskou komisi, aby jednala. A česká investiční skupina Seven Global Investment podnikatele Pavla Tykače koupila v americkém Texasu ropné a plynové vrty, které denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů, což odpovídá více než 3% průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Velká nejistota ve světové ekonomice se projevila i na výhledu hospodářského růstu v Česku. Česká bankovní asociace ve své dnešní prognóze zhoršila očekávané letošní zvýšení hrubého domácího produktu, a to z únorových 2,6% na 2%. Nižší růst už před dvěma týdny předpokládala také Česká národní banka. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrelem. Vítejte ve studiu.
12: Dobrý den.
11: Je hlavním důvodem toho zhoršeného výhledu konflikt na Blízkém východě?
12: Ano, a ten souvisí hlavně se zvýšením cen u klíčových komodit. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela se to projevilo zejména v energetice, tedy vyššími cenami ropy. Zdražil taky plyn, ale podle Šindela to nebude mít takový výrazný vliv na inflaci jako při energetické krizi v roce 2022. Přesto ale očekává sekundární dopady, a to zejména na ceny potravin. Kromě těchto tlaků ale Šindel vidí i další rizika.
13: Bavíme se vlastně o rizicích přísnější měnové politiky. Odráží globální rizika, odráží vlastně i stále trochu inflační náboj české ekonomiky, když se podíváme na jednotkové mzdové náklady. A v závěru se k nám tam vlastně přidává nejistota uvolněnější fiskální politiky vlastně s ohledem na diskutovanou vlastně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti.
12: Česká bankovní asociace očekává, že kvůli těmto úpravám dluh státního rozpočtu vůči HDP letos nepřekročí 3%, ale výrazně se této hranici přiblíží. To vše podle bankovní asociace povede k tomu, že na konci roku by mohla být inflace kolem 3% a v celoročním průměru by měly spotřebitelské ceny růst o 2,5%. Pro příští rok očekává Česká bankovní asociace zrychlení inflace na 2,7%, stejně tak ale i ekonomického růstu, a to na 2,4%.
11: Jak se letos projeví ten snížený hospodářský růst na situaci domácností?
12: Tak jejich spotřeba by i přes nejistotu a případnou inflaci měla být nadále tahounem české ekonomiky. Prognóza počítá s růstem spotřeby oproti loňsku o 2,7%, říká analytik Moneta Money Bank Petr Gabko.
14: Jde vidět, že v letošním roce by se mohly přidat i investice firem. Investiční aktivita je opravdu oživená. Vidíme to na samotných investicích, ale vidíme to i na úvěrové aktivitě právě podporující tyto investice. V příštím roce potom by se měly přidat k těmto faktorům i čisté exporty.
12: Vyšší útraty domácností souvisí i s tím, že porostou i reálné mzdy lidí, přestože jejich zvyšování oproti únorové prognoze zesláblo na 3,5%. Přispět by k tomu měl i pozitivní vývoj na trhu práce, který nejspíš zůstane stabilní. Průměrná míra nezaměstnanosti by letos měla být kolem 4,8%, říká hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.
15: My vidíme, že roste zaměstnanost obzvlášť v sektoru služeb, zatímco zaměstnanost průmyslu minimálně v minulém roce klesala a v letošním roce začala růst. Otázka, jak už zmíněné riziko prodlužování konfliktu v Hormuzu ovlivní samozřejmě i zaměstnanost průmyslu.
12: Silná by měla zůstat i aktivita lidí, co se týče bankovních úvěrů. Letos by měl jejich počet vzrůst o víc než 7%.
11: Na to má ale vliv také Česká národní banka, která určuje základní úrokovou sazbu. Ta zůstává v Česku už rok na 3,5%. Mohla by se kvůli nejistotám v ekonomice zvýšit?
12: Tak základní scénář České bankovní asociace s tím nepočítá. Zároveň ale připouští, že pokud bude inflace vyšší a zároveň bude pokračovat krize na Blízkém východě, tak by nejspíš centrální banka reagovala ještě letos. Bankovní asociace ale očekává jen mírné zvýšení, maximálně na 4%. Ještě připomenu, že právě Česká národní banka před dvěma týdny taky zhoršila výhled české ekonomiky. Hrubý domácí produkt se podle centrální banky zvýší o 2,5% a inflace má zrychlit na 2,2%.
11: Dodává Vít Andrle. Děkuji, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
11: Ve 14 hodin 24 minut se podíváme do Francie. Ministerstva, operátoři, státní agentury, nákupní platformy. Francie čelí prudkému nárůstu hackerských útoků a krádežím osobních informací. Podle francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů byly uplynulé 3 roky v tomto ohledu rekordní. V sérii článku na to upozorňuje deník Le Monde. Detaily už probereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Vítej, hezké odpoledne.
16: Taky zdravím, hezké odpoledne.
11: Martine, jak výrazně v posledních letech ve Francii narostly krádeže osobních údajů? Na koho hekři cílí a jaké informace tím získávají?
16: Když se podíváme na ty konkrétní informace, konkrétní data, tak francouzský úřad pro ochranu osobních údajů loni dostal upozornění na rekordních víc než 6100 případů krádeží osobních údajů. Abychom měli představu, tak je to o polovinu víc než v roce 2022, přitom ty nadcházející roky 2023-2024 byly v tomto ohledu taky rekordní. Cílem těch hackerů byla ministerstva, národní agentury, odbory, asociace, firmy. Dá se říct, že v podstatě nikdo nebyl mimo hledáček hackerů. Deník Le Monde informuje o tom, že hackři ukradli soukromé informace, soukromé údaje i 6 členům současné vlády, včetně ministrů vnitra, obrany, zahraničí, spravedlnosti. Šlo většinou jejich maily, telefonní čísla. Reportéři dokonce našli mezi těmi ukradenými informacemi i soukromou adresu současného premiéra Sebastiana Lecornua. Tu adresu pak zadali do vyhledávače Google Maps a pomocí té funkcionality, té funkce Street View, pak, která tady zprostředkovává pohled na ulice, na chodník, tak objevili několik mužů, kteří jsou pravděpodobně součástí té užší, řekněme, premiérovy ochranky.
11: Víme, kdo má tyhle hackerské útoky na starosti ve Francii?
16: Na svědomí je mají různé hackerské skupiny, často jsou to velmi mladí, 19letí hackři, což dokazuje, jak málo jsou chráněné některé instituce, některé úřady. Deník Le Monde informuje i o profesionálních skupinách, konkrétně o jedné z nich jménem Shiny Hunters. Policie loni v létě zadržela 4 mladíky, kteří jsou podezřelí z toho, že spravovali platformu s názvem Breach Forums, což je takové světové tržiště právě pro obchodování s těmi ukradenými informacemi, s ukradenými údaji. Tyto lidi Francouzi, tyto pachatelé nebo podezřelé zadrželi ve spolupráci s americkou FBI, což je důkaz toho, že podobné skupiny působí samozřejmě na mezinárodní úrovni, nejen na té národní francouzské. Hackři používají ukradené údaje na různé účely, aby si mohli otevřít například bankovní účty, pak tyto bankovní účty využívají k praní špinavých peněz, taky využívají k vydírání. Tady hodně francouzská média informují o tom, že tyto informace pak, tyto ukradené informace, osobní údaje pak využívají další skupiny k vydírání například rodin majitelů kryptoměn. Tady se hodně informuje o tom, že někteří kryptopodnikatelé tak jim vlastně skutečně zajali rodinné příslušníky, otce, skutečně i rodiče a snaží se potom na základě těchto informací vydírat. Pak taky samozřejmě tyto hackerské skupiny používají tyto informace k nákupu zbraní, k dalším hackerským útokům, akcím, takže ta škála využití těchto osobních údajů je opravdu velká.
11: Přijala vláda nějaká opatření, jak se snaží zabezpečit osobní údaje obyvatel?
16: Současná vláda vyčlenila 200 milionů eur, tedy skoro 5 miliard korun k posílení ochrany osobních údajů. Přistoupila taky, řekněme, k restrukturalizaci, respektive spojení dvou státních struktur, které se zabývají ochranou osobních údajů. To je tedy na té státní, na té národní úrovni. Pokud jde o tu úroveň jednotlivců, tak o tom mluvila šéfka francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů Marie-Laure Denisová právě v rozhovoru pro deník Le Monde. Mluvila o tom, že je velmi důležité, aby stát, aby soukromí sektor používali dvoufázové ověřování při vstupu k soukromým účtům, to znamená pomocí e-mailové adresy a pak ještě tedy pomocí prostřednictvím telefonu, na který pak přichází číselný kód, který je nutné zadat a pak se dostat tedy k tomu, řekněme, chráněnému přístupu, ať už e-mailu nebo k bankovnímu účtu a dalším informacím.
11: To byl z Francie náš kolega zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme moc za informace.
16: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
11: A v této hodině se ještě vypravíme k zubaři. Jak si správně čistit zuby, jak používat zubní nit a jak důležitá je prevence, vysvětlují dětem zubaři v Tanvaldu na Jablonecku. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apoléna, kde zdravotníci učí vybrané děti ze sociálně slabých rodin o správné zubní hygieně. Služba má pomoci rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
17: Ajajaj, tak to se to ukážu, no. Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
18: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezizubí, to máš takový hodně tmavý?
19: Jo.
18: Tak to je plak, který tam je třeba týden.
20: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
17: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
20: Druhý takový pilíř je dentální hygiena. Máme předjednaný dentální hygienistky, které by tady měly za nějakou snad zajímavější cenu provádět dentální hygienu. A třetí ten pilíř je vlastně ta samotná dentální péče.
17: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
20: Primárně jsme tuto službu jako cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaký individuální slevy nebo individuální nějaký cenové podmínky.
17: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
20: To ošetření bude jako nějaký opravdu elementární základní, ale bude to ošetření, které je ukončené oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.
17: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Stanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
11: Ve 14 hodin 31 minut jsou na řadě zprávy dnes s Ondřejem Látalem.
5: Český rozhlas Plus.
1: O složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance Fankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
21: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
1: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. O jeho hospitalizaci požádala americká ambasáda. Rusko bude dál pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,4 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku anebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. Je to zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném Podještědí, kde byla lebka uložená, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii ukradl minulý týden, potom ji zalil do betonu a chtěli pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s komplikacemi za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se jenom jedním pruhem, kolona je z 18. kilometru asi na 25 minut. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic z kilometru 178 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení i pro osobní auta teď asi 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh. Zdržení asi 20 minut. Na silnici 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi jsou komplikace u Votic, překáží tam nehoda, dvě osobní auta, kolony v obou směrech mají 3 kilometry, zdržení vždy asi 20 minut. V Praze je pomalý provoz na spojkách na Jižní a Štěrboholské, obousměrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomaleji se jede od Běchovic a taky od Spořilovské, zdržení vždy 10 až 15 minut. Menší zdržení je teď odpoledne taky na Jižní spojce i před Barandovským mostem směrem na Smíchov, zdržení je tam asi na 5 minut. Na magistrále se plní příjezdy do centra Prahy, ve Vilznově od Florence k muzeu a taky na Nuselském mostě směrem do centra Prahy, zdržení 10 minut. Po pojíždí v koloně i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova, tam se zdržíte 10 minut, regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Plzeňské od Klamovky do tunelu Blanka. 10 minut se zdržíte i v Kbelské z Hloubětí na Knovopatské ulici ve směru do Letňan a kolony jsou taky na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lokovského tunelu a taky z plzeňské D5 od Loděnice ze 7. kilometru. Dobře dojeďte. Noc bude oblačná až polojasná, hlavně v Čechách se můžou místy vyskytnout přehánky, ochladí se na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během odpoledne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty zítra 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14. A vát má mírný severozápadní až severní vítr. To byly zprávy, na Plusu vysíláme reprízu Pro a proti.
2: Moje tělo je moje. Není vám nic do toho, jestli jsem tlustá nebo tenká, a mě zase nic do toho, jestli se vám líbím nebo ne. Je taková sebevědomá věta ideálem, k němuž bychom měli směřovat za situace, kdy se 2/3 obyvatel Česka týká nadváha či obezita? Co přinesla propagace plus size modelek? Jak velkým problémem je naopak body shaming? A jak vůbec mluvit o tloušťce, abychom případně motivovali své nejbližší k zdravějšímu životnímu stylu? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
2: Ve studiu Plusu srdečně vítám autorku podcastové série Sádlo a projektu Moje tělo je moje, Ridinu Ahmedovou. Dobrý den.
19: Dobrý den.
2: A ve spojení jsme také s nutričním terapeutem Pavlem Suchánkem z Institutu klinické a experimentální medicíny. Hezký den.
22: Hezký den.
2: Body shaming, tedy necitlivé či urážlivé komentování tělesné konstituce, je větším nebo menším společenským problémem než tloustnutí populace. Já jsem si vědoma, že jde o různé úrovně a navíc obojí i trochu souvisí, ale i tak se ptám, paní Ahmedová, s ohledem na to, co vlastně děláte ve své kariéře, tak cítíte, že větší problém je ten body shaming než to, že prostě populace přibírá?
19: No, myslím si, že tady je velmi často pozoru okolo sebe, jako matení pojmů. Teď se musíme asi vydefinovat, pokud se budeme bavit o pojmu body shaming, co to je. Protože pro mě
2: tak
19: označovat...
2: já jsem řekla necitlivé či urážlivé komentování vlastně tělesné konstituce.
19: Já mám pocit, že často se třeba setkávám s tím, že slyším jako námitky, přece můžeme věcem říkat pravými jmény, s tím já naprosto souhlasím a to není body shaming. To, co já vnímám jako, přesně jak říkáte, definice body shamingu je urážení, ponižování, stigmatizace, verbální agrese a to si myslím, že v pořádku není už proto, že to opravdu jako nepomáhá řešit ten problém a na tom se shodneme, že obezita nese zdravotní rizika a rozhodně není žádoucí, ale tím, že budeme někoho urážet, ponižovat a ještě mu snižovat jeho sebevědomí, nepomůžeme.
2: Ale ještě ničemu. K mé otázce, co je teda větší problém, body shaming nebo tloustnutí populace?
19: Já mám pocit, že to jsou věci, které jsou spojené a které se velmi těžko i v naší době, která je zvyklá jako
2: kvantifikovat,
19: děkuju, se velmi těžko porovnávají. To jsou věci, které se jako nedají tak srovnat. Osobně si myslím, že veliký problém je obojí a zároveň to spolu úzce souvisí a když se zlepší jedno, tak já věřím, že by se posunulo i druhý.
2: Jak to vidí nutriční terapeut Pavel Suchánek z pražského IKEMu? Jak velký problém je to, že společnost nabírá kila navíc?
3: V současné době je ta problém s obezitou a nadváhou je opravdu extrémní a zatím my ještě nevidíme vlastně všechny ty důsledky, protože se začnou promítat třeba do spotřeby zdravotního pojištění, protože víme, že člověk s obezitou má až 7x vyšší čerpání zdravotního pojištění a tohle to všechno se dříve nebo později začne promítat vlastně do udržování a udržitelnosti zdravotního systému. Osobně si myslím, že ten body shaming je věc, která je hodně závislá i na vzdělání a na prostředí, v kterém ten člověk je, kde se vyskytuje a jak je kultivován tím svým prostředím, protože většinou je to tak, že pokud ten člověk žijící s obezitou nějakým způsobem toho konkrétního člověka, který se to body shamingu dopouští, omezuje, nějakým způsobem mu, bych řekl, chází do jeho životního prostoru, tak potom se to může samozřejmě stát. Otázka je ovšem, jestli ten člověk si dokáže uvědomit, který se toho body shamingu dopouští, že jde o nemoc, to je první věc. Druhá věc, že ne vždy ten člověk jako za to může, samozřejmě poměrně dost velké množství onemocnění, který přispívá k nárůstu tělesné hmotnosti. Na druhou stranu neměli bychom zastírat, že až 60% obezity je způsobeno nevhodným životním stylem a že je poměrně velká část nadváha a obezity léčitelná z hlediska změny životního stylu do nějakého udržitelného stavu. To znamená, já si myslím, že tady je potřeba opravdu více se bavit o problematice obezity z hlediska veškerých vlivů životního stylu, pracovního prostředí a další věcí a následně potom tu veřejnost o tom informovat a předávat ty informace. A na základě toho se dá předpokládat, že ten pokles jakoby verbálního násilí vůči tomu konkrétnímu člověku bude výrazně menší. Ale je to jako ze všem, prostě musíme edukovat.
2: Jak je možné, když zdraví bychom mohli označit, religionisté o tom někteří mluví, za takový nejsilnější kult současnosti, současné doby, jak je možné, že vůbec vlastně společnost stále tloustne, když to řeknu takhle, a přitom se zdravím tolik zabýváme. Máte na to odpověď, paní Ahmedová?
19: No, já nejsem lékař, to tady pan lékař určitě bude umět lépe zodpovědět tuhle otázku. Já vím, že ale zároveň, přestože jak jsme slyšeli, velkou část těch vlivů asi můžeme ovlivnit, já skutečně nemám pro tohle data, prostě nemám pro to vzdělání, tak přesto ale vím, že se používá, že lékaři sami operují s pojmem obezogenní prostředí, což je souhrnej pojem pro synergii vlivů, který nás velmi ovlivňují a který přispívají k tomu, že tloustneme.
2: To jsou třeba příliš zpracované potraviny nebo stres, nebo vůbec systém hodnot ve společnosti? Máte na mysli toto, že určitě se akcentuje výkon?
19: Určitě mezi to všechno patří, co jste zmínila, zároveň mezi to třeba patří právě i masivní marketing potravin, patří mezi to i třeba nedostatek spánku, který může souviset s tím, že pořád na nás svítí modré světlo, přesně stres, rychlost, finanční taky situace mnoha žen, já sama jsem samoživitelka a vím, jak někdy je opravdu těžký jako kupovat to drahé jídlo. Je to spousta věcí dohromady.
2: Jinými slovy, nakolik si tedy lidé s nadváhou a obezitou za to mohou sami a nakolik vlastně se na tom všem podílíme všichni, vlastně i ti, kdo jsou štíhlí nebo dokonce hubení.
19: Tady právě mi přijde velmi zajímavý třeba pohled Terezy Steklové, což je socioložka ze Sociologického ústavu akademie, která mluví o delegování zodpovědnosti. My tady jako jasně vidíme, že se nějak ta situace proměňuje. Pokud bychom říkali, že tlustí lidi jsou tlustí, protože nemají vůli a jsou líní, tak by se opravdu asi měnila populace úplně v základu, protože prostě obezity přibývá. Tak pokud se shodneme na tom, že není pravděpodobný, že po 100 000 nebo 10 000 vývoje lidstva najednou se změnila povaha lidí, tak v tom hrajou roli další vlivy. A tyhle ty vlivy částečně podle teda sociologů můžeme ovlivnit skutečně, ale z velké části ta zodpovědnost je delegovaná na ty jednotlivce, přestože jsou to systémové věci.
2: Tak. A pane Suchánku, jako nutriční terapeut přeci jen, jak to vidíte vy, nakolik jsou právě, vy už jste se toho v jednu chvíli dotkl, ale nakolik tedy jsme zodpovědní sami za to, zda trpíme nadváhou nebo ne?
3: Já si myslím, že bychom měli trošičku rozlišovat. Ve spoustě případů je ten člověk v tak rizikovém prostředí, tady to krásně zaznělo, obezitogenní prostředí, že je těžké pro něj z něho prostředí, z toho prostředí vyjít. Už začínáme třeba v rodině. Vemte si, že většinou je to tak, že ty stravovací návyky těch dětí se formují v rodině. A pokud ta rodina má návyk, že nejvíc se jí večer a jí se večer u televize a k televizi se ještě dávají další pokutiny, tak se to v tom mladém člověku fixuje jako správný vlastně postoj, protože my jsme savci, my se učíme vtištěním a to, co dělají naši rodiče, to je vždycky správně. To znamená, pokud naši rodiče nás vychovávají v takovémto obezitogenním prostředí, tak je velmi těžké z tohle prostředí vystoupit. A dále potom, a to myslím, že je skvělé, že tady zaznělo, je tady obrovský vliv reklamy. Když si pustíte televizi, tak většina reklam není na zdravé potraviny. Většinou jsou to na potraviny energeticky velmi bohaté, velmi zpracované. Většinou, když se tam ještě k tomu přidává kombinace 2+1, 3+1 a tak dále. To znamená, že i to prostředí vnější je, bych řekl, rizikové a z mého pohledu je opravdu pravda to, že obezita je nemoc a že má svoje dané zákonitosti na druhou stranu a to by prostě nemělo zaniknout ten vliv toho vlastního životního stylu, vlastního přístupu a samozřejmě i podpory toho prostředí okolo je velmi důležitý a myslím si, že bychom neměli to všechno svalovat na to okolí a neměli bychom to všechno říkat, ono je to nemoc, ono je to genetika a tak dále. Je tam prostě určitá část naší vlastní energie, ale je ten zásadní problém, jestli nám ta energie ještě zbývá, protože teďka to tady bylo zmíněno, pracovní vytížení, časové vytížení, finanční režim, starost o rodinu, v dnešní době sehnat třeba bydlení a podobné věci, to toho člověka natolik vyčerpává, že mu v podstatě už nezbývá ta energie, nebo by případně nezbývala ta energie na tu starost o sebe a většinou zejména ženy sebe dávají až na poslední místo poté, co mají všechno vlastně zařízeno v té rodině, aby to bylo v pořádku.
2: Ženy sebe dávají na poslední místo, to je
19: Úplně souhlasím a vlastně ještě to ráda doplním o třeba jednu věc, která mě osobně velmi vytáčí a to je obdarovávání cukrem. My prostě žijeme ve společnosti, kde babička přijde a přinese mým dětem, teda moje babička, moje tchýně, ani babička tam naštěstí nic nedělej, ale přinesu tu plnou igelitku té levné čokolády ze supermarketu, ještě ideálně se stuženým tukem, ale místo nějakých kvalitnějších surovin. To obdarovávání cukrem, to neustálý slavení jídlem, to ty jsi rozbila kolínko, pojď dáme si prostě lízátko, je vlastně něco, co nás provází, ale od školky. A myslím si, že ten zároveň vlastně ta jako až skoro šikana, kterou opravdu tlustí lidi zažívají. Já tady mám, ještě se si přenesla, uvidím, jestli na to zbyde čas, citace z dopisu nebo ze svědectví. Takže ta šikana versus tato záplava cukrem, kterou vlastně od mimina zažíváme, mně přijde vlastně zoufala. A jestli něco můžeme změnit, tak rozhodně třeba tohle, že nebudeme přesně svoje děti vychovávat v tom, že cukr je prostě to, čím se utěšujeme, jediný, čím oslavujeme a tak.
2: Posloucháte diskusi dokumentaristky Ridiny Ahmedové a nutričního terapeuta Pavla Suchánka.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zdá se mi, že nadváha a obezita už dnes nejsou tak veliké společenské mínus jako dřív, a to díky sociálním sítím a různým projektům z oblasti módy a kosmetiky. Na ideál hubené krásy už přestala hrát řada firem, objevují se modelky s nadváhou, které předvádějí i spodní prádlo. Není to tak, paní Ahmedová, že dnes už v podstatě může každý vypadat jak chce a nikoho by to znervozňovat nemělo?
19: Tak já místo asi odpovědi přečtu jeden, tady jsem si přinesla výtah z mnoha citací ze svědectví, které nám chodí jako na platformu Moje tělo moje, přečtu jeden za všechny. V 5. třídě mi můj spolužák řekl, že jsem tak hnusná a tlustá, že se nezasloužím žít. dva kluci do mě zase o výtvarce píchali kružítkem s tím, že přes ty špeky to přece nemůžu cítit. Až do 8. třídy na mě každý den ve škole čekala parta o rok starších kluků, kteří mě pokaždé vytvořili uličku hanby, kterou jsem musela za doprodou těch nejošklivějších poznámek a pokřiků na mé tělo projít. Celý život jsem svoje tělo nenáviděla. Nenáviděla jsem se ve chvílích, kdy jsem zpětnou perspektivou měla průměrnou váhu. I ve chvílích, kdy jsem zejména vlivem úzkostí rapidně přibrala. Dodnes se se všemi těmito démony snažím bojovat. Já bohužel takovýhle svědectví jako čtu v podstatě denně, protože lidi nám posílají svoje příběhy. Tohleto vlastně vnímám jako hlavní poselství nebo hlavní motivaci pro mě ten projekt dělat, aby lidi, kteří třeba se potýkají s nadváhou nebo žijou s obezitou, věděli, že mají právo žít, že se zaslouží žít. Takže nemyslím si rozhodně, že by se situace znormalizovala. Navíc myslím si, že po určitém období, kdy se začaly v médiích objevovat se obrazy lidí třeba s nadváhou, což já vnímám sama jako ambivalentní, protože opravdu může to pro někoho, kdo se hledá, normalizovat to, že vlastně vůbec nevadí, když vážím 150 kg, a to si myslím, že je velmi nebezpečný. Ale zároveň si myslím, že teďka, jak se objevily GLP-1 léky, tak se zase ta situace změní a vrací se jakoby zaměření na ty štílí lidi, s tím, že ale si musíme jako připomenout, že za prvý ty léky nesednou každému a za druhý jsou velmi drahý a čas na lidi na ně nedosáhne.
2: Abychom v téhle debatě nehonili příliš mnoho zajíců, mě by zajímalo, nakolik, přehrávám to na Pavla Suchánka, nutričního terapeuta, nakolik vnímáte, že se tady mění ta situace tím, že opravdu těch pokusů vlastně dodat sebevědomí, zejména asi ženám s nadváhou či obezitou, tady už je spousta. Objevují se opravdu modelky plus size velikostí i u spodního prádla, takže to může dodat kde komu sebevědomí, ale má to tedy nějaký dopad na realitu nebo vlastně nemá z vašeho pohledu?
3: Pokud já budu vycházet ze svých zkušeností a nebudu se pouštět do jakýchkoliv, bych řekl, věcí, které nejsem schopen přesně popsat, tak z mého pohledu výskyt obezity a nadváhy u dětí stále stoupá. A bohužel se začínají objevovat děti, což dříve nebylo, s extrémní obezitou, s hmotností prostě přes 120, 130, 140 kilo. A je to prostě problém, který si myslím, že my ještě nedokážeme dohlédnout jeho konce.
2: Víte co, já vám ještě do toho skočím. Tady právě je ta otázka, že paní Ahmedová se věnuje vlastně boji s body shamingem a to je jistě na místě to, co tady přečetla, znělo jako otřesně, to by žádné dítě a nikdo neměl zažívat, ale hrozí nebo nehrozí podle vás, že by právě třeba nějaké posilování vlastně té normalizace, že každý můžeme být takový, jaký jsme a každý máme právo žít, což samozřejmě máme, ale jak si ta normalizace té tloušky, že by mohla i přispívat k nárůstu obezity?
3: Osobně si myslím, že jako bohužel ta normalizace té obezity přispívá k tomu, že zejména mladší lidé mají pocit, že vlastně není úplně nutné se o sebe tak jako starat, zajímat se o své tělo, zajímat se o svou tělesnou hmotnost. Protože když se dneska budete podívat, dejme tomu na koupaliště, budete se podívat někam, kde se mladí lidé shromažďují, tak z mého pohledu tam ne, že by byla normalizace nadváhy nebo obezity, ale normalizace nesnažení se o to s tím něco dělat. To znamená, ty lidé jako konzumují energeticky bohaté potraviny a konzumují prostě ultraspracované potraviny. Takže já si nemyslím, jako, že by byl problém v tom, že dneska máte reklamy s plus size modelkami. Já vidím ten problém v tom, že strašně se odstupuje od toho, jako zkus s tím něco dělat sám. My ti pomůžeme, ale zkus s tím něco dělat sám. A že se vlastně ty lidé s nadváhou nebo obezitou, spíš tou obezitou, dostávají do pozice takového pasivního čekatele toho, co jako ta společnost s tím přijde, co mi nabídne a co jako dostanu. A nemyslím to, prosím, vůbec pejorativně.
2: A co ale, nebo kdo se tady selhává vlastně? Selhávají tady rodiče nebo selhává škola,
3: já si myslím, že
2: nebo
3: to je
2: společnost
3: zase
2: všichni?
3: Já si myslím, že to výkyv toho kivadla zase na druhou stranu. Na jednu stranu byl extrém, kdy jsme říkali, obézní můžou za všechno sami, jsou líní, jsou tací a prostě všechno dělají špatně a prostě můžou se za všechno sami. A teď se to kivadlo otočilo na druhou stranu, kdy vlastně mi řekne, oni za nic nemůžou, nebo skoro za nic nemůžou, my se jim musíme snažit pomoct a dostáváme do pozice jako pasivních čekatelů toho, co se jako bude dít. Jo? Já neříkám, že to je tak u všech, prosím, jo? Ale z mého pohledu se daleko více tenhle postoj prosazuje a potkávám se s ním daleko častěji než třeba před 10, před 15 lety a setkávám se i s tím, že jako jo, tak já mám o 15, 20 kilo víc, no ale tak jako dneska je to běžný, dneska normální, tak já to řešit nebudu. A tam si myslím, rozumím, že bychom měli mít ten krok dvě a říct ano, ty můžeš vypadat jak chceš, ale bude to znamenat, že budeš mít větší výskyt rizika cukrovky, budeš mít vyšší riziko krevního tlaku, budeš kratší dobu svého života žít ve zdraví. A je otázka, jestli se dožiješ nějakého věku, který ty bys chtěl dožít a v jakém zdravotním stavu se toho věku dožije.
2: Rozumím. S tímhle, tak já, paní Ahmedová, souhlasíte s tím, že třeba akceptování větších tělesných rozměrů prostě může zvyšovat nezdravé chování a že jsme tady, že se tady ve společnosti cosi přehnalo, že se to kivadlo vychýlilo až moc?
19: Samozřejmě, naprosto s tím souhlasím. Vlastně já jsem velmi ráda. Já jsem vlastně za tuhle debatu ráda, protože možnosti tyhle věci takhle přesně říct. Tohle je něco, s čím já úplně souzním. To, co já vnímám jako problém, je představa. My, když jezdíme na školy vést workshopy, tak často se zve, já jsem mu řekl, že je prase, to je určitě pro jeho dobro. Tohle takhle nefunguje. Já pokud někomu opravdu chci jako pomoct, tak můžu hledat, přesně jak říkal pan doktor, způsoby, jak mu pomoct, protože vím, že on sám samozřejmě musí mít motivaci, primární je osobní motivace, tak já můžu hledat způsoby, jak teda pokud už se k tomu chci vyjádřit a my teda se přemlouváme za to nekomentovat zlet, pokud nejsem žádán, tak jak to udělat, abych nezabila jeho motivaci a pokud jako já ho budu, pokud mě je někdo rezignovaný v hanbě, tak na to jsou opět data v sociologii

0: tomu neřešení té situace a k tomu, že ta mladá generace vlastně teďka tloustne a jak říkal pan Suchánek, ten nárůst je pozorovatelný za posledních 10-15 let.
1: Já jsem přesvědčená, že opravdu ne. A to proto, že když si, já dám jako příměr, když bych bydlela ve městě, který je celý, který budu nenávidět, prostě můj případ hnusný, byla bych radši bydlela úplně někde jinde, tak se prostě o něj o víkendu nepůjdu starat, nepůjdu tam sázet záhonky, nepůjdu zametat prostě před tím barákem, protože to město nesnáším. Pokud je to město, o kterém budu vědět, že možná není dokonalý, ale prostě je moje, jiný nemám a záleží mi na něm, abych v něm mohla dobře žít, tak prostě půjdu ven a pohnu sebou a něco třeba přes víkend udělám, aby bylo hezký. A takhle já vnímám ten vztah k tomu tělu. Jako pokud, my prostě, myslím si, že naopak, jako to být v nějakým míru se sebou, je to, co mě může motivovat, abych o sebe pečovala. A rozhodně ne, ta nenávist, která udělá to, že už je to stejně jedno a prostě já jsem stejně k ničemu a tak je to fuk. Tohle to si myslím, že je to, co je velmi nebezpečný. A ještě chci říct, že vlastně já samozřejmě a myslím si, že nikdo nemůžeme říct, že to, co děláme, nezachytí někdo, kdo toho jakoby v uvozovkách zneužije pro nějakou jako pro nějakou argumentaci, která je jako pomílená. Jo? Sklenice je taky skvělá věc, ale někdo ji může rozbít a může s tím někoho jít ohrozit. Jo? To prostě tak je. Každá věc, která tady existuje, může být je zneužitelná, ale jsem opravdu přesvědčená, že apelovat na to, že nám na našem těle má záležet, protože je to jediné tělo, které máme, tak je něco, co naopak podporuje to, aby jsme se k němu chovali s respektem, to znamená o něj pečovali, aby se měli motivaci vlastně se o sebe dobře starat.
0: Pane Suchánku, co by vlastně mělo být cílem, a to je má závěrečná otázka, zdravá, šťastná a já nevím, štíhlá společnost?
2: Já bych zdůraznil ty první dvě věci, zdravá a šťastná věc, tělesné konstituce a vnímání toho, co je pro toho člověka štěstím, jak vypadá, to bych nechal zcela na něm, ale my bychom měli těm lidem poskytovat dostatečné množství a pestrost těch informací. Prostě musíme říct, obezita není normál, omezité nemoc a tato nemoc má nějaké zdravotní důsledky a ty zdravotní důsledky jsou za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Můžeme s tím pracovat, můžeme s tím něco udělat, my ti můžeme pomoct tímto způsobem, ale na tebe je, aby si do toho dal svoji vlastní motivaci, svoji vlastní energii. A já zase mám tu zkušenost, že když ti lidé s obezitou, zejména, protože pracují s mladými lidmi, zhubnou, tak oni velmi vyrostou v rámci svého sebevědomí, v dobrém slova smyslu. Změní se jejich vnímání i jejich okolí, to znamená, zaprý si toho všimne to okolí, ale oni se začnou chovat jinak i k tomu svému okolí. A když oni si uvědomí, jak obrovskou práci třeba udělali, a to je potřeba zdůrazňovat, to znamená ta podpora, ano, ty si to zvládnul, udělal si velký kus práce, možná, že před sebou ještě nějakou máš, ale prostě rozhodl se z toho a změnil z toho, tak je potřeba to velmi zdůrazňovat, protože všichni chceme být chváleni, všichni chceme být odměňováni v dobrým slova smyslu. Ne cukrem, ne, jak to říká paní Ahmedová, to se mi velmi líbilo. Odměny typu prostě přijdou děček s babičkou, přinesou cukrovinky, prostě to je naprosto špatně. Já všechny svý klienty učím, řekněte, noste ovoce, noste zeleninu, to uděláte daleko nejvíc. Ale ta podpora, když vidím, že ten člověk se snaží, je strašně důležitá a je to jedna z těch důležitých věcí, na kterou bychom měli myslet.
0: Uzavírá nutriční terapeut Pavel Suchánek z pražského IKEMu a za debatu děkuji také dokumentaristce Eridině Ahmedové. Mějte se hezky, naslyšenou, naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
0: Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Lucie Vopálenská.
3: Bylo 15 hodin, pokračuje středeční odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas plus.
3: Co máme připraveno pro následující půl hodinu? Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků. Na čem je založena nová koncepce armády a proč s ní premiér není úplně spokojen? Česko podle Andreje Babiše nejspíše letos opět nedosáhne aliančního závazku 2% HDP na obranu. Na červencovém summitu NATO o tom chce jednat. Kdo tam nakonec pojede? A skoro polovina lidí denně poslouchá rádio v průměru 3,5 hodiny. Přidáme i další údaje z radioprojektu. Vy posloucháte Český rozhlas Plus a teď i Ondřeje Látala se zprávami.

0: Přeju dobrý den. Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
1: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Zdravotnická organizace WHO dnes uvedla, že riziko globálního rozšíření eboly je nízké.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
3: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Litevská protizdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranic s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ ale není zatím jasný. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali.
4: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby i hned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
5: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v Senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání 2 jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje taky propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
6: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci, každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
0: Rozpad knihovny Václava Havla podle ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Sedláček to řekl serveru iRozhlas.cz v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem.
7: Knihovna nekončí, naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl vlastně takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme před půl rokem domluvené.
0: Zaměstnanci v prohlášení napsali, že už dál nemůžou zaručit zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Sedláček knihovnu vede od loňského března. Teď pro vás máme dopravní informace skoro 7 minut po 15. hodině na plusu. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh. Zdržení 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného před nájezdem na silnici 7 je nehoda. Kolona asi na čtvrt hodiny. V Praze už je lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most. U Průmyslové překážela nehoda. Už je ale odklizená. Kolona z Černého mostu se dává do pohybu. Pomalu se pak jede taky po jižní spojce ve směru na Černý most. Od Spořilovské k Průmyslové se zdržíte asi 15 minut. Problémy jsou ve Zlíchovském tunelu směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu. V levém pruhu se srazila dvě auta. Kolona je od Anděla na 20 minut a regulují i průjezd tunely a kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské i Patočkově ulici. Dobře dojeďte. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během odpoledne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupně, na horách nejčastěji kolem 14. A vád má mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru pak bude slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: 8 minut po 15. hodině se podíváme na to, na co se bude česká armáda v dalších letech zaměřovat. To dnes představil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V nové koncepci výstavby armády do roku 2040 počítá třeba s posilováním sil nebo protidronovou obranou. S dalšími informacemi je už teď ve studiu reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
8: Jaké jsou tedy ty klíčové body strategického dokumentu?
9: Koncepce klade důraz především naplnění aliančních závazků vůči NATO, a to zejména v oblasti budování těžké a střední brigády, protivzdušné a protidronové obrany. Podle toho dokumentu je ale nejdůležitější samotné budování armády a s tím související navyšování počet vojáků, a to jak těch profesionálních, tak doplnění aktivních záloh. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše ten návrh nedostatečný.
10: Armáda předložila nějaký návrh, který se mi úplně nelíbí, když dneska máme 25 750 vojáků a plánovat do roku 2040 jenom 32 tisíc, tak s tím se určitě nejsem spokojený.
9: Zároveň by chtěl premiér Babiš znát ty konkrétní důvody, proč někteří vojáci z armády odcházejí. Dokument taky počítá s podporou pro výstavbu bytů pro vojáky, policisty nebo zdravotní sestry. Od Zuny si pak premiér vyžádal podklady k dalším armádním zakázkám, jako třeba k projektu Karlovarského letiště. Finální podoba koncepce by měla být hotová v červnu, projít musí ještě standardním připomínkovým řízením a projedná ji taky Bezpečnostní rada státu.
8: Babiš se Zunou jednal také o nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Kdy bude tedy jasno o složení české delegace?
9: O tom složení by měla vláda rozhodnout už za necelé 3 týdny, tedy 8. června. Jestli součástí té delegace bude i prezident Petr Pavel, to ale premiér Babiš neupřesnil. Ministra Zunu nicméně dnes taky požádal o to, aby začal připravovat mandát delegace. Tedy takový dokument pro summit NATO, ve kterém bude popsáno třeba to, jak Česko do roku 2035 splní závazky vůči NATO, pokračuje Babiš.
10: To znamená, tam jsou procenta HDP, jsou tam vlastně bojové schopnosti armády, takzvané ty capability targets. Měl by tam být výhled, jak do roku 2035 budeme plnit ty závazky přijaté na minulém summitě NATO 3,5 plus 1,5.
9: Babiš zároveň zopakoval, že letos Česko závazek NATO dávat na obranu 2% HDP nesplní. Ministr Zuna ani nikdo další z ministerstva obrany se k dnešnímu jednání zatím nevyjádřil.
8: Tolik reportérka Adéla Burešová. Děkuji, naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
8: Obranou, včetně zavádění nových obranných technologií, se zabýval i příslušný senátní výbor, a proto vítám ve vysílání Odpoledního plusu jeho předsedu senátora Pavla Fischera z klubu ODS a TOP 09. Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: A také Roberta Šlachtu z Přísahy, který ve stejném výboru zastupuje senátorský klub Hnutí ANO. Dobrý den i vám.
12: Hezký den.
8: Pane Fischere, Evropa chce rychleji vyvíjet a zavádět nové obranné technologie od dronů přes umělou inteligenci až po systémy elektronického boje. Může z toho nového evropského programu, který jste měli také na programu a vy jste ho předkládal, který má urychlit financování obranných inovací, profitovat i Česko?
11: Samozřejmě záleží jenom na našich podnikatelích. Ten program je připraven pro malé a střední podniky a může být velmi štědrý. A tady je potřeba si uvědomit, že jde o pilotní program a záleží opravdu jenom na nás, jestli se nám podaří si na některé ty peníze sáhnout. V rámci Evropské unie se zkrátka podpora inovací a podpora obranného průmyslu stává realitou a je úkolem České republiky, abychom u toho nechyběli.
8: Pane Šlachto, souhlasíte s tím, že je to významná výzva pro českou armádu, co je potřeba změnit nebo nově nastavit, aby se do zavádění nových obranných inovací zapojily i české firmy, univerzity, startupy?
12: Tak jak vlastně nám nezbylo vlastně ředitelkou uděleno, tak ty chutě od našich podnikatelů jsou velký. Bohužel to, co tomu brání a to, co vlastně i Česká republika namítá, tak je velká administrativní zátěž a vlastně velká byrokracie, která provází vlastně ty jednotlivé výzvy, ale i po tom sdělení, a to je strašně důležitý, chceme se podílet a já si myslím, že to je na dobré cestě.
8: Zabývali jste se, pane Fischere, na senátním obranném výboru také novou koncepcí armády, kterou dnes ministr obrany Zuna představil premiéru Babišovi?
11: Nezabývali, protože nejsme vláda, my jsme parlament a my si musíme počkat, až pan ministr si najde čas a přijde s touhle koncepcí mezi nás. My jsme řešili dnes především otázku obranných plánů a krizového řízení. Ono totiž nesmíme zapomínat, že obrana státu to není jenom armáda, to je doslova celá společnost. A nejsou to jenom peníze na obranu ministerstva obrany, ale je to doslova celý systém, který musí mít odpovídající možnosti ukotvené v zákonech. A naše zákony vznikaly v době hlubokého míru, jsou připraveny z hlediska krizí spíše na povodně nebo na požáry. A to bezpečnostní ohrožení, které dneska řešíme, a které může v řádu hodin se týkat i České republiky, tak vyžaduje velmi rychlou reakci. Na ní dneska nejsme připraveni.
8: Pane Šlachto, my jsme slyšeli v tom předchozím příspěvku o té nové koncepci armády do roku 2040, která by měla být založena na posilování protivzdušné obrany i rychlejším náboru nových vojáků. Souhlasíte s tím, že třeba tohle to jsou dva takové klíčové prvky pro posílení obrany schopnosti Česka?
12: Já jsem velmi rád, že vlastně ta koncepce se opírá i vlastně zkušenosti z současné době konfliktu na Ukrajině, z války na Ukrajině, protože tady vidíme, že se vede úplně jiným způsobem válka, než na co jsme možná byli zvyklí, a vlastně se tomu přizpůsobujeme. A to je strašně dobře, protože ten konflikt je nám nejblíž a myslím si, že z toho musíme nějakým způsobem vyvodit nějaký výsledky, a to by toto mělo být. Na druhou stranu, já jsem sledoval váš příspěvek a vyjádření pana premiéra o tom, že vlastně není úplně spokojen s tím počtem vojáků a vlastně tak, jak je to rozvrstveny na nějaký ty roky. A na druhou stranu trošku upozorňuji na to, že předešlá vláda, která byla, a víte, že já jsem ji úplně moc nechválil nikdy, ale v jedné věci se mi pochválit musel, a to je vlastně zákon o vojácích, který vlastně loňský rok byl přijatý a vlastně dává velmi štědré podmínky nastupujícím vojákům a vojákům, kteří vlastně, nebo k lidem, kteří se chtějí stát vojáci. A je to velký problém, který začíná být, protože vojákům podle mých informací začíná ten nábor docela fungovat, ale potom se může stát, že vlastně potom policie, hasiči a další bezpečnost složky potom z toho mít ten problém můžou mít. A my na to upozorňujeme už dlouhodobě i v Senátu o tom, že vlastně ty nůžky nemůžeme rozevřít, protože bereme z jednoho jedníku lidí a vlastně když zvýhodníme vojáky, tak potom na to může chybět v dalších bezpečnostních složkách. A i tak, jak jsme dnes probírali vlastně v Senátu, tak poprvé mluvíme o tom, že vnější a vnitřní bezpečnost musí jít v ruku v ruce, protože pokud ten konflikt bude, tak nejde odpojit od vojáky, od policie, od hasičů. Musíme táhnout za jeden provoz.
8: Pane Fischere, souhlasíte s tím, že vlastně se to musí vybalancovat tak, aby ten, dejme tomu, rychlý nábor nových vojáků, který chce prosadit premiér Babiš, on mluví o minimálně 2000 vojácích ročně, nebyl na úkor ostatních bezpečnostních složek?
11: Ano, ale ta čísla, která říká pan premiér, zdaleka nestačí. My musíme nabrat mnohem víc vojáků z povolání a pan premiér také nemluví o zálohách. A my potřebujeme vybudovat masivní zálohy, protože řada vojáků z povolání v době, kdy nastane nějaká krize, respektive kdy bude potřeba provádět opatření, aby ta krize nenastala, tak už budou možná působit i jinde než na území České republiky. Jsme členy NATO a je výhodné, abychom zabránili otevřenému střetu a proto bude potřeba zabezpečit právě vojáky i na působení na východním křídle Severoatlantické aliance. A tady je potřeba si položit otázku, kdo bude zabezpečovat všechny ty úkoly na území České republiky a bez masivních záloh to nedokážeme. A tady máme čísla, která jsou hluboce pod potřebami, které už dneska vidíme.
8: V Senát sice nepromlouvá ani do volby nebo jmenování kandidáta na nového náčelníka generálního štábu, tím se má stát Miroslav Hlaváč. Přesto, pane Šlachto, jak čtete ten kritický postoj ministra obrany k novému náčelníkovi? Pan Zuna řekl sám, že pro něj včera na vládě nehlasoval.
12: No, musím říct, že pro mě to nešťastně, protože vlastně na veřejnosti se dozvídáme věci, které, informace, které by veřejnost úplně mít neměla. Podle mě by ten kandidát měl, který byl po komunikaci s panem prezidentem, který vlastně má to poslední slovo potom v tom jmenování. A teď se dozvídáme, že vláda hlasovala proti ministrovi obrany. Já si nebudu představit, že náčelník generálního štábu má být ten nejbližší spolupracovník ministra obrany a teď víme, že to teda jeho kandidát nebyl, ale nechal se přehlasovat nějakým ministrem životního prostředí nebo úplně věcma, kteří s tím nemají naprosto nic společného, tak ta informace navenek pro mě zní děsivě. A sám jsem zvědavej, a teď se opravdu o to, jestli kandidát pan Hlaváč je kvalitní, není kvalitní, ale ten způsob a to, co se dozvídáme navenek, tak to je naprosto nešťastný.
8: Pane Fischere, jakou zprávu to podle vás vysílá veřejnosti, že ministr obrany vlastně není úplně spokojen s výběrem nového náčelníka generálního štábu? Nehrozí, že budeme svědky pokračování veřejných přestřelek a neschod mezi právě ministrem obrany a náčelníkem, tak jako v minulosti, kdy byla ministryní paní Černochová s Karlem Řehkou?
11: Ano, ustanovení zákona o ozbrojených silách, kde se tady tomu věnuje zvláštní pasáž, tak ukazuje, že náčelníka generálního štábu jmenuje prezident. A já jsem ještě neslyšel, že by prezident na to téma vedl jednání s premiérem a to na návrh vlády po projednání ve výboru poslanecké sněmovny. Takže máte pravdu, tady je potřeba, abychom v těžkých dobách tahli za jeden pro vás a já mám za to, že to není dobrá zpráva a ten způsob, jakým to vláda projednala, je vlastně velmi neohrabaný, amatérský a nešťastný.
8: Když mluvíte o tom, že je potřeba táhnout za jeden pro vás, tak jak, pane Šlachto, obracím se teď opět na vás, hodnotíte vlastně ty skoro až nekonečné debaty o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře. Tradičně tam jezdívali prezidenti. O té delegaci má vláda teď tedy podle dnešních informací rozhodnout 8. června. Bylo by podle vás dobré, aby tam jel i prezident Petr Pavel, který byl nejvýše postaveným vojákem v NATO? Mělo by Česko využít jeho renomé v tomto směru, zvláště teď, když i premiér uznal, že vlastně nedosáhneme letos těch požadovaných 2% HDP na obranu.
12: Já to musím říct, a to řeknu sám za sebe, jako za Roberta Šlachty, tak já se někdy stydím z těch výstupů, který z toho vychází, protože připadám si, že v Evropě si u nás musí myslet, že jsme banánové republice. V dnešní době se bavíme o dvojichlostní Evropě, bavíme se o nějaké suverénní Evropě a my tady vlastně dáváme navenek rozpor mezi prezidentem a vládou, což pro mě je naprosto nedůstojný. Na druhou stranu, a já jsem to, někde jsem to už zmiňoval kolikrát, že pro mě by bylo logicky, aby jel na tento samý prezident s premiérem, protože si myslím, že jsou to dva představitelé, kteří by měli vysvětlat postoj České republiky. Z jedné z strany já vůbec nebudu chápat, co tam bude dělat pan Macinka s jeho výstupama. Takže za mě je to naprosto jasné, já jsem hrozně zlobený, protože opravdu navenek působíme naprosto strašně, když tady mluvíme, že máme táhnout za jeden pro vás a jsme v té Evropě za blbce, promiňte.
8: Tak pane Fischere, asi tady s tímhletím názorem svého kolegy ze senátorského klubu Hnutí ANO souhlasíte, že by premiér, který má v úmyslu v Ankaře vysvětlovat vlastně, proč nesplníme alianční závazek letos, ty 2%, tam si měl vzít sebou nebo měl by využít té přítomnosti a zkušenosti prezidenta Petra Pavla?
11: Česká delegace na summit NATO musí vzít všechny důležité argumenty a obhájit dobré jméno České republiky v zahraničí. Petr Pavel v tomto smyslu je eso v rukávu. Myslím, že by bylo pošetilé, kdyby pan premiér eso v rukávu strkal do šuplíku a chtěl jet sám. On totiž je vlastně i z ústavy povinen s ním spolupracovat a to platí i naopak. Já mám za to, že tady je potřeba najít dohodu a to čím dřív, tím líp.
8: Tolik senátor Pavel Fischer z klubu ODS a TOP 09 a děkuji i Robertu Šlechtovi ze přísahy, který je ze senátorského klubu Hnutí ANO. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: 15 hodin 22 minut. Radiožurnál zůstává nejposlouchanějším rádiem v Česku. Vyplývá to z výsledku měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Rekordní výsledky měl taky Radiožurnál Sport a snad se od Josefa Čiže dozvíme, kde si stojí Český rozhlas Plus, který právě posloucháte, ale vítám tady kolegu z domácí redakce. Dobrý den.
13: Dobrý den. Každý den Radiožurnál poslouchá 747 tisíc lidí, to je o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku, říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
14: Těší nás zájem posluchačů o zpravodajství Českého rozhlasu, které řadí Radiožurnál už 5 let na pozici české jedničky v denním poslechu. A samozřejmě za to moc děkujeme. Stejně tak je skvělou zprávou i to, že čím dál víc posluchačů nachází cestu k Radiožurnálu Sport a doufáme, že to bude pokračovat i teď během mistrovství světa v hokeji a ve fotbale.
13: Zmíněný Radiožurnál Sport se mimo jiné díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii každý den naladilo rekordních 74 tisíc lidí. To oceňuje i šéfredaktor stanice Miroslav Bureš.
15: Jsme rádi, že nejenom olympiáda, ale taky určitě fotbalové přenosy, hokejové přenosy, play-off hokeje a další naše pořady se posluchačům líbily natolik, že jich je zase víc a budeme se snažit, abychom takhle mohli mluvit i za další měsíce.
13: No a Český rozhlas Plus poslouchá 164 tisíc lidí denně a na druhém místě se v poslechovosti umístila Evropa 2, kterou denně poslouchá 668 tisíc lidí. Předstihla tak Radio Impuls, které se drželo na druhé příčce doteď. Na dalších místech jsou Blaník a Frekvence 1. Ještě dodám, že denní poslechovost některých stanic Českého rozhlasu narůstá v době, kdy Ministerstvo kultury navrhuje změny financování veřejnoprávních médií, což může mít na stanice vliv.
8: Já jsem se neodpustila potlesk, děkujeme posluchačům Českého rozhlasu Plus. Teď k tomu návrhu, který jsi zmínil, ten počítá s tím, že by místo poplatků Český rozhlas a Česká televize dostávali pevnou finanční částku ze státního rozpočtu. Už se k tomu v připomínkovém řízení vyjádřila také ostatní ministerstva, tak co na to říkají?
13: Například podle ministerstva financí má ten předložený zákon velké nedostatky. Rezort proto vyzval Ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil taky, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
16: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
13: K návrhu mají připomínky i úřad vlády nebo další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišlo by tak o 275 milionů korun ročně. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěné jejich další fungování. Ještě dodám, že změna by podle návrhu ministerstva kultury měla nabýt účinnosti od příštího roku.
8: Těch důvodů je dost, tak uvidíme, jak se s tím tedy vláda popasuje, které vezme v úvahu. Tolik Josef Čiž z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
13: Díky, naslyšenou.
8: 15 hodin 26 minut, posloucháte Odpolední plus. Vztahy mezi Ruskem a Čínou dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. To oznámil ruský prezident Vladimir Putin po jednání s čínským protějškem Xi Jinpingem v Pekingu. Putin je na dvoudenní návštěvě Číny, kam dorazil jen několik dnů poté, co Peking navštívil americký prezident Donald Trump. Tématem je vedle politických otázek také rozvoj ekonomických vztahů. Politického geografa Libora Jelena se v polední publicistice moderátorka Věra Štechrová ptala například na toho, pro koho je partnerství výhodnější.
17: No, tak musíme se podívat spíš komplexně, co je cílem nějakých těch partnerství, tedy myslím, že nemůžeme tady mluvit o nějakém vřelém přátelství, protože jsou to oba dva státníci, kteří si hrajou na nějaké regionální velmoc a to vždycky je konkurence, takže tady jde o to, kdo z toho, co získává. Rusko potřebuje Čínu, aby přežilo sankce, které na ně jsou uvalené, vzhledem k válce, kterou vede na Ukrajině. Čína zase potřebuje levné suroviny. No a také potřebuje, aby se její globální pozice vylepšila nebo respektive dosáhla těch cílů vlastně v rámci nějakého globálního geopolitického soutěžení.
8: Když jsou ty vztahy tak výborné, proč se oba státy zatím neshodly na výstavbě toho nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedním z hlavních témat, a že se nedohodli, potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov?
17: No, já bych jako opravil, jestli to z toho předchozího bylo zřejmé, já si nemyslím, že jsou výborné, já si myslím, že jsou pragmatické pro obě dvě strany a jako to, že někdo označí to partnerství nebo respektive tu spolupráci za nadstandardní nebo že bez mráčku, tak to je prostě floskule diplomatická, takže tady zcela jednoznačně se ukazuje právě třeba na konkrétním tohle projektu, že to rozhodně není úplně idylický vztah, samozřejmě, kdyby vlastně zájem Číny byl, tak ten projekt už dávno stojí, ale myslím, že ani Čína nemá vlastně nějaký velký zájem dál prohlubovat svoji závislost třeba na dodávkách ruských energií.
8: Když se na to podíváme z politického hlediska, tak jaké zájmy jsou pro obě země společné? Mají tam třeba ten společný zájem oslabit Západ v čele se Spojenými státy?
17: Já myslím, že tohle asi je společný jmenovatel, a nicméně jak tomu rovnou dodávám, že Čína nemá ani zájem o to, aby Rusko bylo silné, takže vidíme to krásně, nebo můžeme to hezky demonstrovat na případu Ukrajiny. Čína sice je dodavatelem nějakých součástek nebo celých nějakých jako komplexů třeba zbraní do munice do Ruska na stranu druhou, ale vlastně vidíme, že vlastně není doteďka neuznalo anexi Krymu, neuznalo anexi východních oblastí Ukrajiny. Takže hraje to tak nějak trochu na obě dvě strany a vyhovuje mu, že ta válka vlastně pokračuje, protože to oslabuje jak Evropu, Západ, tak to oslabuje vlastně samotné Rusko.
8: Zástupci Číny opakovaně v souvislosti s válkou na Ukrajině tvrdí, že jejich země je neutrální. Potvrzuje to i praxe?
17: No, já už jsem to naznačil, no. Ona jako neutrální je ve smyslu, že nenadržuje jako diplomaticky ani jedné straně, znamená Číňanům nedělá vůbec potíž obchodovat s Ukrajinou, obchodovat s Ruskem, zároveň přijímá vlastně delegace z Ruska, respektive z Vladimíra Putina, nazývá jako svým přítelem, i když znovu říkám, je to spíš taková jako floskule, než nějaká realita, ale je to tak, že opravdu jim vyhovuje prostě ten stav, který je.
8: Tolik politický geograf Libor Jelen, se kterým dnes o návštěvě Vladimíra Putina v Pekingu mluvila v polední publicistice kolegyně Věra Štechrová. Teď už se blíží další časové znamení. Hodin 30 minut, zprávy přináší Ondřej Látal.
2: Český rozhlas plus.
0: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléře. Tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je třeba nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% hrubého domácího produktu na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Nejposlouchanějším rádiem v Česku je stále Radiožurnál. V uplynulých dvou čtvrtletích si ho denně naladilo 747 tisíc posluchačů. Je to o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku. Vyplývá to z výsledku měření poslechovosti Radioprojekt. Na druhém místě se umístila Evropa 2, kterou denně poslouchá 668 tisíc lidí. Český rozhlas Plus poslouchá denně 164 tisíc lidí, týdně 429 tisíc posluchačů. Teď doprava na Plusu. Na D8 z Ústí nad Labem do Německa před vjezdem do tunelů Panenská a Libouchec na 84. kilometru zasahují hasiči u menšího požáru kamionu. Projíždí se tam jenom levým pruhem, kolona má asi 2 kilometry. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou, pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh. Zdržení asi 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného před nájezdem na silnici 7 je teď nehoda, kolona asi na čtvrt hodiny. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí. Popojíždí se v koloně taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, je to asi na 10 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Dobře dojeďte. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupně, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy a začíná repríza Interview Plus.
18: Už za pár dnů se v tradičním čase o letnicích sejde sudetoněmecké krajanské sdružení. Na pozvání festivalu Meeting Brno to ale bude zcela netradičně, poprvé od druhé světové války na českém území v Brně. Jde o symbol vzájemného porozumění nebo hluboce necitlivý záměr. Může to česko-německé vztahy posílit nebo poškodit? A jak se k akci staví ti, kterých se nacistické zločiny dotkly osobně? U poslechu vás vítá Šárka Feniková.
2: Interview Plus.
18: Pozvání do Interview Plus přijal spisovatel, dramatik, signatář Charty 77 a bývalý politik Milan Uhde. Dobrý den do Brna.
19: Dobrý den.
18: Když jste v loni přišel s myšlenkou, že by měl někdo sudetoněmecké sdružení do Česka pozvat, dovedl jste si představit, jaké reakce to může vyvolat?
19: Samozřejmě nejsem člověk bez politické fantazie, snad doufám, takže jsem tušil, že s tím nebudou všichni souhlasit. Že třeba nejstarší generace, já se letos doufám dožiju 90, si pamatuje a má bolestné vzpomínky na roky okupace německé. Ale že se toho ujmou politikové a že to rozdmíchají v konflikt nepřirozených rozměrů, to mě opravdu nenapadlo. Tak velkou fantazii nedisponuju.
18: Odpůrci právě poukazují na to, že by to mohlo být k pamětníkům necitlivé. Vy podle všeho to tak nevnímáte, čím to je?
19: Já jsem především přesvědčen, že pamětníci, kteří mají nejméně 90 let, nejsou tady četní a že i někteří z nich se s těmi vzpomínkami vyrovnali, jakože je to tedy po 80 nebo ještě více letech. A ti ostatní mladší, já jsem přesvědčen, že tam dochází, jistě může docházet k bolestné reakci na tu skutečnost, ale je to bolestná reakce zprostředkovaná vyprávěním dědečka, babičky, tatínka, maminky, strýce, tety, že to není bolest zakoušená přímo, ale protože jsme nechtěli a nechceme si představovat ten festival jako hlučný, který se obrací k celé společnosti, nýbrž se obrací především k lidem, které ten dialog přitahuje a zajímá, tak se domnívám, že jsme nechtěli se nikoho dotknout a doufám, že se ten festival nedotkne bolestně ani těch, kteří ty bolestné vzpomínky mají, že nebude hlučný a nebude se ucházet o souhlas 100% celé společnosti.
18: Našel jste pro tento svůj postoj pochopení? Měl jste možnost mluvit s někým dalším, koho se ty válečné nebo třeba těsně poválečné události dotkly a kdo si je pamatuje?
19: No tak mluvil jsem o tom samozřejmě s mladším bratrem, ale ten je rok 44. Ten ví jenom to, co mu rodiče převyprávěli nebo vyprávěli z vlastních zážitků. Rodiče jsou dávno mrtví, takže já jsem to porovnával především se svou vlastní zkušeností. A ta je poměrně na to, že jsem ročník 630, ta je dost bohatá ta zkušenost.
18: Jak k tomu vyrovnání došlo ve vaší rodině?
19: To byl velmi bolestný proces, protože ta rodina je poněkud složitě složená. Skládá se, ano, skládala se jednak z mé židovské maminky a jejího příbuzenstva, které ve velké míře, je to asi 18, 17 nebo 18 lidí, všichni zahynuli v koncentračních táborech. A maminka se zachránila se mnou pomocí neobvyklé a bolavé právnické kličky. To je jedna zkušenost. Druhý zážitek je rodina mé tety, starší sestry mého tatínka, která si v roce 1924 vzala brněnského Němce, invalidu z první světové války, a dostala se do divokého odsunu i s mým rok starším bratrancem a s manželem, kterého mezitím rudí gardisté zmlátili do bezvědomí, takže se nikdy úplně nezotavil, stále utíkal a byl duševně, bych řekl, na tom velmi psychicky, na tom trvale velmi špatně. Tato německá teta za protektorátu poradila mé mamince, dovolí, se rozvede s tatínkem, tím ho zachrání, zatímco sama už ani se synem zachrání před oncem nedojdou. V roce 45 má maminka jí to oplatila jako advokátka a poradila jí, ať se s tím svým manželem rozvede, že potom se soudu vyhne. To v té rodině bylo a ty dvě ženy spolu do roku 1955 po 10 let vůbec nemluvili, ublížili si. Ale po 10 letech se sešli, vypovídali si vzájemně, tím prošli, objali se a dlouho usedavě plakali. Já jsem byl jako 19-letý kluk přímo přitom. A je to jeden z mých ústředních zážitků a na ten si stále vzpomínám a to smíření po 10 letech bylo pro mě bytostnou potřebou, poněvadž jsem všechny složky toho smíření znal. A domnívám se, že po 80 letech je to otázka, která může a má být nastolena chceme-li být vyznavači životního kladu a nikoli opakovatele toho, co bylo v roce 45 a dříve spácháno.
18: S tím vším, čeho jste byl svědky, u čeho jste měl možnost být, nedotýká se vás teď víc to, že na zasedání zastupitelstva města Brna, kde jste sjezd a jeho konání v Česku hájil, vás odpůrci nazvali vlastizrádcem?
19: Vlastizrádcem a nacistou bylo to, překvapení. Já jako chartista jsem zažil neméně tvrdá obvinění, a musel jsem je zkousnout, poněvadž obrany proti tomu nebylo. Já už jsem, možná, že to zní cynicky, já jsem poněkud impregnovaný. T.G. Masaryk měl velmi drsný výrok na toto téma, řekl, že to patří ke kšeftu. Takže já jsem věnoval pozornost svému příspěvku a ty hlasy jsem se snažil neslyšet.
18: Odpůrci sjezdu znovu a znovu zmiňují Benešovy dekrety a nebezpečí jejich prolomení. Přitom sudeto německé krajanské sdružení to ze svých stanov, které jsou právně závazné, už před lety vypustilo. Je to za vás dostatečně vstřícný krok, nebo definitivní klid by mohl nastat až poté, co tuto zmínku vypustí i z programového prohlášení?
19: Já jsem přesvědčen, že ten problém je nastolený uměle. Nikdo ho nevznáší. Nikdo nebude Benešovi dekrety rozebírat. Nejméně představitelé a členové sudetoněmeckého krajanského sdružení, kteří řekli, že to je česká otázka. Jestli Češi to budou nastolit, budou chtít nastolit, to bych se velice divil, protože to je opravdu téma, které není aktuální. Nikdo se tím nechce zabývat. Domnívám se, že se tím zabývali političtí mluvčí a poslanci, kteří mají zážitek z první prezidentské volby prezidenta Zemana, který sudetoněmeckého strašáku využil údajně ke svému volebnímu úspěchu a možná, že jeho dědicové, on žije teda stále samozřejmě, že jeho následovníci se domnívají, že také nějaké volební hlasy ze svého hlasitého postoje vytěží. Já to nevyručuju, v tom směru nemám žádný odhad.
18: Čili teď, když to zvedá opět třeba SPD nebo její předseda Tomio Okamura, považujete to za strašení, které nemá reálný základ, nebo jak se k tomu postavit?
19: Já to považuji za pokus upevnit vlastní voličské hlasy, po případě je rozšířit jejich počet o toho, kdo zatím tu volební aktivitu nevykazoval. Je to skutečně oživování mrtvého problému a je dobře, že ten problém není živý. Oživovat ho je ke škodě.
18: Akci kritizuje ale také bývalý premiér a prezident Václav Klaus, se kterým vás spojí politická minulost. A přitom to byl právě on, kdo za Českou stranu společně s Josefem Zjelencem v roce 1997 podepsal česko-německou deklaraci, ve které se obě strany zavázaly, že staré ústrky už nebudou řešit. Překvapuje vás teď jeho postoj?
19: Nepřekvapuje, protože znám jeho mínění z doby, kdy jsme spolupracovali a přeto jsem, jako čtu jeho texty pozorně vždycky, četl jsem jeho prohlášení stran toho sudetoněmeckého sněmu konaného v Brně. Říká, že my se smiřovat nepotřebujeme, že je to falešné slovo, protože my Češi jsme nikomu neublížili, nikoho nepřepadli, nikoho nevyhlazovali. No, na to já mám tu reakci, že připomínám, že takhle básnil i můj milovaný básník František Hlas, který napsal o Češích, že jsme zástupy spravedlivých, které Bůh neslyšel. To je hledisko let 1939 nebo 38 až 45. To je hledisko, které tehdy bylo naprosto pochopitelné. Ale dnes si uvědomuji, jak je omezené, jak si Hlas neuvědomoval věci, které si uvědomuje tehdy nemohl. Pan prezident Klaus má příležitost si je uvědomit a domnívám se, že tím oživováním hledisek tak starých jako živých se míhlí.
18: Bývalý politik, spisovatel, dramatik a pamětník Milan Uhde je hostem Interview Plus.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Brno bylo vždycky na půl německé. Nedává vlastně největší smysl, že se taková akce koná právě tam?
19: Brno bylo německé a já si Němce brněnské velmi dobře pamatuju, jak tu vyváděli, jak tu v mlékárně, kde jsme stáli s maminkou ve frontě, zmlátil gestapák v koženáku, majitele prodejny a prodavače, že nerozpoznal, že český objednávající svůj nákup je říšská nebo sudetská Němka a že má právo na přednostní obsloužení. Poprosil ji, aby laskavě počkala. A ona místo toho odešla, přivedla toho hromotluka muže, který pana Vocilku přede všemi i před jeho vlastními dětmi, které tam pomáhali při obsluze, zmlátil ho do krve, srazil ho na zem, řval na něho, že je Schweinhund, kopal do něho, zkrátka to byl výjev nezapomenutelný. To se tu dělo, ale děli se tady taky excesy, které jsem viděl po 45. roce. Opravdu příšerné chování, které nakonec zakusil můj strýc Karel, kterého jsem znal, poněvadž to byl německý Brňan, ale mluvil česky a s mými rodiči za svobodna i po svatbě. Chodil na procházky. Ty procházky jsou dokumentovány na fotografiích. Byl zmlácen jako invalida, který nemohl nikomu ublížit, i kdyby snad chtěl. No, tak to všechno, jak si pamatuju, kladu si to dohromady a domnívám se, že Brno jako dějiště těchto dramatických protichůdných jevů se docela dobře hodí k některým diskusím, které někoho zajímají. Vždyť se tu každoročně odehrává pochod smíření na se Pohořelice Brno na památku negativní památku toho násilí, které bylo na obětech toho prochodu původního spáchání. To je příležitost, že se tam zapojí i nesouhlasní účastníci, kteří lemují ulici, kudy ten pochod smíření míří. Pokřikují na ně. To je všechno brněnský jaksi dramatický proces, který podle mě spíš napovídá, že tady by ta diskuse mohla být docela živá. Nikoli nepřátelská.
18: Když zmiňujete onen pochod, já jenom připomenu pro posluchače, kteří třeba úplně nevědí, festival Meeting Brno ho vlastně začal pořádat v roce 2015 jako iniciativu Kroku smíření. Jak jste už řekl, je to na trase Pohořelice, nebo Brno Pohořelice, tedy kudy revoluční gardy hnali Němce. Myslíte si, nebo respektive když vidíte, jak se od toho roku 2015 ta situace právě třeba kolem tohoto pochodu nějak vyvíjí, že se vyvíjí i ten přístup brněnské veřejnosti právě k tomu faktu, že i česká strana by se měla za něco omluvit?
19: Já se domnívám, že tomu tak v Brně je, protože právě pamětníci roku 45-46 vědí, že tady došlo skutečně k násilí, že v době, kdy ještě nebyl takzvaný odsun německých občanů z Československé republiky posvěcen zákonem, už tehdy Zemský národní výbor v Brně vydal naprosto spontánní a v podstatě nezákonný povel, aby se všichni Němci shromáždili na určitých místech, vzali si sebou, já nevím, co nejnutnější věci. Já jsem tu vyhlášku četl, odstupem ne samozřejmě tehdy, když byla vydána. Ta vyhláška je obludným dokladem, že ten strašlivý pochod Němců, pochod v podstatě tehdy ještě neschválený zákonem, že ten se odehrál na popud voleného českého orgánu ve kterém byli zástupci všech politických stran. Podněcovali to prý dělníci ze zbrojovky. Já jsem je neviděl, neslyšel, nevím, tak se to tehdy tradovalo. Já se domnívám, že i dělníci ve zbrojovce, kteří vyráběli během protektorátu zbraně pro upanty a pro agresory hitlerovské, kteří za to čerpali, to si pamatuju, litr rumu měsíčně navíc, aby se jim dobře ty zbraně vyráběly, tak ti pochybuju, že by bez cizího povzbuzení k nějaké takové iniciativě sami sáhli. Toto všechno si Brňáci, nejstarší a staré generace, pamatují. Takže tvrdit, že jsme byli téměř andělsky nevinní, jak to veliký básník František Haus napsal, a jak to dnes po něm prezident Klaus opakuje, že to není, že to neodpovídá brněnské zkušenosti a pravdě.
18: Prvním politikem, který se omluvil za českou stranu nejenom za to, co se stalo v Brně, ale obecně za konání Čechů po válce, byl v roce 2013 tehdejší premiér Petr Nečas. Prvním českým ministrem, který zamířil na sudetoněmecký sjezd, byl v roce 2016 tehdejší ministr kultury Daniel Herman. V 90. letech, když jste byl v čele rezortu vy, bylo na takové úvahy ještě příliš brzy?
19: V té době, dávno před rokem 2013, vydal na sjezd nebo ano, na Tagung sudetoněmeckého krajanského sdružení Petr Uhl, musím říct, že můj přítel, já jsem se vůbec nedivil, že se tam tento spravedlivec, který vždy se pokoušel jednat a přimlouvat se za právo a spravedlnost, že se tam vydal, ale vím, že chválen za to nebyl, a ta nálada kolem roku 90 byla taková, že když můj přítel doktor Mojmír Jeřábek, spoluiniciátor toho pozvání, které podepsalo nakonec 43 českých veřejně působících osobností, když se k takové iniciativě, takové velmi nenápadné, ale přece jenom publikované, v první polovině 90. let připojil, byli velice káráni a dokonce, jak si myslím si, že to, že nesměl pokračovat jako kulturní rada československého nebo českého velvyslanectví v Německu, že to, i když to nikdo nepřipustil, takže s tím, že prostě jeho důvěra v něho, že byla u některých orgánů tehdy dokonce otřesena. Já jsem potom pátral, nikdo se mi nepřiznal, že ho míní prostě z některých veřejných funkcí nebo povinností vyřadit. Ale domnívám se, že to tak bylo. Ta nálada tehdy skutečně na veřejnou rozpravu, dokonce na přátelskou rozpravu s představiteli sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebyla možná. Já jsem od roku 1994 se znal a přátelsky se seznámil s Berntem Posaltem. Těmi styky jsem se v 90. letech věru nechlubil, protože jsem věděl, že jako předseda parlamentu bych byl zatracován.
18: A z vašeho pohledu, pane Uhde, udělala německá strana do dnešní doby dost, aby se od své fašistické minulosti distancovala?
19: Je tu podepsaná deklarace a je tu protihitlerovská politika, která výrazně začíná v německých poválečných dějinách se jménem kancléře Konrada Adenauera. To byl člověk, který prohlásil, že kdyby byl měl možnost Hitlera zabít, že by to udělal, že by ten atentát na něho spáchal. To byl antifašista, který vedl německou politiku ostře, nejen ke smíření, ale k uznání toho, že se německá branná moc a Němci dopustili ve druhé světové válce neodčinitelných a těžkých zločinů. Prosím, to samo o sobě kdyby bylo bráno v potaz tak vážně, jak to bylo proneseno, tak by muselo už v 90. letech na tu politiku zapůsobit. Všude to nezapůsobilo. Česko, Slovensko pokládalo takzvané západní Německo, vůbec nepokládalo za přítele, velice ho podezíralo tento stát, že tajně s těmi nacisty přeživšími sympatizuje, že tam ten nacismus stále přežívá, že není radno tomuto státu důvěřovat. Nebyla to pravda, prosím, a ta politika jaksi Československa po roce 45, respektive po roce 48, byla politikou konfrontační ve jménu sovětské politiky, která podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, počítala s další světovou válkou

0: o ničem, jednají, přicházejí jako představitelé spřátelených států. To jsou přátelé a spojenci, prosím. Takže jaksi jejich návštěvu, i když je motivována vlastně cílem nikoli mezistátním přímo, takovou návštěvu je potřeba přijmout vstřícně jako návštěvu spojenců. To, že to česká vláda nedělá a že poslanecká sněmovna, i když bídnou většinou 70 poslanců kvaluje výzvu, aby se ten sjezd nekonal a aby od toho pořadatelé upustili, to je všecko podle mě, já to nazvu neštěstím. Já nechci hledat silná slova, těch už bylo proneseno tolik, že je jich až do Boha. Ale já to považuji za velké neštěstí, že k tomu nedojde. Pan prezident dává už po třetí každoročnímu festivalu Meeting Brno svou záštitu, dávají také předseda Senátu a pan prezident přijme bavorského ministerského předsedu při té příležitosti jeho návštěvy v Brně a v České republice. To je podle mě také výmluvné, i když mluvčího vlády to nezastoupí.
1: Nemůže to mít ale nakonec tady větší dopad na další polarizaci české společnosti?
0: Já se domnívám, že tato událost nic zásadního nezmění, ale podle mě může ukázat, že sudetoněmečtí hosté, kteří se chystají jednak uctít památku židovských obětí nacistického teroru a jednak se poklonit památce obětí nacistického teroru v Kounicových kolejích, že to samo o sobě bez ohledu na nějaký sjezd, který se vedle toho koná, že to může na veřejnost zapůsobit jako přesvědčivý důkaz, že smíření a pochopení probíhá ve směru přátelském, ve směru přátelství, v souladu s životní moudrostí, která znamená oprošťovat se od minulosti, překonávat minulost, nikoli ji zapomínat, ale překonávat ve jménu životní pravdy, život směřuje podle mě k pozitivním cílům, ne k návratu ke zlu.
1: Hostem Interview Plus byl spisovatel, dramatik, signatář Charty 77, bývalý politik a také pamětník Milan Uhde. Děkuji vám moc za ten čas, který jste věnoval našemu rozhovoru.
0: Děkuji vám za pozvání, naschledanou.
1: A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Středa 20. května, Odpolední plus pokračuje. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
4: Ve vršovickém vzletu právě začíná mezinárodní konference Křehká bezpečnost, kterou pořádá naše stanice. Spojíme se s reportérem z místa. Do Česka dnes míří americký lékař, který byl v Ugandě v kontaktu s člověkem nakaženým ebolou. Proč ho Spojené státy posílají právě do nemocnice na Bulovce? A Maďarsko a Polsko jsou podle svých premiérů připraveny posílit spolupráci v energetické bezpečnosti. I o vzájemných vztahů obou zemí budeme mluvit v následující půlhodině. Nejprve jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Přeju dobrý den. Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Řekl, že je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protizdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští a okolnosti změnit.
6: My musíme zkrátka

0: a dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále.
1: Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Zdravotnická organizace WHO dnes uvedla, že riziko globálního rozšíření je nízké. Rusko bude dál pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu ale neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává.
3: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Podle analytiků serveru BBC by samotné přežití Putina bylo bez čínských peněz a technologií v ohrožení. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
1: Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot Evropské unie v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je třeba maximální výška budov, anebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Teď je doprava na Plusu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy jsou komplikace za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru je hlášená nehoda a kolona z 18. kilometru asi na 15:45. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 30 minut. Na D1 čekejte komplikace na příjezdu do Brna. Z Prahy před omezením u sjezdu na Bratislavu na kilometru 194 se srazilo osobní auto s nákladem. Kolona je od Domašova z kilometru 170 asi na 30 minut. Kamiony stojí déle. Ucpává se i D2, tedy příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona před D1 z 5. kilometru je na 15 minut. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, na jižní a Štěrbohorské spojce obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu ve směru na Lanový most. Zdržení delší asi na 20 minut. Hodně ucpaná je taky Průmyslová směrem do Hloubětína. U sjezdu na Českobrodskou je nehoda a kolona od jižní spojky na 20 minut. Zdržení teď i na jižní spojce ve směru na Smíchov od sjezdu na Pankrác k Barrandovskému mostu, tam je to na čtvrt hodiny, a na magistrále se plní příjezdy do centra Prahy ve Vilznově od Hlávkova mostu k muzeu na 20 minut. Dobře dojďte. Zítřek má být oblačný až polojasný, ráno a večer místy až skoro jasný. Během odpoledne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 14, a vát má mírný severozápadní až severní vítr, večer bude slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: 7 minut po 16. hodině. Do Prahy večer přiletí americký lékař, kterého umístí v nemocnici na Bulovce. Čeká ho tam 3týdenní izolace. V Africe se dostal do kontaktu s pacienty nakaženými virem Ebola a i když sám příznaky nemá, musí se podrobit zvláštnímu režimu. O pomoc požádalo americké velvyslanectví. Proč se Spojené státy obrátily zrovna na Prahu, zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Cíglerová, se kterou už jsme ve spojení. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Američan na Bulovce, kdo to vlastně je, co se mu v Africe přihodilo?
5: Tak podle amerických médií jde o 46-letého lékaře z Virginie, otce dvou malých dětí, který pracuje pro křesťanskou misi Search, a to v Ugandě a v Demokratické republice Kongo. A on tam ošetřoval pacienty nakažené ebolou a tím se sám dostal k viru blíž, než bylo bezpečné. Příznaky zatím nemá, ebolu má tedy jen potenciálně, ale každopádně půjde do izolace na tu maximální 21-denní inkubační dobu. Důležitý je jeden podstatný rozdíl, a to je, že jiný americký doktor ze stejné mise Search, jako byl tady pan La Rochelle, tak už tu ebolu má potvrzenou, ale ten letěl rovnou do Hamburku v Německu.
3: Proč se Spojené státy nepostarají o všechny své lidi, kteří byli s virem eboli v kontaktu?
5: Američané mají vlastní specializovaná pracoviště, například v Atlantě nebo v Omaze, ale ta jejich kapacita je omezená a Trumpova administrativa poslední dva roky výrazně osekávala americkou kapacitu na infekční nemoci, uzavřela část laboratoří CDC, zrušila programy zahraniční humanitární pomoci USAID, a když se najednou museli evakuovat hned 4 rodiny, tak většina pacientů letí do Německa, jeden teď do Prahy. Američané požádali spojence o pomoc.
3: Proč si vybrali zrovna pražskou Bulovku?
5: Bulovka už totiž ebolu řešila, takže je to vysoce expertní pracoviště. V roce 2014 tam byl izolovaný pacient z předchozí západoafrické epidemie, takže ví se, že personál má natrénované ty protokoly. Je to zkrátka specializované pracoviště nejvyššího stupně. Samozřejmě určitou roli také hraje politická situace. Ta mezinárodní spolupráce, kterou Česko nabídlo, tak se touto akcí naše země staví na úroveň zemí, jako je Německo a Francie, které ty americké pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi přebírají tradičně. A musím ještě říct, že Nicholas Merrick, americký velvyslanec v Praze, to velmi ocenil. Řekl, že takhle rychlá reakce byla možná jen díky špičkové lékařské expertíze v České republice.
3: Není tohle už druhý americký lékař, kterého museli evakuovat? Bo co se na klinikách v Africe děje? Jaké zprávy máme k dispozici?
5: Přesně tak. V regionu pracovaly americké humanitární a misijní zdravotnické skupiny už dávno před vypuknutím té epidemie. Jenže ebola je prostě velmi infekční, přenáší se přes kontakt s tělními tekutinami a personál v těch venkovských afrických klinikách často nemá ty náležité ochranné pomůcky. Takže když virus pronikne do jedné kliniky, řetězová nákaza zasáhne oddělení během dní. A přesně to se stalo i v tom severozápadním Kongu. Jedna nemocnice, kde ošetřovali první případy, byla zachvácena zevnitř a z tohoto prostředí, to je to prostředí, ze kterého ti Američané odlétají.
3: Jak Trumpova administrativa reaguje na propuknutí nebezpečného viru?
5: Ministerstvo zdravotnictví Roberta Kennedyho už ujišťuje, že situaci zvládá, že má pod kontrolou. Donald Trump nechal zavést nové kontroly cestujících z afrických zemí na amerických letištích. To je ale spíše takové formální gesto. Odborníci upozorňují, že screening na ebolu na letišti zachytí jen zlomek případů. A někteří zdravotní experti kritizují, že nebýt těch škrtů zahraniční pomocí USAID, takže by ty prostředky byly na to ebolu evidovat a zaznamenat tu ebolu vlastně dříve, ale namítají, že se vlastně zhroutila americká infrastruktura pro pomoc přímo v tom ohnisku epidemie.
6: Důsledek tupých škrtů, před kterými ekonomové varovali, máme tady prostě jako na dlani. Tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkuji moc za informace, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: A o onemocnění ebolou budeme mluvit i nadále. Světová zdravotnická organizace dnes uvedla, že riziko globálního šíření současné epidemie je nízké, přesto ale varuje před regionálním šířením v Africe. Kriticky se k přijetí člověka s rizikem eboly do Česka vyjádřil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj to neospravedlňuje ani existence špičkového zařízení. Okamura s věcí zásadně nesouhlasí, podle něj je veřejnost znepokojená a obává se. My jsme teď ve spojení s přednostou Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Markem Petrášem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Co vzkázat veřejnosti, případně šéfovi sněmovny? Jsou na místě znepokojení a obavy z toho, že do Česka míří americký lékař s podezřením na ebolu nebo který byl v kontaktu s pacientem ebolou?
7: Já se neobávám. To, ta pomoc, která byla nabídnuta Českou republikou, si myslím, že je u nás velmi dobře zvládnutelná, protože jsou velmi přísná pravidla pro transport takovýchto pacientů a samozřejmě i celá ta manipulace přeložení do specializovaných nemocnic, myslím, že se mluví o Bulovce, tak jsou špičkově zajištěni k tomu, aby skutečně mohli v takovým případě pracovat. Takže ničeho bych se neobával.
6: Ano, takže vylučujete nějakou možnost, zatím tedy, jak jsme slyšeli, americký lékař bude v té 3-týdenní izolaci, která pokryje tu případnou inkubační dobu. Co by se stalo, kdyby se tady u něj ebola projevila?
7: Tak samozřejmě domnívám se, že kolegové budou postupovat dle zatím stávajících postupů, kde se doporučuje podávat specifické monoklonální protilátky, které sice nejsou zacílen na tento specifický kmen Bundy Buju, ale na kmen Zaire a je předpoklad, že jejich funkčnost by měla být dosažena. Asi nebude úplně tak 100%, ale benefit lze očekávat. Takže myslím si, že to riziko, řekněme, že by to mohlo špatně dopadnout, je tady poměrně nízké.
6: Jak dnes vlastně funguje ten mezinárodní systém kolem eboly? My jsme slyšeli od naší zpravodajky ve Spojených státech, že vlastně tam kvůli tady v důsledku těch škrtů se právě rozpadl tehle ten systém, kdyby něco takového mohli poskytnout svým lidem i americká zdravotnická zařízení. Tak proč se podobné případy převážejí z Afriky do Evropy?
7: Tak já myslím, že to byla asi nějaká mezinárodní nabídka. V podstatě všechno běží pod koordinací WHO, který samozřejmě nemůže žádnému státu nic nařídit, ale v součinnosti s celou řadou zemí a jak už bylo zmíněno tedy i evropskými zeměmi, včetně nás, tak když ta nabídka od těch států přijde, tak samozřejmě potom v rámci zejména nějaký repatriace nebo tedy záchny cizích státních příslušníků, míněno tedy neafričanů, pak WHO koordinuje a tento transport je možný.
6: Světová zdravotnická organizace říká, že globální riziko je nízké, přesto ale vlastně v tom globalizovaném světě lidé hodně cestují. Co byste doporučil běžným turistům do oblasti střední a východní Afriky? Mají se vůbec lidé mimo region něčeho obávat?
7: Tak já si myslím, že v této situaci zrovna tyto destinace nejsou ty, které by měly být turisty navštěvovány. Přece jenom je to situace, která ještě není pod kontrolou a ta rizika přenosu tady jsou. Samozřejmě ostatní státy, kde žádné případy nebyly hlášeny, mělo tedy v této oblasti víceméně rovníkové Afriky, tak to riziko je marginální, takže tam asi ten problém není, ale určitě bych doporučil minimálně tyto dvě země zatím těch plánů vyřadit.
6: To znamená tedy Uganda a Demokratická republika Kongo. Vy jste zmínil už ve své předchozí odpovědi očkování, jak pomáhá proti ebole, jaká je vlastně existující léčba, protože jsme také slyšeli z WHO, že vlastně očkování proti tomuhle typu viru bude až někdy za několik měsíců.
7: Tak tam se trochu diskutuje, protože samozřejmě vakcína byla vyvinuta v těch letech 2014 a 2016. Jsou dokonce k dispozici dvě vakcíny a i když jsou zaměřeny tedy na ten kmen Zaire, nikoli na tento stávající, tak je předpoklad, že i tyto vakcíny by mohly mít jistý efekt, asi nebude 100% nebo více jak 90%, což je ze studií v té době, ale mohly by snižovat ty komplikace a vlastně předcházet těm fatálním případům, takže se o tom mluví a myslím si, že i dokonce WHO to doporučilo. Ale je to samozřejmě očkování ne pro cestování, ale očkování v místě, tedy postižených oblastí.
6: Je dnes oblast nebo svět možná vůbec na ebolu připravenější než během té velké epidemie v západní Africe před 10 lety?
7: Určitě jo, protože právě vlastně před 10 lety ten se zažíval rozmach této smrtící virové nákazy a velmi se poučil. Bylo to vlastně zavedení určitých opatření v místě postižení, izolací, určitých návyků. To všechno jsou vlastně zkušenosti z minula, které se teď mohou velmi dobře uplatnit. A oni se uplatňovali i v průběhu celé té dekády, protože čas od času se objevila ohniska eboli a právě ta zkušenost těch let 2014 a 2016 v tom velmi pomohla. Teď se ta situace se trošku zkomplikovala i tak, jak bylo vlastně řečeno v tom předešlém rozhovoru, v tom šíření vlastně mezi těmi zdravotnickými zařízeními a tím pádem ten počet je zatím trochu vyšší než v průběhu těch minulých 10 let. Já se domnívám, že vlastně WHO se svými právě zkušenostmi bude velmi dobře intervenovat na místní postupy tak, aby se situace dostala zavčasu pod kontrolu.
6: Tolik přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Petráš. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
7: Taky děkuji. Naschledanou.
6: A v 16:19 už se v odpoledním plusu přesuneme do Pražského kulturního centra Vzhled, kde právě ve 16:00 začal už 4. ročník prestižní mezinárodní konference pořádané Českým rozhlasem Plus. Letošní setkání má hledat odpovědi na aktuální otázky. Jak bude vypadat budoucnost Ukrajiny, až utichnou zbraně? Co to bude znamenat pro bezpečnost naší země, ale i Evropy? Vše na místě sleduje náš reportér Jaromír Marek, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
8: Krásné odpoledne.
6: Jaromíre, už jsou všichni hosté na místě, kdo se letošního ročníku konference vlastně zúčastní?
8: No tak na místě všichni nejsou, protože ta konference se odehrává v jednotlivých blocích. Teď začal ten první, ale ti, co ještě přijdou, tak vlastně začnu od konce. Takovým tradičním účastníkem té konference je český prezident Petr Pavel. Ten vystoupí v té závěrečné části, která se jmenuje Ukrajinská lekce a spolu s ním tam bude Valerij Zalužný, což je v tuto chvíli velvyslanec Ukrajiny ve Spojeném království, ale na začátku ruské invaze na Ukrajinu to byl velitel ukrajinských ozbrojených sil, tedy člověk, který v těch prvních měsících fakticky formoval základy ukrajinské obrany. Vystoupí tady opět v tom posledním bloku náčelník generálního štábu Karel Řehka, bude tady Jakub Landovský, což je zvláštní zmocněnec pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. No a třeba takovým hostem na dálku prostřednictvím videovystoupení bude bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore. No a v neposlední řadě třeba Olexandra Matvíčuková, což je ukrajinská právnička, která se zabývá lidskými právy a její organizace v roce 2022 spolu s ruským hnutím Memorial získala Nobelovu cenu za mír.
6: Letošní téma, vlastně i titul konference, zní křehká bezpečnost. Co si pod tím vlastně máme představit?
8: No tak, jak už v těch předchozích ročnících, tak i v centru zájmu toho čtvrtého je Ukrajina. Teď trochu možná už z pohledu, co bude, až ta válka skončí, protože ona jednoho dne bez pochyby skončí a budou se tady hledat odpovědi na otázky, jako třeba co to bude znamenat pro evropskou bezpečnost, jaká vlastně je ta ukrajinská lekce, jak může Evropě pomoci postavit základy své budoucí bezpečnosti. To bude nejspíš nebo určitě téma zejména pro Valerie Zalužného, ale jsou i jiná témata, třeba to, jak se proměňuje NATO neboli Severoatlantická aliance v době, kdy po druhé vládne americký prezident Donald Trump. No a jak už v těch předchozích ročnících to bylo a bývá, tak je to takový mix globálních pohledů, hodnocení a osobních svědectví a osobních příběhů.
6: Jaromíre, ta konference potrvá ve Vršovickém Vzletu do 9:30 do večera. Mohou se ještě zájemci přijít podívat?
8: Bohužel vstupenky už jsou vyprodané, ale dobrá zpráva je, že řada těch pořadů, které tady vzniknou, tak se objeví ve vysílání Českého rozhlasu plus třeba právě teď vlastně veřejné natáčení pořadu pro a proti Lukáše Matošky o svobodě slova, takže všechno nebo řada těch věcí se objeví jak ve vysílání, tak na třeba sociálních sítích Českého rozhlasu plus.
6: Tolik náš reportér Jaromír Marek z Pražského kulturního centra Vzlet, kde dnes probíhá čtvrtý ročník mezinárodní konference pořádané Českým rozhlasem plus Křehká bezpečnost. Děkujeme za informace z místa. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: Spisovatelka Iva Pekárková, která dlouhodobě žije v Londýně a proslula odvážnými romány i osobními reportážemi z různých koutů světa, se na pár dní vrátila do Prahy, tentokrát kvůli své nové knize Pepřové pocity. Na obálce je ve sklenici vedle vanilkového květu také červená čili paprička a výrazná otázka: zradíte své přesvědčení, abyste nezradili vlast? Co tím autorka naznačuje, nejen na to se jí zeptám právě teď v naší pravidelné knižní rubrice. Vítám ve studiu Ivu Pekárkovou. Dobrý den.
9: Dobrý den. Ona teda, ta otázka je, zradíte své přesvědčení, abyste získali vlast. Protože je to o emigrantovi, který přijel do Anglie, aniž by tušil, že teda je strašně těžké získat azyl. Žádá o azyl a zjistí teda ke své malé radosti, že pokud je z Keni nebo z východní Afriky, tak v podstatě jediná možnost je, aby dostal azyl, je nějak dokázat úřadům, konkrétně teda britskému ministerstvu vnitra, že je gay. A on teda gay není, ale potom se tomu jako velmi diví, jak to je, a v podstatě on přejde z toho svého přesvědčení, které do něj od malička rvali, to je, že prostě homosexualita je totálně špatně, že ti lidi jsou hrozní hříšníci, že je potřeba proti ním bojovat, tak on vlastně tohle přesvědčení se snaží zradit tím, že se sám stane gayem, a nebo aspoň přesvědčí úřady, že je gay, aby teda získal v Anglii azyl.
6: Mm-hmm. Tak je to taková falešná identita z jeho pohledu, že se snaží předstírat, že je někdo jiný, než je.
9: Já myslím, že jemu je to v podstatě úplně jedno, jako on je takový trošku oportunista, není to úplně nejlepší člověk jako na světě. Co on chce, je prostě chce něco získat, a to co chce získat, je teda azyl v Británii.
6: A to, co tady popisujete, on zažívá ty pepřové pocity, nebo jak byste je popsal?
9: On zažívá pepřové pocity, a pepřové pocity v takovém skoro po celé Africe, prostě když někdo řekne, že má pepřové pocity, tak to znamená všechno, prostě od takové trapnosti po depresi až po teda výčitky svědomí, takže že má pocit, jako by mu někdo prostě přimíchal do jídla moc teda pálivého pepře.
6: Co vás na tomhle příběhu nejvíc zaujalo?
9: No, zaujalo mě na tom to, že je totálně funglnový. Není to ani kousíček toho není vymyšlený. Všecko to je úplně přesně podle skutečnosti. A je to úplně nové v tom, že bohužel teda Afrika se velmi často vrací ke starým koloniálním zákonům, podle kterých teda gejové nebo za jak tomu říkají, za homosexuální chování se má chodit do vězení až na 14 let. A dokonce v Ugandě teďko za homosexuální chování či propagaci homosexuality, jak oni tomu říkají, můžete jít na doživotí. Plus teda kromě toho státu vás pronásleduje bohužel i teda přesvědčení většiny lidí obyčejných, kteří třeba vás zmlátí jenom za to, že třeba vaše matka někde byla přistižena s nějakou přítelkyní nebo něco takového. No a to nebývalo. Chvála, teda nevím, proč se k tomu takhle někdo jako vrací ta Afrika. Je na to několik teorií, já teda žádný úplně moc nevěřím. A to, že ministerstvo, britské ministerstvo vnitra začalo vlastně žádat po těch lidech, aby teda dokázali, že jsou v ohrožení života. A Kenya, ze které teda pochází můj protagonista, je považovaná oficiálně za bezpečnou zemi, čili jediná možnost, jak jste v ohrožení života, je, že jste teda ty gejové nebo lesby.
6: To znamená pro Kimaniho, nebo co na jeho příběhu chcete ukázat? Tu hranici mezi přizpůsobením a ztrátou vlastní identity? Nebo o co vám tam jde nejvíc?
9: Vy tam pořád máte tu identitu. Já nevím, jak to s tou identitou je. Já myslím, že Kimani jako teda můj protagonista, že je mu úplně jedno, jakou má identitu, že ono mu skutečně prostě jde o to, aby se uchytil v Anglii. On je natolik pevně zakotvený v tom, co do něj vlastně vtloukali, že vůbec se o žádnou identitu jako nestará. Prostě jde mu o to, aby jakýmkoliv způsobem se mu podařilo získat v Británii azyl, protože když se tam dostal a přiletěl tam teda letadlem, musel si za to hodně zaplatit, aby teda se tam dostal, tak vlastně on neměl sebe menší tušení, že se tam nebude mít povoleno tam zůstat, že nedostane povolení k pobytu, povolení k práci, že by ho mohli deportovat. To prostě to v té Africe netušil. Přestože se spousta lidí třeba vrátila, tak většinou bohužel ti navrátilci lžou, že to bylo úplně nějak jinak a že vlastně ta země je skvělá. No a on to prostě netušil a najednou se ocitne před tímhle obrovským problémem, z nichž teda, z čehož jako ta jeho identita je opravdu v jeho případě opravdu ten nejmenší.
6: No, vaše knihy působí vždycky velmi autenticky a je o vás známo, že prostě dokážete líčit s humorem a nadsázkou ty příběhy. Je to právě tehle ten styl, humor, jak mluvit o věcech, které třeba vás tíží nebo které jsou vážné, na kterými třeba zůstává rozum stát?
9: To samozřejmě pomůže mě, ale všimla jsem si, že právě třeba spousta Afričanů jsou schopní, i když třeba jsou skutečně v strašné životní situaci, tak velmi často jsou schopní se na to právě dívat s určitým nadhledem a třeba se smát nebo něco takového, což teda jako my Běloši máme, myslím, méně ve vínku, ale prostě tohle jsem se hodně naučila od Afričanů, kteří prostě říkají, haha, zítra mě mají popravit, nebo prostě něco takového a vlastně se tomu tak trochu dokážou smát.
6: Vy jste zmínila tu proměnu třeba afrických zemí. Vy v Londýně žijete poměrně dlouho a vlastně ve svých knihách ji vůbec metropoli britskou nelíčíte jako pohlednicovou, kde by se to dalo vše jenom hezky vyfotit a nablízkané město. Jak moc se proměnilo za tu dobu, co tam žijete?
9: No já vždycky říkám, že když vidíte třeba nějakou fotku, prostě takovou tu turistickou fotku z Londýna, tak stačí si představit pravý opak a to je ta čtvrť, ve které žiju já. Takže asi takhle to je. Žiju na jižním okraji Londýna. Je to čtvrť, které se říká dneska Nové Hackney a Hackney byla taková jako opravdu profláknutá čtvrť, něco jako Bronx, třeba v New Yorku nebo tak. A už teda není, už tam teďka žijí prostě samí bohatí. Ale za to teda u nás v Croydonu máme spoustu takovýchhle jako různých drobných problémů. A mně se tam žije dobře, je to město 100% mnohem, mnohem bezpečnější, než třeba býval New York nebo tak. Ale jako jsou tam zajímavé příběhy, které já teda osobně v těch bohatých čtvrtích nevidím.
6: Své pepřové pocity, tedy novou knihu, přišla do Odpoledního plusu představit spisovatelka Iva Pekárková. Jsem za to moc ráda, děkuji vám. Naslyšenou.
9: Děkuji, naschledanou.
6: 16 hodin, 30 minut, jsou na řadě další zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
1: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš za hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% hrubého domácího produktu na obranu. Ty podle něj letos Česko pravděpodobně znovu nesplní. Česká republika neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. O jeho hospitalizaci požádala americká ambasáda. Rusko bude dál pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí, Vladimír Putin a Xi Jinping, se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku anebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést. Většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení anebo vznik návykového chování. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy jsou komplikace za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru je hlášená nehoda. Kolona z 18. kilometru je asi na čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Je to asi na půl hodiny. Na D1 čekejte komplikace na příjezdu do Brna z Prahy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu na kilometru 194 se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona je od Domašova z kilometru 170 asi na půl hodiny. Kamiony stojí déle. Ucpává se i D2, tedy příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona před D1 z 5. kilometru je na 15 minut. V Praze je velmi silný odpolední provoz na hlavních tazích na Jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou. Kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu. Vždy je to na 20 minut. A regulují průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tak v Radlické Zinoni, taky v Plzeňské na Smíchově, i v Patočkově na Břevnově. Ucpaná je i Povltavská od Bulovky. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupně, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 14. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
6: 4 minuty po půl páté vstupujeme do závěrečné části dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plus a začneme ho v Brně. Desítky policistů začnou už zítra dohlížet na festival Meeting Brno. Jeho součástí je o víkendu setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení vůbec poprvé na českém území. Kvůli tomu do Brna míří nejen víc než 1000 Němců, ale taky odpůrci celé akce, kteří plánují protestovat. Považují ji za provokaci, na rozdíl od organizátorů, kteří ji považují za snahu o smíření. Jaká opatření policisté i organizátoři chystají, nám popíše reportér Tomáš Kremr. Dobrý den.
10: Hezké odpoledne.
6: Jak má vypadat policejní dohled nad celou akcí?
10: V terénu bude mimo jiné antikonfliktní tým, cizinecká i dopravní policie, ale taky kriminalisté a kromě toho i soukromá security firma. Dohlížet budou především na areál brněnského výstaviště, kde se sjezd koná, ale společně s částečnou pomocí i městské policie dohlédnou taky na protestní akce, kterých zatím městská část Brno střed eviduje 8, a to na různých místech ve městě, jak dodává jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
11: Naším cílem je v prvé řadě zajistit bezpečnost a řekněme veřejný pořádek v těchto jednotlivých lokalitách. S ohledem samozřejmě na vypjatou situaci očekáváme, ale že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
10: První zřejmě menší protest se uskuteční hned zítra, a to krátce před pětním shromážděním, kde se setkají zástupci sudetských Němců a Vintnových dětí.
6: Další shromáždění jsou pak v plánu především o víkendu, kde všude.
10: Nejvíc lidí na jednom místě se zřejmě setká v sobotu odpoledne přímo tedy v Brně, a to na posledním kilometru poutě smíření z Pohořelic. Ta se symbolicky chodí v opačném směru vyhánění Němců z Brna na konci války, no po jejím konci. Protestující i příznivci se střetnou, respektive projdou od Vídeňské ulice na Mendlovo náměstí a pak zamíří na blízké výstaviště na Sudetoněmecké dny. Těch se může zúčastnit kdokoliv, kdo se ideálně dopředu zaregistruje na webu Sudetoněmecké dny.cz. U vstupu u brány od zastávek Riviera nebo u pavilonu G2 potom nahlásí své jméno a po předložení průkazu totožnosti projdou ještě dovnitř bezpečnostní kontrolou.
6: Tak věřme, že se nikdo nikdy nestřetne. Na výstavišti je o víkendu taky festival Anime Fest pro milovníky asijské popkultury a mangy. Propojí se nějak se sudetoněmeckými dny?
10: Ne, tyhle obě akce by měly být oddělené, konat se mají na opačných koncích výstaviště. I přesto je ale jeden z protestů naplánovaný u hlavního vstupu, který je primárně určený pro očekávaných 14 000 návštěvníků Anime Festu. Organizátoři na to účastníky dopředu upozornili. Zároveň požádali, aby zvážili, v jakých kostýmech na výstaviště půjdou, jak vysvětluje za pořadatele Adam Rambousek.
12: My jsme se rozhodli, protože někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
10: Je to jednak kvůli tomu, aby tím nějak účastníci v převlecích nevědomky nepopudili protestující nebo nějak nezalarmovali policii, ale zároveň i účastníky toho sudetoněmeckého sjezdu, mezi kterými budou i starší lidé.
6: O zajištění bezpečnosti na chystaných sudetoněmeckých dnech v Brně jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
6: Silná Evropa vyžaduje silný středoevropský region, řekl dnes ve Varšavě nový maďarský premiér Péter Maďar. Větší roli má podle něj hrát zejména Visegrádská skupina spojující Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko. V úvahu ale připadá i její rozšíření o další státy. Maďar do Polska zamířil na svou vůbec první zahraniční návštěvu ve funkci. Sleduje ji redaktor Ladislav Novák. Dobrý den.
13: Hezký den.
6: Jaká atmosféra zatím doprovází cestu Pétra Maďara do Polska? Je tak přátelská, jak se očekávalo?
13: Je zatím velmi vřelá, pokud budeme soudit podle toho dnešního společného vystoupení Pétra Maďara a polského premiéra Donalda Tuska. Oni neskrývají, že k sobě mají blízko, ať už osobně, nebo i jejich národy, Poláci a Maďaři o sobě obvykle mluví jako o bratrech, mluví o tisíciletém přátelství. Takže ta první cesta do Polska samozřejmě ukazuje, koho má maďarská vláda považovat v tom dalším období za nejbližšího spojence. Tusk uznal, že za vlády Viktora Orbána nastala v těchto blízkých vztazích pauza, dramatické momenty, ale Maďar je podle něj teď zárukou, že se na to partnerství může znovu navázat.
6: Podle maďarské agentury MTI je Maďarova návštěva Polska hlavně seznamovací, taková symbolická. Přesto rýsuje se už nějaká konkrétní spolupráce.
13: Spolupráce se může točit například kolem energetické bezpečnosti. Maďarsko je stále ještě závislé na ruské ropě, od které se většina Evropy snaží odstřihnout. Polský premiér Tusk nabídl pomoc a investice do infrastruktury tak, aby i Maďarsko bylo v této otázce nezávislé. Spolupráce bude úzká, zdá se, i v evropských institucích. Podle Tuska alespoň Budapešť a Varšava prý budou v Unii postupovat jednotně, což by byla na evropské úrovni poměrně značná změna. Většina cesty je ale skutečně spíš ceremoniální. Šéf maďarské vlády během dvou dní v Polsku už navštívil Krakov. Ve Varšavě dnes jednal také s prezidentem Karolem Navrockým a ještě v Gdaňsku ho má přijmout bývalý prezident Lech Valenca.
6: Maďar, jak jsme zmínili v úvodu, má vizi silné střední Evropy. Přiblížil, jak si ji představuje, jakou roli má hrát Visegrádská skupina?
13: Maďar v Polsku řekl mimo jiné to, že V4 podle něj má ještě to nejlepší před sebou. Jejím základem prý má být mají být pevné vztahy právě Maďarska a Polska. Ta silná a hrdá střední Evropa je podle Maďara nutným předpokladem pro silnou celou Evropu. No a také ten klub Česka, Slovenska, Maďarska a Polska je podle něj možno dále rozšířit. On znovu nadhodil myšlenku přizvat Rakousko, ale třeba tentokrát zmínil i skandinávské země, Slovinsko, Rumunsko, Chorvatsko, anebo také země západního Balkánu.
6: Tolik o cestě nového maďarského premiéra do Polska, náš redaktor Ladislav Novák. Díky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
6: A my ji probereme ještě podrobněji s evropským editorem deníku Lubošem Palatou. Vítejte v Odpoledním plusu, dobrý den.
14: Dobrý den ze Štrasburku.
6: Petr Maďar vysvětlil svou cestu do Polska tím, že jde obnovit tisícileté přátelství. Jak moc byly vztahy Budapešti a Varšavy v poslední době narušeny?
14: Velmi zásadně a to především po začátku konfliktu na Ukrajině, kde to ruské přepadení Ukrajiny Polsko prožívalo úplně jinak než Maďarsko Viktora Orbána, respektive maďarské vedení. Viktor Orbán byl Putinovi nejbližším politikem a to zaselo velké problémy do vztahu mezi Polskem a Maďarskem v době, kdy ještě vládly kabinety přátelského práva a spravedlnosti, které bylo původně nakloněno Viktoru Orbánovi, ale po začátku ruské agrese proti Ukrajině to přátelství velmi, velmi ochladlo a vítězství Donalda Tuska v Polsku a nástup nové liberální vlády toto přátelství úplně přerušil, protože vlastně Donald Tusk v Polsku demontuje něco, co se Viktor Orbán pokoušel budovat v Maďarsku, tu neliberální demokracii, takže tam ty vztahy byly velmi napjaté, dokonce několika politikům předchozí vlády práva a spravedlnosti Viktor Orbán udělal v Maďarsku politický azyl před stíháním v Polsku. Mm-hmm.
6: Právě zůstávají přesto, že došlo v obou zemích tedy k výměnám na tom premiérském postu a i ve stylu politiky nějaké neurologické body ve vzájemných vztazích Maďarska a Polska?
14: Je tam pořád ještě trochu problém ve vztazích mezi Maďarskem a Ukrajinou, kde opravdu záleží na urovnání otázky maďarské menšiny v Zakarpatí, kde Maďarsko i pod Péterem Maďarem žádá návrat plných menšinových práv, rozšíření výuky maďarštiny na školách v tomto regionu. To je věc, která se mezi Maďarskem a Ukrajinou řeší a Péter Maďar i v Polsku řekl, že doufá, že se to vyřeší velmi rychle. Takže potom myslím si, že už nebude mezi Polskem a Maďarskem žádný větší problém a ty vztahy opravdu se mohou vrátit do té skvělé úrovně před mnoha lety.
6: No a co vztahy Maďarska a Slovenska, protože mezi plánovanými cestami nového maďarského premiéra Bratislava tedy v nejbližší době není. Jakým způsobem se vlastně profilují ty maďarsko-slovenské vztahy s nástupem nového premiéra?
14: Tam jsou dva problémy. Jeden problém byla samozřejmě příchylnost Roberta Fica Viktoru Orbánovi, ale to si myslím, je Péter Maďar schopný přejít, stejně jako je to schopný přejít i u českého premiéra Andreje Babiše. Ten vážnější problém jsou vztahy ohledně maďarské menšiny na Slovensku, kde v poslední době dochází k retroaktivnímu uplatňování Benešových dekretů vůči některým maďarským rodinám nebo rodinám s maďarským původem a jsou jim zabavovány, respektive nevypláceny peníze za pozemky, které vlastnili a které jim nebyly zabaveny na základě Benešových dekretů, ale dnes Slovenský pozemkový fond tvrdí, že to tak nebylo a že nejsou v jejich vlastnictví. To je jeden důležitý problém a druhým důležitým problémem je takzvaný Lex Beneš, kdy na Slovensku vládní koalice před několika měsíci přijala zákon, že popírání výsledku druhé světové války může být na Slovensku trestáno až 6měsíčním vězením. To je zákon, který je z hlediska maďarského premiéra naprosto nepřijatelný a jeho zrušení je asi základním základní podmínkou urovnání vztahu se Slovenskem.
6: To je zvláštní, že ve stejné době rezonují Benešovy dekrety i v české politické debatě v souvislosti s víkendovým konáním Meeting Brno, tedy sjezdu sudeto německého krajanského sdružení v Brně poprvé na českém území, jako by to byla možná někým koordinovaná akce, ale do toho nechci nějak zabrušovat. Nicméně...
14: Ne, je to taková schoda opravdu okolností a spíš to mluví o tom, že ty slovensko-maďarské vztahy z hlediska minulosti nikdy nebyly urovnány tak jako ty česko-německé, které mohou sloužit Slovensku a Maďarsku jako příklad.
6: Přesto ještě jedna otázka na to další fungování Visegrádské čtyřky. Jak se to může právě proměnit vlivem osobnosti Pétera Maďara? On mluvil o tom, že by máte nejlepší časy vlastně ještě před sebou. Je to reálné?
14: Je to reálné, pokud se budou... politické reprezentace v Česku a na Slovensku chovat vůči tomu dvojbloku Polsko-Maďarsko vstřícně. Tam je opravdu problém v nastavení politiky jak na Slovensku, tak v Česku, kde ta spolupráce je v některých oblastech, jako například v oblasti vytváření nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie, nepochybně možná, ale v některých hodnotových věcech se slovenská i česká vláda od té maďarské a polské výrazně odlišují, takže myslím si, že jen ta nejlepší léta přijít mohou, ale že to nebude v tomto ani příštím roce.
6: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata. Děkuji moc krát, naslyšenou.
14: Já moc děkuji. Hezký den.
6: 16 hodin 46 minut. Česko nepodpoří žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. To řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Ten unijní sankce označil za radikální protiizraelský postoj. Ministři také odsoudili návrhy na zmražení asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem. Prosazují to některé evropské země kvůli porušování lidských práv Palestinců v pásmu Gazy nebo na západním břehu Jordánu. V Černínském paláci byl Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
6: Jak ministři zahraničí Česka a Izraele argumentovali proti přijetí sankcí?
15: Opatření podle ministrů poškozují vztahy mezi Izraelem a Evropskou unií. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů řekl, že Česko nakonec podpořilo sankce vůči židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu, protože byl přijat kompromis. Z návrhu totiž vypadly sankce proti dvěma izraelským politikům, ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a ministrovi financí Becalelu Smotričovi, kteří jsou shodou okolností taky židovští osadníci. Návrh dlouho blokoval Maďarsko, které po volbách změnilo postoj. Teď by hrozilo, že by návrh blokovalo jenom Česko, které tedy nakonec souhlasilo. Podle Macinky to ale bylo naposled.
16: My už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části.
15: Židovští osadníci v rozporu s mezinárodním právem rozšiřují osady na západním břehu Jordánu a de facto vyhání Palestince ze svého území. Prakticky se tak rozšiřuje území státu Izrael, a to na úkor Palestinců, kteří by chtěli mít na západním břehu vlastní stát. Při rozšiřování osad někteří Židé vyhání Palestince třeba tím, že zničí vodovodní potrubí, boří jejich domy, ale často taky sahají k fyzickému násilí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sár sankce snahy o zmrazení asociační dohody označil za radikální protiizraelský postoj.
17: Některé levicové evropské vlády se pokouší o to, aby Evropská unie zaujala radikální protiizraelský postoj a zničila vzájemné vztahy mezi Unií a Izraelem. Pohání je vlastní domácí politika.
15: Spolu s těmito sankcemi přijala Evropská unie i sankce vůči některým představitelům palestinského militantního hnutí Hamásu. Teroristi z tohoto hnutí 7. října 2023 zaútočili na Izrael a unesli přes 200 izraelských rukojmí. Návštěvu izraelského ministra v Praze doprovázela demonstrace odpůrců. S palestinskými vlajkami před Černínským palácem protestovali nižší desítky lidí, kteří měli taky transparenty na podporu Palestiny.
6: No, sankce jsou schválené. Jak je to ale tedy s tou asociační dohodou?
15: Zatímco ty sankce po roční diskuzi 27 nakonec schválila, tak u té asociační dohody je to složitější. Některé země jako Česko, Německo, Itálie nebo Rakousko jsou proti a bez souhlasu všech členů Evropské unie ten návrh neprojde, tedy bez souhlasu kvalifikované většiny. Zmrazení prosazují zejména Španělsko, Irsko a Slovinsko, tedy země, které jsou k Izraeli dlouhodobě kritické, a to jak kvůli válce v pásmu Gazy, při které podle tamních úřadů zemřelo asi 70 tisíc lidí, tak právě za to násilí páchané na Palestincích na západním břehu Jordánu, a tyto země kritizují Izrael taky za nejnovější údery v Libanonu. A vadí jim taky izraelským parlamentem schválený trest smrti, který podle lidskoprávních organizací, včetně izraelské skupiny Becelem, dopadne zejména na Palestince.
6: Tolik vysvětlení od kolegy ze zahraniční redakce Marcela Faltise. Děkuji, naslyšenou.
15: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: 9,5 minuty před 17. hodinou se podíváme na domácí dění. Odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v roce 2023 bylo v pořádku. Dnes odpoledne o tom rozhodl Městský soud v Praze. Žalobě se věnoval už podruhé, původní rozhodnutí zrušil Nejvyšší správní soud. U soudního jednání byla i reportérka Františka Rohlíčková, která stačila přijít do studia. Dobrý den.
18: Hezké odpoledne. Městský soud rozhodl tedy ve věci už podruhé, žalobu dnes zamítl. I hned po rozsudku Miroslav Ševčík řekl, že s výsledkem nesouhlasí.
19: To přece není možné, aby takhle bylo. Já jsem žádné odůvodnění, které by jasně ukazovalo, v čem jsem pochybil, to tam nebylo, to neřekla ani soudce.
18: Právě důvodům, kvůli kterým rektor Dvořák tehdejšího děkana fakulty Ševčíka odvolal, se měl dnešní soud zabývat. Tomu vytýkal Nejvyšší správní soud.
6: Vraťme se k tomu samotnému sporu. Už jsme řekli, že jde o odvolání z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Proč se pro něj ale rektor Vysoké školy ekonomické rozhodl?
18: Rektor VŠE Petr Dvořák Miroslava Ševčíka z čela fakulty odvolal 13. prosince 2023. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Konkrétně šlo o jeho účast na protivládní demonstraci v březnu 2023, při které podle rektora vystupoval právě jako děkan fakulty a také známá osobnost. Připomenu ještě, že šlo o demonstraci na Václavském náměstí v Praze, při které se někteří z účastníků pokusili o sejmutí ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea. Kvůli tomu potom nastala potyčka s policisty a do ní se měl následně zapojit i tehdejší děkan Miroslav Ševčík.
6: A Miroslav Ševčík na to reagoval jak?
18: On dnes argumentoval tím i dříve, že šlo o jeho volný čas a dobu, kdy nereprezentoval fakultu ani školu, a navíc tam vypomáhal jednomu z dalších účastníků, který podle něj byl napaden. Podle rektora Petra Dvořáka ale nešlo jen o toto vystoupení.
20: To je dlouhodobé opakované působení, různé výroky, které si myslím, že poškozují zájem školy a poškozují ho způsobem, který je pro mě názoru závažný. A samozřejmě z tohoto důvodu i přes mé výtky a výtky řady dalších žádné reflexy nedošlo, a proto já jsem musel tedy sáhnout tomu, že jsem děkana odvolal.
18: Miroslav Ševčík s tím nesouhlasil a proti odvolání na počátku roku 2024 podal žádost tedy. Tu tehdy Městský soud v Praze zamítl. Proti rozhodnutí soudu ale Ševčík podal kasační stížnost a k projednání znovu věc vrátil Nejvyšší správní soud. Dnes ji soud projednával tedy podruhé. Pravděpodobně se podle dnešního vyjádření Miroslava Ševčíka ale věcí bude zabývat Nejvyšší správní soud znovu. Na podání kasační stížnosti má Ševčík 2 týdny.
6: Takzvaný justiční ping-pong asi v tahle tom případě začíná. Tolik reportérka Františka Rohlíčková. Děkuji, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
6: Slovensko musí začít dělat změny, jinak ponese následky. To vzkazují europoslanci. Na dnešním zasedání ve Štrasburku schválili rezoluci, která varuje před zhoršujícím se stavem vlády práva a poukazuje na zneužívání dotací v zemi a požadují, aby Evropská komise začala jednat. Více už nám přímo ze Štrasburku řekne náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Vítej.
21: Dobrý den.
6: Jakube, co přesně se píše v té rezoluci?
21: On je to taková seznam bodů obvinění, skoro by se dalo říct, když jsem to pročítal. Je to seznam takový, řekněme, odkud si jaka dál, a jsou tam dva takové hlavní rozměry. Jednak je to vláda práva a jednak je to zneužívání dotací. Ono to vychází ze dvou kontrol, které tedy na Slovensku byly právě k těmto dvěma tématům. No a to zneužívání dotací údajně systematické, tak to je téma především pro Tomáše Zdechovského z KDU ČSL, českého europoslance, který říká, že tam jsou až 2 miliardy eur nevěrohodných dotací. Dával takový příklad haciendy, to znamená budovu postavenou původně jako třeba informační centrum, kterou ale potom nějaký podnikatel nebo politik používá jako svůj dům. No a pokud jde o vládu práva, tak tam to jsou útoky na média a omezení veřejnoprávních médií, útoky na justici a očekávalo se, že Slovensko se nějak změní od těch kontrol a to se nestalo.
6: Co bude teď dál?
21: No je to rezoluce, to znamená, není to nějak právně závazné, ale Evropská komise je tím vyzývána a očekává se, že tady bude jednat a ta má teď prošetřit, zda jsou ta ohrožení demokracie a ohrožení finančních zájmů Evropské unie závažná a začít dělat kroky, které z dlouhodobého hlediska můžou pak skončit třeba i omezením nebo pozastavením čerpání evropských peněz, ale to ještě bude nějakou dobu trvat.
6: Je asi taky důležité v tomhle případě vědět, kdo a jak hlasoval, tak jak pro tu rezoluci zvedli nebo nezvedli ruku čeští europoslanci.
21: Tak nejprve, pokud jde o ty proti, tak to byl Ivan David z SPD, z europoslanec Staněk, zvolený za přísahu, který teď je tedy nezávislý, zestačilo dvojice Dostál, Konečná a pak taky europoslanci Hnutí ANO. Já jsem s nimi mluvil ještě před tím hlasováním a nějakou dobu vlastně včera, ať oni říkali, že jim vadí, že ty kontroly, které tam byly loni na Slovensku, takže byly až příliš politické. Naopak z těch europoslanců, kteří jsou vlastně z opozičních stran nyní, tak ti hlasovali ve velké části pro. Hlasování se nezúčastnil zcela úmyslně Alexandr Vondra z ODS. On řekl, že přestože souhlasí s tím meritem věci, tak nesouhlasil s některými dalšími body, které tam jsou, jako třeba ochrana menšin, a tak se rozhodl se nezúčastnit místo toho, aby vlastně se třeba zdržel a tím pádem by formálně v tomhle případě hlasoval proti.
6: Tolik popis situace ze Štrasburku od našeho zvláštního zpravodaje Jakuba Luckého. Děkujeme. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.

0: Vody, měsíce, lesa i ptáků. Když tuto skladbu zpívám, mám pocit, jako by mě hudba úplně pohltila a převzala nade mnou vládu.
1: Popisuje své pocity kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan.
0: Je to transcendentní zážitek, takže nehraju žádnou roli. Je to něco jiného. Mám pocit, že se stávám hudbou, kterou John napsal. Každá část mého těla až po konečky prstů je naplněná výrazem tohoto zvuku. Je to velmi náročné a nesmírně virtuózní. Není to žádné intelektuální ani technické cvičení, ale skutečně transcendentní zážitek.
1: Umělkyně dodává, že na klavír ji bude doprovázet francouzský pianista Bertrand Chamayou.
0: Vystupovat s Bertrandem Chamayou je jeden z největších darů, jaké jsem kdy zažila. Je to hudebník té nejvyšší úrovně. Mám pocit, že když spolu vystupujeme, jsme jako jedna bytost, která společně dýchá.

0: Jeho muzikálnost je na tak vysoké úrovni a myslím, že k sobě navzájem chováme tak obrovský respekt, že se s každou zkouškou i každým vystoupením navzájem posouváme na vyšší úroveň, než jaké bychom dokázali dosáhnout sami.
1: Kromě středečního koncertu v pražském Rudolfínu vystoupí Barbara Hennigan na festivalu Pražské jaro ještě třikrát. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Archiv Plus.
3: To je úplně obecný, to je pro každý člověk, to je jedno úplně, kde se kdo nachází. Že najednou člověk se dostane z té polohy, tak se mnou něco dělejte, já jsem tady ten chudák, který měl nějaký úraz, tak se to otočí na druhou stranu, čím můžu být já platný ostatním.
4: Říkal herec Jan Potměšil. Člověk, který dokázal rozdávat energii i radost na jevišti i mimo něj.
2: Archiv Plus Jana Sedmidubského, dnes po 8. večer na Plusu.
5: Lidi házejí do jednoho pytle celý národ.
6: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: Tady není žádný spontánní strach ze sudetských Němců. To je vždycky vyvolaný někým, kdo o tom začne mluvit.
6: Tentokrát o tématu smíření mezi Čechy a Němci. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
8: Dobré odpoledne, 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
8: Nemocnice Bulovka v Praze večer přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým ebolou. Nebezpečí nehrozí. Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. A postupné snižování počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí podle Rutteho obranné plány NATO. Dobré odpoledne u Zpráv Plusu s Ondřejem Látelem. Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
9: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
10: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
9: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
11: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
9: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
8: Výrobce polovodičů Onsemi z Rožnova pod Radhoštěm propustí až 300 lidí z asi 1700. Uvedl to server E15. Rožnov

0: Pražský závod snižoval stavy i loni na jaře, kdy odešlo na 150 lidí. Ředitelka Krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová nové propouštění potvrdila.
1: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
0: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát ale zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO. Uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá třeba snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Spojené státy zároveň oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům poskytly. Svůj plán chce Washington spojencům oznámit tento pátek. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
3: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ovocnářům v České republice způsobily nedávné mrazy podle předběžných odhadů škody za 1 až 1,5 miliardy korun. Poškodily květy ovocných stromů, hlavně jabloní, třešní, broskvoní, ale taky meruněk, višní a jahod, říká předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
4: My jsme provedli nějaký první odhad těch škod těch letošním tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
0: Minister zemědělství Martin Šebestyána za SPD už požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Doprava na plusu. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu. Je to vždy na 20 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické Zinonic, taky v Plzeňské na Smíchově od Klamovky i v Patočkově na Břevnově. A ucpaná je taky Povltavská a Holešovičky od Bulovky. A hodně ucpaná je oblast Libně mezi Karlínem a Bulovkou anebo taky okolí Letenského náměstí. Dobře dojeďte. Bude oblačno až polojasno, zítra ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy, začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
5: Kdy budeme znát parametry chystané reformy spoření na důchod? Sníží se poplatky penzijních společností? Jak motivovat mladé, aby včas pamatovali na zodpovědné zajištění se ve stáří? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Dobrý den.
6: Pěkné odpoledne.
5: Ministerstvo financí mělo zveřejnit parametry reformy takzvaného třetího pilíře penzijního spoření. Máte tušení, proč to odložilo zřejmě do konce května?
6: Ta tisková konference měla být v úterý ráno. Tu informaci, kterou máme teď, je, že se to odkládá možná o týden, o dva do konce května. Nemám bližší detail k tomu, proč tomu odkladu došlo. Předpokládám, že ještě potřeba doladit pár věcí a určitě je dobře vzít se na to o pár týdnů víc času, než tam udělat nějaký chyby. Je to důležitá věc.
5: Může to souviset se studií poradenské společnosti EY, která ukazuje, že poplatky penzijních společností jsou přiměřené, zatímco vláda měla v plánu je významně snížit?
6: Může to být jeden z důvodů, ale to snižování poplatků není jediná věc, na které ministerstvo financí pracuje. I my s nimi jednáme o nějakých dalších věcech, jako je právě to zmiňované větší zapojení mladých, jako je strategie životního cyklu a podobně. To znamená, je to komplex více věcí, nejsou to jenom ty poplatky.
5: Rozumím a snad bude často rozebrat, ale ministerstvo financí tu spekulaci odmítá s tím, že se snížením těchto poplatků v té připravované reformě nadále počítá a ten odklad zveřejnění informací s tím prý nějak nesouvisí. Teď k tomu snížení těch poplatků, co by to pro penzijní společnosti znamenalo?
6: Vyšla studie Ernst & Young, o které jsme se teď právě bavili, že dostalo i ministerstvo financí. Ta ukazuje, že tak, jak jsou poplatky nastaveny teď, a jenom připomenu, jsou dva druhy poplatků. Je poplatek za správu aktiv klientů a je takzvané performance fee, to znamená poplatek, který si uplatní penzijní společnost jenom pokud zhodnotí nad historickou mez příspěvky na prostředky účastníků. K tomu poplatku za správu, což je to hlavní, co se komentuje v médiích, jeho výše je 0,8 napříč celým sektorem. Ta nákladovost vychází plus minus taky na 0,8%. To znamená, tohle ten poplatek za správu, tak jak je teď nastaven, přispívá k tomu, aby penzijní společnosti pokryly náklady. Takže tam příliš velký prostor po nějaké snižování nevidíme. Tou druhou částí je to performance fee, ten poplatek, který si můžeme uplatnit jenom pokud zhodnotíme peníze klientů v tom daném roce. Tam i EY v minulé studii poukázalo na to, že tam možná nějaký prostor je u těch účastnických fondů v tomhletom snižovat.
5: No dobře, pojďme k těm poplatkům vlastně provozním, řekněme. Mm-hmm. Co by znamenalo, pokud skutečně by vláda je razantně snížila?
6: To provozování třetího pilíře při razantním snížení toho poplatku za správu už by bylo ztrátové pro penzijní společnosti. Teď jenom pro představu, co jsou ty největší náklady, které je potřeba pokrýt ze strany penzijních společností. Máme ty staré transformované fondy, kam už nejde vstupovat. Máme ty nové účastnické fondy, to jsou ty teď otevřené, do kterých se vstupuje. V těch starých tím hlavním nákladem, který tvoří až polovinu z té nákladovosti 0,8%, to znamená k nějakým 0,4%, jsou náklady na kapitál. My tam musíme garantovat klientům to, že jejich prostředky se vždycky zhodnotí, že nikdy meziročně neklesnou. A to jsou obrovské náklady na kapitál. Druhým největším nákladem jsou administrativní náklady, třetím jsou náklady na to investování, na asset management. V těch nových fondech, kde průměrně za posledních 10 let ta nákladovost vychází až k 1,5%, v tom posledním roce ona se průběžně snižuje, byla kolem 1%, tak tam tím největším nákladem, který zase tvoří skoro polovinu z toho 1% v tom loňském roce, je náklad na distribuci, aby jsme klienty přilákali do systému, na marketing. A potom ta druhá a třetí nákladová položka jsou stejná jako u toho u transformovaných fondů. Jsou to administrativní náklady a náklady na investování, na správu těch prostředků.
5: No jasně, ale já jsem se ptal, pokud by skutečně ministerstvo financí prosadilo snížení těch poplatků, co by to potom znamenalo pro penzijní společnosti jako takové?
6: V roce, kdyby se nepodařilo zhodnotit prostředky klientů na tu dosavadní nejvyšší úroveň, by to znamenalo ztrátu pro penzijní společnosti, snižování poplatku.
5: No, snažil jsem se z vás dostat to, co jste, myslím, už někde řekl, že by to mohlo znamenat i to, že by některé společnosti skončily.
6: Pravděpodobně by to vedlo k nějaké konsolidaci na tom trhu. Já nemůžu mluvit za jednotlivé společnosti, ale v okamžiku, kdy ta nákladovost je na hraně a razantně by se snižoval ten druh poplatku, tak by to k tomu pravděpodobně vést mohlo.
5: Momentálně na trhu 9 penzijních společností. Ano. Kolik odhadujete, že by mohlo kvůli tomu případnému snížení poplatku skončit?
6: To si nedokážu takhle odhadnout, ale určitě každá z těch 9 společností to bude zvažovat. do jaké míry se jim vyplatí na trhu dál působit a samozřejmě záleželo by to hodně na tom, jak se ten poplatek sníží. My jsme schopni si představit snížení toho poplatku za toho performance fee, u toho poplatku za správu, u těch nových účastnických fondů tam opravdu nevidíme velký prostor na snižování. Jasně.
5: No, jak si vysvětlujete existenci dvou protichůdných expertíz, už citované EY a potom CERGEI, podle které poplatky penzijních společností celkově dosahují v průměru kolem 1,3% ročně a že by se podle nich mohly snížit na polovinu?
6: Tak, ta studie CERGE jednak plošně nepokryla celý trh. Byly tam vybrány jenom některé penzijní společnosti.
5: No, podle autorů té studie, oni přiznávají, že čerpali z dat 7 z celkem 9 existujících penzijních společností, čili to za ten výsledek tolik se nemůže.
6: Já ta data, co jsem od nich viděl naposledy při nějaké diskuzi v parlamentu u kulatého stolu, tak tam přiznávali, že to byly jenom 3 největší penzijní společnosti, možná se dostali k 7, ale je to kombinace několika faktorů. Nezahrnovali tam některé náklady, jako třeba ty náklady na kapitál, dali dohromady oba ty systémy, transformované fondy a ty nové účastnické fondy, smíchali dohromady to performance fee a ten poplatek za správu a asi by bylo potřeba podívat se pořádně do metodik, co jsou ty další rozdíly. Ale ta data, ze kterých vychází Ernst & Young studie, jsou data reportingu ČNB a auditovaná data penzijních společností, to znamená tam asi prostor pro nějakou misinterpretaci nebude.
5: No, nepřiměřenost poplatků penzijních společností konstatovala v roce 2023 Národní rozpočtová rada s tím, že průměrný poplatek je 81% a v rámci zemí OECD je to nejvíc po Španělsku.
6: Tady bych jenom upozornil na to, že my jsme jediná země, jediný systém v celé Evropě, kdy my ten poplatek za správu těch 0,8%, ten je koncipován jako takzvaný all-in-one poplatek. My do toho musíme schovat úplně všechny poplatky. Ve všech ostatních zemích, které byly srovnávané, si ty penzijní společnosti mohou účtovat ještě další různé typy poplatků nad rámec tady toho asset under management fee, jak se tomu říká, ten poplatek za obhospodařování peněz klientů, a proto se reálně dostanou dál. Ale pokud porovnáváte jenom tenhle poplatek, tak zase my do něj musíme schovat všechno. V těch ostatních systémech se do toho nemusí schovat všechno, proto je tam ten rozdíl.
5: Podle té, řekněme, oponentní studie IDEA si lidé kvůli výši poplatků naspoří mnohem méně peněz na důchod než v řadě jiných zemí. Co vy na to?
6: Ta výše poplatků je v tom opravdu tím marginálnějším faktorem. Ty dva zásadní důvody, proč si lidé naspoří v tom našem systému míň než v těch srovnávaných zemí, jsou, že nám lidé do toho systému vstupují pozdě, to je ta problematika mladých, ke kterých se ještě asi dostaneme, a že nám bohužel končí v příliš konzervativních fondech, což je ta druhá věc, kterou tady ještě potom rozvineme, ta strategie životního cyklu.
5: Podle Filipa Pertolda a Lukáše Nádvorníka z institutu CERGE by si i po snížení těch poplatků na polovinu penzijní společnosti rozdělili kolem 1 miliardy ročně. To je málo?
6: Tady přesně nevím, z čeho oni vychází. Pravděpodobně, jak zkombinovali ten performance fee a ten základní poplatek za správu, tak počítají s tím ve svých predikcích, že ten performance fee by jsme účtovali každý rok. Já jenom připomenu, že v tom desetiletém horizontu my jsme si na něj šáhli v těch nových fondech asi ve 4 letech. To znamená, není to opravdu tak, že každý rok by ten performance fee, který tvoří tu velkou část toho zisku, by tam nabíhal.
5: Radek Moc, šéf penzijní asociace, je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme tady k těm otazníkům, které visí nad právě poplatky z výnosu investic. Někteří experti navrhují zrušit úplně. Bývalý šéf vládní důchodové komise Vladimír Bezděk upozornil, že tento poplatek zvyšuje motivaci správců k vyššímu zhodnocování peněz klientů. Bylo by řešením tedy stanovení hranice výkonnosti fondu, nad kterou by si správci poplatek z výnosu mohli účtovat?
6: Ona už teď ta hranice stanoveno je, to takzvaný high watermark princip, což je to, co jsem se tady snažil popsat, že my vždycky musíme, když vezměme si, že máte nějakou úroveň těch svých prostředků v roce 2026 teď, 27 by došlo k nějakému poklesu, 28 by jsme se dostali na tu úroveň 26, tak ty 2 roky my si nemůžeme účtovat nic v tom performance fee. Zase až se dostaneme na tu historicky nejvyšší úroveň, tak můžeme tohleto účtovat. To znamená, nějaká úroveň tam je. To, co popisuje Vláďa Bezděk, je v podstatě nastavit jinou formu tady toho benchmarku, ale ta nezaručuje to, že by to performance fee bylo větší nebo menší. Je to prostě jiná konstrukce, ale už teď tam nějaké omezení je.
5: Vrátím se k tomu, co jste říkal, že podle expertů EY by se poplatky za zhodnocení mohly snížit. Podle nich z dosavadních maximálně 15 na 10%, s tím byste se uměli smířit.
6: Tohle by asi na ten trh nemělo nějaký dramatický, nebyl to žádný dramatický zásah a nějakým způsobem by to eliminovalo tu nákladovost v letech, kde ty akciové trhy jdou nahoru, kde je velké zhodnocení peněz klientů a tím pádem i velké to performance fee. Já jenom připomenu, že ty roky byly asi 3 nebo 4 v historii, kdy k tomuhle došlo. A byly to právě ty 3 poslední roky. 23, 24, 25. Takže my máme v živé paměti to, že se tady účtují velké poplatky právě díky tomu performance fee, ale není to tak každý rok.
5: Někdejší penzijní připojištění, dnes takzvané transformované nebo ty staré fondy, reálně prodělávají, i o tom už jste mluvil, respektive znehodnocují úspory, protože loni zhodnotili prostředky klientů v průměru jen o 1,57%, tedy nepokryli ani inflaci. Proč?
6: Inflace je výš. Je to historickým nastavením tohoto systému, který nám dává za povinnost držet tam každoroční garanci pro každého klienta to, že jeho prostředky mu nepoklesnou. To znamená, nutí nás to investovat peníze klientů do těch ultrakonzervativních aktiv, jako jsou státní dluhopisy. V podstatě jenom státní dluhopisy nebo peněžní trh.
5: Jinými slovy, máte svazené ruce jako investoři.
6: Tam s tím nic jiného dělat nejde. Objevovaly se názory rozvolnit tu garanci, na to už je asi pozdě. To znamená, nějakým způsobem my teď pracujeme s klienty, kterým je méně než 50, možná méně než 55 let a jsou v těch starých fondech, aby přešli do těch nových, protože tam můžou vydělávat významně míň. Tam už nejsou zatížení tím nastavením toho systému.
5: Podle modelového výpočtu Freedom Financial Services od roku 2013 klesla reálná hodnota úspor asi o čtvrtinu. Co s tím? Dá se s tím něco dělat?
6: V těch transformovaných fondech? Jak jsem říkal, těžko můžete dál nějak transformovat ty transformované fondy, to znamená, je to o té komunikaci ke klientům, kteří jsou vhodní po těch 55 let, aby přestoupili do nových fondů, což my děláme. Naráží to na velkou konzervativnost českého obyvatelstva. Spousta lidí si té garance cení natolik, že i když ví, že něco ztrácí, tak to, že se to nikdy nemůže propadnout, to nemá velkou hodnotu. Je tam ještě jedna věc, o které se tolik nemluví, v těch starých fondech, těch transformovaných, máte něco, čemu se říká výsluhová penze. Je to, že polovinu prostředků můžete v podstatě bez jakékoliv sankce si kdykoliv vybrat, pokud jste v systému aspoň 15 let. Pokud přestoupíte do těch nových, toto ztrácíte. Ne, že byste to lidé reálně brali v nějakém velkém množství, ale ten komfort toho, že na ty peníze mohou sáhnout, pokud bude někde nějaká energetická krize, pokud budou třeba peníze, je také jeden z důvodů, proč se trvávají v těch transformovaných fondech. A pak tam je samozřejmě ještě spousta lidí, kterým už je 60 a více let, kteří tam v podstatě patří. My bychom je stejně investovali velmi konzervativně i v tom novém systému.
5: Vláda chce tenhle ten někdejší třetí penzijní pilíř v této podobě zrušit. Nebylo by cestou připustit, aby existovaly 2 možnosti, zůstat tam a třeba vstoupit i do toho nového?
6: To už můžete teď.
5: To
6: už lze teď. Vy
5: můžete. A lidé toho nevyužívají?
6: Využívají toho, ale ne tak, aby to vyřešilo tenhle problém. Ale už teď můžete v podstatě zamrazit si to, co máte teď v tom transformovaném fondu a na zbytek toho investičního horizontu se rozjet v těch nových účastnicích. To už je teď a lidi o tom informujeme.
5: A vy byste to osobně doporučoval?
6: No, já bych
5: člověku
6: mladšímu 50 let bych doporučil rovnou přestoupit do toho DPSK, pokud si té garance a výsluhové renty cení natolik konzervativní, že to, co doteď nainvestoval, si tam chce nechat, tak aspoň tohle je lepší mezikrok, než zůstávat.
5: A co je DPSK?
6: DPSK je doplňkové penzijní spoření, to je ten nový systém, to jsou ty nové otevřené fondy, do kterých se teď ještě může vstupovat.
5: A jak funguje dlouhodobý investiční produkt? Je to vhodná forma, jak se zajistit na důchod se státní podporou?
6: Je to jedna z dalších forem, jak se zajišťovat na stáří. Asi jakákoliv forma, která vás na to stáří připraví tak, abyste nebyl závislý na tom důchodu z prvního pilíře, je vhodná. Je to produkt, který funguje trochu jinak. Není tam státní příspěvek, má trochu jiné parametry.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s prezidentem Asociace penzijních společností Radkem Mocem. U všech penzijních společností spořilo nebo investovalo celkem 3 miliony 890 tisíc účastníků. Je to vzhledem k potenciálu dost?
6: Ty skoro 4 miliony jsou hodně. Když se na to podíváte, tak nějaká ekonomicky aktivní populace může být třeba 6,5 milionů. Ty 4 miliony by se zdálo, že je dostatečná saturace. To znamená, ten počet je dobrý, ale lidi tam vstupují pozdě. Kdyby tam měli ty zhruba 4 miliony lidí, kteří tam vstoupí před 30. rokem věku, tak ten systém se zbaví jednoho obrovského problému. Protože teď nám tam lidé vstupují typicky v průměru ve 40 něco letech. A pokud by vstoupili o 10 let dřív, to znamená tu dobu investování by z nějakých místo 40 a 65, z 25 let natáhli na 35, měli tam ještě 10 let předtím, tak ta suma, kterou budou mít na konci při zachování všech ostatních parametrů, bude dvojnásobná.
5: No, kdyby tady, nebo kdy optimálně by měl člověk vstoupit do toho systému penzijního spoření před 30?
6: Mělo by to být do toho 30. roku věku tak, aby v tom systému byl schopný investovat těch 35 let. Pak by to dávalo velký smysl. Nabízí se, aby to udělal v okamžiku, kdy má první zaměstnání, kdy má první prostředky na to, aby investoval.
5: No, pokud by stoupal věk odchodu do důchodu, hraje to nějakou roli z vašeho pohledu, protože člověk potom v tom systému strávil delší čas.
6: Jo, ale ten... Jednak víme, jak se teď přistupuje k tomu zvyšování toho důchodového věku, že spíš se to bude vracet zpátky, ale i když by došlo k tomu navyšování toho důchodového věku, a já bych byl pro, tak stejně ta hranice bude se navyšovat velmi pozvolně, velmi pomalu. To znamená, stejně bude potřeba jako kolem toho 30. roku do toho systému vstoupit.
5: Hmm. A může v tom pomoci takzvaná strategie životního cyklu? Vysvětlete, prosím, v čem spočívá?
6: Ta ne, že by pomohla v tom vstupu mladých nebo nepřímo, ta strategie životního cyklu spočívá v tom, že jakmile do toho systému vstoupíte, ať už ve 30 letech nebo ve 40, tak skončíte v těch dynamických fondech, ty, které víc vydělávají, a nespadnete do zbytečně konzervativní části toho systému. Teď existuje něco, čemu se říká investiční dotazník, a vy jako účastník, který vstupujete do systému, ho musíte vyplnit a my na základě toho posoudíme váš investiční profil. Ten dotazník je nastaven tak, že každý z něj vyjde konzervativní, že tam jsou otázky typu, jestli víte, jaké jsou finanční nástroje, pokud se na finančním trhu nepohybujete, nebudete to vědět. Jsou tam otázky typu, jestli by vás nějakým způsobem znervoznilo, pokud přijdete o polovinu svých prostředků, to by znervoznilo každého. To znamená, lidi potom příliš často končí v té konzervativní části. Pokud by investiční dotazník nebyl a všichni jsou pro, aby ten investiční dotazník nebyl, tak my můžeme uplatnit tu takzvanou strategii životního cyklu a dávat ty mladé 100% do akcí nebo do podobných titulů, tak aby měli to nejvyšší zhodnocení a až dosáhnou nějakého věku 50, 55, 60 let, v závislosti na tom, jestli budeme mít indikaci, že si peníze vezmou jednorázově, anebo si budou brát tu rentu, tak bychom je zkonzervativňovali a postupně část toho portfolia přesouvali třeba právě do dluhopisů z akcí.
5: A kdy tedy doporučujete konzervativní způsob spoření a kdy je rizikovější?
6: Určitě rizikovější v tom mladším věku až do nějakých, a tady je to možná osobním názoru a probíhají diskuze jak s ministerstvem, tak s dalšími účastníky, kteří o tom mluví. Pro člověka, který by tam zůstával v systému a bral rentu, tak v podstatě i v tom důchodovém věku, kdyby pobíral tu měsíční rentu, by pořád velkou část peněz mohl mít i v těch akcích, to znamená v tom rizikovějším. Mm-hmm. Pokud by tam byla indikace, že si to ve jednorázově vybere peníze v 65 letech, tak je potřeba dostatečně dopředu začít zkonzervativňovat.
5: No a to mě zajímá, jak by měl ideálně vypadat ten přechod z toho, řekněme, odvážnějšího způsobu spoření na ten bezpečnější. A v které fázi toho cyklu je to nejvhodnější?
6: Ideálně by měl být pozvolný. To znamená třeba během 10 let po 10% přesouvat z toho rizikovějšího portfolia, rizikovějšího investování do toho konzervativnějšího. To znamená ne jednorázově, abyste nebyli vystaveni tomu, že zrovna trefíte špatný okamžik k tomu přestupu, ale třeba 10% během 10 let mezi 55. a 65. rokem života například.
5: Jak motivační by mohl být, řekněme to, pro tu mladší generaci jednorázový státní příspěvek? Mluvilo se třeba o 30 000.
6: To by bylo naprosto zásadní. Viděl jsem výzkum, který ukazoval, že pokud by to bylo 30 000 korun, pokud vstoupíte do 30. roku věku, tak bychom se mohli dostat až na nějakou polovinu populace do těch 30 let věku a ten systém by to, tady ten neduch toho systému by to vyřešilo.
5: Vláda si v programovém prohlášení předsevzala, cituji, rozvineme dobrovolný pilíř, který umožní lidem od raného věku spořit si na stáří prostřednictvím státem zvýhodněných a bezpečných produktů. Není to trošku protimluv?
6: Já se to není protimluv, spíše to něco, co už, jako, co už v podstatě existuje a teď je potřeba nějak pošťouchnout ty mladé lidi, aby do toho systému vstoupili a pravděpodobně to nepůjde udělat jinak než nějakým speciálním státním příspěvkem.
5: No, víte, kam jsem mířil, protože od raného věku si spořit, ale mají to o bezpečné produkty.
6: Já bych vás opravil, ne, jakkoliv ten název toho produktu je spoření, tak by mělo jít o investování. Aha. Zejména v tom mladém věku mělo jít o investice do toho akciového portfolia. A bezpečnost toho je daná tím horizontem. Vy tím, že tam vstoupíte ve 30. roku věku nebo 30. roku věku, máte 30, 40 let na to, abyste vyhladil tu volatilitu, která na těch akciových trzích může být a naopak profitoval z toho třeba až 4x většího výnosu oproti konzervativním strategiím.
5: Na tom, že penzijní spoření, které bylo upraveno naposledy, myslím, před 13 lety, reformu potřebuje, se s ministerstvem financí asi shodnete.
6: Shodneme a shodneme se i na těch oblastech, ve kterých aktivně diskutujeme. Je to, já moc nemůžu komentovat ty poplatky, lze se podívat do té zprávy EY, ale my z nějakého soutěžního práva nemůžeme příliš se vyjadřovat tomu, co by byla správná úroveň, co by byla nesprávná úroveň. Můžeme poukazovat na to, že potřebujeme aspoň pokrývat náklady. Ty další věci, jako vyřešit ty transformované fondy, zavést strategii životního cyklu, zavést nějaký speciální státní příspěvek, na tom se shodneme a v podstatě diskutujeme o parametrech. Můžeme mít jiný názor na to, jak konkrétně to udělat, ale na těch okruzích se i s ministerstvem financí shodneme.
5: No, když se vrátím na samotný začátek našeho rozhovoru, původně už jsme měli ty parametry znát. Teď to vypadá, že snad se dozvíme do konce května, což je za chvilku, ale vy jste vlastně s tím, jak se zatím, z toho, co víte, rýsuje ta reforma, spokojeni. Souzníte v tom smyslu s ministerstvem financí. Když necháme stranou ty poplatky.
6: Když nechám stranou poplatky, kde doufám, že se přihlédne i k té nové nezávislé studii, tak jsem určitě spokojený s tím, s těmi oblastmi, na které se i to ministerstvo soustředí. V tom my se naprosto shodneme. Předpokládám, že se v těchto oblastech shodneme i s pány Nádvorníkem a Pertoldem, takže jsem rád, že se v tom
5: jenom připomínám ta studie CRG IDEA, která vlastně trošku protiřečí té citované EY, ale to znamená, jakým způsobem, protože ministerstvo financí tvrdí, že má jít o zásadní reformu toho penzijního spoření, co se vlastně dozvíme, co je ta největší změna?
6: Ono, když vezmu ty dva parametry, jako včasný vstup mladých a ta strategie životního cyklu, každá ta věc sama o sobě za zachování všech ostatních parametrů vám zdvojnásobí to, co potom v době toho nároku v těch 65 letech tam budete mít za sumu. To znamená, můžeme se dostat až nějaký 4x jenom uplatněním tady těch dvou věcí, jenom tady ty dvě možná spíš parametrické změny, ani by to nemusela být reforma, by měly stačit k tomu, že ten systém hodně vylepší.
5: No, ono je to asi psychologická záležitost, stále platí, že mladí lidé moc nepomýšlí na stáří, nebo se to mění?
6: Je to daleko, ten horizont je hrozně daleko, proto bych tady ještě možná v rychlosti zmínil jednu věc, a to je, že se snažíme i s ministerstvem, aby tam byla nějaká možnost na část peněz si šáhnout třeba ve spojitosti s prvním bydlením do 36. roku věku.
5: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Asociace penzijních společností Radkem Mocem. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.
6: Mějte se hezky.
5: Naschledanou. Teď už se blížíme času, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
0: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plus.
0: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. tankéřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je třeba nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu se jede od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení asi 15 minut. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Zpomaluje se u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru a asi 15 minut se jede pomalu na Pražský okruh k Ořechu. V Praze je velmi silný odpolední provoz na hlavních tazích. Na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou jsou kolony od Spořilovské i z Černého mostu. Je to vždy na 20 minut. Pomalu se pak po jižní spojce jede i ve směru na Smíchov před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské, je to na 10 minut. Na magistrále se plní příjezdy do centra Prahy, ve Vilznově od Hlávkova mostu k muzeu pojedete asi 20 minut. A regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické Zinonic, taky v Plzeňské na Smíchov. Od Klamovky v Patočkově na Břevnově, ucpaná je taky Povltavská a Holešovičky od Bulovky. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne místy přehánky, teploty 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti plus.
7: Problém je, že vývoj směřuje ke stále většímu extremismu. Jeden populista sice padne, ale vystřídá ho populista s ještě extrémnějšími názory a příští sezóna může být pro demokracii smrtící, říká můj dnešní host. Muž, který před téměř 20 lety předpověděl nástup miliardářů do čela státu. Prognostik a sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Pavol Frič. Vítám vás tady, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
7: Tak když, pane Friči, mluvíte o příští sezóně, která může být smrtící, tak tou příští sezónou myslíte co?
8: Sezónu, kdy v parlamentních volbách vyhraje znovu populismus řezaný extremismem.
7: A to bude ten moment, kdy si myslíte, že demokracie bude po smrti už tedy?
8: No, suneme se k tím směrem. Zdá se, že téměř neodvratně. Já tomu teda říkám sezónní faktor, kdy je možné, aby populistickou vládu vystřídala nějaká vláda regulérní, standardní strany alebo koalice. Nicméně funguje tady princip naděje a zklamání, rozčarování, který nevyhnutně přijde v současných podmínkách, kdy demokracie vlastně trpí tím, že lidi jsou s ní nespokojení. Ano, nespokojení jsou ne s demokratickými principy, ale s tím, jak jsou tyto principy uplatňovány v praxi.
7: Řekněte, mluvíte o tom, co by se mohlo stát přímo v Česku? A nebo mluvíte v širším kontextu západního světa?
8: No myslím, když se podíváte k kolem sebe po tom demokratickém světě, tak vlastně to platí všude. Amerika je zářným příkladem.
7: Jak si myslíte, že bude v tom případě naše politika vypadat třeba za 10 let? Co to bude za politiky, kteří nám budou vládnout?
8: Všechno závisí od toho, jestli se nám podaří nějak tu demokracii inovovat. Jinak vlastně vidím to tak, že demokratická politika je v pasti. V tom rozhovoru, z kterého jste citovala na začátku, jsem uvedl, že vlastně demokracii z větší části financujeme my, daňoví poplatníci, běžní občané. Ale peníze těch bohatých rozhodují. Ano, je to tak institucionálně nastaveno. Když se tohle nezmění, tak ta nespokojenost bude růst a preference pro populisty a extremisty budou také růst.
7: Jenom mi řekněte, jak přesně vypadá ten mechanismus, podle kterého ti bohatí miliardáři vlastně přesouvají své velké peníze do politiky.
8: No, myslím, že ten mechanismus znají všichni, ano. Je to marketing, je to lobbying, je to sponsoring. I v politice jde o peníze až na prvním místě. Takže přes tyhle mechanismy se dostávají peníze bohatých do politiky tak, že ovlivňují politiku více než peníze těch chudých v úvozovkách nebo běžných občanů.
7: Protože ti na nic netlačí, jestli to dobře chápu.
8: No, ti jsou znevýhodněni tím mechanismem financování demokracie, který tady existuje. Můžeme si položit otázku, jak se podílejí na financování demokracie běžní občané. Formou daní. Formou daní financují legálním způsobem politické strany ze 60%. A všude, je to v Evropě všude.
7: Všude stejný. Jenom mi řekněte, když jste mluvil o inovaci demokracie, buď dojde k inovaci demokracie, nebo, a to jsou ty černé zítřky, jaký typ inovace demokracie by musel přijít, aby zastavil ten populistický proud vlastně?
8: Ano, tohle je podstatná otázka, o které se vůbec nemluví. No, to je fakticky klíčový problém, který by tady měl být dennodenně diskutován. Je to inovace v oblasti financování politických stran. Dneska, jak říkám, jsou ty politické strany přisáty ke státu a čerpají z těch daní. Ano, prostě za hlasy, na režii, za funkce. Ano, a 60% legálních příjmů plyne od toho běžného občana, který ovšem nemůže dělat to, co můžou dělat ty bohatí. Nemůže vlastně říct dost. Teď jsem nespokojen a přestanu financovat. Když to boháč může říct, tak jste mě zklamali, pánové, přesunu své peníze jinde. Ale vy, když hodíte lístek do volební urny, hodíte tam 4leté předplatné pro tu politickou stranu. Na 4 roky ztrácíte kontrolu nad svými penězi.
7: Leda, že by samozřejmě jste shromáždil kolem sebe tolik voličů nespokojených, kteří by...
8: Ale jak to udělat bez peněz? No, musela byste být zase tím miliardářem, abyste tohle dokázala.
7: No a teď mi řekněte, kdo má v momentu, kdy u moci je tedy populismus, jak říkáte, kdo má tyhle změny v těch zákonech udělat, protože ti populisté to asi nebudou, že?
8: Podívejte se, dneska jsou občanské iniciativy, jako třeba Milion chvílek pro demokracii, a co dělají? Žádají lidi, aby vstupovali do politiky a podíleli se, nebo dokonce do politických stran, ano, a žádají je, aby byli aktivní. Jenomže jim neříkají, co s tou vlastní aktivitou mají dosáhnout. Ano, vlastně, jo, vstupte tam a bude dobře, ale neříkají proč. Jako ten cíl, ta inovace té demokracie jim naprosto uniká. Takže měli by žádat občany o tu inovaci, aby tlačili na politické subjekty, aby se o tu inovaci snažili.
7: Já tomu rozumím, ale jestliže Máme před sebou období, a to ještě mluvím o tom jako docela růžovém výhledu, že noví lidé budou chodit do politiky a že tito noví lidé tam protlačí ty změny, o kterých jste mluvil, tak to je prostě běh na strašně dlouhou trať. To je, zatímco vy sám vlastně naznačujete, že ty změny, které probíhají, a opět připomínám, že mluvíme o celém západním světě, které probíhají, to znamená, že populismus a extremismus dostávají stále silnější páky, tak to nejde dohromady časově, rozumíte mi?
8: Já vím, co chcete naznačit, ale podívejte se, kdy začali. Začali před desetiletími, nejmín 20 let to trvá, tomu, co se říká degradace demokracie a nástup populismu. A to nebylo ráz na ráz. I ten pan Babiš nastoupil v roce 2013. A kolik je? Ano, vstoupil do parlamentní politiky, tak myslím.
7: A byl 2000, úplně jiný.
8: V 2011 založil své hnutí, protikorupční hnutí. A dneska je jaký datum, že jo? Prostě to, ten vývoj není takový revoluční, ale evoluční.
7: Existuje nějaká šance, že bez ohledu na to, jaký vyrostou noví politici v úvozovkách, takže se lidé voliči toho populismu přesytí, že jim prostě dojde, čím je tenhle směr handicapován, co způsobuje?
8: Oni se ho sezóně přesycují. Já, jak jsem naznačil, faktor sezonnosti. Tady sezona populismu střídá sezonu standardních politických stran. A v příští sezóně možná vyhraje standardní politická strana nebo jejich koalice. Já si myslím, že se je prostě ve vlnách se přesycují populismem, ve vlnách se přesycují standardními politickými stranami.
7: Já vím, ale preference, které vyšly, neodpovídají tomuhle směru. Nevypadá to, že lidé jsou přesyceni, ani že jsou na začátku nějaké cesty k přesycení.
8: Zatím funguje princip naděje. Zatím vkládáme prostě nějaké naděje do toho, že ten Babiš to přece jen zvládne. Ale co bude za rok, co bude za dva? Prostě tady jde o to. Nestačí požadovat, aby ty populisté odstoupili. Ano, to prostě je málo. Ano, je málo vlastně zvítězit v parlamentním boji. To prostě zase jenom
7: musí
8: odstartovává
7: se tam něco udělat,
8: další
7: jasně.
8: sezonu, která skončí. Ano, a aby to prostě nesměrovalo stále k tomu většímu extremismu, je potřeba zavést ty institucionální inovace demokracie.
7: No ale to může až ta nová vláda, že jo? O tom jsme mluvili.
8: No samozřejmě, tak. Ale někdo si to musí dát do programu, nějaké občanské hnutí to musí navrhnout, jinak to nejde, jenom ze spoda, protože kapři si svůj rybník nevypustí.
7: Tak, a teď mě řekněte, ty scénáři jsou tedy dva, tohle se podaří nebo tohle se nepodaří. Chápu to dobře.
8: Chápete to dobře, ale scénáru je víc.
7: Ne, ale tohle jsou jakoby ty hlavní dvě. Jestli necháme nadechnout demokracii podle vašeho slovníku, anebo se dál
8: a pak
7: budeme...
8: pak je více rozcenářů.
7: Jasně, ano, jasně. Tam
8: je scénář to, že to bude pokračovat. Ta sezonní politika bude pokračovat dál, nebo v té sezóně populismu a extremismu dojde ke zlomu. Ano, a ten zlom bude znamenat autoritářské převzetí demokratické vlády.
7: Já vím, že umíte napsat řadu scénářů, ale mě by zajímalo, který z těch scénářů podle vašeho mínění a podle vašich analýz je vlastně nejblíž budoucí realitě.
8: No zatím je to ten druhý. Ano, ten scénář, kdy sezóny stále se mění. Jenom se trošku přibarví ta nebo ona strana, tak, ale...
7: To by bylo ještě to by byla dobrá to... cesta v porovnání s
8: toho. Více méně ano, ale víte, že takováhle sezonnost politiky lidí zase naštve. Budou čím dál věřit tomu, že je potřeba výrazné změny. Budou tu změnu hledat. Babiš je zklame, protože tu změnu nepřinese. tak budou hledat někoho jiného. Možná horšího, možná lepšího.
7: Ale vy máte vážně pocit, že Babiš nepřináší změnu?
8: A myslím, že se mu to nepovede. Tahle změna mu neprojde ve směru vlastně autoritářské, nastolení autoritářské vlády. On to nedokáže.
7: A vy myslíte, že tohle je jeho cíl? Udělat autoritářskou vládu jako totálně?
8: Jeho cíl nemusí být rovno. To ani jeden diktátor, který prostě začínal jako politik, neměl cíl být diktátorem. Víceméně vlastně, možná někteří ano, ale víceméně to takhle obecně platí.
7: Jasně.
8: On vlastně reaguje na to, co se na té politické scéně děje. A aby si pojistil své postavení, začne přitvrzovat, začne utahovat šrouby, prostě útočit na soudy, útočit na veřejnoprávní instituce, útočit na neziskové organizace a vlastně se tak mimo děk tomu autoritářství a k té diktatuře sune.
7: Takže se vám zdá, že už v tuhle chvíli Andrej Babiš utahuje šrouby. Chápu
8: určitě
7: to
8: dobře. Ano.
7: Když bychom se dostali na tuhle cestu, že neustále utahování šroubů, a to včetně i dalšího volebního období, tak to by to v dlouhodobém horizontu znamenalo co? Kam bychom se touto cestou, kromě samozřejmě ubývání svobod, tak kam bychom se dostali?
8: Můžeme se dostat tam, kde byl Viktor Orbán v Maďarsku. Ano, orbánizace společnosti se tomu
7: dneska říká. Jasně, ale 16 let se to Maďarům líbilo, že jo?
8: 16 let se jim to líbilo a stejně nakonec vlastně s tím prohrál. Myslím si, že Andrej Babiš není tak silný, jako byl Viktor Orbán. Takže nevidím to na těch 16 let. Vidím to ovšem dost kriticky, protože dochází k polarizaci společnosti. Orbán dokázal na svoji stranu strhnout většinu. Měl dokonce parlamentní většinu několikrát. Když to tohle Andrej Babiš nedokázal.
7: Parlamentní většinu má, ale myslím poslaneckou sněmovnu.
8: Se svým hnutím ne. Ano, musí mít spojence.
7: Jasně.
8: Tentokrát ty spojence ho nutí k tomu extremismu. Nicméně je tu jedna možnost. Když se podíváte na volební preference jedné a druhé strany, v podstatě jsou zhruba vyrovnané. A to znamená polarizaci. Polarizaci, která může proniknout do té společnosti. A polarizace, politická polarizace vede až k občanské válce v extrémním případě. Tohle je scénář, kdy začnou jedna i druhá strana proti sobě bojovat nedemokratickými způsoby.
7: Tak já jenom podotknu, že ty dvě strany politické, jakoby strany vládní koalice a strany nevládní koalice, že nejsou v rovnováze, že je pořád víc dle posledních preferencí těch fandů vládních stran.
8: A to se může za půl roku změnit.
7: Jasně, ale teď to není. Teď je to.
8: A ta rovnováha je skoro, prostě ten rozdíl není velký. Ten rozdíl je v podstatě 5-6%. Ano, v prospěch toho populistického tábora. Ale když přijde zklamání, může se to úplně jako změnit. Tohle je.
7: Víte, já rozumím tomu termínu zklamání, ale říkám, není to úděl každého politika nakonec přinést zklamání. Prostě v momentu, rozumíte mi, řekněte mi politika, který nakonec nesklamal.
8: No samozřejmě nikdo nemůže být dlouhodobě pořád úspěšný. Takový politik nebyl. Ti, kteří to chtěli, tak nakonec se vydali tou autoritářskou dráhou a ten úspěch si začali pojišťovat nedemokratickými způsoby, tím utahováním šroubů.
7: Prognostika, sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Fryč je dnešním hostem Osobnosti Plus. Platí to, že čím populističtější má stát vládu, tím zranitelnější je vlastně zvenku?
8: Myslím, že populistická vláda je špatná z principu a ta zranitelnost může růst, ale podívejte se na USA, tam je populistický vůdce a nevím, jestli je Amerika zranitelnější. Možná je, to neumím posoudit, ale populistický vůdce není jenom ten, který říká, já chci mír. Jako
7: ne,
8: u nás.
7: Ale nechci dávat peníze na obranu, protože no, potřebujete je tady na důchody.
8: Já tak. Chci mír. Ano, prostě ano. Populista by nejradši ty peníze rozdával. Nicméně někdy dochází i k tomu, že populisté zajmou armádu. Mnozí populističtí vůdci si tu armádu podmanili tak, že se stala pilířem jejich moci. A to jejich autoritářství stojí na té posilování té obrany schopnosti.
7: Tak dokonce se říkalo třeba o Iránu, že tam revoluční gardy vládnou té zemi, že jo. Ale mě by zajímalo v téhle souvislosti, jak vidíte budoucnost kolektivní obrany západních zemí, to znamená Severoatlantické aliance. Myslíte si, že za 10, 15, 20 let tady tenhle systém kolektivní obrany bude?
8: Také to záleží na tom, jaké vlády budou u moci. Jestli zase sezónní faktor. Jestli sezóna populistických vlád nastane v několika těch klíčových státech Evropy, tak to bude problém. Ano, vlastně dojde k také synchronizaci populistických vůdců.
7: Jenom mi řekněte teď v Evropě, vidíte tedy, jaké rozložení sil mezi populisty a nepopulisty, pokud je o vládu?
8: Zatím standardní strany jsou na tom lépe. Vidíte tady v zastoupení Evropského parlamentu. Ale hrozí převzetí vlády populisty v Anglii, hrozí převzetí vlády populisty v Německu, AFD. Kdekoliv se podíváte, ve Francii třeba taky. Takže klíčové státy jsou na jakémsi rozhraní, že je čeká sezona populistické vlády.
7: A teď, kdybychom si představili, že všechny tyhle země, které jste zmínil, Velkou Británii s pravděpodobně Faragem, který by nastoupil a tak dále. AFD v Německu, všichni varovali před posilováním německé armády v okamžiku, kdy nevíme, jestli AFD nebude ta vůdčí partaj v Německu. Tak černý scénář, všechno tohle vyjde. Tak jak bude vypadat vůbec politika jako západních zemí, jako celek, jako globál?
8: No, v Evropě se to rozpadne, to je jasné, protože sice populisty mluví o populistické revoluci, ale vzájemně se moc v lásce nakonec nemají. Dělají tu populistickou politiku pro domo hlavně, nedělají to pro nějakou populistickou internacionálu, takže kolektivní obrana Evropy bude pase. Západné země budou buď usilovat o spojenectví s USA, nebo budou regionálně spolupracovat. Prostě nedojde k tomu, že stají se obnoví transatlantická spolupráce na úrovni dvou tektonických politických bloků jako silná Evropa a silné USA.
7: Mně šlo mimo jiné také o to, jestli v okamžiku, kdy už nebudeme jakoby spojení v tom jednom bloku, jako ty západní země, byť je to spojení pofidérní, jak teď vidíme u toho Trumpa, ale kdyby ten blok vůbec nebyl, tak jestli bychom neměli vlastně blíž nejistotám a válkám, jaké se projevují tuto dekádu?
8: No, jak víme, teď vlastně se mění něco, co mu se říká světový řád. Ano, vlastně vznikají ty velké tektonické mocenské bloky a závisí od toho, kam se vlastně ta Evropa podsune, pod kterou desku tektonickou se podsuneme, nebo vlastně vytvoříme svoji vlastní mocenskou a vojenskou tektonickou desku.
7: No to je přece to NATO, to bychom si nechali NATO, kde by to takhle fungovalo.
8: No a To se mi zdá, že tahle budoucnost je ohrožena. I když teď v podstatě máme nakročeno k tomu, nicméně, když dojde té synchronizace populistických sezon v více evropských státech, myslím si, že tohle bude ohroženo.
7: A myslíte si, že my teď tady, a myslím tady v Česku, ale i v západní Evropě jako celku, hrozně málo mluvíme o té ose zla, která vzniká Rusko, Čína, Irán, Korea, Severní a tak dále. Jo. A máte pocit, že s tímhle jako soumrakem demokracie přichází taky soumrak prostě tohoto typu vládnutí?
8: Soumrak demokracie?
7: No.
8: Soumrak demokracie je posilován tím celosvětovým dějím, to ano, ale jako záleží na vnitřních podmínkách, na tom, jestli ta demokracie bude schopná pracovat na sobě samé a inovovat se v těchto zemích, které jsou demokratické.
7: Já vím, ale to je takové jako neměřitelné, neuchopitelné zacílení. Já vím, co chcete říct, ale já mluvím o tom, že žádný vůdce nikde, ani myslím ve svobodné zemi demokratické, zatím nebude umět jít, když nebude vědět přesně, co to znamená. Víte, jak to myslím?
8: Ano, a já vám to můžu říct, konkretizovat. No. Ano, říká se tomu demokracie malých dárců. Alebo drobných dárců.
7: A jsme u těch partají.
8: A jsme u těch partají, protože financování politických stran je pro demokracii.

0: Evropu, protože prostě populisté nedokážou vytvořit nějakou populistickou internacionálu.
1: Já vím, že se nemůžu prognostika ptát, co se stane, ale můžu se prognostika ptát, jaký ten globální scénář pro západní svět jako celek připadá v úvahu, nebo je nejpravděpodobnější. Jo? Jako budeme žít v neustálém ohrožení z té druhé části světa, už jsem jmenovala tu osu zla, například, ale patří tam i mnohé jiné státy, určitě. A nebo se nějak ta Evropa, a nejen Evropa, všechny západní země, typově západní země, dají dohromady a řeknou tak ne, jako my se budeme bránit.
0: Ono to není tak, že prostě by k něčemu došlo ráz na ráz. Teď vidíme, že ta třeba nástup té Číny taky trval dlouhá desetiletí. Ano, je to prostě pomalý erozivní proces a jako prostě ta mobilizace toho západu je, nad ní visí velký otazník. Ano, vlastně, jestli, podívejte se, co dělá USA, co dělá Trump. Prostě on koketuje jedno z Rusy, jedno z Číňany a Evropu posílá k ledu. Takže závisí na tom, co se uděje v USA.
1: Prognostik, sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Frič byl mým hostem. Určitě se nevidíme naposled. Děkuji moc.
0: Já děkuji taky. Naschledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus.
4: Američan s podezřením na nákazu ebolou je na cestě do Prahy.
5: Není tady žádné riziko, které by bylo pro širší veřejnost. Ten pacient bude od počátku vlastně izolován.
4: Pěstitelé ovoce vyčíslili škody po květnových mrazech na 1,5 miliardy korun.
6: Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší.
4: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií po druhé třetině 0-1. Zítra bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky. Teploty až 23 stupňů. Je středa 20. května a posloucháte zprávy s Lenkou Šumovou. Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc šíří. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví. Muž je teď na palubě speciálního letounu.
7: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
8: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
7: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
9: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
7: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Ebole na severovýchodě Demokratické republiky Kongo už podle lékařů podlehlo víc než 130 lidí. Dalších víc než 600 je možná nakažených. Světová zdravotnická organizace varuje, že tato čísla pravděpodobně porostou.
10: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie.

0: před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: České ministerstvo kvůli nemoci varuje před cestami do Demokratické republiky Kongo a Ugandy. V této zemi je podle cestovatelského systému Drost zaregistrovaných 8 Čechů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat výjimeční hosté hlavně o budoucnosti Ruskem napadené země. Na místě je reportér Jaromír Marek.
3: Přichází moderátor Lukáš.
4: Úvod patřil veřejnému natáčení pořadu pro a proti o svobodě slova a jejich limitech. Vrcholem konference potom bude část s názvem Ukrajinská lekce. V ní vystoupí český prezident Petr Pavel nebo bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužný, který v roce 2022 formoval základy ukrajinské obrany.
5: Dneska kouká dál a kouká na tu válku budoucnosti, taky na to, jakým způsobem může Ukrajina pomoci Evropě postavit nějaké základy té budoucí bezpečnosti.
4: Říká Josef Pazderka, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus. Tato stanice odvysílá záznam z konference ve svých pořadech. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Škody až za 1,5 miliardy korun odhadli po květnových mrazech ovocnáři v Česku. Omrzly hlavně květy jabloní, třešní, broskvoní, ale taky meruněk, višní a jahod.
6: My jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší.
7: Říká k pětiletému průměru předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
6: Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
7: Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Ministerstvo také připravilo systém nahlášení škod.
8: Tento systém by měl být otevřen pátek nebo už příští týden.
7: Největší škody jsou ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
9: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra. Jeho součástí bude o víkendu sjezd sudetských Němců. Část lidí tuto akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům.
10: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kalouska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
11: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějakého nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím nebo konce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
10: Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory výhrušek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
12: Jeden z mužů pochází ze Středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
10: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: V pražském Rudolfinu se za necelé 2 hodiny představí Kanaďanka Barbara Hennigan. Slavná zpěvačka a dirigentka uvede cyklus písní Bohyně.
13: In the John Zorn piece,
14: Ve skladbě od Johna Zorna se tak trochu stávám různými bohyněmi. Bohyní vzduchu, vody, měsíce, lesa i ptáků. Když tuto skladbu zpívám, mám pocit, jako by mě hudba úplně pohltila a převzala nade mnou vládu.
15: Popisuje své pocity kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hannigan.
14: Každá část mého těla až po konečky prstů je naplněná výrazem tohoto zvuku. Není to žádné intelektuální ani technické cvičení, ale skutečně transcendentní zážitek.
15: Kromě středečního koncertu v pražském Rudolfínu vystoupí Barbara Hannigan na festivalu Pražské jaro ještě třikrát. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií po druhé třetině 0-1. Po otočce kolem brány se prosadil útočník Saracino. Italové prohráli na šampionátu všechny předchozí skupinové zápasy s celkovým skóre 1 střelený ku 14 obdrženým gólům. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Aktuálně od 171. kilometru až na 196. k omezení v Brně. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním autem v levém pruhu projedete rychleji. Na pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech, delší ve směru z letiště na D1. Od plzeňské dálnice je to asi na 15 minut. V Praze jsou kolony taky na křižovatce na Vypichu, ve směru z centra je tam nehoda. A silnice 38 je u Nymburka neprůjezdná. Mezi Nymburkem a Krchleby se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a dopravu odklánějí policisté na objížďku v obou směrech.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy, teď publicistika s Věrou Štechrovou.
16: Jaký dopad na veřejné finance budou mít změny v důchodech, které chystá současná vláda? Proč hrozí Slovensku, že přijde o dotace z Evropské unie? A ovocnářům pomrzla polovina úrody, dosáhnou na kompenzace z Evropské unie? I na to se budeme ptát. Vláda chce už od příštího roku prosadit změny v důchodovém systému, které budou znamenat růst penzí. Další krok pak připravuje od roku 2028. Tím by se měl vrátit věk odchodu do důchodu zpátky na 65 let. Kabinet Andreje Babiše tak plní svůj předvolební slib, že zruší všechny úpravy důchodů přijaté minulou vládou. Jaký dopad do státních financí změny budou mít a jakou roli bude výhledově mít soukromé spoření lidí na penze, o tom dnes odpoledne debatovali zástupci ministerstev sociálních věcí a financí s ekonomist centra veřejných financí Univerzity Karlovy a také Národní rozpočtové rady. A celou debatu sledovala naše ekonomická analytička Jana Klímová. Dobrý den, Jano.
17: Dobrý den.
16: Jak zástupci ministerstev odůvodňují to rušení předchozích úprav v důchodech? Minulá vláda upozorňovala na to, že cílem je udržet i do budoucna důchody na přijatelné úrovni, a to vzhledem k tomu, že počet pracujících lidí se snižuje a roste právě počet lidí s nárokem na penzi.
17: Je to tak, to vysvětlení, které tam zaznělo od vysokých úředníků ministerstev, je fakticky takové, že vláda prostě chce, aby důchody byly spravedlivé pro všechny a nerozebíraly se tolik nůžky mezi důchodci a pracujícími lidmi, a také, že chce více motivovat, aby i lidi, co by již měli nárok na důchod, tak dobrovolně tedy dál pracovali. A proto tedy v tom prvním kroku, jak jsi zmiňovala, který má platit už od příštího roku, tak vláda chce opět zvyšovat už stávající důchody, a to kromě o inflaci i o polovinu reálné mzdy, zatímco ta minulá vláda to právě změnila na jenom třetinu reálné mzdy. Vtipné tedy u tohoto opatření nicméně je, že sice to má platit od příštího roku, ale nárůst reálné mzdy se projeví prostě z určitých důvodů až od roku 2029, tedy zrovna to vyjde jako na potvoru lidově řečeno na volební rok. A další to opatření potom je, že se má přidávat po 500 seniorům od 80 let věku vždy po 5 letech. A třetí to opatření je docela výrazné zvýšení důchodu právě pro ty pracující důchodce. A těm už minulá vláda tedy zrušila povinnost odvodu sociálního pojistného ze mzdy, čili tím se jim navýšila vlastně mzda a nyní se jim má ještě zvýšit důchod podle toho vládního návrhu ještě o 1,5% za každý odpracovaný rok, tedy ten důchod by se jim navyšoval o 250 až 300 korun ročně. Dříve to bylo pro srovnání asi jen pod 100 za rok, když pracovali ještě v důchodu.
16: A co budou tyhle všechny změny znamenat z pohledu veřejných financí?
17: No tak budou samozřejmě znamenat další velký tlak na státní rozpočet, protože jen ten první krok, o kterém jsme se teď bavili, tak má znamenat už příští rok asi 2 až 3 miliardy korun navíc. To jsou právě ty příplatky pro ty starší lidi po 80 let věku a do roku 2060, až by to celé naběhlo, tak by to znamenalo plus přes 50 miliard korun ročně, což je tedy v těch současných cenách, ale v cenách roku 2060 by to představovalo asi navíc 160 miliard korun. No a pak vláda ještě chystá tu druhou část, která by měla platit od roku 2028, kdy chce zpátky zastropovat důchody, důchodový věk na 65 letech a umožnit také předčasné důchody náročným profesím. A tady Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje ty náklady na asi 80 miliard korun v dnešních cenách, tedy v tom roce 2060. Takže celkově jsme asi na 130 miliardách korun navíc na důchody v cenách roku 2060. Pro zajímavost by to bylo 350 miliard korun navíc, takže jsou to obrovské peníze.
16: No a jak vidí tyhle návrhy a úpravy právě ekonomové třeba z Centra veřejných financí nebo Národní rozpočtové rady? Navrhují oni sami tam nějaké úpravy?
17: No vlastně nejdřív bych řekla jenom k těm číslům, co tam říkal i vlastně zástupce Národní rozpočtové rady, že prostě zvyšování důchodů je jednoduchá matematika, když je zvýšíte, tak někde musíte vzít i příjmy vyšší a ty prostě vláda vůbec neřeší, ty se v tom návrhu nějak prostě tak nějak přešly, prostě, že na to bude. A což je ovšem důležité pro to, aby výhledově ten důchodový systém byl udržitelný, protože by se mohlo stát, že sice budou velké důchody, ale potom nebude třeba na zdravotní péči nebo na sociální péči, která prostě samozřejmě také bude narůstat tím, jak se bude zvyšovat věk obyvatel. A například třeba od lidoveckého poslance Benjamina Činčily, který byl na té debatě si ji poslechnout, tak tam zazněla myšlenka, že jim třeba připadá, že by místo té 500 od 80 let výš všem, tak se ty peníze mohly třeba investovat do zvýšení příspěvků na péči právě pro lidi, kteří ji opravdu potřebují. No a pokud jde o to zastropování věku odchodu na 65 let do důchodu, tak s tím ekonomové z Centra pro veřejné finance nesouhlasí a oni navrhují, to tam říkal Petr Janský, šéf toho, zakladatel toho centra, že opravdu by bylo vhodné vrátit se k tomu navázání toho věku odchodu do důchodu prostě na věk dožití, tedy aby se postupně ten věk upravoval a vláda si to může třeba upravit tak, že by prostě ten věk nabíhal pomaleji, než to plánovala Fialova vláda, ale prostě zachovat rozumně ten princip.
16: Jenom ještě jedna věc. Ministerstvo financí chce do konce května předložit taky reformu toho takzvaného třetího důchodového pilíře, to znamená penzijního spoření. Jedním z opatření má být snížení poplatku pro penzijní společnost. Lidem by tak mělo na důchod zůstat z jejich úspor víc. Zaznělo k té reformě v dnešní debatě ještě něco dalšího?
17: No, moc jsme se tam toho nedozvěděli, k tomu něco dalšího. Byla tam náměstkyně ministryně financí Marie Bílková, ale ta pouze potvrdila vlastně, že se to chystá, ta reforma, že ji ministerstvo považuje opravdu za důležitou a že půjde jak o výši těch poplatků, které se opravdu mají snížit, aby lidem vlastně zůstalo na konci toho spoření víc než teď. tak stát chce motivovat více i mladé lidi k tomu penzijnímu spoření, ale žádné další podrobnosti, jestli třeba jim dá na začátku mladým lidem nějakou prémii, když si to spoření založí a jakou, tak to jsme se tady nic konkrétního nedozvěděli, ale určitě všichni ekonomové to podporují, protože teď to funguje tak, že začínají lidé spořit až třeba ve 40 letech a spoří hlavně ti vlastně bohatí, když to řeknu jednoduše, kteří mají majetek a vlastně čerpají ty příspěvky státu formou slevy na dani nebo prostě různých příplatků, kdy mimochodem stát jenom na ten třetí pilíř vydává asi 18 miliard ročně na podporách, ale vlastně nejdou tam těm lidem, kteří by to nejvíc potřebovali, to znamená mladí, aby si opravdu 40 let spořili a pak měli nějakou významnou částku, která jim zajistí, že se jim výrazně nesníží životní úroveň, až vstoupí do důchodu.
16: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky, naslyšenou.
17: Děkuji moc za pozvání, naschranou.
16: Slovensko dostalo varování od Evropského parlamentu. Ten má podezření na zneužívání dotací a vyzval Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Pro přijetí usnesení, které není závazné, hlasovalo 347 poslanců, 165 jich bylo proti. Slovensku tak hrozí zmrazení dotací. Ve vysílání teď vítám analytika nevládní organizace Globsec, bývalého ministra zahraničí Miroslava Lachovského. Dobrý den.
13: Dobrý den, prajem.
16: Je kritika slovenská oprávněná? Proč se tím Evropský parlament zabývá právě teď?
13: Bohužel musím konštatovat, že áno, je oprávněná, protože pokud se dobře pamätám, těch podnětů přišlo okolo 2000 na zneužívanie prostředků Evropské unie. Viacere z nich vyšetruje prokuratura. Tie najznámejšie prípady majú aj svoje mená, hej, a Penzion alebo Hacienda Fafokan, a sú to známe veci v slovenskom prostredí a bohužiaľ dnes už aj v európskom prostredí, keď došlo k tomu, že fondy, ktoré boli určené na rozvoj turistického ruchu a iných oblastí, boli využité na niečo úplne iné. Hej.
16: Znamená to, že k těm možným únikům peněz evropských daňových poplatníků docházelo převážně v té oblasti turistického ruchu?
13: Já si myslím, že to je velmi komplexné vyšetřování a nie je to len, je to aj poľnohospodárska agentúra, tam sú známe prípady, čiže je toho viacej a podrobne sa tým zaoberala aj tá parlamentná skupina, ktorá bola pred pár mesiacmi na Slovensku pod vedením vášho europoslanca, teda českého europoslanca Zdechovského riešila toto. Ja si myslím, že tu najdôležitejšie je to, že čo vlastne, ako k tomu pristupuje súčasná slovenská vláda pod vedením Roberta Fica a že nerobí dostatočne silné a jasné kroky na to, aby sa tieto zneužívanie fondov efektívne vyšetrovalo a aby tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, boli aj postihnutí.
16: Je tam i kritika, která se týká právního státu. Terčem té kritiky se stala loňská novela ústavy, která v případě, že se jedná o otázky národní identity, upřednostňuje slovenské právo před unijním. A Bratislava je terčem kritiky taky za zrušení úřadu speciální prokuratury a národní kriminální agentury nebo pokus o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů. Mění se něco po téhle kritice ze strany Evropské unie na Slovensku?
13: Pozrite sa, Slovensko k tomu bude musieť zodpovedne pristúpiť aj kvôli tomu, že tie eurofondy dneska tvoria podstatnú časť investícií a rozvoja na Slovensku. V podstate z 10 verejných investícií 8 nejakým spôsobom súvisí s peniazmi z Európskej únie, čiže zodpovednej vláde na Slovensku musí záležať na tom a
18: ten právny štát samozrejme je podmienkou pre to, aby bolo možné využívať európske fondy. Zažili sme to tak v prípade Orbánovského Maďarska, ako aj predtým v prípade Polskej republiky. Čiže toto je len výsledok toho, že Slovensko sa zaradilo do tohto zoznamu štátov, ktoré nedostatočne vyšetrujú a nedostatočne zabezpečujú využívanie európskych prostriedkov na účely, na ktoré boli pôvodne vytvorené. Hej. Takže toto ja si myslím, že je veľmi citlivé. Je to citlivé aj z toho hľadiska, že sa bude jednať o novom viacročnom finančnom pláne Európskej únie, že tie štáty budú musieť nejakým spôsobom sa snažiť presadzovať svoje negociačné pozície. A toto Slovensko bohužiaľ stavia do veľmi negatívneho svetla. A je to problematické aj pre tie štáty, ktoré tvoria tzv. Netoplatcov. Hej, ako vysvetlia svojim daňovým poplatníkom, že peniaze, ktoré boli určené na solidaritu, sa ocitli v úplne inom balíčku a v nesprávnych rukách.
16: Může si Slovensko, vy už jste o tom trochu mluvil, může si Slovensko dovolit udělat to, co třeba udělalo Maďarsko, že opravdu o ty dotace přišlo a ta náprava jaksi se nekonala?
18: Bolo by to tragickou chybou a omylom. Podľa mňa si to Slovensko dovoliť nemôže, ale samozrejme nemám dneska zodpovednosť za... Nie som člen vlády a nemám zodpovednosť za tieto rozhodnutia, čiže toto plne je v režii súčasnej slovenskej vládnej koalície pod vedením Roberta Fica. Ale v každom prípade, ak sa nevykoná náprava, tak to bude mať na Slovensko dôsledky a Robert Fico má veľmi ťažkú pozíciu, pretože v Európskej únii je v podstate vo veľkej miere izolovaný. Nehovoriac o tom, že europoslanci za jeho stranu Smer už dneska nie sú ani súčasťou socialistov v Európskom parlamente. To znamená, že ich reálny výtlak je absolútne minimálny, skoro zanedbateľný.
16: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už vyjádřila připravenost v té věci jednat. Tak co to konkrétně znamená? O jakém horizontu rozhodnutí tady mluvíme?
18: Já si nemyslím, že ten pohyb bude nějaký expresný a rýchlý, hoci je tam samozřejmě tlak. Pozrite se, Slovensko čakají parlamentné volby v roku 2027. A nemyslím si, že dovtedy dôjde k zmrazeniu európskych fondov. Môžem sa mýliť, ale nemyslím si, že to bude takéto. Skôr ide o to, že Slovensko sa ocitá pod obrovským tlakom, je osamotené v tomto a tak povediac po tom, čo sa udialo v Maďarsku zmenách po aprílových voľbách, ktoré zásadným spôsobom otočili situáciu v Maďarsku. Dneska je Slovensko, tak povediať, na prvom mieste tých krajín, ktoré sa spomínajú ako problematické a nie je to pre Slovensko dobré.
16: Miroslav Vlachovský, analytik nevládní organizace Globsec. Děkuju, naslyšenou.
18: Ďakujem vám pekne, do počutia.
16: Úroda ovoce bude letos proti pětiletému průměru o polovinu nižší. Škodu na úrodě ovoce kvůli mrazům odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy. Ovoce poškodily dvě vlny jarních mrazů. Zásadní dopad měla noc z 29. na 30. dubna, kdy teploty klesly až k -8 stupňům Celsia. Víc si teď řekneme s Martinem Ludvíkem, předsedou Ovocnářské unie České republiky. Dobrý den.
19: Hezký podvečer.
16: Jaké ovoce je letos nejvíc postižené?
19: Tak dá se říct, že ty největší škody, co se týká procentuálního srovnání, tak budou u broskvoní a u třešní, ale samozřejmě to, co je nejcitelnější pro pěstitele, tak je to, že nevypadá dobře ani úroda jablek, která tvoří vlastně 80% veškeré produkce v ovocných sadech a i tady očekáváme tu úrodu zhruba jenom bohužel poloviční.
16: A už je v tuhle chvíli jasnější, kolik pěstitelů by mohlo být opravdu existenčně ohroženo?
19: To je ještě předčasné, ono se to bude tentokrát lišit podle oblastí, právě v těch postižených oblastech východních, středních Čech, částečně i střední Moravy a některých dalších lokalit, tam to skutečně může ohrožovat, řekněme, nižší stovky farem. Musíme si ještě počkat, až budeme zpřesňovat to, co na těch stronech skutečně zůstane, jak se jim podaří to ovoce, které zbylo, zobchodovat, takže to je v tuto chvíli zatím ještě asi předčasné nějak to konkretizovat, ale skutečně některé farmy v ohrožení budou.
16: Dá se už v tuhle chvíli říct, jestli ta situace bude mít vliv na cenu ovoce, nebo je v téhle oblasti dovoz a ta konkurence tak velká, že se to neprojeví?
19: Ta česká produkce většinou, nebo její výše, nemá na tu cenu zásadní vliv, protože my 2/3 čerstvého ovoce mírného pásma dnes již dovážíme. 80% trhu nás ovládají oligopolní maloobchodní řetězce, které jsou schopny dovážet a řídí se těmi cenami vlastně tak, jak jsou v Evropě, nebo často i na celém světě. Takže bude rozhodující to, jak to bude v těch dalších zemích. A jenom pro příklad mohu uvést, i když očekáváme třeba nižší úrodu meruněk, ale my meruňky zásobujeme víceméně jenom 20% trhu spíše v lokálním prodeji, ale před pár dny třeba Evropská unie vydala informaci o letošním předpokladu úrody meruněk, která se rekrutuje zejména ze zemí, jako je Španělsko, Itálie, Řecko, a tady je prognoza taková, že dokonce očekávají vyšší úrodu meruněk, než to bylo v loňském roce, takže by třeba ke zdražení meruněk v obchodních řetězcích vůbec dojít nemělo. Možná horší bude situace u jablek.
16: No, ministr zemědělství už požádal Evropskou komisi o pomoc. Jak pravděpodobné je, že byste na nějakou kompenzaci mohli dosáhnout? Na čem to záleží?
19: Těžko předjímat, musíme si uvědomit, že ta škoda mrazem zaprvé je ve většině případů pěstovaných druhů nepojistitelným rizikem, to znamená, ty pěstitele nemají moc možnosti se pomocí finančních nástrojů tomu bránit nebo předcházet. Ty mrazy nechodí po hranicích, takže ty škody jsou víceméně z celé střední východní, ve střední Evropě i na Balkáně, zejména Polsko, Maďarsko, u nás, ale i další země. Takže víceméně i pan ministr nebo ministerstvo zemědělství postupuje v koordinaci s těmi dalšími postiženými zeměmi. Víme, že i Polsko požádalo Evropskou komisi o nějakou pomoc. Evropská unie a společná zemědělská politika na to má nástroje, má fond rezerv a krizí, který se při těchto záležitostech odevírá, a bude to skutečně na posouzení jak Evropské rady, tak Evropské komise k tomu, zda a v jaké výši tedy vůbec nějakou kompenzaci poskytne.
16: Když připomenu mrazy v roce 2024, tak už tehdy se mluvilo o tom, že pojištění proti mrazům je v podstatě nefunkční, protože buď je příliš drahé a pro některé druhy ovoce navíc ani neexistuje. Změnilo se na tom něco za ty 2 roky?
19: Nezměnilo, nebo spíše k horšímu, protože samozřejmě jak to riziko s tou klimatickou změnou je a roste, protože dá se říct, že ovocnářství asi v rámci zemědělství tou nejrizikovější nebo nejvíce postiženou komoditou z hlediska té klimatické změny, tak samozřejmě pojišťovny spíše naopak ty pojistky zdražují tak, jak musí vyplácet, alespoň tam, kde to pojistit lze a ty lidé se pojišťují. Takže to je celkem neřešitelný problém. Řešilo by to nějaký fond těžko pojistitelný rizik je v několika málo zemí Evropy, ale pokud
16: u nás zatím neexistuje. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Díky za váš čas, naslyšenou.
19: Já přeju pěkný večer a děkuju za pozvání.
16: Teď už jsou tu zprávy.
20: Český rozhlas Plus.
1: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj by stát neměl další přebytečné kapacity, je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Podle Vojtěcha o případné přijetí dalších pacientů nikdo ani nežádal. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboli v Česku je podle Vojtěcha nulové. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Americký prezident Donald Trump řekl, že na ukončení války s Íránem nespěchá. Důležitější je podle něj dosažení amerických cílů v regionu. Washington chce dlouhodobě například zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Zároveň usiluje o otevření Hormuzského průlivu, důležité trasy pro přepravu ropy a plynu. Mírová jednání, která mezi zeměmi zprostředkovává Pákistán, dosud nepřinesla výraznější průlom. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložená, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie ho zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Hokejisté Česka hrají na mistrovství světa s Itálií 2-1. Tým trenéra Radima Rulíka vstoupil do utkání jako jasný favorit. Italové nad Čechy ale dlouho vedli. Srovnávací gól dal až na úvod třetí třetiny obránce Marek Alšer. Na 2-1 zvýšil před chvílí útočník Jakub Fleck. Italové prohráli na šampionátu ve Švýcarsku všechny tři předchozí skupinové zápasy s celkovým skóre 1 vstřelený ku 14 obdrženým gólům. Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Putin v Číně? Je vyšší rodičovský příspěvek dostačující? Ministr Zuna jako sám boják v politickém poli? A nebo kdo má klíče od AI? To jsou titulky nebo témata komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Ze jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
20: Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Peking a rokoval se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putin si ohromně pochvaluje vzájemné vztahy obou zemí, podle něho jsou nyní dokonce na bezprecedentní úrovni. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
21: Dobrý den.
20: Je tomu tak, jsou skutečně vztahy mezi Moskvou a Pekingem bezprecedentní?
21: Obě strany to tak prezentují. A po tom jednání prezidenta Putina a prezidenta Siho vydali prohlášení o prohloubení vztahů dobrého sousedství, přátelství a spolupráce. Což je prohlášení dlouhé, ale vlastně opakuje stará stanoviska. Není tam celkem nic nového. Byť ta stanoviska jsou samozřejmě velmi zajímavá v určitých ohledech a hlavně v určitých protimluvech, protože například zdůrazňují důležitost světového řádu a OSN a charty OSN, což samozřejmě při pohledu na ruskou válku na Ukrajině je až trošku výsměch. Ovšem zároveň dlouhodobě mluví obě strany o multipolárním světě, na čem se shodují i s americkým prezidentem Trumpem. A samozřejmě to tu chartu OSN trošku boří. Ale především je nutno říci, že Rusko a Čína v současné době nejsou souměřitelné mocnosti. Rusko je samozřejmě jednou z největších jaderných velmocí, tam Čína, Spojené státy a Rusko stále byť rychle dohání. Na druhou stranu Čína je mnohem dnes silnější ekonomicky a tak dále. A konec konců ukazuje to i v současné době rusko-čínské expo, které se koná vlastně ve dnech návštěvy Putina v Pekingu v čínském Charbinu, které otvírali vicepremiéři obou zemí. A ruský vicepremiér a zároveň Putinův pověřenec pro blízkovýchodní region Jurij Trutněv při otevření té výstavy řekl TASu, že je trošku naštvaný, protože za Rusko se tam vystavuje med a kraby, zatímco Číňané vystavují drony a roboty. Poté to község![![![││{![││││││││││││││​││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================││└└││││ ││││││││└ ││││││││ ││││││││└ ││││││││└ korigoval, že to byl vlastně jenom takový vtip a že i Rusko vystavuje helikoptéry. To se objevilo už třeba v oficiálním prohlášení na stránkách ruské vlády, ale je vidět v tomto, že opravdu i v těch nejvyšších kruzích si to uvědomují.
20: Ovšem jedním z hlavních důvodů Putinovy cesty by měla být dohoda o výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, ale to se zřejmě nestalo.
21: Do značné míry stalo, byť nevíme, detaily nejsou zveřejněny. O tomto plynovodu Síla Sibiře 2, který má jít z polí Jamal přes Mongolsko do severní Číny, už se hovoří léta a jeho výstavba stále drhla na dvou velice důležitých bodech. To byla neshoda na cenách plynu, protože Rusko chtělo udržet současnou cenu, za kterou dodává plyn Číně, zatímco Čína chtěla, aby ten plyn byl levnější, než jde z plynovodu Síla Sibiře 1. Druhé bylo, kdo vlastně ten plynovod postaví, protože Čína žádala, aby Rusko ho vlastně dotáhlo až k čínským hranicím. Nyní oznámili, že tedy se dohodli na nějakých základních věcech, ovšem není úplně jasné, na čem. Podle kremelského mluvčího Peskova ještě musí být domluveny určité niance a my nevíme, jaké ty niance jsou.
20: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
21: Díky, naslyšenou.
20: Vláda se postavila za rodiny. Tak by se dal hodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek za jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto, kromě uměřené pochvaly, vyvolal také hlasitější otázku, není to málo? A to je téma publicisty Petra Holuba.
0: Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvku navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit. A to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen. A v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se ve velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek. Může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chválí hodně kompenzoval seniorům, když zvýšili jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražení bytů, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
20: Tolik Petr Holub a u vládních rozhodnutí ještě zůstaneme. Babišův kabinet totiž v pondělí schválil, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generál poručík Miroslav Hlaváč. A to bez ohledu na názor ministra obrany Jaromíra Zuny, který je v kabinetu zástupcem SPD. Ten do čela armády prosazoval jiné jméno a hlasoval přímo proti Hlaváčovi. Prezident Petr Pavel ale nemá s výběrem Babišova kabinetu ministrů problém. Komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný, takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
20: Říká redakční kolega Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Tento týden se v Praze koná už tradiční mezinárodní konference Globsec Forum. Hlavním tématem 21. ročníku bude změna globálního řádu a jak na ní má reagovat Evropa. Jejíž postoj bude mít zásadní vliv na geopolitickou budoucnost kontinentu. A to ve svém komentáři rozbírá analytik a ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad.
4: Evropa se z pohledu geopolitiky nachází v situaci, kterou bychom mohli označit za bod zúčtování. Celá desetiletí jsme žili v přesvědčení, že mír na našem kontinentu je samozřejmostí a že obchod s autoritářskými velmocemi je nejlepší pojistkou proti jejich agresi. A spoléhali jsme na to, že naše bezpečí navždy zajistí náš nejbližší spojenec v NATO, Spojené státy. Tento svět, jak jsme ho znali po konci studené války, je ale nenávratně pryč. Model postavený na dodávkách levných ruských surovin, otevřených trzích a stabilitě mezinárodního systému pod ochranou amerického deštníku skončil. Stejně jako přestává platit řád postavený na všeobecně uznávaných pravidlech a hodnotách. Nová vláda ve Washingtonu jasně ukazuje, že ve světové politice dnes pravidla bez reálné síly nic neznamenají. O agresivní expanzi Ruska a čínském neokolonialismu ani nemluvě. Pokud se Evropa těmto změnám nepřizpůsobí a nezačne vystupovat jako jednotný a silný hráč, stane se jen hřištěm pro zájmy ostatních. V globálním soupeření dnes totiž sami o sobě dnes moc neznamenají ani velké unijní státy, natož ty střední a malé, jako je Česká republika. V nové realitě budou příští dekády určovat ti aktéři, kteří dokážou mobilizovat kapitál, posilovat průmysl, reformovat instituce a budovat partnerství rychlostí, kterou si toto soupeření žádá. Jak se ale stát takovým silným hráčem? Evropa musí konečně geopoliticky dospět a zbavit se svých vnitřních bariér a fragmentovanosti, které se skrývají za fasádou evropské jednoty. To se týká zejména ekonomického rozvoje, který je předpokladem pro mocenský růst. Evropa má špičkové vědce i inovátory, ale nedaří se jí jejich nápady proměnit v prosperitu. Propast mezi naším kontinentem a Spojenými státy nebo Čínou se tak zvětšuje. Jasně je to patrné u investic do strategických technologií, jako je umělá inteligence. Musíme umět dostat peníze tam, kde jsou potřeba pro naši budoucnost. Do čipů, zajištění energetické nezávislosti a kriticky důležitých surovin. Bez nich budeme vždycky zranitelní, jak to dokládá i aktuální íránská krize. To samé platí pro obranu. Evropa potřebuje v rámci NATO vybudovat silný vlastní pilíř, aby přestala být závislá na pomoci Spojených států. Jejichž zájmy se obracejí jinam a náš kontinent se už do jejich centra asi nikdy nevrátí. Určitě ne v dohledné době. Evropa si tak potřebuje vybudovat síly, které budou schopné odstrašit nepřítele i bez asistence USA. To neznamená rozejít se s Amerikou jako spojencem, ale stát se pro ně rovnocenným partnerem a vůči možným agresorům a nepřátelsky naladěným mocnostem silou, kterou nebude možné ignorovat. V neposlední řadě jde také o rychlost rozhodování. Evropské instituce se musí naučit reagovat tempem krize, nikoli zaběhlým tempem schvalovacích procesů, které brzdí evropskou akceschopnost. To ale vyžaduje odvahu k bolestivým reformám, třeba k omezení práva veta v zahraniční politice na unijní úrovni, kterou členské země zatím nenašly. I další nutné kroky narážejí na spoustu překážek, národní zájmy a obecně realpolitiku. Evropa však v současné měnící se geopolitické situaci nemá moc na vybranou. Buď se postaví co nejrychleji na vlastní nohy a stane se o ním silným hráčem, nebo zůstane jen sedět na pomyslné střídačce a bude přihlížet zápasu druhých. Jeho výsledek ale dopadne o to tvrději i na ni, jak můžeme sledovat už dnes.
20: Říká Filip Nerad, ředitel komunikace Institutu Globsec. Žaloba Elona Muska na dva další spoluzakladatele OpenAI, Sama Altmana a Grega Brockmana, skončila po měsíc trvajícím líčení. Porota doporučila soudkyni žalobu de facto promlčet. Musk si prý měl rozmyslet spor dřív. A slovo má Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
5: Ačkoliv mělo slovo poroty jen doporučující charakter, soudkyně ji vyslyšela. Musk po šéfech OpenAI požadoval náhradu škody astronomických 134 miliard dolarů. Nedostane nic. Pachuť podivného sporu ale zůstane na veřejnosti dlouho. Podle žaloby nejbohatšího člověka světa se OpenAI, založená v roce 2015, zpronevěřila původní myšlence, což bylo přinášet pokrok v umělé inteligenci otevřeně pro všechny a nekomerčně. Musk odešel z vedení OpenAI v roce 2018 a podle jeho žaloby firma o rok později vytvořila komerční dceřinou společnost. Musk firmu OpenAI při založení podpořil částkou $38 milionů. Tvrdí, že jí dal coby filantrop jako příspěvek pro neziskovou firmu. Altman s Brockmanem prý jeho peníze použili na aktivity vedoucí k jejich vlastnímu obohacení. Musk proto kromě pokuty požadoval odvolání Altmana a Brockmana, zrušení komerčních aktivit OpenAI a návrat k neziskové myšlence. Pro zajímavost, náhrada škody byla 3,5 tisícinásobek jim původně vložené částky. Musk si teď asi rve vlasy. Měsíc trvající soud odkryl řadu pikantností ze života nejmocnějších mužů dneška. Četlo se ze soukromých e-mailů, zpráv a deníků. Zatímco navenek se OpenAI prezentovala jako skupina vědců zachraňujících lidstvo před zlou AI, Brockmanovy zápisky z roku 2017 odhalily čistě pragmatické a velmi lidské motivace. V deníku řešil, jak se vymanit z Elonova stínu, nebo jak zbohatnout, doslova si zapsal otázku. Finančně, co mě dostane k $1 miliardě? Na Muska zase vyplavalo, jak skrze svou milenku získával informace zevnitř OpenAI, když už tam nebyl. Navíc Musk se celou dobu stavil do role ochránce neziskového ideálu, kterého Altman podvedl. Právníci OpenAI ale vytáhli staré e-maily, z nichž plyne, že Musk dělal přesně to samé, co dnes Altmanovi vyčítá. Když OpenAI docházely peníze, Musk navrhoval, aby se firma přeměnila na komerční subjekt a on by se stal jejím většinovým vlastníkem a ředitelem. Když to ostatní odmítli, navrhl OpenAI převést pod Teslu, která by vývoj financovala. Muskovi tedy nevadilo, že se z OpenAI stane zisková firma. Vadilo mu, že se tak stalo bez něj. Ani Altman ale není svatoušek. Kolegové vypověděli, jak toxická atmosféra byla uvnitř firmy a že její šéf různě uváděl lidi v omyl, jen aby si udržel moc. Takže soud smetl žalobu ze stolu, vypralo se veřejně prádlo, ale zůstala z toho pořádná pachuť. Lidé se dozvěděli, že mocní hoši ze Silicon Valley se za ideály a hodnoty často jen schovávají a pod vším je nelítostný biznis a osobní ambice. Etické otázky kolem toho, kdo a s jakým úmyslem kontroluje umělou inteligenci, zůstaly nezodpovězeny. Původní mise OpenAI byla vyvinout obecnou umělou inteligenci, aby byla bezpečná a prospěšná pro celé lidstvo. Jenomže proces ukázal, že vývoj AI vyžaduje $10 miliard na hardware a energii. Neziskový sektor tyto peníze nemá a zájmy biznesu na veřejný prospěch obvykle moc nedají. Jak Musk, tak Altman veřejně mluví o tom, že AI je existenční hrozba a že jim jde primárně o bezpečnost lidstva. Přitom sami jsou těmi, kdo tuto technologii rozvíjejí a propagují. Asi nejdůležitější poučení z procesu a otevřená otázka zní. Můžeme opravdu věřit lidem, kteří mají klíče od nejmocnější technologie světa?
20: Hovořila Tereza Zavadilová ze serveru Newstream. No a ještě na závěr, ruský prezident Putin, už jednou dnes zmiňovaný, poněkud nekonkrétně už před několika dny řekl, že se snad válčení na Ukrajině chýlí k závěru a zároveň ovšem navrhl, aby se prostředníkem mírových jednání stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Publicista Ivan Stern to obé, a to nikoli sám, považuje ovšem za poněkud tajemná vyjádření.
6: Záhodou už je sám fakt, že navrhuje nového prostředkovatele z evropských zdrojů. Ačkoliv oba američtí realitní magnáti, vysílení prezidentem Trumpem mu tak, včetně samotného prezidenta, šli na ruku. O tom, že mu na ruku půjde i Schröder, nepochybuje ani evropská ministryně zahraničí Kaja Kallas. O Schröderovi prohlásila, že jako jeden z mála, odsuzujíc ho tak, by uměl při jednáních sedět na obou protilehlých židlích. Komentátor švýcarského týdeníku Weltwoche Wolfgang Koidl nesouhlasí a má za to, že právě vyjednavač musí na obou židlích umět sedět. Schröder je proto ideální kandidát. Jako alternativa se nabízí současný spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Jeho obojetnost není tak provokativní. Jako německý prezident ruskou agresi na Ukrajině nesmlouvavě odsoudil. Nicméně ještě v roli sociálně demokratického ministra zahraničí hledal způsoby, jak si naklonit ruské samoděržaví v duchu před desítkami let Willy Brandtem nastolené Ostpolitik. Ta se snažila o usmíření se sršatým a nepřátelským komunistickým východem. Napovědět by mohla i skutečnost, že Putin jako prostředkovatele zmínil Němce. Nejen proto, že němčina je patrně jediným cizím jazykem, který dobře ovládá, ale protože Němci z Evropanů v posledních desetiletích měli nejblíže nakročeno ve vstřícnosti vůči Rusku a jeho spádům, mají se za to, že je lze civilizovat cestou obchodní výměny. Záhada, proč mění Američany, kteří jsou více méně nakloněni mírové smlouvě rovnající se ukrajinské kapitulaci,

0: proti sobě a kolem otázky mírové smlouvy a toho, kdo ji má vyjednávat, rozklížit jejich soudržnost. Američany má už Putin v kapse. Nyní potřebuje dostat na kolena Evropu, která zatím v pomoci Ukrajině nepolevila, a vydržet do blížících se prezidentských voleb ve Francii. Pravděpodobnost, že vyhraje kandidát pro ruského sdružení Marine Le Penové díky zdejší zcela rozpadlé politické scéně, je značně vysoká. Pak by bylo vymalováno.
1: Příspěvek publicisty Ivana Šterna završil středeční nabídku publicistické relace Českého rozhlasu Plus titulem Názory a argumenty a za celou její redakci se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
3: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
4: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
2: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
5: Český rozhlas Plus.
6: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Česko neplánuje podle ministra Vojtěcha přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Itálii 3-1. Silnice 38 je po nehodě u Nymburka neprůjezdná. Zítra bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky. Teploty až 23 stupňů. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
7: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
8: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
7: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
9: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
6: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Riziko šíření eboly v Česku je podle ministra Vojtěcha nulové. Letošní úroda ovoce bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují, že přijdou o úrodu v hodnotě 1 až 1,5 miliardy korun. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Informovali o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

0: Sebastian požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Most před řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je zavřený. Ředitelství silnic a dálnic ho zbourá a postaví nový. Měl by sloužit k dopravě obřích dílů na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu. Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy nejdříve vedli, ve třetí třetině ale tým trenéra Radima Rulíka skóre otočil. Rozhodující gól dal brněnský útočník Jakub Flek. Na dálnici D1 se zkrátila kolona na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně od 184. kilometru k omezení na 196. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona opět hlavně kamiony od 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní auta jedou rychleji v levém pruhu. Silnice 38 je u Nymburka neprůjezdná. Mezi Krchleby a Nymburkem odklízejí následky vážné nehody dvou osobních aut. Dopravu odklánějí na místní objížďky po úzkých silnicích.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci budou ještě doznívat přeháňky a ochladí se na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměříte většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
3: Nevím.
2: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
3: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
2: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany.
5: A nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Keira Starmera.
6: Jsou zde i další vyzivatele a větší soupeři pro Keira Starmera.
7: Keir Starmer is now under even more pressure to go.
8: Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
9: Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
2: Vzpoura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou labouristé v krizi a kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ptám se na to Moniky Brusenbauch-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky v Britské akademii sociálních věd. Dnes je středa, 20. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
10: Krásný dobrý den z Brna.
2: Tak řekněte, chystá se ve Velké Británii teď puč nebo vzpoura, jak tomu říkají Politico a The Economist?
10: Dosti možná ano, byť se nejedná o puč v nějakém latinskoamerickém stylu, je to prostě skrz naskrz britská záležitost, které jsme ale byli za posledních 10 let svědky vícekrát, než by nám bylo milo. Opět vidíme vlastně ztrátu premiérské autority uvnitř vlastní parlamentní většiny a stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Keir Starmer je 6. britským premiérem za posledních 10 let, což je prostě šílené. Británie se vlastně stává symbolem politické nestability. Slýcháváme přirovnání k Itálii, Řecku.
2: Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři podobně často.
10: Ano, ano. A ono vlastně navenek to vypadá všechno jako zdvořilé, klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Ve chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér by měl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve Westminsteru prostě oznamuje politická poprava.
2: Hlavním vyzivatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
10: Velmi často. Určitě je to dnes jedno z nejskloňovanějších jmen britské politiky, protože udělal přesně ten typ kroku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra laboristické strany.
2: On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru. Léta byl stínovým ministrem, v parlamentu zasedá skutečně celou dekádu. Je to i tedy známé jméno ve Velké Británii.
10: Ano, jak říkáte, on je mu vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale rozhodně ne vlastně žádný zelenáč. On měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnevděčnější úkol v britské politice reformovat NHS, vlastně to britské státní zdravotnictví, což je Británii vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na něj nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu, modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer. A to je vlastně pro Starmer nebezpečné. Protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
2: A jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
10: Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním dopise napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
2: On dokonce přímo řekl, že Labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel.
11: I think the vast majority of people do understand that we face huge challenges as a country.
2: Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
11: And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
10: Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký stármorovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
2: A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslideovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
10: Jo, byl. No, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost té Starmerově obrovské výhry vlastně z roku 2024. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovali. Ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává jeho strana bez nějaké jasné identity.
2: Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál. Jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
10: Ano, fakt si jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
2: No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech? Protože to jméno posluchači, posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
10: Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli. Byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila, a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
2: A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
10: Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
2: A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
10: Určitě vysoké ceny, inflace, to Starmera taky ničí. Ne možná jako dramaticky ve smyslu nějakého jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson, a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného, a v takové atmosféře každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
2: A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celém světě?
10: Určitě tvrdě, přes energie, přes dopravu, přes nejistotu. Británie v té první linii cenových šoků čelí energetické krizi. Britské firmy kvůli válce v Iránu odkládají investice, nábor, protože rostou náklady, roste nezaměstnanost, vlastně teď je kolem 5%, vysoko.
2: Politico píše, že Británie zažívá ty nejturbulentnější dny od rychlého pádu premiérky Liz Trussové před 4 lety. Nešlo tomu nějak zabránit? Neměl někdo něco udělat trochu dřív?
10: Asi určitě mohl a měl, ono se ale k tomu schylovalo už relativně dlouho, třeba teďka vlastně ty místní regionální volby. On to byl spíš jako trigger, spouštěč, ne příčina. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíle, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
2: Starmerův vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
10: Určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU. Dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně, rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
2: No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti, a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají Labouristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
10: Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku tu jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
2: Kromě ekonomistů a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail. A podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
10: Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je.
2: Je, je.
10: Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
11: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away.
2: Navíc o tom mluví v Británii docela často, ne, že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom lejbristy, ale vůbec britskou vládu.
10: Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu.
11: My job is to serve and to carry out that responsibility and that's what I'll do.
2: A jak to je teď rozložené u lejbristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
10: No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba stovka, asi čtvrtina poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvórum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
2: Mm, počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru.
12: Do you want a new path which brings the country back together and makes it work for everyone?
2: To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party.
12: I know what I'm offering.
2: Tak on bude spolu se Wesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o to přihlásil.
10: Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
2: No, přesně.
10: Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a nyní vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo tak, že tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu. A je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politiko trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické. Vůbec ta logika volte Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
2: Tak to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
10: Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně, hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
2: Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těšit, ne?
10: Jednoznačně. Jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché. Dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
2: Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farageovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech. A teď v posledních dnech jim prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extremisty zleva, zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva, zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
10: Určitě, ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé. A z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
2: Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
10: Jednoznačně.
2: A konzervativisté, ty s tím něco dělají? Ty mají asi svých problémů dost, teda, no, ale...
10: přesně tak, oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před 2 lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k Reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
2: Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč nebo vzpouru, nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ní mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
10: Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% labouristických poslanců a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. Uhum. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné. Jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné Labour seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat. On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
2: Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
10: Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
13: Lidi házejí do jednoho pytle celý národ.
14: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
15: Tady není žádný spontánní strach ze sudeckých Němců. To je vždycky vyvolaný někým, kdo o tom začne mluvit.
14: Tentokrát o tématu smíření mezi Čechy a Němci. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Simone de Beauvoir byla filozofkou existencialismu, sociální aktivistkou a zakladatelkou moderního feministického hnutí. Otec jí předpovídal, že se nikdy nevdá a protože nemá věno, bude muset pracovat. Simone si jednou zapsala do deníku: mně byla perspektiva povolání nekonečně milejší než vyhlídka na sňatek. Dávala alespoň nějakou naději. Z Beauvoir se skutečně nikdy spořádaná manželka nestala.
17: Beauvoir se narodila roku 1908 do měšťanské rodiny z pařížského předměstí. Vystudovala matematiku a filozofii na Sorboně. Filozofii také nějaký čas učila na středních školách v Marseille, Rouenu a nakonec opět v Paříži na prestižním Molièrově liceu. Svou výstředností a kontakty s intelektuály a bohemskými umělci se ale vymykala mentalitě upjatého středoškolského prostředí.
16: Na konci 20. let se setkala s Jean-Paul Sartrem. Jejich přátelství se změnilo ve volný celoživotní vztah, který Simone odmítla posvětit jakoukoliv institucí. Není nijak překvapivé, že Sartre také výrazně ovlivnil její filozofické koncepce. Před koncem druhé světové války se Simone de Beauvoir rozloučila s učitelským povoláním a stala se spoluzakladatelkou a hlavní redaktorkou revue Le Temps Moderne.
17: Literárního úspěchu se dočkala v roce 1949. Vydala oceněný román Mandaríni a filozofickou esej Druhé pohlaví, která se řadí mezi klíčové texty ženského emancipačního hnutí 20. století. Beauvoir v něm zdokumentovala přetrvávající nerovnost žen, které jsou podle ní uvězněny ve svém těle a manipulovány muži. Ženy zotročuje jak nerovné postavení na pracovním trhu, tak mužské ochranitelství, napsala tehdy autorka.
16: Simone de Beauvoir zemřela v dubnu roku 1986. Její neortodoxně svobodomyslný odkaz, který v minulosti štěpil i samo feministické hnutí, je dodnes provokativní a zároveň respektovaný. Dílo Druhé pohlaví pobouřilo ve své době konzervativní kruhy společnosti, nicméně britský list Guardian ho nedávno zařadil mezi 10 knih, které změnily svět.
1: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Maximální ceny paliv zítra znovu stoupnou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát nejvýše 45 korun 8 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 42,43. To je o 26 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboli, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí. Sousední Ugandě je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu také výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým ještě čtvrt hodiny před koncem s outsiderem prohrával skóre, ale ve třetí třetině svěřenci trenéra Rulíka otočili. Fotbalisté Karviné hrají o titul v domácím poháru proti Jablonci. V Hradci Králové to sleduje Lukáš Michalík.
18: Radiožurnál. 70. minuta končí, Karviná otočila vývoj tohoto zápasu a vede aktuálně 2-1. Navíc Severočeši dohrávají od 57. minuty bez vyloučeného Singa Teha. Přímý přenos zbytku zápasu na Radiožurnálu Sport z Hradce Králové. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
19: Kolona na D1 v Brně a nehoda na Kutnohorské u Kozojet.
9: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu, určitě osobní auta. Kamiony ještě popojíždějí v pravém pruhu od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů taky na Pražském okruhu popojíždějí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech, aktuálně od plzeňské dálnice. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy zpomalte u Kozojet. Je tam nehoda, srazila se dvě auta na křižovatce na Kozojedy a projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou krátké. A dobrá zpráva z Nymburka. Silnice 38 mezi Nymburkem a Krchleby je po nehodě opět průjezdná v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy přeháňky, nejvyšší teploty do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Když jste byl v Berlíně, mluvil jste s Hitlerem?
20: Ano.
19: Mluvil jste také o okolnostech atentátu?
20: Kam ich anders gespräch mit Hitler nur ganz dunkel erinnert.
21: Mohu si vzpomenout na rozhovor s Hitlerem jenom temně, nejasně.
19: Kdo přišel s myšlenkou zničení lidí?
20: Smí on bych tam.
21: Není známo.
22: Muži zastřelení u Horákova statku, děti splinované v Chelmnu a ženy poslané do koncentračních táborů. Celkem 340 mrtvých.
23: Vyhlazení Lidic bylo největší tragédií za druhé světové války na území protektorátu. Zasáhlo ale celý svět.
22: Jsme Lucie Korcová
23: a Vojtěch Koval a společně mapujeme proces s K.H. Frankem za zločiny proti českému národu.
22: A právě zničení Lidic se stalo jedním z nejsilnějších bodů celého případu.
1: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
24: No, oni to říkají. Že hledali vysílačku, no jiný věci. No, my jsme věděli určitě, že tam žádná vysílačka není, ani zbraně, tak jsme to pokládali za, jak bych řekla, hloupost.
23: 27. května 1942 Josef Gabčík a Jan Kubiš smrtelně zraní zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten umírá jen o pár dní později.
24: Tuším, že bylo 9:45. Když začali zase se sjíždět do naší obce auta s německou policií. No, my jsme samozřejmě všichni byli vyděšení, že se asi něco bude dít.
22: V protektorátu okamžitě začíná platit stané právo, během kterého jsou bez soudu popraveny tisíce Čechů. V odplatě za Heydrichovu smrt vtrhne v noci z 9. na 10. června gestapo do obce Lidice. Dílo zkázy si Frank osobně přijíždí zkontrolovat ještě 10. června odpoledne.
25: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej. A maminku mě umučili právě na Velký pátek. Z Velkého pátku na Bílou sobotu mě jí dali do plynové komory. Zdravou. Tak umučili kolik tisíc, aby snad zazdělali jiné místo.
23: Výpovědi přeživších lidických žen patří mezi nejemotivnější, které se dochovaly na nahrávkách Československého rozhlasu. I díky nim si můžeme přímo v Lidicích spolu s historikem Vojtěchem Kinclem z Akademie věd lépe představit, co se onu osudnou noc stalo.
26: Tak když se podíváte teďka do té vesnice, tak někde tady z tohohle toho místa, z toho pohledu byly vidět ty přijíždějící vozy. První večer už v tom červnu 1942 začaly najíždět 9. tedy června, kolem 9. hodiny večer už se začalo shromažďovat vojsko. Oni mluvili o vojsku, ale ona tam sice byla jedna jednotka Wehrmachtu, ale jinak to byla takzvaná pořádková policie, která přijela z Kladna a z Prahy. Takže se to klíčili kolem dokola takhle ze dvou stran.
27: Ale lidičtí o tom ještě asi neměli
0: potuchy, ne? Ty se asi ukládali ke spánku.
26: V té době nebylo vlastně neobvyklý, že se vojsko, tedy bavíme se o té pořádkové policii nebo Wehrmachtu, objevuje v těch vesnicích, protože od atentátu probíhalo prohledávání celého protektorátu, takže oni vždycky najeli do nějaké části a to zařizoval právě Kurda Lüge, který dal příkaz tomu, aby se pročesával celý protektorát. Takže to, že někde se schromáždilo vojsko, vlastně nebylo nic neobvyklého. Bylo to nepříjemné. Věděli, že přitom třeba může dojít k zatýkání nebo prohledávání nějakých částí, ale jinak to bylo naprosto jako normální.
19: Jak zněl ten rozkaz?
20: Der Befehl war genau, dieser Befehl Lidic betreffend war genau präzisiert.
21: Tento rozkaz týkající se Lidic byl přesně uveden.
20: Er lautete meiner Erinnerung nach.
21: Zněl podle mého, podle mé vzpomínky takto.
20: Die Männer der Ortschaft
21: muži obce
20: sind zu erschießen.
21: Jest zastřelit.
20: Die Frauen in ein Konzentrationslager einzuliefern.
21: Ženy je třeba dopravit do koncentračního tábora.
20: Die Kinder in Erziehungsheime zu überstellen.
21: Děti odevzdat výchovným ústavům.
3: My jsme teď kousíček od toho místa, kde stával Horákův statek. To znamená, tady na tomhle místě vlastně popravili ty lidické muže.
26: Je to tak. Ta exekuce probíhala hnedka 10. června brzy ráno mezi 6. a asi 8. hodinou raní. Ten celý akt, ten průběh byl velmi brutální vůči obětem, protože první skupina nevěděla, co se bude dít, ale všechny ostatní v řadách zhruba po 10 věděli, co je bude následovat a tomu odpovídali ten průběh. Bylo to de facto poměrně rychle, asi za půl hodiny ta exekuce byla ukončena.
0: Lidice se staly u soudu, u procesu s K.H. Frankem velice takým palčivým tématem, protože tam samozřejmě vypovídali lidické ženy. Zároveň Frank celou dobu říká, že on nebyl ten, kdo vydal rozkaz k vyhlazení Lidic. Mluví o tom, že se vracel z pohřbu Heidricha, který byl v Berlíně a že se o tom vlastně dozvěděl až v Praze, o tom rozkaze a že přijíždí do Lidic až ve chvíli, kdy ano, Lidice hoří, ale muži už jsou popraveni a ženy už nejsou nikde v okolí. Jaká je ta realita? Podařilo se nám nějak zmapovat, kdy přijíždí tedy K.H. Frank do Lidic?
26: K.H. Frank přijíždí sem do té vyhlazené obce, už tedy proběhla exekuce lidických mužů někdy popolední, zdrží se tady asi hodinu a půl, maximálně dvě hodiny. Ten rozkaz přišel v okamžiku, kdy ta akce byla připravovaná řadu hodin dopředu, vlastně už v poledne 9. června, tedy o 24 hodin dřív, se jednotky chystaly na to, že dojde k zásahu. Asi možná teprve v průběhu těch 12 hodin do noci se rozhodovalo, kdo všechno bude zastřelen, kdo bude převezen, to je možné, ale že dojde k nějakému mimořádnému otřesu, tak to K.H. Frank věděl a s Hitlerem o tom jednal někdy kolem 8. hodiny večerní přímo v Berlíně 9. června, takže dostatečně dopředu.
0: Je totiž zvláštní představa, že by státní tajemník pro Čechy a Moravu nevěděl o tom, že se takováhle akce protektorátu chystá.
19: Ale k Lidicím nakonec došlo. A co si myslíte obžalovaný o akci v Lidicích? Byla správná?
20: Ich habe sie damals für richtig gehalten.
21: Považovali jsme tenkrát za správnou.
20: No. Ich habe darüber damals mir keine Gedanken gemacht.
21: Tenkrát jsem se tím myšlenkem vůbec nezabýval.
19: Tak to je to, co říká na straně 300. Byl jste přesvědčen, že skutečně atentátníci se tam skrývali?
20: Herr Präsident, darf ich dazu noch eine weitere Erklärung? Ich habe allerdings kurz nachher die Überzeugung gewonnen, dass die deutsche Vergeltungsaktion gegen Lidic.
21: Akce proti Lidicím byla jednou z největších politických omylů, kterého se Rusko mohlo dopustit.
20: No, it was deswegen, weil dadurch die ganze Welt gegen
19: Neboť tím byl celý svět proti Německu popuzen.
0: To mi pořád ale nezní jako lítost nad těmi zmařenými životy, jako než spíš to, že bylo to něco, co možná říši spíš uškodilo, než že by jí to nějak pomohlo. Vrací on se tam ještě k tomuhle nějak, nebo jak on sám vnímal dopady toho vyhlazení Lidic?
26: Podívejme se na to úplně od začátku. K.H. Frank byl od mládí nastavený silně proti česky. To netvrdím, že to byla zdaleka jako většina sudeckých Němců, ale on patřil do té radikální skupiny, která české záležitosti nesnášela jazykové vyrovnání už od vlastně konce 19. století. To byl problém pro radikalizující se sudecké Němce, do které se hlásila jeho rodina. K.H. Frank ale postupem doby od 30. let nabíral neustále na intenzitě té nenávisti. Lidice pro něj i v tomto ohledu byly jakýmsi vyvrcholením toho až nepochopitelného aktu msty, který potřeboval. Ale msty za co? Není úplně jasné za co. To, že se postavil na tuto úroveň, jenom ukazuje na to, že byl naprosto odbržděný a to, že došlo k tak jako hrůznému válečnému zločinu. Nejenom to, že postříleli neozbrojené dospělé muže, ale byli tam tedy i mladí chlapci a starci, ale že došlo k zásahu vůči dětem, už bylo překonání veškerých do té doby známých pravidel války, i když tady válečná zóna nebyla. A K.H. Frank k tomu činu se stavil s naprostou lhostejností. On to vnímal jako zastrašení celého toho národního uskupení, toho živlu českého v protektorátu Čechy a Moravy, a to pro něj byla hlavní motivace. Že by litoval nebo přemýšlel nad těmi ženami, to nikdy vlastně nezaznělo.
24: Přešel první den, přišla noc, která byla dost neklidná, svítilo se, děti zase plakaly. Přišel druhý den a moje švagrová jedna měla víc dětí a jednoho chlapce, který mu bylo 14 roků, tam neměla. A když jsme se jí ptali, proč ho nemá s sebou, tak řekla, že si ho její muž vzal, protože si myslí, že má ona těch dětí na starosti moc, takže ho vzal s sebou. A ten chlapec byl také v Lidicích zastřelen. Spali jsme tam ještě jednu noc a pak třetí den popoledním přišli, prohlíželi nás a najednou řekli, že pojedeme někam do tábora. A proto, že je málo autobusových vozidel, takže děti pojedou napřed autobusem a my, že pojedeme vlakem. Samo sebou, že začal pláč, no ale protože začaly některé ženy se tak jako bouřit, tak jeden z těch gestapáků se tam postavil doprostřed a vystřelil nahoru. Samo sebou, že potom všechny stichly. Všichni si museli kleknout do slámy a připravit děti na odchod. No, to byly opravdu bolestné scény. Já si pamatuju několik, jak se maminky vracely, když odvedli dětko, jak si klekli zpátky do slámy a tu prázdnou slámu objímali.
25: O dětech nám řekli, neplačte, druhý den ráno se s nimi sejdete. Bohužel nám lhali.
19: Co se stalo s vaší dceruškou, jak se jmenovala?
25: Alenka? Alenka, ano.
19: Co se stalo s vaší dceruškou?
25: Dceruškou mě v Kladně sebrali a doposud není, nemám žádný zpráv.
19: Zatím jste nebyla na vědě.
25: Ne.
3: Mě na tom zaráží jedna věc. Já bych čekal u něj, že projeví zájem o to, že na území, které on má pod svou správou, ať už k němu má jakékoliv pocity, že minimálně třeba bude chtít být u toho samotného aktu, u toho samotného obsazení Lidic, u vykonání těch poprav, že to bude chtít mít pod kontrolou. Tady se zdá, že on od toho byl úplně odosobněný, nejenom po té emoční rovině, ale že vlastně u toho ani nepotřeboval být, že prostě dostal příkaz.
26: No, ono to tak prostě přímo na místě bylo, protože proti němu stály tedy lidické ženy, které vypovídají o to, jak přijdou o děti, jak přijdou o domovy, o manžely. On sám ale se tady toho účastní sice z vrchu, z toho nadhledu, z té supervize, ale u těch samotných aktů on není a není u nich nikde. On za celou dobu toho protektorátu nebyl u žádné exekuce, kterou by potřeboval sledovat. On vlastně nebyl nikdy, co víme, tak ani při soudu se neprokázalo, že by přímo byl ubití. To je právě ten takzvaný Schreibtischtäter, ale ve své podstatě hrozný zbabilec, protože on nedokázal čelit tomu přímému aktu toho násilí. Takže on sem přijíždí, on se tady rozhlédne, on si pochválí to dílo té zkázy, té pomsty, té hrozby, ale na druhé straně už té soudní síni a tak jako v osobních poznámkách řeší to, že je vlastně otřesen, ne co se stalo těm Čechům, ale že v té době probíhajícího soudní řízení se toto samé v úzovkách, ne tak drsně, ale děje při odsunu sudeckým Němcům. A to bylo to, co ho zasáhlo. To uvědomění si, že to, co způsobil Čechům, se najednou děje sudetoněmeckým obyvatelům, kteří jsou odsouváni, přichází o ty domovy, nepřichází tak silně a tak výrazně o ty životy, i když také to válečné násilí přichází, ale že vlastně strujcem toho neštěstí on je na obou stranách, protože to byl zub za zub a tohle to bylo to, co ho jako ovlivňuje, ale ne v té soudní síni.
5: Prosím vás, ještě to jsem se chtěl zeptat. Úředně vám nebylo vůbec sděleno, co se s vaším mužem, s vašimi muži, syny a tak dále a s lidicemi stalo? To
25: ne.
5: Jste se dozvěděli až teprve při návratu?
25: Ano.
5: Úředně.
25: No jedna, ono se byla, tam, ono jedna se tam z lidic tom... byla nemocná a dovezli ji za námi dodatečně a ta to vyprávěla, jenže se bála to vyprávět a my jsme tomu nechtěli věřit.
5: No jo, to povídala ta předchozí paní. Podívejte se, paní svědkyně, teda, vy jste měla muže, vy jste měla 4 bratry, tak ty jistě byli, teda, tam v Lidicích se jistě jeden o druhým věděl, co se tam dělá, že ano. Byly tam nějaké zbraně?
25: Nebyly, pane.
5: Byla tam vysílačka?
25: Nebyly.
5: Ukrýval se tam někdo?
25: Žádný.
5: Parašutistů?
25: Žádný.
5: V té době obžalovaný jste? Se vyjádří z Jirovské výpovědi. Ne. Děkuji vám, paní.
25: Děkuji.

0: Byl on vlastně nacistickým německým nebo nacistickým režimem vnímaný jako úspěšný člověk, úspěšný člen hnutí, dostal za to zjednodušeně řečeno nějakou pochvalu?
1: K.H. Frank byl vždycky vnímán jako sudetský Němec a nebyl v té elitě těch starých bojovníků NSDAP a nebyl ani v té elitě intelektuální nebo šlechtické, na co si nacisti velmi rádi hráli. Byl považován za Němce druhého řádu a tomu zůstalo po celou dobu, proto spíš s ním zacházeli jako s určitým sluhou, takovým hrubiánem i mentálně, řekněme, ne úplně důvtipným jako člověkem. On si ale sám taky na nic nehrál. On se sice snažil zařadit do nějaké vyšší třídy společenské i skrze manželku Karolu, která byla lékařka, tak i v tom druhém manželství se snažil jako poskočit o ten společenský žebříček, víš, ale to se mu vlastně nikdy nepodařilo. My to nejsme schopni ale postupně jako prokázat už proto, že on neměl příliš mnoho přátel, byl spíš samotář a ten kariérní vzestup pro něho byl velmi důležitý, dokonce se ještě stavil do pozice nad Konráda Henleina, až jako by se mu chtěl vysmívat v tom, že je tedy mnohem výš než on, což ale nakonec na konci války zase se vrátilo do pozice podlézavosti a Henleinovi se snažil zalíbit a odvděčit se mu za to, že přes jeho záda se vyšplhal v té hierarchii v protektorátu takhle vysoko, ale že by on byl iniciativní a člověk, který by přicházel s těmi nápady. Ne, on byl vhodná loutka na jejich plnění a dokázal možná někde jako přitvrdit. Někde zase naopak, a to byl důvod obhajoby, kdy říkal, já jsem ale třeba Hitlerovi rozmluvil jeho rozkaz na zastřelení 30 000 Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Toto soud vzal do určité míry jako jedna z forem, ne, že by mu to snížilo váhu jeho prohřešku, ale jako ukázku toho, že měl možnost určitého vlivu na to nejvyšší vedení. Že to nebylo tak, že by nedokázal se proti nespravedlivým nebo vyloženě zlým rozkazům postavit, že by neuměl se postavit a bylo to na jeho libovůli, kdy zasáhne a kdy ne.
2: Výslech Haralda Wiesmana, bývalého šéfa gestapa na Kladně, toho času v policejní vazbě, o tom, že obžalovaný Karel Hermann Frank byl iniciátorem celé akci proti lidicím, že celou akci svými rozkazy až do ukončení řídil.
3: Will damit nicht bestreiten, dass Fotografien gemacht
4: wurden. Ja, nicht popíram, že jste fotografoval.
5: Ale nezničil jste je,
4: pojďte, chvala
5: pánu Bohu, abyste nemohli popírat.
4: Damit sie nicht leugnen können.
5: Vás máme hezkýho na obrázku, zrovna vás.
4: Ihnen, vás, Sie haben wir gerade auf dem Bilde, gerade Sie.
3: Herr Vorsitzender, ich habe...
4: Pane předsedo,
5: já vám to taky ukážu.
4: Ich werde Ihnen es aufzeigen.
3: Ich habe nur einen Befehl ausgeführt. No,
4: já jsem jenom vykonal rozkaz.
5: Já taky provádím rozkaz lidskosti a svého svědomí, když se tu teď s váma zabývám.
4: Ich führe auch menschlichkeitsgesetze, wenn ich mich jetzt mit Ihnen befasse.
5: Pokračujte.
4: Setzen Sie fort.
6: My neustále narážíme na to, když se bavíme o svědcích, kteří ale zároveň by mohli stát i v té šablonce pachatele a taky tam později stáli ve svých vlastních soudech, na to, že vlastně nebyli asi úplně důvěryhodní, protože si jenom snažili udělat třeba půdu pro své vlastní soudy a naházet co nejvíc třeba i své vlastní viny na někoho, na koho se zrovna dalo. Tak jak moc relevantní vlastně tyhle ty svědecké výpovědi pro soud byly a jsou i dnes pro nás nějakým způsobem důležité?
1: Soudu se dařilo ve většině těchto tvrzení ukázat pomocí písemných materiálů, že to nebyla pravda. To, co totiž v soudní síni svědci nečekali, že právě ten Štěchovický K.H. Frankův archiv bude mít česká strana k dispozici.
7: Mimořádný lidový soude, předkládám další část archivu obžalovaného Karla Hermana Franka, nalezeného v úkrytu v Štěchovicích a navrhuji, aby tyto spisy a jejich obsah byly konstatovány o těchto okolnostech. Za prvé, obžalovaný Frank, který v podstatě plně doznává svou velezrádnou činnost.
1: Neumím si představit situaci, že by soud neměl ty písemné dokumenty, že by byly spáleny a že by nebyly k dispozici, ale díky tomu, že z známého důvodu nezničili hlavní vedení NSDAP a tedy SS i KH Frank tento archiv, tak díky tomu ta česká strana měla k dispozici všechny trumfy. A i když se uvažovalo nad tím, že třeba část té dokumentace chyběla, rozhodně se to netýkalo těchto záležitostí. Takže pokud Wiesmann něco tvrdil, česká žaloba byla schopná na základě těch písemných originálních dokumentů to vyvrátit.
6: Už jen tenhle archiv nemít, tak by bylo možná i dost těžké spoustu věcí dokazovat.
1: No, my nemáme lepší archiv a v Evropě se vlastně ani lepší archiv nedochoval z těch okupačních zpráv. Takže tady je dochovaná kompletní ucelená řada dokumentace od roku 1939 až do roku 1945. Nejvyššího vedení protektorátu, bavíme se od hospodářských otázek přes židovskou otázku, přes potírání odboje komunistického živlu, všechny ty akce, rok 1939, 28. říjen, potírání protestů, 17. listopad, to všechno máme zachyceno díky vlastní originální dokumentaci nacistického vedení. A to byl ten hlavní trumf Čechoslováků po té válce, protože tam se podařilo prokázat i řadu drobných zločinů, které se děly potom regionálně na těch jednotlivých území nebo ve služebná gestapa.
8: No, co tomu říkáte? Zejména k tomu, jak všichni ti ministři bývalé protektorátní vlády prohlašují, že jste před nima řekl, nařídil jsem vyhladit ty lidi.
9: Sie haben ausdrücklich vor den Protektoratsministern gesagt, dass sie den Befehl zur Ausführung von Lidi selbst erlassen haben.
10: Nein, das kann ich nicht glauben.
9: To nemohu věřit.
10: Ich habe das schon in der Konfrontation mit dem Herrn Dr. Krejčí bestritten.
9: Já se nicht so popírat, die Konfrontation mit dem Herrn Krejčí.
10: Ich habe einen ganz konkreten Befehl Adolf Hitlers in der Hand gehabt.
9: Měl jsem v ruce konkrétní rozkaz Adolfa Hitlera,
10: der bis ins letzte Detail aufgearbeitet war und auch publiziert wurde.
9: Do všech podrobností.
10: Und diesen Befehl habe ich bekannt gegeben.
9: A tento rozkaz jsem oznámil.
8: Trvá na svém.
0: Je to tedy ale celé, ještě podkresluje to, co jsi zmiňoval, že KH Frank nejenom, že byl vlastně spíš pohůnek toho nacistického vedení, tak zároveň i ty příkazy, které plnil, tak v konečném důsledku nedokázal dohlédnout, co ho čeká, jak velký problém může být, když takovéto důkazy se na něj objeví, a že nebyl dostatečně prozíravý a vlastně se sám sebe nedokázal ani pojistit, když to řekneme úplně cynicky.
1: V době, kdy ten režim už končil, byl to duben 1945, tak KH Frank samozřejmě uvažoval nad tím, když prohraje tu válku, co bude dál. A my od jeho obhájce víme, že ještě v květnu 1946 v době toho procesu stále doufal, že bude vydán do Norimberku a že nebude souzen jako válečný zločinec, ale jako politický vězeň. Že bude odvezen někde na nějaký, podobně jako Napoleon, buď ostrov nebo do vyhnanství. A že vlastně tam se svojí rodinou bude moct přežít. Je to naivní? My to máme ale doložené a jeho představa byla taková, že on si neuměl představit, že by jako politický velitel toho protektorátu měl být souzen, protože po první světové válce nikdo za válečné zločiny odsouzen nebyl. A oni se domnívali, vy se tedy mluvím o tom KH Frankovi, že jeho osud bude podobný, to znamená neponese vyloženě tu osobní odpovědnost za ty vraždy, které tady napáchal. Už proto, že ho při tom vraždění nikdo neviděl a lingua terci imperii, tedy jazyk třetí říše, byla natolik krycí, že nemělo být prokazatelné, že se účastní na vraždách.
0: Zjevně nebyl dostatečně rovný mezi rovnými tedy.
6: No, neseděl s tou nacistickou špičkou v Norimberku, že jo, na hlavici obžalovaných.
1: A chtěl se tam dostat.
2: Obžalovaný tvrdí, že také ve skutečnosti není v české národě bez jediné výjimky člověka, který by nechoval vůči němu nenávist nebo nepřátelství.
11: Kat KH Frank. Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
12: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra na

0: Kolik měsíců spal jen pár hodin denně, což se podepsalo na jeho zdraví. Až do smrti pak trpěl bolestmi hlavy.
1: Gurevičova vědecká dráha je spjata s Institutem všeobecné historie Akademie věd Sovětského svazu, který vedl od konce 60. let až do roku 1992. Vyučovat na univerzitě nemohl, protože jeho knihy byly považovány za nemarxistické. Odezvy se dočkali jen v zahraničí.
0: Gureviče formovaly především práce francouzských historiků Georges Dubyho a Jacquesa Le Goffa. V době, kdy ještě nebyly k dispozici české překlady jejich děl, to byl právě Gurevič, kdo myšlenky těchto autorů zprostředkoval české odborné veřejnosti.
1: Revoluční byla zejména jeho práce Kategorie středověké kultury, která vyšla v Praze v roce 1978. Přestože zemřel v roce 2006, jeho knihy nestárnou. Svědčí o tom i nedávné první české vydání jeho knihy o roli jedince ve středověké společnosti.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Soud podruhé zamítl žalobu bývalého děkana Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora školy. Americká vláda nabídla kubánskému lidu navázání nových vztahů. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora znovu zamítl soud. Spor se týká odvolání Ševčíka z funkce v prosinci 2023, o kterém rozhodl rektor školy Petr Dvořák. Ševčík podle něj poškozoval zájmy fakulty i celé školy. S odvoláním z funkce ani s dnešním rozhodnutím soudu Miroslav Ševčík nesouhlasí a znovu se obrátí na kasační stížnosti na Nejvyšší správní soud.
4: Neudělal tento městský soud to, co mu nařídil Nejvyšší správní soud. Že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal, takže bude další kasační stížnost.
3: Americký ministr zahraničí Marco Rubio nabídl kubánskému lidu navázání nových vztahů mezi USA a Kubou. Navrhl pomoc ve výši 100 milionů dolarů a obvinil kubánské vůdce z nedostatku elektřiny, potravin a paliv.
5: Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos.
6: Rubio, který je synem kubánských přistěhovalců, ve vzkazu kubánskému lidu ve španělštině řekl, že americká vláda nabízí pomoc nejen s řešením současné krize, ale také s budováním lepší budoucnosti. Spojené státy zároveň dnes v Miami vznáší žalobu proti bývalému prezidentovi Kuby Raulovi Castrovi za podíl při sestřelení amerických letadel, při němž před 30 lety zemřeli 3 američtí vojáci. Z Miami Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Po dobu 3 mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná Správa železnic. Vítězné návrhy představila dnes v Jihlavě. Porota vybírala ze 38 návrhů od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světlé nad Sázavou a taky ve Velkém Meziříčí. Postavená by mohla být do roku 2040, pokračuje Martin Švehlík ze Správy železnic.
7: Realizace by byla v polovině 30. let, ale právě klíčové bude, kolik investičních prostředků se podaří pokryt z těch evropských zdrojů. Letos Správa železnic vynaloží zhruba 1,5 miliardy na přípravu celé sítě v České republice a z toho asi třetina právě už je čerpáno z evropských zdrojů.
8: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Fotbalisté Karviné získali poprvé v historii titul v domácím poháru. Jablonec porazili 3-1. Z Hradce Králové pokračuje reportér Lukáš Michalík.
9: Karvinští fotbalisté společně s realizačním týmem se teď radují s fanoušky Slezanů. Karvinští v tomto utkání skóre otočili, prohrávali v 17. minutě, respektive od 17. minuty po proměněné penaltě Java. Karviné srovnala krátce před pauzou, kdy se prosadil Kondé. Po změně stran druhý gol Karviné dal Kahuan Vinicius. Poté došlo k důležitému momentu zápasu. Přímá červená karta pro jabloneckého Singa Tehano a pojistku Slezané přidali v samotném závěru. Vydal svůj druhý gol v tomto zápase brazilský útočník Vinicius. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Házenkářky Slavie Praha můžou získat dnes večer extraligový titul. Jejich utkání proti Lázním Kinžvart sleduje Mirko Vasič.
10: Právě teď skončil první poločas, po něm hostující Kinžvart vede nad Slaví 16-13, když

0: se mu povedla hlavně poslední pětiminutovka, kdy otočil vývoj skóre. Po první půli tedy Slávia Kynžvart 13-16. Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Nehoda na D35 u Opatovic, další v Praze. Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směr dálnice D11 do Prahy a Jaroměře. Kolona se tam netvoří a kolem projet jde. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici. Stále stojí kamion, 9. kilometr vpravo označený, měl by blokovat stoupací pruh. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most od sjezdu na magistrálu. Hustý provoz kolona, začíná to u odbočky na Průmyslovou ulici a je po sjezd k OMV. Vepředu něco překáží, nové omezení nebo nehoda. Poblíž v Praze u Europarku Štěrboholi brzdí provoz srážka osobního auta s nákladním. Nehoda je v Černokostelecké ulici u jižní spojky a blokuje pravý pruh na křížení s Průmyslovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno a večer, místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy taky přeháňky, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Téměř 40% patentů, za kterými stojí čeští vědci, vlastní zahraniční firmy. Navíc jsou to vynálezy, které jsou v průměru až 12x hodnotnější než ty, ze kterých má užitek výhradně Česko. Tento jev má i svůj název, říká se mu patentový offshoring. Proč k němu dochází? Co to znamená pro českou ekonomiku? A co by se mělo změnit, aby peníze zůstávaly v tuzemsku? Odpovědi přinese následující pořad. Příjemný poslech přeje Vojtěch Koval.
2: Zaostřeno.
5: Patentový offshoring vlastně je něco podobného jako daňový offshoring nebo jakýkoliv jiný offshoring, kde o to, že něco vytvořené v dané zemi, v tom případě patenty třeba v Česku, tak jsou uplatňovaný, respektive přihlašovaný mateřskou společností v jiné zemi, než je Česko. To znamená, kdybych to měl definovat jednoduše, tak jsou to vynálezy čistě českých vynálezců, jejichž vlastníkem je mateřská firma přímo v zahraničí a ne její pobočka třeba tady v Česku, pro kterou ty čeští vědci nebo vynálezci pracují.
4: Vysvětluje mi Vojtěch Kadlec ze společnosti Unico, která analýzu pro technologickou agenturu zpracovávala. Patent je ze své podstaty nehmotný majetek a jako takový může být přihlášený v libovolné zemi, bez ohledu na to, kde vynálezce pracuje.
5: Já ten majetek sice vytvořím tady v Česku, ale vlastně ho přihlásím u mateřské společnosti v zahraničí. Je to, obecně se tomu říká, je to schopnost vytvářet nějakou hodnotu a tu hodnotu v té dané zemi udržet, což je něco, co se nám v Česku úplně tolik dlouhodobě nedaří, ale je to možná daň za nějakou vývojovou fázi, v které se ta česká ekonomika dneska nachází.
4: Analýza Unico pro Toucher sledovala patenty českých vynálezců přihlášené mezi lety 2000 a 2021 prostřednictvím profesionální databáze PetSnap. Zaměřila se výhradně na patenty, které odpovídají aktuálním světovým technologickým trendům.
5: To, že tady ty zahraniční firmy něco vytváří, tak většinou tady vytváří dopředu věci, které mají velmi výraznou hodnotu a proto si vlastně ta mateřská společnost chce přihlásit u sebe, protože prostě to vytváří hodnotu celé té společnosti.
4: Pro srovnání, v Německu tvoří offshoreové patenty přibližně 8 až 10% celkového portfolia. Vojtěch Kadlec vysvětluje, proč je české číslo výrazně vyšší.
5: Ty naše ekonomiky, ať už se bavíme český, polský, slovenský, maďarský, vlastně v toho roku 2000 rostly zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tedy vytvářely ty nové pracovní místa a zejména výrobu, ale postupně, jak se zabydlovaly nebo zakořeňovaly v těch našich ekonomikách tady, tak tady začaly rozvíjet i takzvaný R&D centra, to znamená vědecko-výzkumní centra, což je zase dobrý znamení, že se posouváme od té montovny ke znalostní ekonomice. Nicméně tady narážíme na to, co jsme se dotkli toho tématu před chvíli, že ta hodnota, která se tady vytvoří v tom R&D centrum, tak vlastně jde k té mateřské firmě do zahraničí, což je běžný chování, kdyby jsi měl firmu a měl si pobočky nebo výrobní pobočky po celém světě, tak to klíčový si budeš chtít držet u sebe, že jo? Takže to je nějaký jako přirozený chování. V absolutních číslech ten offshore v Německu je výrazně větší. My se bavíme o, když se v Česku bavíme o nějakých stovkách, možná nižších jednotkách, 1000 patentů v nějak za poslední třeba 20 let, tak v Německu se bavíme třeba o 40-50 tisících. Ale důležitý je to, že ten domácí sektor, ty domácí firmy vlastně těch patentů vytvoří mnohonásobně ještě víc. Tudíž ten jakoby význam těch absolutních offshoreovaných patentů je relativně menší. To znamená, ten podíl offshoringu není 40%, ale třeba 8-10% v Německu. Ty německé firmy, ty Němcema vlastněný, kterým je dopravdy sídlí v tom Německu, tak vlastně pracují s tím duševním vlastnictvím, vytvářejí si strategický portfolio, ať už se bavíme o patentech nebo i nějakém know-how, průmyslových vzorech, značkách a tak dále. Vlastně tom celý všechno se tomu říká nějakým způsobem duševní vlastnictví. Tak vlastně si budují systematicky a to je něco, co my vlastně v Česku ještě tolik neumíme, respektive české firmy s tím pracují velmi málo, i když tady takové výjimky jsou. Jinak ještě k té relativní velikosti, když se umíme, že v Česku ten offshoring se týká zhruba že to zaokrouhlím 2000 patentů a v Německu 40, tak je ten rozdíl pořád 20krát, ale populačně jsme na tom 8krát třeba rozdíl. Jo. Takže pořád i vlastně to Německo je atraktivnější pro ty zahraniční firmy z hlediska toho offshoringu. Nicméně ta silná domácí základna, ta kritická velikost té domácí ekonomiky je natolik silná, že vlastně to, že jim odteče 40 000 patentů, vlastně znamená relativně malý číslo.
4: Jak tedy vypadá patentování v praxi z pohledu tuzemské technologické firmy? Pavel Řihák stojí za společností Aducit, která vyvíjí technologii pro přihlašování ke službám bez použití hesla.
6: Technologie funguje na kryptografii, kterou si povídají mezi sebou ty informační systémy, jako jsou to ty internetové služby, je zjednodušeně pro posluchače ty webové stránky a zařízení, které má uživatel v ruce. Takže vlastně to propojení, které tam nastane, vlastně ověří tu identitu. A technologie jako Face ID se používají potom k doplnění té jednoduchosti nebo k doplnění toho ověření konkrétního uživatele.
4: Aducit patentuje od počátku projektu, a to ze dvou důvodů.
6: Za prvé, aby jsme si byli jistí, že to, co děláme, už nemá nikdo náhodou patentované, jo? Rozumíte, ten aspekt toho vzniku, toho udělení patentu potvrzuje, že máte něco původního, ale zároveň to vlastně dává informaci, že někdo jiný tu věc jako nemá a tím pádem nemůže z toho vzniknout nějaký obchodní problém. No a ten druhý důvod je vlastně mít nějaký obchodní potenciál pro ten případ, že se s tou technologií vám podaří na tom trhu uspět a pokud ta technologie je potom k tomu patentovaná, tak by ta obchodní hodnota toho produktu je předpoklad měla být větší.
4: Patentový proces byl podle Řiháka pro firmu náročný, jak finančně, tak z hlediska orientace v pravidlech a postupech.
6: Ty procesy a tak dál nejsou vůbec jednoduché a nevím, jak dnes na školách, ale dříve prostě se to moc nevyučovalo. Vyznat se v tom prostě není vůbec jako jednoduché a i pro nás to tehdy znamenalo jako dost se věcí nově naučit a myslím, že i spoustu peněz jsme utratili, nechci říct zbytečně, ale byli bychom schopni s větší podporou tohoto know-how, jak patentovat, byli bychom schopni efektivněji s tím pracovat.
4: Komplikace pak přidává i rychlost technologického vývoje.
6: Ty technologie dnes se tak rychle mění a zastarávají, že někdy se může stát, že vlastně pracujete na tom patentu, vy ho i dosáhnete, ale mezi tím jako zjistíte, že je potřeba jako změnit cestu, takže vlastně ta vaše vynaložená investice časová a finanční vyjde v ní več tak nějak jako sama od sebe.
4: Firmy jako Aducit by se tak podle Pavla Řiháka často potřebovaly obrátit na někoho, kdo by jim s agendou kolem patentů poradil.
6: My jsme až po letech si vytvořili jakousi patentovou strategii, ve které jsme si definovali, co je vhodné dělat a co třeba ne, jestli patenty v Evropské unii, anebo jestli patenty v USA, jak to škálovat, kdy chtít třeba jenom získat patent a dál ho ani neplatit a neudržovat, protože to vlastně tím získáte třeba tu ochranu, že vás nikdo nemůže později jako napadnout, že děláte nějakou někým jiným patentovanou technologii, anebo opravdu teda investovat do té ochrany a kde, v které části země, protože ta patentová ochrana se vlastně týká určitého teritoria a za každé to teritorium se nějak platí a ty poplatky nějak rostou, nějak se mění v čase a v tom se člověk jako velmi těžce orientuje. Není to vůbec jednoduché, rozhodně to stojí spoustu času a spoustu peněz se v tom zorientovat. Tak kdyby existoval někdo, kdo toto know-how je schopen těm startupům přinést, tak by to určitě bylo přínosné.
4: Dodává Pavel Řihák ze společnosti Aducit.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jak velký problém tedy 40% offshoring patentů v Česku vlastně je? Na to jsem se zeptal i Martina Jiránka, nedávno jmenovaného zmocněnce pro startupy při Ministerstvu průmyslu a obchodu a jinak taky šéfa České startupové asociace.
7: Tak jedna věc je patentování, druhá věc je, co s těmi patenty dál děláme, jestli je dokážeme zkomercializovat, jestli je dokážeme licencovat, jestli s nimi dokážeme dál nějak pracovat. Jako tam si myslím, že by měl být ten klíčový fokus. Jedna věc je, že se u nás něco vymyslí, udělá se patent, ale jak se udělá? Udělá se jenom v Česku kvůli tomu, aby jsme si zaškrtli kolonku, udělali jsme patent, anebo se systémově připraví biznisový projekt nebo licenční projekt ve spolupráci s někým například a míří se za tou komercializací. A v tom druhém, to znamená ta komercializace, tam si myslím, že celý náš systém je, řekněme, zaostalý a měli bychom se na něj výrazně zaměřit v dalších letech.
4: Samotný offshoring tak podle Jiránka není tím hlavním problémem. Větší výzvu vidí v tom, co se děje s patenty, které zůstávají v českém vlastnictví.
7: Pokud tady 60% patentů je teda někde v rámci vědy, výzkumu českých firem nebo fyzických osob, tak z těch 60% bychom měli dělat víc biznisových projektů. Tam je ta velká příležitost, která nám chybí. To, že tady, nevím, řeknu Škodovka nebo Honeywell nebo jiný velký firmy v Česku dělají ten výzkum, je vlastně fajn, protože oni sem přinášejí nějaký know-how v rámci toho výzkumu, spolupracuje se zahraničními partnery a tak dále. To vlastně jako není na škodu. Když by to bylo 30% a měli jsme víc úspěšných českých patentů, určitě to bude dobře. Ale tam, kde to bolí, je opravdu to, že my nedokážeme těch našich českých 60% ve větším množství vytáhnout do toho biznesu.
4: Jedním z důvodů je podle Jiránka zásadní nepoměr mezi počtem výzkumníků a počtem lidí, kteří jsou schopni jim s komercializací pomoct.
7: Vědeckých pracovníků máme mezi 35-40 tisíci v České republice, ale lidí, kteří by jim pomáhali v těch transferových centrech, tak těch je zhruba 100 na celou republiku. Jo? Čili tady vidíte tu potřebu, jo? Jak se 100 lidí, kteří často samozřejmě řeší byrokracii a tak dále, prostě hospodaří, nefokusují se přímo jenom na pomoc těm vědcům, tak jak mají obsloužit prostě 35 tisíc vědeckých pracovníků a tisíce týmů. Jo? Čili tam bychom měli napřít tu naši pozornost a říct si, ano, tady se dějou zajímavé důležité věci a potřebujeme pro tyto nápady, mít i ten supportní tým na různých úrovních, říkám univerzita, stát, kraje, inovační centra a tak dále, sladit ten systém tak, abychom zvýšili pravděpodobnost té komercializace, protože není to pouze jenom o tom výzkumu, opravdu dává smysl té společnosti přinést i ten produkt a ideálně ho prodávat.
4: Můžeme se v tomto nějak poučit ze zahraničí. Martin Jiránek říká, že nemá smysl srovnávat se třeba se Spojenými státy nebo Čínou. To jsou obrovské trhy. Jako příklad dává možná trochu nepřekvapivě skandinávské země. Ty jsou v rozvoji startupů a vývoje a výzkumu dlouhodobě na evropské špičce. Jsou ale Česku poměrně blízko co do velikosti.
7: My jsme měli v posledních týdnech několik intenzivních jednání právě s lidmi ze Švédska, z Dánska, z Norska. Ty systémy jsou v něčem podobné, v něčem rozdílné, ale třeba zajímavá věc, která v Česku pravděpodobně nebude, ale zajímavé téma je třeba to, že ve Švédsku mají to IP přímo vědci. To znamená, že oni v tom Švédsku za ty dlouhé roky už se celá ta vědecká komunita naučila, ano, já jsem ten, kdo vlastní to know-how, toto IP, a já sám aktivně chodím na ty transferové centra, kde jsou lidi, kteří se zaměřují na biznis, a když mám nápad, nebo když se můj vědecký projekt blíží ke konci a už jsou tam nějaké reálné výsledky, tak už aktivně chodím za těmi lidmi, co znají ten biznis, a pomáhají mi připravovat podnikání, kontaktovat investory, kontaktovat nějaký další partnery a podobně. A u nás to IP mají ty ústavy, ta univerzita a tak dále. Jo, a je to vlastně určitě jiný pohled na to, kdo je pak aktivní. Jo? To znamená, v Česku ten vědec ví, že to IP nemá, ve Švédsku ví, že ho má. To znamená, jinak přistupuje k tomu, aby to zmonetizoval a chtěl být třeba úspěšný vedle vědecké práce i biznisově.
4: Navyšování počtu lidí v transferových centrech ale jde proti dlouhodobému politickému tlaku na snižování počtu státních zaměstnanců. Tento blok ale podle Jiránka musíme překonat.
7: My musíme jednoduše vysvětlovat to, že tady ti lidé opravdu chybí, a na zahraničních zkušenostech máme jasně dokázáno, že, jako říkám, to nemusí být jako 50 tisíc nových úředníků. Jo. To je prostě expertní tým lidí na univerzitě, prostě 8, 10, 15 lidí, max třeba, jo, na těch největších, kteří se opravdu na toto zaměřují, mají na to jasný mandát, mají dostatečný mzdy, aby to, řekněme, byli seniorní lidi, kteří opravdu znají ten biznis. A když ten systém poskládáte, tak to není jako nějaký velký nárůst lidí, ale když dobře pracujete s tím, co máte za ty lidi a dáte jim i nějakou tu legislativní podporu, nějakou finanční podporu, protože občas ten vědecký tým potřebuje nějaké peníze na něčeho, dotažení něčeho, kde ještě ty soukromé peníze nechtějí být, protože to je moc velké riziko, tak když tohle nastavíte, tak jako pořád, jako pokud se budeme bavit o 500 lidí, tak to bude náklad roční, když se říká, že na jednoho pracovníka státu je zhruba milion, milion a půl podle seniority a tak dále, tak se bavíme o necelé miliardě, třeba řeknu příklad 500 lidí, napříč celým tím systémem, a 100% to bude přinášet miliardy plusový. Jo? Tyto lidé nejsou jako nějaká mrtvá váha, která by jenom někde zpracovávala papíry. Tito lidé opravdu, když se dobře povede, tak pomůžou vytvořit firmu, která má potom 500 zaměstnanců, a to je to, kde ten stát potom na těch daních vydělává a vrací se mu to zpět.
4: Martin Jiránek i Vojtěch Kadlec z Unico se shodují na tom, že klíčem ke změně je kombinace vzdělávání firem, systémové podpory a jiného pohledu na to, k čemu patenty slouží.
5: Patent není výstup výzkumu, patent je vlastně obchodní nástroj. To znamená, měl by nám pomoct vytvářet nějakou strategickou výhodu. Když už si ho za něj zaplatím, tak potřebuji, aby se mi ty peníze nějakým způsobem vrátily. Jo, to znamená, to je i nějaká jakoby úvaha o tom, jak přemýšlet o těch patentech trošku jinak, nebo obecně průmyslovým vzoru a duševním vlastnictvím jako celku, že to je nějakým způsobem pro mě nástroj, jak si třeba zvýšit marži, ochránit si trh, omezit konkurenci.
4: A tady Vojtěch Kadlec potvrzuje slova Pavla Řiháka z Alucidu, že firmy by často potřebovaly s patenty poradit.
5: Pro spoustu firm je pořád to téma patentování, ochrany duševního vlastnictví, něco, co není pro nějakou denní agendou, možná o tom slyšeli, možná nějaký jako patent mají, ale vlastně, když se pak ptáte těch lidí, tak ne úplně vždycky chápou celý ten proces a mechanismus toho, jak ta ochrana vlastně funguje, jaký jsou mezi nimi rozdíly, že prostě český patent, chráněný pouze v Česku, vlastně z pohledu ambicí nějaký firmy jít do zahraničí nemá vůbec žádnou hodnotu, protože vlastně chrání ten produkt jenom na českém trhu, nikoliv na tom trhu v zahraničí. A těch jakoby aspektů té znalosti práce s tím duševním vlastnictvím je celá řada. To znamená za mě i to o tom nějakým jako vzdělávání těch firm. Od začátku můžeme začít u startupů, který dneska tady mají nabídky řady akceleračních programů, inkubačních programů, ale můžeme pracovat i s těma firmama, které dneska existují, které můžou využívat nějakých jako mentoringových programů a tak dále, kde vlastně jim experti, kteří se v tom pohybou, můžou pomoct tady tyhle ty strategie nastavit a pracovat s nima. Takže to určitě jakoby za mě nějaká jako jedna část, a samozřejmě bavíme se o tom, a tady ta analýza vznikla ve spolupráci s technologickou agenturou, která podporuje aplikovaný výzkum, takže teoreticky v těch programech můžeme chtít, aby prostě ty vynálezy, které tam budou vznikat, tak aby už od začátku byly třeba vynalézaný nebo vyvíjený s tím, že prostě budou na zahraničních trzích, na těch globálních trzích uplatňovaný. To znamená podporovat ty ambice. A když budeme podporovat ty ambice, tak s tím souvisí, že bychom tam měli mít i třeba nějakou část toho rozpočtu k tomu projektu, třeba na ochranu toho duševního vlastnictví, tak aby ta firma si mohla tu ochranu dovolit, protože zejména, když se bavíme o tom americkém trhu, tak ta patentová ochrana tam je finančně náročná.
4: Co všechno by mohla systémová změna v oblasti přístupu k patentům přinést? Podle Vojtěcha Kadlece mimo jiné i větší příjem z daní, pokud by se podařilo zajistit, že české patenty nebudou tak často odcházet do zahraničí.
5: Výběr daní bude ten jako efekt, kterým se to jako projeví taky, protože prostě tady bude tady víc společností, které budou mít, bych řekl, robustnější biznis, budou mít ten biznis větší, protože budou v tom zahraničí. To znamená, měla by tady vlastně v Česku potom končit víc té hodnoty, to znamená víc té hodnoty zase bude tady v Česku investovat, respektive když ne třeba investovat, tak minimálně danit, že, jak jsi zmiňoval, ale asi z velké části investovat, protože když se třeba podíváš, bavila se s Martinem Jiránkem o startupech, tak můžeme se podívat, jak dneska fungují třeba český startupy, často si jdou prostě pro peníze do Ameriky, a kde prostě ten kapitál je, často i kvůli tomu přesouvají svoje sídlo do té Ameriky, ale co tady nechává, je to R&D. Jo? A když prostě budeme mít schopný ty firmy jako budovat odsaď, tak kromě toho, že tady prostě budou dobře placený pracovní místa, lidi, kteří tady ty peníze se budou utrácet, tak tady zároveň se bude prostě utrácet i ten zisk na ten další rozvoj v mnohem větší míře, než tím, že prostě ta firma odejde. A nemusíme se bavit jenom o startupech, tohle platí vlastně i pro firmy, které na tom trhu jsou díl, když prostě budou chtít jít do zahraničí, tak vlastně tady budeme budovat ty nový velký značky, brandy, co vlastně chceme, jo, takový ty odkazy, na který se vždycky vzpomeneme, jo, prostě tady Baťa a další, prostě to jsou ty příběhy, které chceš, to byly ty firmy, které vlastně vybudovaly konkurenceschopnost na nějaký jako kombinaci různých zdrojů, ty konkurenceschopnost nějakého jako know-how, patentů třeba z dalších znalostí a prostě budovali tady odsaď, ale byly s tím po celém světě, jo. A to je něco, co vlastně potřebujeme jako s tou novou generací zakladatelů nebo i třeba s tou současnou jim pomoct třeba tady to vybudovat nebo zasílit.
4: Zmocněnec pro startupy při Ministerstvu průmyslu a obchodu Martin Jiránek upozorňuje, že Evropská unie připravuje rozsáhlé programy zaměřené právě na komercializaci výzkumu. Česko ale podle něj zatím nemá dostatečně připravené struktury, aby se o tyto prostředky úspěšně ucházelo.
7: My víme, že to funguje v těch státech, které se na to dlouhodobě zaměřili, a my jako Česko bychom se měli teďka, máme nějakou příležitost, je tady momentum, Evropa si uvědomuje víc a víc, že zaostává v těch inovacích, takže se připravují mnoho různých programů a tak dále, které právě míří na tu komercializaci vedle samotného výzkumu a tam ten náš systém zatím není dobře připraven. I třeba jenom v tom, abychom se lépe přihlašovali do těch evropských projektů, kde budou do budoucna desítky miliard euro, kde my jako Česko nemáme ty struktury tak dobře připravený, ty systémy tak dobře připravený, aby se naše projekty úspěšněji a ve větším počtu hlásily o ty peníze, které ta Evropa dává na ten výzkum. A pak ty peníze končí v jiných státech, který díky tomu mají ten větší přínos.
8: A v čem spočívá ta jejich připravenost? Že tam je nějaká v úvozovkách jako agentura, která tohleto sbírá a pomáhá jim hlásit se do těch velkých projektů, nebo je nějaký jako systém školení a budování vlastně téhle struktury v těch univerzitních týmech?
7: Všechno dohromady. Jo, je tam prostě dlouhodobý systém lidí, kde nějaké skupiny lidí, a teď si řekněme různě velké, někde na univerzitách, někde prostě na státní úrovni, někde v inovačních centrech, spolupracují a ten systém znají a dokáží už od začátku pracovat s tím vědeckým týmem, zjišťovat ten jeho potenciál a ve chvíli, kdy to dává smysl, tak třeba jít do nějakého evropského výzkumného projektu na dotažení proof of conceptu, následně potom ten tým lidí, kteří vědí, co se děje v rámci toho jednoho projektu, tak když řeknou ano, teď už třeba dává smysl začít oslovovat soukromí investory, dává smysl využít třeba nějaký státní program na podporu expanze do zahraničí, komunikace prostě s klienty, nevím, třeba v Jižní Americe, protože tam zrovna třeba bude cílová skupina, a tak dále, tak tenhle promakaný systém, ty úspěšný státy typu Švédsko, Dánsko, ať říkám o státech naší velikosti, tak ty ho mají promakaný. A my se tohle teprve začínáme učit a souvisí s tím legislativa, souvisí s tím personální zajištění, potřebujeme ty týmy někde mít.
8: Co by tedy mohl být první krok?
7: Některé věci můžou být pilotové, jenom jako otestujeme si něco, nemusí to být prostě hnedka za 20 miliard nějaký projekt, ale prostě pojďme si na nějakých desítkách milionů otestovat na 5 projektech, jestli to dá efekt nebo ne. Jo, tako jít touhleto sandboxově pilotovací politikou dává víc a víc smysl, protože ten svět je tak rychlej, že my než se domluvíme na něčem velkým, tak už to je zastaralý. Jo, pojďme udělat malý, rychlý věci, tady prostě 5-10 testíků, a uvidíme, hele, je to super, dává to smysl, za rok to rozjedeme znova, akorát tam dáme 10x víc peněz. Buďme v tomhle trošku, řekněme, odvážnější a zároveň politicky nebo kontrolorně benevolentnější, tak, abychom si řekli, a teď neříkám jako odpouštět vyhazování peněz, ale prostě bavit se o tom, že děláme něco ve vědě, výzkumu, v inovacích, co není predikovatelný, že 100% vždycky vyjde a bude to suprově. Tak ať je tam nějaká takovýhle pohled na tu danou věc. No.
8: Takže jsou výsledky analýzy a především téměř 40% offshoring patentů velký problém?
5: Ty naše ekonomiky, ať už se budeme český, polský, slovenský, maďarský, vlastně v toho roku 2000 rostly zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa a zejména výrobu, ale postupně, jak se zabydlovali nebo zakořeňovali v těch našich ekonomikách tady, tak tady začaly rozvíjet i takzvaný R&D centra, to znamená vědecko-výzkumní centra, což je zase dobrý znamení, že se posouváme od té montovny ke znalostní ekonomice.
8: Na čem se Vojtěch Kadlec z Unico i zmocněnec pro startupy Martin Jiránek shodují, tedy je, že zbavení se nálepky levné montovny je pro Česko krok správným směrem. A teď si musíme držet palce, abychom dalšími kroky dokázali udržet hodnotu domácího výzkumu na tuzemském trhu. Takové bylo zaostřeno věnované patentovému offshoringu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Vojtěch Koval.
2: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9:00 večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Do téhleté doby, než se to tady znovu vytáhlo na nějaké politické úrovni, tak já měla pocit, že nějaké smíření mezi Čechy a Němci už je dávno nastartované a dneska už všichni chápou, že odsun se nedá říct, že byl správný.
10: Lidi házejí do jednoho pytle celý národ a řekne se, celý národ byl pro odsun. Mají pravdu o to, že byly určité diference u lidí, kteří to sice schvalovali jako nutnost, a u lidí, kteří ale neschvalovali způsob, jakým se to dělo. Chtěli trochu lidskosti do toho.
11: Tady není žádný spontánní strach ze sudeckých Němců. To je vždycky vyvolaný někým, kdo o tom začne mluvit. A prostě bohužel část lidí si řekne, no, když o tom mluví tady pan poslanec, tak ono to může mít nějaký racionální jádro. A dělali to všichni.
12: Hnedka po tom 90. roce začali sem jezdit ti, kteří tady žili a kteří tady se narodili a vyrostli, a spousta z nich napsala moc krásné knížky o historii tady těch měst, městeček.
2: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
9: Myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit. Protože to byl akt velmi tvrdého zbavení několika milionů lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které bylo odplatou za předchozí zlo. A já si myslím, že budeme-li na zlo odpovídat zlem, budeme to zlo jenom dál a dál prodlužovat.
13: Tam se nikdy nevědělo, jestli je to český člověk čistý jako, nebo čistý Němec. Taky, když jsme mluvili spolu, tak se mohlo stát, že se mluvilo polovic německy a polovic česky. Mám takovou větu. Ta věta je: Mutter, vypucovala fotrovou Iberzír na gongu. To je bodějovicky. Polovic česky, polovic německy. A v tom smyslu jsem taky byl vychovaný.
14: Potom vlastně začal ten odsun. A vím, že říkali, do ozimu, jako do podzima jsme zpátky. Protože oni prostě to tady považovali za svůj domov a to, že teďka teda museli pryč, tak nějak prostě to brali jako nutný zlo, ale určitě nevěřili tomu, že by to bylo na pořád. A vlastně to bylo dobře, protože kdyby to věděli, tak by se jim odcházel ještě hůř.
12: A tak proč nás tak trýznili a potrestali, když my jsme byli proti Hitlera, že? My jsme nebyli v žádné Hitlerové mládeži nic a my jsme tak trpěli a to byli takový nespravedlivý od těch Čechů a to jim nemůžu odpustit.
15: Ten rok smíření, to pásmo akcí kolem té pouti v roce 2015, to byl skutečně v mnoha ohledech jako unikátní projekt a doufám, že můžu říct, že inspiroval spoustu lidí, ale pro ty vyhnaný, pro ně to ukončilo, pro ně to bylo, jak když z vás spadne obrovský prostě kámen, jak když nějaká rána, boule hnisu, jak když praskne, jak když prostě něco se uvolní, že prostě po těch 70 letech se to stalo. Češi prostě vyjádřili nějakou lítost, podali nám ruce, my jsme si ty ruce podali společně a po těch 70 letech je to prostě, je to za náma.
3: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Adam Drda. Ahoj, Adame.
16: Dobrý den, ahoj.
3: V úvodu já jsem citovala Václava Havla a jeho projev z prosince 1989 a možná bych se u toho rovnou na chvilku zastavila, protože to byl zároveň projev, co jsem se potom dočetla u Petra Pitharta v článku, který jsi mi posílal z Hlídacího psa, že to byl málem i projev, který znemožnil Václavu Havlovi, aby se stal prezidentem.
16: No tak to interpretuje Petr Pitharta. Já si nejsem jistý, že to mělo takový dopad, ale určitě jakoby ten postoj Václava Havla byl pro spoustu lidí v české veřejnosti a v české společnosti překvapivý v té době. Určitě vzbudil spoustu vášní, protože v roce 89 samozřejmě žila spousta lidí, kteří měli velmi vyhraněný názory na poválečné vyhnání Němců. Ale pravda je, a to je zajímavý říct, že tomuhle projevu Havlovu něco předcházelo. Že jo? Předcházela tomu snaha v disentu to téma vyhnání Němců nějak otevřít. A existuje třeba svědectví historika Jana Mlynárika, který pod pseudonymem Danubius, ale všichni věděli, že to je Jan Mlynárik, tak to téma otevřel a možná se toho ještě dotkneme a Václav Havel ho tehdy podpořil, nicméně nakonec vlastně se to ani v tom disentu nepodařilo rozvinout tak, jak by si to téma zasloužilo.
3: V druhé polovině května se v Brně uskuteční sudetoněmecký sjezd a to je právě i ten jeden z důvodů, nebo možná i ta diskuze, kterou to vyvolalo ve veřejném prostoru, kterou hojně rozmíchávají politici, zejména z SPD a motoristů, tak to je jeden z těch důvodů, proč my jsme si vlastně zvolili na to téma Hlasů paměti, ty česko-německé vztahy, pokus o smíření, Benešovy dekrety, odsun, tohle všechno, co pro mě trošku až nepochopitelně zdá se neustále rozmíchává vášně. A je to vlastně téma, které my dva tak dlouhodobě sledujeme.
16: Já myslím, že posluchači Hlasu paměti vědí, že my jsme se tomu tématu poválečné msty na Němcích a vyhnání Němců věnovali několikrát. I pokud jde o příběh 20. století a paměť národa, jak je to téma, který vlastně zpracováváme nějak téměř systematicky. A já bych možná řekl na úvod, že to setkání sudetských Němců v Brně, první v takovémhle rozsahu, protože se to jmenuje, myslím, sudetoněmecký sjezd, ale vlastně by to měl být sudetoněmecký sněm a jeden z řádných sudetoněmeckých sněmů, tak od čeho se dá odrazit, to není žádný setkání nějakých extremistů proti českých, je to prostě setkání našich krajanů, na kterých se naši předkové, nebo na jejich předcích se naši předkové, myslím, dost provinili a je to setkání, kterému předchází desítky let nějakého vzájemného dialogu. A myslím, že ty lidi je třeba spíš přivítat, než se nějak vyhroceně stavět proti ním. A myslím, že ten odpor politický, který to vyvolává, zmínila si strany SPD, motoristy, ale hnutí ANO, jak se k tomu přidalo, ve čtvrtek odhlasovala poslanecká sněmovna usnesení, v kterém teda praví, že s konáním toho setkání sudeckých Němců nesouhlasí a vyzývá organizátory, což je sudetoněmecké krajanské sdružení a spolek Meeting Brno, aby od té akce upustili. A to podpořili samozřejmě i poslanci hnutí ANO. To usnesení je takový velmi kuriozní, protože z 200 člené poslanecké sněmovny bylo přítomno 70, myslím 7 poslanců opozice to bojkotovala a jenom 73 lidí vlastně ho nakonec odhlasovalo. Takže nakolik se takový stanovisko dá brát jako relevantní vlastně otázka.
9: Než se dostaneme vlastně i k té historii toho všeho, jak často to vzbuzovalo tyhle teď už politické vášně nebo vášně vůbec v české, potažmo československé společnosti, tak bych se ještě chtěla dostat ke jménu, které je také poslední dobou hodně skloňovaná, to je Bernd Posselt. Já se přiznám, že já o něm nic moc vlastně nevím, ale ty ho znáš osobně, ne?
16: No, ho znám, ale myslím, že to je důležitá součást toho, co tady vlastně má probíhat a je důležitý to říct právě, aby člověk věděl, co znamenají ty politicky účelové protesty. Bernd Posselt je člověk, který se narodil po válce, neměl s nějakým nacismem společného osobně vůbec nic a jeho rodina pochází z Jizerských hor a Bernd Posselt je člověk, který si říkal, že ho znám osobně, je to shoda okolností, známe se osobně, já jsem ho poznal v roce 89, v době, kdy se hroutil komunismus v Československu, tak dnešní předák sudeckých Němců Bernd Posselt sem přijel, protože se zajímal o Čechy a Moravu. Už předtím vím, že byl v Brně, kde se setkal s disidenty nějakým, s Petrem Oslzlým, pokud si dobře pamatuju, a jeho postoje samozřejmě se nějakým způsobem vyvíjely politické, pokud jde o ten vzájemný vztah sudeckých Němců a Čechů. Ale co myslím Bernda Posselta charakterizuje, je neustálá práce ke smíření. Já bych to měl zkrátit, tak jemu se dneska předhazuje, že se díval kriticky na vstup České republiky do Evropské unie vzhledem k tomu, jak se česká politika stavěla k Benešovým dekretům takzvaným a k minulosti. To je pravda, ale k tomu je třeba připomenout a k tomu se dostaneme za chvíli, v jaké atmosféře to bylo. A druhá věc je, že Bernd Posselt je člověk, který vlastně jeho vedení toho sudetoněmeckého krajanského sdružení je vlastně výhradně spjaté s různými vstřícnými kroky vůči Čechům, který máme si upřímně rád. Jeden z nich je třeba, že v roce 2015 sudetoněmecké krajanské sdružení německy sudetendeutsche Landsmannschaft, což se tady někdy říká, protože Landsmannschaft z nějakého důvodu zní skoro podezřele, ale je to prostě krajanské sdružení. Tak v tom roce 2015 se vlastně zřeknul toho, že by žádal jako návrat majetku. To vůbec nebylo lehký rozhodnutí a poslední poznámka ještě k Berndovi Posseltovi, že vlastně on byl poslancem Evropského parlamentu, je to křesťanský demokrat, myslím, že to je významný evropský politik a jeho rozhodnutí pracovat pro smíření mezi Čechy a sudeckými Němci ho vlastně stálo do určitý míry politickou kariéru, protože třeba některé ty kroky smířlivý nenacházely zdaleka podporu mezi všemi sudeckými Němci.
9: Když si vezmeme trošku ten pohled do té historie a na ty vztahy Čechů a Němců v těch sudeckých oblastech, tak asi úplně zjednodušeně se dá říct, že ty vztahy hodně narušily dva roky, a to byl rok 38 a 45. V roce 38, kdy sudečtí Němci vyháněli Čechy z toho zabraného pohraničí a naopak potom rok 45, kdy 3,5 milionu Němců muselo prakticky ze dne na den, někteří z nich, opustit své domovy, kde žili po desítky let.
16: Já si myslím, že to číslo je obrovský, toho vyhnání z roku 45, ale nevím, jestli je to třeba 500 000, myslím, že je to trochu míň, že se uvádí 2,6 až 3 miliony lidí. A jistě, no, jsou to milníky, že jo, nástup nacismu a rozbití Československa na jedné straně a pomsta v podobě vyhnání takového množství lidí z domovů, okradení o veškerý majetek a zároveň jako tisíce smrtí, že jo, prostě několik tisíc lidí bylo povražděno po válce, jak jsme tematizovali v těch našich pořadech, další tisíce lidí zemřeli v důsledku strašlivých poměrů v internačních táborech a během různých pochodů a tak. A další tisíce lidí si vzali život, že jo, v těch hrůze, těch, myslím, německy mluvících z českých zemí. Co je, myslím, důležitý říct je, že ty důležitý postavy sudetoněmecké politiky nebo sudetoněmeckého krajanského sdružení se vlastně velmi kajou za minulost a z úst různých představitelů sudeckých Němců mnoho mnohokrát padla jasná distance od nacismu, omluva za podíl sudeckých Němců na rozbití Československa. A na té české straně je to daleko složitější. My jsme mluvili o Berndovi Posseltovi, to já jenom můžu říct, že Bernd Posselt je člověk, který tematizoval holokaust mnohokrát, ačkoliv nežil za nacismu. Je to člověk, který se byl poklonit památníků v Lidicích a tak dál a tak dál. Myslím, že to dělal úplně upřímně. Není to vypočítavost nebo něco takového. A myslím, že dneska sudetští Němci jsou s minulostí nacistickou vyrovnání asi líp než Češi s vyhnáním.
9: No a já bych se právě chtěla podívat na ten postoj Čechů vůči tomu odsunu od té války po tu současnost, protože vlastně za minulého režimu, za komunistického režimu se o tom nemluví. Když jsem si o tom hledala různé věci, tak vlastně ten odsun nebo potažmo, to se dělo potom, využívali komunisti, aby říkali, to vidíte tak, to, no. My vás chráníme před revanšismem sudetských Němců, nikdo vám nic nevezme, dokud my budeme u moci, Němci se nevrátí. Byla to taková rétorika komunistů?
16: Je to tak, samozřejmě, no bylo to tak, že to vyhnání, na tom se podíleli v podstatě všechny strany Národní fronty v letech 45 a 48, a je to nějaký dobový národní provinění, bez diskuze. Možná je třeba zdůraznit, že se to stalo na základě kolektivní viny, že se to stalo bez posuzování jednotlivých případů, že byly vyhnaný malí děti, který principiálně nemůžou za nic a tak dál a tak dál. A komunistická strana, já to trošku zjednodušuju, to téma je složitý, ale pracovala s tím vlastně dvojím způsobem. Jednak se to vysídlený pohraničí a ty vysídlené oblasti staly v podstatě jako doménou komunistů, protože tam přicházeli noví lidé a komunisté ho dost rychle ovládli, to pohraničí. A za druhý to samozřejmě používala propaganda. No, hrozba sudetoněmeckého revanšismu bylo něco, co bylo stále přítomné v komunistické propagandě. A je to něco, co vlastně trvalo až do roku 1989, víceméně bez změn. A lidé toho měli na začátku 90. let, myslím, plnou hlavu. Oni vlastně neznali, my jsme neznali jiný výklad. Já jsem ho trochu znal, ale jenom shodou náhod. Kdybych byl odkázaný na běžný studium ve škole nebo tak, tak bych to nevěděl. Ačkoliv jsem jezdil do pohraničí, ačkoliv jsem věděl, že to jsou území, které obývalo německé obyvatelstvo a tak. No a tohle, to ta propaganda se strašně projevovala i v pokusech to téma otevírat. Já možná ještě rychle řeknu, že první takový pokus, pokud já vím, to otevřít, když teda pominu stateční lidi, kteří se stavili kriticky k vyhnání Němců, už když se dělo, kterých je pár, my jsme dělali pořad o Přemyslu Petrovi třeba a tak, tak takový první pokus za komunismu to otevřít byl v roce 68, kdy vyšly nějaký texty, myslím, v časopise Host, a nejsem si úplně jistý, ale pak se to pokouší nějakým způsobem tematizovat Jan Mlynárek, což jsem už říkal, a Mlynárek by si zasloužil, myslím, velkou pozornost, protože je to člověk, který spolu otevřel téma vyvražďování Židů na Slovensku, jako taky pro kontext. A je to člověk, který byl, myslím, velice odvážný a poctivý a vždycky to strašně odnes. Jan Mlynárek byl chartista, disident a svoje teze o vysílení Němců, který napsal pod jménem Danubius, tak jak vzpomíná, tak je ukázal Václavu Havlovi, ten ho podpořil. Byla snaha vydat to jako dokument charty a to se nepovedlo, protože to narazilo na velký odpor u historiků, a to jak teda neoficiálních režimních, tam samozřejmě, ale i u historiků v chartě 77, kteří byli bývalými komunisty z 50. let.
9: To teda znamená, že prostě disent byl taky rozdělený v té otázce, jak se postaví tomu odsunu.
16: Velice, a bylo to tak, že ten Mlynárekův text vyšel v Tigridově svědectví v Paříži a i v exilu to vzbudilo velký rozruch, spousta lidí i v exilu považovala to vyhrání za správnou věc. Tady se do toho v Čechách, do té debaty, znova říkám, trochu to zjednodušu, ale přidávalo, kromě toho, že ti bývalí komunisté, historici vyhnání velmi usilovně hájili, známý je případ Milana Hybla, ale i dalších lidí, tak se stalo to, že samozřejmě lidi z disentu dostali velký strach, že to zneužije státní bezpečnost, to souvisí s tou propagandou. A padaly tam takové obvinění, jako že disent a charta usiluje nebo podporuje sudetoněmecký revanšismus, který by mohl být ke změně hranic, a na to už byly vlastně zrádné paragrafy. Takže v podstatě žádný dokument charty k vyhnání publikovaný, pokud vím, nebyl, a to téma se tak jako zapouzdřilo. Myslím, že charta vlastně na to, že hájila lidská práva celou tu dobu, tak tematiku vyhnání Němců neotevírala. A proč to je důležitý? Protože tady taky žila německá menšina a taky samozřejmě byla krácená na svých právech. Že jo? Ty lidi se báli mluvit německy, báli se říkat, že jsou Němci a tak dále. No, ale jenom pár vět k tomu disentu. Důležitý je, že charta není celý disent a prolíná se to s jinýma iniciativama a samizdatovýma projektama. Takže v opozici samozřejmě byli lidi, kteří to potom nějak tematizovali. Byl časopis Střední Evropa, samizdatový, v kterém se psalo o vyhnání Němců a ta věc nějakým způsobem otevírala. To tež později byla brněnská verze samizdatový Střední Evropy. Byli lidi kolem demokratické iniciativy, pozdější liberálně demokratické strany Emanuel Mandler a Bohumil Doležal, který tomu věnovali skoro celý život. A ta diskuze se nějakým způsobem vedla.
9: No a pak přichází teda rok 89. No. Sametová revoluce, změna poměrů v zemi. Já jsem si našla, že i v archivu Českého rozhlasu se dochovala diskuze z nějakého roku 94, kdy dostal slovo i pamětník Otto Kraus, přeživší holokaustu. A on na to téma vlastně řekl, že přiznávám se, že nerozumím slovu usmíření. Není co usmířovat, je to už 50 let za námi.
10: Já už tam v lágru odpustil. Víte proč? Asi za 2 roky jsem na to přišel, že nejsou tak zlí, jak jsem původně myslel. Na mě působily ty facky na gestapu hodně, to jsem nemohl zapomenout, a na pankráci. Ale potom, když jsem poznal Němce, mistra ve fabrice, kde jsem pracoval, jak se choval, a že mě nosil chleba, a že mě nosil motáky domů, manželce, na poštu a tak dále. A on řekl, na tohle se nedívej, to byl hákový kříž, já jsem starý socdem. A tak se poznával stále víc a víc, tak Němci nejsou tak zlí, jak byli za nacismu.
16: Pokud jde o přeživší holokaustu, což jsou jako lidi, kteří zažili nejstrašnější věci, tak já teda musím říct, že jsem se strašně často setkával. To nemusela být žádná láska, ty lidi měli nedůvěru, měli samozřejmě problematický vztah k Německu. Ale jako strašně často jsem se setkával u lidí, kteří zažili určitý typ bezpráví, tak oni projevovali pochopení k jiným lidem, kteří taky zažili bezpráví, nebyli vražděni v plynových komorách, ale to neznamená, že nezažili strašné věci. Že jo? Takže tohle mi vždycky přišlo zajímavé. No, mimochodem jeden z lidí, kteří se zabývali vyhráním Němců velmi kriticky potom, tak je třeba Toman Brod a politikou Edvarda Beneše. Toman Brod je přeživší Osvětimi historik. Že jo?
9: A to se zase dostáváme k tomu, co řešíme v našich hlasech paměti docela často, že opět ta kolektivní vina je něco, co bychom dneska měli umět odsoudit, že to nebylo v pořádku, protože, jak se o tom mluvil, byly vyháněny malé děti, byly vyháněni ale třeba protifašističtí bojovníci, kteří byli sami Němci, ale sami byli proti nacistickému režimu.
16: Jsem říkal, že tady nemůže zaznít všechno, ale je pochopitelně zase důležitý připomenout, že se sudeckými Němci to není tak jednoduchý. Ty lidi v nějaký míře hlasovali pro Henleinovu stranu. Jistě je to nějaký podíl na rozbití Československa, ale zdaleka ne všichni sudeckí Němci byli nacisti. Mezi sudeckými Němci byla strašná spousta sociálních demokratů, kteří to odnesli okamžitě po té, co se dostali do Hitlerova područí, tak ty lidi buď utíkali nebo končili v koncentračních táborech. A naopak obětí toho vyhnání stala spousta nejen teda antinacistů, ale německy mluvících židů, že jo? Tam často se prostě moc nerozlišovalo. Čili aplikovat nějakou kolektivní vinu i právě s ohledem třeba na věk těch lidí, těch dětí a starých lidí a tak, je to prostě nestůrný princip. A co je důležitý zdůraznit. Já pořád říkám, že je něco důležitý a tady je skoro všechno důležitý. Vždyť je kolik 81 let po válce. A když to zase vztáhnu k tomu sněmu v Brně, tak kdo se tady sejde? Sejde se tady pár starých lidí, kteří zažili vyhnání jako děti. A jejich potomci, kteří tady k tomu místu mají pochopitelně vztah jako k nějakým kořenům nebo jako k domovu. Jo. A já se právě setkávám s tím, že lidi si ani nejsou vědomi, že tady prostě ten německý živel byl stovky let, to nesouvisí s nacismem, ty lidi tady žili prostě někdy od středověku, že je to prostě absurdní, jako dneska pěstovat nějaký nechutě a nenávisti.
9: No to mě právě fascinuje. Jak jsi říkal, 81 let od konce války a nejsme schopní
17: to smíření dokončit, ale já třeba ten dojem nemám, nebo možná se pohybuju mezi lidma, kteří přemýšlí jinak, ale já jsem měla pocit, že tohleto téma do téhleté doby, než se to tady znovu vytáhlo na nějaké politické úrovni, tak já měla pocit, že nějaké smíření mezi Čechy a Němci už je dávno nastartované a dneska už všichni chápou, že odsun se nedá říct, že byl správný.
16: Já si myslím, že to je jako věc, že to úplně přesně takhle totiž je, že ta česká politika, ještě zase k tomu asi vrátíme, vlastně pracuje s tím nebezpečím sudetoněmeckým strašně účelově. A dělala to vždycky. To není jenom v 90. letech nějaký nacházení nového vztahu k Německu a není to jenom strach o majetkový důsledky, které by mohly nastat zrušením třeba těch takzvaných Benešových dekretů, což jsou samozřejmě zákony, které každý má právo kritizovat. Ale jiná věc je, jestli by bylo udržitelné to, co by mohlo teoreticky vyplynout z jejich rušení. Já si myslím, že by z nich jako nevyplynulo nic, protože by nemohla žádná změna vlastně působit retroaktivně. Lidi by stejně nemohli být připravováni o majetky, které nabyly v dobrý víře. Ale nebyly to jenom obavy, které jsou nějak odůvodnitelné, ale často to bylo strašně účelové. A ta česká politika vlastně pracuje od 90. let s tím tématem, já bych se nebál říct hanebně a účelově, protože vždycky, když jsou jakýkoliv volby, tak ho někdo účelově vytáhne. A není to tak, že by tady byla ve společnosti jako s lety, který ubíhají od roku 89, tak je to čím dál markantnější. Tady není žádný spontánní strach ze sudetských Němců. To je vždycky vyvolaný někým, kdo o tom začne mluvit. A prostě bohužel část lidí si řekne, no, když o tom mluví tady pan poslanec, tak ono to může mít nějaký racionální jádro. A dělali to všichni. A je možná důležitý říct, že jako dneska to vidíme v nějaký vyhrocený až směšný podobě trochu ze strany SPD, nebo já myslím, že i motoristů. Myslím, že některé výroky Petra Macinky jsou jako na hraně opravdu, nebo spíš za hranou teda. Ale tohle to není něco, co tyhle lidi vymysleli. Tohle dělala sociální demokracie, dělal to Miloš Zeman, dělal to Václav Klaus, dělali to politici ODS. Čili je to prostě politická taktika, jak vybudit vášně, prezentovat se jako zastánci národního bezpečí, ačkoliv vůči těm, který ho neohrožujou, a zároveň jak odvádět pozornost od nějakých velmi reálných politických problémů.
17: My se na to, jak to zneužívali politici v minulosti, podíváme v bonusu, ale ještě než ukončíme ten klasický díl, tak já pořád doufám a chci končit trošku na tu pozitivní linku, že dneska vlastně už to je spíš ale tak, že my víme, ta kultura německo-česká, jaké to nese výhody, předávat si ty znalosti, ty dovednosti.
16: Právě, my jsme to neřekli, jo. Prostě pozoruhodný je to, že já jsem si dělal srandu, že tady vystupuju jako pamětník. Prostě na začátku 90. let, protože to český pohraničí, odkud byly vyhraný Němci, bylo strašlivým způsobem zdevastovaný. Tak samozřejmě začala obnova kaplí, kostelů, hřbitovů. Jenom toho, co zničil ten český komunistický stát, je asi 2500 míst, jako obcí, osad a tak. A ta obnova probíhala samozřejmě na začátku ve spolupráci se sudetskými Němci. Sudetští Němci dali spoustu peněz na rekonstrukce právě kaplí a tak vznikala spousta spolků, který nějakým způsobem spolupracují. A tohle všechno vlastně probíhá a netýká se to jako vrcholní politiky. Tohle je spontánní jako jednání. Probíhá nějaký smíření a probíhá navzdory všemožným jako peripetím. A myslím si, že se stalo to, jak jsi říkala, že pro tebe už to nebylo téma. Že se stalo to, že pro jako generaci mladší je to úplně samozřejmé, že spolu mluvíme, že vedeme nějaký dialog a že prostě se snažíme najít nějakou ztracenou paměť té země. No a že právě pro třeba moji dceru, který je 30, je tohleto rozpumpovávání těch nacionalistických vášní úplně nesrozumitelný. Možná bych nakonec ještě řekl, že ten sjezd sudetských Němců, to je vůbec poprvé, kdy se takováhle akce velká koná, nevím, jestli jsem to neříkal už na začátku, a jako je to třeba přivítat jako vyvrcholení nějakého právě dialogu a těchto těch snah o domluvu a o vzájemné porozumění si. Protože to není něco, co spadlo z nebe, to je něco, co se dlouho vlastně připravovalo dlouhým, někdy těžkým a bolestivým dialogem a snahama mnoha různých lidí.
17: A vlastně to smíření, to je to hezké slovo, tady budeme mít vlastně na konci toho května. Tak my moc děkujeme, že jste nás zase poslouchali a pusťte si náš bonusový díl, kde se podíváme na to, jak se krásně zneužívají slova jako Benešovy dekrety a odsun. Loučí se Lucie Korcová.
16: A Adam Drda, děkuju za pozornost.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Hovory.
18: Stanislav Krajčí šéfuje projektu Trenčín 2026 Evropa.

0: místech. Po válce odešla i s manželem sloužit do izraelské armády.
1: Ta situace se potom v roce 1948 opravdu velice rapidně měnila. Opět se probouzely antisemické nálady, no a oni opravdu nesouzněli s tím nastupujícím režimem a tak se tady rozhodli nakonec v Izraeli zůstat.
0: Říká historička Alena Flimelová.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Muž s podezřením na ebolu bude v Česku v přísné izolaci. Polsko a Maďarsko by mohli spolupracovat na energetické bezpečnosti. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. A zítra bude oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
4: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
5: Přímo na letištní ploše běhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
4: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
6: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
4: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Polsko nabídlo Maďarsku pomoc se zajištěním energetické nezávislosti. Ve Varšavě o tom jednali premiéři Donald Tusk a Péter Maďar. Premiér Maďarska je na své první zahraniční cestě od nástupu do úřadu. V Polsku chce obnovit blízké vztahy, které ochladly za vlády jeho předchůdce Viktora Orbána.
7: To takže znak naději.
8: V tradičním partnerství Varšavy a Budapešti byla podle premiéra Tuska v posledních letech pauza. Nový šéf maďarské vlády Maďar je ale prý zárukou, že bude znovu pokračovat. Zemi, která je stále závislá na dodávkách ruské ropy, nabídl Tusk asistenci nebo investice do energetické infrastruktury. Maďar během cesty uvedl, že pevné vztahy Maďarska a Polska by mohly být základem silné Visegrádské čtyřky. Otevřel i možnost rozšířit skupinu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska o další státy. Ve Varšavě ho přijal také polský prezident Karol Navrocký. Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká kancelář Kateřina Havlíková.
9: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek. Budou mít modrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
10: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do čtvrtého utkání skupiny jako jasný favorit. V polovině zápasu ale otevřeli skóre Italové. Ve třetí třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58-15. V dalším zápase skupiny ve švýcarském Friburgu hrají Švédové proti Slovincům. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
11: Před začátkem druhé třetiny vedou Švédové nad Slovinci 2-0, když promarnili hodně šancí. Vyrovnaný zápas se hraje zatím v Curychu, tam po první třetině hrají Spojené státy s Německem 1-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
10: A fotbalisté Karviné zdolali po obratu 3-1 Jablonec a poprvé v historii získali domácí pohár. Slezský klub si tak zahraje předkolo Evropské ligy a má jistou minimálně hlavní fázi konferenční ligy.
12: Nehoda na Pražském okruhu a omezení na silnici 35 v Litomyšli. Na Pražském okruhu směr D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na Barandov, 16. kilometru. Dejte pozor, blokuje levý pruh. Na místě sanitka, taky hasič.

0: či objíždí se pravým pruhem plynule, poblíž je nové omezení. Na D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem stále stojí kamion 92. kilometr na krajnici, je tam servis nebo odtahovka a taky silničářská šipka. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králové jede nadměrný náklad, aktuálně v Litomyšli.
1: Za tou čerpací stanicí MOL, tak už zastavili dopravu ve směru na Mohelnici a odmontovávají tam dopravní značky. Tak.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy přehánky, nejvyšší teploty do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Na Českém rozhlasu Plus teď nabízíme autentické ukázky z poválečného procesu s Karlem Hermanem Frankem, od dubna 1939 státním tajemníkem úřadu Říšského protektora a od srpna 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do poloviny května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Až do pátku vám na Českém rozhlasu Plus v tomto čase nabídneme ukázky ze soudního procesu.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
4: Proces s Karlem Hermanem Frankem probíhal v době vypjaté nenávisti k Němcům. Stačí říci, že po druhé světové válce se slovo Němec psalo i v denním tisku s malým N na začátku. V květnu 1946 lze v novinách objevit články s titulky jako František Palacký o osudovém boji s Němci nebo Obrana národa a Sovětský svaz. Hlas revoluce, časopis vydávaný našimi legionáři, psal o tom, jak chování amerických vojáků ve dnech osvobození na našem území zavánělo fašismem a nacismem a jak je Češi nenáviděli. Zahájení procesu s Karlem Hermanem Frankem doprovodil projevem ministr spravedlnosti Prokop Drtina, národní socialista. Dal najevo, že Frank nebude souzen jen za to, čeho se skutečně dopustil, ale že soudci budou myslet i na křižácká vojska u Ústí nad Labem, na Bílou horu a popravu českých pánů, na 30letou válku, Habsburky a násilnou germanizaci za Josefa II. A tak dále a tak dále. Jedenáctý den jednání, 3. dubna 1946, přišlo na řadu projednání likvidace obce Lidice. U soudu vypovídali ty, které přežily, lidické ženy.
5: Tak paní Kohlíčková, vy se jmenujete Marie Kohlíčková.
6: Ano.
5: Kolik je vám let?
6: Bude mi 52.
5: Teda 51. Narozená kde?
6: Kněžívka.
5: Kněžívce. Tady u Prahy, ano.
6: Ano.
5: Náboženský římská, bez vyznání. Co pak jste?
6: Bývala jsem v Konzumu, Čela.
5: Vidíte kde?
6: Kročehlavy.
5: Kročehlavy, Arbesova.
6: Ano.
5: 1501.
6: Ano.
5: Tak paní Kohlíčková, vyličte nám, jak to bylo v Lidicích, teda ty tragické dny.
6: Tedy já snad bych vám chtěla říct, v první řadě 4. června, kdy zatýkali celou rodinu Horákovic a celou rodinu Stříbrný a mého syna.
5: Proč pak byl zatčen?
6: Protože měl dceru Horákovic.
5: Bydlel. Proč byli zatčeni? Proč se říkalo, že byli zatčeni?
6: No, to já vám nemůžu říct. Ale přitom, když je vyslýchali, tak říkali, že ten syn Horákovi tedy měl udělat atentát na Heidricha.
5: To jim těm vyslýchaným říkali.
6: Ano.
5: Ovšem ten syn tam nebyl.
6: Ten syn byl v Lidicích.
5: To ne, ale v době 4.6. už tam nebyl.
6: Ten Horákovi syn, no. Ten odjel do Anglie.
5: No.
6: Protože jako důstojník československé armády odešel.
5: No.
6: A můj syn bydlel z Horákovic, tak proto ho zatkli s nima. a odveden dolů do vsi, kde jsme bydleli my. A viděli jsme oknem, jak je postavili ke zdi napřed je tedy toho syna, maminku Horákovou, pak jeho otce a vedle nich mého syna a další rodinu Horákovi. Pak přivedli stříbrných rodinu a to byla jenom matka se synem. A přitom přivedli lidi, kteří cestovali přes lidice, nepustili nikoho ven a museli čekat, až všechny zatknuli, až se celá prohlídka po celý vsi odbyla. Pak je naložili do aut a odvezli do Kladna a dále nevím, co se s nima dělo.
5: No, proč byla ta prohlídka tenkrát?
6: No, to já vám nemůžu říct, proč. Oni nám neříkali. Hledali zbraně, no, my jsme žádný nikdo neměl.
5: No tak to víte, hledali zbraně. No, nehledali tam taky vysílačku?
6: No, oni to říkají. No. Že hledali vysílačku, no jiný věci. No, my jsme věděli určitě, že tam žádná vysílačka není, ani zbraně. Tak jsme to pokládali za, jak bych řekla, hloupost.
5: Jaká velká jednotka dělala toho čtvrtého prohlídku?
6: To já vám bohužel nemůžu říct. Bylo jich mnoho.
5: No.
6: Jenom se pamatuju, že můj syn přiběhl dolů ke mně a říká, maminko, tady je Wiesmann s celým gestapem kladenským. No, přijelo jich v několika vozech a to bylo poslední, co jsem slyšela od mýho syna.
5: No, tak mohlo jich tam 50 nebo 100.
6: Já vám řeknu, že nevím, protože jsme nesměli ven. V domě u Horáku ostala jedině jeho žena, protože byla ve vysokém stupni těhotenství, tak jsem byla určená k ní. A tak jsme všechno dělali pohromadě až do 9. června večer. A 9. večer jsme byli na zahradě a ještě jsme dělali řípu a přijelo snad po 9. hodině, k 10. nemůžu říct, kdy to bylo. Přijelo vojsko a to je konec tedy vesnice. Tak hned jak přijeli, tak se rozestupovalo vojsko jeden za druhým a my se divili, říkáme, proč zas ty vojáci jsou tady. A ještě jsem říkala, snad jdou do Makotřa dělat prohlídku. A byl tam se mnou ten mladší syn a muž, tedy ten můj druh. Říkala jsem, prosím vás, běžte domů, do bytu mýho, kdyby se něco dílo, ať jste doma. Tak šli domů a my s Aničkou, tedy s mojí nevěstou, jsme ostali sami v domě. Báli jsme se podívat ven, protože velké množství vojska a vozů jezdilo do vsi. Co dělali ve vsi, jsme neviděli, protože jsme nekoukali. Ale bylo to po půl noci, kdy začaly strašné rány do vrat. Několik vojáků rozbilo vrata, druhý
5: než... To už bylo u vás.
6: Ano, já mluvím o nás.
5: To se ovšem dělo po celých lidí.
6: Ano, ano. A já tedy, ty druhý nemohli se dočkat, až ty vrata rozbijou, tak přeskočili ty vrata a dostali se k nám. Než jsem vyběhla otevřít dveře do týně, co jsou, tak je vyrazili na mě ty vrata, takže uhodili mě. Ta jedna světnice byla zablombovaná od té první prohlídky. Já jsem nevěděla, že neumějí česky, no ale německy jsem nedovedla, tak jsem je prosila, aby to netrhali dolů, že budeme trestaní. On na to nic nedal. Ako do vrat, do dveří vyrazil je, do všech, tedy na půdu. do sklepa, do druhého pokoje, to všechno vyrazili a křičeli. Auf pryč, auf pryč, jinýho snad nedoved a my jsme jim nerozuměli. Tak jsme se neměli ani kdy obléknout. Já jsem byla jenom v takových bačkorách na polovic oblíknutá a ta moje nevěsta ještě hůř, protože jí to díl trvalo. Tak nás sebrali a odvedli do školy. A byli jsme snad už poslední, abych tak řekla, protože naše ženský všechny už byly ve škole. A tam byl koš veliký a všechny ženský, který přinesli peníze, poznámku tedy to, my jsme nepřinesli peníze, protože nám nic neřekli. Ani ty skvostia nebo něco takového. My jsme to nevěděli. Ale viděla jsem tam, jak do toho koše všechny peníze házeli a když jich byl plnej ten koš, tak tou jeho botou do toho šláp a sešláp to a zase dávalo dál. Byly to hrozný chvíle, že ženský byli zmatený a prosili, aby jsme si řekli o nějaký stvrzenky, že tam ty peníze odevzdali. Ovšem, že žádný stvrzenky nám nedali. Jedna paní tam měla 10 koruny a takový ty to stříbrný, prosila, co s tím má dělat. No my jsme řekli, zahoď to, nemá to stejně cenu. Takový podrobnosti to bylo.
4: Posloucháte ukázky z 11. dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z dubna 1946. U soudu vypovídá Marie Kohlíčková o událostech v Lidicích v červnu 1942.
6: Když nás všetky do té školy nahnali, tak přijeli auta vojenský a nakládali nám...
5: Počkejte, ještě prosím vás, paní Sefíne. Tam byly ženy a děti, ano?
6: Ženy a děti, ano.
5: Děti do jakého stáda? Teda...
6: No, aspoň řeknu do 14, do 15
5: let. Hoši.
6: Děvčata a všechno, všechno.
5: Děvčata všechny a hoši do 15
6: ano,
5: let.
6: Ano, pak nás naložili do těch vojenských aut. Já jsem s mojí nevěstou byla v prvním autě. A přijeli jsme... Jak se posunovaly ty auta, tak jsme přijeli před trafiku a bylo nám zima. Tak tam stáli vojáci a ten jeden snad uměl česky. Já jsem prosila, aby nám dal tu jednu peřinu, aby se ta moje nevěsta mohla přikrýt. Tak on nám tu peřinu podal a přitom plakal. A říkal, my jsme 3 dny v takovýmhle tumlu. Ani jsme nespali a mám 3 děti. Nevím, co se s nima děje. Přitom se doložili tam ty auta a my jsme odjížděli. Já jsem viděla, že mýho syna a mýho muže odváděli do Horákovic. Tatku.
5: To byl druhý syn,
6: ano.
5: To byl mladší.
6: Ano, když mě vyváděli z domu, tak jsem potkala mýho syna. A
5: jak
6: toho,
5: byl starý?
6: 24 let. Tak jsem potkala toho syna a toho mýho muže. Jak je vyvádějí z domu, ani se na mě nevohlí, jenom takhle zvednul ruku a jakoby mával na pozdrav. A viděla jsem, že je odvádějí Horákovům do statku. Tak jsem byla zvědavá, co tam dělají v tom statku. Tak jsem tam koukala a žádnýho jsem neviděla. Než 3 muže, který stáli prostřed dvoře, to byl pan Růžička, skladník a holič. No a měla jsem radost, že jsou veselí, že se po nás koukají. Nic jsem nepodezřívala, že by se něco stalo. A projížděli jsme vesnicí kde už všechno bylo vyházené z oknama ven a jeli jsme okolo našeho domu, tam už stály hrnce se sádlem, kola, peřiny, to všechno bylo vyházené ven. Klobouk Venouška, toho staršího syna, se válel vprostřed ulici. Dojížděli jsme dál, potkali jsme vozy, ve kterých bylo naložené nářadí, mašiny a zase v jiných bylo dobytek. To bylo prostě strašný, když ten dobytek lítal po vsi a bučel, stromy porážený a to vojsko je chytalo. To jsme viděli lidi, už jsme viděli, jak četníci jsou rozestavení po cestě a žádný ho nepustil. Až do Kladna to tak bylo. Tam nás dali do školy, do reálky. No, do nějaký velký školy nás dali. Tam byla připravená sláma, snad už tam někdo na ní byl, nebo ne, to nemůžu říct, ale bylo to pro nás připravené. Bylo snad asi 5:30 ráno, když jsme tam přišli. A všechny ty naše děvčata do chvíle, oni snad měli všechny auta pro ně připravený, tak byly za chvíli všechny v tom Kladně. No, to si můžete představit, co dělali děti. Jak se báli a jak mámy plakali s těma dětma, co s námi bude. Dali nám k obědu nějakou vomáčku, na to se nepamatuju, co to bylo, protože jsme neměli žádný chutí. A sepsali s námi nacionále, nebo jak se to říká, a nechali nás tedy ležet. Tam jsme byli 2 dny, myslím, že v pátek večer nás naložili. No, oddělili nám ty, vzali nám napřed děti. To bylo něco strašného, co ty děti dělali, když mamince dítě brali. A my jsme plakali, prosili, proč nám děti berou, že co s nima s tak maličkýma budou dělat. Oni řekli, ne, ty děti pojedou napřed do táboru a vy přijedete za nima. A my jsme jim je nechtěli dát, ty děti. Oni vystřelili do tak nahoru, aby nás poplašili. A nesměli jsme ani přitom stát, museli jsme klečet. To víc takový mámě, když brali dítě, tak se plazila za nima, prosila, aby ho nebrali, že je mu 14 dní k tomu dítěti. Na to nic nebylo dbáno, prostě nám spíláno, že musíme, že jim děti musíme dát. Já se pamatuju, jak Maruška Hockovic, to byla moje sousedka, říkala, maminko, nedávej mě, oni mě zabijou. A maminka řekla,
7: jak
6: musíš,
7: byla stará ta holčička?
6: 9 roků, musíš, musíš jít. Já tam za tebou přijedu. A ona křičela, to si máma, ty mě dáš, aby mě zabili. Přicházeli sestry, takový nějaký, já nevím, byli to Češky nebo Němky, to vám nemůžu říct, a ty nám děti odnášeli. Když to bylo s těma dětma odbitý, tak tu moji nevěstu...
7: Počkejte, paní svěstině, ještě něco. Odebrali vůbec ty děti?
6: Všechny děti,
7: teda
6: ano.
7: I sebe menší?
6: Ty 14-denní.
7: I ty, který teda byli u prsů ještě?
6: Ano, ano, všechny děti nám vzali. Když to bylo odbitý, tak moje nevěsta dostala takový to bolení. Nevím proč. Jestli ze strachu, anebo z čeho to bylo... Tak jsem prosila, tam s nima byla nějaká paní. Co to bylo, to já nemůžu říct. Co s ní bude?
7: 10.
6: Poslední. 10. nás sebrali a 19. se jí narodila holčička. Tak jsem je prosila, aby s ní něco udělali, že už má bolesti. Tak jí odvedli, já jsem nevěděla kam. Ale odvedli ji, pak jsem se to tedy dozvěděla, když přijela za námi. Odvedli ji do nemocnice, do Kladna. Tam je uzavřeli zvlášť, nesměl k ním nikdo. A byli tam snad 3 dny, nebo jak. Pak je odvezli do Prahy a tam byl nějaký ženský domov. Tam porodili ty děvčata.

0: Jedenáctý den soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem 3. dubna 1946 u soudu vypovídala Marie Kohlíčková o událostech v Lidicích v červnu 1942. Ženy odvlečené z Lidic byly internovány na Kladně, kde jim byly odebrány všechny děti.
1: Když to všechno tedy odbyli, tak nás naložili do aut, vojáci zase, a se zbraněma, tak jako kdyby nás byli vedli na popravu, no všetky jsme měli takovou dušičku. A na Kladenském nádraží nás nakládali do vlaku. Ale my jsme nevěděli nic, co tedy se s Lidicema stalo. Jedině tam byl nějaký železničář, něco opravoval na voze a říkal, Lidice jsou vypálený. My jsme říkali, to není pravda, teď my jsme tam odsaď ve středu odešli. No ale víc jsme se nedozvěděli. Po cestě tedy s námi byli, to víte, jeli jsme přes Prahu, měli jsme strach, že snad v Praze nás zabijou. No, když jsme viděli, jedeme přes Prahu, nestalo se nám nic, no tak to nebude tak líp. Jeli jsme přes Kralupy, Mělň a tam někam na Děčín, to bylo v noci. Až jsme přijeli do Berlína, tam jsme stáli na nějakom mostě, když někdo nás zhlíd a na tom nádraží jsme stáli, tak po nás lidi plivali. Nám to bylo divný, proč? Museli jsme být ticha, protože s námi byli vojáci. No a prostě tedy, až jsme přijeli do toho Ravensbrücku na nádraží. Ne, do Fichtenbergu na nádraží. No, tam jsme byli uvítaní vojskem, psy, dozorkyně na nás křičeli, řvali na nás, že jsme tedy rychle nevycházeli, protože tam byly stařičky, babičky, které byly chromí, jedný bylo skoro 90 let. No, bylo tam mnoho babiček, které nemohly chodit, tak pro ně přijeli a nás vedli pěšky. Přitom nám spílali, že nám naučí německy mluvit. Já jsem tomu nerozuměla, ale byly děvčata mladí, který jsme se ptali, co říkají. No a oni nám to překládali.
0: V nacistickém koncentračním táboře Ravensbrücku strávily lidické ženy 3 roky. Pracovali tam v nelidských podmínkách, z původních 203, které tam byly zavlečeny, se jich po válce vrátilo 143. My se ale vrátíme k pražskému soudu s Karlem Hermanem Frankem. Je 3. dubna 1946 a k výpovědi předstoupila Anna Hroníková.
2: Kolik je vám let, paní Hroníková?
3: 38.
2: 38, narozená kde?
3: V Lidicích 36.
2: Ne, jenom v Lidicích. Náboženství římská katolička,
3: ano.
2: Zaměstnáním nebo povoláním,
3: domácnosti,
2: jste vdaná,
3: vdova,
2: bydlíte nyní v Kročehlavech, Arbesova 1501, s Frankem obžalovaným nejste v příbuzenském poměru.
3: Ne.
2: Prosím vás, paní svědkyně, buďte tak laskavá a vyličte nám krátce, teda to, co jste zažila, v prvé řadě, jestli se pamatujete na nějakou tu událost ze 4. června 1942 a potom 9.
3: Ano. 4. června ráno, mezi 4. a 5. hodinou, se začalo sjíždět do Lidic množství aut, ve kterých byla německá policie. Proč tam jedou, jsme nevěděli. Ale nikoho potom už ze vsi nepustili. Můj muž příkladně měl jet do práce a musel zůstat doma. A dcera dojížděla do Prahy do školy a taky ji nepustili. Ve vsi samozřejmě se všechno začalo zhlukovat, ale zahnali nás do stavení, do domků a byla v domkách prohlídka. Na návsi, prosím, na návsi jeden, a byl to podle teda, jak vyprávěli Vízman, upozorňoval, aby zvlášť prohlídli číslo 73 a 33.
2: Kdo pak tam bydlel?
3: Tam bydlela rodina Bohumila Horáka a Josefa Stříbrný. No tak začala ta prohlídka a když došli do těch...
2: Počkejte, víte, co hledali? Neřekl vám někdo, co hledají?
3: Ne.
2: Ne.
3: Ne, to jsme neměli žádnej tušení. Až potom, když začali vyvádět některý lidi na náves, kde je postavili podle zdi, tak byli to příslušníci rodiny Horákovi a František a Marie Stříbrná. No a potom je dali všechny do aut a odvezli je a tak se teda skončilo. Potom se mohli lidi rozjet do práce a kam potřebovali.
2: Jak dlouho to asi trvalo? Přišli brzy ráno?
3: A... Přišli ráno mezi 4. a 5. hodinou a trvalo to tak, myslím, že odjeli tak v 7. hodině nebo po 7. hodině.
2: Teď co se stalo 9.
3: 9. června asi tak po 9. hodině. Bylo, tuším, že bylo 9:45. Když začali zase se sjíždět do naší obce auta s německou policií. No my jsme samozřejmě všichni byli vyděšení, že se asi něco bude dít. Já jsem se ptala příkladně mojeho otce, co o tom soudí, a on říkal, nevím, jestli snad by byli ty předešlí něco říkali, na základě toho se to sem hrne. Jedno teda je pravda, že jelo auto jedno za druhým a za chvíli byla plná ves vojska. Zatím jsme teda byli všichni vystavení a potom k 11. hodině začali vyvádět dobytek z chlévů, vyvážet nářadí hospodářský a vyvádět lidi z domku. U nás došlo k našemu vyvedení až asi 14:30, takže jsme byli mezi nejposlednějšími. Já jsem se jednu chvíli podívala z okna a viděla jsem, jak vedou známí, teda i v tom šeru jsem poznala, kdo to je. A můj otec řekl, že jsme všichni a oni nařídili přistrojit se a pak jsme si už ani nedali s otcem s Bohem. My jsme šli do školy a tatínek, to jsem nevěděla kam.
2: Vy jste tehdy byla vdaná.
3: Ano.
2: Váš
3: muž. A můj muž byl na noční.
2: To nebyl právě.
3: Ano. Tam, no. Na noční šichty.
2: Potom už toho taky nevěděla.
3: Ne. No, my jsme se teda s dcerou neoblíkli. Šli jsme jenom, jak jsme spali.
2: Jak starou dceru?
3: 17 roků, myslím. Jenom jak jsme spali, tak jsme si na sebe vzali nejnutnější a šli jsme do školy. Když jsme tam přišli na chodbu, tak tam byl jeden důstojník německý a ptal se dcery, proč se třese, jestli se bojí. A dcera říká, nebojím, ale je nám zima. A on nás poslal oblíct domů. No tak jsme si vzali na sebe teda teplý oděv a šli jsme zpátky do školy, kde jsme viděli, že mají ženy s sebou rance, peřin, šatstvo. Ptali jsme se, co se bude dít, a někdo povídal, postěhujou nás. Potom, asi tak 16:30, jsme museli naskákat do aut a připravit na cestu. Mezitím byl ve vsi takový zmatek, dobytek běhal po návsi, tam před jedním hostincem byly zasazený lípy, u jedné lípy byl uvázán bík, který vytrh ten stromek a pak běhal kolem kostela i s tím stromkem. A ty vojáci si počínali jako doma, už tam měli taky zabitý prasátko. zkrátka hospodařili posně. Pak nás odváželi do Kladna a na Horákovém dvoře stáli někteří muži, který jsme dobře poznali. Do Kladna jsme přijeli asi ve čtvrt na šest. Po cestě jsme předjížděli ty, kteří jeli do práce. No, každý volal, kam vás vezou. My jsme jenom krčili rameny. Muži smekali, viděli jsme, že pláčou, ale byli jsme teda bez moci. Zavezli nás do kladenské reálky, kde bylo připravíno na hromadách sláma, která páchla hnilobou. Tak jsme tam se usadili na slámě, udělali jsme si tam taky takový rodinný kouty a tam začala naše teda křížová cesta vlastně. Hned nám přinesli potom později černou hořkou kávu. Děti tam plakali, protože chtěli ven a ven nesměli. No, tak jsme tedy v poledne dostali oběd, který jsme nejedli, protože jsme byli všechny rozrušeny. Přešel první den, přišla noc, která byla dost neklidná, svítilo se, děti zase plakaly. Přišel druhý den a moje švagrová jedna měla víc dětí a jednoho chlapce, který mu bylo 14 roků, tam neměla. A když jsme se jí ptali, proč ho nemá s sebou, tak řekla, že si ho její muž vzal, protože si myslí, že má ona těch dětí na starosti moc, takže ho vzal s sebou. A ten chlapec byl také v Lidicích zastřelen.

0: Posloucháte ukázky z 11. dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem ze 3. dubna 1946. U soudu vypovídá Anna Hroníková o tom, jak byly v červnu 1942 odvlečeny z Lidic a internovány na Kladně.
1: Druhý den to vypadalo podobně jako první den. Spali jsme tam ještě jednu noc. A pak třetí den popoledním přišli, prohlíželi nás a najednou řekli, že proto, že pojedeme někam do Tábora a proto, že je málo autobusových vozidel, takže děti pojedou napřed autobusem a my, že pojedeme vlakem. Samo sebou, že začal pláč, no ale protože začaly některé ženy se tak jako bouřit, tak jeden z těch gestapáků se tam postavil doprostřed a vystřelil nahoru. Samo sebou, že potom všechny stichly. Všechny si museli kleknout do slámy a připravit děti na odchod. To byly opravdu bolestné scény. Já si pamatuju několik, jak se maminky vracely, když odvedli děcko, jak si klekli zpátky do slámy a tu prázdnou slámu objímali. Některé ošetřovatelky plakali, když odnášeli ty děti, kterým bylo přes rok, ale na věci se nedalo nic změnit. Odvedli je někam stranou a pak vyváděli podle jmen nás. Zas nás naložili do aut a lidu prázdnými ulicemi kladenskými nás vezli na kladenské nádraží. Tam už stál kousek od nádraží vlak, do kterého jsme museli nastoupit a za malou chviličku nás odváželi do Prahy. V Praze jsme stáli v bubnech hodně dlouho do noci. Potom tak asi půl noci jsme odjížděli na Kralupy, na Mělník.
2: Tam jsme se dostali do Berlína.
1: V Berlíně jsme taky stáli dlouho a 14. jsme přijeli do lágru. Když jsme vystupovali na stanici, zůstali jsme, jak se řekne na to, koukat, jaký máme přivítání. Stálo tam totiž několik dozorkyň, šedě oblečených, a ty měli s sebou velké německé vlčáky. První slovo, které jsme uslyšeli od jedné dozorkyně, byly to vlastně dvě slova, řekla je česky, držte hubu. Ta sama jsem viděla, jak strčila do jedné naší babičky, která málem by byla porazila i tu druhou. Ti, kteří nás vedli z Kladna, nám říkali, poslouchejte je a nebude snad se vám vést zlé.
0: Anna Hroníková 3 roky v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrücku přežila, stejně jako její dcera. Jejího manžela, který byl v okamžicích nacistického přepadení Lidic na noční směně, kladenské gestapo zajistilo a byl dodatečně v červnu 1942 zastřelen v Praze v Kobylisích. Bylo mu 42 let. Přímo v Lidicích byl zastřelen otec Anny Hroníkové, tehdy 58letý vysloužilý horník Antonín Trnka. Ještě jednou se vraťme do pankrácké soudní síně, kde v procesu s Karlem Hermanem Frankem vypovídala 3. dubna 1946 také Jarmila Nová.
2: Jak se jmenujete, paní Nová křestně?
3: Jarmila.
2: Jarmila Nová, kolik je vám let?
3: 30.
2: 30, narozená kde?
3: V Lidicích.
2: V Lidicích, náboženství.
3: Římská
2: katolička, vdaná vdova.
3: Ano, vdova.
2: Vdova. Co pak jste zaměstnání?
3: Domácnosti.
2: Domácnosti. Kde pak bydlíte teď?
3: Kročehlavy. Arbisova ulice 1490.
2: S Frankem nejste v příbuzenském poměru?
3: Ne.
2: Prosím vás, paní svědkyně, Vyličte nám. Pamatujete se na události ze 4. června 42?
3: Ano.
2: No, tak nám to v krátkosti řeknete a potom z 9.
3: No, pane soudní rado, já jsem byla 4. června ráno doma. A najednou tam přijeli německý, ty vrahové, musím říct. A byla veliká prohlídka, tež byla i u nás prohlížili všecko, mě přeházeli.
2: Řekli vám, co hledají?
3: Neřekli.
2: Pokračujte.
3: Přeházeli mě všecko i v bytě.
2: No.
3: No a pak jsem viděla, když sbírali rodinu Horákovou, ty bydleli nahoře v Lidicích, tak jsem viděla pana Horáka Štěpána, mladého pana Horáka a paní Marii Horákovou a Anu Horákovou. Jak je vedli dolů. No a...
2: Ještě jednu rodinu tam se brali.
3: A rodinu Stříbrný, ano.
2: To byly jen dva, muž a žena.
3: Ano.
2: Když to Horákový rodiny bylo 13.
3: Ano.
2: No. Odvedli je a potom asi o 7. hodině se ta opatření uvolnila.
3: Ano.
2: A pak se nedálo skoro týden nic a co bylo potom 9.
3: 9. června bylo asi 10:45, když jsem se dívala na hodiny, šla jsem spát. A najednou slyším takovej duchot, tak se podívám z okna a vidím, co jde německého vojska obklíčovali Lidice. No a bylo asi po 3. hodině raní, když přišli ke mně do bytu a řekli mě, všichni se oblečte, půjdete na 2 dny do školy. A já jsem měla malou dcerku, bylo jí 4,5 roku, tak říkám, tu mám také zbudit a on říká ano. A on mě říká, ano, mluvil česky, tak jsem děcko oblékla sebe, říkal mě, teple se oblečte. A manžel ještě připravoval mě jídlo do aktovky, abych měla na 2 dny pro sebe a pro dcerku. A šli jsme, ještě bydlela jsem u pana Suchánka v čísle 83. Když jsme byli připraveni, přišlo jich do bytu, do toho domku, aspoň 10 těch vrahů, musím říkat. Když jsme byli hotoví, tak ještě jsem čekala na rodinu Suchánkovic a pan Suchánek se rozloučil s paní Suchánkovou. Říkal, no, dej Bůh, aby jsme se zase šťastně vrátili. Došli jsme před dům a tady nám řekli, hád, muži půjdou na obecní úřad a vy ženy do školy. Já i moje dcerka, paní Suchánková, se 2 dcery šli jsme do školy. No tam už nás bylo víc. Bylo to hrozné. Všechny jsme plakali, nevěděli jsme, co se bude dít. Přišli jsme do školy, já jsem držela dcerku na ruce, svlekli mě snubní prstýnek a ještě mě řekli, a peníze. Tak jsem měla asi 120 korun, tak jsem je hodila do kufru a šla jsem do třídy. Tam už byla i moje maminka, všechny jsme se ve třídě scházeli. Když jsme se všechny sešli, tak po skupinách nás dávali do auta a odvážili na Kladno do reálky. Tam jsme byli už 6. hodině všechny svežení. No. To bylo středa, pátek, odpoledne, nám lhali, řekli, musíte malé děti vykoupat, aby byli čistí, aby si odpočinuli. Tak jsme malé děcka vykoupali, netušili, že nám je budou brát. Potom bylo asi k 9. hodině, nebo po 9. jistě, nevím, když nás znova naložili na auta a odvezli na výhybku na nádraží a tam odtud nás vezli do koncentračního lágru Ravensbrücku.
2: No, co vám řekli o dětech?
3: O dětech nám řekli, neplačte, za 2 dny, 2. den ráno se s nimi sejdete. Bohužel nám lhali.
2: No, tak a co se dál stalo?
3: 14. června ráno jsme přijeli do koncentračního tábora Ravensbrücku a tam začalo to běsnění. Tam jsme museli pracovat celý 3 roky. 2. února 1944 odvážili naše ženy starší nemocný do Lublína, pak do Osvinčina, též i moji maminku. Za 8 měsíců se někteří vrátili, někteří hodně jich tam zemřelo.
2: Co se stalo s vaší dceruškou, jak se jmenovala?
3: Alenka? Alenka, ano.
2: Co se stalo s vaší dceruškou?
3: Dcerušku mě v Kladně sebrali a doposud není, nemám žádných zpráv.
2: Zatím jste nebyla na Lublíně?
3: Ne.
2: Teda vy jste ztratila muže?
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej. A maminku mě umučili právě na Velký pátek, z Velkého pátku na Bílou sobotu mě jí dali do plynové komory. Tak umučili kolik tisíc, aby snad zazdělali jiné místo.
2: Podívejte se, paní světkyně, teda vy jste měla muže, vy jste měla 4 bratry, tak ty jistě byli teda tam v Lidicích, se jistě jeden o druhým věděl, co se tam dělá, že ano. Byly tam nějaké zbraně?
3: Nebyly, pane.
2: Byla tam vysílačka?
3: Nebyly.
2: Ukrýval se tam někdo?
3: Žádný.
2: Parašutistů?
3: Žádný.
2: V té době?
3: Žádný.
2: Vy jste ty poměry dobře znal?
3: Ano, já jsem byla narozená v Lidicích.
2: No nejen to, no vzhledem k tomu, že jste měla bratry,
3: ano.
2: Konec konců chápu, že jako žena by méně byla zúčastněná, ale když jste měla bratry, když jste měla muže, tak ty jistě by byli museli tohleto vědět, že ano?
3: Ne, nic takového tam.
2: Obžalovaný se vyjádřit v Pěrecké výpovědi? Ne. Děkuji vám, paní světkyně.
0: Jarmila Nová se s dcerou nikdy nesetkala. Při vyšetřování vyšlo najevo, že 4letá Alena zahynula nedlouho poté, co byla v Kladně odebrána matce, a to v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu. V tomto táboře bylo v nákladních vozech splynováno 82 českých dětí z Lidic a 11 dětí z Ležáků. Právě aktivní a zcela zásadní role Karla Hermana Franka při rozhodnutí nacistů zlikvidovat obce Lidice a Ležáky byla jedním z klíčových bodů obžaloby a nakonec i jedním z hlavních činů, za které byl odsouzen. 8 lidických dětí nebyl rok po konci války ještě úplně jasný, takže u soudu se mimo jiné četlo z pátracího oběžníku ministerstva vnitra, hovoří Hugo Zeman.
4: Ministerstvo vnitra v Praze vydává tímto výzvu k pátrání po nynějším pobytu dětí z Lidic, uvedených v článku 4. tohoto pátracího oběžníku, jakož i po osobách, které se provinily únosem těchto dětí a jakýmkoli dalším zločinem či jiným trestným činem na nich, bezprávným omezováním osobní svobody člověka, nakládáním s člověkem jako s otrokem, vydíráním, nebezpečným vyhrožováním, poškozením na těle, trestnými činy proti zdraví, zlým nakládáním, opomenutím povinné péče jakéhokoliv druhu a tak podobně. Jde o děti, jež stihl nejhorší představitelný osud, jaký může stihnout dítě. Jejich otcové byli zastřeleni v Lidicích dne 10. června 1942. Matky některých rovněž byly později zastřeleny. Matky jiných byly odvlečeny do koncentračních táborů a tam některé z nich byly zavražděny, jiné zemřeli, děti sami pak byly zavlečeny do ciziny, tam odňaty své národnosti a snad i prodány. Ti, kdož se provinili jakýmkoliv způsobem na lidických dětech, jsou vesměs váleční zločinci vysokého stupně. Uvedeným zločinům spáchaným na lidických dětech předcházely události v době od 27. září 1941, kdy se stal SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě do 9. června 1942, kdy byly dokončeny přípravy okupantů k provedení brutální exekuce lidické. Úřední německá zpráva o provedení exekuce proti lidicím, vydaná již 10. června 1942, se zmiňuje o lidických dětech pouze těmito slovy: a děti dány na náležité vychování. To, co předcházelo bezprostředně tomuto aktu, budiž shrnuto v toto stručné vylíčení. Dne 10. června 1942 byly lidické děti i s matkami dopraveny z Lidic do kladenského gymnázia, kde byly od matek odloučeny, a 12. června ve večerních hodinách odtud dvěma autobusy dopraveny do Prahy a z Prahy potom dále vlakem do Lodže v Polsku, kamž přijeli v neděli dne 15. června 1942, tedy téhož dne, kdy jejich matky dojeli do Ravensbrücku. 7 dětí ve stáří do jednoho roku bylo v Praze umístěno v německé dětské nemocnici v Praze 2 na Karlově náměstí. Odtud potom byli po nějaké době převezeny do opatrovny v Krči, kde jich také nyní bylo 6 nalezeno, s výjimkou chlapce Františka Černého, který zemřel. Nemluvňata narozená po lidické exekuci v pražském ústavu v Dykově ulici na Královských Vinohradech byla pokřtěna německými jmény a zapsána pod německými jmény v matrice. Z těchto 6 dětí se dosud 5 nenašlo a je pouze známo, že brzy po narození zemřela z nich Věnceslava Kohlíčková. Bezpečná stopa po všech ostatních dětech končí v Lodži. Zdá se být i pravděpodobné, že z Lodže byly děti dopraveny do koncentračního tábora v Gneisenau, bývalá německá župa Wartheland, odkud děti poslali svým příbuzným po 2 korespondenčních lístcích. Pak, jak se zdá, byly děti umístěny v rodinách německých kolonizátorů ve zmíněné župě, ve Slezsku a jinde. Kromě toho však byly ještě dne 12. června 1942 v Kladně vybrány 2 důstojníky SS 3 děti, 2 děvčátka a 1 chlapec, a to 6letá Dagmar Veselá, 4letý Václav Zelenka a 2letá Hana Špotová, které vyhovovaly rasovým požadavkům těchto 2 německých odborníků a podle Frankovy zprávy, určené Hitlerovi, dopraveny na staré říšské území k poněmčení. Po těchto 3 dětech chybí jakákoliv další stopa. V Ravensbrücku se narodil v roce 1942 chlapeček paní Františce Hroníkové, bratříček Marty Hroníkové, která již byla z lidických dětí nalezena. Chlapeček byl SS orgány v Ravensbrücku po svém narození utracen. Úředním šetřením bylo zjištěno, že lidické děti byly dávány také na vychování soukromým osobám. V jednom případě bylo vyšetřeno, že o dítě muselo být zažádáno u takzvaného Befehlshaber der Sicherheitspolizei Prag, Kastanienallee, číslo 19. Žadateli bylo skutečně vyhověno s podmínkou, že svěřené dítě bude něčemu vyučeno a že opatrovatelka je vychová jako německé dítě. Opatrovatelka musela podepsat i revers, že dítě matce nikdy nevydá.
0: Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Kat K.H. Frank, kterou vysíláme na Plusu tento týden ve všedních dnech, vždy o 14:30 odpoledne a o 19:30 večer. Pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
6: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje

0: Kaženým. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní humanitární flotily do Gazy. Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1 a zítra bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky, teploty až 23 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
2: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je podle systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Ta mířila s humanitární pomocí do pásma Gazy. Izraelská armáda lodě zastavila tento týden v mezinárodních vodách a aktivisty převezla do Izraele. Tamní ministr národní bezpečnosti poté přidal video, na kterém spoutané klečící aktivisty ponižuje. Jeho chování odsoudil taky izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Evropské země, včetně Francie, Británie a Itálie, zacházení označily za nepřijatelné. Italská vláda si kvůli tomu předvolá izraelského velvyslance. V Pacově začaly práce na fasádě nádražní budovy. Malíři přetřou svítivě oranžovou fasádu, která se stala terčem kritiky po dokončené dvouleté rekonstrukci. Nové provedení by mělo být historicky věrnější. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabeleho budou následovat i některé další úpravy.
3: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden, hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
0: Hokejisti Česka porazili ve čtvrtém utkání skupiny mistrovství světa Itálii 3-1. Šampionát ve Švýcarsku pokračuje dalšími dvěma zápasy. Podrobnosti má reportér Petr Kadeřábek.
4: 43. minuta, Švédsko drtí Slovensko, zatím vede 6-0, ještě větším rozdílem vyhráli odpoledne v Curychu Švýcaři nad Rakušany, tam to bylo 9-0 a teď se tam čeká na třetí třetinu duelu mezi Spojenými státy americkým a Německem, kde Němci vedou zatím 3-2. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: A fotbalisti Karviné získali první velkou trofej v klubové historii. Ve finále domácího poháru otočili zápas s Jabloncem a vyhráli 3-1. Vítěz MOL Cupu má zaručenou účast v posledním kvalifikačním předkole Evropské ligy. Není ale jisté, jestli Evropská fotbalová unie Karvinou do poháru kvůli nedávné korupční kauze pustí.
5: Neudy v Praze a silnici 35 na Svitavsku. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 odklízí následky srážky dvou osobních aut. U sjezdu na Barrandov 16. kilometru je zavřený levý jízdní pruh na místě odtahovka, jede se pravým pruhem plynule. Další nehoda na pražském okruhu opačně směr Ruzině na kilometru 10,5 je už odklízená, auta z místa odjela. V Praze na jižní spojce směr Barrandovský most za sjezdem na Průmyslovou se tvořila kolona. Místem projel náš zpravodaj už plynule.
6: Není tam nehoda, dělají tam výtluky na vypruhu. 100 metrů ani ne, odhadem, je to na kousíčku.
5: A na silnici 35 z Litomyšle do Moravské Třebové a Mohelnice policie hlásí srážku dvou osobních aut. Je mezi odbočkami na Svitavy, zasahuje do jízdního pruhu, kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci budou ještě doznívat přehánky a ochladí se na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.

0: Stanislav Krajči šéfuje projektu Trenčín 2026. Slovenské město se letos honosí titulem Evropské hlavní město kultury. Ale už dlouho předtím, než se Krajči dostal do této pozice, získával zkušenosti při komunitní práci a angažoval se ve studentské iniciativě Stojíme při kultuře. Působil také v bratislavské Kunsthalle a byl také poradcem ministryně kultury. Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Stanislav Krajči je hostem hovorů. Dobrý den.
1: Dobrý den, prajem.
0: Od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková. Hovory. Trenčín jako Evropské hlavní město kultury 2026. Máte 3 měsíce od zahájení. Tak jaké byly představy a jaká je teď realita? Jak to vypadá teď v Evropském hlavním městě kultury?
1: Treba možno povedať, že naše očakávanie otvárací víkend prečil 2- až 3-násobne. V rámci tohto víkendu jsme vlastně mohli hostiť viac ako 70 tisíc návštevníkov, čo vlastně v našich pomeroch Trenčína, ktorý je známy dvoma veľkými festivalmi Pohoda a Grape, ktoré sa konajú v lete. Znamená, ako keby sme tieto dva festivaly spojili do jedného a urobili ich nie na letiskovej lúke, ale priamo v meste. Takže z tohto sme veľmi nadšení, no a toto ovplyvnilo aj tieto prvé 3 mesiace. A musím teda povedať, že cítim aj vlastne, že to mesto, obyvatelia, ale aj prevádzkari, ale aj podnikatelia, ktorí sú tiež dôležitou súčasťou tohto projektu, cítia, že takéto podujatie dokáže prilákať návštevníkov, dokáže prilákať tým pádom aj financie a nejakú pozornosť. My už aj teraz na dátach vidíme, že ten záujem rovnako z Českej republiky, ako tak z Rakúska, je vlastne o mnoho vyšší v porovnaní napríklad s číslami z minulého roka. Takže má to pre nás vlastne aj takýto veľmi pragmatický dopad.
0: Znamená to tedy, že se vám splnil ten sen? Mám pocit, že jsem to někde četla, že jste říkal, že nechcete být elita v Trenčíně, v té kultuře a umění jenom díky tomu projektu Evropské hlavní město kultury a že nechcete tlačit do lidí jenom ten guláš a dechov. Takže to se opravdu splnilo. Pokud bychom přešli teď třeba k těm konkrétním projektům, nebo tedy k tomu konkrétnímu programu, co vy tedy navíc můžete teď v rámci toho projektu Evropské hlavní město kultury v Trenčíně nabídnout?
1: Ano, možno ta jednou vetou k tomu, k té dramaturgii toho otvaracího víkendu. My jsme se právě že snažili velmi jako keby distribuovat aj to, kdo se zapojí. Možno tak povím jednoducho, že chceli jsme urobit ten festival tým způsobem, že si každý najde aspoň něco, na co se môže v tom meste tešiť. Nám sa podarilo vlastne naprieč celkom, samozrejme teraz rôznymi témami, ktoré spoločnosť rozdeľujú, viac ako spájajú, tak sme dokázali pospájať, tak povediac, súčasné umenie, dokázali sme zapojiť kostoly a rôzne náboženské obce, od židovskej obce po iné náboženské obce, ktoré venovali svoje priestory na rôzne umelecké inštalácie. Podarilo sa nám spojiť rôzne komunitné susedské aktivity, takže aj z tohto odvodzujeme vlastne ten úspech, lebo v podstate, keď to tak jednoducho poviem, neexistuje nejaký veľký odpor voči tomuto víkendu ani na sociálnych sieťach, čo je teda samozrejme v dnešnej dobe celkom úspech, keďže čokoľvek sa dá skritizovať. No a týmto sme vlastne chceli odzrkadliť ten celý program, možno na to nadviažem, ten celý celoročný program nie je postavený na len veľkých show, nie je to len o nejakých veľkých festivaloch, je to veľakrát o také, niekedy to poviem, až sociálnej práce s komunitami, s vylúčenými komunitami, ale napríklad samozrejme aj s turistickými atrakciami, takže je veľmi ťažké vlastne povedať o tom projekte 2-3 vetami jednu vec, lebo len možno pre ukážku. Ten projekt obsahuje investície v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov, z toho 40 miliónov ide vlastne do takzvanej kultúrnej infraštruktúry, jednoducho povedané u nás do opravy hradu, do rekonštrukcie mostu, z ktorého sa stane kultúrne centrum. Takže nie je to most pre auta, ale je to most pre ľudí a pre kultúrne podujatia. Je to kompletná rekonštrukcia knižnice, túto rovno v centre, ale sú tu aj ďalšie menšie aktivity, napríklad kompletná rekonštrukcia verejných priestorov alebo priestorov, ktoré sú parkami alebo sú takými zelenými oázami v meste. Takže toto všetko sa deje vďaka tomuto projektu. No a plus je nejakých 20 25 miliónov venovaných práve na tzv. Program, takže všetky aktivity, ako sú výstavy, koncerty, diskusie a podobne.
0: No, ono tady to vypadá, že teď v Trenčíně je opravdu frmol. Máte tam jistě také hodně dobrovolníků, ale právě jaký vliv tedy to má na místní obyvatele, na ty konzervativní domorodce, dejme tomu. Není toho na ně už moc? Nejsou vlastně místní už unavení nebo otrávení, že ještě po celý zbytek roku tam budou mít takové akce?
1: Tyto projekty se monitorují dlhšie jako len ten jeden rok, nie je to náš případ, jsou to případy jiných rokov. My dokonce z dát z predchádzajúcich miest kultúry vieme, že práve na to, na čo sa pýtate, sa ukazuje v dátach, že miestni obyvatelia častokrát znížia úroveň spokojnosti so žitím v tom danom meste práve v tom roku, kedy je zvýšený, tak povedať, výskyt návštevníkov alebo turistov. Treba povedať, že zatiaľ to naše dáta nepotvrdzujú, že by to bolo v Trenčíne až takýto extrémny prípad. My za tie posledné roky, ktoré monitorujeme, tak vidíme, že sa tá hrdosť na tú značku a rozpoznateľnosť vlastne vôbec tým, že čo je to Európske hlavné mesto kultúry, zvyšuje, ukazuje to aj naša návštevnosť podujatí, takže samozrejme viac o tomto budeme vedieť povedať na konci, potom celom roku. My v roku 2027 chystáme aj veľkú monitorovaciu konferenciu, tak povediac vyhodnocovaciu, takže je to teraz predčasné, ale keď by som mal byť akože veľmi tak akože iba pocitový, tak poviem, že zatiaľ necítime vlastne nejaký veľký odpor alebo nejaký typ nespokojnosti. Práve naopak, myslím si, že tým otváracím ceremoniálom sme zbudili chuť na veľké podujatia a tam treba povedať, že tých podujatí nie je možné takýchto veľkých robiť každý víkend, tak povediac. Takže mám skôr pocit, že ľudia možno čakajú ešte povediac väčšie show, ale samozrejme to v tom našom projekte nie je možné robiť každý víkend. Tak ja dúfam, že nebudú skôr sklamaní, že možno očakávali, tak povediac, svetielka každý víkend.
0: No. Ale teď byste tedy tady takhle vyzdvihli ten zájem, ale jak udržet zájem veřejnosti o vlastní město a kulturu, umění v něm, jak právě pokračovat v tom budování komunity, aby Trenčín nakonec nestratil to současné nadšení z programu Evropské hlavní město kultury. To je asi nejdůležitější teď.
1: Ano, je to velmi, velmi dobrá otázka. Je to, tak povedať, vlastně otázka, která směruje do také úplně té nejhlubší podstaty těchto projektů. Časom se ukázalo, že takýto projekt dokáže vlastně v tom městě naštartovať a ovplyvniť dokonca aj tvorbu verejných politík. Jednoducho povedané, dokáže zlepšiť kvalitu života v meste. No a snažíme sa o to aj my. My sme vlastne už pred tým našim týmto slávnostným rokom, ten projekt sa rozbieha cca 3 roky už pred tým rokom, keď vlastne máte ten oficiálny titul. My sme sa preto sústredili na prácu s dobrovoľníkmi, na prácu so susedskými iniciatívami, tak povediac grassroots, to sú tie, ktoré idú z dola a teda častokrát sú postavené na dobrovoľnej práci alebo na veľmi malých grantoch. My sme pred 3 rokmi prišli do tých mestských častí s tou nálepkou, že je tu nejaké Európske hlavné mesto kultúry, ktoré veľká časť ľudí vnímala možno ako nejaké elitárske výstavy, ktoré sa odohrajú a nikto z toho nič nebude mať. A tak povediať, sme prišli do terénu a snažili sme sa ľuďom vysvetliť, že aj úplne človek, ktorý možno žije niekde na okrajovej ulici mesta Trenčín alebo nechodil doteraz do galérie, si v tomto projekte môže nájsť peknú aktivitu, ktorá sa možno nemusí týkať možno výstavného priestoru alebo galérie, ale môže možno usporiadať nejaké malé podujatie také, ako si on predstavuje práve vo svojej mestskej časti. Máme dnes vlastne založenú napríklad susedskú radu. Je to rada založená zo susedov a zo susediek z mestských častí, ktorý napríklad prvýkrát sa to udialo práve pri otváracom ceremoniáli historicky, že sme otvárali mesto kultúry nie veľkou pompeznou show, tá prišla síce tiež, ale oveľa neskôr, ale prvý deň bol venovaný práve mestským častiam a otvárali sme hlavné mesto kultúry, tak povediac, opekačkami na susedských predmestiach alebo vo vnútroblokoch. Takže ten rozmer sme aj naozaj tomu dali tú vážnosť a mnoho európskych partnerov sa v prvý deň prišlo pozrieť na, tak povediac, pár ulíc a domov v okolí Trenčína. Pre nás to bol taký dôležitý milník a dôležité aj symbolické otvorenie pre to mesto kultúry.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem hovoru je Stanislav Krajči, aktuálně ředitel projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Vaše práce tedy nyní stojí i na těch komunitních aktivitách, i vlastně v Trenčíně, ale těm jste se tedy věnoval už v minulosti. Vy jste například stál u zrodu komunitního centra Prugerka. Kde se vzala tato aktivita? Proč ta vášeň pro budování komunity?
1: Ta Prúgerka je vlastne už pokračovanie takého predchádzajúceho projektu Kalab, ktorý sa venoval ešte ako študent spolu s mojimi ďalšími kolegami. Sme zakladali ako študent iniciatívu, vlastne taký priestor, kde sme chceli dať priestor súčasnému mladému umeniu, ale zároveň toho priestor, kde sa miešali rôzne témy ohľadne menšín, demokracie, práce s komunitami. Takže toto bol taký môj, tak povedať, štartovací bod, kde sa veľmi veľa vecí a veľa ľudí som spoznal práve z tejto sféry. No a Prúgerka je už takým vyvrcholením spolupráci práve s mestom Bratislava, kde som sa teda profesne posledné roky ako keby vyskytoval, aj keď teda pochádzam práve z tohto regiónu z okolia Trenčína. Je to priestor, ktorý vlastne ponúka v centre mesta, v záhrade, ktorú vlastní mesto Bratislava, priestor, ktorý bol predtým takým domčekom so skleníkmi, ktorý bol nevyužívaný. No a vďaka tomu nášmu skúsenostiam práve s komunitami sme presvedčili mesto Bratislava, aby sa rozhodlo tento priestor otvoriť pre komunitu, ale funguje to ako priestor, ktorý je otvorený bez obsluhy. Ľudia si tam, tak povediac, tú kávu, čaj a o ten priestor sa starajú sami. Je tam, tak povediac, jednoduchá kasička, kde si môžu podporiť práve túto starostlivosť o tento priestor, ale snažili sme sa týmto celým trojročným projektom budovať taký prirodzený záujem, aj prirodzenú zodpovednosť o veci verejné, lebo v krajine, ktorá vlastne spravuje svoju krajinu nejakých len posledných 30 rokov, znamená vlastne učiť sa, čo je to demokracia, čo sú to veci verejné, je to neustále taký proces. No a aj na takéto malé iniciatívy môžu byť nakoniec veľmi potrebnou súčasťou práve takýchto tém. Takže toto sú také moje skúsenosti, ktoré sme nabrali a veľkú časť tých skúseností práve zúročujem tu v Trenčíne.
0: A mluvíte tedy o komunitním centru Prúgerka, které stále funguje. Ano. Znamená to tedy, že plní opravdu ten svůj účel dlouhodobě? Tam totiž je i otázka financování. Vy říkáte, že lidi si tam třeba za kávu zaplatí sami, takže si asi chtějí vlastně platit, dopřát takový prostor, ale asi to nemůže celé utáhnout veřejnost. Takže vlastně jak zafinancovat takovýhle projekt?
1: Je to teraz asi otázka vlastne tej našej aktuálnej situácie na Slovensku. Áno, takýto projekt by bez partnerov, bez väčších nadácií, či už sú to nejaké súkromné nadácie, ktoré teda nebudem na schvál menovať konkrétne, ale sú to rôzne súkromné nadácie nejakých väčších firiem. Je to samozrejme nejaká podpora toho mesta Bratislava, ktoré dokáže vlastne takúto vec napríklad, tak povedať, symbolicky prenajímať nejakému OZ-ku, ktoré sa o to stará. Takže bez tohto by to nešlo. No a to je vlastne tá hodnota tej kultúry a tej komunity alebo tej práce tým verejným sektorom, že nemôžeme túto vec vnímať len ako náklad alebo výdavok, ale treba ju vnímať ako investíciu. Vy keď vlastne ponúknete takýto priestor, nikdy dopredu neviete, či v nejakom komunitnom kultúrnom centre sa za tie roky nevytvorí príležitosť, aby tam vyrastla nejaká budúca hudobná hviezda. Neviete, či tam nevytvoríte priestor pre stretnutie nejakých ľudí, ktorí možno o 5 rokov založia nejakú nadáciu alebo nejaký väčší projekt. Je to vlastne investícia do toho, čo to mesto nedokáže mikromanežovať a musíte ponúknuť ten priestor, tak povediac, aby sa tá náhoda mohla niekde stať, aby sa na seba náhodne mohli naraziť ľudia, ktorí zdieľajú podobné hodnoty, zdieľajú ten záujem. Preto je veľmi dôležité investovať do takýchto priestorov, lebo na konci dňa to pre také veľké mestá, do ktorých patrí určite Bratislava a už postupne aj Trenčín, nie je zasa tak veľký finančný náklad. Treba povedať, že údržba rôznych ciest a iných infraštruktúrnych vecí stojí neporovnateľne. No a toto sa týka vlastne aj tej veľkej národnej politiky, kedy si myslím, že to, čo sa dnes u nás deje, že práve takéto rôzne kultúrne centra čelia vlastne nejakej kríze financovania zo štátu, je niečo, na čom nakoniec ako spoločnosť z dlhodobého pohľadu vlastne strácame všetci. Lebo toto není otázka nejakej konkrétnej strany, toto je vlastne otázka toho, že či ako štát chceme dávať priestor tým ľuďom, ktorí majú talent, ktorí majú záujem, ktorí majú nejaký chtič, sa niekde dať im šancu stretávať a vytvoriť spolu hodnoty, vytvoriť spolu hodnotné projekty. Keď takéto centrá nebudú fungovať, tak sa títo ľudia, tak povediac, nemajú kde stretávať.
0: A máte tedy pocit vzhledem k té aktuální situaci kultury na Slovensku, že právě lidé začínají mít větší zájem o sbírky, dárcovství, sponzorství, crowdfunding, prostě podporovat tedy kulturu vlastně sami za sebe. Co se dále ještě dalšího vymyslet? Jak dál prostě podporovat bez veřejných zdrojů?
1: Je to velmi těžká téma. Dokonce já si ani nemyslím, že ta podpora aktuálně je vlastně možno taká velká, jako bychom si představovali. Myslím si, že do toho celkom velmi zapadá ta situace společenská jako taká. Je to otázka samozřejmě inflace, zvýšených nákladů na život jako taký. Možno tak na okraj povím, že ta naša kondícia tej našej krajiny není úplně nejlepší a to už nejsou len pojmy, to jsou vlastně dáta, které nám to ukazují. Proto já si myslím, že z dlouhodobého pohledu bude velmi náročné se začať rozprávať vlastně len o kultúre, ak sa nebudeme rozprávať vlastně o nejakom širšom systéme vlastně z toho spolunažívania v tej krajine a o to, ako sa o tú krajinu chceme starať. Je to samozrejme náročné, lebo v pojme kultúra sa nachádza veľmi veľa rôznych podtém. Asi žiadny sektor nie je tak, ako keby povedať, rozbitý na rôzne malé časti. Tie dáta nám to vlastně ukazuje, keď som ešte vlastně pracoval ako poradca pani ministerky Milanovej, tak sme pracovali práve na strategii kultúry do roku 2030 práve na tej národnej úrovni a k tomu predchádzalo rôzne mapovanie. Ten náš sektor je naozaj veľmi diverzifikovaný, má od kameramanov po ľudí, ktorí sa venujú komunitným centram, všetko medzi tým a je náročné takéto širokej skupine vlastne zohľadniť všetky potreby, ale zároveň aj odkomunikovať, že možno v budúcnosti bude veľmi náročné sa vlastne venovať len kultúre a nevenovať sa tým ako keby ďalším prilahlým témam, lebo na konci dňa je to otázka toho, aká ekonomika a aký zdravý je ten štát, aby tieto veci mohol podporovať. Lebo inak budeme musieť samozrejme byť asi nútení fungovať viacej na nejakom, ako ste povedala, vy darcovství, ale to je tiež otázka vlastne toho, ako máte zdravé firmy v tej krajine, prípadne či tie firmy veľké investičné prichádzajú sem.
0: Jaká je podpora na Slovensku pro kultúru práve ze strany toho biznisu, toho komerčního sektoru? Není teda na čase víc oslovovať ty väčší hráče, zapojovať je víc a prostě vlastne si z nich udělat ty mecenáše?
1: Hranica medzi kultúrnou obcou, tak povedia, a tým verejným sektorom ako takým je veľmi tenká. V podstate častokrát tie neziskovky plnia viacero úloh. Ja si myslím, že za posledné roky, aj práve napríklad kvôli fungujúcim nástrojom, ktoré dnes nefungujú, ako bol Fond na podporu umenia, ktorý tak povediac kolegovia z Čiech nám závideli, lebo to bol vlastne nejaký systém, ktorý rozdeľoval tak povediac veľmi férovo, alebo sa minimálne o to snažil na základe nie politickej preferencie a odborných komisí rozdeľovať peniaze, tak je aktuálne nefunkčný, máme vlastne veľké pochybnosti o tom, ako tam boli zvolení ľudia, ako fungujú. Ale toto celé vlastne prinútilo ten náš sektor sa oveľa viacej profesionalizovať. Takže ja si myslím, že tie nástroje alebo to povedomie týchto ľudí oslovať veľké firmy tu je a podľa mňa sa deje viacero už ako keby rokov. Čo je vlastne skôr strategická vec opäť z pohľadu štátu je, a to opäť vieme aj vďaka tej analýze pri tej strategii kultúry, že my máme na Slovensku, priznám sa, neviem ako je to v Čechách, ale nám chýbajú nástroje na takú sofistikovanú podporu práve pre firmy, ktoré chcú podporovať napríklad kultúru alebo chcú tak povedať zvenovať nejaké financie. Nám chýba zákon o sponzoringu do kultúry. Nám chýba zákon vlastne o subjektoch pracujúcich v kultúre. Chýba nám zákon o slobodnom alebo teraz štatút umelca. To je teda vlastne nejaký typ opäť vlastne podpory strategickej pre rôzne odvetvia umelecké. Čiže keď to tak poviem zjednodušenie, keď chcete byť firma, ktorá chce investovať do kultúry svoje nejaké zisky, tak máte na to veľmi obmedzené možnosti, ako to robiť takým spôsobom, aby sa to tak povediac oplatilo aj vám. Lebo veď neklamme si, veľakrát je to samozrejme o nejakom spoločnom záujme. Čiže niečo z toho má tá kultúra, niečo z toho má samozrejme aj tá firma. No a tento vzťah je pre nás na Slovensku veľmi ťažko nejakým spôsobom legislatívne definovať tak, aby to bolo pre tie firmy naozaj podporné a tak povediac trochu aj výhodné.
0: Ono pak záleží na tom, komu vlastne by chtěl dát peníze, tedy nejaký veľký hráč na trhu, jestli práve by to bolo takovému projektu jako Trenčín, Evropské hlavní město kultury, anebo se podílet na nějakém vyloženě mini projektu, protože prostě ta firma chce být vidět, jak jsem pochopila ano. Z toho, co jste říkal.
1: My to vlastně možno vidíme i u nás, keď jste teda to tak nadhodila, že my se samozřejmě při tomto projekte snažíme vlastně oslovovat firmy už několik rokov, alebo různých teda lokálních partnerů, ale i samozřejmě větších hráčů na národné úrovni. Máme tam pár vlastně generálních partnerů, ale tiež jsem na začátku myslel, že to bude vlastně o mnoho viacej zlákavé pre tie firmy. keď už to mám takto osobne povedať, ale tá situácia naozaj není taká jednoduchá na Slovensku. Čiže nemáme možno 5 veľkých partnerov, ale ukázalo sa, že je o mnoho teraz efektívnejšie mať viacero menších partnerov a veľa práve z tých partnerov dnes chce, tak povedať, rôzne sociálne projekty, že chcú byť videní a chcú sa zapájať vlastne pri menších iniciatívach. Takže toto sa nám darí a tieto všetky buď sponzorské financie alebo dary venujeme práve do tých projektov s komunitami. Jeden z nich je napríklad aktuálne staviame na základe dát a na základe práce architektov v teréne pre takú vylúčenú komunitu, ktorá tu v Trenčine sa nachádza, také letné pavilóny, ktoré konečne po x rokoch spôsobia to, že tie deti a decka, ktoré tam vyrastajú v týchto vylúčených komunitách, sa môžu stretávať niekde vonku a pracovať a hrať sa a učiť sa do školy pod zatienenými prístrežkami, ktoré navrhovali architektky v spolupráci s našou terénou, s terénnymi výskumníkmi a na toto napríklad sa veľmi dobre hľadajú rôzni partneri práve zo súkromného sektora.
0: No ale vraťme sa tedy ešte krátce na závier k vašim začátkům. Studentská iniciativa Stojíme pri kultúre. Co mohou udělat studenti tedy pro slovenskou kulturu v současnosti? Má ešte ta iniciativa podle vás nějaký výrazný vliv v kulturní a umělecké obci na Slovensku?
1: Treba povedať, že vlastne tá iniciatíva vznikala presne, keď sme boli študenti a konkrétne ja som zrovna končil Vysokú školu výtvarných umení. Tedy to súviselo napríklad vlastne s ochranou vlastne tých kľúčových inštitúcií, ako bola Kunsthalle Bratislava, teda, ktorá dnešnému dňu ale už nefunguje. Dnes už naša iniciatíva ako taká nefunguje, ale nastúpila po nej vlastne ďalšia iniciatíva, dneska veľmi aktívna otvorená kultúra, ktorú vlastne sa snažíme tiež podporovať. Je to iniciatíva, ktorá vlastne sa venuje práve súčasnej situácii v kultúre. Je to vlastne niečo, čo v slovenskom kultúrnom sektore je bežné, že vznikajú takéto iniciatívy a častokrát v tom úvode sú práve tí, ktorí sa tomu dokážu a trochu je to aj pragmatická záležitosť. Ako študent som mal o mnoho viacej času a prostriedkov na to sa venovať práve takéto dobrovoľnej aktivite. A keď to opäť len tak jemne stiahnem na Trenčín, je to jedna z tých vecí, kedy aj my pracujeme aktuálne s mladými ľuďmi, lebo sú to vlastne aj z tých dát nám to ukazuje ako skupina, ktorá nám najviac vypadáva pri tých aktivitách. Máme veľký záujem zo strany seniorov, zo strany detí a potom také, že mladšie rodiny, ale vypadávajú nám tak povediac tínedžeri a mladí ľudia.
0: No, tak mne sa zdá, že vy ste vlastne teď takový spíš kultúrny manažér, propagátor, popularizátor kultúry a umění, ale vy ste vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, ateliér Ilony Német. Máte tedy vlastne čas na vlastní tvorbu? Máte pocit, že niekdy bude čas vôbec sa k ní vrátiť?
1: No, ja možno musím povedať, že mňa sa to trochu pretransformovalo a keď teda ma táto otázka teda aj vlastne zaskočila, lebo som o vlastnej tvorbe už neuvažoval posledné roky. Ani nejak som neuvažoval o tom, kedy sa to nejak pretransformovalo. Treba povedať, že mňa možno v tých posledných rokoch, keď som ešte bol aktívny, bavili práve veci, kedy som, tak povedať, participatívne. Takže snažil som sa robiť taký typ umenia, ktorý zapájal vlastne tých divákov priamo do toho deju. No a niekde odtiaľ to sa vlastne u mňa ako keby ten záujem o tie veci verejné a o to zapájanie tých ľudí do širšieho kontextu vlastne preniesol práve do týchto vlastne ako keby manažerských vecí. Takže možno keby som teraz, keď sa nad tým tak zamýšľam, tak ja si tú potrebu tej tvorby vlastne naplňam cez tú prácu s tými ľuďmi a s tými komunitami, že nemusím síce tak povedať skresliť ten projekt na papieri a není to nejaká malba, ale to, že vlastne vidím, že sa to podujatie deje v tých susedstvách, mi prináša ten typ asi nejakého toho zadozučinenia, ako keby som zavesil niekde obraz v galérii. Takže u mňa je to vlastne podľa mňa nejaký typ tvorby, akurát je to takto pretransformované. Takže je to veľmi dôležitá, ako keby pre mňa tá situácia s tým, že to, čo vlastne som možno kedysi formuloval v nejakých mojich výstupoch, tak teraz sa snažím formulovať cez ovplyvňovanie práve nejakých verejných politík a toto je pre mňa dôležité. No a na toto mi vlastne na tejto ceste tá skúsenosť Vysokou školou výtvarných umení bola vlastne pre mňa kľúčovou, lebo tam sa naozaj nachádzajú ľudia, ktorí tieto veci podporujú, starajú sa a zároveň vám umožňujú práve napríklad počas štúdia vytvoriť nejaký typ iniciatívy, ktorý teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, za posledné roky ma vlastne priviedol až k tomu, že sa zrazu môžem podieľať na jednom asi z najväčších a najkrajších projektov, aké môžeme aktuálne na Slovensku mať, a to je projekt Európskeho hlavného mesta kultúry.
0: Říká Stanislav Krajči, který v současnosti šéfuje projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Může tak zúročit své zkušenosti z komunitní práce a z práce pro slovenskou kulturu obecně. Právě on byl hostem hovoru. Moc vám děkuji, zdravím do Trenčína a naslyšenou.
1: Ďakujem pekne a samozrejme pozývam všetkých poslucháčov a poslucháčky na Trenčín 2026 počas tohto roku. Ďakujem pekne.
0: Také ďakujeme. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Beijing is willing to return Czech-Chinese relations to a path of healthy and stable development as soon as possible, a spokesperson for the Chinese Foreign Ministry said today, according to Reuters. Czech Foreign Minister Petr Maczinka said he would like to complete the relocation of the Czech embassy from Tel Aviv to Jerusalem by the end of his term in office. He told journalists this after a meeting with Israeli Foreign Minister Gideon Saar at Prague's Chernin Palace. According to Maczinka, the move could be timed to a symbolic moment, but it will ultimately be a decision of the cabinet. National Anti-Drug Coordinator Pavel Baim does not consider the planned transfer of anti-drug policy from the government office to the health ministry a good idea. He says it could lead to an epidemic of new synthetic drugs, a fentanyl crisis, rising illness and deaths. The Sudeten German Homeland Association no longer sees the Benes decrees as an issue and instead seeks reconciliation and friendly relations with Czechs, Rudolf Fischer, head of the association's Berlin branch, told Czech press agency. Weather. Thursday is expected to be partly cloudy to cloudy with clear or almost clear skies in the morning. Daytime highs should range between 18 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. New plaques at Prague's Old Jewish Cemetery pay tribute to staff at the city's Jewish Museum who saved countless valuable artifacts during the Holocaust. The memorial helps mark the 120th anniversary of the foundation of the museum, one of the oldest institutions of its kind in the world. Ian Willoughby has the story.
4: There is, for example, Karel Reiner, composer, music composer. After war, director of the museum.
5: Curator Martin Jelinek points out some names on plaques freshly installed at the old Jewish cemetery in Prague's Josefov. The plaques list scores of names of staff and associates of the city's Jewish museum, whose work gathering items owned by Jewish families and communities during the Holocaust led to the institution having one of the largest collections of Judaica anywhere in the world. Martin Jelinek describes their priceless endeavors.
4: They collected, let's say, more than 100,000 objects during the war. The process was that from small villages, the objects from, usually objects from synagogues, like which were used in synagogues, were sent to larger cities, and from larger cities in protectorate, they were sent to Prague. And those employees were responsible for cataloging them.
5: Standing by tottering headstones in the famous cemetery, Pavla Niklova, director of the Jewish Museum, explains the timing of the new plaques.
6: The Jewish Museum in Prague celebrates 120 years of its existence. In Judaism, people say, we wish you to live till 120, so the museum has accomplished that. And it's a very appropriate occasion to recognize and honor people who worked at the museum during the war.
5: Some 161 names are inscribed on the plaques. Some perished in the Holocaust, others survived, and the fate of still others is unknown. Martin Jelinek again.
4: I think more than half survived the war. They were like lucky, and usually because they were from so-called mixed marriages, their partner wasn't Jew, so they usually went to Terezin at spring 45. Smaller part of them, let's say 40% of them, usually they went in, say, autumn 43 to Terezin and later to Auschwitz.
5: The director of the Jewish Museum has great respect for the institution's wartime staff, who carried out valuable work while living with intense stress.
6: Of course, it's very difficult to imagine what they felt. One of the visitors for the opening was a son of Hanna Volavková, of the director of the museum, who was the director for 15 years. And he remembers that she took him to the museum as a young boy. He was 9 years old. So he says that, that people were sad and serious and they were really worried. But he felt really safe here. He knew he was in an environment when nobody would hurt him. And I admire these people very much. There's this nice expression in English, we are standing on their shoulders. So that's how I feel.
3: Ian will be with that report. My name is Romana Grajcerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Moje tělo je moje. Není vám nic do toho, jestli jsem tlustá nebo tenká, a mě zase nic do toho, jestli se vám líbím nebo ne. Je taková sebevědomá věta ideálem, k němuž bychom měli směřovat za situace, kdy se 2/3 obyvatel Česka týká nadváha či obezita? Co přinesla propagace plus size modelek? Jak velkým problémem je naopak body shaming? A jak vůbec mluvit o tloušťce, abychom případně motivovali své nejbližší k zdravějšímu životnímu stylu? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve studiu Plusu srdečně vítám autorku podcastové série Sádlo a projektu Moje tělo je moje, Ridinu Ahmedovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A ve spojení jsme také s nutričním terapeutem Pavlem Suchánkem z Institutu klinické a experimentální medicíny. Hezký den.
9: Hezký den.
7: Body shaming, tedy necitlivé či urážlivé komentování tělesné konstituce, je větším nebo menším společenským problémem než tloustnutí populace. Já jsem si vědomá, že jde o různé úrovně a navíc obojí i trochu souvisí, ale i tak se ptám, paní Ahmedová, s ohledem na to, co vlastně děláte ve své kariéře, tak cítíte, že větší problém je ten body shaming než to, že prostě populace přibírá?
8: No, myslím si, že tady je velmi často pozoru okolo sebe, jako matení pojmů. Teď se musíme asi vydefinovat, pokud se budeme bavit o pojmu body shaming, co to je. Protože pro mě
7: tak já jsem řekla necitlivé či urážlivé komentování vlastně tělesné konstituce.
8: Já mám pocit, že často se třeba setkávám s tím, že slyším jako námitky, přece můžeme věcem říkat pravými jmény, s tím já naprosto souhlasím a to není body shaming. To, co já vnímám jako, přesně jak říkáte, definice body shamingu je urážení, ponižování, stigmatizace, verbální agrese. A to si myslím, že v pořádku není už proto, že to opravdu jako nepomáhá řešit ten problém a na tom se shodneme, že obezita nese zdravotní rizika a rozhodně není žádoucí, ale tím, že budeme někoho urážet, ponižovat a ještě mu snižovat jeho sebevědomí, nepomůžeme.
7: Ale ještě k mé otázce, co je teda větší problém? Body shaming nebo tloustnutí populace?
8: Já mám pocit, že to jsou věci, které jsou spojené a které se velmi těžko i v naší době, která je zvyklá jako
7: kvantifikovat,
8: děkuju, se velmi těžko porovnávají. To jsou věci, které se jako nedají takhle srovnat. Osobně si myslím, že veliký problém je obojí a zároveň to spolu úzce souvisí a když se zlepší jedno, tak já věřím, že by se posunulo i druhý.
7: Jak to vidí nutriční terapeut Pavel Suchánek z pražského IKEMu? Jak velký problém je to, že společnost nabírá kila navíc?
9: V současné době ta problém s obezitou a nadváhou je opravdu extrémní a zatím my ještě nevidíme vlastně všechny ty důsledky, že se začnou promítat třeba do spotřeby zdravotního pojištění, protože víme, že člověk s obezitou má až 7x vyšší čerpání zdravotního pojištění a tohleto všechno se dříve nebo později začne promítat vlastně do udržování a udržitelnosti zdravotního systému. Osobně si myslím, že ten body shaming je věc, která je hodně závislá i na vzdělání a na prostředí, v kterém ten člověk je, kde se vyskytuje a jak je kultivován tím svým prostředím, protože většinou je to tak, že pokud ten člověk žijící s obezitou nějakým způsobem toho konkrétního člověka, který se to body shamingu dopouští, omezuje, nějakým způsobem mu, bych řekl, vchází do jeho životního prostoru, tak potom se to může samozřejmě stát. Otázka je ovšem, jestli ten člověk si dokáže uvědomit, který se toho body shamingu dopouští, že jde o nemoc, to je první věc. Druhá věc, že ne vždy ten člověk jako za to může, samozřejmě poměrně dost velké množství onemocnění, který přispívá k nárůstu tělesné hmotnosti. Na druhou stranu neměli bychom zastírat, že až 60% obezity je způsobeno nevhodným životním stylem a že je poměrně velká část nadváhy a obezity léčitelná z hlediska změny životního stylu do nějakého udržitelného stavu. To znamená, já si myslím, že tady je potřeba opravdu více se bavit o problematice obezity z hlediska veškerých vlivů životního stylu, pracovního prostředí a další věcí a následně potom tu veřejnost o tom informovat a předávat ty informace. A na základě toho se dá předpokládat, že ten pokles jakoby verbálního násilí vůči tomu konkrétnímu člověku bude výrazně menší. Ale je to jako ze všem, prostě musíme edukovat.
7: Jak je možné, když zdraví bychom mohli označit, religionisté o tom někteří mluví, za takový nejsilnější kult současnosti, současné doby, jak je možné, že vůbec vlastně společnost stále tloustne, když to řeknu takhle, a přitom se zdravím tolik zabýváme. Máte na to odpověď, paní Ahmedová?
8: No, já nejsem lékař, to tady pan lékař určitě bude umět lépe zodpovědět tuhle otázku. Já vím, že ale zároveň, přestože jak jsme slyšeli, velkou část těch vlivů asi můžeme ovlivnit, já skutečně nemám pro tohle data, prostě nemám pro to vzdělání, tak přesto ale vím, že se používá, že lékaři sami operují s pojmem obezogenní prostředí, což je souhrnej pojem pro synergii vlivů, který nás velmi ovlivňují a který přispívají k tomu, že tloustneme.
7: To jsou třeba příliš zpracované potraviny nebo stres nebo vůbec systém hodnot ve společnosti? Máte na mysli toto, že se akcentuje výkon?
8: Určitě mezi to všechno patří, co jste zmínila. Zároveň mezi to třeba patří právě i masivní marketing potravin. Patří mezi to i třeba nedostatek spánku, který může souviset s tím, že pořád na nás svítí modré světlo. Přesně stres, rychlost, finanční taky situace mnoha žen, já sama jsem samoživitelka a vím, jak někdy je opravdu těžký jako kupovat to drahé jídlo. Je to spousta věcí dohromady.
7: Jinými slovy, nakolik si tedy lidé s nadváhou a obezitou za to mohou sami a nakolik vlastně se na tom všem podílíme všichni. Vlastně i ti, kdo jsou štíhlí nebo dokonce hubení.
8: Tady právě mi přijde velmi zajímavý třeba pohled Terezy Steklové, což je socioložka ze Sociologického ústavu akademie, která mluví o delegování zodpovědnosti. Tady jako jasně vidíme, že se nějak ta situace proměňuje. Pokud bychom říkali, že tlustí lidi jsou tlustí, protože nemají vůli a jsou líní, tak by se opravdu asi měnila populace úplně v základu, protože prostě obezity přibývá. Tak pokud se shodneme na tom, že není pravděpodobný, že po 100 000 nebo 10 000 vývoje lidstva najednou se změnila povaha lidí, tak v tom hrajou roli další vlivy. A tyhle ty vlivy částečně podle teda sociologů můžeme ovlivnit skutečně. Ale z velké části ta zodpovědnost je delegovaná na ty jednotlivce, přestože jsou to systémové věci.
7: Tak. A pane Suchánku, jako nutriční terapeut přeci jen, jak to vidíte vy, nakolik jsou právě, vy už jste se toho v jednu chvíli dotkla, ale nakolik tedy jsme zodpovědní sami za to, zda trpíme nadváhou nebo ne?
9: Já si myslím, že bychom měli trošičku rozlišovat. Ve spoustě případů je ten člověk v tak rizikovém prostředí, tady to krásně zaznělo, obezitogenním prostředí, že je těžké pro něj z toho prostředí vyjít. Už začínáme třeba v rodině. Vemte si, že většinou je to tak, že ty stravovací návyky těch dětí se formují v rodině. A pokud ta rodina má návyk, že nejvíc se jí večer a jí se večer u televize a k televizi se ještě dávají další pochutiny, tak se to v tom mladém člověku fixuje jako správný vlastně postoj, protože my jsme savci, my se učíme vtištěním a to, co dělají naši rodiče, to je vždycky správně. To znamená, pokud naši rodiče nás vychovávají v takovém tom obezitogenním prostředí, tak je velmi těžké z tohle prostředí vystoupit. A dále potom A to myslím, že je skvělé, že tady zaznělo. Je tady obrovský vliv reklamy. Když si pustíte televizi, tak většina reklam není na zdravé potraviny. Většinou jsou to na potraviny energeticky velmi bohaté, velmi zpracované. Většinou, že se tam ještě k tomu přidává kombinace 2+1, 3+1 a tak dále. To znamená, že i to prostředí vnější je, byl bych řekl, rizikové a z mého pohledu je opravdu pravda to, že obezita je nemoc a že má svoje dané zákonitosti na druhou stranu a to by prostě nemělo zaniknout ten vliv toho vlastního životního stylu, vlastního přístupu a samozřejmě i podpory toho prostředí okolo je velmi důležitý a myslím si, že bychom neměli to všechno svalovat na to okolí a neměli bychom to všechno říkat, ono je to nemoc, ono je to genetika a tak dále. Je tam prostě určitá část naší vlastní energie, ale je ten zásadní problém, jestli nám ta energie ještě zbývá. Protože teďka to tady bylo zmíněno. Pracovní vytížení, časové vytížení, finanční režim, starost o rodinu, v dnešní době sehnat třeba bydlení a podobné věci. To toho člověka natolik vyčerpává, že mu v podstatě už nezbývá ta energie, nebo by případně nezbývala ta energie na tu starost o sebe a většinou zejména ženy sebe dávají až na poslední místo po té, co mají všechno vlastně zaříznout v té rodině, aby to bylo v pořádku.
7: Ženy sebe dávají na poslední místo, to je
8: Úplně souhlasím a vlastně ještě to ráda doplním o třeba jednu věc, která mě osobně velmi vytáčí a to je obdarovávání cukrem. My prostě žijeme ve společnosti, kde babička přijde a přinese mým dětem, teda moje babička, moje tchýně, ani babička tam naštěstí nic nedělej, ale přinesou tu plnou igelitku té levné čokolády ze supermarketu, ještě ideálně se stuženým tukem, ale místo nějakých kvalitnějších surovin. To obdarovávání cukrem, to neustálý slavení jídlem, to ty jsi rozbila kolínko, pojď dáme si prostě lízátko. Je vlastně něco, co nás provází, ale od školky. A myslím si, že ten zároveň vlastně ta jako až skoro šikana, kterou opravdu tlustí lidi zažívají. Já tady mám, ještě se si přinesla, uvidím, jestli na to zbyde čas citace z dopisu nebo ze svědectví. Takže ta šikana versus tato záplava cukrem, kterou vlastně od mimina zažíváme, mně přijde vlastně zoufala. A jestli něco můžeme změnit, tak rozhodně třeba tohle, že nebudeme přesně svoje děti vychovávat v tom, že cukr je prostě to, čím se utěšujeme, jediný, čím oslavujeme a tak.
7: Posloucháte diskusi dokumentaristky Ridiny Ahmedové a nutričního terapeuta Pavla Suchánka.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Zdá se mi, že nadváha a obezita už dnes nejsou tak veliké společenské mínus jako dřív, a to díky sociálním sítím a různým projektům z oblasti módy a kosmetiky. Na ideál hubené krásy už přestala hrát řada firem, objevují se modelky s nadváhou, které předvádějí i spodní prádlo. Není to tak, paní Ahmedová, že dnes už v podstatě může každý vypadat, jak chce a nikoho by to znervozňovat nemělo?
8: Tak já místo asi odpovědi přečtu jeden, tady jsem si přinesla výtah z mnoha citací ze svědectví, který nám chodí jako na platformu Moje tělo moje, přečtu jeden za všechny. V 5. třídě mi můj spolužák řekl, že jsem tak hnusná a tlustá, že se nezasloužím žít. Dva kluci do mě zase o výtvarce píchali kružítkem s tím, že přes ty špeky to přece nemůžu cítit. Až do 8. třídy na mě každý den ve škole čekala parta o rok starších kluků, kteří mě pokaždé vytvořili uličku hanby, kterou jsem musela za doprodou těch nejošklivějších poznámek a pokřiků na mé tělo projít. Celý život jsem svoje tělo nenáviděla. Nenáviděla jsem se ve chvílích, kdy jsem zpětnou perspektivou měla průměrnou váhu. I ve chvílích, kdy jsem zejména vlivem úzkostí rapidně přibrala. Dodnes se všemi těmito démony snažím bojovat. Já bohužel takovýhle svědectví jako čtu v podstatě denně, protože lidi nám posílají svoje příběhy. Tohleto vlastně vnímám jako hlavní poselství nebo hlavní motivaci pro mě ten projekt dělat, aby lidi, kteří třeba se potýkají s nadváhou nebo žijou s obezitou, věděli, že mají právo žít, že se zaslouží žít. Takže nemyslím si rozhodně, že by se situace znormalizovala. Navíc myslím si, že po určitém období, kdy se začaly v médiích objevovat se obrazy lidí třeba s nadváhou, což já vnímám sama jako ambivalentní, protože opravdu může to pro někoho, kdo se hledá, normalizovat to, že vlastně vůbec nevadí, když vážím 150 kg, a to si myslím, že je velmi nebezpečný. Ale zároveň si myslím, že teďka, jak se objevily GLP-1 léky, tak se zase ta situace změní a vrací se jakoby zaměření na ty štílí lidi, s tím, že ale si musíme jako připomenout, že za prvý ty léky nesednou každému a za druhý jsou velmi drahý a čas na jediné nedosáhne.
7: Abychom v téhle debatě nehonili příliš mnoho zajíců, mě by zajímalo, nakolik, přehrávám to na Pavla Suchánka, nutričního terapeuta, nakolik vnímáte, že se tady mění ta situace tím, že opravdu těch pokusů vlastně dodat sebevědomí, zejména asi ženám s nadváhou či obezitou, tady už je spousta. Objevují se opravdu modelky plus size velikostí i u spodního prádla, takže to může dodat kdekomu sebevědomí, ale má to tedy nějaký dopad na realitu nebo vlastně nemá z vašeho pohledu?
9: Pokud já budu vycházet ze svých zkušeností a nebudu se pouštět do jakýchkoliv, bych řekl, věcí, které nejsem schopen přesně popsat, tak z mého pohledu výskyt obezity a nadváhy u dětí stále stoupá. A bohužel se začínají objevovat děti, což dříve nebylo, s extrémní obezitou, s hmotností prostě přes 120, 130, 140 kilo. A je to prostě problém, který si myslím, že my ještě nedokážeme dohlédnout jeho konce.
7: Víte co, já vám ještě do toho skočím. Tady právě je ta otázka, že paní Ahmedová se věnuje vlastně boji s body shamingem a to je jistě na místě to, co tady přečetla, znělo jako otřesně, to by žádné dítě a nikdo neměl zažívat, ale hrozí nebo nehrozí podle vás, že by právě třeba nějaké posilování vlastně té normalizace, že každý můžeme být takový, jaký jsme a každý máme právo žít, což samozřejmě máme, ale jak si ta normalizace té tloušky, že by mohla i přispívat k nárůstu obezity?
9: Osobně si myslím, že jako bohužel ta normalizace té obezity přispívá k tomu, že zejména mladší lidé mají pocit, že vlastně není úplně nutné se o sebe tak jako starat, zajímat se o své tělo, zajímat se o svou tělesnou hmotnost. Protože když se dneska budete podívat, dejme tomu na koupaliště, budete se podívat někam, kde se mladí lidé shromažďují, tak z mého pohledu tam ne, že by byla normalizace nadváhy nebo obezity, ale normalizace nesnažení se o to s tím něco dělat. To znamená, ty lidé jako konzumují energeticky bohaté potraviny a konzumují prostě ultrazpracované potraviny. Takže já si nemyslím, jako, že by byl problém v tom, že dneska máte reklamy s plus size modelkami. Já vidím ten problém v tom, že strašně se odstupuje od toho, jako zkus s tím něco dělat sám. My ti pomůžeme, ale zkus s tím něco dělat sám. A že se vlastně ty lidé s nadváhou nebo obezitou, spíš tou obezitou dostávají do pozice takového pasivního čekatele toho, co jako ta společnost s tím přijde, co mi nabídne a co jako dostanu. A nemyslím to prosím vůbec pejorativně.
7: A co ale, nebo kdo se tady selhává vlastně? Selhávají tady rodiče nebo selhává škola,
9: já si myslím, že
7: nebo
9: to je
7: společnost
9: zase
7: všichni?
9: Já si myslím, že je to výkyv toho kivadla zase na druhou stranu. Na jednu stranu byl extrém, kdy jsme říkali, obézní můžou za všechno sami, jsou líní, jsou tací a prostě všechno dělají špatně a prostě můžou se za všechno sami. A teď se to kivadlo otočilo na druhou stranu, kdy vlastně mi řekne, oni za nic nemůžou, nebo skoro za nic nemůžou, my se jim musíme snažit pomoct a dostáváme je do pozice jako pasivních čekatelů toho, co se jako bude dít. Jo? Já neříkám, že to je tak u všech, prosím, jo? Ale z mého pohledu se daleko více tenhle postoj prosazuje a potkávám se s ním daleko častěji než třeba před 10, před 15 lety. A setkávám se i s tím, že jako jo, tak já mám o 15, 20 kilo víc, no ale tak jako dneska je to běžný, dneska normální, tak já to řešit nebudu. A tam si myslím, že bychom měli mít ten krok dvě a říct ano, ty můžeš vypadat jak chceš, ale bude to znamenat, že budeš mít větší výskyt rizika cukrovky, budeš mít vyšší riziko krevního tlaku, budeš kratší dobu svého života žít ve zdraví a je otázka, jestli se dožiješ nějakého věku, který ty bys chtěl dožít a v jakém zdravotním stavu se toho věku dožije.
7: Rozumím. Paní Ahmedová, souhlasíte s tím, že třeba akceptování větších tělesných rozměrů prostě může zvyšovat nezdravé chování a že jsme tady, že se tady ve společnosti cosi přehnalo, že se to kyvadlo vychýlilo až moc?
8: Samozřejmě, naprosto s tím souhlasím. Vlastně já jsem velmi ráda. Já jsem vlastně za tuhle debatu ráda, protože je možnost si tyhle věci takhle přesně říct. Tohle je něco, s čím já úplně souzním. To, co já vnímám jako problém, je představa. My, když jezdíme na školy vést workshopy, tak často se zve, já jsem mu řekl, že je prase, to je určitě pro jeho dobro. Tohle takhle nefunguje. Já pokud někomu opravdu chci jako pomoct, tak můžu hledat, přesně jak říkal pan doktor, způsoby, jak mu pomoct, protože vím, že on sám samozřejmě musí mít motivaci, primární je osobní motivace, tak já můžu hledat způsoby, jak teda pokud už se k tomu chci vyjádřit a my teda se přimlouváme za to nekomentovat zlet, pokud nejsem žádán, tak jak to udělat, abych nezabila jeho motivaci a pokud jako já ho budu, pokud mě je někdo rezignovaný v hanbě, tak na to jsou opět data, v sociologickém ústavu vyšla studie z českého prostředí, která ukazuje, že lidi, kteří se cítí zahambení svým vzhledem, tak se vyhýbají lékařský péči. A tohle
7: já vám
8: přece...
7: rozumím, těm rizikům rozumím, ale paní Ahmedová, vy vlastně tady jedete kampaň, která bez pochyby na individuální úrovni nesmírně pomáhá, jo, těm ženám, které byly terčem body shamingu, ale nepřispívá vlastně ta kampaň nebo jiné kampaně, které zachraňují to sebevědomí takto zraněných, zejména žen, nepřispívá vlastně právě k tomu neřešení té situace a k tomu, že ta mladá generace vlastně teďka tloustne a jak říkal pan Suchánek, ten nárůst je pozorovatelný za posledních 10-15
8: Rozumím.
7: Let.
8: Já jsem přesvědčená, že opravdu ne. A to proto, že když si, já dám příměr, když bych bydlela ve městě, který je celý, o který budu nenávidět, prostě můj případ hnusný, byla bych radši bydlela úplně někde jinde, tak se prostě o něj o víkendu nepůjdu starat, nepůjdu tam sázet záhonky, nepůjdu zametat prostě před tím barákem, protože to město nesnáším. Pokud je to město, o kterém budu vědět, že možná není dokonalý, ale prostě je moje, jiný nemám a záleží mi na něm, abych mě mohla dobře žít, tak prostě půjdu ven a pohnu sebou a něco třeba přes víkend udělám, aby bylo hezký. A takhle já vnímám ten vztah k tomu tělu. Jako pokud, my prostě, myslím si, že naopak, jako to být v nějakým míru se sebou, je to, co mě může motivovat, abych o sebe pečovala. A rozhodně ne, ta nenávist, která udělá to, že už je to stejně jedno a prostě já jsem stejně k ničemu a tak je to fuk. Tohle to si myslím, že je to, co je velmi nebezpečný. A ještě chci říct, že vlastně já samozřejmě a myslím si, že nikdo nemůžeme říct, že to, co děláme, nezachytí někdo, kdo toho jakoby v uvozovkách zneužije pro nějakou jako pro nějakou argumentaci, která je jako pomílená. Jo? Sklenice je taky skvělá věc, ale někdo ji může rozbít a může s tím někoho jít ohrozit. Jo? To prostě tak je. Každá věc, která tady existuje, může být je zneužitelná, ale jsem opravdu přesvědčená, že apelovat na to, že nám na našem těle má záležet, protože je to jediné tělo, které máme, tak je něco, co naopak podporuje to, aby jsme se k němu chovali s respektem, to znamená opněji pečovali, aby se měli motivaci vlastně se o sebe dobře starat.
7: Pane Suchánku, co by vlastně mělo být cílem, a to je má závěrečná otázka, zdravá, šťastná a já nevím, štíhlá společnost?
9: Já bych zdůraznil ty první dvě věci, zdravá a šťastná věc tělesné konstituce a vnímání toho, co je pro toho člověka štěstím, jak vypadá, to bych nechal zcela na něm, ale my bychom měli těm lidem poskytovat dostatečné množství a pestrost těch informací. Prostě musíme říct, obezita není norma, obezita je nemoc a tato nemoc má nějaké zdravotní důsledky a ty zdravotní důsledky jsou za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Můžeme s tím pracovat, můžeme s tím něco udělat, my ti můžeme pomoct tímto způsobem, ale na tebe je, aby si do toho dal svoji vlastní motivaci, svoji vlastní energii. A já zase mám tu zkušenost, že když ti lidé s obezitou, zejména, protože pracují s mladými lidmi, zhubnou, tak oni velmi vyrostou v rámci svého sebevědomí, v dobrém slova smyslu. Změní se jejich vnímání i jejich okolí, to znamená, zaprý si toho všimne to okolí, ale oni se začnou chovat jinak i k tomu svému okolí. A když oni si uvědomí, jak obrovskou práci třeba udělali, a to je potřeba zdůrazňovat, to znamená ta podpora, ano, ty si to zvládnul, udělal si velký kus práce, možná, že před sebou ještě nějakou máš, ale prostě rozhodl se z toho a změnil z toho, tak je potřeba to velmi zdůrazňovat, protože všichni chceme být chváleni, všichni chceme být odměňováni v dobrém slova smyslu. Ne cukrem, ne, jak to říká paní Ahmedová. To se mi velmi líbilo. Odměny typu prostě přijdou děček s babičkou, přinesou cukrovinky. Prostě to je naprosto špatně. Já všechny svý klienty učím. Řekněte, noste ovoce, noste zeleninu. To uděláte daleko nejvíc. Ale ta podpora, když vidíme, že ten člověk se snaží, je strašně důležitá a je to jedna z těch důležitých věcí, na kterou bychom měli myslet.
7: Uzavírá nutriční terapeut Pavel Suchánek z pražského IKEMu a za debatu děkuji také dokumentaristce Eridině Ahmedové. Mějte se hezky, naslyšenou, naschledanou.
8: Díky, naschledanou.
9: Díky, naschledanou.
7: Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Lucie Vopálenská.
10: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
11: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
12: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
10: Jak se slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
2: Jedno téma, jeden ring a souboj dvou hostů s rozdílnými názory. To je pořad Pro a proti. Politika, společnost, ekonomika z různých úhlů pohledu v emotivních slovních výměnách i kultivované diskuzi. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: V Německu se léčí Američan nakažený ebolou. Na jednoho pacienta čeká i Česko. Většina českých škol omezí.

0: Agent přistál na palubě zvláštního letadla v Berlíně krátce po půlnoci. 60 policistů ho doprovodilo na izolační stanici ve čtvrti Wedding. To je největší zařízení svého druhu v Německu a taky jediné, které kombinuje infekční a intenzivní medicínu. Podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové je samozřejmé, že spolková vláda pomáhá partnerům. Americký lékař byl pozitivně testovaný na ebolu o víkendu. Nemoc se šíří Demokratickou republikou Kongo. Tamní ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím přes 500 podezřelých případů a přes 130 úmrtí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Jeden americký pacient v nejbližších hodinách přistane v Praze. Podle českého ministerstva zdravotnictví šíření eboli díky chystaným opatřením nehrozí. 93% škol v Česku má ve školním řádě stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale víc než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny tuzemské školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení spolužáků nebo učitelů a taky vznik návykového chování. Pokračuje minister školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru. Zastupitelé Zlína odsouhlasili financování rekonstrukce bývalého kina Květen v místní části Malenovice. Ze současného chátrajícího domu má za 100 milionů vzniknout nové kulturní centrum s multifunkčním sálem pro koncerty nebo spolkovou činnost. Stavební práce by mohly začít už ke konci roku. O nové prostory už mají zájem některé spolky, říká primátor Zlína Jiří Korec z hnutí ANO.
3: V současné době z komise nám dala seznam takřka 20 spolků a různých organizací, které by měly zájem to místo využívat po té rekonstrukci, takže my v současné době tvoříme provozní model a budeme si to dávat dohromady opravdu tak, aby na to všichni nějakým způsobem dosáhli.
1: Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa v Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do čtvrtého utkání skupiny ve Friburgu jako jasný favorit. V polovině zápasu ale otevřeli skóre Italové. Ve třetí třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58:15. Výkony italského brankáře Damiana Kláry vyzdvihuje obránce Jan Ščotka.
4: Jejich golman chytal skvěle, takže musí dát kredit, protože ten, co pochytal za zákroky navíc, já si myslím, měl kolem 60 střel a chytal fakt fantasticky, ale zase jsme si pořekli v kabině po druhé třetině, že to musíme zjednodušit a tlačit od brány a to si myslím, že jsme splnili.
1: A k příštímu zápasu Češi nastoupí v sobotu odpoledne proti Slovensku.
5: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Chebsku. Dálnice teď bez kolon, nehody na nich hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v noci opravují most. U exitu 16 je jak k D1, tak na Ruzyni zavřený levý pruh. Na Ruzyni je ta uzavírka jen pod mostem k D1. Je to delší úsek mezi kilometry 16 až 14. Na Chebsku ve Velké Hleďce by se střetla motorka s chodcem. Omezený průjezd čekejte na výjezdu z obce do Mariánských Lázní. Je to nehoda se zraněním a zásahem záchranářů. A v Praze údržba kamer každou chvíli zavře tunel Mrázovka směr Strahovský tunel Troja. Omezení by mělo trvat do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Putin v Číně? Je vyšší rodičovský příspěvek dostačující? Ministr Zuna jako sám voják v politickém poli? A nebo kdo má klíče od AI? To jsou titulky nebo témata komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus.

0: ze jehož studia. Zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
1: Názory a argumenty.
0: Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Peking a rokoval se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putin si ohromně pochvaluje vzájemné vztahy obou zemí, podle něho jsou nyní dokonce na bezprecedentní úrovni. A ve studiu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
2: Dobrý den.
0: Je tomu tak, jsou skutečně vztahy mezi Moskvou a Pekingem bezprecedentní?
2: Obě strany to tak prezentují. A po tom jednání prezidenta Putina a prezidenta Siho vydali prohlášení o prohloubení vztahů dobrého sousedství, přátelství a spolupráce. Což je prohlášení dlouhé, ale vlastně opakuje stará stanoviska. Není tam celkem nic nového. Byť ta stanoviska jsou samozřejmě velmi zajímavá v určitých ohledech a hlavně v určitých protimluvech, protože například zdůrazňují důležitost světového řádu a OSN a charty OSN, což samozřejmě při pohledu na ruskou válku na Ukrajině je až trošku výsměch. Ovšem zároveň dlouhodobě mluví obě strany o multipolárním světě, na čem se shodují i s americkým prezidentem Trumpem. A samozřejmě to tu chartu OSN trošku boří. Ale především je nutno říci, že Rusko a Čína v současné době nejsou souměřitelné mocnosti. Rusko je samozřejmě jednou z největších jaderných velmocí, tam Čína, Spojené státy a Rusko stále byť rychle dohání. Na druhou stranu Čína je mnohem dnes silnější ekonomicky a tak dále. A konec konců ukazuje to i v současné době rusko-čínské expo, které se koná vlastně ve dnech návštěvy Putina v Pekingu v čínském Charbinu, které otvírali vicepremiéři obou zemí. A ruský vicepremiér a zároveň Putinův pověřenec pro blízkovýchodní region Jurij Trutněv při otevření té výstavy řekl TASu, že je trošku naštvaný, protože za Rusko se tam vystavuje med a kraby, zatímco Číňané vystavují drony a roboty. Poté to korigoval, že to byl vlastně jenom takový vtip a že i Rusko vystavuje helikoptéry. To se objevilo už třeba v oficiálním prohlášení na stránkách ruské vlády, ale je vidět v tomto, že opravdu i v těch nejvyšších kruzích si to uvědomují.
0: Ovšem jedním z hlavních důvodů Putinovy cesty by měla být dohoda o výstavbě nového plynovodu Síla Sibeře 2, ale to se zřejmě nestalo.
2: Do značné míry stalo, byť nevíme, detaily nejsou zveřejněny. O tomto plynovodu Síla Sibeře 2, který má jít z polí Jamal přes Mongolsko do severní Číny, už se hovoří léta a jeho výstavba stále drhla na dvou velice důležitých bodech. To byla neshoda na cenách plynu, protože Rusko chtělo udržet současnou cenu, za kterou dodává plyn Číně, zatímco Čína chtěla, aby ten plyn byl levnější, než jde z plynovodu Síla Sibiře 1. Druhé bylo, kdo vlastně ten plynovod postaví, protože Čína žádala, aby Rusko ho vlastně dotáhlo až k čínským hranicím. Nyní oznámili, že tedy se dohodli na nějakých základních věcech, ovšem není úplně jasné, na čem. Podle kremelského mluvčího Peskova ještě musí být domluveny určité niance a my nevíme, jaké ty niance jsou.
0: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
2: Díky, naslyšenou.
0: Vláda se postavila za rodiny. Tak by se dal hodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek za jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto, kromě uměřené pochvaly, vyvolal také hlasitější otázku, není to málo? A to je téma publicisty Petra Holuba.
3: Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvku navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit, a to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen. A v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se ve velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek, může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chválí hodně kompenzoval seniorům, když zvýšil jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražením bytů, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
0: Tolik Petr Holub a u vládních rozhodnutí ještě zůstaneme. Babišův kabinet totiž v pondělí schválil, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generálporučík Miroslav Hlaváč. A to bez ohledu na názor ministra obrany Jaromíra Zuny, který je v kabinetu zástupcem SPD. Ten do čela armády prosazoval jiné jméno a hlasoval přímo proti Hlaváčovi. Prezident Petr Pavel ale nemá s výběrem Babišova kabinetu ministrů problém. Komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný. Takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na Hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
0: Říká redakční kolega Petr Hartmann.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tento týden se v Praze koná už tradiční mezinárodní konference Globsec Forum. Hlavním tématem 21. ročníku bude změna globálního řádu a jak na ní má reagovat Evropa. Jejíž postoj bude mít zásadní vliv na geopolitickou budoucnost kontinentu. A to ve svém komentáři rozbírá analytik a ředitel komunikace institutu Globsec Filip Nerad.
5: Evropa se z pohledu geopolitiky nachází v situaci, kterou bychom mohli označit za bod zúčtování. Celá desetiletí jsme žili v přesvědčení, že mír na našem kontinentu je samozřejmostí a že obchod s autoritářskými velmocemi je nejlepší pojistkou proti jejich agresi. A spolehali jsme na to, že naše bezpečí navždy zajistí náš nejbližší spojenec v NATO, Spojené státy. Tento svět, jak jsme ho znali po konci studené války, je ale nenávratně pryč. Model postavený na dodávkách levných ruských surovin, otevřených trzích a stabilitě mezinárodního systému pod ochranou amerického deštníku skončil. Stejně jako přestává platit řád postavený na všeobecně uznávaných pravidlech a hodnotách. Nová vláda ve Washingtonu jasně ukazuje, že ve světové politice dnes pravidla bez reálné síly nic neznamenají. O agresivní expanzi Ruska a čínském neokolonialismu ani nemluvě. Pokud se Evropa těmto změnám nepřizpůsobí a nezačne vystupovat jako jednotný a silný hráč, stane se jen hřištěm pro zájmy ostatních. V globálním soupeření dnes totiž sami o sobě dnes moc neznamenají ani velké unijní státy, natož ty střední a malé, jako je Česká republika. V nové realitě budou příští dekády určovat ti aktéři, kteří dokážou mobilizovat kapitál, posilovat průmysl, reformovat instituce a budovat partnerství rychlostí, kterou si toto soupeření žádá. Jak se ale stát takovým silným hráčem? Evropa musí konečně geopoliticky dospět a zbavit se svých vnitřních bariér a fragmentovanosti, které se skrývají za fasádou evropské jednoty. To se týká zejména ekonomického rozvoje, který je předpokladem pro mocenský růst. Evropa má špičkové vědce i inovátory, ale nedaří se jí jejich nápady proměnit v prosperitu. propast mezi naším kontinentem a Spojenými státy nebo Čínou se tak zvětšuje. Jasně je to patrné u investic do strategických technologií, jako je umělá inteligence. Musíme umět dostat peníze tam, kde jsou potřeba pro naši budoucnost. Do čipů, zajištění energetické nezávislosti a kriticky důležitých surovin. Bez nich budeme vždycky zranitelní, jak to dokládá i aktuální íránská krize. To samé platí pro obranu. Evropa potřebuje v rámci NATO vybudovat silný vlastní pilíř, aby přestala být závislá na pomoci Spojených států. Jejichž zájmy se obracejí jinam a náš kontinent se už do jejich centra asi nikdy nevrátí. Určitě ne v dohledné době. Evropa si tak potřebuje vybudovat síly, které budou schopné odstrašit nepřítele i bez asistence USA. To neznamená rozejít se s Amerikou jako spojencem, ale stát se pro ně rovnocenným partnerem a vůči možným agresorům a nepřátelsky naladěným mocnostem silou, kterou nebude možné ignorovat. V neposlední řadě jde také o rychlost rozhodování. Evropské instituce se musí naučit reagovat tempem krize, nikoli zaběhlým tempem schvalovacích procesů, které brzdí evropskou akceschopnost. To ale vyžaduje odvahu k bolestivým reformám, třeba k omezení práva veta v zahraniční politice na unijní úrovni, kterou členské země zatím nenašly. I další nutné kroky narážejí na spoustu překážek, národní zájmy a obecně realpolitiku. Evropa však v současné měnící se geopolitické situaci nemá moc na vybranou. Buď se postaví co nejrychleji na vlastní nohy a stane se o ním silným hráčem, nebo zůstane jen sedět na pomyslné střídačce a bude přihlížet zápasu druhých. Jeho výsledek ale dopadne o to tvrději i na ni, jak můžeme sledovat už dnes.
0: Říká Filip Nerad, ředitel komunikace Institutu Globsec. Žaloba Ilona Muska na dva další spoluzakladatele OpenAI, Sama Altmana a Grega Brockmana, skončila po měsíc trvajícím líčení. Porota doporučila soudkyni žalobu de facto promlčet. Musk si prý měl rozmyslet spor dřív. A slovo má Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
6: Ačkoliv mělo slovo poroty jen doporučující charakter, soudkyně ji vyslyšela. Musk po šéfech OpenAI požadoval náhradu škody astronomických 134 miliard dolarů. Nedostane nic. Pachuť podivného sporu ale zůstane na veřejnosti dlouho. Podle žaloby nejbohatšího člověka světa se OpenAI, založená v roce 2015, zpronevěřila původní myšlence, což bylo přinášet pokrok v umělé inteligenci otevřeně pro všechny a nekomerčně. Musk odešel z vedení OpenAI v roce 2018 a podle jeho žaloby firma o rok později vytvořila komerční dceřinou společnost. Musk firmu OpenAI při založení podpořil částkou 38 milionů dolarů. Tvrdí, že jí dal coby filantrop jako příspěvek pro neziskovou firmu. Altman s Brockmanem prý jeho peníze použili na aktivity vedoucí k jejich vlastnímu obohacení. Musk proto kromě pokuty požadoval odvolání Altmana a Brockmana, zrušení komerčních aktivit OpenAI a návrat k neziskové myšlence. Pro zajímavost, náhrada škody byla 3,5 tisícinásobek jim původně vložené částky. Musk si teď asi rve vlasy. Měsíc trvající soud odkryl řadu pikantností ze života nejmocnějších mužů dneška. Četlo se ze soukromých e-mailů, zpráv a deníků. Zatímco navenek se OpenAI prezentovala jako skupina vědců zachraňujících lidstvo před zlou AI, Brockmanovy zápisky z roku 2017 odhalily čistě pragmatické a velmi lidské motivace. V deníku řešil, jak se vymanit z Elonova stínu, nebo jak zbohatnout. Doslova si zapsal otázku. Finančně, co mě dostane k 1 miliardě dolarů? Na Muska zase vyplavalo, jak skrze svou milenku získával informace zevnitř OpenAI, když už tam nebyl. Navíc Musk se celou dobu stavil do role ochránce neziskového ideálu, kterého Altman podvedl. Právníci OpenAI ale vytáhli staré e-maily, z nichž plyne, že Musk dělal přesně to samé, co dnes Altmanovi vyčítá. Když OpenAI docházely peníze, Musk navrhoval, aby se firma přeměnila na komerční subjekt a on by se stal jejím většinovým vlastníkem a ředitelem. Když to ostatní odmítli, navrhl OpenAI převést pod Teslu, která by vývoj financovala. Muskovi tedy nevadilo, že se z OpenAI stane zisková firma. Vadilo mu, že se tak stalo bez něj. Ani Altman ale není svatou všek. Kolegové vypověděli, jak toxická atmosféra byla uvnitř firmy a že její šéf různě uváděl lidi v omyl, jen aby si udržel moc. Takže soud smetl žalobu ze stolu, vypralo se veřejně prádlo, ale zůstala z toho pořádná pachuť. Lidé se dozvěděli, že mocní hoši ze Silicon Valley se za ideály a hodnoty často jen schovávají a pod vším je nelítostný biznis a osobní ambice. Etické otázky kolem toho, kdo a s jakým úmyslem kontroluje umělou inteligenci, zůstaly nezodpovězeny. Původní mise OpenAI byla vyvinout obecnou umělou inteligenci, aby byla bezpečná a prospěšná pro celé lidstvo. Jenomže proces ukázal, že vývoj AI vyžaduje desítky miliard dolarů na hardware a energii. Neziskový sektor tyto peníze nemá a zájmy biznesu na veřejný prospěch obvykle moc nedají. Jak Musk, tak Altman veřejně mluví o tom, že AI je existenční hrozba a že jim jde primárně o bezpečnost lidstva. Přitom sami jsou těmi, kdo tuto technologii rozvíjejí a propagují. Asi nejdůležitější poučení z procesu a otevřená otázka zní: můžeme opravdu věřit lidem, kteří mají klíče od nejmocnější technologie světa?
0: Hovořila Tereza Zavadilová ze serveru Newstream. No ještě na závěr, ruský prezident Putin, už jednou dnes zmiňovaný, poněkud nekonkrétně už před několika dny řekl, že se snad válčení na Ukrajině chýlí k závěru a zároveň ovšem navrhl, aby se prostředníkem mírových jednání stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Publicista Ivan Stern to obé, a to nikoli sám, považuje ovšem za poněkud tajemná vyjádření.
7: Záhodou už je sám fakt, že navrhuje nového prostředkovatele z evropských zdrojů, ačkoliv oba američtí realitní magnáti, vysílení prezidentem Trumpem mu tak, včetně samotného prezidenta, šli na ruku. O tom, že mu na ruku půjde i Schröder, nepochybuje ani evropská ministryně zahraničí Kaja Kallas. O Schröderovi prohlásila, že jako jeden z mála, odsuzujíc ho tak, by uměl při jednáních sedět na obou protilehlých židlích. Komentátor švýcarského týdeníku Weltwoche Wolfgang Koidl nesouhlasí a má za to, že právě vyjednavač musí na obou židlích umět sedět. Schröder je proto ideální kandidát. Jako alternativa se nabízí současný spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Jeho obojetnost není tak provokativní. Jako německý prezident ruskou agresi na Ukrajině nesmlouvavě odsoudil. Nicméně ještě v roli sociálně demokratického ministra zahraničí hledal způsoby, jak si naklonit ruské samoděržaví v duchu před desítkami let Willy Brandtem nastolené Ostpolitik. Ta se snažila o usmíření se sršatým a nepřátelským komunistickým východem. Napovědět by mohla i skutečnost, že Putin jako prostředkovatele zmínil Němce. Nejen proto, že němčina je patrně jediným cizím jazykem, který dobře ovládá, ale protože Němci z Evropanů v posledních desetiletích měli nejblíže nakročeno ve vstřícnosti vůči Rusku a jeho spádům, majíc se za to, že je lze civilizovat cestou obchodní výměny. Záhada, proč mění Američany, kteří jsou více méně nakloněni mírové smlouvě rovnající se ukrajinské kapitulaci, bezmála bezpodmínečné, tím ale vysvětlena není. Jedno objasnění se tu přece jen nabízí. Jméno bývalého kancléře Gerharda Schrödera, který si léta mastil kapsy v čele ruské společnosti dodávající do Evropy zemní plyn, je tu natolik profláklé, že musí nutně, alespoň z pohledu Kremlu, působit na Evropany jako rozbuška a rozhádat je. Není pro Rusy nic víc žádoucí, než Evropany postavit proti sobě a kolem otázky mírové smlouvy a toho, kdo ji má vyjednávat, rozklížit jejich soudržnost. Američany má už Putin v kapse. Nyní potřebuje dostat na kolena Evropu, která zatím v pomoci Ukrajině nepolevila, a vydržet do blížících se prezidentských voleb ve Francii. Pravděpodobnost, že vyhraje kandidát pro ruského sdružení Marine Le Penové díky zdejší zcela rozpadlé politické scéně, je značně vysoká. Pak by bylo vymalováno.
0: Příspěvek publicisty Ivana Šterna završil středeční nabídku publicistické relace Českého rozhlasu Plus titulem Názory a argumenty a za celou její redakci se ze studia loučí Ondřej Konrád.
1: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha třetí, Afričan. Část 12.
1: V Jihoafrické republice se stane podle statistik 50 vražd denně, což je nejvíc na světě. V Jihoafrické republice je dokonce v přepočtu na počet obyvatel větší kriminalita než v USA.
0: Krejčíř si v Johannesburgu v klidné čtvrti Bedfordview v ulici Kloof Road koupil v roce 2008 rozlehlou třípatrovou vilu s velkou tropickou zahradou. Celý dům byl obehnaný vysokou zdí a nepřetržitě ho hlídala soukromá ochranka. Vilu koupil výhodně, prý ho vyšla jen na 4 miliony randů, ale skutečnou hodnotu má vila asi 20 milionů randů, tedy asi 40 milionů korun. Podle některých novinářů byl Krejčířův okázalý životní styl jedním z důvodů, proč na sebe připoutal pozornost místních bezpečnostních složek. Představuje výzvu pro stát, a to zejména pro bezpečnostní složky a prokuraturu, řekl investigativní reportér listu Mail and Guardian Sam Soul.
2: Radek byl děsně citlivý na to, když ho chtěl někdo podojit. Toho urážel, cítil se ponížený. A každý, kdo si to k němu dovolil, na to doplatil. Někdy i dost tvrdě. Vím, že Radka připravil o 600 tisíc randů taky Cyril Bíka. Bíka byl šéf podsvětí v Kapském městě. Něco jako neboštík Franta Mrázek v Praze. Prostě chlápek, který kontroloval část jihoafrického zločinu a měl zároveň kontakty s politiky a dobré zdroje v justici a na policii. S Káčkem se dal dohromady, protože cítil prachy. Káčko měl imič miliardáře od samého začátku. V roce 2007, když Káčka zatkli na letišti v Johannesburgu, udělali v Praze na ministerstvu vnitra velkou tiskovku, kde grandiózně oznámili: máme ho, jako kdyby dopadli Usámu bin Ládina. V Africe si toho případu samozřejmě všimli novináři a hned o tom začali psát. Koukli se do Google, nechali si přeložit pár českých článků a na světě byla velká story o českém miliardáři, který utekl do Jihoafrické republiky. Krejčíř pak začal tuhle aureolu miliardáře přiživovat, když na sebe nabaloval malé a velké ryby z policie a justice. Prvních pár měsíců kolem sebe rozhazoval prachy jako na běžícím pásu. Věděl, že se tím podmaní okolí, což se i stalo. Domorodci o něm mluvili jako o tom velkém bílém miliardáři. Skoro ho až uctívali. Radek se tomu jen smál, psal si svůj životní příběh v klidu dál. Ani mu nějak nevadilo, že je ten příběh občas falešnej. Ale zpátky k Cyrilovi. Bíka přišel jednou domů za Krejčířem s tím, že má možnost koupit od nějakého překupníka mince z ryzího zlata. Říkalo se tomu Kruger Rand. To je taková hodnotná zlatá investiční mince, která byla ražena už od roku 1967, aby se rozhýbal trh se zlatem. Kruger Randy se staly na světě hodně populární. Prodalo se jich skoro 60 milionů. Bíka říkal, že na zakoupení mincí potřebuje 600 tisíc randů. Počtu asi 1,2 milionu korun. Zisk pak bude pětinásobný. Bíka Radkovi řekl, že to pak spolu prodají a rozdělí se o zisk. Půl na půl. Radek do toho šel. Jenže Cyril pak jednou přišel a řekl, že ten překupník s mincema zmizel. Vzal si 600 tisíc randů a pláchl. Takže Bíka prý neměl ani randy, ani zlaté mince. Umíte si představit, že by tady Mrázkovi někdo zmizel s rancem peněz a kmotr Mrázek by jen tak zklamaně řekl: tak jo, někdo mi to ukradl, nedá se nic dělat. Tomu by věřil málo kdo. Ani Káčko nebyl blbej. Ale nic nepodnikal. Zasejfoval si to do svý gangsterský palice a trpělivě čekal. Radek v tom viděl princip. Když tě kámoš připraví o tak málo, co se bude dít, až půjde o 100 miliony? Byl to první podvod Bíky na Krejčíře. A ten takovýhle věci neodpouští. Cyril Bíka měl u sebe Jasona Domingueze. Ten se živil jako vyhazovač u luxusních podniků. Bíka ho pak zaměstnával jako bodyguarda a používal ho na kdeco. Byl to takovej udělaný kulturista, míšenec, měl hlavu jako pátrací balon, černé nakrátko sestříhané vlasy a malé oči. Byl to podrazák. Káčko to poznal během chvilky, takže věděl, na jakou strunu má zabrnkat. Nabídl mu peníze a zlanařil ho, aby mu donášel nabíku. Jason byl docela levnej, stál jen 20 000 randů. Cyril Beeka o tom samozřejmě nevěděl. Za prachy prodá v jeho Africké republice každý každého.
0: Beekovi imponovalo, že krejčíř dělal černé obchody a že v tom uměl chodit. Jakmile z netu zjistil, že je tu bílý boháč, který doma v Česku udělal neuvěřitelné podvody za miliardy, vycítil Beeka příležitost. Beeka byl zajímavá figurka. Kromě toho, že byl šéfem podsvětí, byl také informátorem policie a tajných služeb. Policie v celé Jihoafrické republice eviduje na 280 kauz, v nichž figuruje jméno Beeka. Ale ani jednou nebyl strýček Cyril odsouzen. Beeka byl opravdu boss. Měl pod kontrolou Kapské město, Pretorii a taky část Johannesburgu. Beeka nebyl žádná pouliční trubka bez vzdělání. Vystudoval střední školu a v roce 1986 získal dokonce diplom na strojírenské fakultě. Po roce 1990 se ale pustil do biznisu s bezpečnostními agenturami. Založil firmu Red. Ta se stala největší bezpečnostní agenturou v zemi.
2: Radek věděl, že přátelství s Beekou nebude trvat věčně. Ale Beeka měl něco, co Radek potřeboval. Kontakty na bezpečnostní složky státu. Proto Radek zpočátku toleroval různé Beekovy podrazy. Cyril Beeka se stal pro krejčíře vstupní branou do policejních a zpravodajských služeb. Beeka seznámil krejčíře se šéfem kriminální policie v Johannesburgu s generálmajorem Joey Mabasou a otevřel mu dveře i k šéfům jihoafrických zpravodajských služeb.
0: Beeka byl nejen mafián, byl také šedou eminencí SAS, jihoafrické zpravodajské služby. Něčeho jako je u nás Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy rozvědka, která operuje v zahraničí. Na všechny tyhle lidi ze zpravodajského světa Jihoafrické republiky měl Beeka kontakty. A Káčko si trpělivě počkal, až ho s nimi Beeka seznámí. Všichni noví šéfové tajných služeb Jihoafrické republiky měli slabost pro bývalé socialistické státy, s nimiž byli nějak spojeni. Takže krejčíře brali tak trochu jako svého. Kdyby se měřilo nějaké speciální zločinecké IQ, tak by krejčíř atakoval hodně vysoké hodnoty. Budování kontaktů a vazeb na nejvlivnější osoby z politického a bezpečnostního aparátu v Jihoafrické republice kopírovalo podobný model, jaký si nastavil už na Sejšelách. I tam se dostal nejdřív na policejní špičky, pak vysoce postavené politiky. A i tady se uměl vetřít do přízně lidí, kteří měli kdysi nějaký vztah k Československu.
2: Káčko říkával, že v Jihoafrické republice jsou, pokud jde o ekonomiku, 90. léta, jak jsme je zažili v Česku. Tvrdil, že je to země nevídaných možností. Jihoafrická republika má obrovské množství nerostných surovin, hlavně zlata a diamantů. Radek říkal, stát si tady neví rady s privatizací různých podniků. Tak proč by tu nemohl uspět někdo, kdo má v tomhle oboru velké zkušenosti ze střední Evropy? Navíc je tu vysoký stupeň korupce. A policie slabá, takže riziko dopadení nízké. Radek pošilhával hlavně po důlních firmách. Za stavárna Money Point, kam mu nešťastníci, kteří se dostali do úzkých, přinesli drahé kameny a šperky, mu začala být malá. Takhle to měl Káčko odjakživa. I když toho měl hodně, chtěl ještě víc.

0: Jednou přišel Káčko od strýčka Cyrila v hodně dobrý náladě. Jako obvykle se něco vypilo a taky vyšňupalo. Takže Káčko byl v ráži a měl oči navrch. Byl nadšený, že se mu zase daří. Byl šťastný, jak to s Uncle Cyrilem hraje. Než se naskytne příležitost se Zlatými doly, nabídl Býka Káčkovi zajímavý biznis. Navrhl mu, aby spolu založili speciální bezpečnostní agenturu, která by hlídala celé východní pobřeží Jihoafrické republiky. Stát měl už léta problémy s piráty ze Somálska. Ti napadali a rabovali obchodní lodě, které mířily do Jihoafrické republiky z Asie a z Austrálie. Pro Jižní Afriku se z toho začal stávat mezinárodní problém, který zároveň poškozoval ekonomické zájmy státu. Obchodníci, kteří chtěli dovážet do Jihoafrické republiky zboží, ztráceli chuť riskovat. Býka se dostal přes své vlivné známé k možnosti, že mu bude tahle zakázka státu svěřena, stejně jako řada jiných bezpečnostních aktivit. Před Býkou a Krejčířem tak stála velká investice. Kvůli zakázce by museli nakoupit obrněné čluny i se zbraněmi. Aby to dali dohromady, museli založit společnou firmu a složit základní kapitál. Káčko do firmy nechal napsat jako spolumajitele svého syna Denise. Jenže pak se mezi Cyrilem a Radkem něco zlomilo. Něco, co narušilo důvěru a dobré vztahy. Možná to v nich zrálo dlouho, možná to vyvolali občasné Býkovy snahy Káčka podojit. Každopádně po založení společné firmy jsem začal mít intenzivní pocit, že Káčko už Cyrila brzy potřebovat nebude. Mluvil o něm s despektem a s opovržením. Říkal, že Cyril představuje problém a že tuhle záležitost si budeme muset udělat sami. Pak nám prý bude patřit celý svět. Bylo jasné, že všechno dobré, co chtěl od Cyrila získat, už zřejmě má. Jinak by takovéhle řeči nevedl. Mimochodem, když Radek říkal, že nám bude patřit celý svět, tak se vždycky hrozně roztomile zatvářil. Vzpomněl si totiž na film Zjizvená tvář, kde hrál všeho schopného mafiána Al Pacino. Radek ten film miloval. A hlavně tu scénu, jak Al Pacino říká, že svět patří nám.
1: A pak to přišlo. Cyril Býka slavil narozeniny. Bylo mu 49 let. Hosty pozval do nočního klubu Casablanca ve čtvrti Greenpoint v Kapském městě. Na oslavu pozval samozřejmě i Káčka. Jenže Krejčíř přišel opilý, na oslavě to ještě přikrmil a byl k neudržení. Byl nepříjemný a strkal rukama do jednoho z nejbližších bodyguardů Cyrila Býky. Ten k němu přišel a požádal ho, aby se sklidnil, jenže Káčko byl opilý, takže to nebral vážně. A pořád do Býky remploval.
0: Cyril se pak nasral a do Radka strčil. Jedni svědci říkají, že to byl drobný incident, žádná velká rána, jen takové polopřátelské šťouchnutí, něco jako když chcete někomu říct, prober se pro Boha. Ale další lidé to popisovali dramatičtěji. Radek prý upadl na nějaké židle tak nešťastně, že si rozřízl ruku a musel jet do nemocnice na šití. Co se tam přesně stalo, nevím, já u toho nebyl. Radek mě krátce předtím poslal do Pretoria, abych se postaral o bezpečnost manželky Kateřiny, které tam pronajal byt. Kačena tam žila, protože se s Radkem rozhádali kvůli milenkám. Káčko se každopádně z té oslavy rychle sebral a zmizel. Myslím, že to byla poslední kapka. Radek nemá rád, když ho někdo ponižuje.
1: Stalo se to o pár týdnů později, kdy slavili narozeniny dvě Býkovy dcery. Navíc den před narozeninami dcer strávil Býka nádherné odpoledne se svou milenkou, ruskou modelkou Natalií Mordvinovou. Byli spolu na svatbě společného kamaráda. Býka se tedy tolik nekontroloval, navíc byla jeho ochranka vytížená neustálými akcemi rodiny. I proto jel Býka z jedné párty jen s jedním mužem.
0: Cyrila rozstříleli v Kapském městě. Klasika. Vrazi přijeli na motorce a ve stylu zabij a uteč ho rozstříleli přímo na ulici Moudrdam Road v Belleville South. Motorkář zastavil vedle Býkova stříbrného bavoráka a zmáčkl spoušť. Vyšla sprška střel. Býka neměl šanci přežít.

0: Nikdo tomu nechtěl věřit. Jeho vražda otřásla podsvětím, politikou a biznisem v celé Jihoafrické republice. Všichni se ptali, kdo si dovolil odstranit krále podsvětí. Policie z kapského města byla přesvědčena, že si vraždu Bíky objednal krejčíř. Rozhodili sítě v podsvětí a téměř všichni rávci se shodli na jednom jménu – Radovan, uprchlík z Čech. Detektivové proto odjeli do Johannesburgu a přesvědčili zdejší zásahovku, aby krejčíře zatkla. Takže zatímco po krejčířovi pátrala celá jihoafrická policie, Káčko se v klidu díval na televizi ukrytý v hotelu nad svou vilou a úřadoval odtud. Trochu to ale podcenil. Nepředpokládal, že zásah policie bude tak brutální. Myslel si, že si pro něj jen přijedou, trochu to ve vile přehází a když zjistí, že v domě nic není, tak se spakujou a odjedou. Jenže tihle Poldové, co vnikli do vily, byli pěkně naštvaní. Vůbec se neohlíželi na to, že Káčko není ve vile.
1: Policejní komando k nám vrazilo hned druhý den po vraždě Bíky. Bylo to 22. března 2011. Byli jsme doma fakt jen s Denisem. Večer jsme si spolu sedli na balkon, nechali si přivést z Harbru marinovaná žebra a pěkně jsme se najedli. Pak jsme šli spát. Ale před půlnocí mi zavolal do ložnice na telefon Denis a ptal se mě, jestli spím a jestli vidím, co se děje venku. Podíval jsem se z okna. Viděl jsem, jak dole pobíhají lidé s baterkami a se zbraněmi. Nejdřív mě napadlo, jestli to není přepadení, ale pak jsem uviděl policejní vrtulník, který osvětlil prostor u našich sousedů obřím kuželem světla. V té chvíli jsem si oddechl. Říkal jsem si, Poldové se dobývají k sousedům. I Denis říkal, že se to už jednou stalo, že tam u sousedů Poldové byli. Policejní zásahovka se snažila dostat přes vrata a zdemolovala přitom, co se dalo. Byly jako divoké včely. Jenže pak si nejspíš uvědomili, že se spletli, tak se otočili a začali se dobývat do naší vily. Vrtulník rozsvítil kužel světla na naše okna. Pak to bylo jasné. Šli k nám. Jakmile se začala rolovat garážová vrata, v cuku letu na nás vlítli. Řvali, ať si lehneme na zem. I když jsme to udělali, oni pořád křičeli, kdo je ještě v domě? Kde je majitel? Kde je tvůj otec? Denis řekl, že neví, kde je táta. Ale jeden Polda na něj v tu chvíli skočil a začal mu vztekle šlapat po obličeji a pak po celém těle. A pořád dokola opakoval, kde je tvůj otec? Za chvíli přijel do vily Káčkův právník, tak nás na okamžik přestali mlátit. Jenže pak nás naložili do bílé dodávky a odvezli pryč. Zastavili jsme před opuštěnou budovou. Vypadalo to na nějakou starou policejní stanici. Řidič zatroubil, otevřela se vrata a my zajeli do podzemní garáže. Stáli jsme tam ve tmě a tak se Denis zeptal, kam nás vezou. Jeden Polda řekl, máte poslední šanci říct, kde je Radovan. Mlčeli jsme. Stejně to z vás dostaneme, zařval Polda. Podívali jsme se s Denisem na sebe a zašeptal se mu, ty vole, tady asi dostaneme nakládačku jako svině. Z garáže jsem viděl jednu osvícenou místnost. Nic tam nebylo, jen židle a stůl. A na něm vyskládané stohy zlatých stránek. Z jednoho toho telefonního seznamu vyčuhoval nůž. Klasická mučírna. Připoutají tě na židli a pak tě mlátí zlatými stránkami do hlavy. Nožem ti pak rejpou po tváři a na rukách. Byl tam taky kýbl, hadr a voda. Příprava na waterboarding. Denis se najednou vytáhli z dodávky a postavili ho ke sloupu. Roztáhli mu nohy a chystali se ho kopnout mezi ně. Dám ti dárek, na který nikdy nezapomeneš. Zastrašovali ho a ponižovali. Chtěli z něj dostat místo, kde je schovaný Radek. Já jsem Poldovi, co byl se mnou v autě, říkal lámanou angličtinou, ať ho nechají, že nic neví. Je to mladý kluk, který se nestará o to, kde je táta. On fakt nic neví. Dejte mu pokoj, řekl jsem. Drž hubu. Tebe se nikdo na nic neptal, odpověděl mi Polda. Pak si odvedl Denise o kus dál a dal mu nakládačku. Z auta jsem viděl a slyšel, jak Polda máchal rukama a jak Denise skučel bolestí. Mě zatím nechávali být. Pak Denise přivedli zpátky. Čekali jsme v autě. Poldové měli pořád vzrušené hovory na mobilu. Mluvili s nějakým generálem. Bylo jasné, že nevědí, co dělat. Naštěstí dostali příkaz, aby nás odvezli zpátky.

0: kapském městě je ale ještě jeden významný muž. Jmenuje se Mark Liffman. Realitní magnát, lobista, podnikatel. V polosvětě byl takovým softwarem, tedy mozkem na biznis, podvody a černoty. Ale na špinavou práci měl jiné lidi, třeba nějakého Boysna. Jerome Donkey Boyson byl šéfem gengu Sexy Boys. Černoch, typický kaleťák, který hrával rugby. Až donedávna měli Boyson a Liffman gentlemanskou dohodu se Cyrilem Bíkou, že proti sobě nepůjdou. Byl to pakt o neútočení. Žádné velké kamarádství, ale tolerování se. Policie obvinila Boysona už ze 3 vražd, ale vždycky se mu z toho podařilo vyklouznout. Ani jednou nebyl odsouzen. Liffmanovi patřila v kapském městě bezpečnostní agentura SPS a v ní pracovali jako vyhazovači a bodyguardi právě gangstři ze Sexy Boys.
1: Káčko si tyhle vztahy načetl. Bylo mu jasné, že mezi Liffmana a Bíku musí hodit vidle. Proto nabídl Liffmanovi spojenectví. Věděl, že pokud se chce zbavit Bíky, nesmí si proti sobě poštvat jinou silnou mafii. Káčko jako boss Johannesburgu dal Liffmanovi záruky, že proti němu nepůjde, pokud se zbaví Bíky. Navíc mu nechá část biznisu, který tu po Bíkovi zůstane. Byla to dohoda velkých bosů, Krejčíře a Liffmana. Radek mi pak říkal, že vraždu Bíky provedli lidi ze Sexy Boys.
0: Krátce po březnové razii se Káčko vydal policii. Sešel se tajně se svými právníky. Ti vymysleli strategii, jak odvrátit další policejní tažení proti uprchlému Krejčířovi. A navrhli, že sami zařídí jeho hladké předání do rukou policie. Zavolali policejnímu šéfovi a sdělili mu, že Krejčíř nemá co skrývat, nic neudělal a proto je ochoten se vydat. Káčko nebyl ve vězení dlouho. O 2 týdny později rozhodl johannesburský soud, že ho propustí na kauci. Za Káčka zaplatil kauci mrzák Sam, tedy Bassam Issa, jeho libanonský spolupracovník. Přivezl peníze, protože Radek neměl. Policie obvinila Krejčíře z pojistného podvodu a z přípravy několika vražd.
1: Krátce po Krejčířově propuštění jsme letěli do kapského města. Bylo to 2. května 2011. Radek tam měl domluvenou schůzku s Liffmanem. Museli se domluvit na přerozdělení majetku a budoucího vlivu. Káčko tam šermoval slovy, říkal, co všechno spolu udělají, jak budou podnikat, jak si vyhoví. Ale já věděl, že je to jen hra. Káčko tak velké peníze, aby dělal společný biznis s Liffmanem, už neměl. Myslím, že Radek to měl promyšlený jinak. Když jsme odtamtud odlítali, říkal mi, Miloši, tady to budeme muset vyřešit. Jakmile řekl slovo vyřešit, bylo jasné, jak to myslí. Až by přišla ta pravá chvíle, Liffmanovi by se přihodilo něco podobného jako Cyrilovi.
0: Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četli Pavel Hromádka a Petr Kubes. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
2: Dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
3: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Za druhé světové války docházelo k neuvěřitelným zločinům. Patřilo k nim například také nacistické rozkrádání uměleckých děl. Kdyby nebylo tehdejšího ředitele Louvru, Jacquesa Jožarda, mohli jsme ztratit i takové skvosty jako například Monu Lízu, či sochu egyptského sedícího písaře.
6: Nacisté kradli umění z muzeí, galerií a soukromých sbírek a jedním z jejich největších cílů byl samozřejmě Louvre. Tyto krádeže měl pod svou kompetencí Hermann Göring, který během trvání války dokázal shromáždit větší sbírku výtvarného umění, než měly tak zavedené instituce jako Metropolitní muzeum v New Yorku, Britské muzeum v Londýně, Treťakovská galerie v Moskvě či právě Louvre v Paříži. Ale díky pohotovosti a šikovnosti ředitele Louvru, Jacquesa Jožarda, byly poklady jeho muzea před nacisty úspěšně ubráněny.
5: Už před vypuknutím války se Jacques rozhodl jednat a 25. srpna 1939, tedy týden před invazí Německa do Polska, uzavřel Louvre na 3 dny kvůli údajným sezónním opravám. Místo toho však dal do pohybu plán, který měl za cíl převést přes 4000 uměleckých děl na bezpečná místa po celé Francii. První den bylo převezeno 800 nejvzácnějších děl, včetně Da Vinciho Mony Lízy, a další dny byla většina kolekce odvezena na hrady a zámky v nejodlehlejších koutech v té době ještě svobodné Francie. O akci nevěděl skoro nikdo a ani někteří řidiči nákladních vozidel nevěděli, co vlastně převážejí.
6: Akce se zúčastnilo 203 osobních aut, nákladních aut, dodávek, ale také sanitek a taxíků. Sám Jacques Jožard se přidal po pádu Francie k odporu a s dalšími specialisty na různé druhy umění dohlížel na kulturní poklady, které byly za války v jejich péči. Také se pokoušel dohledávat kradené obrazy, sochy a další umělecké předměty a zmapovat jejich polohu. Tyto informace po osvobození předal spojeneckým jednotkám, které měly za úkol hledat ukradená umělecká díla a získat je předtím, než se definitivně ztratí z povrchu zemského. Někdy totiž nacisté ničili celé sbírky, jenom aby nepadly do rukou spojeneckých vojsk, anebo se je pokoušeli ukrýt v naději, že si pro ně budou moci někdy v budoucnu zase přijít.
5: Nebyli však všichni nacisté takto bezcitní. Například hrabě Franz Wolf Metternich porušoval nařízení svých nadřízených a pomáhal Jacquesu Jožardovi udržet sbírku Louvru mimo dosah chamtivého Göringa. Za záchranu celé pařížské sbírky dostali po válce jak hrabě Franz Wolf Metternich, tak hlavně Jacques Jožard francouzský řád čestné legie.
4: Hosté zvučných jmen, názory, které musí zaznít, osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v Česku, míří do pražské fakultní nemocnice Bulovka. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky za špionáže pro Rusko. Hokejová reprezentace porazila na šampionátu po obratu Itálii 3-1. A dnes bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky. Teploty do 23 stupňů. Začíná čtvrtek 21. května a jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Do Prahy přiletěl americký lékař, který v Ugandě léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádal

0: kde bude v izolaci další zhruba 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se nákaza projeví. Podle posledních informací muž žádné příznaky neměl, byl ale v Ugandě v přímém kontaktu s nakaženými ebolou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Ebole na severovýchodě Demokratické republiky Kongo už podle lékařů podlehlo víc než 130 lidí. Dalších víc než 600 je možná nakažených. Světová zdravotnická organizace varuje, že tato čísla pravděpodobně porostou.
2: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Rakouský soud poslal na víc než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
3: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
4: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Polsko nabídlo Maďarsku pomoc se zajištěním energetické nezávislosti. Ve Varšavě o tom ve středu jednali premiéři Donald Tusk a Péter Maďar. Premiér Maďarska je na své první zahraniční cestě od nástupu do úřadu. S Polskem chce obnovit blízké vztahy, které ochladily za vlády jeho předchůdce Viktora Orbána.
5: To takže znak naději.
6: V tradičním partnerství Varšavy a Budapešti byla podle premiéra Tuska v posledních letech pauza. Nový šéf maďarské vlády Maďar je ale prý zárukou, že bude znovu pokračovat. Zemi, která je stále závislá na dodávkách ruské ropy, nabídl Tusk asistenci nebo investice do energetické infrastruktury. Maďar během cesty uvedl, že pevné vztahy Maďarska a Polska by mohly být základem silné Visegrádské čtyřky. Otevřel i možnost rozšířit skupinu Česka-Slovenska, Polska a Maďarska o další státy. Ve Varšavě ho přijal také polský prezident Karol Navrocký. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Dnes začne festival Meeting Brno. Součástí akce je víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s tím nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů na nejméně 8 místech v Brně.
7: První akcí bude odpoledne 5 dní setkání zástupců sudetských Němců i 2 Wintonových dětí, říká za pořadatele David Macek.
8: Přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
7: Před 5 se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
9: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
7: Na sjezd dohlédnou mimořádně desítky policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leo Štržil.
10: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
7: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Úderem půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravy budou potřebovat hlavně cesty a lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
1: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady shořely.
0: Francouzská aukční síň dnes vydraží původní schodiště z Eiffelovy věže. Je vysoké přes 3 metry, ohraničené zábradlím a natřené světle hnědou barvou. Při světové výstavě v Paříži koncem 19. století po něm prošly stovky lidí.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
3: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tento díl v dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě. Vyvolávací cena schodiště se pohybuje od 3 do 3,5 milionu korun. Prodejní cena ale může být podstatně vyšší. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za zhruba 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
4: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
0: Další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu odpoledne proti Slovensku. V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech. A fotbalisti Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat UEFA.
5: Překážka na D4 u obořiště a nehoda na dálnici D11 u sjezdu na městec Králové. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na obořiště zvěř na vozovce. Kilometry 36 až 38, dejte pozor, neprůjezdný je tam pravý pruh. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je za sjezdem na městec Králové nehoda. Na 49. kilometru srazilo auto zvěř, zavřený byl levý pruh, teď už jen krajnice. Místo je dobře označené. A na D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů stále stojí dodávka za sjezdem na Jeneč v 5. kilometru. Místo je označené u auta, bliká šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Kdy budeme znát parametry chystané reformy spoření na důchod? Sníží se poplatky penzijních společností? Jak motivovat mladé, aby včas pamatovali na zodpovědné zajištění se ve stáří? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Dobrý den.
8: Pěkné odpoledne.
7: Ministerstvo financí mělo zveřejnit parametry reformy takzvaného třetího pilíře penzijního spoření. Máte tušení, proč to odložilo zřejmě do konce května?
8: Ta tisková konference měla být v úterý ráno. Tu informaci, kterou máme teď, je, že se to odkládá možná o týden, o dva do konce května. Nemám bližší detail k tomu, proč tomu odkladu došlo. Předpokládám, že ještě potřeba doladit pár věcí a určitě je dobře vzít se na to o pár týdnů víc času, než tam udělat nějaký chyby. Je to důležitá věc.
7: Může to souviset se studií poradenské společnosti EY, která ukazuje, že poplatky penzijních společností jsou přiměřené, zatímco vláda měla v plánu je významně snížit?
8: Může to být jeden z důvodů, ale to snižování poplatků není jediná věc, na které ministerstvo financí pracuje. I my s nimi jednáme o nějakých dalších věcech, jako je právě to zmiňované větší zapojení mladých, jako je strategie životního cyklu a podobně. To znamená, je to komplex více věcí, nejsou to jenom ty poplatky.
7: Rozumím a snad bude často rozebrat, ale ministerstvo financí tu spekulaci odmítá s tím, že se snížením těchto poplatků v té připravované reformě nadále počítá. A ten odklad zveřejnění informací s tím prý nějak nesouvisí. Teď k tomu snížení těch poplatků, co by to pro penzijní společnosti znamenalo?
8: Vyšla studie Ernst & Young, o které jsme se teď právě bavili, že dostalo i ministerstvo financí. Ta ukazuje, že tak, jak jsou poplatky nastaveny teď, a jenom připomenu, jsou dva druhy poplatků. Je poplatek za správu aktiv klientů a je takzvané performance fee. To znamená poplatek, který si uplatní penzijní společnost jenom pokud zhodnotí nad historickou mez příspěvky na prostředky účastníků. K tomu poplatku za správu, což je to hlavní, co se komentuje v médiích, jeho výše je 0,8 napříč celým sektorem. Ta nákladovost vychází plus minus taky na 0,8%. To znamená, tohle ten poplatek za správu, tak jak je teď nastaven, přispívá k tomu, aby penzijní společnosti pokryly náklady. Takže tam příliš velký prostor po nějaké snižování nevidíme. Tou druhou částí je to performance fee, ten poplatek, který si můžeme uplatnit jenom pokud zhodnotíme peníze klientů v tom daném roce. Tam i EY v minulé studii poukázalo na to, že tam možná nějaký prostor je u těch účastnických fondů v tomhletom snižovat.
7: No dobře, pojďme k těm poplatkům vlastně provozním, řekněme. Mm-hmm. Co by znamenalo, pokud skutečně by vláda je razantně snížila?
8: To provozování třetího pilíře při razantním snížení toho poplatku za správu už by bylo ztrátové pro penzijní společnosti. Teď jenom pro představu, co jsou ty největší náklady, které je potřeba pokrýt ze strany penzijních společností. Máme ty staré transformované fondy, kam už nejde vstupovat. Máme ty nové účastnické fondy, to jsou ty teď otevřené, do kterých se vstupuje. V těch starých tím hlavním nákladem, který tvoří až polovinu z té nákladovosti 0,8%, to znamená k nějakým 0,4%, jsou náklady na kapitál. My tam musíme garantovat klientům to, že jejich prostředky se vždycky zhodnotí, že nikdy meziročně neklesnou. A to jsou obrovské náklady na kapitál. Druhým největším nákladem jsou administrativní náklady, třetím jsou náklady na to investování, na asset management. V těch nových fondech, kde průměrně za posledních 10 let ta nákladovost vychází až k 1,5%, v tom posledním roce ona se průběžně snižuje, byla kolem 1%, tak tam tím největším nákladem, který zase tvoří skoro polovinu z toho 1% v tom loňském roce, je náklad na distribuci, aby jsme klienty přilákali do systému, na marketing. A potom ta druhá a třetí nákladová položka jsou stejná jako u toho transformovaných fondů. Jsou to administrativní náklady a náklady na investování, na správu těch prostředků.
7: No jasně, ale já jsem se ptal, pokud by skutečně ministerstvo financí prosadilo snížení těch poplatků, co by to potom znamenalo pro penzijní společnosti jako takové?
8: V roce, kdyby se nepodařilo zhodnotit prostředky klientů na tu dosavadní nejvyšší úroveň, by to znamenalo ztrátu pro penzijní společnosti, snižování poplatku.
7: No, snažil jsem se z vás dostat to, co jste, myslím, už někde řekl, že by to mohlo znamenat i to, že by některé společnosti skončily.
8: Pravděpodobně by to vedlo k nějaké konsolidaci na tom trhu. Já nemůžu mluvit za jednotlivé společnosti, ale v okamžiku, kdy ta nákladovost je na hraně a razantně by se snižoval ten druh poplatku, tak by to k tomu pravděpodobně vést mohlo.
7: Momentálně na trhu 9 penzijních společností. Ano. Kolik odhadujete, že by mohlo kvůli tomu případnému snížení poplatku skončit?
8: To si nedokážu takhle odhadnout, ale určitě každá z těch 9 společností to bude zvažovat. do jaké míry se jim vyplatí na trhu dál působit a samozřejmě záleželo by to hodně na tom, jak se ten poplatek sníží. My jsme schopni si představit snížení toho poplatku za toho performance fee, u toho poplatku za správu, u těch nových účastnických fondů tam opravdu nevidíme velký prostor na snížení. Jasně.
7: No, jak si vysvětlujete existenci dvou protichůdných expertíz, už citované EY a potom CERGEI, podle které poplatky penzijních společností celkově dosahují v průměru kolem 1,3% ročně a že by se podle nich mohly snížit na polovinu?
8: Tak, ta studie CERGE jednak plošně nepokryla celý trh. Byly tam vybrány jenom některé penzijní společnosti.
7: No, podle autorů té studie, oni přiznávají, že čerpali z dat 7 z celkem 9 existujících penzijních společností, čili to zase ten výsledek tolik se nezměnil.
8: Já ta data, co jsem od nich viděl naposledy při nějaké diskuzi v parlamentu kulatého stolu, tak tam přiznávali, že to byly jenom 3 největší penzijní společnosti, možná se dostali k 7, ale je to kombinace několika faktorů. Nezahrnovali tam některé náklady, jako třeba ty náklady na kapitál, dali dohromady oba ty systémy, transformované fondy a ty nové účastnické fondy, smíchali dohromady to performance fee a ten poplatek za správu a asi by bylo potřeba podívat se pořádně do metodik, co jsou ty další rozdíly. Ale ta data, ze kterých vychází Ernst & Young studie, jsou data reportingu ČNB a auditovaná data penzijních společností, to znamená tam asi prostor pro nějakou misinterpretaci nebude.
7: No, nepřiměřenost poplatků penzijních společností konstatovala v roce 2023 Národní rozpočtová rada s tím, že průměrný poplatek je 81% a v rámci zemí OECD je to nejvíc po Španělsku.
8: Tady bych jenom upozornil na to, že my jsme jediná země, jediný systém v celé Evropě, kdy my ten poplatek za správu těch 0,8%, ten je koncipován jako takzvaný all-in-one poplatek. My do toho musíme schovat úplně všechny poplatky. Ve všech ostatních zemích, které byly srovnávané, si ty penzijní společnosti mohou účtovat ještě další různé typy poplatků nad rámec tady toho asset under management fee, jak se tomu říká, ten poplatek za obhospodařování peněz klientů, a proto se reálně dostanou dál. Ale pokud porovnáváte jenom tenhle poplatek, tak zase my do něj musíme schovat všechno. V těch ostatních systémech se do toho nemusí schovat všechno, proto je tam ten rozdíl.
7: Podle té, řekněme, oponentní studie IDEA si lidé kvůli výši poplatků naspoří mnohem méně peněz na důchod než v řadě jiných zemí. Co vy na to?
8: Ta výše poplatků je v tom opravdu tím marginálnějším faktorem. Ty dva zásadní důvody, proč si lidé naspoří v tom našem systému míň než v těch srovnávaných zemí, jsou, že nám lidé do toho systému vstupují pozdě, to je ta problematika těch mladých, ke kterých se ještě asi dostaneme, a že nám bohužel končí v příliš konzervativních fondech, což je ta druhá věc, kterou tady ještě potom rozvineme, ta strategie životního cyklu.
7: Podle Filipa Pertolda a Lukáše Nádvorníka z institutu CERGE by si i po snížení těch poplatků na polovinu penzijní společnosti rozdělili kolem 1 miliardy ročně. To je málo?
8: Tady přesně nevím, z čeho oni vychází. Pravděpodobně, jak zkombinovali ten performance fee a ten základní poplatek za správu, tak počítají s tím ve svých predikcích, že ten performance fee bychom účtovali každý rok. Já jenom připomenu, že v tom 10letém horizontu my jsme si na něj šáhli v těch nových fondech asi ve 4 letech. To znamená, není to opravdu tak, že každý rok by ten performance fee, který tvoří tu velkou část toho zisku, by tam nabíhal.
7: Radek Moc, šéf penzijní asociace, dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme tady k těm otazníkům, které visí nad právě poplatky z výnosu investic. Někteří experti navrhují zrušit úplně. Bývalý šéf vládní důchodové komise Vladimír Bezděk upozornil, že tento poplatek zvyšuje motivaci správců k vyššímu zhodnocování peněz klientů. Bylo by řešením tedy stanovení hranice výkonnosti fondu, nad kterou by si správci poplatek z výnosu mohli účtovat?
8: Ona už teď ta hranice stanoveno je, to takzvaný high watermark princip, což je to, co jsem se tady snažil popsat, že my vždycky musíme, když vezmeme si, že máte nějakou úroveň těch svých prostředků v roce 2026 teď, 27 by došlo k nějakému poklesu, 28 by jsme se dostali na tu úroveň 26, tak ty 2 roky my si nemůžeme účtovat nic v tom performance fee. Zase až se dostaneme na tu historicky nejvyšší úroveň, tak můžeme tohleto účtovat. To znamená, nějaká úroveň tam je. To, co popisuje vláda Bezděk, je v podstatě nastavit jinou formu tady toho benchmarku, ale ta nezaručuje to, že by to performance fee bylo větší nebo menší. Je to prostě jiná konstrukce, ale už teď tam nějaké omezení je.
7: Vrátím se k tomu, co jste říkal, že podle expertů EY by se poplatky za zhodnocení mohly snížit. Podle nich z dosavadních maximálně 15 na 10%, s tím byste se uměli smířit.
8: Tohle by asi na ten trh nemělo nějaký dramatický, nebyl to žádný dramatický zásah a nějakým způsobem by to eliminovalo tu nákladovost v letech, kde ty akciové trhy jdou nahoru, kde je velké zhodnocení peněz klientů a tím pádem i velké to performance fee. Já jenom připomenu, že ty roky byly asi 3 nebo 4 v historii, kdy k tomuhle došlo. A byly to právě ty 3 poslední roky. 23, 24, 25. Takže my máme v živé paměti to, že se tady účtují velké poplatky právě díky tomu performance fee, ale není to tak každý rok.
7: Někdejší penzijní připojištění, dnes takzvané transformované nebo ty staré fondy, reálně prodělávají, i o tom už jste mluvil, respektive znehodnocují úspory, protože loni zhodnotili prostředky klientů v průměru jen o 1,57%, tedy nepokryli ani inflaci. Proč?
8: Inflace víš. Je to nastavením, historickým nastavením tohoto systému, který nám dává za povinnost držet tam každoroční garanci pro každého klienta to, že jeho prostředky mu nepoklesnou. To znamená, nutí nás to investovat peníze klientů do těch ultrakonzervativních aktiv, jako jsou státní dluhopisy. V podstatě jenom státní dluhopisy nebo peněžní trh.
7: Jinými slovy, máte svazané ruce jako investoři.
8: Tam s tím nic jiného dělat nejde. Objevovaly se názory rozvolnit tu garanci, na to už je asi pozdě. To znamená, nějakým způsobem my teď pracujeme s klienty, kterým je méně než 50, možná méně než 55 let a jsou v těch starých fondech, aby přešli do těch nových, protože tam můžou vydělávat významně méně. Tam už nejsou zatížení tím nastavením toho systému.
7: Podle modelového výpočtu Freedom Financial Services od roku 2013 klesla reálná hodnota úspor asi o čtvrtinu. Co s tím? Dá se s tím něco dělat?
8: V těch transformovaných fondech? Hmm. Jak jsem říkal, těžko můžete dál nějak transformovat ty transformované fondy, to znamená, je to o té komunikaci ke klientům, kteří jsou vhodní po těch 55 let, aby přestoupili do nových fondů, což my děláme. Naráží to na velkou konzervativnost českého obyvatelstva. Spousta lidí si té garance cení natolik, že i když ví, že něco ztrácí, tak to, že se to nikdy nemůže propadnout, to nemá velkou hodnotu. Je tam ještě jedna věc, o které se tolik nemluví. V těch starých fondech, těch transformovaných, máte něco, čemu se říká výsluhová penze. Je to to, že polovinu prostředků můžete v podstatě bez jakékoliv sankce si kdykoliv vybrat, pokud jste v systému aspoň 15 let. Mm-hmm. Pokud přestoupíte do těch nových, toto ztrácíte. Ne, že byste to lidé reálně brali v nějakém velkém množství, ale ten komfort toho, že na ty peníze mohou sáhnout, pokud bude někde nějaká energetická krize, pokud budou třeba peníze, je také jeden z důvodů, proč se trvávají v těch transformovaných fondech. A pak tam je samozřejmě ještě spousta lidí, kterým už je 60 a více let, kteří tam v podstatě patří. My bychom je stejně investovali velmi konzervativně i v tom novém systému.
7: Vláda chce tenhle ten někdejší třetí penzijní pilíř v této podobě zrušit. Nebylo by cestou připustit, aby existovaly 2 možnosti, zůstat tam a třeba vstoupit i do toho nového?
8: To už můžete teď.
7: To
8: už lze teď.
7: A lidé toho nevyužívají?
8: Využívají toho, ale ne tak, aby to vyřešilo tenhle problém. Ale už teď můžete v podstatě zamrazit si to, co máte teď v tom transformovaném fondu a na zbytek toho investičního horizontu se rozjet v těch nových účastnictvích. To už je teď a lidi o tom informujeme.
7: A vy byste to osobně doporučoval?
8: No, já bych člověku mladšímu 50 let bych doporučil rovnou přestoupit do toho DPSK. Pokud si té garance a výsluhové renty cení natolik, je natolik konzervativní, že to, co doteď nainvestoval, si tam chce nechat, tak aspoň tohle je lepší mezikrok, než zůstávat.
7: A co je DPSK?
8: DPSK je doplňkové penzijní spoření, to je ten nový systém, to jsou ty nové otevřené fondy, do kterých se teď ještě může vstupovat.
7: A jak funguje dlouhodobý investiční produkt? Je to vhodná forma, jak se zajistit na důchod se státní podporou?
8: Je to jedna z dalších forem, jak se zajišťovat na stáří. Asi jakákoliv forma, která vás na to stáří připraví tak, abyste nebyl závislý na tom důchodu z prvního pilíře, je vhodná. Je to produkt, který funguje trochu jinak. Není tam státní příspěvek, má trochu jiné parametry. Mm-hmm.
7: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s prezidentem Asociace penzijních společností Radkem Mocem. U všech penzijních společností spořilo nebo investovalo celkem 3 miliony 890 tisíc účastníků. Je to vzhledem k potenciálu dost?
8: Ty skoro 4 miliony jsou hodně. Když se na to podíváte, tak nějaká ekonomicky aktivní populace může být třeba 6,5 milionů. Ty 4 miliony by se zdálo, že je dostatečná saturace. To znamená, ten počet je dobrý, ale lidi tam vstupují pozdě. Kdyby tam měli ty zhruba 4 miliony lidí, kteří tam vstoupí před 30. rokem věku, tak ten systém se zbaví jednoho obrovského problému. Protože teď nám tam lidé vstupují typicky v průměru ve 40 něco letech. A pokud by vstoupili o 10 let dřív, to znamená tu dobu investování by z nějakých místo 40 a 65, z 25 let natáhli na 35, měli tam ještě 10 let předtím, tak ta suma, kterou budou mít na konci při zachování všech ostatních parametrů, bude dvojnásobná.
7: No, kdyby tady, nebo kdy optimálně by měl člověk vstoupit do toho systému penzijního spoření před 30?
8: Mělo by to být do toho 30. roku věku tak, aby v tom systému byl schopný investovat těch 35 let. Pak by to dávalo velký smysl. Nabízí se, aby to udělal v okamžiku, kdy má první zaměstnání, kdy má první prostředky na to, aby investoval.
7: No, pokud by stoupal věk odchodu do důchodu, hraje to nějakou roli z vašeho pohledu, protože člověk potom v tom systému strávil delší čas.
8: Jo, ale ten... Jednak víme, jak se teď přistupuje k tomu zvyšování toho důchodového věku, že spíš se to bude vracet zpátky, ale i když by došlo k tomu navyšování toho důchodového věku, a já bych byl pro, tak stejně ta hranice bude se navyšovat velmi pozvolně, velmi pomalu. To znamená, stejně bude potřeba jako kolem toho 30. roku do toho systému vstoupit.
7: A může v tom pomoci takzvaná strategie životního cyklu? Vysvětlete, prosím, v čem spočívá.
8: Ta ne, že by pomohla v tom vstupu mladých nebo nepřímo, ta strategie životního cyklu spočívá v tom, že jakmile do toho systému vstoupíte, ať už ve 30 letech nebo ve 40, tak skončíte v těch dynamických fondech, ty, které víc vydělávají, a nespadnete do zbytečně konzervativní části toho systému. Teď existuje něco, čemu se říká investiční dotazník, a vy jako účastník, který vstupujete do systému, ho musíte vyplnit a my na základě toho posoudíme váš investiční profil. Ten dotazník je nastaven tak, že každý z něj vyjde konzervativním, že tam jsou otázky typu, jestli víte, jaké jsou finanční nástroje, pokud se na finančním trhu nepohybujete, nebudete to vědět. Jsou tam otázky typu, jestli by vás nějakým způsobem znervoznilo, pokud přijdete o polovinu svých prostředků, to by znervoznilo každého. To znamená, lidi potom příliš často končí v té konzervativní části. Pokud by investiční dotazník nebyl a všichni jsou pro, aby ten investiční dotazník nebyl, tak my můžeme uplatnit tu takzvanou strategii životního cyklu a dávat ty mladé 100% do akcí nebo do podobných titulů, tak aby měli to nejvyšší zhodnocení a až dosáhnou nějakého věku 50, 55, 60 let, v závislosti na tom, jestli budeme mít indikaci, že si peníze vezmou jednorázově, anebo si budou brát tu rentu, tak bychom je zkonzervativňovali a postupně část toho portfolia přesouvali třeba právě do dluhopisů z akcí.
7: A kdy tedy doporučujete konzervativní způsob spoření a kdy je rizikovější?
8: Určitě rizikovější v tom mladším věku až do nějakých, a tady je to možná osobním názoru a probíhají diskuze jak s ministerstvem, tak s dalšími účastníky, kteří o tom mluví. Pro člověka, který by tam zůstával v systému a bral rentu, tak v podstatě i v tom důchodovém věku, kdy bude pobírat tu měsíční rentu, by pořád velkou část peněz mohl mít i v těch akcích, to znamená v tom rizikovějším. Mm-hmm. Pokud by tam byla indikace, že si to jednorázově vybere peníze v 65 letech, tak je potřeba dostatečně dopředu začít zkonzervativňovat.
7: No a to mě zajímá, jak by měl ideálně vypadat ten přechod z toho, řekněme, odvážnějšího způsobu spoření na ten bezpečnější. A v které fázi toho cyklu je to nejvhodnější?
8: Ideálně by měl být pozvolný. To znamená třeba během 10 let po 10% přesouvat z toho rizikovějšího portfolia, rizikovějšího investování do toho konzervativnějšího. To znamená ne jednorázově, abyste nebyli vystaveni tomu, že zrovna trefíte špatný okamžik k tomu přestupu, ale třeba 10% během 10 let mezi 55. a 65. rokem života například.
7: A jak motivační by mohl být, řekněme to, pro tu mladší generaci jednorázový státní příspěvek? Mluvilo se třeba o 30 000.
8: To by bylo naprosto zásadní. Viděl jsem výzkum, který ukazoval, že pokud by to bylo 30 000 korun, pokud vstoupíte do 30. roku věku, tak bychom se mohli dostat až na nějakou polovinu populace do těch 30 let věku a ten systém by to, tady ten neduch toho systému by to vyřešilo.
7: Vláda si v programovém prohlášení přece vzala, cituji, rozvineme dobrovolný pilíř, který umožní lidem od raného věku spořit si na stáří prostřednictvím státem zvýhodněných a bezpečných produktů. Není to trošku protimluv?
8: Já se to není protimluv, spíš je to něco, co už, jako, co už v podstatě existuje a teď je potřeba nějak pošťouchnout ty mladé lidi, aby do toho systému vstoupili a pravděpodobně to nepůjde udělat jinak než nějakým speciálním státním příspěvkem.
7: No, víte, kam jsem mířil, protože od raného věku si spořit, ale mají to o bezpečné produkty.
8: Já bych vás opravil, ne, jakkoliv ten název toho produktu je spoření, tak by mělo jít o investování. Aha. Zejména v tom mladém věku mělo jít o investice do toho akciového portfolia. A bezpečnost toho je daná tím horizontem. Vy tím, že tam vstoupíte ve 30. roku věku, nebo 30. roku věku, máte 30, 40 let na to, abyste vyhladil tu volatilitu, která na těch akciových trzích může být a naopak profitoval z toho třeba až 4x většího výnosu oproti konzervativním strategiím.
7: Na tom, že penzijní spoření, které bylo upraveno naposledy, myslím, před 13 lety, reformu potřebuje, se s ministerstvem financí asi shodnete.
8: Shodneme a shodneme se i na těch oblastech, ve kterých aktivně diskutujeme. Je to, já moc nemůžu komentovat ty poplatky, lze se podívat do té zprávy EY, ale my z nějakého antisoutěžního práva nemůžeme příliš se vyjadřovat tomu, co by byla správná úroveň, co by byla nesprávná úroveň. Můžeme poukazovat na to, že potřebujeme aspoň pokrývat náklady. Ty další věci, jako vyřešit ty transformované fondy, zavést strategii životního cyklu, zavést nějaký speciální státní příspěvek, na tom se shodneme a v podstatě diskutujeme o parametrech. Můžeme mít jiný názor na to, jak konkrétně to udělat, ale na těch okruzích se i s ministerstvem financí shodneme.
7: No, když se vrátím na samotný začátek našeho rozhovoru, původně už jsme měli ty parametry znát, teď to vypadá, že snad se dozvíme do konce května, což je za chvilku, ale vy jste vlastně s tím, jak se zatím, z toho, co víte, rýsuje ta reforma, spokojeni, souzníte v tom smyslu s ministerstvem financí, když necháme stranou ty poplatky.
8: Nechám stranou poplatky, kde doufám, že se přihlédne i k té nové nezávislé studii, tak jsem určitě spokojený s tím, s těmi oblastmi, na které se i to ministerstvo soustředí. V tom my se naprosto shodneme. Předpokládám, že se v těchto oblastech shodneme i s pány Nádvorníkem a Pertoldem, takže jsem rád, že se v tom
7: jenom připomínám ta studie CRG IDEA, která vlastně trošku protiřečí té citované EY, ale to znamená, jakým způsobem, protože ministerstvo financí tvrdí, že má jít o zásadní reformu toho penzijního spoření, co se vlastně dozvíme, co je ta největší změna?
8: Ono, když vezmu ty dva parametry, jako včasný vstup mladých a ta strategie životního cyklu, každá ta věc sama o sobě za zachování všech ostatních parametrů vám zdvojnásobí to, co potom v době toho nároku v těch 65 letech tam budete mít za sumu. To znamená, můžeme se dostat až nějaký 4x jenom uplatněním tady těch dvou věcí, jenom tady ty dvě možná spíš parametrické změny, ani by to nemusela být reforma, by měly stačit k tomu, že ten systém hodně vylepší.
7: No, ono je to asi psychologická záležitost, stále platí, že mladí lidé moc nepomýšlí na stáří, nebo se to mění?
8: Je to daleko, ten horizont je hrozně daleko, proto bych tady ještě možná v rychlosti zmínil jednu věc, a to je, že se snažíme i s ministerstvem, aby tam byla nějaká možnost na část peněz si šáhnout třeba ve spojitosti s prvním bydlením do 36. roku věku.
7: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Asociace penzijních společností Radkem Mocem. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.
8: Mějte taky děkuji.
7: Naschledanou.
8: Naschledanou.
7: Teď už se blížíme času, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
10: Nevím.
9: Vychází nám další díl naší série.
11: Podle jejího ředitele.
9: Možná za to dostaneme nějakou cenu.
10: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
11: V reakci na zjištění, že diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu. A taky hlavní sponzor miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna už má ale podle Sedláčka domluvené jiné partnery. Spor se podle něj týká vize kolem odkazu Václava Havla, kterou vedení zaměstnanci správní rada schválili před rokem. Zaměstnanci teď prohlášení
12: a nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Kýra Starmera. Jsou zde i další vyzývatele a větší soupeři
11: pro Kýra Starmera. Letadlo, kterého přivezlo
13: popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
14: Kýr Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
11: Izolačním boxu do nemocnice
9: Spoura, puč, tam revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou lejbristé v krizi? A kdo všechno by mohl Kýra Starmera nahradit? Ptám se senátor Moniky Brusenbaum-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky Britské akademie sociálních Kongo.
0: Vztahy mezi Ruskem a Čínou jsou na nejlepší úrovni a dál se rozvíjejí. Dnes uvedl to ruský prezident Vladimír Putin po schůzce se svým čínským protějškem Xi Jinpingem v Pekingu. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova se na oba státy zatím neshodli na výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2.
9: Nebo
0: ten měl být přitom jedním z hlavních témat jednání.
9: A
15: Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických nápojů. Přihlásit do ní můžou rovnové možnosti nealkoholizovat. Nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky můžou vzájemci posílat do pátku. Vlastní parlamentní většiny. A stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Nýmurští basketbalisti
0: jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a série ovládli 4-0 na zápasy.
9: Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři
0: z duelu Pardubice s Brnem, které v druhém finále, semifinále vede 2-0 po dvou výhrách.
15: Klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Ve chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér neměl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve smyslu prostě oznamuje politická poprava.
9: Hlavním vyzývatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
15: Velmi často, určitě je to dnes jedno z nejsklonovanějších jmen britské politiky, protože udělal přesně ten typ kroku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra britské strany.
16: Na šestce na vjezdu do Prahy z Karlových Varů stojí dodávka za sezdem na Jemeč.
9: On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru, léta byl stínovým ministrem, parlamentu zasedá skutečně celou dekádu.
16: Další zelená vlna,
9: je to i tedy známé jméno ve Velké Británii.
15: Ano, jak říkáte, on je moje vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale
0: rozhodně
15: ne vlastně
0: žádný až skoro
15: zelenáč.
0: Jasno, jinak on
15: měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnedičnější úkol v britské politice reformovat i nejčas vlastně to britské státní zdravotnictví, což je Británie vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na něj nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer. A to je vlastně pro Starmer nebezpečné. Protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
9: A jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
15: Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním době se napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
9: On dokonce přímo řekl, že Labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel.
17: I think the vast majority of people do understand that we face huge challenges as a country.
9: Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
17: And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
15: Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký starmerovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
18: A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslideovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
15: Jo, byl. No, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost té Starmerově obrovské výhry vlastně z roku 2024. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovali. Ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie, se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává ta jeho strana bez nějaké jasné identity.
18: Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál, jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
15: Ano, fakt se jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
18: No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech, protože to jméno posluchači, posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
15: Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli. Byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
18: A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
15: Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
18: A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
15: Určitě vysoké ceny, inflace, to Starmera taky ničí. Ne možná jako dramaticky ve smyslu nějakého jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného a v takové atmosféře je každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
18: A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celém světě?
15: Určitě tvrdě, přes energie, přes dopravu, přes nejistotu. Británie v té první linii cenových šoků čelí energetické krizi. Britské firmy kvůli válce v Iránu odkládají investice nábor, protože rostou náklady, roste nezaměstnanost, vlastně teď je kolem 5%, vysoko.
18: Politico píše, že Británie zažívá ty nejturbulentnější dny od rychlého pádu premiérky Liz Trussové před 4 lety. Nešlo tomu nějak zabránit? Neměl někdo něco udělat trochu dřív?
15: Asi určitě mohl a měl. Ono se ale k tomu schylovalo už relativně dlouho. Třeba teďka vlastně ty místní regionální volby. On to byl spíš jako trigger, spouštěč, ne příčina. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíli, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
18: Starmerův vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
15: určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU, dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
18: No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají labouristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
15: Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku to jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
18: Kromě ekonomistu a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail a podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
15: Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je. Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
18: Navíc se o tom mluví v Británii docela často, ne? Že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom labouristy, ale vůbec britskou vládu.
15: Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu. My job is to serve and to carry out that
18: responsibility and that's what I'll do. A jak to je teď rozložené u labouristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
15: No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba stovka, asi čtvrtina poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvórum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
18: Mm, počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru. Do you want a new path which brings the country back together and makes it work for everyone? To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party. I know what I'm offering. Tak on bude spolu se Wesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o to přihlásil.
15: Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
18: No, přesně.
15: Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a nyní vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo tak, že tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu. A je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politico trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické, vůbec ta logika volte Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
18: Tak, to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
15: Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
18: Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těžit, ne?
15: Jednoznačně. Jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché. Dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
18: Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farageovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech. A teď v posledních dnech jim prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extremisty zleva zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva, zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
15: Určitě ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé. A z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
18: Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
15: Jednoznačně.
18: A konzervatisté, ty s tím něco dělají? Ti mají asi svých problémů dost, teda, no, ale...
15: přesně tak. Oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před dvěma lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k Reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
18: Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč nebo vzpouru, nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ní mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
15: Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% labouristických poslanců a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné. Jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné labor seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat. On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
18: Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
15: Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské Akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
6: Ženy na frontě.
19: Malvína Friedmanová zachraňovala raněné pod přímou palbou u Sokolova i na mnoha dalších místech. Po válce odešla i s manželem sloužit do izraelské armády.
20: Ta situace se potom v roce 1948 opravdu velice rapidně měnila. Opět se probouzely antisemické nálady, no a oni opravdu nesouzněli s tím nastupujícím režimem a tak se tedy rozhodli nakonec v Izraeli zůstat.
19: Říká historička Alena Flimelová.
6: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
21: Zygmunt Bauman byl slavný polský sociolog a filozof. Jeho popis moderní společnosti a postavení člověka v ní představuje jeden ze základních stavebních kamenů sociologie.
22: Narodil se v roce 1925 v židovské rodině v Poznani. Za druhé světové války uprchl s rodiči do Sovětského svazu, kde začal studovat na univerzitě v Nižním Novgorodu. V roce 1944 vstoupil do polské armády v Sovětském svazu a zúčastnil se i bojů o Berlín.
21: V prvních poválečných letech Bauman sloužil v řadách speciálních bezpečnostních jednotek polské armády, které mimo jiné bojovaly s protikomunistickými ozbrojenými skupinami. Propustili ho ale, když se jeho otec pokusil emigrovat do Izraele. Za své tehdejší aktivity čelil na sklonku života kritice, zvlášť od příslušníků polské pravice. Sám se distancoval od polského komunistického režimu, nikdy se ale nepřestal hlásit k socialismu.
22: Od poloviny 50. let přednášel na Varšavské univerzitě. Po takzvaných březnových událostech v roce 1968, kdy komunistický režim potlačil studentské demonstrace, byl od výuky studentů odstřižen. Brzy na to kvůli antisemitské kampani odešel do Izraele, kde působil na univerzitách v Tel Avivu a Haifě.
21: Po několika letech se z Izraele přestěhoval do Velké Británie, kde se stal profesorem sociologie na univerzitě v Leedsu. Léta vedl tamní katedru sociologie. Ve své nejslavnější knize Modernita a holokaust z roku 1989 vysvětluje Bauman genocidu Židů jako důsledek naprosto racionálního uvažování moderní společnosti.
22: Český sociolog Milan Petrusek napsal, že holokaust podle Baumana nebyl prostým zlem, které páchali zlí lidé, sociální devianti a sadisté, ale tragickým, leč předvídatelným produktem naší moderní racionální civilizace a kultury, která proměnila i genocidu v byrokratickou proceduru, při níž vrah nevidí vražděného a nemá tedy pocit ani vědomí přímé mravní odpovědnosti.
21: K dalším jeho významným knihám patří například Globalizace, kde se věnoval společenským kořenům tohoto fenoménu. V knize Tekutá modernita zkoumal charakter soudobé společnosti a jejich změn. V díle Tekutá láska rozšířil tekutost modernity i na způsob, jakým současná společnost pojímá vztahy.
22: Jedním z nejdůležitějších témat jeho knih byla kritická analýza negativních aspektů spotřební společnosti. Zkoumal také proměny postavení intelektuála v dnešní době a sám, co by přední globální veřejný intelektuál, komentoval aktuální politické dění. Zygmunt Bauman zemřel 9. ledna roku 2017 ve věku 91 let.

0: Sudetoněmecký sjezd v Brně odmítá 57% Čechů. Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Fotbalisti Jablonce ve finále poháru prohráli s Karvinou. A čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů. Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového výzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidi ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
1: Respondenty ve věku 25 až 44 let. Už tato otázka rozděluje na dvě poloviny. A lidé starší 45 let první sudetoněmecký sjezd nepovažují za správný. Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let. Z nich 69% sjezd nepovažuje za správný.
0: Na dotazy agentury Median odpovídalo

0: Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
1: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
0: Izraelský šéf diplomacie Gideon Saar sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Saar to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita tam zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabších rodin. V budoucnu bude fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného jiného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
3: Okamžité vyřešení jakého akutního problému? S tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
2: Jablonečtí fotbalisti v této sezóně trofej nezískají. Ve finále domácího poháru ztratili vedení a v Hradci Králové podlehli Karviné 1-3. Utkání výrazně ovlivnil moment ze 57. minuty, kdy dostal červenou kartu jablonecký Sengahet za kopnutí do soupeře. Mluvil o tom kouč Severočechů Luboš Kozel.
4: To, co tam předvedl Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnilo ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako Žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct, jako akorát v negativním slova smyslu. No. Samozřejmě v tu chvíli si to neuvědomí asi, že jo, a teď už si to uvědomil, takže teď si myslím, že by bylo úplně zbytečný mu něco říkat, jako on sám ví, co udělal.
5: Nebezpečí na D1 za Prahou a nehoda na dálnici D7 u Kladna. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna se pohybuje zvěř za sjezdem na Pražský okruh a Hříčany, kilometry 13 až 14.
6: Běhá strnka v podstavném pruhu. Snaží se dostat za plot, ale nemůže, tak jenom aby dávali pozor, aby ho nesejmul někdo.
5: Na D7 z Prahy do Slaného a Chomutova po půlnoci havarovalo osobní auto. Nehoda je na exitu 7 na sjezdu na Kladno. Na místě jsou záchranáři. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Hrudnou je hlášená překážka zvěř na vozovce. 9. kilometr je to kousek před sjezdem na Loděnici. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka je po nehodě nákladního auta olej na vozovce. Pomalej projíždějte v úseku Němčice Luštěnice poblíž odbočky na Voděrady. Na místo vyjeli policisté a hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
7: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
8: Czech Radio, news in English.
9: Beijing is willing to return Czech-Chinese relations to a path of healthy and stable development as soon as possible, a spokesperson for the Chinese Foreign Ministry said today, according to Reuters. Czech Foreign Minister Petr Macinka said he would like to complete the relocation of the Czech embassy from Tel Aviv to Jerusalem by the end of his term in office. He told journalists this after a meeting with Israeli Foreign Minister Gideon Saar at Prague's Chernin Palace. According to Macinka, the move could be timed to a symbolic moment, but it will ultimately be a decision of the cabinet. National Anti-Drug Coordinator Pavel Baim does not consider the planned transfer of anti-drug policy from the government office to the health ministry a good idea. He says it could lead to an epidemic of new synthetic drugs, a fentanyl crisis, rising illness and deaths. The Sudeten German Homeland Association no longer sees the Benesh decrees as an issue and instead seeks reconciliation and friendly relations with Czechs, Rudolf Fischer, head of the association's Berlin branch, told Czech press agency.

0: Thursday is expected to be partly cloudy to cloudy with clear or almost clear skies in the morning. Daytime highs should range between 18 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. New plaques at Prague's Old Jewish Cemetery pay tribute to staff at the city's Jewish Museum who saved countless valuable artifacts during the Holocaust. The memorial helps mark the 120th anniversary of the foundation of the museum, one of the oldest institutions of its kind in the world. Ian Willoughby has the story.
1: There is, for example, Karel Reiner, composer, music composer. After war, director of the museum.
2: Curator Martin Jelinek points out some names on plaques freshly installed at the Old Jewish Cemetery in Prague's Josefov. The plaques list scores of names of staff and associates of the city's Jewish Museum, whose work gathering items owned by Jewish families and communities during the Holocaust led to the institution having one of the largest collections of Judaica anywhere in the world. Martin Jelinek describes their priceless endeavors.
1: They collected, more than 100,000 objects during the war. The process was that from small villages, the objects from synagogues, which were used in synagogues, were sent to larger cities, and from larger cities in protectorate, they were sent to Prague. And those employees were responsible for cataloging them.
2: Standing by tottering headstones in the famous cemetery, Pavla Niklova, director of the Jewish Museum, explains the timing of the new plaques.
3: The Jewish Museum in Prague celebrates 120 years of its existence. In Judaism, people say, we wish you to live till 120, so the museum has accomplished that. And it's a very appropriate occasion to recognize and honor people who worked at the museum during the war.
2: Some 161 names are inscribed on the plaques. Some perished in the Holocaust, others survived, and the fate of still others is unknown. Martin Jelinek again.
1: I think more than half survived the war. They were lucky, and usually because they were from so-called mixed marriages. Their partner wasn't Jew, so they usually went to Terezin at spring 45. Smaller part of them, 40% of them, usually they went in, autumn 43 to Terezin and later to Auschwitz.
2: The director of the Jewish Museum has great respect for the institution's wartime staff, who carried out valuable work while living with intense stress.
3: Of course, it's very difficult to imagine what they felt. One of the visitors for the opening was a son of Hanna Volavkova, of the director of the museum, who was the director for 15 years. And he remembers that she took him to the museum as a young boy. He was 9 years old. So he says that, that people were sad and serious and they were really worried, but he felt really safe here. He knew he was in an environment when nobody would hurt him, and I admire these people very much. There's this nice expression in English, we are standing on their shoulders, so that's how I feel.
0: Ian will be with that report. My name is Romana Grajcerová, thank you for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den, my si dnes připomeneme výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a to, jestli by měly projít dalšími změnami. Podíváme se na turbulence kolem ministra obrany za SPD Zuny a budeme, jak to vidí, mluvit i o tom, jak slovenskou politiku zasáhla změna, která probíhá u jejich tradičního spojence Maďarska. A to všechno probereme s Petrem Šabatou, šéfredaktorem serveru Novinky.cz. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den, šéfredaktor Práva je přesněji, ale...
5: A já jsem vám přidala ještě něco jiného, omlouvám se.
4: Jak to vidí?
5: Tak už od pátku jsou známé výsledky prvního kola přijímacích zkoušek a studenti tak vědí, na jakou střední školu se dostali anebo nedostali. Uspělo 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd a 90% těch, kteří se hlásili na čtyřleté a kratší obory. Tak 90% úspěšnost, žádné větší stížnosti na průběh těch přijímaček, to by mohl být důvod k optimismu, nebo jak to vidíte vy?
6: No ano, ten způsob, jak dostat děti na střední školy, zase proběhl. Ta úspěšnost ale je to jenom jedno číslo, pak když se podíváte na ta podrobnější čísla, už to tak dobré není. Vypadá dobře, nebyly žádné velké technické problémy, čili ano, ale určitě to není část vzdělávacího systému, která by nějak přispívala k jeho modernizaci, respektive k tomu, aby se děti neučily jenom fakta a nememorovaly, ale to, co je například ve strategii vzdělávací politiky 2030+, kterou před mnoha už lety dal jako úctyhodně dohromady dnešní ministr školství Robert Plaga v té předchozí vládě. Tu koncepci převzala vláda Petra Fialy, ale moc ji neplnila a teď se k ní vrací Robert Plaga, kde jsou ty cíle velmi správně popsané a k tomu teda ta jednotná, to jednotné přijímací, jednotná přijímací zkouška moc nepřispívá. Už je 10 let a začíná velká debata o tom, jestli by se měla změnit. Asi si rodiče ještě vzpomenou na rok 2024, když se poprvé podávaly přihlášky elektronicky, což byla velká revoluce. Ale...
5: A na 3 školy, nejenom na 2?
6: Ano, ano, na 3 školy velká revoluce, což je vlastně jako... Opakuju, v roce 2024 byla velká revoluce, že se neposílaly papírky na střední školy, ale byla elektronicky, čili to říkám s úsměvem.
5: No a kde je ta největší slabina toho systému? Protože i ministr Plaga za ANO říká, že to je vlastně takový špunt pro vzdělávání.
6: Ano, těch chyb je podle mě několik a jsou různého typu. Tak určitě najmě v Praze a ve středních Čechách, ale i v některých dalších velkých městech se znova se opakovala ta vada, že jsou nedostatečné kapacity. Hlavně na některých typech škol i v menších městech je právě, že se všichni děti dostanou, ale zjevně se nedostanou tam, kam by rodiče a ty děti chtěli. To znamená, že ta nabídka oborů je pokřivená, to je první věc. To, co není úplně vidět na první pohled zvenčí, je, že ta přijímací zkouška v této podobě vlastně ovlivňuje to, co se učí, řekněme, když se budu držet jenom těch deváťáků v 8. a v 9. třídě, to znamená, že se učí se na přijímačky. To taky není určitě dobrá věc. To, co je podle mě úplně nejhorší, to, a to mě jako trápí už celou dobu, kdy se tomu nějak věnuju, že vlastně ta přijímačka zvyšuje nerovnosti mezi těmi uchazeči, mezi dětmi, mezi deváťáky, což je strašný, k tomu bych se rád ještě vrátil. No a pak vědí rodiče, vědí prarodiče, vědí ty děti, že je to stres, stres v přípravě, stres při těch zkouškách, stres v čekání na výsledky a zdá se, že je to úplně jako zbytečné.
5: Tak pojďme si vzít ty dvě věci, o kterých se hodně mluví. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, paradoxně, kde je nejvíc škol, ale bylo tam přijato jen 84% uchazečů z devátých tříd. A navíc v Praze nestačilo na přijetí na gymnázium mnohdy ani 85 bodů ze 100, zatímco v některých menších městech byli přijati žáci z 25 i méně body. Tak to musí v Praze vnímat jako obrovskou nespravedlivost. Dokonce jsem včera zaznamenala, že někdo zvažuje stížnost k ústavnímu soudu, tak má tu někdo plán, co s tím?
6: Taky jsem zaznamenal, byl to nový programový ředitel vzdělávací organizace Edwin Jan Bereš Mušuta, který upozornil na to, že vlastně ten přístup ke vzdělávání není rovný, čili že by to možná stálo za nějakou ústavní žalobu, ale v zásadě ano, ale myslím si, že se to dá řešit i jinak. No problém tam je hlavně v tom, že střední školy jsou zřizovány kraji, to znamená například, když se budeme držet té Prahy, hlavním městem Prahou a středními Čechami a ministerstvo se tak trochu tváří, že s tím nemá nic, ale všechny návrhy, které směřují k tomu, aby se to změnilo, staví na tom, že ministerstvo do toho procesu zasáhne, protože všechna data, jak se vyvíjí demografická křivka, kolik bude dětí v Praze a ve středních Čechách, kam asi zhruba budou chtít na střední školy, jsou známé, ale Praha třeba se středními Čechami plánovala vystavět nějaký kampus, velký středoškolský, teď říká radní pro školství, že nenašli pozemek a tak dále a tak dále. Vlastně pořád se to vleče. Přitom to ministerstvo školství má nástroje a odborníci je popisují od financí přes změnu vyhlášek, poptávce po nějakém typu středních škol. Takže to je jako jeden problém, který i minister školství o tom mluví, že se do toho pustí. Tam je to opravdu jako zaspaly ty krajské reprezentace, když to shrnu. Velmi stručně.
7: A ta nerovnost, o které jste mluvil?
6: No, to je kromě toho, že ekonomové spočítali, kolik miliard Česká republika, o kolik miliard přichází tím, že mnoho těch dětí, mladých lidí nevyužije, nejde na střední školu s maturitou, nevyužije svůj talent a potenciál, že Česká republika přichází o miliardy korun. Podle mě hlavně je to úplně jako nemravný postoj té společnosti k těm dětem. Oni třeba měli trochu smůlu, že se narodili do nějakého neúplně motivujícího prostředí, ale tak o to se ten systém musí postarat. Já jenom přečtu z průzkumu PAQ Research, zaplať pán Bůh, že PAQ Research přišel z daty. Víme, jak drahá je příprava na jednotnou přijímací zkoušku a ten průzkum ukazuje mezi rodiči těch deváťáků, jaký je rozdíl mezi tím, když jsou vysokoškolští rodiče a rodiče se základním vzděláním, tak ty každý pátý vysokoškolský vzdělaný rodič investoval do přípravy víc než 10 000 a částku nad 5 000 zhruba 30%. Když se podíváte na rodiče bez maturity, tak těch 5 000 investovalo jenom 15% těch rodičů, čili už tam se jakoby znásobuje v té nespravedlnosti, to ještě jednou. Rodiče s vysokoškolským vzděláním volí pro své děti maturitní obor v 90%, bez maturity v 57%. To je, jako,
7: to je obrovský rozdíl.
6: A ještě další nespravedlnost. Ještě PAQ Research zjišťoval, když ty děti mají stejné známky, jedničky až trojky, jak rodiče uvažují o jejich dalším vzdělávání. Vysokoškoláci je pošlou na maturitní obor v 90% případů a rodiče bez maturity tyhle ty děti s jedničkami, dvojkami a trojkami v 63%, čili to je zase o třetinu méně. Opravdu ty děti a je nějaký plán, možná se k tomu dostaneme, jak vlastně tuhle tu nespravedlnost, já doufám, že rychle nějak jakoby odstranit nebo napravit.
7: Já se přiznám, že o tom plánu nevím. Je to tedy v plánu současného ministra Plagy?
6: Ano. Minister Robert Plaga o tom začal mluvit vlastně hned poté, co nastoupil znova na ministerstvo školství. Reálné je to, je ty přijímačky udělat jinak v roce 2028, plus například PAQ Research nebo Eduin, to jsou dvě takové jakoby, tak organizace, které se tomu vzdělávání věnují. Já se k těm přijímačkám dostanu, ale řeknu dvě věci. Oni přesně navrhují zpřístupnit bezplatnou přípravu pro žáky na úrovni té placené, různé videonávody, způsob, jak vyplňovat testy a tak dále, plus, což je podle mě taky velmi důležité, pro ty ohrožené děti s nízkými ambicemi rodičů včas v těch školách zajistit kariérní vzdělávání a kariérní poradenství. To je, myslím, důležité, ale hlavní změna by měla být změna v těch přijímacích řízeních.
7: Tak to už jsem si vzpomněla, tam se to dá popsat tak jednoduše, že nejdřív se napíšou testy a potom ano. Podle počtu bodů si žák podá přihlášku na školy. A tohle pomůže vyřešit ty nerovnosti?
6: No určitě, protože zřejmě by se ty přijímačky psaly už na základních školách. Psali by je
7: odstraní stres z toho, že jdou děti do neznámého prostředí, mimo jiné.
6: Přesně tak. Psali by je všechny děti, to znamená, že by ten stát měl, zase se budu držet jen těch deváťáků, nechám stranu 8letá a 6letá gymnázia, že stát by měl vlastně informaci o tom, jak daleko nebo jak dobře jsou na tom všechny děti v 9. třídě v češtině, v matematice, asi ještě v jednom cizím jazyku. To znamená, že by ty zkoušky psaly i ty děti z méně podnětného prostředí a se skvělým výsledkem z té zkoušky by vlastně jistě učitel, rodiče, nějaký kariérní poradce těm dětem ty děti vlastně jakoby umístili nebo poslali na tu střední školu s maturitou. Psalo by se to na těch základních školách, jak říkáte, odpadl by velký kus stresu, debatuje se o tom, kdo by na to dohlížel, jestli by na těch školách ti místní učitelé vlastně těm dětem jako trochu nenadržovali.
7: Je nějaký... Tak při maturitách se to řeší tím, že jdou učitelé z jiných škol na jinou školu?
6: Je takový námět, že by tam dohlíželi učitelé ze středních škol, nějak pod nějakou kuratelou Cermatu. Velká debata je o termínu těch zkoušek. Když Edwin poprvé navrhoval tento systém, tak oni říkali někdy v pololetí, kritici toho říkají, no ale tak ty děti napíšou tu zkoušku a půl roku se budou flákat a pak nastoupí na tu střední školu úplně zanedbané. Na tom něco je, čili teď se uvažuje někdy po jarních prázdninách před maturitami, že tam by se asi nějaký termín našel. No určitě je to mnohem, mnohem lepší systém po všech stránkách, který by z části a někdy i z velké části odstranil ty vady, o kterých jsme mluvili.
7: Tak budeme sledovat, jak bude vypadat zavedení do praxe.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
7: A dnes je to Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Zajímavé věci se dějí kolem ministra obrany. Minister Zuna dnes představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády do roku 2040, a to v situaci, kdy ministr v pondělí neprosadil ani jednoho ze svých favoritů na náčelníka generálního štábu. Nakonec se jim stal dosavadní zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč a Zuna na vládě dokonce hlasoval proti němu. Tohle není úplně standardní situace, že ministr obrany navrhne jména na svého nejbližšího spolupracovníka, navíc ministr, který pochází z armády, a vláda mu zvolí někoho úplně jiného.
6: No, pokud mě paměť neklame, nestalo se to nikdy, možná někdy v 90. letech, to už nevím, je to opravdu kuriózní situace a celé to dění kolem ministra Zuny se dá číst podle mě na dva způsoby. Řeknu nejdříve ten jakoby horší, že opravdu celá vláda nebo premiér Babiš neberou tu obranu příliš vážně, takže je úplně jedno, že ministr Jaromír Zuna je slabý ministr, když řekne nějaký rozumný názor, tak ho nejdříve peskují jeho spolustraníci, pak ho poníží premiér způsobem, o kterém jste mluvila, že místo 4 navrhovaných kandidátů na náčelníka generálního štábu vybere vláda 5. Premiér řekne na tiskové konferenci, prozradí, bych řekl, netakticky, že ministr Zuna hlasoval proti. On to včera večer vysvětloval v České televizi. Dá se tomu z části rozumět, že on hlasoval proti tomu, že se neprobrali všichni ti kandidáti, i ty 4, které on vlastně navrhoval na té vládě nějak důkladně, a proti tomu principu, že hlasoval. No. Další věc je, že byl vlastně premiérem jmenován zmocněnec pro plnění závazku vůči NATO Jakub Landovský, což je samozřejmě také oslabení ministra. Čili z toho se dá udělat závěr, že vláda a premiér neberou tu obranyschopnost jako úplně vážně. Víme, známe ty debaty o tom, jestli 2% méně než 2%, jestli někdy splníme 3,5%, což je nový závazek vůči NATO a tak dále. Ale dá se to vlastně analyzovat i pozitivně, že si premiér řekl taky před summitem NATO, který se valem blíží na začátku července v Turecku, že to je tak vážné téma, že ho nemůže nechat slabému ministrovi, navíc nominantovi SPD Tomio Okamury, kteří v té obraně nemají žádnou kompetenci a mají podivné názory, když to shrnu, čili že to bude premiérské téma, že si to opravdu vezme za své a je jedno, jestli tam sedí Jaromír Zuna nebo někdo jiný, protože to prostě bude řídit Andrej Babiš. Tomuto výkladu by napovídalo to, že, jak jste řekla, dneska oni projednávají premiér s ministrem obrany tu koncepci výstavby armády do roku 2040, ale existuje ještě jeden dokument, který je možná aktuálně důležitější, a to je popis toho, jak Česká republika dosáhne splnění závazků z Hágu, to znamená těch 3,5% výdajů HDP na tvrdé obranné výdaje a 1,5% na na infrastrukturu, protože to je přesně to...
7: Do roku 2035, musíme dodat, aby jsme někoho nevyděsili.
6: Ano, že to není drastické. A to je přesně to, co se bude projednávat v tom Hágu, co Mark Rutte, šéf NATO, opakovaně říká, že jako tam se nebudeme handrkovat o 2%. Možná, že vy, kteří jste na hraně nebo jste pod, tam dostanete... řeknu to lidově, kartáč, ale debata bude o tom, jak věrohodně, konkrétně dospěje jedna země vedle druhé k těm 3,5 a 1,5% zatím v české debatě o tom vlastně jako nepadlo ani slovo, ale pokud existuje dokument, který už má premiér na stole a zvažuje se tedy tato cesta, tak to mně přijde vlastně jako dobrá zpráva.
7: No zatím se tady totiž dohadujeme o tom, jestli Česká republika vůbec splní ty 2% HDP na obranu letos. Jak jste vy pochopil ta slova premiéra Babiše, že to je pro něj výzva a že proto udělá všechno? Dostane tedy ministerstvo obrany do svého rozpočtu těch dalších 20 miliard, které tam teď chybí podle Severoatlantické aliance, nebo bude nový zmocněnec Jakub Landovský hledat, co započítat do výdajů, aby to takzvaně vyšlo?
6: Myslím, že máte vpravdu v náplní práce Jakuba Landovského, že on jako expert, jako bývalý velvyslanec při NATO zná ty metodiky a bude určitě jakoby precizní v tom, jaké položky, které se zároveň dají využít i nevojensky, dostat do těch obranných výdajů, ale nakonec to stejně, pokud budeme chtít splnit ta 2%, bude o hodně miliardách jakoby peněz natvrdo na stole. A o těch 20 plus minus 20, možná trochu méně, a o těch miliardách rozhodnuto není. Ano, po schůzce s Markem Rutem Andrej Babiš řekl, že je odhodlán a že to je jeho priorita a tak dále. Včera řekl ministr obrany Jaromír Zuna včera večer v České televizi, že těch 20 miliard přiklepnutých nemá, že se o tom ještě bude jednat, ale Jana Černochová, bývalá ministryně obrany, měla takovou věcnou poznámku, i když ty debaty jsou strašně politické, tak je potřeba každou větu třikrát obrátit, že vlastně na to, aby se splnilo v roce 2026, už je pozdě. Víme proč. Že jedna věc je, že máte peníze, a druhá věc je jestli jste je schopna utratit nějak jako efektivně, smysluplně, vzhledem k tomu, že po všem, co je zelené, je teď všude v Evropě, ve světě velká poptávka, že kdyby těch 20 miliard tam spadlo v březnu, možná v dubnu, že by se to ještě nějak stihnout dalo, ale v květnu, květen končí a ještě tam nejsou, možná v červnu, že je pozdě na toto stihnout. Tak uvidíme.
7: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Děkuju, že jste přišel do pořadu, Jak to vidí. Naslyšenou.
6: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
7: Loučí se i Věra Štechrová a přeju příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
4: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.

0: Do pražské nemocnice Bulovka před pár minutami dorazil americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Dalšího člověka Česko s podezřením na nákazu ebolou zatím přijímat nebude, řekl to minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná jiná země zatím ani nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová. Po ruských útocích jsou v ukrajinském Dnipru a jeho okolí nejméně 3 mrtví. Uvedly to tamní úřady. Rusko zasáhlo taky Charkov, Oděsu a Sumskou oblast. Celkem je nejméně 15 zraněných. Údery ve městech poškodily obytné budovy i sklad s potravinami. Podle ukrajinského letectva Rusko vyslalo na Ukrajinu balistickou střelu Iskander a víc než 150 dronů. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání z olympiády v Itálii i stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíc dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Střední Čechy. A Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili to radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě už od roku 2012. Nahradit by měl dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli by platilo od 1. září. Hokejisti Colorado Avalanche s českým útočníkem Martinem Nečasem vstoupí do finále západní konference NHL. Čeká je v něm Vegas Golden Knights, za které nastupuje další český reprezentant Tomáš Hertl. Hrát se začne za půl hodiny v Denveru. A ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 11. etapu Gira d'Italia a vybojoval třetí triumf v letošním ročníku. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio o 27 sekund před favorizovaným Dánem Jonasem Vingegaardem, Jan Hirt je 18.
1: Nebezpečí na D6 se ukladná a překážka na D46 se u Vyškova. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor, ukladná mezi kilometry 15 až 20 jede auto proti správnému směru jízdy. D6 ukladná, auto v protisměru. Provoz komplikuje hlavně zvěř na cestách. Na D46 na výjezdu z Vyškova do Olomouce na prvním kilometru srna v levém pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady také zvěř na vozovce. Kilometr 37,5 v jízdním pruhu. Na obou místech čekejte brzdící, vybočující auta. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka je omezení po nehodě nákladního auta. Havarovalo v úseku Němčice Luštění poblíž odbočky na Voděrady. Z auta vytekl olej a na místo vyjeli hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
3: Problém je, že vývoj směřuje ke stále většímu extremismu. Jeden populista sice padne, ale vystřídá ho populista s ještě extrémnějšími názory a příští sezóna může být pro demokracii smrtící, říká můj dnešní host. Muž, který před téměř 20 lety předpověděl nástup miliardářů do čela státu. Prognostik a sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Frič. Vítám vás tady, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
3: Tak když, pane Friči, mluvíte o příští sezóně, která může být smrtící, tak tou příští sezónou myslíte co?
4: Sezónu, kdy v parlamentních volbách vyhraje znovu populismus řezaný extremismem.
3: A to bude ten moment, kdy si myslíte, že demokracie bude po smrti už tedy?
4: No, suneme se k tím směrem. Zdá se, že téměř neodvratně. Já tomu teda říkám sezónní faktor, kdy je možné, aby populistickou vládu vystřídala nějaká vláda regulérní standardní strany alebo koalice. Nicméně funguje tady princip naděje a zklamání, rozčarování, který nevyhnutně přijde v současných podmínkách, kdy demokracie vlastně trpí tím, že lidi jsou s ní nespokojení. Ano, nespokojení jsou ne s demokratickými principy, ale s tím, jak jsou tyto principy uplatňovány v praxi.
3: Řekněte, mluvíte o tom, co by se mohlo stát přímo v Česku? A nebo mluvíte v širším kontextu západního světa?
4: No myslím, když se podíváte kolem sebe po tom demokratickém světě, tak vlastně to platí všude. Amerika je zářným příkladem.
3: Jak si myslíte, že bude v tom případě naše politika vypadat třeba za 10 let? Co to bude za politiky, kteří nám budou vládnout?
4: Všechno závisí od toho, jestli se nám podaří nějak tu demokracii inovovat. Jinak vlastně vidím to tak, že demokratická politika je v pasti. V tom rozhovoru, z kterého jste citovala na začátku, jsem uvedl, že vlastně demokracii z větší části financujeme my, daňoví poplatníci, běžní občané. Ale peníze těch bohatých rozhodují. Ano, je to tak institucionálně nastaveno. Když se tohle nezmění, tak ta nespokojenost bude růst a preference pro populisty a extremisty budou také růst.
3: Jenom mi řekněte, jak přesně vypadá ten mechanismus, podle kterého ti bohatí miliardáři vlastně přesouvají své velké peníze do politiky.
4: No, myslím, že ten mechanismus znají všichni, ano. Je to marketing, je to lobbying, je to sponsoring. I v politice jde o peníze až na prvním místě. Takže přes tyhle mechanismy se dostávají peníze bohatých do politiky tak, že ovlivňují politiku více než peníze těch chudých v uvozovkách nebo běžných občanů.
3: Protože ti na nic netlačí, jestli to dobře chápu.
4: No, ti jsou znevýhodněni tím mechanismem financování demokracie, který tady existuje. Můžeme si položit otázku, jak se podílejí na financování demokracie běžní občané. Formou daní. Formou daní financují legálním způsobem politické strany ze 60%. A všude, je to, v Evropě je to všude.
3: Všude stejný. Jenom řekněte, když jste mluvil o inovaci demokracie, buď dojde k inovaci demokracie, nebo, a to jsou ty černé zítřky, jaký typ inovace demokracie by musel přijít, aby zastavil ten populistický proud vlastně?
4: Ano, tohle je podstatná otázka, o které se vůbec nemluví. No to je fakticky klíčový problém, který by tady měl být dennodenně diskutován. Je to inovace v oblasti financování politických stran. Dneska, jak říkám, jsou ty politické strany přisáty ke státu a čerpají z těch daní. Ano, prostě za hlasy, na režii, za funkce. Ano, a 60% legálních příjmů plyne od toho běžného občana, který ovšem nemůže dělat to, co můžou dělat ty bohatí. Nemůže vlastně říct dost. Teď jsem nespokojen a přestanu financovat. Když to boháč může říct, tak jste mě zklamali, pánové, přesunu své peníze jinde. Ale vy, když hodíte lístek do volební urny, hodíte tam 4leté předplatné pro tu politickou stranu. Na 4 roky ztrácíte kontrolu nad svými penězi.
3: Leda, že by samozřejmě jste shromáždil kolem sebe tolik voličů nespokojených, kteří by...
4: Ale jak to udělat bez peněz? No, musela byste být zase tím miliardářem, abyste tohle dokázala.
3: No a teď mi řekněte, kdo má v momentu, kdy u moci je tedy populismus, jak říkáte, kdo má tyhle změny v těch zákonech udělat, protože ti populisté to asi nebudou, že?
4: Podívejte se, dneska jsou občanské iniciativy, jako třeba Milion chvílek pro demokracii, a co dělají? Žádají lidi, aby vstupovali do politiky a podíleli se, nebo dokonce do politických stran, ano, a žádají je, aby byli aktivní. Jenomže jim neříkají, co s tou vlastní aktivitou mají dosáhnout. Ano, vlastně, jo, vstupte tam a bude dobře, ale neříkají proč. Jako ten cíl, ta inovace té demokracie jim naprosto uniká. Takže měli by žádat občany o tu inovaci, aby tlačili na politické subjekty, aby se o tu inovaci snažili.
3: Já tomu rozumím, ale jestliže máme před sebou období, a to ještě mluvím o tom jako docela růžovém výhledu, že noví lidé budou chodit do politiky, a že tito noví lidé tam protlačí ty změny, o kterých jste mluvil, tak to je prostě běh na strašně dlouhou trať. To je, zatímco vy sám vlastně naznačujete, že ty změny, které probíhají, a opět připomínám, že mluvíme o celém západním světě, které probíhají, to znamená, že populismus a extremismus dostávají stále silnější páky, tak to nejde dohromady časově, rozumíte mi?
4: Já vím, co chcete naznačit, ale podívejte se, kdy začali. Začali před desetiletími, nejmín 20 let to trvá tomu, co se říká degradace demokracie a nástup populismu. A to nebylo ráz na ráz. I ten pan Babiš nastoupil v roce 2013. A kolik je? Ano, vstoupil do parlamentní politiky, tak myslím.
3: A byl 2000, úplně jiný. Tady
4: 2011 založil své hnutí, protikorupční hnutí. A dneska je jaký datum, že jo? Prostě to, ten vývoj není takový revoluční, ale evoluční.
3: Existuje nějaká šance, že bez ohledu na to, jací vyrostou noví politici v úvozovkách, takže se lidé voliči toho populismu přesytí, že jim prostě dojde, čím je tenhle směr handicapován, co způsobuje?
4: Oni se ho sezónně přesycují. Já, jak jsem naznačil, faktor sezónnosti. Tady sezóna populismu střídá sezónu standardních politických stran. A v příští sezóně možná vyhraje standardní politická strana nebo jejich koalice. Já si myslím, že se je prostě ve vlnách se přesycují populismem, ve vlnách se přesycují standardními politickými stranami.
3: Já vím, ale preference, které vyšly, neodpovídají tomuhle směru. Nevypadá to, že lidé jsou přesyceni, ani že jsou na začátku nějaké cesty k přesycení.
4: Zatím funguje princip naděje. Zatím vkládáme prostě nějaké naděje do toho, že ten Babiš to přece jen zvládne. Ale co bude za rok, co bude za dva? Prostě tady jde o to. Nestačí požadovat, aby ty populisté odstoupili. Ano, to prostě je málo. Ano, je málo vlastně zvítězit v parlamentním boji. To prostě zase jenom
3: musí
4: odstartovává
3: se udělat,
4: další
3: jasně.
4: sezonu, která skončí. Ano, jasně. A aby to prostě nesměrovalo stále k tomu většímu extremismu, je potřeba zavést ty institucionální inovace demokracie.
3: No ale to může až ta nová vláda, že jo? To jsme, o tom jsme mluvili.
4: No samozřejmě, tak. Ale někdo si to musí dát do programu, nějaké občanské hnutí to musí navrhnout, jinak to nejde, jenom ze spoda, protože kapři si svůj rybník nevypustí.
3: Tak, a teď mě řekněte, ty scénáři jsou tedy dva, tohle se podaří nebo tohle se nepodaří. Chápu to dobře.
4: Chápete to dobře, ale scénáru je víc.
3: Ne, ale tohle jsou jakoby to, ty hlavní dvě. Jestli necháme nadechnout demokracii podle vašeho slovníku, anebo se dál
4: a pak
3: budeme...
4: pak je více scénářů.
3: Jasně, ano. Ano, jasně.
4: Tam je scénář to, že to bude pokračovat. Ta sezonní politika bude pokračovat dál, nebo v té sezóně populismu a extremismu dojde ke zlomu. Ano? A ten zlom bude znamenat autoritářské převzetí demokratické vlády.
3: Já vím, že umíte napsat řadu scénářů, ale mě by zajímalo, který z těch scénářů podle vašeho mínění a podle vašich analýz je vlastně nejblíž budoucí realitě.
4: No zatím je to ten druhý. Ano, ten scénář, když sezóny stále se mění. Jenom se trošku přibarví ta nebo ona strana, ale...
3: To by bylo ještě to by byla dobrá to, cesta v porovnání s toho.
4: Více méně ano, ale víte, že takováhle sezonnost politiky lidí zase naštve. Budou čím dál věřit tomu, že je potřeba výrazné změny. Budou tu změnu hledat. Babiš je zklame, protože tu změnu nepřinese. Tak budou hledat někoho jiného. Možná horšího, možná lepšího.
3: Ale vy máte vážně pocit, že Babiš nepřináší změnu?
4: A myslím, že se mu to nepovede. Tahle změna mu neprojde v směru vlastně autoritářské, nastolení autoritářské vlády. On to nedokáže.
3: A vy myslíte, že tohle je jeho cíl? Udělat autoritářskou vládu jako totálně?
4: Jeho cíl nemusí být rovno. To, ani jeden diktátor, který prostě začínal jako politik, neměl cíl být diktátorem. Víceméně vlastně... Možná někteří ano, ale víceméně to takhle obecně platí.
3: Jasně.
4: On vlastně reaguje na to, co se na té politické scéně děje. A aby si pojistil své postavení, začne přitvrzovat, začne utahovat šrouby, prostě útočit na soudy, útočit na veřejnoprávní instituce, útočit na neziskové organizace a vlastně se tak mimo děk tomu autoritářství a k té diktatuře sune.
3: Takže se vám zdá, že už v tuhle chvíli Andrej Babiš utahuje šrouby. Chápu to dobře.
4: Určitě ano.
3: Když bychom se dostali na tuhle cestu, že neustále utahování šroubů, a to včetně i dalšího volebního období, tak to by to v dlouhodobém horizontu znamenalo co? Kam bychom se touto cestou, kromě samozřejmě ubývání svobod, tak kam bychom se dostali?
4: Můžeme se dostat tam, kde byl Viktor Orbán v Maďarsku. Ano, orbánizace společnosti se tomu
3: dneska říká. Jasně, ale 16 let se to Maďarům líbilo, že jo?
4: 16 let se jim to líbilo a stejně nakonec vlastně s tím prohrál. Myslím si, že Andrej Babiš není tak silný, jako byl Viktor Orbán. Takže nevidím to na těch 16 let. Vidím to ovšem dost kriticky, protože... dochází k polarizaci společnosti. Orbán dokázal na svoji stranu strhnout většinu. Měl dokonce parlamentní většinu několikrát. Když to tohle Andrej Babiš nedokázal.
3: Parlamentní většinu má, ale myslím poslaneckou sněmovnu.
4: Se svým hnutím ne. Ano, musí mít spojence.
3: Jasně.
4: Tentokrát ty spojence ho nutí k tomu extremismu. Nicméně je tu jedna možnost. Když se podíváte na volební preference jedné a druhé strany, v podstatě jsou zhruba vyrovnané. A to znamená polarizaci. Polarizaci, která může proniknout do té společnosti. A polarizace, politická polarizace vede až k občanské válce v extrémním případě. Tohle je scénář, kdy začnou jedna i druhá strana proti sobě bojovat nedemokratickými způsoby.
3: Tak já jenom podotknu, že ty dvě strany politické, jakoby strany vládní koalice a strany nevládní koalice, že nejsou v rovnováze, že je pořád víc dle posledních preferencí těch fandů vládních stran.
4: Ale to se může za půl roku změnit.
3: Jasně, ale teď to není. Teď je to...
4: A ta rovnováha je skoro, prostě ten rozdíl není velký. Ten rozdíl je v podstatě 5-6%. Ano, v prospěch toho populistického tábora. Ale když přijde zklamání. Může se to úplně jako změnit. Tohle je...
3: Víte, já rozumím tomu termínu zklamání, ale říkám, není to úděl každého politika nakonec přinést zklamání. Prostě v momentu, rozumíte mi, řekněte mi politika, který nakonec nesklamal.
4: No samozřejmě nikdo nemůže být dlouhodobě pořád úspěšný. Takový politik nebyl. A který a ti, kteří to chtěli, tak nakonec se vydali tou autoritářskou dráhou a ten úspěch si začali pojišťovat nedemokratickými způsoby, tím utahováním šroubů.
3: Prognostika, sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Frič je dnešním hostem Osobnosti Plus. Platí to, že čím populističtější má stát vládu, tím zranitelnější je vlastně zvenku?
4: Myslím, že populistická vláda je špatná z principu. A ta zranitelnost může růst, ale podívejte se na USA, tam je populistický vůdce a nevím, jestli je Amerika zranitelnější. Možná je, to neumím posoudit, ale populistický vůdce není jenom ten, který říká, já chci mír. Jako
3: ne,
4: u nás.
3: Ale nechci dávat peníze na obranu, protože no, potřebujete je postoje, tady na důchody.
4: Já tak. Chci mír. Ano, vlastně, ano. Populista by nejradši ty peníze rozdával. Nicméně někdy dochází i k tomu, že populisté zajmou armádu. Mnozí populističtí vůdci si tu armádu podmanili tak, že se stala pilířem jejich moci. A to jejich autoritářství stojí na té posilování té obrany schopnosti.
3: Tak dokonce se říkalo třeba o Iránu, že tam revoluční gardy vládnou té zemi, že jo? Ale mě by zajímalo v téhle souvislosti, jak vidíte budoucnost kolektivní obrany západních zemí, to znamená Severoatlantické aliance. Myslíte si, že za 10, 15, 20 let tady tenhle systém kolektivní obrany bude?
4: Také to záleží na tom, jaké vlády budou u moci. Jestli zase sezónní faktor. Jestli sezóna populistických vlád nastane v několika těch klíčových státech Evropy, tak to bude problém. Ano, vlastně dojde k také synchronizaci populistických vůdců.
3: Jenom mi řekněte teď v Evropě, vidíte tedy, jaké rozložení šel mezi populisty a nepopulisty, pokud je o vládu?
4: Zatím standardní strany jsou na tom lépe. Vidíte tady v zastoupení Evropského parlamentu. Ale hrozí převzetí vlády populisty v Anglii, a hrozí převzetí vlády populisty v Německu, AFD. Kdekoliv se podíváte, ve Francii třeba taky. Takže klíčové státy jsou na jakémsi rozhraní, že je čeká sezona populistické vlády.
3: A teď, kdybychom si představili, že všechny tyhle země, které jste zmínil, Velkou Británii s pravděpodobně Faragem, který by nastoupil a tak dále. AFD v Německu, všichni varovali před posilováním německé armády v okamžiku, kdy nevíme, jestli AFD nebude ta vůdčí partaj v Německu. Tak černý scénář, všechno tohle vyjde. Tak jak bude vypadat vůbec politika jako západních zemí, jako celek, jako globál?
4: No, v Evropě se to rozpadne, to je jasné, protože sice populisti mluví o populistické revoluci, ale vzájemně se moc v lásce nakonec nemají. Dělají tu populistickou politiku pro domo hlavně, nedělají to pro nějakou populistickou internacionálu, takže kolektivní obrana Evropy bude pase. Západné země budou buď usilovat o spojenectví s USA, nebo budou regionálně spolupracovat. Prostě nedojde k tomu, že tady se obnoví transatlantická spolupráce na úrovni dvou tektonických politických bloků, jako silná Evropa a silné USA.
3: Mně šlo mimo jiné také o to, jestli v okamžiku, kdy už nebudeme jakoby spojeni v tom jednom bloku, jako ty západní země, byť je to spojení pofidérní, jak teď vidíme u toho Trumpa, ale kdyby ten blok vůbec nebyl, tak jestli bychom neměli vlastně blíž nejistotám a válkám, jaké se projevují tuto dekádu?
4: No, jak víme, teď vlastně se mění něco, co mu se říká světový řád. Ano, vlastně vznikají ty velké tektonické mocenské bloky a závisí od toho, kam se vlastně ta Evropa podsune, pod kterou desku tektonickou se podsuneme, nebo vlastně vytvoříme svoji vlastní mocenskou vojenskou tektonickou desku.
3: No to je přece to NATO, to bychom si nechali NATO, kde by to takhle fungovalo.
4: No a to se mi zdá, že tahle budoucnost je ohrožena. I když teď v podstatě máme nakročeno k tomu, nicméně, když dojde té synchronizace populistických sezon v více evropských státech, myslím si, že tohle bude ohroženo.
3: A myslíte si, že my tady, a myslím tady v Česku, ale i v západní Evropě jako celku, hrozně málo mluvíme o té ose zla, která vzniká Rusko, Čína, Irán, Korea, Severní a tak dále. Jo. A máte pocit, že s tímhle jako soumrakem demokracie přichází taky soumrak prostě tohoto typu vládnutí?
4: Soumrak demokracie?
3: No.
4: Soumrak demokracie je posilován tím celosvětovým dějím, to ano, ale jako záleží na vnitřních podmínkách, na tom, jestli ta demokracie bude schopná pracovat na sobě samé a inovovat se v těchto zemích, které jsou demokratické.
3: Já vím, ale to je takové jako neměřitelné, neuchopitelné zacílení. Já vím, co chcete říct, ale já mluvím o tom, že žádný vůdce nikde, ani myslím ve svobodné zemi demokratické, zatím nebude umět jít, když nebude vidět přesně, co to znamená. Víte, jak to myslím?
4: Ano, a já vám to můžu říct, konkretizovat. No. Ano, říká se tomu demokracie malých dárců. Alebo drobných dárců.
3: A jsme u těch partají.
4: A jsme u těch partají, protože financování politických stran je pro demokracii klíčové. I v demokracii, jak jsem říkal, peníze hrají prim. A otázka financování politických stran je klíčová. Pokud se nevyřeší rovnováha mezi penězi velkých megadárců, ano, milionářů a miliardářů a malým množstvem těchto bohatých a velkým množstvem běžných občanů, tak se budeme sunout k tomu autoritářství. A to vlastně roztrhá tu Evropu, protože prostě populisté nedokážou vytvořit nějakou populistickou internacionálu.
3: Já vím, že se nemůžu prognostika ptát, co se stane, ale můžu se prognostika ptát, jaký ten globální scénář pro západní svět jako celek připadá v úvahu, nebo je nejpravděpodobnější. Jo? Jako budeme žít v neustálém ohrožení z té druhé části světa, už jsem jmenovala tu osu zla, například, ale patří tam i mnohé jiné státy, určitě. A nebo se nějak ta Evropa, a nejen Evropa, všechny západní země, typově západní země, dají dohromady a řeknou tak ne, jako my se budeme bránit.
4: Ono to není tak, že prostě by k něčemu došlo ráz na ráz. Teď vidíme, že ta třeba nástup té Číny taky trval dlouhá desetiletí. Ano, je to prostě pomalý erozivní proces. A jako prostě ta mobilizace toho západu je nad ní visí velký otazník. Ano, vlastně, jestli, podívejte se, co dělá USA, co dělá Trump. Prostě on koketuje jedno z Rusy, jedno z Číňany a Evropu posílá k ledu. Takže závisí na tom, co se uděje v USA.
3: Prognostik, sociolog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Pavol Frič byl mým hostem. Určitě se nevidíme naposled. Děkuji moc.
4: Já děkuji taky. Naschledanou.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajina očekává útoky z Běloruska. Nemocnice Bulovka přijala amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým ebolou. Čeští hokejisti vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1 a čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Brianské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
5: Je taková hrůza pro Ukrajiny.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka z Ugandy přiletěl americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho v izolaci převezli do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože se ebola nešíří kapenkově.
7: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: Ve státní opeře v Praze dnes poprvé